Nějak už se připozdilo a já jsem tuze starý, abych si vystavil nové bydlo. Zvykl jsem si na tu vrbu a bylo mi v ní dobře. Kolik dní už chodím po břehu a straším lidi. Nemám z toho ale žádnou radost. Teprve nyní si Josef všiml, že Hastrman nějak seschnul a sehnul se. Popadla ho veliká lítost, chytil ho kolem ramen a přitiskl k sobě. Půjdete k nám, ohřejete se u kamen, žena už vaří dobrou polévku, přijde oběma vhod a bude zase dobře. I nebude, Jozívku, nebude. Všechno má svůj čas, víš, začátek i konec. Jenom dobré řemeslo vydrží na věky. Když ty už tady nebudeš, zůstane po tobě tvoje dílo. Malovaný džbánek, talíř, nebo mísa, nebo jen hromada střepů. Ale každý bude vědět, že zde žil hrnčíř. A co zůstane po mně? Ani ta vrba ne. Budou mnou strašit malé děti, aby nechodili k vodě. Stařík se celý roztřásl, až z něho kapičky létaly. Zelený kabátek měl samou záplatu a boty samou díru. Jenom na hlavě mu seděl pěkný klobouček z vidry a za šňůrkou trčelo račí klepeto. Zbytečně se trápíte, strýčku. Všem povím, že to nebyla pravda. Znám vás přece hezkou řádku let a nepamatuji si, že byste z vlastní vůle někomu ublížil. Děkuji ti, Jozívku. Moc krát ti děkuji. Já věděl, že na mě nezapomeneš. Nadarmo jsem tě nechránil celé ty roky jako syna. Nyní si už mohu klidněji klehnout tamhle pod splav a spát na věky. Poplácal hrnčíře po zádech, naposledy na něho zamžoural a sjel potichu z břehu do vody, ani to nezašplouchalo. Josef se za ním díval, dokud nezmizel v zátočině. Zdálo se mu, že právě odešlo z jeho života něco z něho. Rozpačitě se podíval na své ruce plné mozolů a hlubokých rýh. Ještě mnoho práce musí udělat, než mu děti vyletí z hnízda a některé za něho vezme dílnu a vyučí se řemeslu. Domů se vrátil jako z pohřbu, ale nikomu nepověděl, že se právě rozloučil se starým dobrým kamarádem. V dílně dlouho ještě čekal, jestli se neotevřou dveře a neozve se známý hůňavý hlas. Hastrman však už nikdy nepřišel.

0: Biggie hádanka. Tančí doma u lidí, pěkně přitom uklidí. Co je to? Kdo pak ví?
1: No já vím, to já moc nerad. Já nerad uklízím. Já si radši zasportuju.
0: Kdo pak tančí, když uklízí? Lux!
1: Ale ne.
0: Mop.
1: Dává se na to hadr.
0: Hadr. Když se třeba vytírá, tak se vytírá hadrem a ten hadr se omotá kolem koštěte. Jeje! Je to koště!
1: Ano!
2: Tak se na ní podívejte, pane doktor.
3: Máš i prohlídnout.
1: Já.

0: Jarku, ta holka jak zelinka. Nějako se mi nelíbí.
1: Mně jo, pane Drnac.
0: A což o to mě taky. Ale je, je taková... Drobátko tento... Nedomrla.
2: Co říkají? Odborní lékařský pindy.
0: Hubená jak šindel, žádnou barvu to nemá, nic do ní není.
1: Ale ne, že by nebyla hezká.
0: No, hezká ona je. Přijde mi, že to děvče marodí.
2: Pořád pindy?
3: Doktor si myslí, že je nemocná.
2: Tak to víme taky. Řekni mu, kdo předtím neuzdravil, dostal rákoskou. Od teďka, kdo neuzdraví, šmik, hlavičky dolů. A tím ušetříme náklady na zpáteční cestu.
0: Říkal něco zajímavého?
3: Moc ne. Venku já všechno přeložím.
4: Odkud pak jste, mládenče?
1: Zadní Lhota. Severně od Makotřas. Vy mluvíte po našemu, paní?
4: Přeju vám štěstí. Víte, já jsem jenom prostá chůva. A sultán na mě moc nedá. Ale podle mě chybějí princezně tři obyčejné věci.
3: Pojďte. Pojďte. Není čas na výbavu.
4: Hlavně, abyste se ve zdraví vrátili domů.

0: A kdyby vám léčení náhodou nepovedlo se, vy kračí o hlavu. To děláme tady na tom špalku.
1: A kdo je ten pán?
0: To je náš kát. Ahoj, Hasané.
2: Nazdar.
3: Nazdar. Halí, halí. Pro pána krále, my dva jí máme uzdravit.
0: No, proto vy tady.
1: Halí, kamaráde, co to povídáš? Na léčení jsou přece doktoři. Doktoři.
0: No.
1: No.
0: On, doktor. On má před jeho jménem dr.
3: Panenko skákavá, jaký pak já jsem doktor? Halí, teď já jsem obyčejnej drvoštěp.
0: Drvoštěp nebo drnec, to nám fuk.
1: Ale ne doktor voštěp, ale drvoštěp.
3: Jo.
1: On dřevorubec.
0: Co to?
3: No, čemu myslíš, že máme s sebou tyhle fidlátka?
0: Ty ne doktor?
3: No, ne doktor.
0: Já paco? V tom případě vy pojďte se mnou.
1: Kam?
0: Tam.
4: Kudy? Tam. Tohle bude vaše bydlisko. Tady vy budete radši.
3: Japato.
4: Japato, protože kdyby vy někomu vytroubili, že vy nedoktoři, na špalek nejprve hlava hálí a potom bélí i zélí. Všecky naše hlavičky by padaly.
3: No, tak v takové šlamastice jsem ještě nebyl.
1: Pane Drnec.
3: O?
1: Není to náhodou vězení tohleto?
3: Jo, to bude šatlava.
5: Lamat? Co pak, děvenko? A tatínek to myslel vážně, že ti dva přijdou o život, když mě neuzdraví.
6: Nejspíš myslel, princezno.
5: Je mi jich líto.
6: No to mě taky, děvče. Ale pochybuju, že tě vyléčí. Ti nevypadají ani jako doktoři.
5: Ale ten mladej vypadá jako princ.
6: Jo? Ale jako nějaký hodně chudej princ.
5: Říkala jsi, že tam u vás má každý muž rád jenom jednu ženu.
6: Jenom jednu?
5: A oni jsou z tvé země?
6: Ano, oni jsou od nás. Od Makotřas.
5: A nemohli bychom jim nějak zachránit život?
6: Když tě neuzdraví, tak jim není pomoci.

A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li

0: básnička. Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: A teď ještě jednou.
0: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.
2: Paťuldo.
3: Cupank.
2: Paťuldo, jestli pak víš, že budu mít brzo narozeniny.
3: Jen jestli si nevymýšlíš. Máš je nějak moc často, Hurvajs.
2: Nic si nevymýšlím. To je přece kalendářový fakt. S tím se nedá nic dělat.
3: No dobře, no. No a co má být?
2: Domnívám se, že budeš mít hlavu plnou starostí, co mi koupíš.
3: Jen se nic o mé hlavě nedomnívej, něco dostaneš.
2: Já vím, punčoch jako posledně.
3: No a co, nebyl to snad dárek?
2: Nebyl. To byla součást rodičovské ošacovací akce. Stejně bys mě byl musel koupit. Foukalo mi na paty.
3: Kluku nevděčný. A co bys tedy chtěl?
2: Já bych chtěl nějakého živého tvora do domácnosti.
3: No a nemáš tu snad mě? Nejsem dost živý tvor?
2: Já nemyslím tebe, myslím nějaké zvíře, třeba kanárka.
3: Ani nápad. Co pak nemáme na hodinách kukačku?
2: Ale kukačka přece nespívá.
3: Tak ti zaspívám já, že ano. A je to, hele. La, la, la, la, la,
2: la, la, la, la, la, la. Tati, zadrž tento nápor na můj ubohý sluchovod. Chtěl bych něco, co by kolem mě poskakovalo. Třeba bílé myšky, taťuldo.
3: Tak dost, Hurvajs. Nepřipustím, aby kolem našeho rodinného krbu poskakovaly bílé myšky. Dalo mi to dost práce, než jsem pochytal ty šedivé.
2: Tak mi kup morče, taťuldo. Má takový roztomilý čumáček a 4 nožičky.
3: Ať si má roztomilých čumáčků a nožiček, kolik chce, do bytu mi to nesmí. Copak jsem krotitel?
2: Stačilo by mi taky koťátko, takové malé, co ještě ani nevidí.
3: A já bych to pak vodil za ruku, ne? To pust z hlavy.
2: Tak mi kup alespoň žabku rosničku, co leze po žebříčku. Když vyleze nahoru, tak je hezky, víš?
3: Já vím. A co když nepoleze nahoru? Bude sedět dole jako pecka a pořád bude pršet. To zrovna.
2: Taťuldo, taťuldo, už to mám. Rybičky.
3: No rybičky, no tak proč to neřekneš hned, Hurvajs? Koupím ti jedny olejovky a je to.
2: Je, tati, já myslím živé rybičky, co plavou ve vodě.
3: No to vím taky, že plavou ve vodě. Jen, hele, jen mě pořád nepoučuj. Ale poslyš, Hurvajs, nedělá to randál?
2: No nějaké to šplouchnutí ploutví jim snad promineš, ne? Jináče jsou němé jako ryby.
3: No tak dobře, Hurvajs, budeš je tedy mít, když si to přeješ.
2: Je sláva, hurá!
3: Počkej, to ti povídám. Půjdu je vybrat s tebou, ať vidíš, jaké má tvůj otecko rybologické znalosti.
2: Paťuldo, pojď se podívat, jak se ty rybičky v akváriu krásně hemží.
3: Budeť by se nehemžili, však to taky bylo drahé. Za ty peníze bych se taky hemžil, Hurvajs.
2: Když mluvíš o těch penězích, taťulinku, tak bych ještě prosil o 50 haléřů.
3: Už zase? A na co prosím tě?
2: Budu jim muset koupit vši.
3: Blázníš? Chceš to kramárium zaneřádit?
2: Ale tati, já jim chci koupit vši vodní.
3: Od koho?
2: A ty mi nerozumíš. To jsou vodní vši, potrava pro ryby, víš?
3: Ale nic jim nebudeš kupovat. Zbyly nám od oběda 2 knedlíky, tak jim je tam hoď a hotovo.
2: Kde pak, taťuldo, to by najedli?
3: Tak nedostanou nic. Já je naučím si vybírat. Podívejme se na rybajzny.
2: Ach jo, tati, vždyť mě pochcípají.
3: Nic se neboj, až budou mít hlad, řeknou si sami.
2: Je, tati, podívej, jedna rybička schází, ta malá.
3: Tak se asi někam schovala, vidíš, Hurvajs, říkal jsem ti, vyber si větší. Koukej, jak se ta veliká, jak se má k světu.
2: až moc. Podívej, jak tu malou hoň. Je ta tuldo, že jí chce sežrát.
3: To snad ne. Necháš jí? Hle, šc, fuj, lehni.
2: Pořád za ní jezdí ta tuldo honem.
3: Tak dělej, nastav jí nohu nebo tak. Já kvačím procedník a vylovím jí.
2: Měl si poslechnout tu paní v obchodě. Říkala, že je to dravec.
3: Dravec, nedravec, vylovím jí a dostane výprask. Takhle po ní mávnu.
2: Já ta tuldo, proč mě polejváš?
3: Honím rybu, tak ty takhle. Počkej, já tě dostanu.
2: Vždyť už nám teče voda pod postel. Já si jdu vzít radši plavky.
3: Že tě nechtím, no? No počkej, ne?
2: Tati, nespadně tam, neumíš plavat.
3: Ale jen se neboj, však já toho žravce chytím.
2: Vždyť už jsi jako vodník, kape ti voda ze šosu.
3: Co mi do toho pořád mluvíš? Už jsem ho mohl mít. Koho k nám teď čerti nesou, hurvaj zdi otevřít. Počkej, už vím jak na tebe. No počkej, překvapím tě. Jediným mohutným skokem. Raz, dva, tři a chňap. Jezusko, ty mankote. Co? No, nazdar.
2: Tatuldo, přišel pan Novák. Je, co jsi to udělal?
4: Prosím vás, co to tu děláte? Máme promáčený celý strop. Vy máte akvárium?
2: Omyl, pane Nováku. Už nemáme akvárium. Jak vidíte, máme z něj materiál pro sběrnu surovin.
1: Piggy vtip.
0: Paní učitelka říká, tak děti, teď se mi pěkně představíte.
5: Já jsem Prokop Buben.
6: To je mi líto,
0: říká paní učitelka. Ale jak se jmenuješ?
5: Jak Prokop.
1: A nebo se mohl jmenovat. Já jsem Vašek Šanda. A paní učitelka by si myslela, že říká Vaše Kšanda.

0: Fish.
1: Misotkové a šmakovinky, vítáme vás s Piggym u dalšího dílu našeho společného vaření.
2: Ahoj.
1: Dnes budeme péct.
2: Hurá! To bude něco sladkého, že jo? Já bych měl na nějakou sladěhulinkovatou šmakoznost naladěný zoubek.
1: Sladké to bude. Budeme mlsat, ale zdravě. Právě kvůli zoubkům připravíme spolu mrkvové sušenky.
3: Mrkvové... Já ti nevím, Laskonko, kdybys chtěla mrkev použít do polévky nebo do salátu, tak to pochopím, ale sušenky, sušenky z mrkve? Ty máš poslední dobou zvláštní nápady, tedy sušenky.
1: Jen se neboj, Piggy, budeš překvapen.
3: Jenom aby.
1: A budeš se olizovat až za ušima.
2: Já mám nápad. Víš, kdo je mrkvový přeborník? Náš pan umělec Zajíc přece. Ten by si určitě rád dal tuhle mrkvosu šomňamku s námi.
1: To je dobrý nápad. Jestli se nám povedou, pozveme kamarády na malinový čaj se sušenkami.
2: S neobyčejnými zajícovatými sušenkami z mrkvičky.
3: Jen jestli budou sladěvčké, jak říkáš, víš.
1: Mrkev se v pečení běžně používá, protože je sladká, Piggy. A protože je sladká sama od sebe, přirozeně, není potřeba pak přidávat tolik cukru. Těsto se osladí přidanou mrkví. Už rozumíš?
2: Tak to teda vyzkoušíme, jo? Tak co mám nachystat?
1: Budeme potřebovat asi 250 gramů mrkve, 200 gramů másla, to jsme si vyndali předem z ledničky, aby trochu povolilo a dobře se s ním pracovat. 50 gramů krupicového cukru, 100 gramů moučkového cukru, 400 gramů polohrubé mouky, kelímek bílého jogurtu, jeden sáček prášku do pečiva a jeden sáček vanilkového cukru.
2: Počkej, to je nějak hodně, já to nestíhám to, vážím pomalu.
1: Klidně ti to zopakuji, ale vážení je při vaření také moc důležité.
2: To vím.
1: Až budeš zkušený kuchař, některé věci nebudeš muset ani vážit, protože už to budeš mít, jak se říká, v oku.
2: Takže 100 gramů moučkového cukru a co jsi říkala dál?
1: 400 gramů polohrubé mouky. A pak už jen kelímek bílého jogurtu, prášek do pečiva a vanilkový cukr.
2: Připraveno! Jo, ale toho cukru je jen malounko. Co když to ta mrkvička nedokáže osladit?
1: Už se, Piggy, přestaň mračit. Uvidíš, že ti budou mrkvové sušenky chutnat stejně, jako kdyby byly třeba s čokoládou. Pustíme se do práce. Tak, umyj nám mrkev, já ji oškrábu a můžeš se pustit do strouhání. Všechnu mrkev je totiž potřeba najemňoučko nastrouhat, ale...
2: Pozor na kopítka, já vím. Už jsem málem strouhací kuchyňský robot.
1: Zatímco Piggy strouhá, já do mísy připravím všechno, co potom smícháme s nastrouhanou mrkvičkou. Takže do mísy dávám mouku, krupicový cukr, máslo, prášek do pečiva a trochu jogurtu. Jak si na tom s mrkví, Piggy?
3: Už to nesouračte, madam.
1: To je legrace, jak to mluvíš.
3: Jsem strouhací kuchyňský robot Piggy 025.
1: Dobrá, milý robote, přisypej mi to sem do mísy ke všem těm ostatním surovinám.
3: Sip, sip, sipu, sip, sip, sipu.
1: V míse tedy teď máme nastrouhanou mrkev, mouku, krupicový cukr, máslo, prášek do pečiva a trochu jogurtu. A teď to všechno umícháme a uděláme těsto. Chceš míchat, Piggy?
3: Nastavuji funkci míchání. Jsem tvůj robotický míchač. Míchám, míchám. Pí,
1: pí, pí, pí, já se pí, pí, pí. S tebe jednou vážně zblázním. Tak míchej, robotku, míchej.
3: Míchám.
1: Mícháme, dokud z téhle směsi neumícháme vláčné těsto.
3: Míchám, míchám.
1: Piggy, ukaž, myslím, že už to bude stačit. Stačí, Piggy. Dost, Piggy.
3: Zvolte správný příkaz k zastavení.
1: Přestaň.
3: Robota. Hledejte tlačítko podle návodu.
1: Jaké tlačítko? Přestaň už míchat, to stačí, Piggy.
3: Zvolte tlačítko s funkcí vypněte.
1: Co mám dělat?
3: Míchám.
1: Nemáš dálkové ovládání, robote Piggy?
3: Ovládám se obvykle nejlépe rypáčkem nebo ocáskem.
1: Dobře, dobře. Tak tě svrknu do rypáčku. Hlavně už nemíchej. Stop, robote.
3: Robot Piggy 025 v režimu klidu.
1: To víš, že jo. Co to do tebe zase vjelo? Tak, teď dáme těsto na hodinu odpočinout do ledničky.
3: Robot Piggy v režimu klidu. Těsto v režimu klidu.
2: Laskonko, a jak to těsto bude odpočívat? Jakože se jde do ledničky natáhnout, dát si šlofíčka?
1: Tak nějak. Ale abychom nemuseli hodinu čekat, vezmeme si těsto, které jsem udělala už dřív, a teď už si v ledničce dostatečně odpočinulo a můžeme s ním dál pracovat. Tak, teď budeme potřebovat vyválet těsto.
2: Můžu já?
1: Půjde to bez robota, aby se nám zase nezbláznil, víš? A neválel do úplného vyválení.
2: Dobře, já už budu hodná.
1: Ty jsi hodný pořád, Piggy. I když si hraješ, že jsi robůtek. Jen to trochu zdržuje, víš?
2: Tak jo. Promiň, teď už budu normálně fofrovat.
1: Fofruj v klidu, jo? Pojď si sem k válu a tímhle válečkem vyválej těsto asi na 0,5 centimetru.
2: K válu válným válečkem. Válečkem
1: prostě válečkem. Válej a já ti řeknu, až to bude tlusté, tak akorát. Ale ještě počkej. Před samotným válením je dobré váleček i vál poprášit moukou, aby se ti těsto nepřilepovalo.
2: Mám, tak, mám.
1: Jde ti to výborně.
2: Je, to je jako, kdyby byla bouře.
1: Ještě
2: mouky.
1: Tady na té straně to máš silnější, než na té druhé. Tak, teď je to perfektní. A přijde ta nejzábavnější část. Vykrajování.
2: Je. To je skoro jako o Vánocích, Laskonkovi. To taky takhle vykrajujeme.
1: Tak, vyber si tvar vykrajovátka a vykrajuj, Piggy. Já ty vykrojené tvary budu skládat na plech, který jsem si vyložila pečícím papírem. Už jsem také zapnula troubu na 200 stupňů, ale vy děti doma určitě už víte, že
2: k troubě nesmíte sami a že s pečením vám pomůže někdo dospělý, abyste se nespálili. Já to taky nechávám na laskonce a vybral jsem si, zajíčkový tvarný krajovátka, abych zajíce překvapil dvojnásob, až budeme mlsat po zaječím mrkvičkovitě.
1: Dobře, Piggy, všechno si o té troubě řekl přesně. Tak vykrajuj. Tak, než Piggy dovykrajuje, připravím ještě směs, ve které pak sušenky hned po vytažení z trouby obalíme. Tahle směs je z moučkového a vanilkového cukru. Třeba vám ale sušenky zachutnají jenom tak, bez toho cukrového obalu. Tak, Piggy už je hotový. A já mám vykrojené sušenky na plechu a dávám je péct do trouby na 15 až 20 minut.
2: Laskonko, teda nevěřil jsem tomu, ale začíná to tu krásně vonět. Docela jsem na ty mrkvové sušenky dostal chuť. Nebude to už hotové.
1: Vidíš, já ti říkala, že na tebe půjde mlsna. Budeš překvapený. Počkej, až je ochutnáš. Tak, my ale musíme počkat, až se sušenky dopečou. Po vytažení z trouby je opatrně ještě horké obalíme ve směsi těch cukříčků a některé necháme jen tak bez obalení. Můžeme je třeba i slepit dohromady nějakou červenou marmeládou. Třeba rybízovou nebo nějakou z lesního ovoce.
2: Je, budeme mít slepované zajíčky, ušáčky, mrkváčky.
1: A recept i postup najdete jako vždy v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. A já musím jít vytáhnout plech z trouby. Tak zase příště, mlsotkové a šmakovinky.
2: Ahoj!

0: Devátá kapitola Pošťák krák.
1: Adélka kreslila do svého bloku. Moc se jí líbily hudební nástroje všech hmyzounů. Kulikvák je prostě šikula. Protože se skřítek výletník musel vrátit domů, zůstala se svými krkouny sama. Vůbec jí to nevadilo. Tady na Bimbuli se ničeho nebála. Najednou se jí nad hlavou něco myhlo. Byla to růžová obálka, která se vzduchem nesla jako lehoučké peříčko. V zápětí se přiřítil velký černý pták. Byl oblečený v modré uniformě a přes rameno měl přehozenou velikou koženou kabelu. Hned se vrhnul na psaníčko, chytil ho do zobáku, strčil do brašny a slétl k Adélce.
2: Slečna Adélka?
1: Zeptal se pro jistotu.
3: Ano, to jsem já,
1: odpověděla Adélka.
3: Jak to, že mě znáte?
1: Podivila se. Pošťák si přehodil kabelu na druhé rameno a pyšně prohlásil.
2: Já znám úplně všechny. Musím všechny znát, protože jsem Havran Krák. Jsem poštovní doručovatel.
1: Pak se zarazil a důležitě se zeptal.
2: Víte vůbec, co to znamená?
3: Jasně, že vím. U nás taky máme listonoše.
1: Pupino byl ze všeho trochu zmatený a tak se hloupě zeptal.
4: To jako nosíte listí?
1: Adélka si vzdychla a Bláža s Bůčou obrátili oči v sloup. Za to Havran Krák byl v sedmém nebi. Znovu mu to dodalo pocit důležitosti.
2: Vidím, že vás musím poučit. Doručuji dopisy po celé planetě.
1: Pak se k ním naklonil ještě blíž a důležitě dodal.
2: A dokonce i mimo planetu Bimbuli.
1: V tom si Adélka vzpomněla na maminku, na tatínka, na nemocnici a náhodného pana doktora, který jí někdy půjčoval stetoskop. Dokonce se jí zdálo, že v dálce slyší jeho hlas.
5: Adélko, no tak, Adélko, probuď se.
1: Trochu se jí zastesklo, ale nedala to na sobě znát. Pobavilo ji, že si pan doktor myslí, že spí. Hned se kráka zeptala.
3: A jak to mám udělat, abych mohla poslat někomu psaníčko? U nás máme poštovní schránky, ale tady jsem nic podobného neviděla.
1: Havran Krák si opět přehodil brašnu na druhý bok a řekl.
2: Stačí dát dopis do obálky a napsat, komu je určen. Pak se nahlas zavolá dopis nebo balík. Na nejbližším místě se ze země vysune schránka, do které se dopis vloží. Pak se schránka zasune a doputuje ke mně na poštu. O ostatní už se postarám.
3: A mohla bych to zkusit?
1: Zeptala se Adélka.
3: Chtěla bych mamince poslat hezký obrázek, aby se o mě nebála. Šlo by to?
1: Havran mávl rukou.
2: Žádný problém, poleďte se mnou.
1: Zavelel. Vznesl se do vzduchu a mířil ke své poštovní úřadovně, která byla až na samém vrcholku stromu Opius Bimbulus. Adélka s Bůčou, Blážou a Pupínem se na sebe podívali a pak se rozesmáli. Pupíno se jen tak pro jistotu zeptal.
4: Umí tady někdo lítat?
1: Všichni svorně vrtěli hlavami.
3: Ach jo.
1: V tom ale Adélku něco napadlo.
3: Profesor Bimbulík nám přece dal bimbálkové lítadlo.
1: Zašátrala v kapsičce a vylovila lahvičku s kouzelným lektvarem ze semínka stromu Opius Bimbulus. Bláža se ze zvyku dala do rozpočítávání.
6: U potoka roste kvítí, říkají mu Petr Klíč, na koho to slovo padne, ten musí.
1: Pupíno jí přiložil chobot k uchu a hlasitě zatroubil.
4: Budíček, co chceš rozpočítávat? Vždyť je jedna jediná.
1: Bláža se cítila dotčená. Měla slzy na krajičku a kdyby se do toho nevložila Adélka, určitě by se rozplakala.
3: Myslíte, že je to na pití nebo na mazání?
1: Zeptala se.
4: Tak já bych to třeba zkusil ochutnat.
1: Navrhnul mlsoun Pupíno. Když se napil, okamžitě se vznesl do vzduchu. Adélka ani chvíli neváhala, honem dala loknout i všem ostatním a tak společně plachtili vzduchem. Zpočátku jim nešlo letět určitým směrem, spíš se jen ve vzduchu legračně plácali a letěli chvíli dopředu a chvíli zas dozadu. Na správnou techniku přišla jako první kravička Bůča. Ostatní se jí proto chytili a za chvíli vzduchem doletěli za Pošťákem Krákem. Ten už je z okna své úřadovny vyhlížel dalekohledem a chechtal se, až se za břicho popadal.
2: A to je asi nějaká nová letecká móda. To mě musíte naučit.
1: Popichoval je, když Adélka s kamarády s vypětím sil dorazili. Nikdo se nezmohl na slovo. Všichni byli z namáhavého letu celý udýchaní.
2: Ale tady už lítat nemusíte, tady se dá normálně chodit.
1: Připomenul jim Krák.
4: My víme,
1: ozval se Pupíno.
4: Ale nám to nejde.
2: A tak přestaňte plachtit těma ušima,
1: navrhoval Krák. Adélka si všimla, že se Pupíno začíná zlostí rozžhavovat a proto raději včas zasáhla.
3: My jsme se napili bimbálkového lítadla od pana profesora a to stále funguje.
1: Krák se omluvil.
2: Oh, pardon, nevěděl jsem, že pánové jsou nelétavci.
7: Dám,
1: opravila ho dotčeně Bůča.
4: Ale já jsem pán.
1: Připomenul se Pupíno.
2: Máte asi ještě hodinku, než se přestanete vznášet. Slečna Adélka chtěla napsat dopis, že?
3: Ale ve vzduchu to nejde.
1: Připomenula Adélka.
2: Tak vás zatím zvu na exkurzi.
1: Nabídl jim Krák.
2: Zde jsou dopisy, které je potřeba doručit jejich adresátům.
1: Řekl a ukázal na hromadu různobarevných obálek.
2: Zde vidíte razítko. Tím musím každou obálku opusinkovat a zanechat na ní otisk.
1: Adélka se usmála. Razítkování je opravdu tak trochu jako pusinkování. Jen ji to samotnou nikdy nenapadlo. Náhle něco cinklo.
2: A to bude nové psaníčko,
1: radoval se Pošťák. Z výtahu vypadla kulatá plechovka. Krák ji otevřel, vyndal dopis a schránku poslal výtahem zpět.
2: Nyní se můžete podívat, jak se správně razítkuje. Uchopím razítko, za část k tomu určenou, namočíme do barvy a přesně namířím na obálku.
3: A kde je známka?
1: Zeptala se Adélka. Ještě než Krák stačil razítkem bouchnout na obálku. Pohyb nedokončil. Dlouze se na Adélku podíval.
2: Jaká známka? Známky jsou ve škole a ne na poště.
7: Přece papírová, ta, co se kupuje za peníze.
1: Vložila se do toho Bláža. Všichni tři Adélce často pomáhali psát dopisy babičce, tak dobře věděli, jak to chodí. Teprve teď Krákovi došlo, že má z ostudy kabát. Samozřejmě si vzpomněl na poštovní známky, které jsou jen na zemi u lidí, protože studoval dějiny poštovnictví. Snažil se to alespoň nějak zamluvit.
2: Dopoledne sbírám poštu. Pěkně ji třídím a odpoledne létám a dopisy roznáším. Jestli chcete, můžete letět se mnou.
1: Adélka přikývla a plyšoví kamarádi, kterým podle jejich dlouhých krků někdy říkala krkouni, taky. Jenže jako naschvál

0: vtáka, hmyzouny, bzouny a samozřejmě kráka. Když to pošťák viděl, úplně se zatetelil blahem.
1: Je, píšete tam o mně?
0: Zeptal se s úsměvem.
1: Tak takové, psaníčko, doručím super extra express rekomando.
0: A opravdu, když obrázek Adélka zalepila do červené obálky a nadepsala tiskacími písmeny
2: Maminka a táta.
0: Krák dopis popadnul a letěl s ním jako o závod.

0: Žili-byli dva nevlastní bratři. Starší Štěpán byl bohatý, protože zdědil po tátovi statek, za to mladší bratr neměl skoro nic. Ale protože nemohl nikam jít, zůstal u Štěpána za podomka. Jedl, co mu kdo dal, a že chodíval i v obnošených ženských šatech, všichni málem zapomněli, že se jmenuje Janek, a říkali mu prostě Barborko. Barborka byl však chlapec veselý a měl život tuze rád, a tak se proto oslovení ani nezlobil. Jednoho dne si zavolal Štěpán bratra k sobě a poručil mu.
1: Půjdeš do hustého lesa trávu sekat a neopovažuj se přijít před večerem.
0: Co to je za hloupý nápad jít na trávu do lesa, řekli byste si možná. Jenže Štěpán už byl takový. Vymýšlel pro svého nemilovaného bratra ty nejnemožnější úkoly, jen aby se ho zbavil, jen aby ho potrápil. Dobře také věděl, že se o zdejším lese vyprávějí podivné a strašidelné historky. A tak si asi myslel, že Barborku popadne nějaká příšera a na dosmrti bude od nepohodlného bratra pokoj. Barborka byl zvyklý poslouchat a tak jen pokrčil rameny, popadl kosu,

0: Ačkoliv byl krásný a teplý letní den, sotva Barborka vkročil do lesního houští, ovanul ho skoro mráz. Pod nohama křupaly větvičky, v dálce smutně a táhle zahoukala sova. Po nějaké trávě však ani památky.
1: No co? Na chviličku se posadím, odpočinu si a rozmyslím, co počít.
0: Jak si řekl, tak i udělal. Sedl si do temně zeleného mechu, ale když se chtěl opřít zády o mohutný strom, který tu rostl, něco se za ním propadlo. A jak se mládenec lekl, spadlo mu červené jablíčko do díry ve vykotlaném kmeni.
1: Pro pána, to jsem tomu dal. Teď budu bez svačiny a dost možná i bez večeře. Co se dá dělat? Budu muset sáhnout do té díry a jablko vytáhnout.
0: Jenže než to stačil udělat, vznesla se kolem divná mlha a zevnitř vykotlaného stromu vynořila se hlava podivného tvora. Zelené vlasy, tváře porostlé starým lišejníkem, zuby z černalé stářím, celý do pavučin zabalený.
2: Jak se opovažuješ rušit můj klid? A proč po mně házíš jablka?
0: Zaskuhrala ta příšera. Barborka se pochopitelně velice polekal, ale hned se sebral a řekl.
1: Omlouvám se, pane, neudělal jsem to schválně. Nešťastnou náhodou spadlo mi jablko do té díry a já ho chtěl vylovit.
0: Ten divný tvor se zatvářil o poznání příjemněji a řekl smířlivě.
2: No dobrá, věřím ti. Konec konců znám tě, Janku, a vím i, proč jsi přišel. Tvůj nadutý bratr tě poslal do lesa trávu sekat.
1: Ale vždyť on není tak zlý, pane.
2: I jen se ho nezastávej.
0: Zamračil se ten tvor.
2: Neboj se, ale tvé jablko ti podám. Chvíli počkej.
0: Pak střepatá hlava na okamžik zmizela a když se opět vynořila, podával lesní muž Barborkovi jablko, celé rubíny posázené, tak svítící, až se před očima dělaly mžitky.
1: Ale pane, to není moje jablko. Vždyť já měl docela obyčejné, červené. Tohle bych ani jíst nemohl.
0: Lesní mužík se zasmál a řekl.
2: Pravdu máš, Janku. To byla jenom zkouška. Jistě, že to není tvoje jablko. Vidím, že nejsi chamtivý a hloupý. Vrátím ti nyní to, co jsi doopravdy ztratil, a navíc přidám i rubínové. Jistě ti přijde k užitku. Ale k mému stromu už se nikdy nevracej. Nemám rád, když mě lidská čelátka zbytečně ruší.
0: Než stačil překvapený Barborka poděkovat, po lesním mužíkovi se země slehla. Zůstaly tu jen dvě jablka. Jedno červené a jedno rubínové.

0: S veselou se vrátil Barborka na statek a hned všem na potkání vyprávěl, co se mu přihodilo. Každý se tuze divil vzácnému daru, který chuďas dostal, ale protože byl Barborka oblíbený a každý ho měl ze srdce rád, všichni mu to přáli. O nenadálém bratrově štěstí se záhy dozvěděl i Štěpán. Okamžitě byl sama zvědavost a tak si dal Barborku k sobě zavolat a pravil.
1: Nařídil jsem ti, že se nesmíš do večera z lesa vrátit a ty sporušil můj příkaz. Odpustím ti to však, pokud mi ukážeš, co jsi dostal. Zaslechl jsem totiž zajímavé věci.
0: Dobrosrdečný Barborka bratrovi všechno popravdě vypověděl, i rubínové jablíčko mu ukázal. Štěpánovi zasvítili oči chamtivostí a hned se mu v hlavě vylíhl plán. Poslal Barborku pryč a pak, aby ho nikdo nespatřil, převlékl se za nuzáka do potrhaných šatů, hodil si přes rameno kosu a do kapsy schoval jiné červené jablíčko. Nikým neviděn a nepozorován, vyplížil se ze statku a rovnou čarou do hustého lesa. Vykotlaný strom našel celkem snadno, protože mu Barborka vše dopodrobna popsal. Vypadalo to tu tajemně a divně. Ale Štěpán se rozhodl, že vykoná, co si přece vzal, a tak na nic nedbal. Kosu zavěsil na nejbližší větev a červené jablíčko hodil do vykotlané díry. A hned začal bědovat a naříkat.
1: Ach, to je smůla, teď budu bez večeře.
0: Plakal na oko a čekal, co se stane. Netrvalo dlouho a z hlubin země vynořil se lesní muž, celý zahálený a pavučinami opletený. Štěpán se v první chvíli polekal, ale i hned se dal zase do pořádku, pamětliv svého prohnaného plánu.
2: Dneska se s lidskou žouželí dočista roztrhl pytel a ještě po mně neustále jablka hážou a pokoj mi nedají. Co tady pohledáváš?
0: Štěpán začal koktat jakousi historku o sekání trávy v lese, ale ten podivný tvor ho zastavil.
2: Zadrž, nechce se mi tvoje hloupé řeči poslouchat. Znám tě, Štěpáne, a také tobě přinesu jablko, jako Jankovi nedávno. Jen měj chviličku strpení.
0: Štěpán se nemálo divil, že ho mužík zná. Brzy mu lesní muž podával ztracené jablko. Ale ke Štěpánovu překvapení nebylo vůbec rubínové, ale to jeho docela obyčejné červené.
2: No, vem si, co ti patří a jdi. Pěkně jdi, odkud jsi přišel.
1: Tohle není moje jablko.
0: Zmohl se konečně hamižný Štěpán na odpověď a ani trošku se přitom nezačervenal. Mužík pozvedl huňaté obočí a řekl.
2: Že není? To se tedy divím, ale budiš. Podívám se znova.
0: Když se pak opět vynořil, podával Štěpánovi jiné jablko. Rubíny posázené a tak blízkavé, až se před očima jiskřilo.
1: Ano, ano, to je moje jablko.
0: Zajásal Štěpán a hned po něm ruku natahoval.
2: Jak myslíš, Štěpáne? Je-li doopravdy tvoje, musíš si pro něj přijít až sem, za mnou.
0: Štěpánovi chtivost tak zatemnila mozek, že přestal myslet na možné nebezpečí a hrnul se vpřed, jen aby už po té drahocenosti sáhl. Jenže v tom šup a lup, lesní muž ho stáhl naraz k sobě do díry. A Štěpán ani nestačil vykřiknout. Už po něm nezbyla ani památka. Brzy pak nastal večer a přišla noc a celý statek se začal schánět po svém hospodáři. Jenže marně. V domě nebyl, na poli také ne. Janek Barborka měl o bratra skutečný strach a proto vypravil několik lidí s pochodněmi i do hustého lesa, aby se po něm poohlédli. Ale ať hledali sebe lépe, všechno bylo marné. Když se pak ani druhého, ani třetího dne Štěpán neukázal, ba ani za týden se nevrátil, poznal Barborka, že se mu stalo něco zlého. Z dobrého srdce bratra oplakal, i když ostatní lidé ze statku si leda oddychli, že přišli o zlého pána. A aby bylo spravedlnosti učiněno zadost, stal se Barborka hospodářem. Brzy se začal do normálních mužských šatů strojit, takže byl z Barborky opět Jankem. A všichni ho měli rádi, protože zůstal navždy stejně skromný a stejně laskavý, jako byl dříve. Rubínové jablko pak nechal vystavit každému na oči, aby kdo chtěl, mohl se pokochat pohledem na něj. Ale do hustého lesa, tam k tomu vykotlanému stromu, už jak živ nohou nevkročil. Splnil, co slíbil. Štěstí se totiž nemá pokoušet dvakrát.

0: Digihádanka.
1: Sedá v noci v každém koutku, ale jak si na ní posvítíme, nikdy ji nemůžeme najít.
0: Co to je?
2: Já vím.
3: Co?
0: Veverka před oranžovou stěnou.
3: Ne, počkej, veverka v tunelu.
0: Tu bys našel.
3: Ne, tam není nic vidět. Jo,
0: já
3: počkej.
0: Vím, co to je, není tam nic vidět.
3: No, je tam tma.
0: Tma je to. Sedá v noci v každém koutku, ale jak si na ní posvítíš, tak už ji nenajdeš.
3: Tak je pryč.

0: Biggie, Biggie, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
1: V téhleté?
0: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
1: Je, tady je na obrázku prasátko.
0: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
1: Tak čti. Mhm.
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Já.
0: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
1: No.
0: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Proč pak pořád riješ v zemi?
1: Proč pak pořád riješ v zemi?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Tak to bylo pro tebe.
1: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: V trávě hrála červnová muzika, maková panenka tancovala a motýl Emanuel nad ní poletoval jako slunečník. Najednou se zatřásla zem, až panenka vzdychla leknutím. Zem se zatřásla znova, vyrostl na ní hliněný kopeček, z kopečka vykoukl krtek Bonifác a podzemním hlasem povídá: trochu si tu budu rýt pod zemí, neračte se vyrušovat. Když Bonifác dopověděl, smekl černou čepičku, zamával růžovou tlapkou a zmizel. Kopeček hlíny rostl do výšky, krtek Bonifác se z něho vyvalil znova a řekl: tohle jsem našel v zemských hlubinách. A skutálel panence k nohám náprstek. Náprstek byl málem bez smyslu, dlouhým pobytem pod zemí, ale za chvilku přišel k sobě a začal zlatě zářit. U pasu měl tenkou jehlu jako kort.
1: Co koukáte?
0: Utrhl se na panenku a Emanuela.
1: Jsem náprstek Pichpic a sloužil jsem u jedné kněžny, jenže ona mě před 100 lety ztratila, když vyšívala na zahradě.
2: Vítáme vás, Pichpici, řekla maková panenka. Svět se asi hodně změnil, viďte, řekl motýl Emanuel.
0: Pichpic rozhlídl kolem sebe.
1: Svět je mnohem horší, než býval. Místo zahrady je tu obyčejné makové pole.
0: Když dopověděl, začal se kymácet ze strany na stranu.
2: Není vám něco? Řekla starostlivě panenka.
1: Jste ošklivý, že se mi z vás dělá na nic, řekl Pichpic.
2: A co bychom proti tomu měli dělat, řekla panenka.
0: Pichpic na ní ukázal jehlou.
1: Ty, panenko, dostaneš sukni, jako nosila kněžna, a Emanuelovi ušiju knížecí frak.
0: A do Pichpice vjela veliká čilost a dal se do krejčování. Nejdřív pokácel 3 rozkvetlé máky.
2: Mně stačí na sukínku jeden, řekla panenka.
1: Jenže kněžna nosila sukni se 37 volánky. Taková se dá ušít jen ze 3 máku, řekl Pichpic.
0: Emanuelovi nastříhal na knížecí frak s dlouhými šosy z čapích nůzků. Potom šil a hlavou dorážel jehlu. Když to všechno ušil, přehodil panence přes hlavu novou sukínku se 37 volánky a Emanuela navlíkl do fraku s dlouhými šosy. Prohlídl si je oba ze předu i ze zadu a povídá:
1: teď teprv jste krásní jako kníže a kněžna. Poslyšte, nemáte tu nějakou muziku?
2: Támhle pod mezí, modrozvonkovou, řekla tiše panenka.
0: Pichpic tam došel a poručil modrozvonkové muzice, aby spustila. Potom řekl makové panence a motýlu Emanuelovi:
1: teď si uděláme bál. Panenka zatančí v trávě a Emanuel v povětří.
0: Ještě křikl na modrozvonkovou muziku, aby hrála rychleji dokola, a sám vyběhl na krčí kopeček, aby měl lepší podívání na ten tanec. Maková panenka to byla nějaká tanečnice, ale sukně se 37 volánky jí byla k neunesení. Panenka zkusila několik krůčků, udýchala se, klopítla a dala se do pláče. Emanuel nepořídil líp, chtěl vyletět do povětří, ale zamotal se do šosů. Pichpic se na to díval, poskakoval, až se pod ním rozsýpal krčí kopeček a volal:
1: podržte mě, haha, nebo se rozsypu smíchy jako ten kopeček. Haha.
0: V tom ale vystrčil z hlíny růžovou tlapku krtek Bonifác a povídá:
3: už tě držím, Pichpici. Ono bude líp, když zůstaneš ztracený.
0: A stáhl zlatý náprstek zpátky pod černou zem.
4: K rybáři přišel porybný. Jak to, že lovíte na zakázaném místě?
5: Já nelovím, já koupám červa, zní pohotová odpověď.
4: Ukažte, já se podívám. No, zaplatíte stejně pokutu.
5: Za co?
4: Ten červ má mít plavky.
5: Yeah!

0: Moji veveřata s mlsnými fousky, moji milí mrsotkové a šmakovinky, vítám vás při další lekci vaření s veverkou Laskonkou. Je, Piggy z Rovinka vchází do dveří.
1: Ano, ano, ano, vážení, Piggy se sune, nese velký koš jako Ferda z Kirkonoš, co tam chodí krákonoš. A mlsně se oblizuje, protože by něco slup, třeba něco zhup, hupi, hupi, hup. Ahoj, Laskunko, rýmuju jako rýmista, všimla jsi?
0: Rýmista? Takové slovo asi ani neexistuje, Piggy.
1: No, no, myslím ten, jak píše básničky, ten rýmář, rýmář jako šprýmář.
0: Básník, Piggy, rýmuje básník.
1: A mají taky básníci rýmu? Když mají rýmy.
0: Ty máš otázky. A kde máš ten koš?
1: Jaký koš? No, nemám, kde bych ho vzal.
0: Aha, tak si o něm mluvil jen kvůli tomu rýmování.
1: Přemýšlel jsem v rýmech celou cestu od Justýny až sem. Ona je jak posedla. Začala psát zajíci Antonínovi básně a začala navíc ještě i mluvit v rýmech. Dala mi do kapsy jablíčka, co je sbírá babička, než jí zobne slepička. Jablíčka si Piggy schroupe, v kapse nejdřív a tě houpe, říkala. Představ si, děs, běs je to.
0: A dala ti opravdu ta jablíčka, nebo jen tak básnila bez jablíček?
1: Tady je mám, koukej, plné kapsy jablek mám, je jich aspoň 6. Dáš si jedno? Vypadají mňamkózně, jsou obr, vele, vele, obřisko, pumprdlíkovatě, sloní.
0: Piggy, to je dobře, že neseš jablíčka. Něco se naučíme. Schroupneme je, ale nejdřív si z nich uděláme něco ještě lepšího, než jsou jen obyčejná jablíčka.
1: Svačinku.
0: Svačinku, která se hodí kdykoliv a kamkoliv. Do školy, do kroužku, na víkend, na výlet, na chatu, do vlaku.
1: No, tak jablíčko je jablíčko. Co na něm chceš vylepšovat?
0: Už jsi někdy jedl sendviče z jablíček?
1: Sendviče se dělají z chlebíčků, ne? Dva chlebíčky k sobě a šupo, sendvič jako malovaný.
0: Chlebíček nám nahradí jablíčko.
1: Jo, tak. Nakrájíš jabko na plátky, vezmeš dva silnější a mezi ně dáš jeden tenčí a máš jako sendvič. A budeme taky dělat bábovičky z písku a dělat, že je papáme nebo co? Už si na to přijdu takovej trochu velký. Já bych chtěl nějakou tvojí mlsotku. Prosím, prosím, prosím.
0: Piggy, bude to dobroučké. Ale tak jednoduché, jak říkáš, to zase nebude. A bábovky z písku jsou náhodou prýma. Mě vždycky moc bavilo je dělat, abys věděl.
1: No jo, tak promiň, já to říkal jen tak. Co teda ten tvůj recept? Co na něj budeme potřebovat?
0: Už na to jdeme. Tak prosím, nachystej. Dvě jablíčka, arašídové máslo, rozinky a ovesné vločky. Máš?
1: Jablíčka, rozinky, ovesné vločky mám. Kde pak je arašídové máslo? Nějak se mi schovává.
0: Maslo, tady je, maslo, koukej, maslo, koukej. Zrovna ho máš před rypáčkem.
1: No,
0: pak budeme potřebovat ještě prkénko, nůž na mazání a nůž na krájení. A k tomu samozřejmě někoho dospělého, kdo s krájením pomůže. Tak, pustíme se do toho?
1: Jasně.
0: Takže, omijeme jablíčka a nakrájíme je na plátky.
1: To krájení, to je tvá práce, viď?
0: Jistě. A dětem doma pomůže maminka nebo někdo dospělý.
1: Jak se to krájí? Já se budu dívat.
0: Takhle. Plátky se musí krájet takhle z kraje a jen po stranách. Kdybychom jablíčka rozkrojili na půl, tak jako se krájí o Vánocích, musel by se odstranit z prostředka jádřinec a v kolečku by po něm pak zůstala díra, víš? Já už mám kolečka nakrájená.
1: To je jako kolečka od nějakého vozíčku, viď? Co dál?
0: Teď vždycky jedno kolečko ze dvou namaš arašídovým máslem.
1: Tak, mažu, natírám.
0: Díky, ale jen tenkou vrstvičku. Dá si tam toho zbytečně moc.
1: No, ale já jsem myslel, když to arašídové máslo je tak dobré, tak já to teda uberu.
0: Ty jeden mlsoune.
1: A proč mám vlastně mazat jen každé druhé kolečko? Proč ne i to první? Proč ne obě?
0: Když si děláš chlebík na svačinu, taky namažeš jen jeden ze dvou a pak je na sebe přiklopíš.
1: Aha, takže druhým plátkem jablíčka budeme přiklápět ten namazaný plátek.
0: Ale až za chvilinku.
1: Ještě tam dáme něco.
0: Ano.
1: Mně by to stačilo i tak.
0: To věřím. Zvlášť s tou tlustou vrstvou arašídového másla, kterou si tam měl, viď?
1: Už jsem to spravil. Co tam ještě patří?
0: Ta namazaná jablečná kolečka posypej rozinkami. Zkus to. Ale opatrně.
1: Já vím, přiměřeně, že jo?
0: Výborně si to udělal. A na závěr ještě posypeme trochou ovesných vloček.
1: Je, to je jako když sněží.
0: No a už jen přiklopíme to zasněžené vrchním plátkem jablíčka a máme jablečné sendviče hotové.
1: Tak to je jednoduché. Stačí jen nakrájet jablíčka a děti už si pak mohou dál udělat tyhle jablíčkové sendviče sami, viď?
0: Správně. No a teď je ještě ochutnej.
1: Já už je přece dávno ochutnávám.
0: No a jaké jsou dobré? No?
1: Dobré, no.
0: Piggy, řekni něco.
1: No je to mňamka, no. Čupreňo, něňo, to jsi měla vážně dobrý nápad, laskonko. Tyhle sendviče musíme udělat na naše jazykové oříškování s Hugem a Justínou. Justína o nich určitě složí oslavnou báseň.
0: No jsou tak dobré, že by si to zasloužili.
1: Vy děti, tuhle dobrotu si zkuste doma taky připravit. Není to nic složitého a budete se olizovat až za ušima.
0: A recept i postup najdete jako vždycky na www.piggy.cz v laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. A my jdeme s Piggym namazat další jablíčka. Těším se na vás zase příště. Ahoj!

0: dost často vůbec nenapadne. A někdy ani zdaleka. A svěřit to i třeba krávě, dopadlo by to podobně. Z čehož je vidět, jak je správné být si sám sebou osobně.
1: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym!
2: Beran vodí ovečky na stráně a kopečky. Tam spasou do syta, večer si je spočítá.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Kdy jsme spolu vlastně chodili?
4: Víš, že si to vážně nepamatuju?
3: Myslím...
5: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov, městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidýlek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha žárlivost. Moucha žárlivost nás zlobí svým bzučením, když pozná, že někomu nepřejeme nějakou věc, úspěch či pozornost. Někdy nám ale moucha pomůže, abychom našli uvnitř sebe sílu a dokázali to, co umějí tím. Kouzelný strom, aneb když to pořád klouže. Víš, kam půjdeme dneska, brácho? Zeptal se jednoho odpoledne Ferda Kuby.
6: Ne, kam?
5: Ke kouzelnému stromu.
6: Jak to myslíš, kouzelnému?
5: O ničem takovém ještě neslyšel. Uvidíš, vezmi si bundu a jde se, odpověděl Ferda. Vyrazili. Po cestě se k ním přidalo pár kamarádů. Kuba nevěděl, kam míří, ale líbilo se mu to. Měl příjemný pocit nervozity a zvědavosti. Kouzelný strom, to bude něco, říkal si. Netrpělivě přešlapoval, když se skupinka někde zastavila a popoháněl ostatní. Po chvíli všichni vyšli z Emušákova a zamířili do blízkého lesa.
7: Už tam budeme?
5: Vyzvídal Kuba. Vydrž, ještě kousek. Cesta nebyla jednoduchá. Prodírali se křovím, přeskakovali louže, překračovali popadané stromky a Kuba byl dál a dál za ostatními. Krunýř mu připadal těžší a těžší. Když dohnal skupinku, zastavil se. Uviděl, jak opičák přechází po kmeni stromu, který ležel padlý nad řekou a spojoval oba břehy. Postupně přešli všichni. Kuba šel poslední. Trošku ho znervózňovalo, že už jsou všichni na druhé straně a čekají na něj. Když je pozoroval, jak ladně přebíhají po kmeni, myslel si, že to bude hračka. Spletl se. Sotva na kládu vyskočil, spadl do vody. Dělal jakoby nic, vylezl na břeh a zkoušel to znovu. Plesk. Zase byl ve vodě. Do prkínka, proč musím padat jen já? Říkal si v duchu. Ostatní kládu zamazali blátem a mě to teď klouže. Ach jo.
7: Co je s tebou? Pohni krunýřem!
5: Volali ostatní.
7: Běžte sami, já zůstanu tady.
5: Volal na ně Kuba z vody.
7: Jak chceš, za chvilku se vrátíme.
5: Plyšáci zmizeli v křoví. Kuba zůstal sedět na kameni ve vodě a pozoroval, co se bude dít. Jaké kouzlo se stane? Od dubu se začaly ozývat divné zvuky. Paf, paf, paf. To bylo všechno. Za několik minut už utíkali plyšáci zpátky. Přeběhli po kládě na břeh, kde čekal Kuba, a smáli se.
7: To bylo parádní.
5: Kuba si všiml, že kolem proletěla moucha, která nepříjemně bzučela. Zdálo se mu, že se dokonce trošku posmívá.
7: Bzz, bzz, kiš, kiš.
5: Kuba byl zvědavý. Řekne mi už konečně někdo, co se tam dělo? Když dvakrát oběhneš támhle ten dub, staneš se na chvilku neviditelným.
7: A co je na tom tak skvělého?
5: Nechápal Kuba.
7: Co asi? Už jsi byl někdy neviditelný, třeba jen na chvilku?
5: Ostatní tě nevidí, ale ty je ano. Můžeš je oběhnout a pak na ně třeba skočit nebo bafnout. Vždycky se tam nasmějeme, řekl plyšový koník.
8: To bych chtěl taky zkusit, řekl Kuba.
5: Ferda mu navrhl, že spolu budou lezení po kládě trénovat. Před domem byla kovová trubka. Začali to zkoušet na ní.
7: Takhle si na ní vlezeš, ukazoval Ferda. Narovnáš se, roztáhneš ruce, musíš se vyvažovat. Zkus to.
5: Kuba vylezl na trubku a bum, hned spadl.
7: Zkus to znovu.
5: Kuba zase spadl, zase a zase. Neposlouchal rady a byl naštvaný, že je Ferda takový rozumbrada.
7: To musíš takhle.
5: Ferda naskočil na trubku a jako by nic ji přešel, hned na poprvé i zpátky.
7: Tobě se to lehce řekne, když nevláčíš tohle.
5: Kuba ukázala na krunýř. Prosím tě, o tom to není.
7: Že ne?
5: Kuba zaběhl do domu a za chvilku byl zpátky i s batohem.
7: Na, nasaď si ho, teď se ukáže.
5: Ferda si dal na záda batoh, do kterého Kuba nasoukal polštář a elegantně po trubce přešel.
7: Vidíš?
8: No jo, no, ty seš chytrej.
5: Když Kuba viděl, jak to Ferdovi jde i s batohem, štvalo ho to. Proč zrovna on je takový kopyto? Ferdovi jde každý sport dobře. Je mrštnej a šikovnej, na zádech mu nic nepřekáží. Není to spravedlivý.
7: Proč taky nemá těžkej krunýř?
5: Uvažoval Kuba. Podíval se nahoru a uviděl, jak po parapetu okna posměšně poskakuje moucha, kterou znal z lesa. Vyplazovala jazyk a volala.
7: Kýš, kýš, nešika, seš padavka, všem to jde, jen tobě ne. Budou se ti smát.
5: Ferdovi jde líp všechno. Je prostě šikovnější. Blbá moucha žárlivost. Vždycky se objeví, když to nejméně potřebuju. Pomyslel si Kuba.
7: Tak znova, brácho, musíme to natrénovat.
5: Povzbuzoval Ferda. Když Kuba vylezl na trubku, podjela mu noha a svalil se na zem. Natloukl si krunýř.
7: Za to můžeš ty.
8: Jak já?
5: Bránil se Ferda.
7: To byl tvůj nápad. Jsem z tebe nervózní a nemůžu se soustředit.
5: Zlobil se Kuba na Ferdu, který ale za nic nemohl.
7: Víš co, tohle nemá smysl. Pokud nebudeš trénovat, nikdy v lese kmen nepřelezeš.
8: já jdu domů. Ferda vzal batok s polštářem a odešel. Kuba zkoušel znovu a znovu přejít trubku, ale pořád padal. Pořád se moc nesoustředil. Přemýšlel spíš o tom, proč to Ferdovi jde a jemu ne. Chvílemi si představoval, jaké by to bylo naopak. Kdyby to Ferdovi nešlo a Kuba by mu ukazoval, jak na to. Když za několik dní opět všichni vyrazili ke kouzelnému stromu, Kuba šel taky. Zastavil se u řeky a pozoroval Ferdu, jak přelézá. Ať spadne a namočí se, abych nebyl jediný, aby věděl, jaké to je, když to nejde. Přál si v duchu chvíli Kuba. Ferda ale nespadl. Když to dokážou oni, zvládnu to taky, řekl si nahlas Kuba. Pomalu vylezl na kládu. Plyšáci už byli v trapu. Běželi ke kouzelnému dubu. Kuba našlapoval opatrně, pomalinku, jeden krok, druhý, bum, spadnul do vody. Břeh, na kterém stál dub, byl příkrý a vysoký, nedalo se na něj vyšplhat z vody. Takže musel Kuba doplavat zpět na začátek. Znovu přikázal sám sobě. Jak to říkal Ferda, narovnat, roztáhnout ruce a hlídat rovnováhu. Jeden krok, druhý, třetí, čtvrtý, ještě kousek, ještě dva krůčky. Podklouzla mu nožka, ale udržel se. Dokázal to, byl tam. Juhu! Volal Kuba na celé kolo a běžel za ostatními. Je, ty jsi to dokázal, jsi dobrý, radoval se Ferda. Kuba se uculoval a bylo mu dobře. Díval se na ostatní, měli taky radost, že to zvládl. Když se chtěl pohledem vrátit k Ferdovi, nemohl ho najít. Baf! To se slekl, co? Pojď si to taky zkusit. Oběhni dvakrát strom a uvidíme. Teda neuvidíme. Smál se Ferda.

Byl podzim, světla ubývalo a zimy přibývalo. A tak broučci, že už nikam nepoletí. Jenom musel tatínek k Motříčkovi slíbit, že se k ním přijde s maminkou a s broučkem ještě jednou podívat, a to hned zítra, dřív než udeří zima. A tak druhý den po snídani, že půjdou ke Kmotříčce. A šli. Však už na ně čekali. Dávali si po hubičce a brouček líbal ruku. Ale byl tam ještě někdo. Kmotříčka vzala broučka za ruku. Pojď, pojď, broučku. Políb také tadyhle Janince ruku. A brouček políbil, honem se však schoval za maminku. Sedli kolem kamen a začali si povídat.

poslouchej, kdo pak to je, ta Janinka? I to je Janinka. Aha, či pak je? I ona není ničí, ona je sama živá. A co pak nemá žádného broučka a tatínka? Ne, ona je sama. A kde pak zůstává? Pane, tam u lesa ve vřesu, takovou má krásnou chaloupku v mechu. Ale když se pořád tak moc na mne dívá, jdi, hloupý, vždyť ona je hodná, víš, ten med, ten jsme dostali od ní. Ale když ona, Beruško, tu volala kmotřička Berušku. Šli do síně a Brouček honem za nimi. Kmotřičko, vy ještě něco máte? Mám. Vždyť jste zde letos naposledy, až zas v létě. A co pak máte? Počkej, to se podivíš. Pojď, pomůžeš nám. A Brouček, že pomůže. A šli, ale ne do Almary. Tam dozadu na dvůr, kde měli ještě komoru. A v té komoře, tam měla stát kmotřička celé zrnko vína, tak, jak se z hroznu utrhlo. Takové krásné modré až do červena. A teď se ho kmotřička s Beruškou chopili a nesli je celé tak, jak bylo, do světnice a Brouček jim pomáhal. Postavte je tadyhle na stůl, to bude nejlepší, radil kmotříček. Kohoutek už měl pohotově, vzal ještě kladívečko, vyrazil stopku, nasadil kohoutek a kmotříčka už držela křišťálový koflíček, aby do něho kmotříček natočil. A kmotříček do něho natočil, až se to rdělo a přímo vyskakovalo. A teď si zavdala nejdřív maminka, pak Janinka, potom kmotřička, po ní tatínek, pak kmotříček a Broučkovi a Berušce také dali, ale jenom líznout. A všichni si to velmi velice chválili, takové to bylo sladké, jenom se jim to zdálo být moc silné. A tak kmotříčka, Beruško, honem skoč na palouk se čbánem pro rosu. A Beruška honem skočila na palouk se čbánem pro rosu. Kmotříček přitáhl stůl blíž ke kamnům, natočil do koflíčku vína jen polovic, dolil rosou a podával kolem. A tak si seděli a povídali, jak jednou bylo s kmotříčkem zle. Bylo to brzy potom, když se s kmotříčkou vzali. Vyletěl hned po slunce západu, celou noc pěkně svítil a když už k ránu letěl zas domů, tu se najednou objevila taková velikánská žluna a už ho chtěla zaživa spolknout. Kmotříček se náramně lekl, ale honem se vzpamatoval a frr nabuk, ale žluna hrr za ním. A tak kmotříček honem do skuliny, ale žluna zobákem hned za ním. A že byla díra malá, už ji zobákem tesala. Kmotříček se strachem všecek třásl a vlasy mu vstávaly. Co by si kmotříčka doma počala, kdyby takhle? A zalízal do skuliny dál a dál. Ale žluna také zobákem dál a dál. Až už dál nemohla a kmotříčka nechala. A kmotříček chvíli ještě čekal a pak pomalonku vylézal. Ale opatrně a dobře se ohlížel, jestli tam žluna někde nesedí. Ale neseděla a tak letěl kmotříček honem domů. Slunce už bylo vysoko na nebi a kmotřička byla všecka polekaná. Volala a plakala, lítala a běhala, dívala a ptala se, ale nikde nic. O kmotříčkovi nikdo nevěděl.

až zaběhla k Janinčinu tatínkovi. A on také nic nevěděl, ale jen aby prý kmotřička nic neplakala, kmotříček, že býval poslušný a poslušné broučky, že má pán Bůh na starosti, takže se jim nemůže nic stát. A i když se jim něco stane, že je to tak dobře, že to pán Bůh tak chtěl, a že nesluší broučkům moc plakat a naříkat, jen aby šla kmotříčka domů a doma pěkně čekala. A kmotříčka šla domů. A když jde, tu jí přichází kmotříček naproti. Ach, to měla radost. A tak si to povídali a byli rádi, že už je to pryč. Ale Beruška se dala přitom do pláče. Co pak ti je? Ptá se jí brouček. Kdyby mě byla ta žluna, tatínka sežrala. Ale vždyť ho nesežrala. A kmotříček k tomu doložil. Milá Beruško, tenkrát jsme tě ještě ani neměli. Ale Beruška, že nechť, a vzlikala přece. No? A teď vypravoval tatínek. Když kmotříček a tatínek byli ještě hoši a měli poprvé letět, že je vzal Janinčin tatínek sebou, ukazoval jim cestu a povídal jim, co, kdy a jak. A oni se tomu pěkně od něho naučili. A jednou, když už sami lítali, přidal se k ním Janinčin tatínek a povídal. Pojďte, hoši, já vás někam zavedu, ale musíte být tiši a dávat pozor. A oni, že ano. A letěli, až přiletěli k takovému krásnému městu. Kolem byly krásné zahrady, a tam, už skoro za městem, v jedné té zahradě u cesty, stál velký, krásný dům. Okna náramně veliká a dveře ještě mnohem větší. A ta okna byla plná světel. A ty dveře byly dokořán otevřeny. A do těch dveří vcházeli pořád lidé. Staří i mladí, hoši i dívky. A Janinčin tatínek povídal. Pojďte, hoši, nepoletíme tam dveřmi. Támhle je kousek okna otevřeno. A vletěli tam oknem, sedli si dole na rám a dívali se. Od stropu dolů visely tři velikánské svícny a krásně svítily. Dole na zemi bylo plno lavic. Když kdo přišel, vkročil do lavice, zůstal chvilku stát, díval se do klobouku a pak si pěkně sedl. Měl sebou pod paží dvě knihy a tu jednu si otevřel. Až tu jeden z nich vystoupil na takové lešeníčko, kde byl malý stoleček, a že budou zpívat. A začali zpívat. A tak krásně zpívali. A když dospívali, vstali a ten na tom lešeníčku počal se modlit, že jsou nestateční lidičkové a že byli neposlušní, aby jim to pán Bůh odpustil pro milého syna svého a svým duchem, aby je posvětil. Potom otevřel tam na stolečku velikánskou knihu a četl z ní o hrstce a o červíčkovi a že aby se nebál. A když si zas sedli, to jim pěkně vypravoval, když se někdo bojí Pána Boha, že se nemusí nikoho bát, ba že ani nesmí, protože to Pán Bůh nechce. A pak se zas modlili a zas zpívali. A
A když už vycházeli, dávali u dveří něco na talíř, až to cinkalo. Víte, hoši, toto bylo hezké, povídal Jančin tatínek. Ale teď musíme honem zase svítit, abychom to dohonili. A tak honem svítili. A od té doby tam tatínek s kmotříčkem často byli. A té modlitbičce, kterou se vždy před spaním modlí, se naučili tam. Oni ji tam zpívávali. Pod večer tvá čelátka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine. A tak si povídali a Broučkovi se to líbilo. Jenomže se Janinka tak moc na něj dívala, jak si se jí jakoby bál. A tu ona se k němu obrátí. No, Broučku, kdypak ty poletíš? A že mu to tak pěkně řekla a hezky se na něho usmívala, tak on se už tak moc nebál. Brzy. Už budeš pomalu dost velký. Jen jestli umíš dost poslouchat. No, uvidíme. Ale snad mne pozveš, až ponejprv poletíš, abychom tě vyprovodili. A Brouček, že pozve, a maminka k tomu s radostí doložila, že už to snad bude o příštím svatém Janě. A přitom zůstalo. Už vstávali a strojili se k odchodu. Ach, zas ta zima, naříkala maminka. I dá pán Bůh, bude zas léto a zas se uvidíme, těšila jí kmotříčka. A počalo loučení. Pěkně se líbali a pánu Bohu poroučeli. Už bylo skoro chladno a tak spěchali. Janinka tam k lesu do vřesu, Brouček s tatínkem a s maminkou tam do stráně pod jalovec. Už byli uprostřed palouku, když se Brouček ještě jednou ohlédl. Janinka už byla pryč. Kmotříček a Beruška stáli před chaloupkou pod dubem a dívali se za nimi. S pánem Bohem, kmotříčko, až zas v létě, vzkřikl Brouček. A už je nebylo vidět. Už cestou povídal tatínek. Ne, není co odkládat. Mohla by najednou udeřit zima a bylo by s námi zle. A hned se dali do práce. Nejdřív, aby měla maminka na zimu všechno připraveno. A tak jí přinesli z komory všecko do kuchyňky. Hrách a kroupy, i jáhly a krupici a mouku, také trošku čočky a pak ještě jiskřičku másla. Na to se hned pustili do dříví, měli je tam na dvorku pěkně vyrovnané na výsluní. A tak ho nanesli do kuchyňky, co se tam vešlo, a k tomu ještě plnou síň až po samé dveře. Pak vylezl tatínek po žebříčku vikýřem na půdu. Tam bylo plno suchoučkého drobného mechu. Tím strop pěkně přikryl, aby jim nebylo od zhora zima. Ostatek pak scházel dolů a dvířka od vikýře raději přibyl. V loni jim je vítr vyrazil a div, že celou střechu neroztrhal. Ještě štěstí, že nebyla tak zlá zima. A teď chodili kolem chaloupky a kde byla jaká skulínka, dobře jí ucpali, takže nemohlo nikde ani profouknout. Pak zavřeli dveře na petlici, zastrčili špejlek a celé dveře zarovnali dřívím, aby jim v síni nepřekáželo. Naposledy po všem vycpali mechem okna, jak v kuchyňce, tak ve světnici a dobře je prkénkem zabednili. Světla měli dost a dost. A teď,
ať si třeba mrzne. Však už venku burácelo. A tak se ještě pomodlili. Podvečer tvá čelátka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine. Pac a pusu, pán Bůh s námi a zlý pryč, a lehli a spali a spali a spali.

0: Znáte všichni princezníčku, co má hvězdu na čelíčku? Zlaté vlasy dlouhé k pasu zdůrazňují její krásu. Nosí kožich z šedých myší, od chudých se přece liší.
1: Kdo pak mi odpoví?
2: Myší kožíšek.
3: Princezna myší kožíšek, ne? Princezna se zlatou hvězdou na čele.
1: Aha.
3: To je krásná pohádka o téhle princezně, tu mám

0: Tak co? Že ta Justýna nemůže nikdy přijít včas.
1: Go, to se mi nezdá. Dnes se opožďuje nějak hodně, hodně. Vypadá to, že na nás vážně zapomněla.
0: V tom případě tedy máme jedinečnou šanci dnes jazykový oříšek hádat sami.
1: Jejda, jako za starých časů. Já už si skoro nepamatuju, jaké to bylo bez Justýny. Tak jo, jaký máš dneska oříšek?
0: Já mám dnes přísloví. Všude je chleba.
2: Počkat, co to je? Co to je? Vy jste začali beze mě. Že jste začali? No toto.
0: Ahoj, Justýno.
2: Vy jste začali beze mě.
1: My jsme na tebe čekali. A ty jsi pořád nešla.
0: Nešla.
1: No, tak jsme si mysleli, že už asi nepřijdeš. A tak jsme začali bez tebe.
2: To je úroveň. A to jsem vám donesla svačinu. Čekala jsem, než laskonce vystydnou hoblinky. Ty joblinky. Ne, tento noc. Koblíšky. Já do vás svačinou a vy do mě. A vy? Já tady vůbec nemusím být.
1: Chtěl jsem říct, že my jsme ještě ani nestačili začít.
0: Tak.
1: A nemusíš se rozčilovat. No. Jdeš moc pozdě a my jsme na tebe čekali, tak bychom taky klíďo-píďo mohli začít bez tebe.
2: To tedy nemohli, Piggy. Beze mě znamená bez koblíšku.
0: No, tak když o tom tak přemýšlím, tak to bych vlastně nerad.
2: Takže si to rozmyslete. No,
0: já jsem tedy rád, že jsme na tebe počkali.
2: No prosím, stejně jste na mě museli čočkat. Počkat, protože proč? No, protože dnes mám přece oříšek já.
0: No, dnes bych ho správně měl mít já, ale jestli chceš, tak si dám ten koblížek a rád si poslechnu, co jsi připravila.
2: Aha. No tak na, vem si, jsou ještě heboučké, totiž teploučké.
1: Já se v tom nevyznám, pletete mě. Hugo říkal, všude je chleba. A teď najednou koblíšky, já myslel, že to bude něco s chlebem.
2: Ty jsi popletený od jak živá růžovko. No, Hugo si dobne koblížek a vybalí ten svůj oříšek. Dobře, ať si má všechno. Já tady nakonec vůbec nemusím být, já jsem dobrá, jen abych nosila knoflíčky. Totiž koblíšky, že?
0: Ale Justýno, tak se hned neurážej. Posaď se, nalij si čaj a můžeme začít. Já si dám ten koblížek až potom.
2: No, já jsem naprosto klidná.
1: To určitě.
0: Tak dost, vy dva. Nehádejte se. Už jsme tu všichni a to je hlavní. Tak, můžeme začít.
1: No tak ten chleba, Hugo.
0: Justýno, můžu ten chleba?
2: No jistě, že. Já tedy nevím, proč bys nemohl koblížek a musel bys zůstat o chlebu, ale jak chceš. Já ty koblížky schovám, aby tě to nepokoušelo. Asi máš tuhle tu tetu, že?
0: No tak já mám tet víc, ale bydlí daleko. Ty by mi koblížky nesnědly.
2: Ne, tyhle tety, já myslela tuhle dietetu, jako tento non tu, jak se nejí, no, tu...
1: Dietu?
2: No jistě, ano, přesně, takže asi hubneš, to je dobře, zbyde víc koblížků.
1: No rozhodně bys o dietě mohl uvažovat, Hugo, to jo.
0: Ach jo. Takhle jsem si to tedy vůbec nemyslel. Já jsem říkal chleba, protože to byl oříšek.
2: Ořechy při dietetě? Vyloučeno, jsou tučné.
0: Ne, já mám slovíčkový oříšek a ten začíná, všude je chleba.
2: No jo, nemá každý koblížky, že?
1: Prosím tě, Justýno, už jen poslouchej a hádej, Hugo mluví.
0: Takže... Dnešní oříšek je přísloví, které zní: všude je chleba o dvou kurkách. Tak, teď se ukažte. Justýno?
2: Co? Prosím?
0: No co, co? Uměla bys to přísloví vysvětlit?
2: Aha, já myslela, že mám jen poslouchat.
1: No a hádat.
2: Já se přece nikdy nehádám.
1: Hádej, co to znamená?
2: Že má chleba dvě kůrky? Aha. No, chleba má půlky, kůrky. Co na tom chceš vysvětlovat? A když všude, tak všude. Znamená to, že chleba bez kůrky neexistuje, protože chleba se vždycky seče. Peče, tudíž má vždycky půlku kůrku. A když si pak ukrojíš zajíc, krajíc toho, tento noc chleba, má dvě kůrky. Nahoře a dole. U každého chleba na světě stejná věc. Nic složitého. To bylo snadné. Rychle dáme si koblížek. Hugo, ne? Ten má dietetu. A ještě stihneme i ten můj oříšek. Takže...
0: Prr, počkej, Justino, já nemám dietu.
1: Ani dietetu?
0: Ne. A pokud jde o to přísloví, musím tě zklamat. Znamená to trochu něco jiného. Je to přísloví.
1: To už přece dávno víme, že když je to přísloví, tak neznamená doslova to, co se v něm říká.
0: Ano.
1: Říká se to něčeho jiného, jenomže nějak nemůžu přijít na to, čeho se to říká.
2: Chceš snad říct, že tedy nemám bod?
0: Nemáš.
2: Aha. Tak řekni, co to znamená, když ti můj výklad není dost dobrý.
0: Justino, nejde o to, že by mi nebyl dost dobrý, ale prostě není úplně, jak to říct, přesný. Piggy, přišel jsi na něco?
1: Ne, vzdávám se, tak nám to řekni.
2: No, to jsem zvědavá.
0: Tohle přísloví prý vzniklo v dávných dobách, kdy lidé měli chleba ve velké úctě. Dokonce se chléb na noc balil do plátna, aby se mu dobře spalo. A to přísloví má tenhle význam, že všude je vždycky něco dobrého i špatného. Nic není jen černé nebo bílé.
1: Tomu tady moc nerozumím.
2: Já také ne, Hugo. Je to celé zmatené. Chleba, kůrky, černé, bílé, já nevím.
0: Tak já vám to zkusím vysvětlit nějak líp. Tak třeba... Už to mám. Kdyby si Justína stěžovala, že tam, kde má zahrádku, například málo svítí slunce a proto se nedaří její zelenině a kvůli tomu by zahrádku přenesla na jiné místo. Myslela by si, že na novém místě žádné problémy nebudou, protože tam svítí slunce krásně.
2: Ono to s tím sluncem není jen tak. Jako domácnostní kachna vám musím říct...
1: Justino, potom, teď ho to nech doříct.
2: Pardon, nechceš koblíže?
1: Potom, děkuju, teď ne. Hugo, tak dál. Přenese se zahrádka na slunce a...
0: Ano. Ale po čase by přišla na to, že tam třeba není úrodná půda. Nebo tam žijí krtci a úrodu ničí, nebo něco podobného.
2: Ono to s těmi prdky. Krtky, je to všelijaké. To je pravda. S krtkem se nedá dohodnout. Z domácnostního hlediska...
1: Justino, prosím tě, nech ho to doříct.
2: Pardon, mě vzala vášeň. Nechceš koblížet? Nic, mlčím.
0: Prostě, všude je chléb o dvou kůrkách. Všechno má svoje. Každé pro má své proti.
1: Aha, já už tomu asi rozumím. Hugo, to bylo dneska docela těžké, ale máš bod, no. A my zase víme něco nového, viď, Justino?
2: Já jsem to pochopila.
1: No?
2: Hugo chce říct, že to neumím se zahrádkou.
0: Ale...
2: Já jsem domácnostní kachna Justína a já bych si nikdy nevybrala pro zahradu místo,
0: prosím,
2: které by
0: zástav.
2: Nebylo absolutně nejlepší.
0: Ale to přece není...
2: To jsou výmysly.
0: To není tak.
2: Ale Hugo, ty...
0: No, já jsem to tak nemyslel.
2: Jdi pryč. A Hugo, žádné koblížky.
0: Ale...
2: Ani jeden nedostaneš. Nic nebude. Dietetě by se to nelíbilo. Když pomlouváš moje zahradničení, tak budeš sušit čumák.
0: Ale Justino, to byl přece oříšek. Já bych si ten koblížek dal tuze rád.
1: Hugo, nech to plavat. Máš bod? Byl to parádní oříšek. Vezmi si koblížek. Justýna ti ho přinesla, tak ti ho ráda dá. Víš, Justýno? A Hugo ti to ještě jednou vysvětlí, jak to myslel.
2: Ten už se ukázal. Teď se bude vymlouvat, protože je po koblížkách jako divej. Tak bude dělat, že něco olejoval. Vysvětloval.
0: Jak zněl ten můj oříšek, Justýno?
2: Že si neumím najít místo na zahrádku.
1: Hugo, začni znovu.
2: Jo, bylo to tak.
1: Dneska je největší oříšek vysvětlit Justýně, že tvoje dieteta louská oříšky umí ve stínu na zahrádce.
2: No, to je ohromná legrace tohle. Ohromná legrace. Hugo!
0: No co?
3: Pojď. Tu máš křídu. Nezdržuj. Tak pojď. Tak. Jsem první a nejvejš.
4: Jen nefek podepsat. Neříkám, jak vysoko.
3: Dělej. Co se s tím couráš?
4: Kdybych měla tak dlouhý jméno, taky by se courá.
3: Když si představíš, že tady u toho byl někdo přikovaný a mořili ho hladem.
4: Nech toho.
3: Co u toho tak hekáš?
4: Klidně si stráž, ale já se můžu taky leknout, můžou mi zdřevinět nohy a ponesli mě zpátky na záde. Podívej, co jsi udělal, takový jsem to měl krásný.
3: Co to bylo?
4: To mělo být...
3: Já se tě ptám, čím jsi mě to bacil?
4: Já.
3: A kdo teda?
4: Dřevěný.
3: Kde?
4: Moje.
1: Vigy básnička.
5: Šeptá srnec, šeptá srně.
6: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
1: A teď ještě jednou.
5: Šeptá srnec, šeptá srně.
6: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
7: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

kopce pěšky, z kopce koloběžkou. Jela teta Veška za tetou Bleškou. Našla ji uprostřed práce na zahrádce, jak v skořápce míchá pivo vařečkou.

vacila. Bleška vňuká, že je to práce těžká, na to veška ať po dvaru nezmešká. V tom Bleška vařečkou trhne a už se do piva zvrhne a opaří se Bleška. Tam v Bleším domečku na krčím kopečku ve všivé zahrádce, slepičí skořápce, Bleška pivo vařila, celá se opařila. Teta Veška ani chvíli nemešká, začne křičet, že to Bleška nepřečká. Koloběžka plná vervy, řve na ní nervy, mi nervy, to je jediná vařečka. Tam v Bleším domečku na krčím kopečku ve všivé zahrádce, slepičí skořápce, řve vařečka na Vešku, Veška na koloběžku, Bleška pivo vařila, celá se opařila. A slyší to veliký mrak, chtěl by taky pomoct, ale neví jak. Jak byl velký, tak byl hloupý, spustil dolů velký kroupy a za kroupa maliják. Podemlel domeček, zatopil kopeček a potlouk zahrádku, odplavil skořápku. I vařečku, i Blešku, koloběžku, i Vešku, alil, alil, alil, až se vylil a nebyl. I ta sebelepší vůle zaniká, když z vůle vzniká z vůle a panika.

O Vánocích v každém lese zpívá jen jedna síkorka. Kolednice. Posadila se na zasněžený komín chaloupky z pařezu a jen spustila, křemílek ve světnici povídá. Je nejvyšší čas dojít do mlází pro vánoční stromek. Aby bylo kam stromek zasadit, postavili nejdřív na stůl kořenáč plný hlíny. Z kůlny za chaloupkou vytáhli sáňky, naložili na ně pilu a sekiru a jeli do lesa. Na kraji lesa potkali veverku, co se pořád podrbávala. Snad nemáš v kožichu blešku, povídá křemílek. A jakou, řekla veverka. Bochomůrka blešku nadháněl, křemílek ji chytil a pak ji oba hnali přes závěj. Co jsem dlužna, řekla veverka. Podle uznání. Usmáli se křemílek a bochomůrka a jeli dál do lesa pro vánoční stromek. V mlází si nevybrali. Pustili se dál do pasek a tam rostl smrček jako panáček. Tenhle, řekl bochomůrka, tenhle, řekl křemílek. Vzali si ze sáněk pilu a zaklekli ke smrčku. Ale v tom slyší dva hlasy. Jeden zlatý, druhý stříbrný a ty hlasy povídají. Na ten nám, křemílku a vochomůrko, ani nesáhnete. On to byl smrček, podle kterého sluníčko a měsíc měřili, kudy mají chodit. A co si dáme na Vánoce do kořenáče, povídá křemílek. Sluníčko pokrčilo zlatými rameny, měsíc zas stříbrnými a oba odešli. Křemílek s vochomůrkou složili nářadí zpátky na sáňky. Hloudali se domů a doma obcházeli prázdný kořenáč. Když šli po sedmé, přiběhla ta veverka, co jí vyndali blešku z kožichu. Upustila do kořenáče smrkové semínko a povídá. Tuhle máte za službu? Křemílek a bochomůrka přihrábli na semínko zem, pořádně ho zalili, zahřívali kořenáč rukama, ale semínko nerostlo. A topili mu a dýchali na ně, ale ono nerostlo. Až jim zlatý hlas povídá. Jděte od toho, vy nešikové. A zas bylo slyšet stříbrný hlas, jak říká zlatému hlasu. Nedáme se do toho sami? Tak se do toho sluníčko a měsíc dali. Sluníčko zaťukalo na kořenáč zlatým kotníkem, semínko si vzdychlo, probudilo se a pustilo klíček. Měsíc zaťukal stříbrným kotníkem a semínko pustilo kořínek. Sluníčko se sklonilo nad klíček, měsíc ke kořínkům. Sluníčko zhora hřálo, aby ten stromek rostl. Měsíček zdola chladil, aby ten stromek nepřerostl. Když se zelenal a nebyl ani moc malý, ani moc velký, přiletěla síkorka kolednice. Síkorka si sedla na stromek, sluníčko a měsíc se usadili do židlí, křemílek a bochomůrka jen tak stáli, a potom si všichni zaspívali koledu. Aleluja, aleluja, vyšla hvězda do noce. Aleluja, aleluja, nastaly nám Vánoce.

0: Piggy vtip.
1: Jde Alenka do školy a cestou potká pana učitele.
2: Ten se hrozně zamračí a povídá 10 minut zpoždění.
1: Já taky, pane učiteli, utěšuje ho Alenka.

0: Byl jednou jeden domeček a v tom domečku stromeček. Na stromku byla svíčička a u stromečku babička. Babička řekla mince, ten tvůj táta nemá rozum, jenom se na nich přerazíš. Pod stromkem totiž ležely lyže. Táta je mince nadělil. Co by se přerazila, namítal dědeček. Párkrát se vyválí a bude jezdit jako čert. Co pak čerti lyžují, špásovala s dědou Minka. No to bych řekl. Čerti jsou výborní lyžaři, aby nebyli, když to mají snadné. Při sjezdu si pomáhají nejenom holemi, nýbrž i ocasem, oháňkou vzadu brzdí a balancují. Takže jezdí jako na tříkolce, viď? No právě, proto upadnou jen málo kdy, za to mají věčně odřenou a omrzlou oháňku. Všichni? Všichni ne, ale mnozí. Bohatší čerti si totiž navlékají na ocas koženou manžetu. Chudší čerti aspoň kus gumové hadice, ale mnozí nic. Já si ty lyže vyzkouším. Mohu, škemrala Minka. Tady na koberci neodpověděla máma. Já chci venku, na sněhu. Vždyť je tam tma, řekla babička. To nevadí. A svítí tam lucerny, vzpomněla si Minka. Ráno si je vyzkoušíme spolu, sliboval táta. Dneska tu máme babičku a dědečka. Když já chci teď, fňukala Minka, tak si vezmi něco na sebe a pojď, vstal z křesla děda. Otevřel skříň a začal se oblékat. Zlatej dědeček, vy si můžete podat ruce, zlobila se babička. Rozum nemáte ani jeden, ani druhý. Minka byla hotová na to tata. Budeme tu za chvilku, řekl děda. Vzali lyže, hole, a zmizeli za dveřmi. Na chodbě klaply ještě jedny dveře a zahučel výtah. Tak ho vidíte, mračila se babička. A když řeknu, ať skočí pro droždí, to se mu nechce.
1: Podívej se, jak je bílo, divil se děda, když vyšli před dům. Sníh se jen sypal, vířil jim před očima, kotoulel se ve světlech po uličních lamp. No kam půjdeme lyžovat, zeptal se dědeček. To je jedno, odpověděla. No kde je tu nějaký kopeček? Za druhým blokem. Tak mě veď. Šli. Vítr udělal fí a hodil jim sníh do tváře.
2: To se ale čerti žení, kroutil děda hlavou.
1: Mince zahrálo v očích. Co pak se čerti i žení? Já myslela, že jenom jezdí na lyžích.
2: Milá zlatá, čerti se žení každou chvíli, co nejčastěji. A kdo u toho byl, ten na to jen tak nezapomene.
1: Ty jsi u toho byl?
2: A ne jednou.
1: Tak mi to vyprávěj.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Ještěrka podjedlí

0: Kapitola 10. V kraji hub.
1: Teď se zas vrátíme do jeskyně fialek,
0: oznámila mi šedozelená.
1: A půjdeme tam s Kratkou. Není to sice moc příjemná cesta, ale už jsme se příliš opozdili.
0: Vešli jsme do úzkého a temného tunelu. Šedozelená mi brzy zmizela v temnu a viděla jsem jen svítící ciferník na jejich hodinkách. Člověk by byl řekl, že to je malá lucerna, která se kývá ve tmě. A šla jsem za tím světlem, jak nejlépe jsem dovedla. Z klenby na nás padaly veliké kapky vody a někdy jsem sklouzla po blátivé půdě, že jsem div neupadla. Potom se tunel rozšířil. Tichem proniklo zatroubení a octli jsme se před padacím mostem nad propastí.
2: Kdo tam?
0: Zvolal někdo hrobovým hlasem.
1: Excelence šedozelená.
2: Heslo, prosím.
1: Čáry máry fuk.
2: Dobře.
0: Zaskřípaly řetězy, padací most se snesl dolů a po něm k nám kráčela veliká krysa s pochodní v ruce. V druhé ruce držela halapartnu a na sobě měla brnění, jaké jsem viděla na rytířích v historických knížkách. Její chraptivý a drsný hlas, jako kdyby vycházel z nějaké studně. Vedla nás rozlehlým podzemím s klenbami s černalými kouřem pochodní. Spalo tam mnoho prapodivně zkroucených hub všech možných barev. Široké klobouky jim visely na křivo až na uši a houby chrápaly, jako když řeže pilou. Maličtí sloni běhali sem a tam a jediným pohybem chobotu narovnávali ty houby, které divže už neklesly.
2: Ach, ich, ty houby,
0: zasténala krysa.
2: Ty už tak zlenivěli, že mi budete muset poslat alespoň dalších 12 slonů. Tihle jsou už naprosto vyčerpáni tou námahou. Bylo by od vás velice laskavé, excelence, kdybyste na mne nezapomněla.
1: Dobře, dobře, promluvím o tom s královnou,
0: řekla žába.
1: Ale potřebovala bych průvodce, abychom se brzy dostali k růžové bráně, protože v téhle končině se dobře nevyznám.
0: Krysa probudila jednu zavalitou dobráckou houbu s dřeváky stejně širokými jako celé její tělo, vězící v kaštanově hnědém kabátě. Její veliká hlava se podezřele kývala při každém kroku. Vedla nás mezi opravdovou záplavou hub a přitom povídala.
3: Jmenuji se Chřapáč a jsem jediná houba, která dokáže ujít 2 kilometry a neusnout.
0: Ale myslím, že se jen chlubila, protože už teď zívala a oči se jí zavíraly. Chvilku bojovala proti ospalosti, ale najednou jí hlava klesla tak těžce na ramena, že se odloupla a kutálela po zemi. Rázem otevřela oči a začala volat.
3: Cililink, cililink.
0: Tělo rychle přiběhlo k hlavě, chytilo ji do rukou a nasadilo si ji na krk.
3: Takhle to dělám,
0: řekla nám houba hrdě.
3: Udělám budíčka a hned jsem jako rybička.
0: ale zase jen vychloubala, protože sotva ušla několik metrů, hlava se jí skutálela k nohám. Tentokrát si ji nenasadila pořádně. Obličej měla otočený dozadu. A tak to vypadalo náramně směšně, když kráčela dopředu a dívala se sama sobě na paty.
4: Při chůzi dostávám závrať,
0: vysvětlovala nám.
4: Takhle nebudu vidět věci před sebou.
3: A dovedu vás mnohem bezpečněji k cíli.
0: Sotva domluvila, hlava jí upadla potřetí a skutálela se až k mým nohám.
3: Víte, tak mi nějak slábnou paže,
0: doznávala, když hlavu sebrala.
3: Až se skoro bojím, že už ji ani nevyzvednu.
0: Ale běda. Teď jí zase upadly nohy a musela si pro ně dojít po rukou. Šedozelená už začínala být netrpělivá, nervózně se podívala na hodinky a houba si toho všimla. Snažila se udržet rukama hlavu zpříma, ale dřímota ji zmohla znovu a tak silně, že houba upadla a přitom jí uletěly obě ruce.
1: Tak už se nenamáhej,
0: dodala žába.
1: Jen nám aspoň pověz, kterým směrem máme jít.
0: Ale tělo houby leželo jako kláda vedle odpadlé hlavy, která začala mocně chrápat.
1: To je pěkné nadělení,
0: řekla šedozelená.
5: Nezabloudíme,
0: ptala jsem se chvějícím se hlasem.
1: Ale kde pak?
0: Zasmála se žába hlasitě.
1: Bude nám to jen déle trvat.
0: Najednou jsem nešťastnou náhodou vrazila do jedné spící houby. Ta se svalila na druhou, ta zase na další, až se celá řada hub zhroutila jako kuželky. Šedozelená se opovržlivě dívala, jak padaly, a svěřila mi svůj plán.
1: Nepošlu jim 12 slůňat, ale 50 ješků a ti je budou bodat do zadečků tak silně, že jim zajde chuť stále si sedat.
0: Potom jsme dál bloudili mezi tou bohatou úrodou hub. Zdálo se mi, že jen chodíme stále dokola a byla jsem z toho zoufalá. Pak jsem si všimla maličkého světélka, které se rozsvěcovalo a zhasínalo v pravidelných přestávkách.
1: To je jistě maják u růžové brány,
0: řekla šedozelená. Ten maják byl vlastně jen starý světélkující červík, který seděl na stéblu trávy a kouřil fajfku. Uctivě vstal a přeskakujícím hláskem pravil.
6: K růžové bráně prosím, třetí pěšina vlevo.

0: Říkali mu hloupý Honza, protože ničeho nedovedl a ničemu nerozuměl. On však nebyl ani tak hloupý, jako lenivý. Nedělal nic, jenom jedl a povaloval se, v zimě za pecí, v létě na výsluní. Marny byly prosby, domluvy, hrozby i tresty otcovi. Honzu nebylo lze přimět k práci. A když přece se něčeho chopil, vzešlo z toho více škody než užitku. Posléze zemřel mu otec a zadlužená chalupa byla prodána. Nový majitel poručil Honzovi, aby opustil stavení.
1: A kam bych šel?
0: Zívaje otázal se Honza. Jdi si, kam chceš. Třeba s prorozum. Ušklíbl se nový hospodář. Chtě nechtě byl Honza nucen poslechnout. Hospodář byl statný, rázný muž a když měl v ruce svou sukovici, nebál se ani čerta, jak se vychloubal. Šel tedy Honza do světa. Zpočátku nelíbila se mu chůze cestou, necestou. Nejraději by byl vlezl zase za péc a spokojeně dřímal. Ale toho nechtěli nikde trpět. Poskytli Honzovi jídlo, nocleh, ale z rána jej vybídli, aby jim buď pomohl v práci, anebo aby táhl dále. Nezbývalo tedy Honzovi, než aby šel zase do mrazu a sněhu. Pracovat nechtěl a pak ani nedovedl. Litoval, že není léto. Spal by ve dne, v noci pod širým nebem, potravu by si nalezl někde v lesíku nebo v zahradách. Po mnohých útrapách zatím už minula zima i jaro a dostal se do země, jejíž hranice byly střeženy vyzbrojenými obry.
1: Kam jdeš, červíčku?
0: Houkl na Honzu jeden a zdvihl nad jeho hlavu nohu v obrovské botě, aby jej rošlápl. Poslali mě pro rozum, odvětil ustrašený Honza.
1: Ale ty jsi v říši rozumu. A protože jsi první z těch červíčků, jež nalezl cestu k nám, ušetřím tě.
0: Strčil jej do kapsy a zanesl do královského paláce. Honza byl nucen slíbit králi, že nikomu nepoví, co viděl v této zemi. Proto nemůžeme sdělit i vám, co by mohl Honza povídat. Jenom to lze prozradit, že tam skutečně nalezl rozum a že se naučil pracovat. Po roce vracel se k domovu. Z hloupého Honzy zbyla jen slupka, jádro bylo moudré. Když přišel do říše krále Dobrovíta, s podivem zřel četné sloupy u cest, nesoucí tento nápis. Sníh, který hoří. Železo, které pluje na vodě. Kámen, který lítá jako skřivan. Takové nápisy byly nejen u cest, ale i na domech. Zeptal se Honza prvního člověka, kterého potkal, co ty nápisy znamenají.
1: O, co pak ty to nevíš?
0: Ovšem, nejsi zdejší, jak pozoruji. Nápisy ony dal pořídit náš král Dobrovít. Zlý čaroděj ranil jediného syna králova slepotou, hluchotou a němotou. A když mu nešťastný otec nabízel svůj trůn, jen aby syn zase viděl, slyšel a mluvil, odmítl čaroděj a řekl mu, že královice uzdraví jen tehdy, když mu přinesou sníh, který hoří, železo, které pluje na vodě, a kámen, který lítá jako skřivan. Což se o to nikdo nepokusil, divil se Honza.

přemnoho jich bylo. Nejen z lásky k dobrému králi a laskavému kralevici, ale i kvůli odměně, která záleží v tom, že ten, jemuž se zdaří vyhovět čaroději, bude vládnout spolu s kralevicem. Ale nikdo to nedokázal. Král pláče a zlý čaroděj se směje. Hoho, to by bylo něco pro mě, zvolal Honza. Kterou cestou dostanu se nejdříve do města Králova? Otázal se. Poddaný Dobrovítův útrpně se usmál. Ty chceš zvítězit nad čarodějem? No, zkus to. Alespoň zakusíš jednou lepších časů. Jdi touto cestou do nejbližší dědiny. Tam oznam rychtáři, co hodláš učinit. Postará se o tvou dopravu do sídla Králova. A když Janek zmizel, ten člověk zakýval hlavou. Pořídí asi tolik jako já. Nu, ať se má alespoň na čas dobře. Rychtář vyslechl Honzu, vyčastoval jej a vlastním povozem zavezl do nejbližší dědiny, kdež převzal úkol hostitele a vosky zase tamní rychtář. Tak vezen byl Honza ode vsi ke vsi, od města k městu a všude se dobře najedl a napil. Dělo se tak z nařízení králova každému, kdo se domýšlel o tom, že by mohl kralevici prospět. Vyskytlo se ovšem dosti takových, kteří teprve cestou ke králi přemýšleli o dobré radě a jimž běželo jen o dobré jídlo a napití. Král však ve své dobrotě jim to prominul, když se přiznali, že si vlastně nevědí rady. Konečně dostal se Honza do hlavního města a hned byl uveden ke králi. Pomůžeš mému nešťastnému dítěti? Otázal se Dobrovít. Pokusím se, odpověděl Honza. Žádám tě však, pane králi, abys na mne nevyzvídal, co zamýšlím učinit. Seznáš to v den, kdy vyhovím žádosti čaroděje. Král byl se vším srozuměn a Honza zůstal v paláci, kde se měl znamenitě. Uviděl také kralevice, jenž chodil zvolna zahradou, starý sluha vedl jej opatrně za ruku. Příštího dne ptal se Honza, má-li někdo v říši kafr. Nikdo však nevěděl ani, co to je. Honza tedy napsal na pergamen ono slovo a král vybral ze svých dvořanů nejspolehlivějšího, jenž pak s hojným průvodem odeslán byl do velmi vzdálené země. Honza mu vysvětlil, kudy pojede a přikázal mu, aby se nikomu ani slovem nezmínil, pro co vlastně jede. Až v oné zemi koupí kafr, ať jej pečlivě ukryje a nikomu neukazuje. Za několik neděl vrátil se posel s velikou nádobou kafru. Honza jej ihned uschoval. V té době však nezahálel, poněvadž v zemi neznali zpracování železa, majíce nástroje a zbraně jenom ze dřeva a z kamene, dal si Honza vystavit v královské zahradě domek, v němž samoten pracoval. Ani král nevěděl, co znamená záře a bušení vycházející z domu. Honza byl v zámku už jako doma a liboval si zde. Král s ním často hovoříval a mnohdy se podivil, kde se v tom prostém člověku nabralo tolik moudrosti. Někteří z dvořanů však podezřívali Honzu, že je podvodník, který kralevici nepomůže. A přemlouvali krále, aby Honzovi ukázal dveře, nepřikročí-li co nejdříve k vykonání o něch tří věcí. K tomu však nedošlo. Honza oznámil králi, že má již všechno uchystáno. Posláno tedy bylo pro čaroděje.
jenž se už klíbl, když uviděl prostého Honzu. Honza, provázen králem a čarodějem, jakož i důvěrníky královými, sešel do zahrady, která byla hojně pokryta sněhem. Byla už zima, dosud však nemrzlo. Nedaleko své dílny, která byla zbudována u hlubokého rybníka, stanul Honza. Přineste hořící louč, žádal. A než vyhověli jeho rozkazu, uhnětl velkou sněhovou kouli, do které nepozorovaně zastrkal kusy kafru. Čaroděj čenichal, cítil zápach kafru, avšak nevěděl, co to je. Honza přiložil louč ke kouli, kafr vzplanul a brzy byla celá koule v plamenech, jež znenáhlu rozpustila i sníh. Sníh, který hoří, prohlásil Honza a čaroděj sykl zlostí. Potom vstoupil Janek do dílny a vynesl odtud velkou krychli. Byla dutá, zhotovena z tenkých železných desek k sobě v ohni svařených. Hodil kostku do rybníka a ta se udržela na povrchu. To není železo, vykřikl čaroděj. Jen se přesvědč, je to železo, usmál se Honza. A čaroděj zmlkl. A to železo pluje po vodě. Král se usmíval, jeden dvořenín pochválně zatleskal. Nyní sáhl Honza do kapsy, vyňal velký oblázek, vložil jej do praku a vymrštil do výše. Kámen, který letí jako skřivan, řekl klidně, ukazuje k obloze, kam dosud letěl silnou rukou vržený kámen. Letí, letí, ale teď podívej, padá, vykřikl čaroděj a zasmál se. Ne, ne, letí zrovna jako skřivan, tvrdil Honza. Ptáče ono vznese se k obloze a potom náhle spadne k zemi. Výborně, výborně, zvolal král a všichni dvořané zajásali. Čaroděj sebou trhl, posléze však zuřivě vykřikl a zmizel, jako by jej země pohltila. A v téže chvíli běžel ke králi jeho syn, volaje radostně. Otče, můj drahý otče! Zase slyšel, viděl a mluvil. Dobrovít objal syna, objal i Honzu. Dvořané vyběhli z paláce a brzy zvědělo všechno město, že kralevic je zase zdráv. Všude se ozýval jásot a davy proudili k paláci, aby uviděli vítěze nad čarodějem. Synu můj, vzdávám se trůnu, prohlásil král. Od té chvíle kraluješ ty spolu s Honzou. Avšak Honza měl rozum. Tušil, že by dlouho nevládl, neboť páni dvořané neradi by poslouchali člověka neurozeného. Spokojil se tedy jenom měšcem zlaťáků a vrátil se do své rodné vsi. Svým rozumem domohl se brzy blahobytu a zároveň získal si vážnosti všech. Byl zde mnohem spokojenější než jako král na trůně.

0: figy hádanka.
1: Má dva rohy na čele, kaboní se vztekle.
0: Straší lidi na zemi, ale bydlí v pekle.
2: Co je to?
1: Trošku bojím.
2: No, ale to nemusíš. Bát se nemusíš. Chodí s Mikulášem. A Mikuláš ho hlídá. A je to?
1: Čertík Bertík.

0: Ptačí nevěsta. Byl jeden princ, jezdil světem a hledal si nevěstu. Princezen viděl dost a všelijakých, ale žádná v jeho srdci ohýnek lásky nezažehla. Tak si zoufal, že snad do smrti sám zůstane. A možná by lepší smrt byla, než takové smutné živobytí, říkal si. A už jej ta myšlenka neopustila. Na tomto světě štěstí najít nemohu, snad mě čeká na onom. Vystoupil tedy na vysokou horu, že se z ní vrhne dolů do propasti, život si ukrátí a do nebe se rovnou cestou vydá. Jak se ale nad propast naklonil, někdo na něj volá.
1: Nečiň toho, mládenče, pro jiné můžeš mnoho vykonat.
0: Princ se zarazil, kdo pak to mluví, otočí se a vidí, stařec velebný za ním stojí, vousy mu až po pás sahají.
2: Co bych pro koho mohl udělat? Snad někoho zlatem podarovat, ale to je vše.
1: Mohl bys mnoho životů zachránit a ještě nevěstu si vysloužit, nad kterou na světě není.
2: Je-li tomu tak, pověz, co mám učinit. Poslechnu tě jako otce.
1: Podívej se na vedlejší horu. Desítky mramorových sloupů na ní stojí. To ale nejsou sloupy, jsou to skamenělí lidé. Čarodějka Dlouhý vlas je zaklela a v zajetí drží i nejkrásnější dívku světa. Ty všechny můžeš vysvobodit.
2: Ale jakým způsobem těm nebohým mohu pomoci?
1: Musíš čarodějku překvapit, za vlasy ji uchopit, v těch je její síla. Jen do očí jí pohlédnout nesmíš, to bys skameněl jako ostatní. Až tě bude prosit, abys jí pustil, požádej o jednoho z ptáčků, co jí na klíně sedí.
2: A který to má být?
1: To ti povědět nesmím, ale jestli dobře vybereš, mnoho lidí vysvobodíš a získáš panu, že jí na světě rovno není.
0: Princ byl se vším srozuměn a hned se vydal na vedlejší horu. Šel opatrně už žabinami, aby jej zlá žena nezahlédla. A když došel mezi mramorové sloupy, schovával se za nimi. A tu vidí krásný dům. Před domem černá žena sedí, tvář má jako noc, kadeře jí až na zem splývají a na klíně jí hejno ptáčků zpívá. Čarodějka Dlouhý vlas. Princ se k ní opatrně zezadu připlížil a než se zlá žena nadála, za vlasy jí uchopil.
3: Kdo jsi? A čeho žádáš?
2: Jsem princ z daleké země. A žádám tě o nevěstu, co jí na světě rovno není.
3: Mezi ptáčky se to děvče zatoulalo. Poznáš lidi? Je tvá.
0: Dívá se princ. Ptáčků je zde všelijakých, jako duha barevných. Jen jeden je šedý, obyčejný, to zakletá princezna nebude. Tu ale šedý ptáček, jako by mu myšlenky četl, tak smutně zaspíval, že se princi srdce sevřelo.
2: Tohoto ptáčka chci.
0: Čarodějka vykřikla nevolí, kroutí se jako had, ale princ ji za vlasy pevně drží, kolem ruky si vrkoče ovinul.
3: Dobrá, ptačí nevěsta je tvá.
0: Souhlasila nakonec čarodějka. A jak to řekla, proměnil se šedý ptáček v krásnou dívku. Takové na světě rovno není. Dívá se na ní princ, dívá, srdce mu plamenem hoří a ani si nepovšiml, že se také mramorové sloupy proměnily, teprve až když mu lidé začali děkovat, že je osvobodil. Mračí se čarodějka, dlouhé vlasy zlatým hřebenem češe, ale nad těmi, co už jednou osvobozeni byli, moci nemá. To leda, že by jí princ do očí pohlédl, pak by aspoň on skameněl. Ale proč by to dělal? Do tváře nevěsty se dívá, pro nic jiného pohled nemá. Vede dívku dolů z hory, za ním zástup lidí následuje. Vítá je moudrý stařec.
1: Za osvobození poděkujte, nadále dobře žijte.
0: A bylo tomu tak. Princ přivedl svou nevěstu na zámek, slavila se svatba. A pak už jen dobře žili, spravedlivě vládli a děti na svět přiváděli. Na ukrácení života naštěstí v nebi princ už nepomyslel. Říkal si, že ráj je na zemi, po boku milované a milující ženy.

0: taky. Pojď, pustíme se zase do našich slovíčkohrátek. Co říkáš?
1: No, to já rád to, jenomže pořád je to nerozhodně. Těch slovíček a větiček, co něco znamenají, je tolik a je to tak prima nacházet další a další. Já to tak rád hraju. Jak jsi přišel na ten dnešní slovíčkový oříšek k rozlousknutí, jo?
0: Tenhle oříšek mi poslala holčička, která se jmenuje Janíčka. A tvrdila, Janíčka, že určitě nebudeš vědět, co znamená. Protože ona z toho měla...
1: V hlavičce Janíčce zamotáno, co?
0: No, tak nějak. No, tak dávej pozor. Co to znamená, když se řekne, že první vlaštovka jaro nedělá?
1: Jo, to já znám, Hugo. To já znám. Vlaštovka jaro nedělá. Vlaštovka, já to znám.
2: No tak schválně. Tak to schválně. Janíčce a ostatním dětem vysvětli.
1: No tak to sleduj. To znamená, že podle jedné povedené věci nemůžeme říct, že se povede všechno. Ha!
2: No, to je správně, Piggy. A jak to vůbec víš?
1: No, víš, Maďo, nedávno mi to říkala sova Heda. Ale kdy mi to říkala, to...
2: No, kdy?
1: No... Moc se mi o tom nechce mluvit.
2: O, tak mi to řekni, když už si to nakousnul.
1: Jo, tak dobře. No. Víš, jak se chodím učit vařit kveverce láskonce?
2: To už tady ví každý, Piky.
1: Tak já jsem si myslel, že když se mi povedlo skoro úplně samotnému uvařit jedno dobré jídlo, že už umím vařit docela, že už jsem hotový mistr šéf kuchař. A tak jsem se trochu chlubil. No, paroval jsem se jako páv na modní přehlídce, víš, Maďo?
2: Aj.
1: A sová Heda mi řekla, že jedna vlaštovka jaro nedělá. Pak mi vysvětlila, co to znamená. A nejhorší na tom všem je, že měla pravdu. Zkoušel jsem pak vařit sám, úplně bez laskonky. A dopadlo to hrozně.
2: Tak už si z toho, Piggy, nic nedělej. To se může stát každému.
1: No, to ano. A taky jsem se z toho docela poučil. Teď už zase vařím dohromady s laskonkou. A pomalu se učím.
2: Tak vidíš. Co třeba děti? Ty taky dostanou ve škole první jedničku a myslí si, že budou mít jedničky už pořád. A pak najednou dostanou třeba trojku a pak dvojku a na vysvědčení potom už ta první jednička být nemusí. To by mohla taky být ta první vlaštovka, co jaro nedělá.
1: Máš pravdu, Hugo. Ono se to dá asi použít hodně často, viď? No to se mi bude určitě hodit. První vlaštovka jaro.

0: vesničku. Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: gek. Owej, owej. Toto boli, au, mój prst. Spejblowa omluwa.
1: No to je blahot klid a pohodička. A je. A je po pohodě. Hurvínek se vrací domů.
0: Ahoj, taťuldo.
1: No nazdar. To už jsi ze školy doma?
0: Ne, já byl u Máničky.
1: Cože?
0: Ale až po škole.
1: Jo, to ti chválím. To je hezký.
0: To vůbec nebylo hezký. Ach jo.
1: Ale ach jo, co se stalo?
0: No,
1: Mánička si s tebou nechce hrát, viď, co? Že mám pravdu, viď?
0: No.
1: A poslala tě domů, co?
0: No, tak to ani ne.
1: No tak Hurvínku, co je s tebou?
0: Nic.
1: A co je s Máničkou?
0: Nechce se mnou mluvit. Urazila se.
1: Jo, takhle. Aha. Lépe řečeno, urazil si ji, viď?
0: Ale já nechtěl, jenomže ona nerozumí legraci.
1: O, to je tvojí, no jo, tak to se nedivím.
0: Co?
1: Já ty tvoje legrácky dobře znám. Já se jim taky nesměju. Hele, lépe uděláš, když za ní zajdeš a pěkně se jí omluvíš.
0: Já?
1: Jo.
0: A za co?
1: No, teď ona už bude vědět, ne? Hele, stačí, když řekneš, omlouvám se, už to nikdy neudělám.
0: Jo, a ona mě pošle do háje.
1: Do jakýho háje?
0: Do zelenýho.
1: Ale Hurvínku, nejdřív to musíš zkusit. A ne strkat před nepříjemnostmi hned hlavu do písku, jako ten s tím dlouhým krkem, no, pštros.
0: Cože? Kdože?
1: Jaký cože, kdože, no pštros?
0: Pštros?
1: Hele, ty snad nevíš, co je pštros?
0: No to se ví, že vím.
1: No tak.
0: Učili jsme se o něm ve škole. A taky jsem ho viděl v zoologické zahradě.
1: Pštrosa?
0: Ano, byl tam za ohrádou. Pštros?
1: Fuj.
0: S pštrosičí.
1: No tak.
0: A malými pštrosáčaty.
1: Já no, prskej.
0: Fuj. Taky nám prskej.
1: No tak, no.
0: Je, taťoldo, a taky tam byl obrovský opičák. A ten ti byl, taťulínku, tak hrozně podobný.
1: No tak tomu nevěřím.
0: Bajo.
1: Takový velký opičák, jako jsem já, neexistuje. Hele, nechej toho hýňání, ano? A raději šupej k Máničce s tou omluvou. A prosím tebe, nepopleť to. Řekni, já se omlouvám a už to nikdy neudělám. Ano?
0: Ano, prosím. Máničko, kde pak jsi? Taťulda ti vzkazuje, že se ti omlouvá a že už to nikdy neudělá. Aha.
1: Ach jo.
2: Piggy vtip.
3: Malý indián se ptá náčelníka.
2: Pověz mi, náčelníku, jak to, že běloši mají taková hezká jména jako Bill, Jack nebo Joe a my indiáni taková divná?
3: Naše jména se ti nezdají? Copak tobě se nelíbí jméno Zapadající slunce?
2: Líbí.
3: Nebo Divoký bizon?
2: Taky.
3: Tak o co ti jde, smrdutý skunku?

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Tobě se ještě nechce spinkat. Tak ti povím pohádku, kterou nám babička vyprávěla před spaním a při které jsme vždycky krásně usnuli. Malý Kuba pásl ovečky na louce za vesnicí, za potokem. Pásl je celý den. A když sluníčko začalo zapadat za kopec a kukačka ohlásila, že se blíží večer, Kuba scháněl své ovečky z louky a vedl je domů.

Ovečky byly veselé, strkali se a pošťuchovali a tak na Kubu čekal těžký úkol. Mezi loukou a vesnicí totiž bublal potůček a přes něj vedla jenom úzká lávka. No a po té lávce museli neposedné ovečky opatrně přejít jedna za druhou. No a Kuba je při tom přecházení musel spočítat, jestli se mu některá nezatoulala. Víš ty co? Budeme ty ovečky společně s Kubou počítat. Tak pozor, začínáme. Jako první přechází po úzké lávce ovečka se stříbrným zvonečkem na krku. Druhý jde beran s velkými rohy. A počítej ty Kubovy ovečky se mnou. Za beranem s velkými rohy jde třetí ovečka, potom čtvrtá ovečka, ta má na krku rolničku. Za ní jde pátá ovečka s černým ocáskem, potom šestá ovečka s velkým zvoncem. Teď přechází přes lávku sedmá ovečka a osmá ovečka s velkýma očima. Za ní jde devátá ovečka, pak desátá ovečka, ta má taky zvoneček. A jedenáctá ovečka, za ní jde dvanáctá ovečka s malinkatou rolničkou na krku. A třináctá ovečka a čtrnáctá ovečka a patnáctá ovečka a šestnáctá ovečka a sedmnáctá ovečka a osmnáctá ovečka a devatenáctá ovečka a dvacátá ovečka a dvacátá první ovečka. Už spinkáš. Dobrou noc.

netopíří kouzlení. Simsala bum, bim, oh, bonjour. Mí milí malí kouzelníčkové, jsem tu opět s vámi, já, váš poletavý přítelíček. Nade mnou temní nebe s milionem hvězdných světýlek. Nad námi se rozprostírá do nekonečna celý vesmír. A já smekám svůj sametově černý cylindr a vítám vás u dalších magických chvil. Začíná netopíří kouzlení. Mezami, přemýšlíte někdy o vesmíru? Já ano, o jeho velikosti, nekonečnosti, vzdálenosti a... Má drahá přítelkyně Myška Bibi se mi svěřila, že se jí na vesmír hodně vyptáváte. Jste zvědaví, to je dobře, bravo, vivat! Já fandím zvědavosti. Kdo je zvědavý, nejvíc ví. Co třeba kosmické lodě a rakety. Víte, jak vypadají? Viděli jste je někdy na obrázku? Kreslíte si je? Ano, no to je skvělé. Vaše obrázky se budou dnes hodit. Mám pro vás totiž takové malé zábavné kouzlíčko. Hned přijdete na to, proč jsem vám kladl ty vesmírné otázky. Hned vám to všechno dojde. Dnes vás totiž naučím, simsalabumbim, jak si snadno vykouzlit, nebo spíše vyrobit, vlastní raketu. Hlavní roli bude hrát obyčejný nafukovací balónek. Z balónku raketu, říkáte si, ano, ano, hned vám povím, jak na to. Co k tomu budete potřebovat? Nafukovací balónek, provázek, nůžky, brčko dostatečně tlusté na to, abyste jim provázek lehce protáhli, a kousek lepící pásky. A můžeme začít. Tak, je to jednoduché. Ustřihněte kus provázku. Dost dlouhý na to, abyste ho pohodlně napnuli, kde si vymyslíte. Třeba mezi oknem a skříňkou, anebo mezi kuchyňskou linkou a jídelním stolem. Jeden konec provázku upevněte lepící páskou na zvolené místo. Volný konec provázku protáhněte připraveným brčkem. Jinými slovy, navlékněte brčko na provázek. O la la, výborně, je čas napnout provázek. Tedy i druhý konec upevněte na místo, které jste si vybrali. Tak, teď ustřihněte dva malé kousky lepící pásky. Nachystejte je na brčko tak, jako byste jej chtěli k něčemu přilepit. Přilepíte oba kousky pásky z poloviny na brčko. Druhá půlka kousků pásky zůstává zatím volná. A nyní už se to blíží. Nafoukněte balónek. To místo, kudy se balónek nafukuje, nezavazujte, jen držte prsty. A připevněte balónek k brčku těmi kousky lepící pásky, které jste si tam před chvílí připravili. Nyní se i s balónkem, který pořád držíte tak, aby neunikal vzduch, přesuňte na začátek napnutého provázku. A přichází ta slavná chvíle. Pusťte balónek. Co pak se to stane, tušíte už? Ano, jakmile balónek pustíte, proud vzduchu, který vypouští, ho donese na druhý konec provázku. Z balónku se stane opravdu raketka. Letí jako o závod po přímé dráze. Už víte, proč jsem se ptal na rakety? Létání je zábava. A ještě větší zábavou je uspořádat rodinný závod raket. Nakreslete raketu na papír, vystřihněte ji a připevněte taktéž buď na brčko, nebo rovnou na balónek. Čí raketa doputuje na provázku nejdál? Zapište si výsledky do poznámek svých kouzelnických sešitů.
Vzlétám plavně a lehce. Za dalším kouzelným překvapením o něm vám povím příště. Zatím se pořádně dívejte kolem sebe, protože svět nám má vždycky co nabídnout a pořád je kolem něco nového a nečekaného. Jen si toho všimnout. Pozorujte a já se těším na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele. V roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

Čarodějka s korunkou. Pan král ležel na zádech pod pruhovanou peřinou a vzdychal. Někdy jen tak jemně. Aj, aj, aj. A někdy taky. Je mi ne. Barborka ležela pod podobnou peřinou a otráveně se dívala do stropu. Na rozdíl od tatínka jí bylo všecko jedno. Honza ležel na trávníku za chalupou v Poříčí a díval se do modrého nebe s kadeřavými obláčky. Ale to bylo někde úplně jinde a jeden o druhém zatím nevěděli. Pan král utrápeně povzdechl a převrátil se na bok. Ne, že by to nějak pomáhalo. Barborka byla na to, aby se převracela na bok, trochu moc líná. A tak dál ležela na zádech. Honza se obrátil na bok a zašustili pod ním noviny. Byl to velice oblíbený pohádkový zpravodaj. Honza se tu dočetl, že do Jestřebích hor se přistěhoval od Jičína starý drak Kulajda, takový drak důchodce, kterého už nebavilo práce s rytíři a spouštět hrůzu na pocestné. Pořídil si tedy se slevou starší ojetý drakomobil a jezdil od města k městu. Kde byla nějaká pouť, posvícení nebo zabíjačka, tam za malý poplatek dělal dětem kolotoč. Bylo v tom zpravodaji, že hledání pokladu loupežnického hejtmana Moučky Matyáše pokračuje. Zatím bez úspěchu. A byly tu i inzeráty nabízející amulety a čarodějné bílí, zaříkávání i ušknutí všeho druhu. A na poslední stránce, pěkně v rámečku, stálo velkými písmeny. Král provdá dceru s bohatou výbavou. Hrdinové vítání. Kdo ptání v Bukovici číslo 17. To by bylo něco, řekl si Honza. Taková venkovská princezna by nebyla k zahození. On sám měl už draků plné zuby. Už se viděl, jak ho královští sloužící obskakují. Honzova maminka zrovna dodělávala buchty. Honza si je narovnal do tlumoku, přihodil pár žvíkaček, zamával rodnému Poříčí a pelášil na vlak. Když bude mít štěstí, bude v Bukovici za půl hodiny. Sotva nastoupil do vagónu, přistoupil k němu štětinatý dědek. Honza koukal, že je to vlastně jeho starý známý, Hejkal Šramota, co dřív strašil lidi v lesích na Trutnovsku. No to víš, to hulákání v lese mě už dost namáhalo, přiznával Hejkal, sotva se přivítali. A taky naši páni přišli na to, že v lese se ani hejkat nemá. Děsí to prej nejen lidi, ale taky zvěř, a to je ještě horší. Takhle vyvolávám akorát stanice a kontroluju lístky, ale taky je s tím někdy trápení. Zahučel a z ničeho nic se rozkřikl, až to ve vagónu zadunělo. Nejdrzejší jsou trpaslíci. Chtělo by se jim jezdit na poloviční lístek, ale co pak to jde? Trpaslík je jednou trpaslík, starý bůh ví kolik let. Kam by pak ty dráhy přišly? A oni se ti, darebové, sotva mě zahlédnou, schovávají pod lavice a na poličky, kam se dávají kufry, lezou lidem do tlumoků a do kabátů, no rejdí po vagónu jako zbysilí, že se jich člověk ani Hejkal nedopočítá. Trochu si postěžoval, že v lese u Trutnova bylo přece jenom líp, jenže hulákat po lese nesmí. Tak nakonec vzal tu práci u dráhy. Když pak vyvolává Náchod, Hronov, Kozínek, police nadmetují, to podle toho, na které trati má právě službu, lidé si naopak libují, že takový Hejkal je nad všechny nádražní tlampače a nad rozhlas, kterému někdy není ani pořádně rozumět. Než se nadáli, byli v Bukovici. Honza vystoupil a pustil se ušlapanou cestou mezi poli. Ani se nenadál a došel k malému rybníčku, kde se dělo něco nekalého. Dvě podivná chlapiska s vyholenými lebkami se smála a poskakovala a třetí se právě chystal s velikým rozmachem něco hodit do vody. Honzovi to všechno bylo nějaké divné a ozval se v něm dávný

0: co si zamňoukalo. Že by nějaké zvířátko? A tak to tedy ne, povídá Honza. Zatočil sukovicí, Haban se polekal, ještě ze vzdoru do pytlíku kopl a v zápětí se už dal na útěk a ostatní dva za ním. Utíkali podél kolejí k Hronovu, až zmizeli. Honza se sehnul, rozvázal tkaničku, kterou byl pytlík zavázán, a do trávy u jeho nohou vypadl čert. No, tedy čert. Spíš by se mělo říct čírtě, protože Honzovi sahal sotva po kolena. Ledva se trochu otřepal a promnul si uslzené oči, zasypal Honzu mektavou vděčností. Děkuju ti, kamarádem, moc krát ti děkuju, breptal udýchaně. Už jsem měl na mále, ti darebové mě chtěli hodit do vody. A víš, co je to voda pro čerta? Já se ti odměním. Možná tomu nevěříš, ale když přijde na to, i čert může být vděčný. Kdybys něco potřeboval, pomohu ti. A co pak tady hledáš? Znám tu kde koho, ale tebe ne. Kde jsi se tu vzal? Honza mu svěřil, že má namířeno do Bukovice. A co tam hledá? Že tam nějaký král vdává svoji dceru. V Bukovici? Divil se čert. To jsem teda blázen. Žádný zámek v Bukovici není. A kde by se tam vzala princezna? Všechny ty rozmazlené holky máme v evidenci. Ale tak to bylo v novinách, povídá Honza. Třeba tam mají nějaké větší hospodářství, krčil rameny. Podívej se, taková popelka taky nebyla ze zámku. Začínala přebíráním čočky a hrachu. A kam to nakonec dotáhla? Až na královnu. No jo, popelka, pohodil čertík hlavou. To byla ještě jiná doba. Ale jestli chceš, já ti tu princeznu pomůžu najít. A tak šli. V Bukovici jako vymeteno. Domečky pěkné, ale zámek žádný. A zeptat se nebylo koho. Až najednou Honza kouká, na jednom domě je výstavná cedule a na té stojí psáno velkými písmeny. Pečivo a mouka, denně čerstvé zboží. A pod tím menším písmem král Alois. Tak, takhle to je. Popotáhl Honza trochu zklamaně. To je mi teda pěkné království. To se v těch novinách nepsalo. No ale, když už jsme tady. Vystoupil pár schodů ke vchodu do krámku a čert ho poslušně následoval. V krámku, třeba že zvoneček nahlas zacinkal, jako by nikdo nebyl. Až se pohnul jeden zamoučený pytel opřený vzadu o stěnu a povídá.
1: Račte si přát.
0: On to byl sám pekař, jenže tak tlustý a tak zamoučený, že se od těch velkých pytlů nedal na první pohled rozeznat. Honza na to povídá. Máme čest s panem králem? Když král přisvědčil, Honza pokračoval. Víte, četl jsem v pohádkovém zpravodaji.
1: Jo, ten inzerát,
0: řekl pan král a jeho hlas zněl teskně jako ševelení smuteční vrby.
1: Tak vy taky. To je těžká věc. Já ten inzerát snad vůbec neměl dávat,
0: pravil pan král, který vlastně ani nebyl králem, tím korunovaným.
1: Ale co mám dělat?
0: Drmolil nešťastně a zamoučněné koutky úzce mu chvěly.
1: Já jsem člověk poctivej a živnostník zachovalej a tak vás musím předem varovat. Ona Barborka není, nebo aspoň nebejvala špatná holka. A tu výbavu od nás zaručeně dostane, jen co půjde z domu. Jenomže k tomu vám musím napřed něco říct.
0: Honza a s ním i ten diblík nestačili zírat. Pan král se jim svěřil, že Barborku poslal na prázdniny k tetě do lesů na Hejšovině.
1: Sestra mé ženy je totiž lesní čarodejnice. Ono v každé rodině je něco. A nám se přinatrefilo tohle. Barborka se u té báby, Bůh mi odpust, ale jinak to říct nemůžu, naučila trochu čarovat. A v Bukovici, co se vrátila, se jí už nechce líbit, že tu není žádný kulturní a společenský život. A že by si chtěla vzít nějakého prince, který by ji odtud odvedl.

Jenže to je právě to, stěžoval si pan král, že se jí teď z princů žádný nelíbí. A jak se jí nelíbí, tak ho těmi kouzly, co se přiučila od tety, promění. Pánové, řekl pan král, já už mám plný dvorek drůbeže a nevím, co s tím. Ona z těch princů nadělala kohouty a slepice. Co pak můžu jen tak z ničeho nic zaříznout nějakého prince? Nebo je nutit, aby snášeli vajíčka? A jak to dělá? Stačí, že si nasadí takovou čarodějnou korunu a každé kouzlo se jí na to tata splní. No co, neskusíme to, otočil se Honza na čerta. Horší než s paní Krucajdou to nebude. S tou jsem se nakonec docela dobře domluvil. Pan král byl z toho celý na měko. Prý kdyby se to povedlo, že jim bude rohlíky a dalamánky vozit zadarmo až do Poříčí celý rok. Když vstoupili do světnice, nejdřív ze všeho bylo vidět obrovskou postel, na ní ještě větší peřinu a dvě nohy čouhající spod peřiny. Dobrý den, pozdravil Honza hezky zvučně. Ani si nevšiml, že v tu ránu čertík někam zmizel. Peřina se pohnula. Nohy na jednom konci zmizely a na druhém se vynořila rozcuchaná hlava s obrovskýma rozespalýma očima. Co je? Proč mě nenecháte spát? Ozvalo se nevrle a hlava se zase schovala pod peřinu. No, nazdar, řekl si Honza. Při pohledu na děvče ho napadlo, že by bylo asi lepší stát proti rozlobenému drakovi, protože ta holka byla protivná už na první podívání. V tom ho něco zatáhlo za nohavici. Co pak chceš? Obrátil se na čerta, který tam stál a culil se jako batole. No nevím, co je tady k smíchu, mračil se Honza. Já pro tebe něco mám, usmíval se potutelně čertík. Vždyť jsem ti to říkal, ty mě, já tobě. A taky teď říkám malej, ale mazanej. A podával mu malou korunku. Opravdu spíš tak pro děvčata. Já jsem jí sebral, sotva vystrčila hlavu. Hromský dílo, ulevil si Honza. To bychom teď mohli... Nemáš nějaký nápad? No, šeptal mu čert, ale musel hodně povyskočit. Co kdybychom, když ze všech těch princů nadělala drůbež... Honza si nasadil korunku, vyslovil zaklínadlo, co mu čertík napověděl, a na polštáři seděla rozčepířená tlustá slepice. Zlostně kvokala, otáčela na Honzu vyčítavě své krhavé oči, ale nic víc nemohla. A teď odčarujeme ty chudáky, co běhají po dvoře. Pane králi, prohlásil slavnostně, když se vrátili do obchodu. Budete mít na čas o jednu vypasenou slepici víc. Dávejte si na ně pozor. Za nějakou dobu by mezi tou havětí mohla přijít k rozumu. A tu korunku někde dobře schovejte. Třeba se vám ještě bude hodit. A inzeráty do novin už radši nedávejte. Pan král jim poděkoval vskutku královsky. A s těmi rohlíky to prý platí. Na dvoře se najednou hemžili rytíři, princové, hrabata, dokonce i jeden místokrál a honem po vesnici scháněli auta, taxíky, povozy a bričky, aby se co nejrychleji dostali pryč. No a co s tebou, povídá Honza čertovi. Trefíš vůbec domů? Takovej malej. Malej, ale mazanej, šklíbil se čertík. Neboj se, peklo se už z dálky pozná po čuchu. Říkávalo se ve starých dobách. Čin čertu dobře, peklem se ti odmění. To však musí být už hodně stará moudrost. Tihle dva se loučili jako nejlepší kamarádi.

0: vtipky.
1: Říká Monika Jirkovi.
0: Jak je to vůbec možné, že maminka poznala, že jsem si nemila ruce a to mi je vůbec neprohlížela?
2: Jirka ani na chvilku nezaváhá a odpovídá. To je jasné, zapomněla si namočit mýdlo.
0: Jo, to znamená, že ty děti podváděly a neumily si ruce, viď? To se nemá dělat, protože na rukou máme spoustu různých bakterií. Ruce si mít musíme.

cerka proti lidem, jak se zdá. Hrozná perchta z rožuberka, bílá paní, to jsem já. Strach s dobovým koloritem je můj žertík nevinný. Kdo miluje hovory,

0: Rybář a velryba. Rybář se vracel z lovu skoro s prázdnou. Štěstí mu ten den moc nepřálo. Chytil dvě ubohé tresky. A jak se blížil ke břehu, všiml si, že v písku na mělčině leží velký balvan, který tam nikdy předtím nebyl.
1: Že by moře vyvrhlo tak velký kámen na břeh? Vždyť ani nebyla bouře. A moře je už kolik dní klidné.
0: Rybář vyskočil z kajaku a šel se na balvan podívat. Jaký byl jeho úžas, když zjistil, že to není kámen, ale že v písku leží velryba a spí.
1: Jak se sem dostala?
0: Uvažoval rybář a trvalo mu chvíli, než se vzpamatoval a než mu došlo, že velryba připlula na mělčinu, aby si odpočinula, a když usnula, nastal odliv a ona zůstala na suchu.
1: Tak přece jen se nám neštěstí usmálo, zaradoval se.
0: A ne tak lidajaké štěstí. Ulovit sám velrybu, to se ještě nikomu nepodařilo. Běžel si do kajaku pro harpunu, aby velrybu zabil. Když přiběhl zpátky a chystal se jí zasadit ránu, velryba se probudila.
2: Nezabíjej mne, rybáři,
1: promluvila.
2: Bohatě se ti odměním.
0: Rybář se ulekl.
1: Mluvící velryba. To asi nebude jen tak,
0: pomyslel si a sklonil harpunu.
2: Nebudeš toho litovat,
0: řekla velryba. Rybář se vrátil ke kajaku a přemítal, jestli udělal dobře, že velrybu poslechl.
1: Takovou horu masa a tuku nechat zase odplout do moře, nejsem vlastně hlupák,
0: říkal si. Raději o tom doma pomlčí, aby se mu lidé nevysmáli. Mezitím nastal příliv a velryba zmizela v moři. Když pak druhý den rybář pádloval kolem toho místa, nebyl si tak docela jist, jestli se mu to všechno jenom nezdálo. Ale co si se od toho dne změnilo? Kdykoliv vyplul rybář na moře, nikdy se nevracel bez úlovku. I když ostatní nechytili ani rybičku, on měl člun plný. Stala se totiž pozoruhodná věc. Rybářův kajak jakoby ožil. Vždycky zamířil tam, kudy táhlo hejno ryb. Stalo se nejednou, že rybář pádloval doprava, ale kajak jel na opačnou stranu, tam, kde byly ryby. A tak rybář uvěřil, že to není jen tak samo sebou a že velryba dodržela slib. Své tajemství si nechal pro sebe. Štěstí ho na lovu provázelo po celý život. Ale velryby nelovil nikdy.

kdo se chce stát kouzelníkem, naučí se létat s kouzlem, čarami a trikem, obletí půl světa. Na oblaku žlutých jisker proletí se lehce tryskem, vízne zmizí, objeví se, nad jevištěm létá netopír Pierre. Ten má teď prehled na André, ach sakrblé.

publikum se rádo baví. Mondě vyvat sláva, že jsou všichni lidé praví. To je pravda stará.

Kouzelník je přítelíček, od kouzlíček má vždy klíček. Nejlepší je řemeslíčko, vyzrát na kouzlíčko. Netopír Pierre, ten má teď prehled na André, ach sakrble.

0: Gigi básnička. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: vynáší. Tak to je a tak to chodí při mariáši. Tumfy srdce.
1: Barva dobrá.
2: Spodek.
0: Filetka. Jeden bere, druhý platí a hraje se ptá.
3: Tak se smaž. Uč se Maria.

0: 딸이 다 졸다. 다 졸인고.
1: 딸이
2: se mi zdálo, jako by mě někdo volal. Neslyšel zvůdvajs?
1: Slyšel.
2: Takže se mi to vlastně nezdálo.
1: Nikoliv, jak byl jsem to já, kdo tě dokonce několikrát nesměle oslovil.
2: No jo, chlapče, nesměle oslovil. Přece, když vidí, že jsem tadyhle jaksi začtený, že ano, tak musíš svého rodného táteře oslovit pěkně od plic a ne ševelit jako vánek.
1: Taťuldo, já jsem ani tak moc neševelil. Já jsem na tebe dokonce zadul jako vichřice.
2: Neříkej.
1: Vážně, ale s tebou to ani ono.
2: Jsem holt jako dub.
1: To tak tvrdej?
2: Především pevnej, chlapče, pevnej a neoblomnej, rozumíš?
1: Ani moc ne, abych řekl pravdu.
2: Hele, hlavinko moje koumavá, nenuť mě, abych ti to vysvětloval skrze vá bicí nástroje.
1: To jako naznačuješ, že se mnou protrhneš buben, či co?
2: No tak nějak, snad jenom se záměnou předložky.
1: To jako...
2: Že ne s tebou, ale o tebe protrhnu buben. Přece tě nestrhnu.
1: Aha, ty mi ho prostě naleješ na hlavu.
2: No jo, pokud to myslíš obrazně. Ovšem, prakticky, jelikož buben je skupenství pevného, jak je ti jistě známo z chémie, se buben nalévat nedá.
1: Pak mi ho tedy jednoduše na hlavu naráž. To bude to pravé pušušňáníčko.
2: No počkej, počkej, je na sebe, nebuď takovej tyran.
1: Nedojímej se, taťuldo, vždyť si to tak jako tak zasluhuju.
2: Nebuď domýšlivej, ano? Podívejme se, on si sám o sobě řekne, že si to zasluhuje. Pamatuj, zásluhy ti můžou připisovat ti druzí, a ne ty sám. Nehledě na to, že i kdybys byl zasloužilej, já ti ten buben na hlavu nemůžu ani nalejt, ani narazit.
1: Proč?
2: No proč, jelikož buben nevlastním.
1: A co kdybys použil uvedené bicí nástroje v původním slova smyslu?
2: To jest?
1: Tati, co si budem vykládat? Chop se rákosky a pořádně mi jich našupej.
2: Nevymýšlej si, ano?
1: Na tati, hele, tadyhle máš jeden bicí nástroj v prouděném stavu. Prořízni jim vzduch tolikrát za sebou, že se ani nebudu moc sednout po tom ozdravovacím procesu.
2: Ty snad nemáš rozum, kluku, trucovitej.
1: Pochop, taťuldo, že jde o výchovu nezbedné ratolesti, která není hodna žádných ústupků. Vezmi, na a mašluj.
2: Dítě moje, vzpamatuj se. Vždyť žádáš nemožnosti.
1: Jsem připraven podstoupit křest ohněm i mečem. Potlač v sobě veškerou měkotu byřici a zasol nehodnému rebelujícímu nevolníkovi. Ha, ha!
2: Pro Pietran do peřináče říkám pořád, vzdělávej se, to ano, ale nečti s takovou náruživostí, byť by to byl Jirásek.
1: No za to mě přeci musíš strestat, ne?
2: No to ano, ale pochop, že hra je hra. Počkat. Za co tě musím strestat?
1: Oni ti neřekli, že jsem to okno rozbil já?
2: Kdo?
1: Sousedovi odvedle?
2: Ne, neřekli.
1: A až ti to řeknou?
2: Co až mi řeknou?
1: Že jsem jim rozbil okno?
2: Čím?
1: Mičudou.
2: Tak ty jsi jim rozbil okno?
1: Komu?
2: Počtě hlavovým.
1: Co mají Pepíka?
2: Jo, a Magdu. A Pavlínu.
1: A taky Michala.
2: A starýho dědečka.
1: A taky Kanára.
2: Podej mi.
1: Rákosku?
2: Právě tu.
1: Tady je.
2: Tak, založ ruce v týl.
1: Založil jsem.
2: Tváří se obrať k východu.
1: K východu z bytu?
2: K východu slunce.
1: Stalo se.
2: Nyní se předkloň. Tak správně, nyní tvé čelo směřuje k jihu.
1: Vyšpulnej jsem ale na západ. Au!
2: Tak okno říkáš.
1: Au!
2: Vzalo za své.
1: Au!
2: A my čudou. Kvůli tobě teď budou mít vočťá hlavovi v bytě věčnej průvan. Au! Sklenářů je málo.
1: Au!
2: Za trest půjdeš na sklenáře, já tě naučím vážit si práce.
1: Au!
2: No, máš štěstí, že se mi ta rákoska zlomila. Tak, a teď si budeš aspoň pamatovat, že s míčem se nehraje na ulici, ale v parku.
1: S jakým míčem?
2: Co jsem ti koupil pod stromeček?
1: Vždyť si mi žádnej nekoupil.
2: Tak jak si s ním můžeš hrát na ulici?
1: Teď já si s ním nehraju na ulici.
2: Tak jak si mohl vočťáhlavovům rozbít okno?
1: Já vočťáhlavovům okno nerozbil.
2: Šmankote, tak proč tě tady řežu?
1: Z toho si nic nedělej. Já jsem ti chtěl jenom připomenout, že jsi mi tu mičuru slíbil už k předminulým Vánocům. Tak jestli mi chceš koupit, dokud jsem ještě kluk, tak ti svatosvatě slibuju, že to okno vočťá hlavovým určitě rozbiju. A vejprásk mám zálohovaný.

0: Vystrč hlavu, hošičko.
1: Šup.
0: A už je v košíčku. Co je to? Kdo pak ví?
1: Malej klouček.
0: Malej klouzek by to mohl být.
1: S kloboučkem.
0: Ne.
1: Malej klouček s kloboučkem.
0: Chodil jsi někdy po lese s košíčkem a říkal jsi, kde pak máte hlavičky, vystrčte je, hubky, hubky z mechu ven, ať si vás pozbírám.
1: To jsem nikdy neříkal, já totiž houby nerad.
0: Já mám houby rád. Víš, že prasátka mají nejraději takové zvláštní houby, které se jmenují laníže.
1: Aha.
0: Ale my v Čechách máme hříbky, je to hříbek.

České blechy stručně vzato obdržely ještě zlato. Za šplhání po chlupu, za plachtění na lupu, za biatlon v rukavici, za stojku na bradavici, za vítězství v zápase, za veletoč na řase.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Bravo, bravo, bravo.
2: Moc děkujeme, mistře Cvrčku.
1: No to já už si, že lec jakou hudbu, aby ne, dokonce i flašinet, ale vám se hned tak něco nevyrovná, mistránku.
3: Teď se ví, my Cvrčci jsme muzikanti.
1: No všem, všem, vy Cvrčci a já.
4: Je, vy umíte taky na housličky.
1: No, protože umím všecko, všemu rozumím.
4: Či všecko znáte.
1: A tudíž dovedu i na všecko hrát.
2: Jenom jestli se náhodou zase nevytahuješ.
1: No, já se někdy vytahuju, haha.
4: Zahrajte nám taky na housličky.
1: Proč mi na housličky, já jdu zahrát na jinačí nástroje.
4: Tak ukažte.
1: No to je pro mě úplná maličkost. Semhle tamhle se na něco brnkne, foukne, ťukne, klepne, pískne, tedy tak podobně. A už to hraje. Příkladně pryskyřník. Stačí, abych umělecky zafoukal do jeho dutého stonku a... Je líbo něco jemnějšího, sličná slečinko, který rádo se stane, stačí rozhoupat zvonky ruční. To nám to zvučí, to nám to zní. Hledečte prosím bedlivě naslouchat i na docela obyčejné stéblo trávy. Dokážete.

0: To je co? Ale to není ještě všechno. Dokážu zahrát i na kopratiny. Zim, zim. Ale dovolím být pozor. Když se to dá všechno dohromady, zazní kapela, jaké se žádná jiná nevyrovná. A všecko dokážu já sám.
1: Mi puší, praskají žitky, skáčou čepešima hlavami, puká jen rozkočí.
0: No prosím, to je tím, že moje hudba má ten správný říz.
1: Takové vrzání a kňourání, třískání, vřískání, břinčení, škvrčení a kňučení. Chlubíš se, že všude byl.
0: No taky, že byl.
2: Že všechno zná, všechno viděl.
0: Taky, že viděl.
1: Opravdickou krásnou muziku si nejspíš jak živ neslyšel.
0: Taky, že slyšel na vlastní oči.
2: Ty očima se přece koukáš.
0: Jo, pardon, na vlastní uši jsem ji viděl.
2: Je, ušima se přece nekoukáš.
0: To mě voda pletete, sedmý tečnice, kouká, nekouká, na tom nesejde, ale muziky jsem se něco naposlouchal. Aha, jaké?
2: Jo, někde na pouti, co? Tam je taky plno takového žinčení a ječení, výskání, pískání, houkání a rámusu. Zrovna jako když hrajete vy.
0: Moje hudba, moje umělecká muzika, že je rámus, no dovolte.
2: Ale mně se náhodou na pouti moc líbí.
0: Líbí? Tak to jo.
2: Ano, já se ráda houpu a vozím na kolotoči, prosím.
3: Tak víte co? Udělám vám houpačku a kolotoč.
2: Je to, že byste dokázal.
3: Proč ne?
2: A skluzavku?
3: I skluzavku?
2: A lochnesku?
3: Třeba taky.
2: A turecký med, jeden já tu ze ráda. A žužu, cucavou vatu, tobogán, limonádu, autička, pražené mandle, opékané vůste a...
3: Zkrátka udělám celý Luna Park se vším všudy.
2: Jú, to bude prýma.
3: Jenomže, milá Beruško, nemyslete si, že to všechno bude jenom pro vás.
2: A pro koho ještě?
3: Pro všechna hodná broučátka z okolí. Hlavně pro dětičky Ploštice Růměnice, kterých je 694.
4: 699. Dnes ráno se vylíhlo 5 nových.
3: No čím víc, tím líp. Aspoň bude v tom Lunaparku pořád veselo.
2: Ale já se nechci dělit s nějakými ploštičaty. Já chci všecko jenom pro sebe.
3: No co by to bylo za pořádek?
2: Jsou to škvrňata, prťata, mrňata a prckové. Když to já jsem slunečko sedmitečné. Ze všech nejpěknější, nejkrásnější a nejsličnější, abyste věděl. O, řeknu to mamince, že jste na mě ošklivý. A hněvám se a zlobím. Jsem uražená a odcházím.
3: Jen ať si jde, Beruška rozmazlená, sobecká.
4: Tak, tak, Ferdo. Ani nevíš, jak mě těší, že uděláš něco pro potěšení těm 699 malým ploštičátkům. A víš co? Já ti pomohu. Tak šikovný jako ty, že co nejsem, ale snad dokážu sem tam něco přidržet, cuknout, přinést a tak podobně. A až bude všecko hotovo, popadnu housličky a budu na tom Luna Parku vyhrávat nejveselejší kousky.
5: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

με το πήρε η Κόουσλανη. Μέσα μη, ο λαλά. Μόι μάλι μίλη η Κόουσλανιτσι πράτελε. Σεμ του οπέτια βάσ πρίτελ σκρίλε, με το πήρε πιέρ όσομνε. Jak mě těší, že jsme opět spolu. Vždy, když pro vás vymýšlím nové kouzlíčko, cítím, jako by se mi někde kolem srdéčka třepetalo na tisíc maličkých motýlků, až mi srdce bláznivě buší v mém netopířím hrudníčku. To všechno z toho, jak se těším, až vám o novém triku či kouzlíčku povím. Vítám vás u dalšího netopířího kouzlení. Těší mě, že máte rádi všechna barevná kouzlíčka a pokusy stejně jako já. A proto tu mám pro vás jedno zcela nové duhové překvapení. Duha. S přítelem zajícem Antonínem jsme již několikrát mluvili o její kráse. Ano, ano, on je umělec a tedy rozumí všem krásám, kterými se kochají naše oči. A duha, to je jeden z nejkrásnějších přírodních úkazů. Vždyť na ní koukám zcela ohromen. Vypadá jako zázrak, nespo? Už při jiných duhových pokusech jsem vám vysvětloval, že duha vznikne, když zároveň prší a svítí slunce. Sluneční paprsky se odráží v mikroskopických kapkách vody a tento odraz pak vytváří barevný jev, kterému říkáme duha. V dnešním pokusu vám ukážu, jak si udělat duhu na papíře. A to jinak, než že byste si ji tam nakreslili. Užasněte, jaká krása vznikne. Nesmírná, vesmírná. K dnešnímu kouzlení budete potřebovat mísu s vodou, kousky černého papíru a bezbarvý lak na nehty. Ten vám zcela jistě zapůjčí maminka anebo sestřička. A papírové utěrky. A to je vše. A jak na to? Povím vám hned. Do mísy s vodou kápněte kapku nebo dvě průhledného laku na nehty. Maminka vám s tím pomůže. To by bylo nejlepší. Sledujte, jak se lak rozprostře po vodní ploše. A nyní namočte do vody rychle černý papír. Rychle proto, že ho tam není třeba máčet minuty. Prostě ho namočte a hned zase vytáhněte a odložte na papírovou utěrku, ať uschne. Tento trik je potřeba provádět rychle, protože lak na povrchu vody poměrně rychle vytvoří film, který se na papír pak již nepřilepí. Proto je potřeba udělat vše rychle za sebou. Ale pak je úspěch zaručen. Papír byste měli namočit do 10 vteřin potom, co do vody kápnete lak na nehty. 10 vteřin je asi tak dlouhá doba, než se napočítá pomalu po jedné do 10. Pokud byste nestihli papír namočit a vyndat včas, uvidíte takový, jakoby suchý, film utvořený z laku na hladině. Jednoduše ten film vyndejte. Například papírovou utěrkou. A zkuste to znovu. A rychleji. Za pár minut je černý namočený papír suchý. Vezměte ho a dobře si ho prohlédněte. Natočte z různých úhlů. Co vidíte? Ano, jaká krása. Vidíte ten magický duhový vzor, který na papíře vznikl? Pokochejte se vzniklou překrásnou duhou přímo pod slunečním světlem. Zkuste pokus opakovat s různými druhy papírů a pak porovnejte výsledky. Ty si dokonce můžete do svých kouzelnických sešitů nalepit a uchovat tak své duhy na věky věků. Très bien, moc dobře. Zkuste na svých duhových papírech najít všechny tyto barvy. Červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, modrou, fialovou. Protože všechny tyto barvy tvoří i duhu. Oh,
mezami, není to nádherné? Již teď se těším na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

0: Jazz, jazz. On, to je on,
1: je on, on,
0: je on. Máme energii, buďme na ní hodní. Ano, od koho je?
1: Je vodní.
0: Je vodní.
1: A nezapomeň zhasnout na záchodě. Šetři elektřinu.

Jeden král měl velikou a krásnou zahradu, bylo v ní mnoho vzácného stromoví, ale nejvzácnější byla jedna jabloň, co uprostřed zahrady stála. Měla každý den jedno jablko a bylo zlaté, ráno odkvetlo, ve dne vzrostlo a do noci dozrálo a druhé ráno kvetlo zase jiné, ale žádné to zralé jablko nedočkalo se druhého rána, pokaždé se ze stromu ztratilo a nikdo nevěděl kam a jak. Jednou král zavolal svého nejstaršího syna a povídá: půjdeš, synu, dnes v noci hlídat a podaří-li se ti toho zloděje chytit, půl království ti za to dám. Královíc připásal sobě po boku meč, vzal na rameno samostříl a několik kalených střel a šel pod večerem do zahrady hlídat. Neseděl dlouho, oči se zamhouřily a královíc spal až do bílého dne. Ráno, když se probudil, bylo jablko zase to tam. Zdali jsi viděl zloděje? Ptal se ho král. Nepřišel žádný, samo se ztratilo. Král povídá prostřednímu synovi: jdi dnes ty hlídat, synu můj. Druhý královíc ozbrojil se zase tak jako první a šel hlídat, ale za nějakou chvíli taky pod jabloní usnul

0: Když se pak otec ráno ptal, kdo jablko vzal, odpověděl: nikdo, samo se ztratilo. Nejmladší královic povídá: otče, dnes já půjdu hlídat. Večer, když už se stmívalo, šel nejmladší do zahrady. Vzal sebou samostříl, ale taky ještší kůži, kterou si prostřel na klín, kdyby na něj přicházela dřímota a ruce mu klesly, aby ho ta kůže probudila. O půlnoci přiletěl zlatý pták, sedl na strom a chtěl to jablko uzobnout. V tom okamžení lupnul královicu v samostříl a kalená střela uhodila ptáka do křídla. Pták uletěl, ale jedno zlaté péro vypadlo mu z křídla na zem a jablko zůstalo na stromě. Nu, máš-li zloděje, synu? Nemám, zatím mám kus jeho kabátu. Král byl tomu péru rád, bylo tak krásné a takovou zář od sebe vydávalo, že v noci v síni královské ani světel potřebí nebylo. Od té doby pták ohnivák už do zahrady nepřiletěl a jablka se nestráceli, ale krále už taky nic netěšili. Král se rmoutil, že ptáka ohniváka nemá. Zavolal k sobě své tři syny. Milé děti, kdo mi z vás toho ptáka ohniváka živého přinese, aby zpíval? Polovici království mu hned postoupím a po mé smrti bude mým nástupcem. Synové se hned vypravili na cestu. Když přijeli do lesa na křižovatku, povídá nejstarší: kterou cestou se dáme? Jsme tři a před námi tři cesty. Dejme se každý jednou. Jděte vy si každý, kterou cestou chcete. Já pojedu tou, co mi zůstane, povídá nejmladší. Potom jeden povídá: zastrčme každý do země proutek, čí prut poroste, bude znamení, že ptáka ohniváka šťastně dostal. Nejstarší královic jel svou cestou, až přijel na nějaký vrch. Tu skočil z koně, vyndal jídlo a začal obědvat. A v tom přiloudila se k němu liška. Prosím, prosím, panáčku, jsem tu zhladová, dej mi taky něco na zub. Ale královic vzal samostříl a poslal za ní kalenou střelu. Liška se mu ztratila. Druhému bratrovi se vedlo také tak. Nejmladší bratr jel pořád, až přijel k nějakému potoku, skočil z koně a posadil se do trávy, aby se posilnil. Když začal jíst, viděl taky lišku Ryšku, která nedaleko něho zůstala stát.
1: Jsem tuze hladová.
0: Pojď sem, nic se mne neboj, liško Ryško. Rozdělil své jídlo na dva díly, liška Ryška se dosyta najedla a pak povídá:
1: dobře jsi mě nakrmil, dobře ti posloužím. Vsedni na svého koně a jeď za mnou. Když uděláš, jak ti poradím, pták ohnivák bude tvůj.
0: Potom běžela napřed a huňatým ocasem dělala mu cestu. Královic na koni za ní klusem, až se octnul u měděného zámku.
1: Ptáka ohniváka máš v tomhle zámku. Jdi tam v pravé poledne a nikde se nemeškej. V první síni najdeš 12 černých ptáků ve zlatých klecích, v druhé 12 zlatých ptáků ve dřevěných klecích a v třetí síni bude ten pták ohnivák sedět na bidýlku. Vedle něho uhlídáš dvě klece, zlatou a dřevěnou. Nedávej ho však do zlaté, dej ho do dřevěné, sic nedobře pochodíš.
0: Královic šel do měděného zámku. V třetí síni seděl pták ohnivák na bidýlku, jako by spal. Byl krásný. Královic ho vzal a dal do dřevěné klece. Pak ale se rozmyslil a povídá: tak krásný pták a tak chatrná

0: Můj otec těžce stůně a nepozdraví se, dokud neuslyší tvého ptáka ohniváka zpívat. A proto tě prosím, dej mi ho. Můžeš ho mít, jestliže mi za něj přivedeš koně zlatohříváka.
1: Proč si mne neposlechla a bral zlatou klec?
0: Hněvala se Liška. Už se proto na mě nehněvej a pověs mi, výšli o koni zlatohříváku.
1: Vím, jeď za mnou.
0: Tak běžela napřed a huňatým ocasem dělala mu cestu.
1: Tuhle v tom stříbrném zámku je kůň zlatohřívák. V první stáji najdeš 12 vraných koní se zlatými uzdami, v druhé 12 bílých koní s černými uzdami, a v třetí stáji stojí kůň zlatohřívák u svého žlabu. Podle něho na stěně uhlídáš dvě uzdy, zlatou a koženou. Tu zlatou uzdu nech viset a dej mu jen koženou, sic nedobře pochodíš.
0: Královic šel do toho zámku. V třetí stáji stál kůň zlatohřívák. Byl krásný. Královic vzal ze stěny koženou ohlávku s černou koženou úzdou a dal jí tomu koň zlatohříváku. Kůň stál jako beránek. I vidí princ na stěně viset překrásnou zlatou ohlávku, drahými kameny vykládanou. Tak krásný kůň a tak chatrná uzda, koň zlatohříváku náleží zlatá uzda. Sotva kůň ucítil, že má na sobě zlatou úzdu, silně zařechtal. Lidé na stráži se probudili, královice jali a přivedli před krále. Kdo jsi, zloděj, že ses opovážel mnohými strážemi projít, abys mi mého koně zlatohříváka ukradl? Nejsem zloděj. A pak vypravoval, jak se to všechno stalo a že mu král měděného zámku toho ptáka nechce vydat, dokud mu nepřivede koně zlatohříváka. Můžeš ho mít, jestliže mi za něj přivedeš panu Zlatovlásku ze zlatého zámku v Černém moři. Liška Ryška venku v lese na královice čekala, a když viděla, že přichází bez koně, tuze se na něj rozhněvala. Nehněvej se, Liško, Ryško, věru chybil jsem, naposledy mi ještě pomoz.
1: Dobrá, ještě jednou a naposledy ti pomohu.
0: Poté běžela napřed a dělala královicovi cestu.
1: V tomto zámku panuje mořská královna. Má tři dcery a nejmladší z nich je Zlatovláska. Jdi tam a poprosí, aby ti jednu dceru dala za manželku a když ti řekne, abys sobě vybral, vezmi tu, která nejprostěji bude oblečena.
0: Mořská královna v lídně královice přivítala a když jí pověděl, proč přišel, vedla ho do pokoje, kde její tři dcery seděly a předly. Byly jedna ke druhé tak podobné a krásné, že se královicovi dech tajil. Jedna měla šátek a šaty na sobě protkávané zlatem a předla zlatým vřetenem. Druhá měla šátek a šaty vyšívané stříbrem a stříbrné vřeteno v ruce. A třetí měla jen čistý bílý šátek na hlavě a bílé šaty a předla obyčejným vřetenem. Vyber sobě, kterou chceš. Tuhle mi dej. Haha, to ty sám ze sebe nemáš. Počkej ještě až do zítřka. Královic nemohl té noci starosti spát a jakmile se ráno rozbřesklo, vyšel si do zámecké zahrady a sotva tam vkročil, stála před ním ta bílá pana. Chceš-li mne dnes poznat? Dej pozor, okolo které z nás bude obletovat muška. A potom zmizela. Popolední vedla královna královice zas do toho pokoje. Jestliže poznáš, kterou si včera vyvolil, bude tvá, jinak přijdeš o hlavu. Dcery tu stály vedle sebe a všecky tři měly zlaté vlasy. Královic spozoroval, že okolo té jedné pany poletuje malá zlatá muška. Tahle pana mi náleží? No, tak snadno ji přece nedostaneš. Ještě mi zítra musíš udělat, co ti uložíš.

0: Složením. Ráno ukázala mu z okna veliký rybník, dala mu malé zlaté sítko a řekla: jestliže tím sítkem tam ten rybník do večera vyleješ, zlatovlásku ti dám, pakli nevyleješ, přijdeš o hlavu. Královic posadil se na hráz a přemýšlel, jak si pomůže. Tu, kde se vzala, stála u něho ta bílá panna. Proč jsi tak smuten? Kterak mám být vesel, vida, že tebe nedostanu. Buď bez starostí, to vše se dá udělat. Poté vzala sítko a vhodila je doprostřed rybníka. V tom se začala v celém rybníce najednou voda vařit. A v tom slyší královic dupot a když se ohlédl, byla tu liška, ryška a za ní jeho kůň. Nemeškej, vem panu před sebe na koně a ujížděj. Kůň letěl po připravené cestě a liška ryška za ním. Královic byl rád, že získal zlatovlasou panu, ale zase nerad, že jí má králi stříbrného zámku dát za koně zlatohříváka. Vidí, že ti líto svou krásnou zlatovlásku panu dát za koně zlatohříváka, promluvila k němu liška ryška. Skočila v lese přes vývratek, udělala kozelec a místo lišky ryšky stála tu druhá panna zlatovláska.
1: Ať tvá panna zůstane v lese a mne dovez králi stříbrného zámku, aby ti za mne vydal koně zlatohříváka. A pak, až ho budeš mít, se svou panou ujížděj.
0: Král byl té paně zlatovlásce rád a bez prodlení dal za ní královicovi koně zlatohříváka i s tou zlatou uzdou. Potom dal své krásné zlatovlasé paně slavné hody vystrojit a pozval na ně všecko panstvo a když už se hodně napili a byli veselí, zeptal se král těch pánů, jak se jim líbí jeho zlatovlasá nevěsta.
2: Krásná je, krásnější být nemůže, ale zdá se nám, jako by měla lichší oči.
0: Jak to slovo řekli, udělala se z té pany zlatovlásky zase liška ryška a jedním skokem byla ze dveří venku a běžela za královicem a za zlatou panou. Když je dohonila, byli už blízko měděného zámku, kde byl pták ohnivák. Tu povídá liška ryška.
1: Není-li tobě královici líto dát koně zlatohříváka za ptáka ohnivák?
0: Ovšem, je mi líto pro zlatovlásku panu, ale není mi líto pro mého otce, aby byl zdrav.
1: Kde je zlatovláska pana a zlatohřivák, ať je také pták ohnivák.
0: Tu skočila v lese přes vývratek, udělala kozelec a místo lišky ryšky byl tu druhý kůň zlatohřivák, zrovna takový, jako co na něm seděla zlatovláska.
1: Doveď mě k tomu králi měděného zámku, aby ti za mě vydal ptáka ohniváka. A když ho budeš mít, ujížděj.
0: Král byl tomu velice rád, že dostal koně zlatohříváka a dal za něj ptáka ohniváka a zlatou klec. Při hostině chlubil se koněm zlatohřívákem a jeden pán řekl:
2: krásný je, krásnější být nemůže, ale zdá se mi, jako by měl lichší ocas.
0: Jak to slovo řekl, udělala se z koně zlatohříváka zase liška ryška a jedním skokem byla z brány venku a ta tam. Běžela za královicem a dohonila je.
1: Teď už ptáka ohniváka máš a máš i více, už mě nepotřebuješ. Jeď domů s pokojem a nikde se nezastavuj, sic nedobře pochodíš.
0: Když královic přijel na tu křižovatku v lese, kde se rozloučil s bratry, vzpomněl si na proutky. Proutky bratří byly suché, z jeho vyrostl krásný košatý strom. Koně přivázal ke stromu, klec s ptákem ohnivákem pověsil na větev a za chvíli oba usnuli. Co tak spali, vrátili se také jeho bratři. Tu viděli, že jejich proutky jsou suché a že z proutku bratra vyrostl krásný strom a pod tím stromem spal jejich bratr a vedle krásná zlatovlasá panna a kůň zlatohřívák a nad ním v kleci pták ohnivák. Tu zrodili se jim v srdci myšlenky zlé a řekl jeden druhému: Bratr dostane půl království a po jeho smrti bude jeden z nás jeho nástupcem. Lépe bude, když ho zabijem. Zlatovlasou panu vezmeš si ty, koně zlatohříváka já a ptáka ohniváka dáme otci a o království se rozdělíme rovným dílem. Bratra zabili a tělo rozsekali na mnoho kusů a zlatovlasé paně pohrozili smrtí, bude-li pravdu mluvit. Zatímco královic na kusy rozsekaný v lese ležel, přiběhla k němu liška Ryška, sebrala všecky kusy a složila je. Tu vidí vránu se dvěma vráňaty. Schovala se pod keřem a když to jedno vráně sedlo na mrtvé tělo, liška Ryška vyskočila a chytila ji za křídlo a dělala, jako by je chtěla roztrhnout. Stará vrána strachem přiletěla blíž a povídá:
3: klá, klá, nech mé ubohé dítě, odsloužím se ti, až ti toho bude potřeba.
1: Dobrá, přineseš-li mi z Černého moře živé a mrtvé vody, pustím ti tvé vráně na svobodu.
0: Vrána slíbila a odletěla. A když se vrátila, přinesla sebou dva rybí měchýřky plné vody. V jednom byla voda živá, v druhém mrtvá. Liška Ryška vzala ty měchýřky a roztrhla vráně v půle. Potom zase půle složila jednu ke druhé, pokropila je mrtvou vodou a v okamžiku srostly k sobě. Pak je pokropila živou vodou a vráně zatřepalo křídlama a odletělo. Potom pokropila mrtvou vodou královicovo rozsekané tělo a hned bylo zase celé. A když ho pak živou vodou pokropila, procitl královic jako ze sna.

0: Kdyby mne nebylo, navěky bys byl se neprobudil.
1: Dala mu pro potřebu prostý oblek, rozloučila se s ním a zmizela. Královic šel do zámku a dal se do služby ke koním. Nikdo ho nepoznal. Tu slyší dva pacholky od koní spolu hovořit. Škoda toho krásného koně. Pojde nám, věsí hlavu a nic nechce žrát. Dejte semku za rachoviny, chci se s vámi vsadit, že hned budeš rád. Takové chamradí ani naši koňové nežerou. Královic vzal kus hrachoviny a dal jí tomu koni do mramorového žlabu, pohladil ho po zlaté hřívě a řekl: proč jsi tak smutný, můj koň zlatohříváku? Kůň pohla se poznal svého pána, zařechtal a pustil se do hrachoviny. Když se to nemocný král dověděl, že koně jeho čeledin uzdravil, dal ho hned zavolat a řekl mu: slyším, že jsi koni zlatohříváku pomohl. Kéž bys taky ptákovi ohnivákovi uměl pomoci, aby zpíval. Zahyne-li, zahynu i já. Neboj se, králi, nezahyne. Poruč, aby přinesli trochu ječmene zadiny. Když ječmen přinesli, královic ho nasýpal ptákovi do zlaté klece, pak ho pohladil po zlatém peří a řekl: což jsi tak smuten, můj ptáku ohniváku? Pták ho hned po hlase poznal, počal skákat a žrát a tak krásně zaspíval, že starému nemocnému králi srdce hned okřálo a toho neznámého čeledina obejmul. A potom povídá: co si počneme s tou krásnou zlatovlasou panou? Nic nejí a pláče neustále. Dovol, jasný králi, promluvím k ní slovo a snad se rozveselí. Král ho k ní hned dovedl. Panna v okamžení ho poznala, radostí vykřikla a objala ho. Král se tomu velice podivil. Což neznáš, královský můj otče, svého nejmladšího syna? Nebyli to moji bratři. Nýbrž já dobil ptáka ohniváka, koně zlatohříváka a této krásné zlatovlasé panny. Potom vypravoval, jak se všechno přihodilo, a pana doložila, že jeho bratři jí hrozili smrtí, prozradili, co učinili. Král se na ně velice rozhněval a dal oba bez milosti odpravit. Potom vzal sobě královic zlatovlásku za manželku, dostal od otce svého hned jednu polovinu království a po jeho smrti druhou.

0: ptá se malý Petr maminky.
1: Můžu si jít hrát ven?
2: S tak špinavou košilí?
1: Ne, s Michalem.
3: Byla jedna babka, prodávala jabka, zaděravý groš, prodala jich koš.

0: Proč se vlk vyhýbá medvědovi? Estonská bajka. Byla jednou tři zvířátka. Vlk, liška a medvěd. A ta sloužila ve vsi u sedláka. Když se sešel rok s rokem, propustil je hospodář ze služby a dal jim výslužku. Velikou díži až po okraj plnou másla. Však vám bude máslo dobré, až budete slavit posvícení, řekl hospodář. Zvířátka poděkovala, rozloučila se s ním a vydala se na cestu domů do lesa. Co uděláme s tím máslem? Zeptal se vlk, když přišli ke společné chýši. Sníme je, navrhovala liška a mlsně se přitom olizovala. Necháme je v díži. Díže schováme do skrýše a až bude posvícení, dostane každý svůj díl, bručel rozvážlivě medvěd. Vlk měl tisíc chutí sníst máslo hned, ale protože medvěd je silnější než liška, přidal se k medvědovi a řekl. Schováme díži do skrýše. Tak dobrá, jak chcete, já se podřídím. Souhlasila na oko liška, ale přemýšlela už v duchu, jak by se k máslu dostala. Ráno na druhý den přišla za medvědem a vlkem a povídá jim. Škoda, bratříčkové moji, že vás celý den neuvidím. Nepůjdu s vámi dnes na lov. Pozvali mě do vsi, na křtiny. To bude hostina, že mě do večera nepustí domů. To se rozumí, že nikam na žádné křtiny nešla. Připlížila se ke skrýši, kde byla díže s máslem a olízala celý vršek, zatímco vlk a medvěd běhali po lese a scháněli potravu. Když se liška večer vrátila do chýše k medvědovi a vlkovi, zeptal se jí vlk. Tak jak ses měla, liško, na křtinách? A jak pak budou tomu dítěti říkat? Liška ještě myslela na to dobroučké máslo, co lízala v díži a co jí tak znamenitě chutnalo a roztržitě odpověděla. Celý vršek. To je divné jméno, podivil se medvěd. Ale protože byl po celodenním schonu, jak se patří, unaven, mával nad tím jen tlapou, převalil se na záda a usnul. Ráno se zase chystal medvěd i vlk do lesa za potravou. A co ty, liško, ty s námi nepůjdeš? Ptal se medvěd. Liška si vzpomněla, že v máselnici je ještě mnoho dobrého másla a dostala na ně v tu chvíli takovou chuť, že se jí sliny v ústech zbíhaly. Nemohu, bratřičkové moji, odpověděla a zatvářila se skormouceně. Pozvali mě lidé ze vsi, abych byla kmotrou dítěti. To bude slávy, to si můžete myslit. Kde pak bych mohla odmítnout? Ale sotva jí zmizeli medvěd a vlk z očí. Rozběhla se ke skrýši, tam lízala, lízala a vylízala díž až do poloviny. Večer se medvěd ptá lišky. No, už se zvrátila kmotřičko ze křtin. Jak pak pojmenovali dítě? Liška si nemohla honem na nic vzpomenout. Stále ještě cítila na jazyku dobrou chuť másla. A tak povídá. Až do poloviny. Až do poloviny, podivil se vlk. V životě jsem takové jméno neslyšel. Ale protože byl po celodenním schonu unaven, převalil se jen na záda a usnul. Třetí den ráno dostala liška takovou nepřekonatelnou chuť na ten zbytek másla, že nemyslela na nic jiného, než aby se co nejrychleji dostala do skrýše k díži. Bratřičkové moji, povídá medvědovi a vlkovi, chtěla jsem dnes jít s vámi do lesa na lov, ale byli u mne lidé ze vsi a prosili mě, abych šla za kmotru. Byla jsem už dvakrát, nemohu jim přece po třetí odříci. Tak běž, běž, povídá dobromyslně medvěd, a liška se otočila a uháněla, co jí nohy stačily. Jenže ne do vsi, ale opět ke skrýši, kde byla díže s máslem. Přiběhla tam, lízala, lízala a nakonec vylízala máslo až do dna. Večer přišla Liška domů a medvěd se vyptával. No, kmotro, jaké pak dneska dali jméno dítěti?
1: Až do dna,
0: řekla Liška, která v duchu ještě seděla u díže a lízala máslo. Nevím o nikom, kdo...

proč by se jiné dítě nemohlo jmenovat až do dna. Druhý den ráno si vzpomněl medvěd na díži s máslem. Půjdeme se podívat, jestli někdo neukradl naši díži, řekl. Šli tedy a když přišli ke skrýši, zůstali, jako by je palicí udeřil. Kdo to vylízal díži až do dna? Kdo si to pochutnal na našem másle? Dívali se jeden na druhého, medvěd bručel, vlk žalostně vyl a liška rozhořčeně volala. To jste vylízali vy, zatímco jsem byla ve vsi na křtinách. Marně se vlk i medvěd dušovali, že byli v lese a že je ani nenapadlo, aby se starali o máslo. Tak dobře, řekla liška. Přesvědčíme se, kdo z nás máslo vyjedl. Lehneme si tamhle na paseku a prospíme se na slunci. Ten, kdo snědl máslo, jistě má čumák aspoň trochu zamaštěný. Až na něj bude svítit slunce, bude se mu čumák lesknout mastnotou a my lehce poznáme zloděje. Vlk i medvěd souhlasili, lehli si a že bylo na slunci příjemné teplo, brzy usnuli. Na ten okamžik liška čekala. Vyskočila, rozběhla se k díži, vyškrabala kousíček másla, který ještě zbyl ve škvíře na víku a namazala je vlkovi na nos. A pak si také lehla a dělala, že tvrdě spí. Když se probudili, leskl se vlkovi čumák a teplem roztavené máslo mu teklo po čenichu dolů. Zloděj, zloděj, vidíte, kdo si pochutnal na našem másle? Začala křičet liška. Zloděj, zloděj, počkej, až tě chytnu, dostaneš ode mne nepočítaných. Přidal se medvěd, nazlobený, že na něho nezbyl ani kousíček másla. Rozběhl se za vlkem, ale kdepak už tomu byl konec. Od těch dob vlk prchá před medvědem a kdykoliv ho uvidí, raději se mu obloukem vyhne.

0: Písničku.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
2: A jestli se vám pásnička líbí,
3: běžte na www.piggy.cz
4: a tam ji najdete.

0: Pane Háli, jestli byste chtěl vědět, kdo by mohl být moje pravá ruka, tak je to tady učenej Lotrando.
1: Já?
2: My dáme hlavy dohromady. Drnec, ty zlobíš, ale ať je po tvojemu.
1: Děkuju, pane Drnec. Poznám cizí kraje a porovnám vše s vědomostmi získanými četbou knih.
0: No, hlavně musíme mít nabroušený sekery.
1: Jo, to jo.

0: Čej.
1: Máte to daleko?
2: Máme to daleko.
3: Máme to daleko ještě.
1: Jak asi daleko?
2: Nesmírně.

0: 不写肉
1: 那种
2: 老师
0: 不写肉那么就是野种野种
2: 野种
0: tak vidíš, vy se díváš pořádně, tak jedou.
3: Tygy hádanka.
4: Podívej se na dvoreček. Kde se tam vzal kobereček?
3: Co je to? Kouzelný kobereček, že by na něm lítal třeba...
5: Kouzelník.
3: Kouzelník anebo... Turecký princ Paša.
5: Je, turecký med, ten já rád.
3: A nebo turecký prasátko Paší.
5: Asi počkej, ne. To nebude
3: počkej,
5: ono.
3: Počkej. Podívám se na dvoreček, kde se tam vzal kobereček. Tak koberečky můžou mít různé barvy. Modrý kobereček,
5: zelený.
3: Červený, zelený kobereček.
5: No, zelený.
3: Může být i na dvorečku.
5: Jo.
3: A můžou v něm růst i pampelišky.
5: A nebo jiný kytičky.
3: A daj se na něm dělat kotrmelce.
5: A skákat.
3: A je to, a je to...
5: Trál!

0: Poď si se mnou hrát. Poď si hrát s Piggym.
1: Profesor Kadeřábek a tajemný hlas. Profesor Kadeřábek měl báječnou náladu. Dokonce ho napadlo, jestli ještě svede kotrmelec. Podařilo se. Točila se mu hlava, ale tak nějak příjemně. Vzpomínal, kdy naposledy mu takhle bylo. Jak? Chvíli hledal pro svůj duševní stav správné slovo a našel ho.
2: Je mi závratně,
1: zvolal nahlas. Jednou už něco takového pocítil. Proto měl na zdi pověšenou tenisovou raketu, třeba že se do jeho pracovny hodila jako kožich do sauny. Co by samotářský student a premiant začal navštěvovat tenisový oddíl. Žádného spoluhráče nepotřeboval, vystačil si s betonovou tenisovou zdí. Pinkal do ní s tak náruživou silou, až se drolila. Ani si nevšiml, že ho už několik dní sleduje štíhlonohá plavovláska, která na vedlejším kurtu hrávala s přítelkyní. Jednou však přišla sama a odvážně navrhla, že by si mohli zapínkat spolu. Renému se zatočila hlava. A když se ta dívka na lavičce u kurtu přezouvala do tenisek, pocítil náhlou závrať. Spatřil, jak se jí z bílých ponožek klubou růžové prstíky. A už tehdy se o ponožky velice zajímal a tohle spojení ho ochvátilo. S úsměvem mu nabídla první podání. René si míček nadhodil a uchváceně do něho praštil, jak byl zvyklý, tedy jako do betonové zdi. Drobná plavovláska se po přímém zásahu sice poměrně brzy vzkřísila, ale víckrát se už na tenisových dvorcích neobjevila. A tak René pověsil raketu na hřebík. Všechen svůj čas začal věnovat studiu ponožek. Poznal jejich historii i současnost, zkoumal ponožky z celého světa, ale především se snažil odhalit věčnou záhadu. Proč a kam se lidem ponožky ztrácejí? A toho dovedlo k jeho pravé a skutečné lásce, k lichožroutům.
2: Je mi závratně,
1: zvolal profesor Kadeřábek a vrátil se ke stolu, kam si rozprostřel portréty lichožroutých tuláků. Celý den zdokonaloval ty rychle nahozené skici, které pořídil na nábřeží, a teď s nimi byl na výsost spokojený.
2: Tohle omráčí celou akademii věd.
1: A jak se budou výjímat v jeho díle život lichožroutu, a což teprve kapitola, v níž popíše příběh svého seznámení a přátelství s mladým lichožroutem Ramíkem a jeho bratrancem Hihlíkem.
2: To bude na Nobelovu cenu.
1: Ze slastných myšlenek ho vyrušilo drnčení telefonu. Drnčel tak silně, že sluchátko ve vidlici nadskakovalo. Hlas mu zadrhával, když sluchátko zvedl a řekl:
2: prosím. Správně. Prosit budeš, abych ti synáčka vrátil. A já ti ho možná vrátím za malý výkupný. Pár pytlů licháčů. Různý velikosti, různý série a žádnej podraz. Zase se ozvu.
1: Prask a ticho. Sladká závrať rázem zmizela. Profesorovi dozad zatělo drápky zvířátko jménem strach.

0: Ne.
1: A.
0: Co je?
1: Jo.
0: Tati.
2: Pane Spejble.
0: Tati, zhaslo světlo. Tati.
3: Já asi tu tmu nevidím. Nějaká porucha? Nebo co? Co já za to můžu?
2: Babinko, já se bojím.
4: Hned bude světlo, hned. Rozsvítím svíčku. Tak, no. A je to.
0: No jo, ale televize na svíčku hrát nebude. Co budeme dělat?
3: No, co bychom dělali? Co dělali lidi dřív?
1: A co dělali lidi dřív, pane Spejble?
3: Dřív?
1: No.
3: No dřív, když se setmělo,
1: no?
3: Sesedli se do jedné setnice, že ano, celá rodina,
1: no?
3: Přišli sousedi a přátelé, no a no? Pustili...
0: A pustili si televizi.
1: Hejda, Urvínku, tenkrát přece ještě televize nebyla.
3: Správně, no, Máničko, nebyla. Televize nebyla.
1: No jistě.
3: A pustili...
1: A pustili si rádio, že ano.
3: Kde pak by se tehda až vzalo rádio... A pustili se do vyprávění a do zpívání. Počkejte, děti, počkejte. Hned to zařídím, mám nápad. Jestli jsou sousedi doma. Dobrý den, pane Stárek. A pane Horák, pojďte, prosím vás, dobrý. Pojďte k nám na chvíličku, pojďte dál. Pojďte dál. Jak se ptala, Máničko, co dřív dělali lidi? No, prostě dali se do vyprávění,
1: ano,
3: a do zpívání,
1: ano,
3: a říkali, že drží černou hodinku.
1: Černou hodinku?
3: Jo, to byl člověk ještě mladý.
4: Kde jsou ty časy? Pamatujete, pane Spejble?

0: dobrze.
1: Je? Vám to tedy šlo?
2: Od minuty byste mohli do televize.
3: Ale prosím.
2: Zpívá celá rodina.
3: Nedělej si šprťouchla ta hurvinku.
4: Tenkrát lidi taky nespívali pro nějakou slávu, no, žáno, ale pro radost.
3: Ano.
4: Kdežto vy? Kde pak zpívat? Pustíte si rádio, nebo magnetofon, nebo gramofon, nebo televizi?
1: No.
4: Jo, to vy dneska neznáte. To už vůbec nepamatujete.
2: To víš, tati, na to jsme moc málo staří.
1: No.
2: Víte, pane Horák?
5: A máš pravdu, Hurvínku, ty jsi tak starý.
2: No, no, právě.

0: Podívejme. Podívejme se.
1: Kde pak národní písničky? To je krása. Škoda, že se tak málo zpívají.
2: Co pak je umíme, bábinko?
3: Jenom jsem tam nějakou.
2: No právě.
3: Hele, tatí, a na té černé hodince se pořád jenom zpívalo?
2: Ano.
0: Ale zpívalo, co tě nemá. Taky se deklamovali různé veselé říkanky, že ano? A vyprávěli se pohádky, ku příkladu.
3: Je táťulinko, prosím pěkně, nějakou pohádečku.
2: Vyprávějte, pane Spejble, pohádku.
3: Je, víte co?
2: No, co?
3: Uděláme si pravou černou hodinku.
2: No.
3: Tati, začni.
0: A to ne. Ale pěkně se rozpočítáme. Rozpočítáme se a na koho to slovo padne,
2: ano?
0: Ten dá něco k lepšímu.
2: No tak,
3: tak dobře. Eniky, beniky, kliky, be.
0: Abr, faber, domine, no. To slyším pořád. To my měli jiná rozpočítávadla.
3: Jaká třeba?
0: No tak poslouchej. Páv sedí pod dubem s pěkným bílým holubem, holubičko s nezvajíčko, až já půjdu na kopeček, koupím si ten cymbáleček, na cymbálek tydli, tydli, na housličky fidli, fidli, a na basu rum, dzum, a na bubny drum, bum. Padlo to na vás, paní Kateřino.
2: Babinka, babinka.

0: žádná písnička.
1: A pohádka už vůbec ne.
2: Já věděla, že mi to jen tak neprojde. Tak tedy pohádku. Budu vám vykládat. 300 mil za světem, za slaměným plotem, za skleněným zámkem, za červeným mořem, kde svět byl obitý deskami, aby se voda nesypala a písek nelil. Žil byl jeden člověk a ten měl 3 psy. Jednomu říkal Haf.
1: Haf.
0: Haf.
2: Druhému Štěk.
1: Jak?
2: A třetímu Mlč.
1: Mlč.
2: Jednou poslal Hafa na lov. Ale Haf se nějak dlouho nevracel. Vyslal tedy za ním Štěka a čekal. A čekal. A zase nic. Poslal tedy za nimi toho třetího. Jak se jmenoval?
0: Mlč!
2: No tak když chcete, abych mlčela, budu tedy mlčet.
0: No víš ty si, ale bábenko, to není žádná
1: hra. Já, prosím, já vám dám hádanku, no. Ano. Kolik udělá vrabec kroků za 100 roků?
0: Kroků za... to víš, já se ti s tím budu tak počítat.
1: Nemusíš, protože vrabec skáče, tak neudělá ani jeden.
3: No to se povedlo.
0: A hádej ty, jakých ryb je v rybníce nejvíce?
1: Jakých ryb je v rybníce nejvíce? No to je těžké.
0: Přece mokrý.
3: No teď ti to Mánička vrátila. No? Ale Máničko,
0: ano.
3: Voda, rybník, potok. Pozor,
0: ano.
3: Znáš tu písničku? Holka modro oka nese dávej u potoka.
2: Počkejte, pane Spejble. Co kdyby si děti, které poslouchají, udělali černou hodinku s námi?
1: To je nápad, mládeži. No, hezky zasněte.
0: A zpívejte s námi. A jestli to neumíte? Jej, Danánky, že byste se to nenaučili. Tak děti pozor, babinko a

0: to, děti? Šlo vám to s námi?
1: A kdo je na řadě teď?
2: Počkej, musíme se znovu rozpočítat. Páv sedí po...
3: Ale Máničko...
0: Přece se nebudeme opakovat. 1, 2, 3, 4, 5. Costo, Honzo, costo, sněd?
4: Pečení?
0: Kde jsi ji vzal?
4: V kuchyni.
0: Jaká byla?
4: Hovězí.
0: Můj Pepíčku, nejes ji. Jaká byla?
4: Pepsová.
0: Kdo ti ji dal?
4: Ševcová.
0: Kudy jsi šel?
4: Uličkou.
0: Čím tě hnali?
4: Metličkou.
0: Hupity, cupity z kuchyně ven, Mánička.
2: Zrovna já?
5: A tak já vám zaspívám taky jednu národní. Děti, pomůžete mi?

0: zemila. Tam jsem ho do vody upustila, upustila a upustila.
1: A teď ty?
0: Tra la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
2: Tobě taky něco dát.
3: No, vždyť se mi nic nedal.
2: Ještě štěstí, stejně bys to ztratila, jak vidím.
3: No, víš, to je přece písnička, tu nemůžeš brát doopravdy.
2: Proč by ne? Leda, že by to bylo za oněch časů, kdy kočky střevíce nosily, žáby v čepcích chodily, osly ostruhami zvonily a zajíci se za psy honili. A v té zemi jest jedno město na kraji, kde ptáci pečení běhají, krávy telata létají, hlimíždi pěkně zpívají.
3: No ne?
2: Tam v zimě louka rozkvete, v létě led a sníh se mete, tam v noci slunce zasvítí, ve dne se hvězdy zatřpití, máslo se v mléně umele, mouka se kravám podstele,
1: no ne.
2: V řece se ptáci lapají, ryby se v kleci chovají, lidi na housle foukají a na trouby si drnkají, na bubny zase fidlají a sírem si boty mazají.
1: Je to legranda. Pokon, ty máš takové nápady.
2: Jaká husa, taková pěra, jaká matka, taková dcera, jaké dřevo, takový klín, jaký otec, takový syn.
4: Urvinek si vymýšlí, jako to dělávali krajánci.
3: Krajánci?
4: No, krajánci. To byli mlynářští tovaryši, kteří chodili od mlýna ke mlýnu. Krajem. Proto krajánci. Poznali hodně lidí, hodně slyšeli, no. A taky si hodně vymýšleli, aby jejich vypravování bylo zajímavější.
2: Prostě taková chodící televize, že ano, nebo
4: no,
2: rádio.
4: Tak,
3: tak nám něco takového vyprávěj, babinko.
4: Tak poslouchejte. Šel na Vyšehrad šel, klobásy našel, našel klobásy, hrajte na basy hrajte, pozor si dejte, dejte si pozor, kysá vám pivo, pivo vám kysá, nůž není mísa, mísa není nůž, holka není muž, muž není holka, kvete cibulka, cibulka kvete, půjdeme k tetě půjdeme, na bál jedeme, jedeme na bál, na Moravě vál, ať jiný pokračuje dál.
1: Tak dobře. To jsem vám jednou pásl stádo komárů.
3: Cože?
2: Komárů?
1: No počkej, počkej. Sotva jsem se vrátil z pastvy, narodil se mi táta.
4: Je?
1: No z toho překvapení jsem zapomněl zavřít dvířka klece, kam jsem ty komáry zavíral a všichni mi uletěli do nebe. No co dělat? Naštěstí jsme ve studni měli hodně tvrdou vodu a tak jsem si z ní vytesal dlouhatánskou tyč a postavil si mi kolmo nahoru. A po ní jsem začal šplhat. A šplhám. Ale najednou koukám, že mi nahoře kousek tyče chybí.
2: Co jsi udělal?
1: Sešplhal jsem dolů,
2: aha,
1: ten potřebný kousek jsem dole uřízl a nahoře jsem tyč nastavil. Neby jsem komáry pochytal, strčil do klece a chystám se dolů. Jenomže najednou bouřka, ano, blesk uhodil do mé tyče a ta schořela. Co teď? Inu z písku jsem si upletl provaz a spouštěl se dolů. A svišťal jsem takovou rychlostí, že jsem se dole zarazil do země tak hluboko, že mě vůbec vidět nebylo. Ale já si viděl rady. Doběhl jsem si domů pro motiku a vykopal jsem se a bylo to.
2: To je krásná historka.
1: No to mi vyprávěl jeden krajánek. A jestli ještě žije, pořád jí a pije.
4: A teď si zase zaspíváme.
3: Ne,

No a když už byla řeč o krajánkovi, spěchám i já se svou troškou do mlýna, abych i já si něco vysloužil.

0: si budeš ještě sloužit. Až tu bude 9,99, tak já se konce nedočkám.
1: Když jsem já sloužil,

0: Dávej pozor. Jestli uhodneš tohleto. Čtyři sáčky.
1: Ano.
0: Za dvě kačky.
1: Za dvě kačky.
0: Po čem jeden?
1: Po 50 haléřích.
0: Aha, chyba, kde pak já se ptal, po čem je den? A den je přece po noci.
1: No jo, no to já nechytačka.
2: No, a ty ses chytila.
0: Chytila.
1: No, to já ti dám hádanku, Horvinku, žádnou chytačku. A ty to stejně neuhodneš. Chodí v koruně, král není, nosí ostruhy, rytíř není, má šavli, husár není, kránu budívá, ponocný není. Babinko, pane Špejble, jestli to víte, mlčte.
3: Aha, ano, samozřejmě, maničko.
1: Ano.
0: No, budík se ostruhami to asi nebude, tak to já se dám podat.
1: Přece kohout, kikiriký.
4: Takhle, Vánička.

0: Ale to je přece písnička, Máničko.
1: Tak se nehádejte, děti. Kterou si zaspíváme teď, paní Kateřino?
2: Už jako děvče jsem měla ráda písničku Zelení hájové.
1: Ta je moc hezká. A děti pěkně zpívat s námi.

0: Tati, víš, že ty národní písničky jsou opravdu moc hezké?
1: No to bych prosil. A to pořád, my žádné neznáme, my žádné neznáme. No podívej, co jich umíte.
2: A co se jich ještě můžete naučit?
1: Třeba...

0: No co tak? Co pak je, Máničko?
1: Stalo se ti něco?
2: Když ta písnička byla tak smutná.
3: Tak nebrč, Máni, Máni. Já ti spravím náladu. Hle, slyšela jsi o tom brabenečkovi?
2: Ne, neslyšela.
3: Máni.
2: A nechci slyšet.
3: A Máni.
2: Protože určitě přiletí žlůva. A mě to bude líto.
3: Máni, oženil se brabeneček, vzal si ženu mušku.
2: No, vidíš to, no? A na tu mušku přijde pavouk.
3: Kde pak? Posadil ji na lavičku,
2: no, vidíš,
3: dal jí cucat hrušku.
2: Co?
3: Postavil jí vedle vrby, aby pěkně stála.
2: Cože?
3: Dal jí housle do ručičky, aby si tam hrála.
2: To se mi ulevilo, že to s ní dobře dopadlo, pánové. Já nemám ráda, když je někdo smutný, nebo když se někomu ubližuje, že?
0: No, to nemá rád žádný dobrý člověk, Máničko,
2: no,
0: žádný, ani mladý, ani starý, víte, pane Horák, že mám pravdu, že ano.
3: Se ví, Máni, o co? Že uhádnu na vteřinu, jak si stará.
2: O co, že ne?
3: O co? Tak tedy o jeden jazykolám.
2: Platí.
3: Dobře.
2: To se ti zase nasmějeme, tak spust.
3: Tak, Máňulinko, ukaž ruku. Tak pozor. Tu ta čára na mě juká. Ty jsi stará, jak ta ruka. Na vteřinu!
2: To neplatí, já jsem stejně věděla, že to bude potvůk, to neplatí.
4: No, tentokrát Hurvinkovi křivdíš, uhádl to přesně. Mohla jsi to přece spočítat, že to bude chytačka.
3: Prohrála, tak teď hezky rychle opakuj, co ti pomalu řeknu.
2: No?
3: Naše posvíceníčko je ze všech posvíceníček to nejposvíceníčkovatější posvíceníčko.
0: No nazdar, to si na tebe, Hurvínek, něco vymyslel. Naše posvíceníčko je ze všech posvíceník to nejposvíceníčko, co moc... Nejposvíceníčko, Máni, čem bys udělal z jazyku Vánočku?
3: Tak na to, Máni, do toho.
2: No tak na... Naše posvíceníčko je ze všech posvíčenčko...
3: Počkej.
2: Naše posvíceníčko... Ale to jsem hloupá, že jsem se nechala tak nachytat.
4: Inu, za hloupost se platí.
0: Jako Martin.
3: Jaký Martin?
0: Jaký Martin?
2: No.
0: Tak poslouchejte.
2: Jo.
0: Žil, byl jeden otec a ten měl syna, hloupého Martina.
2: Jo, pohádka.
0: Měl s ním trápení, kam ho ráno postavil, tam ho večer našel.
2: Jo.
0: A hlavu měl snad Martin jenom proto, aby měl na čem nosit čepici. Jednou otce rozboleli oči, tak poslal Martina do města pro lék. Protože to byla taková bezbarvá vodička, říkalo se jí nic na oči. A povídá mu... Abys to z tvé své prázdné hlavy nevytrousil cestou, pořád si to opakuj. Martin šel a pořád si brebentil. Nic.
2: Nic.
0: A jak tak kdykolem řeky zaslychli ho rybáři, kteří od rána nic nechytili. Dostali vztek, že se jim posmívá, pořádně mu nabančili a přikázali mu, jestli nechce dostat ještě víc, aby říkal... Teď jedna, brzy druhá, potom třetí. Hloupý Martin zapomněl, co mu řekl otec, šel dál a pořád si opakoval.
2: Teď jedna, brzy druhá, potom třetí.
0: Přesně tak. Jenomže o kousek dál na břehu hořekoval kupec, kterému se právě potopila jedna z jeho tří lodí. A Martin pořád mlel, teď jedna, brzy druhá, potom třetí. Kupec se navstekal, že na něho Martin přivolává neštěstí, dal mu napráskat a poručil mu, aby říkal, ať všechna voda vyschne. Martin zapomněl, co mu kdo říkal. Předtím šel dál a opakoval.
2: Ať všechna voda vyschne.
0: Ano, přesně tak. Ale tu přišel k hořícímu statku. Do ruce měl hasil.
3: No to je hasil.
0: A Martin pořád, ať všechna...
3: Voda vyskne.
0: Voda vyskne. Sedlák v tom viděl zlomyslnost. No,
3: čím by hasili?
0: No právě. To víte, že Martin dostal nepočítaných. A to už bylo na něho moc. S náskem utíkal zpátky a sedlák za ním křičel, dobře ti tak.
2: No, ale to už si Martin neopakoval, že ne, pane Spejble?
0: No, ale v uších mu to znělo, Máničko. Otec ho už nedočkavě očekával. Neseš? Ptal se. Ty oči mě bolí čím dál, tím víc. A hloupý Martin vysypal to, co mu znělo v uších. Dobře ti tak.
3: Ani ten to ale schytal, vítatí.
0: No to si můžeš pomyslet, jak to schytal.
2: A dobře mu tak, popletovi, kdyby trochu myslel, ale aspoň si z toho vzal poučení, že, pane Spejble?
0: To už pohádka neříká, Máničko.
4: No hlavně, že jste si vzali poučení vy, že hlava není jenom věšák na čepici.
2: A teď vyprávěj zase ty, bábinko.
4: No, to by se ti líbilo. Kdepak, zase se rozpočítáme. Běžel zajíc kolem plotu, roztrh sobě novou botu. Liška mu ji zašívala, veverka se posmívala.
0: Co ty se máš posmívat, když já umím zašívat?
4: Hukvice, bukvice, čtyři okna sednice, čtyři okna ven, ty budeš jelen. Hurvínek!
2: Hurvínek je jelen. Hurvínek je jelen.
3: Takové batole jako ty mě nemůže rozčílit.
2: Náhodou já jsem velká, abys věděl.
0: Jak se říká, malému vepříkovi po kolena, velkému kuřeti po krk.
2: Jo, babinko.
4: No, no, co pak nerozumíš legraci, Máničko?
3: Uklidni se, dívtko, já ti zapiju. Sedlák, sedlák, sedlák, ještě jeden.

0: hezkej, jak je hloupej. On jede na pole, hodinky má dvoje, koukej, koukej, koukej, jak je hloupej.
1: Já jsem malý žáček, zpívám jako ptáček. Kdybych jídal s medem housky, zpíval bych vám lepší kousky.
2: Je, žáček. A chodíš do páté třídy, viď?
1: Jako bys to nevěděla, proč se ptáš?
2: No protože první třída kašička, druhá třída růžička, třetí třída hodní žáci, čtvrtá třída darebáci, pátá třída medvědi, protože nic nevědí. Heč, heč.
1: A do které třídy vlastně chodíš ty, Máni?
2: To je otázka, no přece... Jej, Danánky, taky do páté. To jsem to vymňoukla.
1: A na medvěda toho vím až, poslouchej.
2: No?
1: A, B, C, D, kočka přede, pes počítá, je, H, I, K, odral býka, nasolil ho do škopíka, D, X, Y, sežere tě slon.
2: A nesežere, slon lidi nežere.
3: No počkej, Maničko, když se tak vyznáš ve zvířatech, jestli pak víš, kdy zajíce bolívají zuby.
2: To prosím nevím.
3: A ty, Hurvínku?
1: Já se ho neptal.
3: No přece, když ho popadne pes.
4: A počkejte, jak chodí husy do vody?
2: Jak?
4: Bosy.
2: Bosy.
3: To je pravda.
1: Běží krejčík po úlehli, na hrbetě se nese jehly. Co je to?
3: Ježek, co jiného?
1: No jo, když si taky všechno znáš, tati. A uhodneš si tohle? Jednou dírou tam dvěma ven a když jsi venku, jsi teprve tam.
3: Jak to bylo?
1: Jednou dírou tam dvěma ven a když jsi venku, jsi teprve tam.
3: Jednou dírou tam dvěma ven, to je nesmysl, jak můžu být tam, když jsem venku.
1: A jak si tedy oblíkáš kalhoty, taťuldo?
3: Jo, pravda, kalhoty. No tak teď jsi mě doběhl.
1: A za pokutu nám, taťulínku, povíš pohádku.
2: No, pohádku.
3: Mám si to řekne. Paní Kateřino, než si na nějakou vzpomenu zaspívejte, prosím vás.
4: Zaspíváme si spolu, pane Spejble.

0: Povídám pohádku, že pes přeskočil hromádku. Povídám druhou, že voda teče struhou. Povídám třetí, že pec je plná dětí. Povídám, že byl lakomec a ten zazvonil na zvonec a pohádky je konec.
1: Jo.
2: Tu ses zase vyznamenal, tatí.
1: Tady takhle to ošvindlovat, pane Spejble.
3: Já vám to vynahradím. Byl jednou jeden sedlák a ten byl velice líný. A jeho žena, kdo by si taky vzal takového lenocha než hloupá žena. A když se setká lenost s hloupostí, no, poslouchejte, jak to dopadlo.
2: Simano.
3: Měli kravku, ale protože muž byl příliš líný, než aby ji krmil, a žena zase příliš hloupá, než aby ji to napadlo, kravka hlady bučela a bučela. Sedlák se rozlobil a povídá.
0: Kdo má to bučení pořád poslouchat, žano, půjdu a kravku vyměním.
3: Dělej, jak rozumíš, povídá žena. Sedlák šel s kravkou na trh, ale cestou potkal chalupníka, který vedl kozu. Slovo dalo slovo, vyměnili si dobytčata a sedlák se spokojeně vrátil s kozou. Dobře si udělal, muži. Kdo jakživ slyšel, aby koza bučela, pochválila ho žena. Ale netrvalo dlouho a koza hlady mečela a mečela. Sedlák se rozlobil a povídá.
0: Kdo má to mečení pořád poslouchat, že ano, půjdu a kozu vyměním.
3: Dělej, jak rozumíš, muži, povídá žena. Sedlák vedl kozu na trh, ale cestou potkal pasáka s husou. Slovo dalo slovo a sedlák se spokojeně vrátil s husou a žena ho pochválila.
2: Dobře si udělal, muži, kdo jakživ slyšel, aby husa mečela, že?
3: Ano, ale netrvalo dlouho a husa hlady kejhala a kejhala.
2: Kej.
3: Sedlák se rozlobil a povídá.
0: Kdo má to kejhání pořád poslouchat, žano, půjdu a husu vyměním.
2: Dělej, jak rozumíš, muži,
3: povídá žena. Sedlák cestou potkal žebráka. Ale co mu mohl žebrák nabídnout?
0: Leda za starou bačkoru,
3: řekl. Sedlák souhlasil a vrátil se domů se starou bačkorou. A jestli pak víte, co mu řekla žena?
2: To tedy nevím.
1: Co?
3: Dobře si udělal, muži. Chtěla jsem si od souseda půjčit rendlík, ale on na mě věl, že mi půjčí leda starou bačkoru. Tak si aspoň nebudeme muset půjčovat, když máme vlastní.
0: A teď si zase zaspíváme.

0: A jestli pak jste si něčeho všimli?
1: Co?
0: Hurvínku, Máničko?
1: Čeho?
0: No nevšimli jste si, že už hodnou chvíli jde elektřina?
1: Ano, vždyť ona svítí světlo.
2: No jo, a máme po černé hodince.
1: No.
2: Tak nádherně jsme se bavili a to hloupé světlo nám to zkazí.
1: Já mám nápad! Co, Hrvinku, povídej?
2: Co kdybychom zhasili?
3: Teď vás čeká něco jiného. Uhodnete co? 4 rohy, žádné nohy, jenom břicho veliké.
2: Peřina.
1: Zrovna když jsme byli v nejlepším, tak musíme jít spát.
0: Však se taky říká, v nejlepším přestaň.
2: Ale to čuldo, že si zase někdy uděláme takovou černou hodinku.
1: No jo, ale co když nezhasne světlo?
2: Tak ho zhasneme my, ty chytrá. A co takhle ještě jednu pohádečku na dobrou noc, stinní rodičové?
0: Ale opravdu poslední.
1: Poslední. Simano.
0: No tak dobře, tak pozor. Byl jednou jeden dědeček a ten se vydal do lesa na houby. Jak se tak prodírá, mlázím, najednou mu něco zasvítilo do očí. Kouká, co se to tam blízká.
1: No.
0: A ona krásná zlatá truhlička. Jenomže klíček u ní nebyl. Dědeček si pomyslel, že ke zlaté truhličce musí být i zlatý klíček.
1: No, to jistě.
0: A ten se přece nějak leskne.
1: No.
0: Rozhlíží se.
1: Jo.
0: Ale nikde nic.
1: Nikde nic.
0: Ale nahoře ve větvích uviděl stračí hnízdo.
1: No jo.
2: Straka zlodějka.
0: Že si ten klíček odnesla straka, napadlo ho.
1: No jistě.
0: Vyšplhal se na ten strom, podíval se do hnízda a vidí...
1: No.
0: Co tam vidí? Něco se tam leskne.
1: Jo.
0: Jestli pak víte, co to bylo?
1: Klíč!
0: Klíč, ano. Klíč a pohádka je pryč.
1: Jo.
3: Žádné ale, alou do postýlek. A aby se vám líp usínalo, pane Spejble, a vy, sousede, pěkně potichu.

0: Koutek po dvoře běhá, slepičku k sobě volá. Pojď sem ty slepičko, budeš mít vajíčko, ráno raníčko.
1: Digi básnička.
2: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak. A teď ještě jednou. Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Odsem, kde jsi to vzal?
1: Udělal.
0: A z čeho?
1: Ze součástek.
0: A kde jsi vzal ty součástky?
1: V posteli.
2: Neboď drzý chlapče.
1: Já nejsem drzej. Máme barák v nepřehledný zatáčce. A každou chvíli nám letí do postele blatník nebo blinker. Ještě by to chtělo volant.
0: Jsi šikovný pionýr, chlapče. My tím budeme vozit koňský trus. Pojď, švagrova.
1: Co, prosím?
0: Hnuj, chlapče, hnuj!
3: Ahoj, holky a kluci. Zdraví vás vaše internetová myška Bibi. Šmejdím a šmejdím kolem klávesnice a hledám pro vás zajímavosti a neobvyklosti a odpovědi na vaše otázky. Dnes vám budu povídat, s čím mě překvapil Piggy. Přines si od kachny Justýny katalog cestovní kanceláře a ukazoval mi, kam bych chtěl všude jet, když máme na obzoru ty prázdniny. Tak jsem mu začala hledat na internetu obrázky z různých koutů světa. Znáte ho, divil se úplně všemu, chtěl jet okamžitě úplně všude a pak se najednou zasek na jedné fotce a od ní jsme se už nehnuli. Do mý internetový prázdninový cesty mi totiž přišel obrázek pouště. A uprostřed té pouště byl kaktus. Piggy, protože je hrozně zvědavej, se hned začal vyptávat, jak to vlastně s tím kaktusem je. Jak to, že takhle roste na poušti v suchu a bez vody. Že jemu by takhle všechno uschlo, kdyby nezalejval, a že kachna Justýna by měla záchvat, kdyby to měla na zahrádce takhle vyprahlý, a že ten kaktus to sucho zvládnout nemůže a tak, a co o tom jako vím. Tak jsem se zahryzla do sítě, zašmejdila jsem si, a co myslíte? Haha, tady je odpověď. Není to tak, že by kaktus vodu nepotřeboval. Jako všechno, co je živý, i on potřebuje vodu k přežití. Ale všichni víme, že voda v poušti může být docela problém. Kaktusy si kvůli nedostatku vody vyvinuli speciální schopnost, díky který můžou uchovávat vodu, která se k ním dostane, a čerpat ji postupně a hodně dlouhou dobu, takže to zase vydrží až do dalšího deště. Většina kaktusů má kořeny celkem nehluboko, skoro až nahoře u země. Je to kvůli tomu, aby dokázali nasát všechnu vodu i z maličkých deštičků. Různý druhy kaktusů se poušti různě přizpůsobily. Třeba takový ty pichlavý kaktusy. Ty trny kdysi bývaly vlastně listy. Vývojem se za tisíce let přeměnily na trny. A ty trny vlastně chrání kaktus. A jak? No přece díky trnům nemůžou kaktusy oždibávat žádný zvířata a ubírat mu tím tak vzácnou vláhu. Kaktusy jsou v poušti vlastně takový malý zázraky. Ví se o nich, že jsou schopní nacucnout hodně vody najednou a pak s ní hezky hospodařit. A tak kaktusy tou vodou, která se v nich schovává, už nejednou zachránili žíznící ztracený cestovatele. Ty jo, tyhle velký rozvětvený kaktusy, co jsou skoro velký jako stromy, ty zásobárny životodárný vody, ty bych teda někdy chtěla vidět. Nedivím se, že z nich byl Piggy tak vyvalený. No, letím šmědit dál. Mějte se, pískla ta.

0: Prasátko. V dětském pokoji byla taková spousta hraček. Na skříni stála kasička. Byla hliněná a měla podobu prasátka. To mělo na zádech přirozený otvor, ale někdo ho ještě rozšířil nožem, aby se do prasátka vešly i stříbrné tolárky. Byly tam dva a mnoho dalších mincí. Prasátko bylo mincemi tak naplněné, že už vůbec necinkalo. A to je vrchol kariéry takového prasátka. Víš, už to nedotáhne. Teď tedy stálo až nahoře, na skříni a shlíželo na všechny pod sebou. Vědělo, že za to, co má v sobě, by to tam celé mohlo skoupit. A nad takový příjemný pocit samozřejmě není. Ostatní hračky na to taky mysleli, třeba že o tom nemluvili, však i tak si měli o čem povídat. Šuplík u prádelníku byl pootevřený a teď v něm velká pana, poněkud pravda obstárlá a se slepeným krkem, povídá:
1: Pojďte si hrát na lidi, aspoň bude trochu zábavy, ne?
0: Hned propukl veliký ruch. I obrázky na zdi se obrátily, aby ukázali, že mají i zadní stranu. Ne snad proto, že by chtěli odmlouvat. Byla hluboká noc. Oknem svítil dovnitř měsíc a poskytoval jim zdarma osvětlení. Hra začínala a byli na ní pozváni všichni. Dokonce pozvali i kočárek, přestože patřil k hračkám poněkud nižší třídy.
2: Někde jeden být musí,
0: bručel. Prasátko jako jediné dostalo pozvánku písemně. Stálo totiž tak vysoko, že ostatní měli obavu, že by ústní pozvání neuslyšelo. Však jim taky neodpovědělo, zda přijde. Taky nepřišlo. Protože má-li se hry zúčastnit, musí si jí užívat pěkně doma. A ostatní se podle toho budou muset zařídit. A přesně to taky udělali. Loutkové divadýlko postavili tak, aby prasátko vidělo rovnou do něho. Začne se komedií, pak bude čaj a inteligentní konverzace a do té se vrhli rovnou. Houpací kůň pohovořil o tréninku a pěstování plnokrevníků, kočárek o železnici a o parostrojích. Patřilo to k jejich oboru a mohli se k tomu odpovědně vyjádřit. Stojací hodiny promlouvali o politice tik-tak, věděli totiž, kolik uhodilo, jenže zlí jazykové tvrdili, že nejdou správně. Španělka se vytahovala patkou a stříbrným kováním nahoře i dole. Na pohovce se rozvalovaly dvě vyšívané podušky, hezonké a pitomoučké. A komedie mohla začít. Všichni pěkně seděli a dívali se. Dohodli se, že se bude práskat, bouchat a rachotit, jak se komu zlíbí. I jezdecký bičík ovšem prohlásil, že on starým nikdy nepráská, jen prý svobodným a nezasnoubeným.
3: To já bouchnu pro každého,
0: tvrdila bouchací kulička.
4: Každý za něco stojí. Nemůžeme být všichni šlechtici, někdo taky musí oddřít všechnu práci, jak se říká.
0: Mínilo plivátko. Tak asi toto si říkali zhruba všichni, co se v divadle sešli. Kus byl na nic, ale herecké výkony znamenité. Všechny loutky se ukazovaly jen malovanou stranou, byli vidět zepředu, nikoli zezadu. Hráli výborně. Až úplně před divadlem. Měli totiž moc dlouhé provázky, ale aspoň o to víc byli vidět. Poslepovaná pana byla tak nadšená, že se jí rozlepil krk. Prasátko bylo taky svým způsobem nadšené. Rozhodlo se, že pro jednoho herce něco udělá. Dá ho do závěti. A až přijde čas, odkáže mu místo vedle sebe v hrobce. Všechny hračky se bavily tak náramně, že se rozhodli čaj vynechat a zůstat při inteligentní konverzaci. Říkali tomu hrát si na lidi, ale nemysleli to nijak zle, vždyť si jen hráli. A při té hře každý myslel jen na sebe a na to, na co asi myslí prasátko. Prasátko myslelo ze všech hraček nejdál. Myslelo přece na závěť a na hrobku a kdy k tomu dojde, vždycky dřív, než to člověk čeká, křach. A už leželo před skříní. Leželo na podlaze, na cimpr campr a penízky tancovaly a poskakovaly. Ty nejmenší se vrtěly, ty velké se kutálely, zvlášť jeden stříbrný tolar. Ten chtěl hezky pořádně do světa a taky se tam dostal. Všechny se tam dostali. Střepy z prasátka přišly do popelnice, ale druhý den stálo na skříni nové hliněné prasátko. Nebyl v něm ještě ani pětník, proto taky necinkalo, v tom se podobalo tomu druhému. Všecko musí jednou začít. A s tím taky skončíme.

0: так, дяді.
1: Погадку. Пожад, погадку, погадку. Місто, абиste se chtěli poučit.
2: Jedenanky, pane Spejble, takové pohádky jsou přece náhravně poučné.
1: Nepovídej.
2: Povídám, no. Vemte si třeba... Vemte si šípkovou růženku.
3: Jen jestli by ta Tuldu chtěla.
0: Ale no tak, Urvinko.
1: Okamžik. A jak se z té pohádky poučila, Máničko?
2: No, že si mám dávat pozor na prsty.
1: Ale...
2: No, abych se nepíchla.
1: Ale...
2: Neprospala několik století a nepřišla tak pozdě do školy.
1: Šmanko, te...
3: No. Na tom něco je, tatí.
1: Jo, myslíš?
2: Ano.
3: Myslím.
1: A co plíne například z červené karkulky, když jsi tak chytrý, no?
3: Že si nemáme plést vlka s babinkou.
1: Ohulvajs.
3: Totiž s babičkou.
0: No proto.
2: No a taková Sněhurka, ta nás zase varuje, že je nezdravé být otrávený.
3: Ano, aspoň pokud kolem zrovna nebrouzdá princ.
2: No.
3: Máni, jak jsem tě to učil?
2: Ano.
3: Takže raz, dva, tři. Pohádku! Pohádku!
1: No, no, dobře, dobře, dobře. No tak, dobře. Tak. Co s vámi mám dělat?
3: Říct nám pohádku.
2: No, pohádku.
1: No tak dobře. Tak poslouchejte. Kdysi žila krásná a líbezná princezna. A protože byla tak chytrá, říkali Chytruška. Když se rozletěla krajem...
3: Ježkovi zraky, ona měla křídla, že lítala.
2: Na co křídla? Prostě uměla létat jen tak, co je na tom.
1: Co je na tom?
3: No jo, tak je to princezna nebo Káně Myšilo.
0: Ale no tak,
1: kdybys mě nechal domluvit, chci říct, když se rozletěla...
3: To už jsi říkal.
1: Když se rozletěla krajem zpráva, že se chce vdávat... Princové si u ní na zámku podávali dveře.
2: Jej, Danonky, ti museli vycourat teplaco.
3: Třeba to bylo v létě, Máni.
2: Jo, to
1: ale co v létě, to je takový obrat.
2: Aha.
1: Že jich jako přišlo hodně.
2: Aha.
1: Ale Chytruška si ne a ne vybrat.
3: No žádný div v té tlačenici.
0: V jaké tlačenici, Hurvinku? Chodili přece slušně, jeden po druhém.
2: A nebolelo je to?
0: A co je mělo bolet?
2: No, no, když chodili jeden po druhém. Jo, tak to si asi jeden lehl.
3: Jo, jo.
2: A druhý po něm šel.
3: Jo, jo.
2: Jenom.
3: Jo, jo.
0: A no tak, Máničko.
1: Šmanko, to jeden za druhým, že chodili.
0: No.
1: První byl starý. Druhý škaredý, třetí já nevím jaký.
2: No tak tedy, to je vůbec nejhorší. Já nevím jakého, toho já bych si taky nevzala.
1: Ne, no, no, no dobře. A tak přicházeli a odcházeli, ale nezlobili se na ní a zá...

0: babátko vybírač náta, Tildo?
1: Ani ne, ale chtěla takového, který by se jí líbil a kterého by mohla mít ráda, Žáno.
2: No jo, a takový princové byli asi i tehdy úzkoprofilové zboží, vidíte, pane Spejble? No.
3: Ale prosím tě, nechci tam moudra, Máničko, a nerůž, pane Spejble, okamžik,
1: paní Kateřino,
3: pokračujte.
1: Až se konečně objevil jeden a její srdce zaplesalo. Byl mladý, pohledný, dobrosrdečný, jenže se o něm doslechla něco, co jí zarazilo.
0: Aha, byl ženatý, Žáno.
2: Ženatý půjde na námluvy, Hurvínku. To nejde. Nejspíš se doslechla, že si nemije uši.
1: Ale ne.
2: Je?
1: Doslechla se, že má přezdívku Ňoumík.
2: Je Ňou.
0: Je. Princ Ňoumík. Ňouma. Princ Ňouma. Nebo taky Ňouma. To tedy muselo být číslo, co?
1: No, na první pohled se to nezdálo. Až u snídaně jí svitlo, když řekl, že je od malička zvyklý snídat. Víte co?
2: Ne.
0: Co?
1: Kohoutí vejce.
2: Jejdone. Je. Co mu to namluvili? Od kdy kohouti snášejí vejce?
0: Co? No co chceš, takový Ňouma uvěří všemu.
1: No právě, to si řekla chytruška taky a smutně prohlásila, že takovou vzácnost ještě nejedla. No jo, ale přesto se bála, že tu přezdívku dostal právem, že si prostě s ničím neláme hlavu, no.
3: Jenže co teď? Za manžela by ho chtěla a on po ní taky koukal tak hezky zamilovaně. Ale jaký by to byl král, že?
2: Jej, Danánky, a to si nevěděla rady. Mohla ho hned zkusit nějak popíchnout, ne?
0: No právě, aby začal myslet, hlavu přece měl.
3: No to jí také napadlo, že se třeba kvůli ní změní.
1: No a tak mu řekla, že si ho vezme, když jí splní tři přání.
2: Jo, a co on? Co udělal
1: no, on? No co on, co on? Hned ochotně vyskočil, jo. Kolik draků má připravit, oblíže neurčené množství hlav, z kolika obrů má mečem nadělat větší počet trpaslíků, Žano, no tak jenomže chytruška chytře požádala, aby ji přinesl ochutnat kohoutí vejce, jako mívá k snídani.
0: No nazdar.
2: Ale toho mohla rovnou odmítnout.
1: Když myslíte.
3: No, princi to však nemyslel. Zaradoval se, jak ji dostal snadný úkol a rozběhl se na trh. Tam bylo halasu.
1: Trnky, brnky, starý hrnky.
3: Kupte si kalouny, strakatý bílý, jaký se líbí.

0: Jak slyšíte, krámku tam bylo jako naseto. Jenže, co o nich takový princ věděl? Na zámku dostal všechno až pod nos, nezajímal se, co kdo prodává, takže mu to nic neříkalo.
1: No jistě, takový krámek mu sám od sebe nic nepoví. Ten nešvitoří jako vlaštovka, že, pane Stejble?
0: No vidíš, Máničko, a přece na něj jeden promluvil.
2: No, řekl mu, umyj si výkladní skříň a já ti za to poradím, že ano. Tati, to je na pohádku moc tohleto.
0: Ale ne, Hurvínku, já ti napovím. Bylo to totiž u kletnáře.
1: No, jsme tam, co jsme byli. Co je to ten kletnář, pane Stejble?
0: Vy nevíte, co je?
1: Kletnář.
0: Vy nevíte, co je kletnář?
2: Ne, tati, nevíme.
0: No tak se přece dřív říkávalo výrobci dřevěných klecí.
1: Kletnář.
2: To jsem nevěděl.
0: No samozřejmě nepromluvil ten
2: krámek,
0: ale z jedné klece se ozvala mluvící kavka. Trombero!
2: Asi ho znala.
1: Ale Hurvínku, kavka ta přece nemyslí, ta jenom tak pokřikuje.
2: Trombero!
1: Co?
2: Trombero!
1: Nekoukej se na mě, ať si to nechá, pane Spejble, já pro něj nejsem žádná ta trombera.
2: Ale já to tak nemyslel,
1: jo.
2: Já to jen tak pokřikuju, ale kdo se cítí? Ten se vtípí.
1: No, ty nemáš co pokřikovat, nejsi kavka.
3: Tak už dost. Princi Ňoumíkovi. To pokřikování nepomohlo, to se ví.
0: To se ví, ano.
3: No, a tak prostě šel do prvního krámku k caletníkovi.
0: Tak, k caletníkovi.
3: No.
2: Co je to za jméno?
3: To je řemeslo.
2: Jo, snad záletníkovi, ne. Záletníku, dej nám kouši na buben.
1: Ne, to má být hastrmanet, tatrmanet. Jak si můžeš, Hurvínku, plést záletníka s hastrmanem, co pak jsou si podobní?
0: Šumanko, ty...
2: A co dělal ten záletník?
1: No ty nevíš, co by dělal. Když to byl záletník, tak chodil na zálety, ne?
0: Šumanko, ty...
3: Záletník, no, caletník.
0: Ano, caletník, no. Že ano. Caletník přeci pekl sladké placky.
2: Takže to byl... Cukrář, no, nebo pekář,
0: no právě.
3: No, ano i ne. V té době se řemesla pojmenovávala podle jednotlivých druhů výrobku.
1: Aha.
3: No tak třeba koblížník.
2: Já to řeknu. Petr koblihy.
3: Ano, ale jenom koblihy. Koláčník pekl.
2: Jenom koláče.
3: Mazanečník.
1: Jenom mazance.
3: Oplatečník.
2: Jenom oplatky.
3: Preclíkář.
1: Jenom preclíky.
3: Marcipáník.
2: Jenom marcipán.
4: Přijel z města pan perníkář, přijel holky k nám. Pojďte nakupovat ochum marcipán.
3: A potom tam byl konfektář, který pekl za...
1: Zajíce.
3: Ale zákusky přece a bonbony. A nesmíme zapomenout na plachetníka, který pekl...
2: Plachetnice.
1: Nepak, Hurvínku, plachetnici měl za ženu.
2: A její děti byly ponorky, že ano?
3: Plachetník pekl režný chléb, Hurvínku. A režný znamená...
2: No, rezavý. Asi měl rezavou pec, ne?
0: To spíš ty máš rezavou hlavu, ty.
1: Ale vidět to na Hurvínkovi není, pane Spejble. Asi bude zrezivělá uvnitř.
2: No počkej, dívko.
1: To máš za toho trumberu, víš?
0: No tak rež je jiný název pro, no...
1: Pro co?
0: Pro žito.
1: Pro žito?
0: No ryžný znamená tedy žitný.
1: Žitný.
0: Ano. A plachetníkům se také říkalo pecnáři, no?
2: Ježkovi zraky, a co pekaři? Kam se poděli pekaři?
1: Rozum do hrsti, Hurvínku. Vždyť už na ně nic nezbylo. Pekaři prostě nebyli. Co by pekli?
3: Odpověď najdete v této hádance. Poslouchejte. Po hlavě mě bijí, pod kameny dají, přes vodu a oheň přejdu, nožem mě krájejí a já přece všechen svět živím.
1: Jej, Danánky, to je těžká hádanka.
2: Počkej, Máni, nezoufej, už to mám.
1: Jo.
2: Po hlavě mě bijí,
1: No.
2: To znamená mlácení obilí.
1: Aha.
2: Pod kameny dají mletí obilí.
1: Aha.
2: Přes vodu a oheň přejdu.
1: No.
2: No co, těsto se zadělá a upečeš, ano?
1: Aha.
2: Čili je to chleba. Krájí se nožem a živí lidi.
1: Myslím, že jsme to uhádli, Hurvínku.
2: Aha, aha, uhádli. My dva, co?
1: No, no, co, no.
3: Dobře, Hurvínku, moc dobře.
0: Ano, takže pekaři byli, Máničko.
1: Ano.
0: Jednak všechna řemesla, o kterých jsme mluvili, patřila do pekařského cechu. A za druhé, pekaři se říkalo těm, kdo pekli bílý chléb a bílé pečivo.
1: Aha.
2: No jo, ale nějak jsme se zapovídali a pozapomněli jsme na prince Ňoumíka.
1: No jo.
2: Jak pochodil u celetníka.
1: S těmi kohoutími vejci?
2: No, no.
1: Jo? Jak by pochodil? Celetník se mu vysmál, až vychechtal. Že ano, pane Spejble?
0: Kdepak?
1: Kdepak?
0: Kdepak, Maničko? On si totiž myslel, že ho princ chce urazit a hnal ho
2: jako alíka.
3: No, tenkrát byli totiž řemeslníci na své řemeslo hrdí. Například takový tesaři.
0: Není na tesaře mistra, ten do díla jde vždy zbystra. Radostí svých nestrácí, nad všechno ctí svou práci. Kdyby dřevo promlouvalo, tesaře by milovalo.
2: No, a nebo? Lepší můj hoblíček než sedlácký vulky, když si ho nabrůzím pode mě povolky. Ty sedlácký vulky řizníci zabijou a moje hobličky ještě mě přežijou.

0: stereo staveničko, na to som stereo stavení.
1: No. Ty a kladívečko, Máni, jednou klepneš a máš tucet prstů na maděru.
0: No, hodou, taková nešika nejsem, víš? Nejsem, abys věděl. Vždycky se klepnu jenom do jednoho prstu, víš?
1: A to promiň, to můžeš být na svou šikovnost doopravdy hrdá. Ty jsi řemesníček, jsi.
0: Nech si toho.
2: Ale tak ticho. A měli jste slyšet mlynář.

0: dou.
1: Co pak, mlynáři? Ale co princ Ňoumík, tatí? Pádil jako alík?
2: Div si neurazil hlavu u vrkočnice.
1: Ježkovi zraky, co je zas tohle?
3: Ty ale vůbec nic navíš, Hurvínku. Vrkoče jsou přece kadeře. No takže vrkočnice je kadeřnice, víš?
4: Kde pak, Máničko? Napovíme ti. Pane Stejble, pozor!
5: Cibuláři jedu, cibuličku vezu,

0: Brtník je přece hnědý medvěd.
1: Na co ty máš hlavu, dívko? Protože přece napřed k tlumočníkovi. Tlumočník je totiž překladatel.
0: No jo, a protože neuměl brtnicky, že...
1: Jasně, potřeboval tlumočníka, aby mu překládal do brtničtiny.
0: Ano.
1: To víš, s medvědem se musí opatrně...
2: Co to plácáte? Tlumočník se v té době říkalo výrobci tlumoků.
3: No ano, a brť je hnízdo lesních včel. Tedy brtník sbíral med lesních včel, no takže se mu říkalo medař.
2: Na rozdíl od medaře, medník vařil medovinu. Medník.
0: A cedník jí cedil, že ano?
1: A cedník si do ní sedal, že ano, se svou ženou sednicí. Ty máš nápady, Máni. Vsadím se, tatí, že ani tady ňoumík nepochodil.
2: No samozřejmě, že ne. Ještě to zkusil u rýmaře.
1: U rýmaře?
2: No ano. No.
1: Kdo to byl? Rýmař.
2: No, co asi dělal rýmař, co myslíte?
1: No jo, to je fakt, to je jasné, rýmoval básničky třeba,
2: ale
1: proti stáří není léku, byť bys vypil apotéku.
2: Ale kde pak?
0: Ne, ale tak já vím, rýmař se mu říkalo, protože měl pořád rýmu.
3: A co pak, to je nějaké řemeslo?
0: No, tak léčil rýmu, ne?
3: Ne, rýmař, čili řemenář, vyráběl řemeny, takže... Zase nic, ne?
2: No, když už princ opravdu nevěděl kudy kam, no tak zabrousil.
1: Ježkovi zraky, on sebou tahal brus.
2: Cože?
1: No co by ho sebou tahal, mohl si ho vypůjčit. Žáno, pane Stejble.
2: Ale na co?
0: No když chtěl něco brousit.
2: A co by chtěl brousit?
1: Nechtěl. Třeba si na něco brousil zuby.
0: No.
2: Manko, říkal jsem, že zabrousil, čili zatoulal se k vaječníkovi.
0: No,
3: a nic vás nenapadá.
2: Vás nic nenapadá, nebo co?
3: Co asi prodával vaječník?
2: No, co prodával?
0: To je jasné, to...
1: Opatrně, Máni, aby to nebyla zase nějaká chytačka.
0: No jistě, to je jasné, že vejce neprodává, jsem chtěla říct.
1: No, já nevím, já...
0: No jistě, podívej se, kadeřnice, totiž vrkočnice.
1: Jo.
0: Prodává cibuli.
1: Cibuli.
0: Medvěd, totiž brtník.
1: Brtník.
0: Med. No, tak vaječník by mohl prodávat třeba nádobí.
3: Ale nádobí prodával nádobník, Máničko.
1: Počkat.
0: No, tedy nevím.
1: Vaječník.
0: No, co?
1: Už to mám.
0: Jo.
1: No, je ječný, ječmen, obilí. Jasně, prodává obilí.
2: Šmanko, ty jste ale popletové. Vaječník pochopitelně prodává vejce.
0: Ne.
2: Ale ano, jenomže když princ žádal kohoutí vejce, vaječník se srdečně zasmál a zaspíval mu.
4: Andulka zemlejna chce si vdát.

0: Tak jak to bylo dál, tatí?
1: Nenapínejte nás, pane Spejble.
2: No jak to bylo? Jak to bylo asi? Princovi Ňoumíkovi se rozsvítilo v hlavě a princezně Chytrušce přinesl, no,
1: co?
2: Slepičí vajíčko.
1: No jo, jeden ankel, co mu na to řekla?
0: Přece jí netvrdil, že nese kohoutí vejce.
1: No jo, jenže kdyby je nepřinesl, nesplnil by její přání.
3: No to byla skutečně zapeklitá situace, to ano, ale říkali jsme přece, že se mu rozsvítilo v hlavě.
1: No, tak jak to dopadlo?
2: No řekl, že jí nese takové kohoutí vejce.
1: Jedenanky, já to věděla, to mě.
2: Jakému jeho prolhané služebnictvo dávalo k snídani.
0: Aha. To je pravda. To si přece Chytruška přála.
1: No
3: ovšem, že. Ona přece na kohoutí vejce nevěřila, ale chtěla, aby si to Ňoumík uvědomil taky.
1: No jo, takže její první přání vyplnil. To mi spadl kávě.

0: No i taky, Máničko, vždyť se jí přece líbil. A tak začala doufat, že ten ňoumík přece jenom nemá hlavu jenom na klobou.
1: No a aby se přesvědčila, tak hned vyslovila druhé přání. Dávejte pozor.
0: Samotné vůbec nehřejí. Někdy ti na oko tlačí. Ať běžíš sebe rychleji, jedna druhé vždy stačí.
2: Jejda, Nanky, co jsi to vymyslela?
3: Vždy to nemá hlavu ani patu.
2: No.
3: Samotné vůbec nehřejí. Někdy ti na oko tlačí,
2: ano.
3: Ať běžíš sebe rychleji, jedna druhé vždy stačí.
2: No.
3: Co to je nesmysl?
2: A pěkný tady.
3: Teď bych v jeho kůži být nechtěl.
2: No to dá rozum, byla by ti velká. Plandala by na tobě. Nebo ty bys plandal v ní.
3: Co plandal, neplandal, ale hlavně bych si nevěděl rady.
1: No, princi taky nebylo do smíchu.
0: Ale když se na něj chytruška hezky usmál.
1: No, řekl si, že nehodí přece flintu do žita.
3: Jasně, kdyby náhodou fofrem potřeboval, taky by ji nemusel najít, že ano?
2: No, to by si musel počkat do žní a pak by ji na tom straništi našel na to tata, že?
1: Ale co to plácáte, švankote, nehodil flintu do žita, znamená, že se nevzdal.
3: Té flinty.
2: A jejda, Nanky, té princezny přece.
3: Tu taky házel do žita.
2: Ale ne, té přece chtěl splnit to druhé přání, víš? Ale stejně by mě zajímalo, proč se flinta hází do žita, proč se nehází třeba do zelí.
3: A to dá rozum, protože... šila naninka do zelí. Co kdyby tu flintu našla, zvedla jí?
2: No, a neopatrně zmáčkla slepičku, že ano?
3: Kohoutek.
2: A toho taky. Prostě neopatrně tu drůbež zmáčkla, puf, a neštěstí by bylo hotové. To je pravda.
0: Mimochodem, vy dva mudrcové, jestli pak znáte ještě jednu písničku o zelí. No, Máničko.
2: No, tak kdybys mi... napověděla, bábinko.
4: Není zelí jako zelí, některý je zelíčko, některý je nemaštěný, některý jen maličko. Není zelí jako zelí, některý je zelíčko, po některým hlava bolí, po některým srdíčko.
5: Není brambur jako brambur, některý je bramburek, po některým břicho bolí, po některým žaloudek.
1: Zpíváte hezky, ale abychom nezamluvili to druhé přání, kde jsme to přestali? Co princ udělal, no?
3: Nehodil flintu do žita.
2: Ani do zelí.
1: To je pořád dokola, šmankoté. Vypravil se zase ze zámku v pevné víře, že ho zase něco napadne. No a cestou narazil na myslivce.
3: On ho neviděl.
1: Proč by ho neviděl?
3: Je do něj vrazil.
1: Neříkám vrazil, říkám narazil.
3: No dejď.
1: To znamená, že se s ním srazil.
3: No kdyby se včas zarazil, tak by se to nestalo.
2: Pane Spejble, já mu to vysvětlím.
1: Buď ta hodná.
2: Ňoumík se s myslivcem srazil. To znamená, že se s ním pohádal.
3: Takže ho neporazil.
2: Ale to spíš urazil. Že ano, pane Spejble, urazil.
1: Ale ne, narazil na něj. Srazil se s ním.
3: Ježkovi zraky kolikrát do sebe ducali.
1: Šmankoté, princ a myslivec nejsou žádní kozlíci. Narazil na něj. Srazil se s ním. To znamená, že ho potkal.
2: No, potkal.
1: No, a uslyšel jeho, co?
2: Co?
1: Písničku.
3: To já znám. Mysliveček skoro vstává na zajíčka, pozor dává. Mysliveček dub, dub, dub. A zajíček cup, cup, cup. Šel myslivec do hajíčka a trefil.

0: ta písnička mu asi strašně pomohla, že ano?
1: Vidíš, Máničko, pomohla.
0: Jo?
1: Jak slyšel to cup, cup, cup, dub, dub, dub.
0: No.
1: Vybavili se mu ty dva poslední verše té hádanky. Ať běžíš sebe rychleji, jedna, druhé, vždy stačí. A byl doma.
0: Vrátil se na zámek?
1: Ale ne.
0: Tak kde byl tady doma?
2: Ty jsi neříkal, že se přestěhoval, taťuldo?
3: Ale ne, být doma může také znamenat, že se mu rozsvítilo v hlavě, rozumíš?
2: Tak se nepřestěhoval.
3: Ale prostě měl jasno, pochopil, no. No, tak po čem se běhá?
2: Po cestě.
3: Ale ne,
0: po nose. Babinko, po nose se padá, neběhá.
1: Šmanko, ty... Po nohách.
0: Po nohách.
2: Aha, jasně. Jedna noha druhé noze vždycky stačí.
1: No konečně.
2: To je fakt, takže už měl vyluštění v kapse. Chytruška chtěla nohy.
1: Šmanku.
0: Ale nemluv hlouposti, Hudínku. Prosím tě, co by si dělal s tím veršem? Někdy ti na oko tlačí. Ty si umíš šlápnout nohou do oka.
2: No jo, to by dokázal ledahat.
0: No.
2: A ten zase nemá nohy.
0: Nemá.
2: A vůbec si to hloupost, máš pravdu?
0: Že?
2: Na co by chytruška chtěla nové nohy?
0: Myslíš, že by jí stačily zánovní?
2: Ale na co, dívtko?
0: No, co když si ty své opajdala?
2: Co?
0: Nebo na nich měla kuří oka. Jedananky? No, to je ono.
2: Sejom.
0: Nepotřebovala si šlapat na oči. Mohlo jí tlačit kuří oko.
1: Správně, Máničko.
0: Je.
1: Přesně na to přišel princ také.
0: No.
1: Jenže pořád ještě to nedávalo smysl.
0: No jo,
2: to je fakt.
0: No.
1: Zadumaně přišel na tržiště a tam u jednoho krámku uslyšel.
4: Pohněval se švec, prodaremnou věc, že ho blechy kůsali, neměl na ně posady, udělal si klec.
0: Jej, Danánky, švec!
3: A z druhého krámku zazníval.

0: Botky?
1: Boty, botky!
2: No jistě, Hurinku, to je naprosto jasné. Samotné vůbec nehřejí, no.
1: Botky, když nejsou na noze?
2: Někdy ti na oko tlačí.
1: Na kuří oko.
2: Ať běžíš sebe rychleji, jedna druhé vždy stačí.
1: Botka na noze, botce na druhé noze. Jasan!
2: Ha, celá alej jasanu a drandil prostřevíčky.
3: No pomalu, pomalu. Ševcovských krámků tam bylo plno, ale do kterého měl zajít?
1: No to je snad jedno, no. Švec jako švec.
4: Ba ne, děcka. Nezapomeňte, že tehdy se i ševci rozlišovali podle toho, co dělali.
2: Ano.
3: No ano, tak například dešťkář vyráběl, co? No?
1: Dešťkář? No, asi dešť. Případně průdrž mračem.
3: Omyl, kopita.
2: Jedananky koníčkům. I koně měli svoje ševce.
3: Ale ne, dřevěná kopita, do bod přece. A co dělal trepkař?
1: Trepky, to dá rozum.
3: A kde pak? Ten vyráběl podrážky. Kdežto podrážky opravoval kdo?
1: Podemlejnem.
4: Nic nevíš, ale pusatí jede. Přece podešev kráječ.
3: No?
4: Podešev kráječ, tak. Chápeš?
3: Původně se ševci dělili na dvě hlavní skupiny. Jednak na vetešníky, protože spravovali vetchou, chatrnou obu.
4: No, mezi ty patřil refléř,
3: příštipka,
4: flekýř
3: a prťák.
1: Který musel být obzvlášť prťavý, že ano?
3: To ani ne, ale od slova prťák je odvozeno slovo prtě. Malé dítě.
1: Takže jsem se skoro strefil.
4: No a druhou skupinu tvořil novotník, novětník nebo novák, který vyráběl co?
1: Nové boty.
2: No jo, ale každý jiné, že ano, když byli tři.
4: Ti tři, Máničko, byli ale jeden.
2: Aha, a ten jeden se nazýval každý jinak.
4: Jaký každý, šmankoté? Byl jenom jeden, ale různě se mu říkalo.
2: Jak to?
3: No tak, jako například můžeš říkat rajčata, tomaty nebo paradajky a je to pořád totéž, chápeš?
2: To je úplně totéž.
3: No všemže.
2: Rajče jako novotník. Rajče tedy taky vyrábělo boty.
4: Ale... Šmankoté.
1: Já jí to vysvětlím, tati.
2: No, prosím tě.
4: Buď tak laskav.
1: Vždyť je to úplně jasné, Máni. Jo. Ti tři, co jsou jeden, jsou vlastně šest. Novotník, jo, novětník, novák, no. Rajče, tomato, no. A paradajka.
2: Aha,
3: ale ty jsi šmodrcha, Hurvinku.
1: Šmodrcha, víte.
3: Novotník, neboli novětník, čili novák, vyráběl nové boty. To ostatní do nich nepatří.
1: Taky mě mohlo napadnout, že rajče nemá v botě co dělat.
3: No, konečně. Ovšem, i tehdy panovala různá móda. Například byly střevíce zvané zobáky. A jiným se říkalo kraví huby.
1: Tedy má ani mít na noze zobák. Víš, jak bych tě pokloval?
2: A já mít kraví hubu, tak...
1: Tak bys pěkně bučela, co?
2: Já bych bučela, nech si toho.
3: Ale Máničko, nech toho. Ty bys mohla Hurvinkovi vybrat obuv zvanou medvědí pracky.
2: To taky, že ano. A tou prackou bych z něj udělala placku.
4: A od toho novotníka?
2: Neboli novětníka?
4: Správně.
2: Neboli nováka?
4: Ano.
2: Čili rajče?
4: Máničko.
2: Jsem se uřekla, no.
4: Si princ Ňoumík odnesl pro chytrušku krásné střevíčky.
1: Je. Ta si asi odechla.
3: No to víš, že byla ráda, že vyplnil i její druhé přání. A taky jí moc a moc potěšilo, když se doslechla, že mezi lidem se už neříká princ Ňoumík, ale princ Koumík.
1: Aha, protože to tak chytře vykoumal.
2: To jsem sama ráda. Ovšem, jen aby dokázal splnit i její třetí přání.
4: No a to znělo. Větší motýl pilně robí, menší motýl jenom zlobí, záhada je od věka, co prý dělá člověka.
1: Tedy, že by mu to zrovna usnadňovala.
2: No, to mu taky mohla dát lehčí hádanku.
3: Kdepak, teď už vůbec ne.
2: Jak to?
3: No, vždyť už věřila, že princ není ňoumík, ale koumík.
4: A ten už taky věděl, že nejlepší radu najde v lidové moudrosti. A tak nastražil uši.
0: Já jsem kádlec od Nymburka, soukám nítě jako strunka, jako strunka.
1: Utkám plátno tlustý, tenký, hezkým holkám na sukenky.
0: Já jsem kádlec od Švamberka, dělám plátno, jen to cvrnka, jen to cvrnka.
1: Co přetrhnu, to navážu, žádnému to neukážu, ne a ne a ne.
2: A co slyšel od jenot?
3: Jak si povídá stav?
4: Mám ženu, mám děti, musím se starat. Hoptá to přes bláto, mlč kluku, stříká to. Byl tu čert, byl, dávno šel, čil, čil, čil.
3: No, slyšeli jste děti? To klapání stavu.
2: Aha.
1: A co slyšeli ještě?
2: Slyšeli.

0: blatno.
1: Bazátum pleskátum, bazátum pleskátum.
2: A princ koumík?
1: Dříve ňoumík, bazátum pleskátum.
2: Si dal dvě a dvě dohromady, no a co mu vyšlo?
1: Bazátum pleskátum.
3: Houbelec, čtyři.
2: Ale depak.
3: No, tak to tedy moc počítat neuměl.
2: Vyšlo mu, že ten větší motýl, co pilně robí? No, co asi robil? No, hurvinku.
3: Bazátum pleskátum, víš?
1: Omyl, hedvábné vlákno, byl to bourec morušový.
2: Správně. A ten menší, co jenom zlobil?
3: Já to vím, to byl mol.
2: No, velmi správně. Takže první dva řádky máte a o čem se říká, že to dělá člověka?
1: O šatech.
3: No ano, jistě. Přece se říká, že šaty dělají člověka.
2: No a měl vyluštění v kapse. Za kým se vydal?
1: Máni, na to odpovíme v písničce.
3: Tam na bíl.

0: vydal.
1: Omyl.
0: Jak to?
1: Napřed musel vybrat látku, ne?
2: Aha.
1: Nezapomeňte, že v té době každý dělal jen to svoje.
2: Ano. Co asi vyráběl ručníkář?
0: Ručníky, to dá rozum. Na utírání.
1: Kdepak?
2: Ručnice, pušky.
1: Pušky, ano.
0: Já, Orlínek se chce utírat flintou. Ale neházím jí do zelí.
2: A co dělal cvistář?
0: Cvistář? Cvistařil?
3: Ne, spíš cvistoval, Hurvínku.
2: Ale co vyráběl?
0: Cvisty.
1: Šmanko, ty jaké cvisty? Co jsou to cvisty?
0: No, výrobek cvistaře.
2: Ty jsi mezulán, Hurvínku.
3: Mezulán.
2: Cvistař vyráběl sukno. Soukeník to byl.
1: No, a co takový? Mezuláník.
3: Jej, Danánky.
1: Já vám pomůžu. No. Jeho výrobek se nazýval mezulán.
0: To toho vím.
1: Mezulán je silné a tvrdé plátno.
2: A šily se z něj například sukně, které se nazývaly mezulánky.
1: No.
3: Aha, takže mezulán je dvojí.
1: Ale není,
3: no,
1: není,
3: je.
1: Není.
3: Ale je mezi nimi značný rozdíl.
1: Co to plácáš?
3: No, prosím, mezulán je jednak plátno, jak jste říkal vy, pane Spejble.
1: No, správně.
3: A jednak Hurvínek, jak říkala bábinka.
1: Prosím?
3: A mezi plátnem a Hurvínkem rozdíl je, to mi nevymluvíte.
1: Jo, když to myslíš takhle.
0: Tak. Děkuju, Máni. Děkuji uctivě, že jsi ze mě nenechala ušít mezulánku.
1: Ale ještě pořád jste mi neodpověděli, děti, za kým se vydal náš princ, no?
2: No, ten pochopitelně zašel k hedvábníkovi.
3: Pro hedvábnou látku, na svatební šaty pro chytrušku.
0: No jo, a pak hurá. No ale ke komu? Jistě to měli zase rozdělené.
1: No měli, kabátník šil.
3: Kabáty?
1: No, pláštník. No,
0: pláště.
1: No, vidíš, kytlér.
2: Kytle, to byl splývavý šat.
1: Hácník, no na to byste nepřišli.
4: Koupil jsem si na kalhoty, manže.

0: šil.
1: Ano, jinak se mu říkalo kalhotník. No a šaty šil.
0: Šatník. Neboli almara.
2: Zpovídám šatník.
0: No jo, no jo. A ošacení šila ošatka.
3: No, no, Jano. To, ale no tak děti, nehádejte se pořád.
4: Nákladnější šaty šil výhradně krejčí, neboli krejčíř. A nebo také
2: švadlena.
3: Děti.
4: Nebo také krejčík. Švadlenky, víš, ty šily pouze prádlo.
0: A ty šaty přinesl princ Komík, princezně chytrušce, a tak splnil její třetí přání.
2: A byla slavná svatba. A všichni jedli, pili, veselili se.
0: A zpívali.

0: je.
1: Jejda, Nanky, proč byla smutná?
2: Nebyla, to je přece písnička, Máničko.
1: To spíš Kohoutkovi nebylo do smíchu.
3: Jak já mám kokrhat, když jsem upečený, na svatebním stole mám být ukrájený, na svatebním stole mám být ukrájený. A co bylo dál?
1: Zazvonil zvonec.
2: A pohádky?
3: Je konec.
1: Takže pohádka nemůže být poučná.

0: až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
1: No a teď ještě jednou.
0: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

0: Milí posluchači, vítám vás u své pravidelné rekreace, totiž relace, tedy u svého podřadu, totiž pořadu. Jsem vaše známá, oblíbená domácnostní kachna Justýna, odpornice, odbornice na domácnostní práce všeho druhu, jakož práce venkovní a výšivkové. Dnes jsem si pro Piggyho nachystala něco zajíkavého, zajímavého. Ale kde je ten růžovka ušatá? Jeden. Už tady měl dávno být. To je nepořádek. Pořádek a tento nonso...
1: Justýno, už jsem tu.
0: No, pozdě, Piggy.
1: Já jsem se zdržel, protože jsem se zastavil u slečny učitelky Hedy Okaté a ona mi vysvětlovala rozdíl mezi šnekem a slimákem a dostala se od nich ke kapustě a od kapusty, ani nevím jak, k letajícím balónům a pak řekla, ať počkám, že mi ukáže obrázky dinosauru a pak přiletěl netopír Pierre a ona mu šla ukazovat nějakou knihu o tropických rostlinách a já jsem tam čekal a představoval jsem si ty dinosaury, jak letají v balónech a pak se ty balóny změnily ve šneky a dinosauři taky měli ulity na zádech a kolem létaly kapusty a na nich seděli slimáci a pak mě Pierre probudil, protože jsem usnul. Tak jdu pozdě, promiň.
0: Usnul? No toto, dinosauři v bombónech.
1: V balónech.
0: No jistě, v balónech, to jsou věci. To by rovnou mohli létat na avokádu.
1: Proč na avokádu?
0: Já nevím, proč mě napadlo avokádo. Proč místo balónu avokádo? Vlastně vím. Vím, my si dnes Piggy totiž zasadíme balón.
1: Zasadíme si balón. Aha, dobře.
0: Proč bychom zasazovali balón? Co to zase plácáš?
1: Já nic neplácám. Ty jsi říkala, my si Piggy dnes zasadíme balón.
0: Já jsem určitě řekla, zasadíme si avokádo. Proč bych říkala balón, když zasadíme avokádo? Avokádo jsem říkala. Já jsem si jistá.
1: Ty jsi si tím jistá?
0: Samozvážně. Totiž samozřejmě. Já se přece nikdy nepotento. Nepletu.
1: Tak jo, tak avokádo, mně je to jedno. Já bych bral i ten balón. Dneska je stejně takový zvláštní den. Tak avokádo, to je taky zvláštní. Je, avokádo používáme občas na vaření u laskonky, ale že bychom ho mohli zasadit, to mě nenapadlo. To je něco. To až řeknu laskonce, že jsme zasadili avokádo. Je! A to, když ho zasadíme, tak bychom taky mohli pěstovat svá vlastní avokáda. A měli bychom avokádový obchod. A já bych měl zástěru. A byl bych paní prodávačka. A prodával bych, že jo? Jo?
0: No, Piggy. Hezky si zase sedni a uklidni se. Avokádo zasadíme, ale přeci jen bude nějakou dobu trvat, než vyroste. Takže sklízet hned tak ke dluben. Totiž nebudem.
1: Já se už tak těším.
0: Dnes si zasadíš kecku. Chci říct pecku. Řeknu ti, jak na to.
1: Mám to ale nějak stručně, Justýno. Stačí, že jsem čekal u Hedy a teď budu čekat na ty avokáda. Já tak nerad čekám. Připadám si jako na pustém ostrově. Jako ten Robinson, víš, jak ten Robinson měl pátka a čekal tam a čekal, než si po mě někdo dojede.
0: Piggy, poslouchej. Nebo pak zase nebudeš vědět, jak to bylo. Tak, vezmi si tady plot avokáda. Co o avokádu víš?
1: Já vím. Od veverky laskonky vím, že avokádo je ovoce. To jsem se divil, já myslel, že když je to zelené, tak je to zelenina. Ole Laskunka říkala, že botaníkové.
0: Botaníkové. Správně, tedy odborníci, kteří rozumějí hodinám, totiž rostlinám, ti řadí avokádo k ovoci.
1: A má zelenou a vrásčitou slupku. A na to, že je to ovoce, moc ovocně nechutná. Má slovo oříškovou chuť.
0: A že je avokádo lidem prospěšné, ale nesmí se dávat papouškům, ani kanárkům, ani pejskům, ani kočičkám. To víš?
1: Nevím.
0: Obsahuje látku, která je pro některá zvířátka jedovatá.
1: A pro lidi?
0: Pro lidi je avokádo léčivé. Když někdo potřebuje přibrat na váze, nebo je hodně unavený po velké práci, avokádo ho posílí. Má smělé, totiž skvělé účinky při nejrůznějších zdravotních potížích, třeba s kůží nebo se srdcem.
1: Takže lidi by nemuseli brát léky, kdyby jedli víc avokáda.
0: Kdyby lidi jedli zdravě a necpali by do sebe tolik jedovatostí, jen proto, že jim chutnají, určitě by tolik nasklamali. Totiž nestonali. Kdyby ti sova Herda, totiž Heda, nevyprávěla o dinosaurech s ulitami, ale o důležitých věcech, tak bys už taky dávno do sebe nechtěl cpát barevná žvejkátka a bublinkové přeslazené mlátičky, totiž ty limonádičky, že? A všechny ty hnusníčky a fujtají blíčky, co mají barevné obaly z obrázky a přitom dětem tyhle otraviny, totiž potraviny, nedělají vůbec dobře.
1: My jsme Verkou Laskonkou, ale vaříme zdravě, víš, tak se nemusíš rozčilovat.
0: Já se nerozčiluju. Já sázím pecku z avokáda. Avokádo, když se rozkrojí, tak má uprostřed co?
1: Pecku. Ale krásnou pecku.
0: A tuhle pecku teď co?
1: Zasadíme.
0: Musíme ale pecku očistit od všech zbytků dužiny. Dužina je co?
1: Nevím.
0: Dužina je vrstva, kterou jsme co?
1: Kterou jsme co?
0: No snědli.
1: Když jsme ji snědli, tak už tam není, ne?
0: Zbytky tam ale ještě zůstaly. Aha. Takže pecku otři a pak ji omyj pod studenou vodou.
1: Provedu.
0: Kdyby tam nějaká dužina zůstala, víš, co by se stalo, Piggy? Časem by na pecce začala hnít a přerušila by tím proces kvíčení, klíčení samozřejmě. Ale co jsem to, už vím. Ta avokádová pecka má tvar trochu jako vajíčko.
1: Avokádová slepička snesla vajíčko.
0: Vezmi si pecku tak, aby její špičatější část byla nahoře. Z té špičičky porostou lístky, víš?
1: Už jí mám špičkou nahoru. Co teď?
0: Teď si vezmi tady ty 4 párátka, co jsem ti připravila, a zapíchni je po stranách do pecky. Proti sobě je zapíchni. A tak hluboko, aby párátka pecku udržela.
1: Proč?
0: Protože dáme pecku do sklenice s vodou a drápátka, totiž párátka, budou držet na okraji sklenice, takže ta kecka... Pecka? No, ano, správně, pecka. Nespadne tak docela dovnitř.
1: Ta pecka je snad ze dřeva. Já tam nemůžu se ale, tam dopíchnout.
0: Ale neboj, Piggy. Ta pecka je jenom obalená takovou dřevnatou vrstvou. Kdyby vám to nešlo, děti, někdo starší vám určitě pomůže. Ukaž, Piggy. No, dobré je to, dobré.
1: Mám v pecce párátka. Je, kdybych pokračoval, vyšel by mi z toho ježek nebo sluníčko.
0: Ty jsi jeden chodící vejmysl. Nesmysl. Vezmi sklenici a naplní vodou. Šup.
1: A mohl bych na to vzít i hrnek?
0: Hrnek, misku, lednici.
1: Lednici.
0: Ale sklenici samozřejmě. Mm. To je jedno. Cokoliv, kam se pecka tak akorát vejde.
1: Aha. Mám sklenici, mám.
0: No, párátka, která jsou kolem pecky, opřeme o okraj sklenice tak, aby pecka byla ponořená ve vodě jen do poloviny.
1: Ve vodě? Justino, a neměla by ta pecka být zasazená v hlíně?
0: Ale ty si dnes vážně netrpělivý seš. A já jsem domácnostní kachna Justína. A už jsem toho zasadila a vypěstovala tolik, ano, že mě opravdu nemusíš poučovat o tom, jestli semínko patří do půdy nebo ne.
1: No, jen mi to přijde zvláštní. Vždycky sázíme rovnou do hlíny.
0: Avokádová pecka z půlky ponořená do vody nejdřív krásně naklíčí a teprve potom se bude zaklapovat. Zasazovat. Sklenku s peckou postav tady na okno, aby k ní mohlo co nejvíc denního světla. Musíme kontrolovat, jestli má pecka pořád dost vody. Musí být pořád jedním koncem obnošená. Totiž ponořená.
1: Takže voda se musí pravidelně dolévat.
0: Přesně. A když se o tuhle svou pecku budeš, Piggy, dobře starat, tak asi tak za měsíc nahoře jukne, a nejukne, lupne, praskne a začne z ní růst stonek a první dírečky.
1: Dírečky?
0: Lístečky. A ze zdola vyroste kořínek a až potom se co?
1: Až potom se zasadí.
0: A až kořeny zaplní většinu sklenice a z pecky bude čouhat vysoký stonek, pak teprve můžeme avokádo překvapovat. Přesazovat do květináče. Tak, do zeminy se pecka zasadí jen tak zlehka. Většina jí musí zůstat houkat. Koukat nad zemí.
1: Avokádo houká. A jak se mám o avokádo pak starat dál?
0: To je jednoduché, jako o každou jinou rostlinu. Když moc poporoste, přesadí se do většího klepetáče. Květináče. Zalévat se musí do hlíny, hlavně, aby nestála voda v klepičce. Totiž v mističce. A pozor, nepřelévat. Když avokádo přeliješ, zhnědnou mu okraje písku, lístku samozřejmě, a pak opadají.
1: Tak, pojď vysadit avokáda aspoň dvě. Jedno moje a jedno tvoje. A uvidíme, kdo se o ně líp postará.
0: Piggy, já jsem domácnostní kachna Justína a vyprošuju si, abys o mých zahradnických schopnostech pochyboval. Já ti dokážu, že moje avokádo bude úplně nejlepší, nejúžasnější.
1: Já vím. Hele, to nejavokádovatější avokádo ze všech avokádových avokád. Řekni to.
0: To nejdálkavější advokávo ve všech advokát.
1: No právě.
0: No, to jsi vymyslel spláchně. Schválně, že? Schválně. Já se nenechám nachytávat na ty tvoje slovní chmatanice. Chytanice. Na tohle si hraj s Hugem, ten ti to šprtí. Strpí. Já jsem docela mostní machna pustína a každý ví, co to zmatená. Znamená.
1: No právě, na tebe nikdo nemá, ty jsi totiž nejlepší.
2: Když hnal Pepík kozy domů, vystřelili v panském lomu. Kozy se mu splašily, do rybníka skočily.
3: Zebra. Zebra je vzácné zvíře. A každým rokem je vzácnější a vzácnější. A nedivte se, zeber je čím dál míň. Stávají se z nich obyčejní koně, hnědí nebo černí. Zeber je čím dál míň. A jak by nebylo, pruhovaná trička nejsou k dostání. Taková stará zebra jde s dcerami do obchodu, říká prodavačce. Dvoje trička pro tyhle zebry. Ale prodavačka říká. Lituji, zeptejte se tak za 14 dnů, snad nějaká přijdou. Ale trička nejdou a nejdou. Kdo má pořád běhat po obchodech? A zebry dospívají, nemohou chodit jen tak. A tak si nakonec koupí nějaký obyčejný hnědý nebo černý svetřík s dlouhými rukávy. Obyčejný svetřík, jaký nosí hnědí nebo černí koně. A pak se divte, že zeber ubývá.

Náladová ježibaba. Stojí ježibaba na ulici a o čem si přemýšlí. Najednou jí přeletěla kolem nosu moucha a ježibaba dostala zlou náladu. A tamhle jdou do školy dva kluci. Nejsou učesaní, čemu si se smějí a loudají se. A nepozdravili ježibabu. Ježibaba se zamračila a zvolala: čáry máry fok, ať jsou z vás pudlové. A z kluků se stali dva pudlové a už uháněli po čtyřech do školy. Tam hlede celá smečka kluků: čáry máry fok, ať jsou z vás knírači. A smečka knírачů uhání se štěkotem do školy. A tuhle zase cupítají chichotající se holčičky: čáry máry fok, ať jsou z vás foxteriéři. A smečka foxteriérů uhání s veselým štěkotem do školy. Já vám ukážu, bando, jedna nečesaná, loudavá, co neumí slušně pozdravit, volá za nimi ježibaba. Paní učitelka sotva vstoupila do třídy, jenže neomdlela. Všude plno psů, každý sice sedí na židličce, koukají na paní učitelku prosebně a přitom žalostně vyjí. Paní učitelka se vypotácela ven ze třídy a rovnou za panem školníkem. Ten vzal pometlo a všechny psy vyhnal ze školy ven, protože tohle není žádná psí škola. A obrovská psí smečka běží pryč a štěká. Trochu radostně, protože nemusí sedět ve škole a mohou se venčit, ale také trochu smutně, protože když se stanou z dětí psové, čeká je psí život. A kdo ví, jaký to je život? A ježibaba ještě pořád stojí na tom místě a o čem si dumá. V tom jí přeletěla nad hlavou vlaštovka a ježibaba dostala dobrou náladu. A jak kolem ní běží s hrozným štěkotem ta smečka psů, usměje se a řekne: čáry máry fuk, ať jsou z těch psů zase děti. A opravdu už jsou z nich zase kluci a holky. Koukají všichni trochu udiveně, cože se to vlastně s nimi dělo. V tom jedna holčička koukne na hodinky a zvolá: páni, ono je 8:45 a my ještě nejsme ve škole, to bude paní učitelka hubovat. A všichni zase běží naspět do školy. Ježibaba se tomu jen zasměje: čáry máry fuk, ať je teprve 7:30. A také, že je. Děti by se mohly docela pomalu loudat, ale jen ať se proběhnou, to jim nezaškodí. Ježibaba se uculuje pod fousy a šmatlá pomalu k lesu do své chaloupky na kuří nožce.

0: jak je přešla legrace. Toho dne vám bylo ráno, že jste je rovnou mohli malovat. Nebe bylo do modra vymetené, strýc Mour natřel lavičku na zeleno a Macourek s Camfourkem se do růžova vyspali. V bříškách je hřála snídaně, slunce jim prohřívalo kožíšky a před nimi byl celý dlouhý letní den. Zkrátka měli se. Nic si nescházelo, snad jen trochu té legrace, ale ta se dala snadno opatřit.
1: Kdyby na té lavičce nebyly ty papírky, vůbec by se nepoznalo, že je čerstvě natřená. Někdo by si na ní sednul a hned by bylo veselo, uvažoval Macourek. Kdyby jsou chyby, otušil Camfourek, jelikož tam ty papírky jsou. Však by být nemuseli, kdyby je někdo dal pryč.
0: Oťukával Macourek opatrně, aby Camfourka nepoplašil. Jenže ten byl hned pro. Tak ty papírky odvázali, schovali se do křoví a čekali, kdo se chytí. Dlouho se nechytal nikdo. Až najednou. Hop, hop, hop, hop. Po lískách přiskákala veverka. Mrkla dolů, co se to tam tak čerstvě zelená, a hoplá, už byla na lavičce, aby to prozkoumala zblízka. No, dlouho zkoumat nemusela. Jak do toho zeleného šlápla, hned věděla, co to je. Tlapky se jí lepily a vázly, barva se za ní táhla jak těsto za vařečkou. A ke všemu byla pro legraci dvěma ušklebeným kocourům. Když vylezli z křoví, myslela nejdřív, že jdou na pomoc. Ale velice se spletla.
1: Hele, veverky se zelenají,
0: chechtal se ten protivnější.
1: Asi brzy pokvetou, zrzavě a chlupatě,
0: přizvukoval druhý, taky pěkný darebák. Tak se náramně vtipně bavili, až veverka přece jen nějak seskočila a zmizela jim v trávě.
1: Teda, to jsem se nasmál,
0: odfouknul si po té švandě Camfourek.
1: S barvou je vždycky legrace. Škoda, že nevíme, kam jí strejda uklidil. Hele, tady mu ukáplo,
0: všimnul si Camfourek. V písku se opravdu zelenala kapka. A druhá, a třetí, jako by někdo schválně značil cestu mrňavými lupínky. Byla to krásná stopa a Macourek s Camfourkem se hned po ní pustili. Vedla je pěšinou ze zahrady, brankou na dvůr a pak dozadu ke strýcově dílně. Do té se ovšem nesmělo, ani nemohlo, protože jí strýc Mour vždycky pečlivě zamykal. Jenže dneska bylo všecko jinak. Snad se strýc nějak zamyslel, možná spěchal nebo co. Zkrátka poprvé se stalo, že dílnu zamknout zapomněl. Uvnitř bylo šero po tom slunci venku a plno báječného nářadí, co nepatří do ruky koťatům. Jen barva jakoby se propadla.
1: Už ji vidíš?
0: Rozlížel se Camfourek.
1: Ještě ne, ale určitě tu někde musí. Žu! Koukej, co jich strejda nakřečkoval,
0: ukázal Macourek na polici v koutě. Stál na ní barev, že se sotva vešly. Byla tam červená a žlutá a modrá a taky černá a kdo ví, jaká ještě. Stála tam i ta zelená, co jí hledali. Jenže už jí v plechovce moc nezbylo.
1: Je toho vodníkovi na jazejček,
0: ohrnul nos Macourek.
1: Vezmem si radši jinou, třeba černou, ta je plná. Na černou lavičku natírat nechci, vypadá smutně. Nechceš, nemusíš,
0: ustoupil ochotně Macourek.
1: Pro mě, za mě, můžem natřít třeba myš na modro. Ty myslíš, že by si to nechala líbit,
0: pochyboval Camfourek.
1: No, moc ráda asi ne, ale Snad by se dala přesvědčit.
2: Nevěř tomu.
1: Prala by se. Kopala by a škrábala a kousala a děsně nadávala, jako ta, co jsme jí učili plavat,
0: připomněl Camfourek. A docela to stačilo.
1: No tak dobře. Myš vynecháme. Natřem prostě něco jako něco a někdo se nachytá, rozhodl Macourek.
0: A protože měl zrovna chytrý nápad, balónek v kapse a barvy po ruce, dal se do práce. Camfourek jen koukal a nebyl z toho chytrý, když mu Macourek nic neřekl. Vás by asi taky nenapadlo, že když se balónek nafoukne a správně černobíle natře, vznikne z toho kopací míč.
1: Páni, ten je přesný,
0: radoval se Camfourek a už se po něm natahoval. Ale Macourek ho držel z dosahu.
1: Pozor, nešahat, je čerstvě natřený.
2: Ale až uschne, tak si zakopem.
1: Ani nás nenapadne, kopne si někdo jiný. V tom je ten vtip, rozumíš?
0: Ušklíbl se Macourek a opatrně vynesl míč na dvůr.
2: Polož ho sem, tady si každý všimne, navrhoval nedočkavě Camfourek.
0: Ale Macourek jen zavrtěl hlavou, že na dvoře ho nechat nesmějí, jelikož teta Micka chodí pořád sem a tam.
3: Taky strýc Mour občas projde a kdyby si kopli zrovna oni, bylo by spíš smutno než veselo.
0: To pravé místo bylo na zahradě. U cesty křoví zrovna pro kocoury načíhané. A cesta sama široká, zalitá sluncem, no, tady bude míč zrovna svítit a nikdo se neudrží, aby si nekopnul.
1: Sem,
0: ukázal Macourek. Položil míč doprostřed cesty a pak oba hup do křoví a čekali, co bude. Dlouho čekat nemuseli. Sotva se uvelebili, těp, těp, těp, těp, těp, těp, těp, těp. Ozvaly se lehonké krůčky. Po cestě přicházela pacička. Čistoučká a hladce učesaná, jako vždycky po ránu.
1: Dávej pozor, jak se zježí, až si kopne,
0: těšil se Macourek. Jenže pacička se vůbec nezježila. Míče na cestě si ovšem všimla, i se u něj zastavila. Dokonce jí napadlo, jestli ho nemá zdvihnout, aby se nestratil. Ale pak si řekla, co bude pořád uklízet po nepořádných kocourech a tak nechala míč míčem. Ani se po něm neohlédla.
1: Koukej, jde dál, proč si nekopla? Já bych ten míč rozmazal.
0: Napadlo Macourka a tak se šel radši přesvědčit, protože rozmazaný míč je vážná závada. Ale všechno bylo v pořádku. Míč na cestě vypadal jako nový a žádný kluk by kolem neprošel, aniž by kopl.
1: Už to mám,
0: klepnul se do čela Macourek.
1: Nekopla si, protože holka. Jasně, holky nekopou, ale mají strach z myší. Kdyby to nebyl míč, ale myš, ta by je čela.
0: Tak tu myš opatříme.
1: A natřem jí na modro a pustíme jí pacičce do pokoje.
0: Plánovali kocourci, až docela přeslechli, že ráz, ráz, ráz, ráz po cestě přirázoval myšák Boris, známý rváč a výtržník. Jak uviděl kopací míč, rozeběhl se a prásk.
3: Vybouchlo to, až myšák leknutím dřepnul na zem. Ale hned byl zase na nohou.
0: A panečku vypadal tak hrozivě, že kdo se nebál myší, v tu chvíli na to zapomněl.
1: Zdrhej!
0: Vyjeknul Macourek a nemusel to opakovat. Camfourek metl za ním, jako by mu hořel ocásek.
3: Jenže Vohrys byl myšák trénovaný a taky měl, jak se patří, vztek.
1: ať se vrtli, kam se vrtli, byl jim v patách a jen cenil ostré nižší zuby, že rafne do líp. Už kocourkům docházel dech, když v tom sláva, lavička, hopla, vyskočil na ní Camfourek. Tam ne, to je ta natřená, zaječel Macourek a hop, a už tam byl taky. No, když se někdo nachytá, je veselo. A s barvou bývá vždycky kopec legrace. Jen jde o to, kdo se směje naposled. Nemusí to být pokaždé jen Macourek a Camfourek. A vy taky ne, milí počívkové, vtipálkové, chytráci a čtveráci.

z českých báchorek a pověstí Boženy Němcové. Silný Ctibor. Tam, kde se rozkládá Reisenburský dvůr, stál nedaleko něho za starých časů velký hrad, kolem a kolem obklíčený hustým lesem. Pod hradem stávala malá chaloupka, v které zůstával ovčák. Na tom hradě panoval statečný rytíř, který byl dobrý pán svým podaným, ale přísný obzvláště na toho, kdo se opovážil dříví krásti z lesa anebo dělat tam nějakou škodu.

0: hodila. I nedalo mi to a už jsem si pro ní dnes došel a ji ze země vytrhl. Tyže jsi tak silný, ptal se rytíř a s podivením pohlédl na ovčáka, který ještě stále držel jedli na rameni, ač nebyl velký, ale svalnaté postavy.
1: I což je o sílu, odpověděl ovčák. Jen kdybych měl něco lepšího na zub.
0: A co bys potřeboval, abys byl ještě silnější?
1: Inu, já myslím, kdybych snědl 2 pytle hrachu a několik uzených kýt, že bych byl 100 s obrem se potýkat.
0: Dobře, je-li tomu tak, přijď si zítra proto do hradu. Pro dnešek ti to ještě odpustím, že jsi mi tu jedli vytrhl, ale podruhé, cti můj bor, řekl rytíř a odjel na svém bujném koni. Ovčák, který nezapomněl pánu poděkovat, vesele kráčel s jedlí domů a druhého dne stáhl ženě cíchu z peřin a šel si do hradu pro to, co mu bylo slíbeno. Hradní, který už od pána byl ovšem spraven, otázal se Ctibora.
1: Ale kam si to všechno dáš? A kdo ti to pomůže nést?
0: Naložím si to na ramena a ponesu to sám, odpověděl Ctibor.
1: Jsem tvůj blázen, že mi tohle povídáš.
0: O to, jak to unesu, se nestarej, jen mi dej, co tvůj pán mi slíbil. Hradní naschvál naměřil mu plnou cíchu hrachu, aby se přesvědčil, zdali to ovčák unese, a přidal k tomu ještě 6 kýt. Ale Ctibor zavázal si cíchu, do které vložil i kýty, poděkoval hradnímu a šel pohodlně domů. Za několik dní potom přišla na hrad zpráva z Prahy, že tam bude velký turnaj, ve kterém se měli sjet rytíři z celé země. Tenkrát panoval obyčej, že sice rytíři zřídka se mezi sebou potýkali, ale měli za to silné panoše, kteří při těchto zápasech spolu závodili, aby ukázali, kdo z nich je silnější a statečnější. Pouze Reisenburský pán neměl náhodou tenkrát žádného panoše tak silného, aby se mohl na něho spolehnout, že v zápase zvítězí. I byl ve velké nesnázi, až konečně si vzpomněl na Ctibora. Proto také ihned pro něj poslal.
1: Poslyš, Ctibore, řekl, když ovčák vyšel do dveří. Nechtěl by se stát mým panušem?
0: Ach, chtěl bych, a jak rád!
1: Musel bys však se naučit zacházet se zbraní a dobře jezdit na koni.
0: Tomu všemu se rád naučím, síly mám teď až na zbyt.
1: Dobře tedy, jdi k hradnímu, on ti dá jiné šaty, ale za týden musíš všechno umět. Potom pojedeme do Prahy.
0: Ctibor skákal radostí až do stropu, když slyšel, že pojede do Prahy, a ve dne v noci se učil. Než uplynulo 8 dní, uměl vše, co je panoši potřeba, a rytíř úplně spokojen odebral se do Prahy. Tam z celých Čech byli pohromadě rytíři a též mnoho cizinců. Zvláště se mnoho vypravovalo o jednom, který prý vzal sebou velmi silného obra. Když nastal den určený k turnaji neboli zápasu, sjeli se všichni na stanovené místě, kde pro pány a paní bylo připraveno lešení, které bylo ověšeno skvostnými koberci. A právě před tímto lešením měli se panoši potýkat. První vjeli na zápasiště 2 panoši na pěkných koních. Jeden byl onen vyhlášený obr. Druhý panoš náležel kterému si českému pánu.

0: ale v malé chvíli byl cizincem poražen. Tak se stalo již několikrát a proto cizinci měli z toho radost, kdežto čeští páni považovali to za pohanu. Tu přišla řada i na Ctibora. Když předjel a cizácký obr ho viděl, pohrdlivě přeměřil jej zrakem a poněvadž Ctibor se mu nezdál dost silný, řekl mu pohrdlivě:
1: Jak můžeš se opovážit, ty mužíčku, malý mužíčku, se mnou se potýkat? Tebe rozmáčknu jako ten kámen.
0: A už vzal obláskový kámen do ruky a rozmáčknul ho jako homolku.
1: Inu, odpověděl Ctibor a popojil až k němu. Když myslíš, že jsem proti tobě slabý, nepotýkejme se, ale na rozchod podejme si ruku.
0: Obr podal mu s oušklepkem pravici, ale Ctibor ji popadl, vyhodil obra do povětří a rázně s ním praštil na zem, že hrdopíšek se ani nemohl postavit na nohy.
1: Myslíš, že jen u vás umějí kameny mačkat? U nás umíme ještě mnohem víc, zvolal statečný Ctibor a kdekdo vzdával mu pochvalu za jeho podivuhodný čin.
0: Avšak v tom se ozval rajsenburský pán.
1: Ctibore, Ctibore, obrův pán ujíždí, pust se za ním.
0: Ctibor nechal obra ležet a pustil se za jeho pánem, který chtěl proto ujet, aby nemusel prohranou sázku zaplatit. Právě jel z kopce, když Ctibor ho dohonil. Skočil z koně a tak silně popadl kočár za kolo, že mu kus loukotě s třemi špicemi zůstalo v ruce.
1: Tak se, pane, od nás neodjíždí, zvolal na užaslého rytíře cizáka, který chtěj nechtěj musel se vrátit a českým pánům i Ctiborovi zaplatit.
0: Ctibor za svůj hrdinský kousek se stal rytířem a dostal do znaku kus loukotě se třemi špicemi. I žil ještě dlouho potom v dobrém přátelství s pánem z Reisenburka a když zemřel, byl pochován v hořičkách v kostele.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Pojďme si povídat o jídle, to já mám moc rád.
4: Pospěšte ke stolu, naše mánička pro vás něco chystá.
5: Fakt?
4: Fakt?
5: Že o tom ani nevím.
4: Tak poslouchej.
3: Jsme jedno ucho.

0: Výborně. Pozor, pozor, a teď vařím zase já. Poslouchejte. Chytil táta sojku, chytila máma taky. Chytil táta, chytila máma, chytili všechny děti. Sojka neuletí.
1: Krmil táta sojku, krmila máma taky. Krmil táta, krmila máma, krmili všechny děti. Sojka neuletí.
2: Já, teď zase já. Zabil táta sojku, škubal táta sojku, kuchal táta sojku, solil táta sojku, pekl táta sojku, krájel táta sojku.
0: Jedl táta sojku.
1: Jedla máma taky.
2: Jedl táta.
1: Jedla máma.
2: Jedli všechny děti.
3: Sojka neuletí.
4: Brr, to jsou ale k chutě. Baštit sojku. Co takhle dát si v dolky?
2: Já bych si dál.
4: Pekla v dolky z bílý mouky, sypala je perníkem, házela je hrdinkovi otevřeným bokínkem. Jez hrdinku, ty jsou dobrý, jsou perníkem sypaný, jestliže ti budou chutnat, jsou tam ještě takový.
2: Mňam.
5: To by si zdal, co?
2: Když jsem já šel k mé panence, ona pekla v dolky, já ji prosil o kousíček, ona že jsou horký. Ona vždycky pomaloučku i hrdinku odtat, já ji nechtěl odtat jíti, až jsem jí dva popat.
5: Jo, je to tak. Hurvínek, velký rváč, přišel k nám pro koláč. Koláč jsme mu nedali, radši jsme ho vyhnali.
1: Tak to vidíte, pakže láska prochází žaludkem. A co vy, Pepo, dal byste si kašičku?

0: Baťul Danáš,
1: bábinka naše, uvařili hrnec z kaše.
0: Táta chválil.
2: Až se spálil. Ale abych řekl pravdu, paní Kateřino, raději než kaši, bych si dal knedlíky.
0: Eniky, feniky jsou mastný knedlíky, kdo si je omastil, ať si je sní.
2: No taky, že sním, mňam, mňam, mňam, mňam. A ještě k tomu zelíčko, kdyby bylo.

0: ještě si vybírej, Hurvajs.
1: No co? Já jsem malej bandur, sněcem mísu brambur. Jednu jsem si upek, roztrh jsem si pupek.
0: Tak počkat, a jestli pak víte, jak se taky říkalo bramborám?
1: Brambury.
0: No to taky, ale hlavně erteple.
1: Erteple.

0: nevadí, bábinko, já už jsem nám baštu připravila.
1: No tě pič.
0: Už je to uděláno, už je to hotovo. Pár vajíček na rendlíček, kousek másla do toho. Pojďte ke stolu.
1: Hurá, jdeš se papat. Ona tu zeplakala, že by ještě papala.
2: No, abych pravdu řekl, taky mi při tom vyprávění vyhládlo.
3: A cože to bude k obědu?
0: Topůrko strouhaný, šindel polejvaný, čtvero na patero, koště na kyselo, na 9 mis, na 4 málo a na 5 nic.
2: No Máničko, že by se mi zbíhaly zrovna sliny v puse, to se říct nedá. Aspoň trochu toho pivka, kdyby bylo.

0: Velbloud a křídla. Na kraji veliké pouště seděl jeden docela malý velbloud a prohlížel si obrázkový časopis. Ne, že by četl, velbloudi si na četbu nepotrpí. Také málo kdy si kupují knihy, pořizují knihovny a už nikdy si knížky nepůjčují. Ale obrázkový časopis, to je něco jiného. Tenhle velbloudí výrostek si i ve škole pod lavicí vždycky prohlížel časopisy, místo aby dával pozor, a tak se ani moc dobře číst nenaučil. Stačilo mu, když přeslabikoval, co bylo napsáno pod obrázkem. Například, když tam bylo auto, správně přečetl auto. Malý velbloud měl mnoho strýců, tetiček, bratranců a sestřenic, kteří byli všichni velmi pracovití. Tatínek s maminkou samozřejmě také a dědeček se dokonce proslavil tím, že chodíval v čele velbloudí karavany a jako jediný směl nosit přes celou poušť vzácný náklad drahokamů, které patřily jednomu bohatému králi. Každý tedy čekal, že z velbloudňátka jednou vyroste velbloud významný po dědečkovi. I proto, hned když se narodil, dostal jméno Šemík, prý podle nějakého cizího slavného velblouda, nebo snad koně. Jenže malý Šemík nechtěl pracovat jako ostatní, nechtěl nosit náklady, dával přednost obrázkovým časopisům. Už se zase schovává na kraji pouště za písečnou dunou, žalovali na něho bratranci. A nechce si s námi hrát na velbloudí karavanu? Přidali se hned k bratrancům sestřenice. A taky nějak divně mluví. Volali všichni a zlobili se na Šemíka dohromady. To bude tím dnešním horkem. Polekala se maminka velbloudice, ale tatínek velbloud si myslel, že by spíš potřeboval vytahat za uši a rozhodl. Večer se všichni sejdeme u napajedla a tam s klukem promluvím. Sestřenice a bratranci byli u napajedla první a už volali na Šemíka. Počkej, ty dostaneš. Nebo počkej, ty uvidíš. Šemík si jich nevšímal, protože stále prohlížel obrázky a četl si, co bylo pod nimi napsáno. Pak přišel tatínek s maminkou a s nimi i ostatní příbuzní. Když se všichni nejdřív pořádně napili, když zahnali svou velikánskou velbloudí žízeň, teprve pak si všimli, že malý velbloud pořád ještě prohlíží obrázkový časopis. Ty snad nemáš žízeň? Tobě voda nechutná? Zamračil se na něho tatínek. Tehdy teprve Šemík odložil svůj časopis a prohlásil. Jen s minerálkou na poušti tě žízeň navždy opouští. Strýcové, tetičky, maminka i tatínek zůstali na malého velblouda koukat. Něco takového ještě neslyšeli. Za to sestřenice s bratranci poskakovali, smáli se a volali. Takhle divně s námi mluví pořád, místo aby si hrál na velbloudí karavanu. První se z překvapení vzpamatoval tatínek. Podívej, Šemíku, jestli ti není dobře z horka, tak si trošku odpočiň a napiješ se, kdy budeš chtít a čeho budeš chtít. I když nevím, na co jiného by mohl mít velbloud chuť než na vodu. Máš rád mošty? Mám. A což ty? Přerušil tatínka Šemík a to už bylo všem jasné, že s tímhle malým velbloudem není něco v pořádku. Jedni říkali, že je asi opravdu nemocný, druzí zas, že je jenom nevychovaný. Nakonec se však shodli, že z něho sotva může vyrůst ten významný velbloud, který by mohl jednou nosit přes poušť vzácné královské drahokamy. Co z něho bude? Všichni zesmutněli. Šemík se ale usmíval a klidně příbuzným vysvětlil. Na velbloudu přes poušť? To by špatně dopadlo. Přes poušť dneska bezpečně dopraví tě letadlo. Potom oznámil, že z něho bude básník.
1: To má z toho obrázkového časopisu, naříkala maminka. To opravdu není četba pro velbloudy.
0: Jenže od té chvíle začal malý velbloud trénovat na básníka a mluvit tak, aby se mu to rýmovalo. Když se ho třeba někdo zeptal, jak se pořád máš, odpověděl, mám chuť na guláš. Velbloudi guláš neznají, nikdy ho ani neochutnali a proto se vyptávali dál. Na co si zahrajem, Šemíku?
1: Na karavanu knoflíku.
0: To už vůbec nedávalo smysl a velbloudi usoudili, že s malým velbloudem řeč není, nikdy ani nebude, že se zkrátka nevyvedl. A tak si Šemík dál prohlížel obrázkový časopis, až konečně jednoho dne přečetl i poslední stránku. Tehdy se rozhodl, že nebude básníkem, ale Pegasem. To, že se pro něho líp hodí. Vysvětlil, že Pegas je slavný kůň s křídly, který básníky doprovází. Teď už si velbloudi začali ťukat na čela a Šemíkovi domlouvali, aby si rozmyslel, co říká. Kůň přece křídla nemá, jak by je tedy mohl mít malý velbloud? Ale Šemík se přemluvit nenechal. Náhodou, už mi rostou, sáhněte si. A nastavoval všem záda, aby se mohli přesvědčit. Zkoumali ti velcí velbloudi Šemíku ve hřbet. Zdá se, že tam opravdu něco má. Že by křídla... Jen jestli by vyrostla dost veliká a dost silná, aby unesla velblouda. Velbloud totiž není žádný vrabec. A to by potom z našeho Šemíka přece jenom mohl jednou být slavný velbloud. Sestřenice a bratranci se přestali malému velbloudovi posmívat a začali se sázet. Jaká asi křídla se mu vyklubou? Motýlí, netopíří anebo ptačí? Nejvíc netrpělivý byl Šemík sám. I když mu každý radil, aby radši ještě nějaký čas počkal, řekl, na létání už to stačí, moje křídla jsou jak ptačí. V tu chvíli také ze Šemíka naposledy promluvil básník. Dál už se chystal jenom létat jako bájný okřídlený kůň Pegas. Vylezl si na skalnatý vršek a bez váhání se střemhlav pustil dolů. Dopad na zem byl dost tvrdý, i když naštěstí ta skalka nebyla moc vysoká. Až se Šemíkovi v očích zajiskřilo a hlava pořádně zatřásla. Zaklepala se tak důkladně, že z ní naraz vypadly všechny jeho střeštěné nápady. Začal zas mluvit jako každý jiný velbloud. Začal si hrát s bratranci a sestřenicemi na velbloudí karavanu a i když mu křídla nikdy nenarostla, objevily se v těch místech jednoho dne dva roztomilé, užitečné velbloudí hrby. Z malého Šemíka nakonec vyrostl ten nejhezčí, velmi pracovitý velbloud dvouhrbí, který se kdy procházel na kraji veliké pouště.

0: Hadrová Ančka. Na půdě starého podivného babičina domu, daleko na venkově, si Marcela ráda hrávala, protože tam bylo vždycky mnoho zapomenutých starých věcí. Jednou si tam hrála se starým kolovrátkem. Když byla unavená, schoulila se do starého křesla, vycpaného žíněmi, aby si odpočinula. Copak je asi tam v tom sudu v rohu? Pomyslela si a seskočila z křesla a lezla přes dva zaprášené kufry k sudu, který stál těsně u střechy. Byla tam tma, a tak Marcela, když vytáhla ze sudu veliký balík věcí, šla s ním k okénku ve střeše, kde mohla lépe vidět. Byl tam legrační malý čepeček s dlouhými bílými stuhami. Marcela si ho nasadila. V staré kožené tašce našla několik cínových postaviček divně vypadajících mužů a žen ve starodávných šatech. Byl tam také obrázek velmi hezké holčičky s dlouhými kučerami, s dlouhými šaty a se zvláštními kalhotkami, které jí dosahovaly až ke kotníkům. A potom Marcela vytáhla z hromady starou hadrovou panu jen s jedním knoflíkovým okem, s bambulkou místo nosu a usmívající se pusou. Šaty měla z lehké látky modrého vzorečku. Zapomněla šťastným nálezem na všecko ostatní, Marcelka chytla hadrovou panenku a utíkala s ní dolů, aby ji ukázala babičce. Kde pak si ji našla? Zvolala babička. Vždyť je to stará hadrová Ančka. A přitiskla Ančku k sobě. Úplně jsem na ní zapomněla. To asi byla na půdě celých 50 let. Drahá, stará hadrová Ančka. Musím jí hned přišít druhý knoflík. A babička vytáhla ze zásuvky šicího stroje jehlu a nit. Marcela pozorovala šití a babička vypravovala, jak si s Ančkou hrávala, když byla ještě malou holčičkou. Tak, Ančko, zasmála se babička, teď máš dvě krásné knoflíkové oči a jimi můžeš vidět změny, které se ve světě udály, zatímco ty jsi tak dlouho byla zavřena na půdě. A nyní, Ančko, máš novou kamarádku a velitelku a já doufám, že budete spolu tak šťastné, jako já jsem bývala s tebou. A potom babička podala Ančku Marcele a řekla velmi vážně: Marcelo, dovol, abych ti představila svou drahou přítelkyni Ančku. Ančko, toto je moje vnučka Marcela. A babička ohnula panenku tak, že pana sklonila hlavu směrem k Marcele. Babičko, já ti tolik děkuju. Marcela vykřikla a babičku prudce objala a políbila. S Ančkou se budeme báječně bavit. A tak se přihodilo, že se Ančka stala členem společnosti panenek v Marcelině domově, kde započala svá dobrodružství, o kterých se dozvíme v dalších kapitolách.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Život na ruby. Z pana Vavřince táhlo pivo.
3: Ty jsi byl v hospodě,
2: obvinil ho Hihlík. Byl. Dal jsem si mexický guláš a pivčo. Nebo dvě.
4: Ale co se staráš, kamaráde? Ty už mě přece nepotřebuješ,
2: odpověděl pan Vavřinec vyčítavě.
3: Jako ne, já tě potřebuju, ani nevíš, jak moc. A právě teď,
2: volal Hihlík.
4: Tak to vyklop.
3: Já už jsem vypátral toho vandala. Je to Kugla Dederon.
4: Žádný člověk se takhle nemůže jmenovat, ušklíbl se pan Vavřinec.
3: Taky to žádný člověk není, je to lichožrout.
4: Hihliku, zahořekoval pan Vavřinec, ty jsi mi obrátil život na ruby jako...
3: Jako ponožku, navrhl Hihlík.
4: Dost, já už nechci až do smrti o ponožkách nic slyšet.
3: Tak se nezlob, řekl Hihlík smutně, jenom si pamatuj, že jestli mi teď nepomůžeš, stane se ze mě lupič a vyvrhel.
4: Cože? Pan Vavřinec dopadl na židli. Pane vrchní, ještě jednu plzeň, zvolal, ale Hihlík se nezasmál. Naopak ho pomalu a opatrně zasvětil do svého plánu. Řekl mu jen část pravdy. Řekl, že v baru Kilimandžáro objevil lichožroucký brloch a v něm přesně ty licháče, které se ztratili z krámku pana Liku. Ví to jistě, měl přece sebou pár vzorků. Už taky ví, jak by je mohl pan Liku dostat zpátky, ale má to háček.
5: Jaký háček?
0: Zeptal se Egon s neblahou předtuchou.
3: Nejdřív, teď musím pár licháčů ukrást. Ne moc, jenom co unesu. Myslím, že jedna igelitka by stačila.
0: Pan Vavřinec vyskočil od stolu a držel se za hlavu. Hihlík počkal, až se trochu uklidní a řekl, že je tu ještě jedna možnost. Kdyby pan Liku panu Egonovi tu tašku licháčů půjčil nebo daroval, on, Hihlík, by nemusel krást. Ba naopak, všechny ty ponožky tentokrát už do páru by zítra nebo pozítří, to podle situace, zcela určitě a k Číňanově radosti, co? No, vrátil.
2: A Egon, aby se ubránil dalšímu gejzíru Hihlíkovi výmluvnosti, práskl dveřmi a odešel. Za pár minut byl zase zpátky s taškou plnou licháčů. O tom, co říkal on a co říkal pan Liku, se nechtěl šířit. Ostatně nebyl na to čas. Pan Vavřinec spěchal do školy. Dnes se tu při podvečerní besídce představí školní orchestr, v němž poprvé hrají i jeho žáci Luboš, Michal a Prokop. Už teď měl místo nich trému, ale byl rád, že ji má. Když má člověk trému, myslí na úplně jiné věci, než když ji nemá.

0: jak se pasou žížaly. Dnes si vzal můj člověk zase jednou do hlavy, že mě bude zlobit. Začal mě vyhazovat do výšky a chytat mě. To se mi vždycky směje, když strachy brečím. A tak jsem si řekl, a zrovna ne. Ani jsem nemňoukl a jak mě tak vyhazoval těsně u chaloupky, udělal jsem najednou hup a byl jsem na střeše. Vyběhl jsem až docela nahoru, tam jsem si sedl, jakože o něm nechci nic vědět. On mě volal a když jsem si ho nevšímal, udělal, že taky o mě nechce vědět. Mě to přestalo bavit a řekl jsem si, že slezu. Ale kočky, ono to nešlo. Jak jsem chtěl jít dolů, tlapky pode mnou ujeli. Jel jsem po zadečku, až jsem si jel za komín. Tam jsem začal strachy brečet. Můj člověk se mi dole smál. Smál se tak dlouho, až jsem se urazil a jako by nic, začal jsem se mít. A pak se stala podivná věc. Když jsem se na olíznutou tlapku postavil, neklouzala. Olízl jsem druhou a vida taky neklouzala. A tak jsem si ještě jednou pořádně obě přední tlapky olízal a teď to šlo dolů pěkně. Kočky, ten můj koukal, jak jsem chytrý. Sešel jsem docela až na kraj střechy, skočil jsem mu na rameno a předl mu do ucha. On mě velice chválil a pak mě položil na vyhřáté místo v trávě. Byl jsem velice pyšný, jak jsem chytrý. Jak tak ležím a myslím na to, jak jsem chytrý, začala ze země přímo přede mnou vyrůstat černá hromádka. A bylo to velice zajímavé. Trochu jsem do ní hrábl a hromádka přestala růst. Stojím nad ní a čekám, jestli ještě neporoste. A najednou ta hromádka povídá,
1: čekáš, barde, já nevylezu.
0: A já povídám, jak to, že nevylezeš, když už tě takový kus vylezl. Za hloubí hromádky se ozval zase hlas.
1: Ty jsi ještě nějaký hloupý. To, co vylezlo, to přece nejsem já. To je hlína z mé chodby. Já dneska uklízím.
0: Tak jsem hromádku trochu rozhrábl a poznal jsem, že ten hlas opravdu nepatří hlíně. Byl cítit jinak než hlína. A ten hlas zase povídá, jestli budeš hrabat, tak ti uteču. Já pod zemí běhám rychleji než ty po zemi. Ty víš, kdo já jsem? Ptám se. Pod hromádkou to začmuchalo a řeklo, pes nejsi, liška taky ne, ty budeš asi kočka. Já nejsem kočka, já jsem kocour modroočko, představil jsem se a hlas povídá, to souhlasí, páchneš velice ostře. A co tam děláš pod tou zemí? Lovím, co bych tu dělal. A jak můžeš lovit, vždy tam nic nevidíš. Oči jsou k ničemu. Stačí dobrý nos. Já ve svých chodbách vyčenichám každou žížalu. A co to je žížala? Zeptal jsem se toho podzemí. Když nevíš, co je žížala, nevíš, co je dobré. Každý večer, když jdou žížaly na pastvu, prolezají býby chodbaby. A to mám co dělat, abych je všechny pochytal. Chytám je také ráno, když se vracejí z pastvy dolů, do země. To dá hodně běhání, ale stojí to za to. Pomlaskával si ten podzemí a pak se ptal, jestli jsem viděl někdy hada. Já jsem mu řekl, že znám hada zmíji, která mě chtěla kousnout do nosu. Ale ježek Franta Šramota ji snědl. Ten dole řekl, že žížela vypadá zrovna jako had, jenže je o moc menší. Pak najednou začmuchal a povídá, že v chodbě za rohem cítí žížalu a to, že je v tuhle dobu pro krtka velká vzácnost. Hromádka stichla a já zůstal nahoře sám. Vím jen, že ten dole je krtek, který chytá žížaly a když pod zemí uklízí, že na zemi vyrůstají černé hromádky. Řekl jsem si, že se večer podívám, jak se pasou žížaly.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Kdysi dávno, kdesi daleko, byl mramorový les. Neuvěřitelný, neuvěřitelně krásný. A tak se v něm děly i neuvěřitelné věci. Na tom, že objevili les lidé, nebylo nic překvapujícího. Vždyť lidé už přišli na tolik věcí. Ale že našli les jednoho dne i děti, byl div divoucí. Mramorový les totiž ležel daleko, moc daleko. Toho dne, kdy do něj vkročily první dětské nožky, byla středa. A v ten den s pravidelnou neúprosností na mechovém palouku jeden z hříbků pod dubáků společně s kropenatou muchomůrkou parádnicí česali mech. Hříbek se snažil, ale muchomůrka ohrnovala nos. Taková ošklivá práce, ještě si ušpiním své puntíky. A co chvíli se zhlížela v zrcadle studánky, jestli se opravdu neušpinila. Náhle tichem lesa zazněl dětský hlas. Podívej! A prst neznámé dětské ruky zamířil k hříbku s muchomůrkou. Na palouku totiž stál David a jeho sestra Pavlína. Kam se mám podívat? Támhle! Ukázal znovu prst. Houby moc dobře věděli, že člověk, byť i docela malý, přináší do lesa nebezpečí. Hříbek se ohlédl po muchomůrce, aby ji jako správný muž ochránil. Ale kde pak muchomůrka? Ta už pelášila pryč. O kamaráda se ani trochu nestarala. Vzala svoji štíhlou nohu elegantně na rameno a zamířila k pařezu u stoleté kapradiny. Dobře věděla, že dorazili tam dřív než podubák, bude mít vyhráno. Běžela, až jí bílé puntíky nadskakovaly. Hříbek viděl, že se o přítelkyni starat nemusí, ba naopak. A tak podle jejího příkladu vzal na rameno svoji tlustou a nemotornou nohu a rozeběhl se za muchomůrkou. Počkej na mě, volal, ale docela zbytečně. Ani mě nenapadne, myslela si muchomůrka v duchu. Proč utíkáš tak rychle, funěl hříbek. A mám snad utíkat pomalu, smála se pro sebe muchomůrka a ještě zrychlila. Já už nemůžu, naříkal hříbek, ale to už byla muchomůrka u pařezu. Kdyby tolik nepracoval a odpočíval jako já, myslela si, mohl tady být dřív. A to by bylo zlé. Pařez totiž dokázal v případě nebezpečí schovat jen jedinou houbu, a nebo dvě žáby, a nebo 10 žížal. Věděla to muchomůrka, možná to věděl i hříbek, ale ten sotva dýchal a klopítal, takže neměl čas přemýšlet, kam to vlastně běží. Vrátka, vrátka, otevřte se, nebezpečí bojíme se, řekla muchomůrka. Vrátka vrzla a pařez se otevřel. Muchomůrka vběhla dovnitř a v tu chvíli, jako by se po ní země slehla. Muchomůrka zkrátka zmizela. Hříbek dosupěl k pařezu jako druhý. Vrátka, vrátka, smilujte se. Hříbečkovi otevřte se. Vydechl. Nestalo se však vůbec nic. Pařez mlčel. Jen odkud si zevnitř bylo možné zaslechnout vítězoslavné chichotání muchomůrky. Kdo dřív přijde, ten dřív mele, posmívala se a hříbku nezbylo, než pochopit, že prohrál. Svěsil hlavičku, usedl do trávy, sklopil zrak a čekal na svůj konec. Vydal se dětem na pospas dobrovolně. Ale David s Pavlínou jakoby nic. Usedli na pařez. Vezmeme si ho domů? Zeptal se kluk. Proč? Já mám radši zmrzlinu. Máš pravdu, přisvědčil David. Zmrzlina je lepší. Po chvíli se děti zvedly a odešli. Asi na zmrzlinu. Hříbek si oddychl a když se vzpamatoval, vrátil se na mechový palouk dodělat svoji práci. A muchomůrka, ta se uvnitř pařezu tak dlouho vrtěla a chichotala, až vrátka zaskočila a nešla několik dní otevřít. Možná ji chtěl pařez potrestat. Kdo ví? Vždyť myslet jen a jen na sebe se nikdy nevyplácí.
4: Jak šejtroček vezl víno do Vídně. Jednou jel šejtroček ulicí k rynku a v tom na něho zavolá vinárník poslušný. Zastav, naložím ti. S tímhle soudkem pojedeš rovnou do Vídně k císařpánovi. A co je v tom soudku? Zeptal se šejtroček. Víno, co císařpán pije nejradši, mlaskl přes jazyk vinárník. Jeď, aby cestou neskyslo. Šejtroček se ohlídl kudy k Vídni, zavolal na Valacha Žemličku dobrým slovem a vydali se. Za to víno mi přivezeš čistých 9 zlatek, křikl za nimi vinárník poslušný. Z Jičína do Vídně je dlouhá cesta a bylo léto a žíznivý rok, kolem které hospody jeli, ta už byla vypitá. Na dně studní ležely suché křemeny. U města Pardubic šejtroček povídá, už se mi od žízně mate před očima. Jestli se nenapiju, kdo ví, kam dojedu. Vyrazil ze soudku zátku, ulil si do dlaně a vypil to. A protože na Vídeň jde cesta pořád k jihu, rozpalovalo se povětří pořád víc. U města Brna šplíchala v soudku už sotva kaluška vína a u města Mikulova už bylo vypito. Valach Žemlička se podíval přes plec a povídá, otočíme šejtročku. Šejtroček na to, kam si forman namíří, tam taky dojede. Jedeme dál do Vídně. Císař pán tě s prázdným soudkem mezulánsky přivítá, povídá Žemlička a znova zabral do postraňku. Ještě se uvidí, zasmál se šejtroček a zpíval si to jako písničku až k řece Dunaji. Dunaj je široká řeka, sucho přes ní nepřeskočilo. A tak šejtroček na jedné vinici za Dunajem zastavil a dal si načepovat vypitý soudek vínem. Přirazil zátku a povídá Žemličkovi. Je po starosti.

Císař pán už na víno z Jičína čekal. Stojí u okna a vyhlíží na cestu. V tom po ní začnou rebencovat kola šejtročkova vozu. Císař pán křikl z okna: "Vůz nech dole a se soudkem přijď nahoru." Šejtroček přikutálel soudek až na práh komnaty a tam do něho strčil, že se zastavil císař pánovi zrovna u špiček. Pak chtěl šejtroček zpátky dolů k vozu, jenže císař pán ukázal: "Tamhle si stoupni, abys taky byl přitom, až se slavně napiju." Byly ještě všelijaké ciráty. Císař pán rozkázal vyzvednout soudek na malované nožky a zlatým kladívkem vyrazil zátku. Přiskočí první lokaj, přisadil pípu, druhý lokaj pod ní přidržel sklenici a ten třetí ji podal císař pánovi: "Silvu ple, votr majesté." Císař pán sáhne po sklenici, čichne k vínu, ovlaží si špičku jazyka a křikne: "S tím formanem rovnou do vězení a do nejhoršího a nejmíň na 7 let. Přiskočili kaprálové a odvedli šejtročka do kamene. Teprv potom vychrstl císař pán víno na podlahu, ukázal z okna a povídá: "Tohle víno není z Jičína. Nabral to na vinici, tamhle u Dunaje. Já mám na víno nějaký jazyk." A všecko zas šlo na císařském hradě jako obyčejně. Jen forman šejtroček seděl v nejhorším vězení.

Valach Žemlíčka zatím postával s vozem na silnici. Potom se podívá výš a vidí, že za okýnkem sedí ve vězení Šejtroček. Žemlíčka povídá, to jsi vysloužil. A kopitem Valach klíčem v zámku neotočí. Ještě si povzdychl nad zlým Šejtročkovým osudem a vydal se s vozem po silnici zpátky k Jičínu. Jenže jak ubíhala cesta, měl Žemlička pořád horší svědomí z toho, jestli se o Šejtročka dost věrně postaral. Za Dunajem už se jen loudal a u jedné vinice nad Mikulovem se zastavil docela. Přešlapuje a vzpomíná na Šejtročka. V tom zaslechne z vinice hlásek, je přidušený a tuze si stěžuje. Žemlička se podíval líp a on tam u révového kmínku leží mužík. Není větší než dětský střevíček, zavalený hroudou. A to je pro takového pidipírka tuze těžká peřina. Žemlička sáhl kopitem a hroudu odstrčil. Mužík byl dost podivný, rostlý do suku jako réva. Postavil se na nohy a povídá. Kopali nahoře na vinici, svalili kus a já si v tom ustlal. A ty počkej, dám ti za dobrou službu soudek vína. On to byl mužík, co má pod mocí, aby réva rostla, kvetla a zrála. Žemlička si pomyslel, k čemu bude soudek vína Valachovi. Mužík se na něho podíval skoro zle a jako za urážku. Když to víno kápneš na sedmiletý pařes, roztancuje se po lese jako ženich. Potom mužík kývl, přivolal si ze sklípka prázdný soudek a natočil ho plný vína, ale rovnou z révového kmínku. Ještě soudku poručil, aby vyběhl nahoru na vůz a sám se ztratil někam do vinice. Žemlička znova otočil oj a vydal se zpátky do Vídně. Než dojel pod Císařský hrad, měl to Žemlička všecko vyložené jako na talířku. Zastavil se u vězení a zavolal. Šejtročku, jsi tam? Forman Šejtroček zrovna smutně počítal železa v okně. Podívá se dolů, přiostří oči a křikne. Co je to za soudek vzadu na voze? Rovnou vzkáž císař pánovi, že to je ten pravý, navedl ho tiše Žemlička. Šejtroček zavolal špehírkou ve dveřích na kaprála a od kaprála běželo až k císař pánovi, že prve se Šejtroček zmýlil, přesáhl se a dokutále císař pánovi nepravý soudek. Ten pravý leží dole na voze. Když to císař pánovi vyřídili, byl zrovna na bále a měl začít tanec s jednou cizí císařovnou. Měli spolu vojnu na spadnutí a tak císař pán chtěl císařovnu uchlácholit tanečkem. Víno si ale taky nechtěl nechat ujít. Rozkázal, aby mu skleničku natočili hned dole na voze a přinesli nahoru. Cizí císařovna to poslouchá a ošlehla císař pána zlým pohledem, protože měla být až druhá po víně. Já jen prolehčí krok, přišeptl císař pán a upil ze skleničky. I když už byl trouchnivý, zahořelo v něm potom víně jako v kotli. Popadl císařovnu a rovnou s ní a bez muziky do skoku. Pak si sám pískal rejdováka a vycásal císařovnu, až z ní lítali vlásničky.
když už se jí kácela z hlavy paruka, přiskočili vévodové a maršálkové a schodili na ně hedvábná nebesa, aby se o tom tanci nikdo víc nedověděl. Taky šejtročka vyhnali z vězení a nejvyšší maršálek sám práskl žemličkovi bičem kolem uší, aby už ti dva radši byli z víně. Jenže stejně to nebylo nic platné. O císařpánském tanci se všecko vyneslo. Císařpán si musel císařovnu vzít v tom kostele u Štěpána. A tak on měl za ženu zlou babku a ona zas za muže trouchnivého dětka. Šejtroček s Valachem Žemličkou dobře dojeli až do Jičína. Když se vinárník poslušný zeptal, kde je těch 9 zlatek za víno, šejtroček povídá. Byly s tím divné patálie. Nakonec se soudek skutálel z vozu do Dunaje a uplaval. A tak ty mi odpusť 9 zlatek za víno a já ti jich 9 odpustím za marnou cestu.

0: Tu noc toho krtek moc nenaspal. V peří pod orlým křídlem se cítil v bezpečí. Ale co zítra? Hned ráno mu orel navlékl křidélka z černého kufříku a spustil. Nic to není, krtku. Rozběhni se. Raz, dva, tři, čtyři a skoč. A nezapomeň mávat, mávat tlapkama.
1: Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři. Ba ne, radši bych si to vyzkoušel na rovině.
0: Tomu se orel s chutí zasmál. Kde tady kolem vidíš nějakou rovinu? Leda až dole pod horama. Tak se rozběhni. Raz, dva, tři, čtyři.
1: Raz, dva, tři.
0: A raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Až

0: Lístek přistál na loučce s trávou a květinami, docela se podobala lesní stránce u nich doma. Byl rád, že to dokázal, ale byl ještě radši, když měl zase pod tlapkami pevnou zem. Tady se mu nemůže nic stát. Nebo může? Jisté je, že mít křídla není vždycky výhoda. Krtek s křídly je vidět na dálku. Krtek s křídly se nikam neschová. Krtek s křídly se nezahrabe. S křídly se dá leda uletět. Jenomže to se krtek ještě pořádně nenaučil. A liška se k němu připlížila tiše jako stín, ani větvička pod ní nezapraskala, ani tráva nezašustila, stačil jí jediný skok a už držela krtka v klamně. Už ho nesla svým liščatům k svačině.
1: Ne, pust mě, pomoct!
0: Orel měl naštěstí oči na stopkách. Všechno viděl a střem hlav se vrhl dolů za krtkem. Zakroužil nad liškou, pořád níž a níž, až samým leknutím otevřela tlamu a krtka pustila. Ale to, milý zlatí, ještě nebylo všechno. Orel popadl lišku za kožich, odnesl jí daleko k lesu a nechal jí z výšky spadnout na zem. To si bude pamatovat, aby si už víckrát na krtka netroufla.
1: Jenom aby... Koukni, jak mi poničila křídílka.
0: Křídílka byla opravdu dočista na maděru. Ta nikdy víc lítat nebudou. Nevadí, broukl orel. Vezmu tě krtku zase k sobě nahoru, tam se žádná liška nedostane. Krtkovi se však zpátky do hor, kde nikde není ani lopatka hlíny, vůbec nechtělo.
1: Ba ne, zůstanu dole, tady se aspoň mám kam zahrabat.
0: Orel mu to rozmlouval, ale krtek trval na svém. Až se nakonec dohodli, že orel bude z hůry krtka hlídat a nejméně jednou za den za ním přiletí na kus řeči. Zpočátku to tak doopravdy bylo. Orel slétal z hor i několikrát denně a krtek byl rád. Vždyť tady byl orel široko daleko jediný jeho kamarád. Ale potom se najednou stane, že se vám kamarád zamiluje a vy se nestačíte divit.
1: Proč pořád koukáš po tom druhém orlovi, co pak je tím milejší než já?
0: Orel se načepířil a řekl, to přece není orel, to je orlička. A hned se za ní rozletěl. Chvíli se honili modrou oblohou, pak spolu cukrovali až do večera a za celou tu dobu si orel na krtka ani nevzpomněl. No to se ví, že to krtkovi bylo líto a zase si připadal sám a opuštěný. A sám a opuštěný zůstal ještě dlouhou řadu dní. Orel mu jen tu a tam z veliké výšky křídly zamával, ale nikdy za ním dolů nepřiletěl. Nejdřív si s orličkou na horách stavěli hnízdo, pak zase seděli na vejcích. Zkrátka nebyl čas.
1: Jsem rád, že je rád můj kamarád.
0: Tohle si krtek opakoval pořád dokola, ale stejně mu to nebylo nic platné. Stejně se mu stýskalo. Dokonce mu tu a tam i slzička ukápla.

0: jednoho dne se orel zase objevil. Tak znenadání, že si krtek nestačil ani utřít pobrečený čumáček. Co se stalo? Někdo ti ublížil? Polekal se orel.
1: Ale ne.
0: Orlovi pomalu došlo, oč jde. Ty se na mě zlobíš? Ale já jsem na tebe přece nezapomněl. Jenom jsem teďka neměl vůbec čas. Za to ti povím náramnou novinu. V hnízdě se nám vyklubala 3 orlí holátka.
1: A jsou ti aspoň podobná?
0: Jsou zrovna jako já, řekl hrdě orel. Krtka napadlo, jak ho našel za povodně v plovoucím hnízdě. To byl taky ještě holátko. Jak potom vyrostl z kočárku a učil se lítat? A co dál spolu zažili všelijakých dobrodružství, kdy jeden druhého museli zachraňovat? To se zkrátka nedá zapomenout.

0: dobrá, tak mi přines, sestře, za psí boudou svůj starý kočárek. Já ti, ptáčátka, pohlídám.
1: Každý orel trefí, kde už jednou byl. Jenomže z kočárku zbyly jenom trosky. Krtek musel ten vrak celý týden spravovat, než zase vypadal jako kočárek. Až potom zamával nahoru k orlímu hnízdu.
2: Hotová, už můžeš!
1: Orel odnesl Krtkovi jedno holátko po druhém. Byl jich plný kočárek. O jídlo se jim, Krtku, starat nemusíš, už jsme je s orličkou nakrmili. Spíše vezmi na procházku, já pro ně večer zase přiletím. Ale Krtkovi radit nemusel. Krtek je chůva k pohledání. Objel s mláďátky loučku aspoň 10krát a když se jim už chtělo spát, drncal je v kočárku a tichounce jim broukal orlí u kolébavku, tu samou, jako kdysi jejich tátovi.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
4: Jak rákosníček popletl všechny vody. Byla ryba u potoka, měla v hubě klíč. Na koho to slovo padne, musí z kola pryč. Recitoval skřítek na hrázi rybníka a všelijak přitom tajtrlíkoval, protože měl radost z hezkého dne. Ale najednou přestal a s údivem se díval ke stavidlu, kde se z vody vynořil kapr Matěj. A v hubě držel veliký starodávný klíč, celý porostlý žabincem.
5: Hele, co jsem našel, povídá rákosníčkovi, když klíč vyhodil na hráz. Ležel v té nejhlubší hlubině a jak tak koukám, musel tam být hezky dlouho, že by tady zůstal povodníkovi Pulečkovi.
4: Skřítek jenom rozpačitě pokrčil rameny. S vodníkem se nikdy nepotkal. A jak by také mohl, vždyť Půleček přišel do brčálníka dávno před ním. Kde pak mu je dneska konec? V rybníku na něj vzpomínali už jen ti nejstarší pamětníci.
5: To pak možné by to bylo, řekl skřítek po chvíli uvážlivě. Jenomže, kdo dneska ví, ke kterým dvířkám tenhle klíč patří?
4: Pak se podrbal za uchem a prohlásil.
5: Takže se to musí zkrátka hned a na místě zjistit. Matěji, jdeme.
6: Tady, aby jeden pořád něco dělal.
4: Bručel si kapr pod vousky, když se potápěl až na samé dno rybníčku a dával přitom pozor, aby nestratil rákosníčka z očí. Když prohledali všechny vzdálené, vzdálenější i nejvzdálenější kouty, konečně našli, co hledali. Skutečně tam byla dřevěná dvířka a na nich nápis Půlečkovo vodní laboratorium. Za nimi bylo asi tak 50 vypínačů, vodoměrů, hloubkoměrů, proudoměrů a teploměrů. Ještě se ani pořádně nerozkoukali a venku to zabouřilo divokou vodou. Vlny bušily do dveří, až se otřásaly v pantech a skřítek měl co dělat, aby se udržel na nohou.
5: Že ty si sáhl, kam si neměl,
4: volal na kapra Matěje, ale už předem tušil, co uslyší.
5: Sáhl, přiznal rozpačiče kapr, ale jak pak jsem mohl vědět, co to udělá? Tak abyste tam věděl, ty jeden Matěj, teď to budeš se mnou napravovat, až se z tebe bude kouřit,
4: zlobil se rákosníček.
5: Jak tak koukám, mylně si zapnul ventilátor, což ovšem vyvolalo vlnobytí.
6: To jo, souhlasil kapr. Sice mylně, ale jinak ano. Tedy, že jsem zapnul.
5: Takže neotálej a dej sem receptář vodního laboratoria. Jinak tady bídně zhyneme.
4: Přikazoval Skřítek a mračil se jako 7 čertů.
6: To je mi pořád nějakého honění, stěžoval si Matěj, ale udělal, co se po něm chtělo.
5: Tady to máme, všimni si. Divokou vodu zastavíme, když zvedneme stavidlo S.
4: Předčítal Skřítek z rozdrbané knížky. Hned jak to udělal, voda se uklidnila a Rákosníček slabikoval dál.
5: V mektuo hoc emičotas. Ty, co to melu?
4: Zarazil se, ale před Matějem dělal jakože nic.
5: No, snad si pochopil, že to čtu obráceně, že ano? Tak dál. Tady je napsáno, že se má otočit kohoutkem B, což ovšem hned vykonám.
6: No jo, tak vykonej, ať už je konečně pokoj, žbrblal kapr Matěj.
4: Sotva to Skřítek udělal, chytil se Matěj za hlavu.
6: Ne, ne, tohle já nechtěl,
4: bědobal.
6: Vždy to je tady najednou samá bublina, já v sodovce plavat neumím.
4: Ono to bublalo, kolotalo, šumělo a chudák Matěj mezi těmi bublinkami poletoval ze strany na stranu.
5: Nezoufej, hned vše napravím. Tohle je jen malé nedopatřeníčko, neboť v knížce chybí pár stránek. Za okamžíček to bude lepší.
4: Ale ať mačkal vypínače, jak mačkal, lepší to nebylo. Nejhorší pohroma nastala, když ze samého zoufalství otevřel kohoutek z písmenky S a U. Začala z něho totiž vytékat slaná voda a tak byl za chvíli brčálník celý prosolený. Kapr si už párkrát lokl a prskal a plival a Skřítek už viděl všechnu tu hrůzu, která mohla nastat. To by se mu třeba v rybníčku proměnily mřenky v slanečky. A Štika třeba v žraloka. Ostatní nechtěl ani domýšlet.
5: Matěj, je zlé,
4: naříkal.
5: Tohle je náš úplný a přímo neodvratný konec, protože z brčálníka bude na to šup moře.
4: Kapr jenom bezmocně mávl ploutví a raději nic neříkal, protože měl strach, že by se zase napil té slané břečky. Když je ale nouze největší, bývá pomoc nebe nejbližší. Nad brčálníkem se totiž rozpršelo a déšť padal tak dlouho, až z té slané vody v rybníčku byla zase voda sladká.
5: To je dobře, to je zase dobře,
4: odechl si Skřítek. Laboratorium ale pro jistotu zavřel na 3 západy a klíč strčil pod stavidlo, aby ho voda odnesla z rybníka pryč. Potom si řekl, spíš jen tak pro sebe, že někdy se splete i Rákosníček, ale honem dodal,
5: což ovšem nic neznamená, protože příště už zase všechno zařídí. Kdo? No, přece já.
4: A docela potichu ještě zašeptal.
5: Eventuálně ovšem i někdo jiný.
4: S kaprem Matějem se raději honem rozloučil, protože věděl, že dneska se zrovna moc nevyznal.

ptačí radě se projednával návrh na zřízení prodejny potravin. Jednání bylo složité a rušné, neboť všichni měli připomínky i podnětné návrhy. Zejména v otázce sortimentu se rozproudila živá diskuse. Žádám, aby prodejna byla dobře zásobena sýry. Sýry jsou zdravé, řekla Vrána a už se viděla, jak drží sýr v zobáku. Musí být ovšem balené. Nejlepší obal je hliníková fólie, důrazně podotkla Straka, protože Straka má ráda věci, které se pěkně lesknou. Sýry nejsou tak důležité jako semínka. Semínky se živí moc ptáčků. V semenech musí být velký výběr, řekl Strnad a hned se k němu přidal čížek a stehlík a pěnkava a ještě jiní. Jestli by tam mohla být také semínka z jalovce, tiše zaprosil Hýl a začervenal se až po prsa, jak nebyl zvyklý vystupovat na veřejnosti. Konipásek horlivě mával ocáskem, aby také dostal slovo, a když je dostal, promluvil: nesmí se zapomenout na hmyz. Hmyz je naše obživa. Jeho požadavek podporovala Jiřička a Budníček a další ptáci. A Sedmihlásek zavolal svoje čididím, že s tím taky souhlasí. Potom Kos chtěl žížaly, Špaček zase třešně a každý něco. Mně je to jedno, já jim všecko, řekl Vrabec. Já si nevybírám. Situace využila Sojka a žádala, aby v prodejně byla k dostání také modrá sojčí pírka. Sojčí pírko není potravina. Sojčí pírko je náhradní díl, pohotově namítl Kos. Pírko ať si koupí v prodejně náhradních dílů. Podle mne je sojčí pírko módní doplněk a o parádu se jí starat nebudeme, zaštěbetal Vrabec, který jakživ pěkné pestré pírko neměl a sojce záviděl. Však mu také Sojka hned řekla, když ty ztratíš pírko, nikdo si toho ani nevšimne. Ale když Sojka ztratí své modré pírko, nikdo potom nepozná, že Sojka je Sojka. Že nepozná? Pozná, hned jak otevřeš zobák, nedal se Vrabec. Máš totiž strašně nepříjemný hlas. Už to vypadalo mezi nimi na rvačku, když se ozval Straka Pout. Já si myslím, že Sojka nemá špatný nápad. Místo pouhé prodejny potravin otevřeme obchod smíšeným zbožím. V obchodě smíšeným zbožím se mohou prodávat případně i sojčí pírka, ale hlavně červené doktorské čepičky pro Straka Poudy. Jenže potom ledňáček chtěl rybářské pruty, háčky a navijáčky, kachna galoše do bláta a čáp gumové holínky do vody, Straka jabloneckou bižutérii, ten to a ten zas ono. Nic, rozhodla ptačí rada. Na to by musel být obchodní dům. Jednání se chýlilo ke konci. Za pokladní byla ustanovena Křepelka, protože Křepelka umí počítat peníze. Ptačí prodejna potravin byla brzy potom otevřena. Noviny, ptačí zpravodaj, přinesli o tom podrobnou zprávu, ve které mimo jiné hodnotili zřízení prodejny jako významnou pomoc hnízdícím ptákům. Již první zkušenosti si vyžádali, že v prodejně byla umístěna tabule s nápisem ozobávání vystaveného zboží přísně zakázáno. Straka byla třikrát přistižena při pokusu pronést bez placení sýr v hliníkové folii a vymlouvala se, že nemá peníze.
Křepelka proto postavila na pokladnu cedulku. Bez peněz do prodejny nelez. Jinak byli všichni s prodejnou spokojeni. Všeho bylo dost a všechno stálo 5 peněz. Přešlo léto a s létem přešla doba hojnosti. V přírodě i v prodejně ubývalo semen, ubývalo bobulí, ubývalo hmyzu, ubývalo všeho. Křepelka stále častěji říkala zákazníkům: nemáme, nemáme, nemáme. O Vánocích nezbylo už ani zrničko. Prodejna byla zavřená a na dveřích visela cedulka: není do čeho zobnout. Před prodejnou seděli ptáci, opuštění, jako zaječí bobky, a čekali na zázrak. Zázrak se nestal, ale do lesa přišli děti sbírat šišky, aby si je pozlatili a ozdobili vánoční stromeček. Když uviděli ptáčky, hned poznali, kolik uhodilo. Běželi domů a přinesli dobrot, že se prodejna změnila v ptačí lahutkářství. Byla najednou plná semence, slunečnicových i lněných semen, jader z okurek a tykví, prosa, ovsa i máku, sušených jeřabin a všelijakého ptačího zobu i loje pro síkorky. A tak ptáci měli štědrovečerní hostinu, slavili Vánoce a zpívali. A lidé, kteří o tom nic nevěděli, se podivovali, že ptáci v zimě zpívají.

Jednou maková panenka řekla, já bych něco ráda. A co bys ráda? Zeptal se motýl Emanuel. Já jsem se ještě nikdy nesvezla na loďce. A já bych se na ní moc ráda svezla. Šli spolu k rybníku, kůl tam byl, ale loďku někdo odvázal a odvezl. Kdo odvezl tu loďku? Zavolal přes rybník Emanuel. Za rybníkem bylo ticho, ale rovnou vedle nich se ozval zelený hlas. Kde pak, Emanueli, ten rybník nepřekřikne ani ozvěna? To promluvila kytka, co tam rostla na krajíčku u vody a čekala, až do ní včely nasypou zlaťáky. Něco za něco. Prodám vám loďku, ale za 50 zlaťáků. Maková panenka si jen povzdychla. Kde bych vzala zlaťáky? Vždyť ani nemám kapsy. Motýl Emanuel smekl cylindr, odletěl dál na louku a tam si od kytek, co tam kvetly, do něho vyprosil po zlaťáku. Vrátil se k chudé kytce u rybníka, poklonil se jí a řekl, dovolíte? Prosím, špitla kytka a Emanuel jí nasypal všecko zlato z cylindru. Potom pustila ta kytka na vodu list a řekla, tuhle máte loďku. Když nastoupili do loďky, panenka si znovu vzdychla. Stejně nepojedeme, nejsou tu vesla. Vesla tu nejsou, ale máme plachty, řekl Emanuel. Stoupil si doprostřed loďky a rozevřel křídla. Vítr se mu opřel do křídel a jeli. Jeli nejdřív při břehu a pak dál na vodu. A já chci až na konec rybníka, já chci až k leknínům, řekla panenka. Zrovna jsem tam chtěl zakormidlovat, řekl Emanuel. Nohama se opřel o dno loďky a chytil do křídel silnější vítr. Už jsou u leknínů, loďka skáče přes malé vlnky, ale o jednu větší klopítla a povídá vystupovat, protože já se zvrhnu. Převrhla se a sklouzla ke dnu. Panenka a Emanuel sotva stačili přeskočit na leknínový květ. Panenka chodila po krajíčku květu, dívala se do hluboké vody a spínala ruce. Taková hloubka. Radši se dívej dovnitř do leknínu, aby se ti nezatočila hlava, poradil jí Emanuel. A tak si panenka prohlížela leknínový květ. Ale aby bylo ještě hůř, za chvíli se leknín zamračil a povídá, konec prohlídky, zavírám. Panenka se podívala přes vodu. Já bych ráda šla pryč, ale co pak můžu? Zavírám, řekl leknínový květ a zavřel se. Panenka v něm uvázla jako ve vězení. Emanuel, co v poslední chvíli stačil uletět, lítal okolo leknínu a domlouval mu, pusti ji, vždyť si pomačká sukničku. Spím, broukl leknín a spal. Leknín spal, panenka v něm seděla jako ve vězení a motýl Emanuel bez rady kličkoval nad rybníkem. Když si ale motýl už vůbec neví rady, rozletí se nahoru ke sluníčku. A tak Emanuel doletěl až k slunci a povídá mu, poslíš, je to tak a tak. Leknín usnul a panenka mi tam sedí jako ve vězení. Sluníčko se podívalo dolů na rybník a vidí, jak se mezi zavřenými lístky leknínového květu červená cíp panenčiny sukínky. Mám dost jiné práce, řeklo sluníčko, ale tohle pro mě bude maličkost. A co za to budeš chtít? Zeptal se Emanuel. Já nic nechci. Já mám všeho dost, řeklo slunce. Probudilo leknín a po větru poslalo panence loďku z vrbového listu, co sama běží po vodě a zastaví se až u břehu.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Vánoční vyzvánění. Na kopečku stál kostelík se zvonem Kryšpínem a na kopečku přes údolí kostelík se zvonem Cecilkou. Kostely se stavějí na kopečku nejspíš z té příčiny, že lidi jsou v nich nebyblíž. Když Kryšpín spustil bim bam, jak se máš, Cecilko? Cecilka odpovídala bim bam, bim bim bam bim, mám se dobře. A povídali si řečí zvonů. Kryšpín a Cecilka byli nejbližšími zvony a za ty dlouhé časy se stali sobě nejbližšími. A za ty dlouhé časy se Kryšpínova věž začala rozpadávat. Přišli zedníci, rozebírali zeď a jak jim kameny padaly, narážely na zvon a zedníkům se líbilo, jak to krásně zvonilo. Ale Kryšpín začal chraptět a chraptěl, až ztratil hlas. Bim bam bim, co se ti stalo, Kryšpíne? Ptala se z druhého kopce Cecilka. Kryšpín zachraptěl, ale přes údolí se to nedoneslo. Bim bam, Kryšpíne, bim bam bim, Kryšpínku, volala Cecilka úzkostně a marně a najednou její volání ustalo. Nad údolím teď leželo ticho, že to bylo jako tíseň. To ticho vytáhlo zvonaře pana Matouška přede dveře a když pořád nic, šel se podívat, co se přihodilo. A Kryšpín praskl. Viděl hned pan Matoušek a šplhal hned na druhý kopec. A Cecilce puklo srdce, věděl hned zvonař. Když zvon praskne, musí se celý silně nahřát, aby se puklina dala zatavit zvonovinou. Jenomže pan Matoušek neměl tak velkou pec a musel ji stavět. Toto bude trvat. Do svátků se to nestihne, hádali lidi a v údolí bylo pořád ticho a tíseň, jako v domě nemocného. Ale když Vánoce vešly do údolí, pec už stála a věž byla opravená. Zvonař vyměnil Cecilce srdce, zatavil Kryšpínovi puklinu a vyzvedl jej do věže. Byly Vánoce a to je příhodný čas k vyzvánění. A Cecilka vyzvánění.

0: Co se stalo, když se housenka stáhla a roztáhla? Byl krásný den, lesklý a zářící jako korálek, sladký jako pytlík bonbonu, veselý jako balónek z pouti. Slunce šlo nebem a hřálo, co mu síly stačily. Kytky voněly, brouci v trávě běhali sem a tam a motýly tančily nad loukou. Byl krásný den. Na velkém zeleném listě lezla housenka. Stáhla se, roztáhla, stáhla se, roztáhla. Koukej, harmonika! Křikl čmelák na cvrčka. No jo, harmonika, řekl cvrček, ale nemá, do hraní se vůbec nemá. A sám zahrál, jak nejlíp uměl. A nebylo toho málo. Písnička za písničkou, jedna hezčí než druhá, všechny letěly k vysokému modrému nebi, co si po něm vykračovalo slunce. Čmelák nezůstal pozadu. Basoval, až se zvonečky na stráně rozbimbaly, až se kytky rozhoupaly jako houpačky. Housenka slyšela, jak spolu cvrček a čmelák hrají. Slyšela, co si povídají. Když jsem jako harmonika, tak jsem jako harmonika. Začnu taky hrát. Co se může stát? Řekla. A začala. Stáhla se, roztáhla. Stáhla se, roztáhla. Na jednom místě na listě stála, věřte mě, nevěřte, hrála a hrála. Cvrčku, Jářku, nechme všech nášků. Máme harmonikářku, křikl čmelák. A už hráli všichni spolu. Cvrček na housle, čmelák na basu a housenka na harmoniku. Písnička za písničkou, jedna hezčí než druhá, všechny letěly z trávy k vysokému modrému nebi, co si po něm vykračovalo slunce. Všechny byly lesklé a zářící jako korálky, sladké a vonavé jako pytlík bonbonů. A byly veselé jako balónky z pouti.
1: Tak hned vzali dvě včely pytlíka pod ramena, sypali ho ven z úlu a frrr do vzduchu s ním a k řece namočit ho do vody. Jak tak letěli, ani si zvlášť nevšimli, zahlédli pod sebou jakýsi deštník. Červený, puntičkovaný. Právě jich kdo si zavíral. A kdo byste řekli, že tam byl? No ovšem, černý potemník se svými kamarády. Ale to už pytlík nepoznal, protože ho včely ponořili do vody až po vršičky ty kadel. Teprve, když se vraceli zase do úlu, mokrý pytlík s překvapením poznal, nad kým letí. Zatřásl se strachem a jak se zatřásl, pokropil všechny dole. Docela řádně, jako nějaký déšť. První kapka padla náhodou na krtonožku. Prší, začala hned zděšeně volat. Ale než to dořekla, potemník už otevřel deštník a také taková bláznivá chvíle to byla, než to dořekla, několik kobylek se zastavilo ve skákání, protože mysleli, že na ně někdo volá prr. Včely však jakoby nic zanesli pytlíka do úlu, on jim tam pěkně pokropil, jak se zimou třásl cestičky, a pak s ním zase letěli k vodě, aby ho znovu namočili. Ale zatím splešťule blátivá pod deštníkem přišla na to, že už neprší. A tak potemník zavřel deštník. A v té chvíli spatřila krtonožka, jak nad nimi letí včely s pytlíkem k vodě. Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, začala volat, až se všichni broučci široko daleko rozběhli schovat, protože mysleli, že někdo volá kuřata. Pi, pi, pi, pytlík. Vykoktala konečně krtonožka s prstem zdviženým k nebi. Za ním zavelel potemník a všichni se hnali k řece. Ovšem pěšky. Ale než doběhli k řece, včely už dávno pytlíka namočili a vraceli se zase do úlu. Co však čert nechtěl. Historie se opakovala. Jak přiletěli nad Potemníka, Pytlík se nezdržel, zase se zatřásl a Krtonožka jako prvé zase zavolala prší. Potemník zase otevřel deštník a bác ho. Jak měli deštník nad sebou, ztratili rozhled a už zase neviděli, kam Pytlík uletěl. Jen utíkali za ním horem pádem k úlu. No, nechci vám to vykládat dlouho. Možná, že někdo z vás už musí jít spát, ale s Pytlíkem tak letěli včely nad Potemníkem a jeho kamarády k vodě a zase k úlu alespoň, no, 50krát. 50krát volala Krtonožka pi, pi, pi, pi, pi, pi. A běželi k řece, 50krát volala pr, pr, pr, pr, pr, pr. A běželi k úlu, 50krát Potemník deštník otevřel a zavřel, 50krát je Pytlík pokropil. Nakonec leželi všichni čtyři na zádech a sténali únavou a kolem nich leželi všichni ostatní broučci, kteří při každém pipipipipipi se utíkali schovat a zmožené kobylky, které při každém prprprprprprpr se zastavili i v nejprudších skocích.

Dary krále Asmodea. Žil kdysi pastýř, který sloužil bohatému králi. Staral se o jeho početná stáda ovcí a chodíval s nimi každý den na pastvu. Jednou zaslechl štěkot psů a v dálce spatřil, jak psi pronásledují nějakého mladíka. Popadl hůl a pospíchal, aby zachránil mládence z jejich spárů. Zahnal psy a když pomáhal mládenci vstát, všiml si, že jeho postava nevrhá žádný stín. Pochopil, že ačkoliv má chlapec lidskou podobu, musí to být asi nějaký démon. Nemýlil se. Chlapec se na něho přívětivě usmál a řekl: děkuji ti, dobrý muži. Kdybys včas nepřišel, rozsápali by mě. Můj otec je Asmodeus, král všech démonů. A když půjdeš se mnou, jistě se ti bohatě odmění. Pastýr dlouho neváhal. Zavedl ovce zpátky do stáje a vydal se s princem za králem démonů. Putovali dlouho, až do setmění. Potom rozdělali oheň, trochu pojedli a odpočívali. Slyšel jsem, že démoni rozumí řeči ptáků, promluvil pastýř. Nikdy jsem tomu moc nevěřil. Ale ano, je to pravda, odpověděl princ. Povím ti, co si štěbetají ptáci nad námi, chceš? Pastýř přikývl. Princ se zaposlouchal a řekl: mluví o tobě. Jeden říká, jaké plítě potkalo štěstí, že si jdeš pro odměnu k Asmodeovi. Máš si přát klobouk, který tě udělá neviditelným. Druhý pták ti radí, aby si raději přál kouzelný ubrus, který se zaplní jídlem pokaždé, když ho položíš na stůl. Třetí radí bezedný měšec, stále naplněný zlaťáky. Čtvrtý si myslí, že nejlepší by byla kouzelná hůlka, kterou bys otevřel jakékoliv dveře. Poslední říká, že máš požádat o kouzelnou flétnu krále Asmodea. Vždy, když na ní zahraješ, přivoláš démony, kteří splní každý tvůj rozkaz. Pastýř se zaradoval, jak mu ptáci dobře poradili. Teď už ví, co si má přát. Bude chtít všech pět kouzelných darů. Ráno se opět vydali na cestu. Najednou spatřili u nedalekého stromu spící ženu. Pastýř pohlédl tázavě na démona, ale ten klidně pravil: znám tu ženu. Je to příbuzná mého otce, nemáme se čeho bát. Pastýř ženu prohlížel a všiml si překrásného prstenu na její ruce. Princ si všiml jeho pohledu a varoval ho: neber jí ten prsten. Každý, kdo nosí tento prsten, je ochráněn před každým nebezpečím. Ale kdo ho ukradne, ten zemře do 3 dnů. Pastýř však neodolal pokušení. Tajně jí stáhl prsten z ruky a pospíchal za princem. Brzy došli do paláce a princ hned vyprávěl otci, jak mu pastýř zachránil život. Asmodeus se obrátil na pastýře a řekl mu: jsem rád, že se mému synovi nic nestalo. Jakou odměnu by si spřál za svůj čin? Pastýř zopakoval všech 5 darů, které mu poradili ptáci. Asmodeus se podivil, jak neskromná přání má zachránce jeho syna. Potom si všiml prstenu na jeho ruce. A protože dobře věděl, komu patří, věděl také, že pastýř si jeho darů příliš neužije. Proto souhlasil a daroval mu všechno, co si přál.
Druhý den se pastýř vypravil zpátky domů. Večer ulehl do postele a radoval se, jak na Asmodea vyzrál. Neměl pravdu. Ráno, dříve než stačil ženě a synovi vypovědět, co se mu přihodilo, vyplnila se princova slova. Pastýř se skácel k zemi a zemřel. Ubohá vdova nevěděla, co si počne. Ani ona, ani její syn Jonatan neznali tajemnou moc kouzelných darů. A tak je uložili do truhly. Syn se stal pastýřem na místo svého otce, aby uživil rodinu. Navlékl si na prst otcův prsten jako jedinou památku na něho. Za nějaký čas požádal matku, aby mu přinesla na pastvu nějaký ubrus. Matka hledala po bytě, až objevila v truhle otcův dar od krále démonu. Popadla ubrus a pospíchala za synem. Jonatan rozprostřel ubrus na pařez, aby pojedl svůj chléb, ale v tom se před ním objevily stříbrné a zlaté podnosy plné skvostných pokrmů. Oba oněměli v údivu nad tou spoustou jídla, ale nakonec neodolali, usedli a po dlouhé době se dosyta najedli. Od té chvíle už nikdy netrpěli hladem. Přišlo léto, pálilo prudké slunce a tak Jonatan požádal matku, aby mu dala nějaký klobouk, který by ho ochránil před sluncem. Matka našla jen klobouk, který kdysi přinesl otec před svou smrtí. Chlapec si nasadil klobouk a v té chvíli zmizel. Matka nechápala, kam se její syn ztratil, ale v tom se před ní znovu objevil s kloboukem v ruce a zářivým úsměvem na tváři. Ten klobouk je kouzelný, volal na matku. Když ho nosím, jsem neviditelný, to je úžasné. Dej mi prosím i otcovu flétnu, zahraji si na ní cestou, aby mi nebylo smutno. Matka mu podala flétnu a Jonatan se vydal na louku. Sedl si pod strom, aby si na ní zahrál, když tu se před ním objevili démoni a ptali se ho, co si přeje. Jonatan se polekal. Ale potom zjistil, že démoni mu opravdu nepřišli ublížit. Tím, že zahrál na flétnu, je přivolal, aby mu splnili každé jeho přání. Jonatan vyprávěl matce, co se mu přihodilo. Bylo jim jasné, že nyní už nebudou strádat. Vždyť démoni prozradili Jonatanovi i to, jakou moc má jeho kouzelný měšec, jež je stále plný zlaťáků. I kouzelná hůlka, která odemyká všechny dveře. Od té chvíle zanechal Jonatan služby u krále, zařídil si ve městě velký obchod a začal prodávat jídlo a oblečení za velmi nízké ceny. Chtěl, aby u něj mohli nakupovat i ti nejchudší z města. Brzy lidé přestali nakupovat u ostatních obchodníků a chodili jenom k němu. Kupci se rozhněvali a šli si stěžovat ke králi. Jestli to takhle půjde dál, přijdou na mizinu. Král je pozorně vyslechl a rozhodl, že s tím mladý kupec musí přestat. Nech to na mě, otče, řekla princezna, která znala kouzla a čáry démonů. Postarám se o to, aby toho nechal. Tu noc pozvala princezna Jonatana do paláce. Sloužícím poručila, aby ho hned vzali a vyhodili z okna ve třetím poschodí. Vykonali to. Ale jak Jonatan padal, otočil se mu kouzelný prsten na prstě a tím si přivolal démony. Ti ho v poslední chvíli zachytili a tak mládenec dopadl na zem živý a zdravý. Další den se mládenec vypravil do paláce znovu. Nasadil si kouzelný klobouk, který ho učinil neviditelným,
a dostal se tak až do princezněny komnaty. Odložil klobouk a zjevil se před princeznou. Překvapená princezna ihned zavolala stráže. Poručila, ať vetřelce vezmou a vyhodí oknem z pátého patra. Za chvíli pohlédla z okna a ke svému úžasu spatřila dole mladíka v plné síle, jak se na ní mile usmívá. Princezna přikázala, aby Jonatana okamžitě vsadili do vězení. V té chvíli zahrál mládenec na kouzelnou flétnu krále Asmodea, přivolal démony, kteří před ním postavili neprostupnou zeď, nasadili mu na hlavu královskou korunu a posadili ho na trůn. Co se to tu děje? Křičel vyděšeně král, který ze strachu vylezl na střechu. Chceš mě zničit? Dám ti, co budeš chtít, když odeženeš ty podivné bytosti z mého paláce. Jonatan se dlouho nerozmýšlel a pravil. Chtěl bych tvoji dceru za ženu, králi. Král slezl dolů a šel se poradit s princeznou. Klidně mu to slib, pošeptala mu princezna. A pošli ho za mnou do mé komnaty. Postarám se o něho. Jonatan vešel k princezně a tentokrát byl mile přijat. Princezna s ním rozmlouvala a potom mu nabídla sklenku vína. Víno ho tak omámilo, že princezna se ho teď mohla zeptat, na co chtěla. Opilý mladík jí bláhově prozradil tajemství darů krále Asmodea i to, kde je schovaný měšec, hůlka a kouzelný ubrus. Princezna ihned poslala stráže, aby jí věci přinesli do paláce. Za chvíli již měla všechny poklady ve své moci. Pomocí flétny zahnala démony, mladíka poručila svázat a hodit do moře. Ten se však mezitím vzpamatoval a uvědomil si, že mu hrozí velké nebezpečí. Oddechl si, když zjistil, že svůj kouzelný prsten má stále na ruce. Asi se o něm zapomněl zmínit. Otočil jím, přivolal démony a ti ho vytrhli strážím z rukou a odnesli daleko odtud. Démoni ho položili v blízkosti dvou jabloní a odletěli. Mládenec vstal, aby se porozhlédl, kde to vlastně je. Tak krásné jabloně ještě nikdy neviděl. Už chtěl ochutnat jablko, když v tom spatřil jakéhosi pocestného, který utrhl jedno červené a když ho snědl, vyrazili mu na hlavě dva dlouhé rohy, pnoucí se až k nebi. Potom muž utrhl jedno zelené jablko, zakousl se do něj a rohy zmizely. Jonatan dostal nápad. Natrhal si červená a zelená jablka a vydal se do města. Brzy se dostal ke královskému sloužícímu a prodal mu vzácná červená jablka do královské kuchyně. Sluha hned přinesl jablka králi a jeho ministrům. Hned jak je snědli, narostly jim na hlavách veliké rohy. Dokonce i princezna okusila jedno jablko a tak si dovedete představit, jaké zoufalství zavládlo v paláci. Přivolali doktory z celé země, ale nikdo si s tím nevěděl rady. Teď přišla ta pravá chvíle pro Jonatana. Přestrojil se za doktora a ohlásil se u rohatého krále. Slíbil, že všechny vyléčí pod podmínkou, že se princezna stane jeho ženou. Král souhlasil, co mohl dělat, přece nemůže královat s takovými rohy. Jonatan jim rozdal zelená jablka a když je ochutnali, byly rohy pryč.
Princezna přistoupila k Jonatanovi a pravila: Ty nejsi žádný doktor, viď? Ty jsi ten, kterého jsem nechala 3x vyhodit z okna. Dobrá, vezmu si tě. Jsi lepší než já. Ale něco mi slibte, princezno, řekl Jonatan. Nikdy už neházejte z okna lidi jen proto, že vám stojí v cestě. Slibuji. Usmála se princezna a zahořela k němu velkou láskou.

0: se to tak nazvat? A nenacházím kloudné vysvětlení pro tuto činnost v den, který v kalendáři zaujímá první místo a je všeobecně nazýván Nový rok.
1: Říká se, jak na Nový rok, tak po celý rok. Žano, nestahuj mi to rádio!
0: Šmankote, to chceš každodenně na sebe otvírat okno a vzdychat a hekat na celou ulici?
1: Chci tak říkajíc vykročit do nového roku rázným a odhodlaným krokem.
0: Nemohl bys vykročit odhodlaně krokem slepičím?
1: Nevím, proč bych měl poskakovat a cupitat jak slepice.
0: Protože se také říká na nový rok o slepičí krok. Přitom by se tolik neunavil.
1: Nic nedbám únavy.
0: Ale snad by to sneslo nějaký odklad. Zítra, pozítří.
1: To je známé heslo lenochů. Pamatuj si, že rok má krok.
0: Rok má 12 měsíců, což je 52 týdnů, jinak též 365 dní. Že by měl nohy, to jsem ta tulínku dosud neslyšel.
1: A také neuslyšíš. Tímto rčením chtěl náš lid říci, že rok uteče, ani nevíš jak.
0: Tak přece má nohy.
1: Proč by měl mít nohy?
0: Aby mohl utíkat.
1: Kam by utíkal, když to není přes polní běžec?
0: To já nevím, ty jsi říkal uteče, ani nevíš jak. Tak ty to vlastně taky nevíš, co?
1: Samozřejmě, že to vím.
0: Tak kam tedy uteče?
1: Nikam, to si jen tak říká, aby si lidé uvědomili, že nikdáš není dost času na zbyt. A nezdržuj. A dej to rádio víc na hlas.
2: Skrčit, napnout,
1: skrčit.
2: Nádech,
1: výdech.
2: Nezaklánět
1: trup. Nezaklánět to.
2: A do krajních polo.
1: Do krajních polo, jo.
2: Hop a dva. Pravidelně. Ne,
1: pravidelně. Ještě víc.
0: Pozor, máš za sebou rádio.
1: Uvolněte. Šmankote.
0: Jak na nový rok, tak po celý rok.
1: Aby ty z toho hned neviděl černě. První neúspěch mě nemůže odradit. Potřebné informace si přečteme v novinách.
0: To jsem zvědav, jak budeš podle denního tisku provádět ta svá tělesná cvičení.
1: Zanech hloupých posměšků a než se opláchnu ledovou vodou, přines mému tělu svrchní oděv.
0: To požaduješ ty? Nebo tvá tělesná schránka?
1: Být slušně oblečen požaduje především dobrý mrav. Vzhledem k tomu, že je nový rok a pohrnou se k nám gratulanti, přineseš mi novou košili a ty červené nové dřeváky.
0: Proč novou košili? Proč nové dřeváky?
1: Je vidět, že neznáš naše lidové obličeje. Chci říct, obličeje. Na nový rok má každý obléknout něco nového ze svého příborníku.
0: Ze šatníku.
1: No, ze šatníku, to vím taky, že ne z knihovny či odinut a tak podobně. Raději dělej, ať v té ledárně nezmrznu. Profukuje to tu jako v nějaké ledovcové jeskyni.
0: Vždyť je tady taky teplota pro nanukový dort, a ne pro člověka.
1: No, tady je říkli až mrazivo. Ale pokud v tom člověk nezmrzne, cítí se jako křeplička.
0: Tak tady máš to své módní roucho. Já zatím oběhnu naše spolunájemníky s novoroční gratulací. Tak šťastný a veselý.
1: Ano, tak je to správné, šťastný a veselý. Vždy s úsměvem a s dobrou náladou. Zapneme košilku, natáhneme kalhoty, fráček pěkně. Ajajajajajaj, ty dřeváky nějak tlačí. To je bolest, to je nadělení. To jsou radosti, čert, aby to vzal. Dále.
3: Pane Spejble, šťastný a veselý nový rok.
1: No, do smíchu mi zrovna není, to vám řeknu, paní Kateřino.
3: Ale co pak se stalo?
1: Tlačí mě dřeváky a v takovém případě je hned po náladě.
3: Dnes si přece přejí lidé všechno nejlepší.
1: To já bych si přál lepší dřeváky. Alespoň o číslo větší.
3: Co není, určitě bude. Hlavu vzhůru a veselou mysl.
1: Vám se to mluví, paní Kateřino. Vás nic netlačí.
3: I tlačí, pane Spejble. Proto jsem také přišla.
1: Jo, taky tlačí? No, tak to vám mohu půjčit pohodlné papuče.
3: Ale asi jste mi dobře.

0: Nerozuměl, pane Spejble. Víte, jde o ty naše děti.
1: Cože?
0: No?
1: Už zase něco vyvedl ten kluk?
0: Ale kdepak, právě naopak. Když k nám přišel popřát hodně štěstí a zdraví, řekla jsem si, že bychom měli daleko víc v našich dětech propouzet a pěstovat zájem o naše staré české zvyky.
1: Zvyky říkáte? No, to ano. Tak. On už Hurínek má takhle do zlozvyků.
0: Ale...
1: Věčně se mi houpe na židli, nezavírá dveře do pokoje, hlasitě hvízdá, jdouce chodbou a strká nos, kam nemá. Řekl bych tedy nikoli probouzet a pěstovat, ale pádním domluvit. Ano, pádním domluvit,
0: paní Kateřino. Ale znalost našich českých obyčejů, zvyků a tradice nemůže být dětem ku škodě.
1: No tak prosím, pokud je o tradice, jak myslíte, ale houpat se mi na židli nebude. Šmangote, co zase... Znamená tohle?
0: Poradila jsem jim, aby vás přišli potěšit nějakou koledou. To víte, děti.
1: To mi tu chcete takhle na nový rok vyhrávat?
2: Na nový rok a po celý rok.
0: Inu, nesmíme zapomenout na ty naše staré české zvyky.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Za konečnou stanicí metra a poslední zastávkou autobusu, kde město už přestává být městem a kde to začíná vypadat jako u babičky na venkově, stál malý domek se zahrádkou a v něm bydlela Káťa. V létě se chodila koupat do rybníka, v zimě sáňkovat na kopec a na podzim pouštět draka. Ale nejvíc se těšila na jaro. A to začalo právě teď. Vlaštovky už stavěly hnízda, mravenci vynášeli kukly na sluníčko a sousedovic kvočně se dokonce vyklubala kuřátka.
2: Vy ale máte děti, paní, žasla Káťa. Nepůjčila byste mi jedno na hraní?
3: Kde pak?
1: Vrtěla hlavou slepice.
3: Víš, co mi to dalo, než jsem je vyseděla?
2: Aspoň mi dejte jedno vajíčko a zkusím je vysedět sama.
3: Pche, taková neposeda a chtěla by sedět na vejcích.
1: Už klíbla se kvočna.
2: Se slepicemi není žádná řeč,
1: pomyslela si Káťa a vydala se k potoku.
3: Z cesty, no tak.
1: Ozvalo se za ní. Po pěšině pochodovala kachna z káčaty.
2: To jsou krásné kačenky,
1: jásala Káťa.
3: Jaké pak kačenky? To je olympijské družstvo na vodní pólo. Dnes máme první rozplavbu. Je to neveřejné, ale můžeš se podívat. Tak.
2: A nezbylo vám nějaké káče v záloze?
1: Osmělila se Káťa.
2: Chodili bychom se spolu koupat.
3: No tak. Ještě bys mu zkazila styl. Vždyť nemáš ani plovací blány. Pozor, pochodem vchod, plavbě zdar.
2: Jen se tolik nevytahuj,
1: mračila se Káťa, ale v duchu jí to družstvo záviděla.
2: Ach jo, všichni si hrají na maminky, jen já nemám nic.
1: A smutně se loudala domů. Cesta vedla kolem cukrárny.
2: Na smutek je nejlepší zmrzlina.
1: Vešla dovnitř a už měla na jazyku
2: jednu vanilkovou, prosím.
1: Ale místo toho polkla úžasem. Uprostřed na pultě trůnilo obrovské vajíčko. Bylo celé zlaté, zdobené kytičkami a převázané červenou mašlí.
2: Je to vajíčko na prodej?
1: Samozřejmě, usmála se prodavačka.
2: Tak mi je zabalte, ale rychle, prosím vás.
1: A Káťa utíkala domů.
2: Z tak krásného vajíčka se musí vylíhnout něco úžasného. Ale kam je dát, aby mu bylo teplo? Do trouby? Ne, to by se mohlo upéct. Do postele? Tam bych je mohla rozmáčknout. Už vím.
1: Káťa vzala kočárek na panenky, naklepala peřinky a do nich položila zlaté vajíčko. Pak vyvezla kočárek na sluníčko.
2: Pěkně se tu líhni, já si jdu zatím vzít housku s máslem.
1: Právě v tu chvíli šel kolem jeden zatoulaný pejsek. Bylo to ještě štěně, něco mezi foxteriérem a špiclíkem. Dnes ráno opustil rodnou boudu a vydal se do světa. Šel, kam ho nožičky nesly, a čekal, co mu padne do oka, či spíš do nosu. A padla mu tam vůně přímo andělská. Jako by se rozpouštěla smetanovo-mléčná čokoláda s lískovými oříšky. Vůně ho popadla pevně za čenich a už ho táhla ke kočárku, kde se na slunci potilo zlaté vajíčko. Pejsek roztrhl staniol, prokousl čokoládovou skořápku a chramst, už se z vajíčka klubaly nugátové bombóny, kakaové hrudky a italská směs s hrozinkami. Když spolkl poslední bonbon, olízl si fousky a napadlo ho, že se mu chce hrozně spát. Stulil se do kočárku a přikryl se peřinkou, aby mu slunko nesvítilo do očí. Káťa zatím dojedla housku a šla se podívat, co se děje s vajíčkem. Na zemi bylo plno zlatých slupek a v kočárku něco spalo. Káťa nedočkavě odkryla peřinku.
2: No ne, to jsem si mohla myslet, že tak krásné může být jen pejsčí vajíčko.
1: Popadla psíka do náruče a dala mu pusu na čumáček. Voněl po oříškové čokoládě.
2: Ty budeš určitě čistokrevný oříšek, ti bývají nejchytřejší. Jak pak se jmenuješ?
0: Ještě nijak,
1: přiznalo se štěně.
0: Nechám to na tobě, uvidíš, na co budu dobře slyšet.
2: Co třeba Hektor?
0: Vypadám snad jako doga.
2: Že by Punťa, Punťo, Puntíčku,
1: zkoušela Káťa.
0: To už tu bylo,
2: Pajda?
0: Dovol.
2: Už vím, Alík.
0: To je strašně obyčejné,
1: ošklíbal se pejsek. Kátě už docházela trpělivost.
2: Jméno vymyslíme potom, teď musíme udělat něco důležitějšího.
1: Káťa vytáhla vaničku a posadila pejska do mydlinek. A jak ho drhla, tak ho drhla a smila mu všechnu tu krásnou čokoládovou vůni heřmánkovým šampónem pro batolata. Brrr. Pak ho dala na osušku a vzala jakousi krabičku s dlouhým ocáskem. Ocásek zastrčila do zdi a z krabičky to začalo funět a vrčet, jako by tam byl slisovaný dobrman. Psík se lekl a hup, už byl pod postelí.
2: To je jenom fén, hlupáčku.
1: Káťa ho vytáhla za nožičky a funila mu do uší a na záda a když otevřel tlamičku, aby vyštěknul, rychle mu do ní šoupla dudlík.
0: Co je zase tohle? To má ale odpornou chuť.
1: Škaredil se psík. Ale Káťa ho položila do kočárku, přikryla peřinkou a na hlavu mu dala háčkovanou čepičku. Pak odešla do kuchyně uvařit krupičnou kaši.
0: Tak to je konec,
1: pomyslel si pejsek a vyplivl dudlík velkým obloukem z okna.
0: S tou holkou bude pěkná otrava. Musím změnit pána dřív, než bude pozdě.
1: Z kuchyně už bylo cítit kaši.
0: Rychle pryč,
1: rozhodl se pejsek, ale ne a ne rozvázat tlapkami tu protivnou čepici. Konečně se mu podařilo utrhnout mašli pod bradou a pro jistotu tu nádheru rozcupoval na cucky. A jak byl v ráži, pustil se i do peřinek. Vrčel, trhal, škubal, až se peří chumelilo. Už chtěl vyskočit otevřeným oknem do zahrady, když ucítil cosi zajímavého. Pod oknem stála taška s nákupem a z ní se linula pozoruhodná vůně.
0: Má tu takové dobroty a mě bude spát krupicí.
1: A už se hrabal v tašce. Na podlahu se vykutálely brambory. Rozškubnul další pytlík a z něj se vysypala mouka.
0: To taky není ono. Tu to máme.
1: A vytáhl věnec špekáčků.
0: Ty si vezmu na cestu, ale napřed je ochutnám. Kdyby nebyly dobré, abych se s nimi zbytečně netahal. Ty píšou, to je přímo báseň.
1: Ale než se stačil olíznout, Káťa už brala za kliku. Honem skočil do tašky a ani nedutal.
2: Už se to nese,
1: hlaholila Káťa, ale úsměv jí stuhnul. Všechno bylo na cimpr-campr a po pokoji lítalo peří jako na dračce. Káťa se vrhla ke kočárku, ale uklouzla po rozsypaných bramborách, rozplácla se na zemi a převrátila na sebe misku s kaší.
2: No počkej,
1: soptila.
2: Tohle dělá hodný pejsek, hned vylez ven.
1: A šťourala smetákem pod postelí. Ale pod postelí nic. koukla pod stůl, pod lavici i do skříně, ale po pejskovi ani slechu.
2: Že on mi utekl, už je to tak, vyskočil oknem a je pryč.
1: Káťa sklesla na koberec a tekly jí slzy jako hráchy.
2: Takový krásný pejsek, nejspíš se mu u mě nelíbilo a já ho měla tak ráda.
1: Tohle už psík nemohl vydržet.
3: Já tě mám taky rád, jen už prosím tě nebreč.
1: A začal jí olizovat tváře od slzí a od krupičné kaše.
2: Takhle mě vylekat,
1: durdila se Káťa, ale už jen na oko.
2: A jak jsi tu všechno rozškubal, ty škubánku jeden, fuj je to.
3: Ale to vůbec není fuj, škubánek, to je senzační jméno,
1: vrtěl pejsek ocáskem.
3: Můžeš mi tak říkat.
1: A nastavil tlapku. Káťa mu podala pac a od té chvíle byli se škubánkem kamarádi.

0: Bob a Bobek schánějí budíček. Podívej, Bobku, máme práci. To je inzerát přímo pro nás, řekl Bob jednou po ránu a dal Bobkovi přečíst. Bohatá odměna. Práce na zdravém vzduchu. Nástup hned ráno. Což o to? Siláci jsme. Zvlášť já, říkal Bobek. Odměnu potřebujeme, ale Bobe, jak se ráno vzbudíme? Se zbudíme. Koupíme si budíka. Fuj, víš, jak je to protivné, kdyby nás tak Bobe budil zpěv ptáčků. No, tak si koupíme kanárka. Máš pravdu, on nám bude zpívat hned za svítání. My se krásně probudíme a vyskočíme do práce. Ale kde kanárka seženeme? Přece v zoo, tam je přece ptáků. To je pravda, vzhůru na autobus. U pokladny byl pořádný nával a králíci postupovali ve frontě na lístky, až se dostali k pokladně. Zřízenec zrovna počítal přicházející návštěvníky. Tak to máme 995, 996, pojďte, 997, 998, 999. Když přicházel Bob s Bobkem, vykřikl: tisíc, tisíc. Muzikanti zahráli tuš, jam prydá, pirapa, pipipa. A pan ředitel přikročil k Bobovi a Bobkovi a řekl: blahopřejeme vám, jste tisící návštěvníci naší zoologické zahrady a patří vám odměna. Hudba zase zahrála: pam prydá, pirli, pipipipi. A ředitel ukázal na Hrocha a řekl: Hroch Kajetán je nyní váš. Bob a Bobek udiveně stanuli před Hrochem. Ale co s ním budeme dělat? Můžete si s ním dělat, co chcete, uklidnil je ředitel zoo. Klidně si ho odveďte domů, je váš. No, ale my jsme chtěli kanára, ozval se Bob. Ale to už všichni odešli a králíci zůstali s Kajetánem sami. Ten asi zpívat neumí, že? Posteskl si Bobek. Aspoň budeme mít doma živé zvíře a nebude nám tak smutno, utěšoval ho Bob a vyzval Kajetána na cestu. Tak pojď, pojď hezky s námi. Ale Kajetán se ani nehnul. Moc se mu ze zoo nechtělo. Bob ho popoháněl proutkem. Ovšem tlustý Hroch takové pošimrání ani necítil. Bobek mu zase chtěl zvednout nohu a posunout mu ji dál. Ovšem marně. Hrocha máme, ale ke klobouku ho nedostaneme, říkali si králíci.
1: Cože? Jaký klobouk? Divil se Kajetán.
0: Tam, kde bydlíme, říkal Bob. A ty bys tam mohl bydlet s námi.
1: Cože? V klobouku? To neznám. Ode mě k němu doveďte,
0: projevil zájem zvědavý Hroch. Nešlo to po zlém, půjde to po dobrém, pochválili králíci Kajetána a Bob zahodil proutek a vydali se k autobusu.
1: No pak, Hroch do autobusu nesmí, Hroch je těžký a praskla by nám kola, řekl řidič, zmáčkl páčku, něco zafunělo, dveře se zavřely a autobus odjel.
2: No, co dělat? No tak půjdeme pěšky, navrhl Kajetán.
0: Je to daleko, namítli králíci. Ale Kajetán už je neslyšel. Vykročil za autobusem. Vzal to zkratkou přes záhony, mašíroval přes park, povaloval lavičky a tulipány mu nestačily uhýbat. Zůstávala za ním pěkná spoušť.
1: No, to nesmíš, musíš po pěšince, volali za ním Bob a Bobek.
0: Taková škoda. Tak tohle mi zaplatíte, křičel hlídač. Ale to už byli Bob, Bobek a Kajetán ve městě. Všichni kráčeli spořádaně po chodníku, až na křižovatce se hroch zastavil, jako by vrostl do země. Nejdřív se bál, ale pak se mu zalíbilo, jak na něho troubí auta a zvoní tramvaje. Sám strážník pískal na píšťalku o 106 a pak začal volat: okamžitě uvolněte křižovatku, ten hroch musí pryč.
3: Slyšíš, Kajetáne? Pan strážník se zlobí, prosím tě, pojď.
2: Když mě se líbí to houkání a vřeštění, jo, to jsem jako v Africe mezi stádem slonů a opic. To jsme v zoo neměli.
3: Ale když neposlechneme, tak nás dá strážník zavřít.
2: No tak to radši ne, řekl hroch. Já už jsem v kleci byl a vím, jaké to je.
0: A raději utekl z křižovatky pryč, ale jak utíkal, hned na rohu povalil telefonní budku i s pánem, který v ní byl.
1: Ten samozřejmě hned jak vylezl, volal: pomoc! Policie!
0: Hroch se rozběhl a utíkal, že mu Bob s Bobkem sotva stačili. Konečně se dostali na louku ke klobouku.
3: Tak, tady je náš klobouk, Kajetáne. A teď je to i tvůj nový domov.
0: Hroch ovšem moc nadšený nebyl.
2: Cože? Tady, že mám bydlet? No, do klobouku se přece nevejdu. A postávat na louce jen tak, to mě nebaví. Co když bude pršet? Já chci zpátky do zoo. Já chci zpátky. Tam to mám lepší. A jak se tam o mě starali. Mili mě, krmili mě, pít mi dávali, uklízeli pode mnou.
3: No, to je pěkné, rozčílil se Bob. Ty jsi pěkný dáreček, Kajetáne. Všude naděláš spousty škody, nic neumíš a ještě chceš zpátky. Přes město už ovšem nesmíme. Bobe, dej mi korunu a já to zařídím, řekl Bobek a utíkal k první telefonní budce. Haló, je tam zoo? Prosil bych pana ředitele. U telefonu. Pane řediteli, nechcete koupit hrocha?
4: No, vy voláte jako na zavolanou. Hroch nám právě chybí. Darovali jsme ho šťastným tisícím návštěvníkům a teď nemáme žádného.
3: Výborně, tak si pro něj přijeďte.
0: A jak si oddychli, když na louce zastavil velký stěhovací vůz. Pan ředitel dal králíkům peníze za hrocha, otevřel zadní dveře a hroch se hezky s králíky rozloučil. Teda byl to prima vejlet. Mějte se dobře a nezapomeňte, chlapci, za mě zaplatit všechny škody, co jsem napáchal. A přijďte se na mě do zoo někdy podívat. Králíci si zhluboka oddechli. Zaplatili všechny škody a ještě jim zbylo na kanára.
3: Nekoupíme radši budík? Zeptal se Bob. Ten nemusíš krmit ani čistit mu klec, jen občas vyměníš baterku.
4: Tak dobře, souhlasil Bobek.
0: A ten den šli spát s úplně novým budíkem a moc se těšili, jak je ráno ještě před svítáním zbudí, aby došli včas do nového zaměstnání.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Stalo se něco zvláštního. Kudla Dederon se potěšeně prohlížel v prasklém zrcadle, které viselo v Kilimandžáru za barem. Právě z místního aparátu zavolal na číslo, které dostal od Tulamora juniora. Představoval si, jak se na druhém konci drátu velký šéf tváří. Pěkně to na něho vychrlil. Ten mocný páprda se nezmohl ani na slovo. Kudla Dederon vytáhl z malého stříbrného pouzdra dětskou ponoštičku a namočil ji do piva. Zkušeným pohybem z ní udělal dudlík a začal se sjíždět. Až po několika hodinách sešel do jedné z komor v suterénu. Tady za železnými dveřmi věznil Tulamora juniora. Byla to samotka se sporým světlem, ale žádná pouta a žádný roubík vězeň neměl. Kromě Dederona nikdo k němu nesměl, ale kdykoliv přišel, tak si povídali. Kudla si vzpomněl hned na ten první rozhovor po tom, co ho s třemi parťáky v noci popadli a unesli, aniž si toho někdo z tuláků u řeky všiml.
2: Já jsem Kudla Dederon, představil se. A který seš ty? Padre má přece dva synáčky a rovnou dvojčata, Tulamora juniora a Ramsese.
3: Ten první, odpověděl tulík. Ale kdo je ten Padre?
2: No, přece vážený pan Tulamor senior, Padre, velký šéf, komotr všech komotrů.
1: Tulamor junior zalapal po dechu tak upřímně, že mu tu nevědomost musel uvěřit.
2: Tak takhle je to.
1: Dusil se Dederon smíchy. Papínek už je na penzi a zapírá hříchy mládí.
2: No nevadí, však se to dozvíš, až nám za tebe předá výkupný. Ale do té doby se od tebe nehnu, nebo tě tu mám nechat samotnýho.
3: To ne,
1: vyhrkl tulík. Stalo se totiž něco zvláštního. Něco, čemu sám tak docela nerozuměl. Když viděl, jak se tu všichni kudli Dederona bojí a když slyšel, jak vládne celé téhle divoké čtvrti a přitom byl jen o málo starší než on, začal toho desperáta se spínacími špendlíky v uších obdivovat. Také se od něho konečně dozvěděl, co všechno jeho otec dokázal kdysi, když vládl lichožroutskému podsvětí. Začal se v odlesku záře svého otce, velkého šéfa, vyhřívat jako chřestýš v písečném úvalu.
2: Tak se mi líbíš, poplácal ho po zádech Kudla Dederon. Koukám, že bys taky byl rád šéf, jako tvůj otec.
1: A Tulamor junior nejdřív zrudl pýchou a pak vyhrkl.
3: To bych teda chtěl, ale ještě radši bych byl jako ty.
4: To se staly takové dvě nehody. Víle a Málce o nich pověděli pěničky. Lítají po lese, očka mají jako jehly a tak všelicos uvidí. Přiletěli k Amálce, když si chladila v rose nohy unavené od tance. Přihnali se a spustili. Amálko, ohnivý muž stůně. A co pak je ohniváčovi? Lekla se Amálka. Pěničky že prý nevědí, ale že ji k němu dovedou. Jak se k ohníváčovi blížili, bylo pořád víc horko. Usychala od něho tráva a listí na stromech se kroutilo do kornoutku. Nakonec pěničky řekli, popálilo by nám to peroutky, dál už musíš Amálko sama. Amálka si postříkala závoj vodou z potoka a jde dál. Horko je pořád větší, v trávě vyskakují plamínky. tom se za skálou ozval nešťastný hlas. Amálko, jestli uděláš ještě krůček, Amálka opatrně nakoukne za skálu a on tam na holých křemínkách leží ohniváč. Rozpálený je jak zoun, křemínky kolem něho pukají žárem. Co pak ti je, ohniváči? Zavolala za skálou Amálka. Ale já si mám horečku, povídá ohniváč a míchá slova z plamínky. Rozpálil jsem se a nevím, co s tím.
5: Co kdybych zavolala vítr, aby tě ochladil, řekla Amálka.
4: Vítr mě neochladí, voda neuhasí, já už si nevím rady, sténal horce ohniváč.
5: V tom přiletěli ze skálu k Amálce pěničky. Amálko, už se nám roztonal druhý. A kdo zas? Lekla se Amálka. Obr Hrompac, řekli pěničky.
4: Amálka začala pro Hrompace schánět nějaké byliny.
5: Kde pak? Byliny mu nepomůžou. Je to něco horšího.
4: Volali jedna přes druhou. A že tam Amálku dovedou. Čím byli blíž, tím bylo divněji. Země se třásla a kameny se přesýpaly jako hrách.
5: Pěničky řekli, dál neletíme. Už se třese i vzduch a neunese nás.
4: Amálka šla sama. Na konci cesty se přikrčila za horu a dívá se do údolí. V údolí hospodaří obr Hrompac. Ale jak hospodaří? Bije skálou do skály, až prýskají balvany. S Hrompacem nikdy nebylo dobré sousedství. Říkalo se o něm, že nemá srdce. Bije skálou o skálu a nezná se zlostí.
5: Nač pak stůněš, Hrompaci?
4: Musela v tom burácení třikrát zavolat Amálka. Hrompac si otřel z čela vědro potu a vzdýchl, až to krajem letělo jako vichřice.
6: To je tak, Amálko. Já mám srdce zarostlé tuhle do skály. Tak se pro ně dobývám, jenže mi to nejde.
5: Já něco zkusím, řekla víla Amálka. Zamávala na pěničky a poprosila je, aby třikrát silně zaspívali ohníváči.
4: Pěničky zaspívali a za chvíli tam přišel rozpálený ohníváč.
6: Co mi chceš, Amálko?
5: Aby ses přitiskl na tu skálu, řekla Amálka.
4: Ohniváč se přitiskl. Plameny od něho jen lítají.
5: Musíš ještě víc, volá Amálka. Musíš tu skálu rozpálit jako bílé železo.
4: Ohniváč přidal na žáru a skála pukla. Vykutálelo se z ní Hrompacovo srdce. Obr Hrompac si ho zasadil do prsou, srdce uhodilo a Hrompac povídá, zrovna jsem zaslechl zpívat pěničky. Ohniváčovi bylo taky dobře. Všechen divoký žár dal skále.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Dobrý den, Vespoli.
1: Vítám vás. Tak pojďte dál, pane Spejble. A ty se chovej jako doma, hurvínku.
0: Šmanko, ty jenom to ne, hurvajs. Splakala byste nad výdělkem, paní Kateřino.
1: Ano.
2: Kdybych se choval jako doma?
0: A nesnad? Co se přehlídne doma, to si nemůžeš dovolit mezi lidmi, že ano?
2: Jej, Danánky, vy nejste člověk, pane Spejble.
0: A co bych asi byl? Žirafa?
2: A já žirafátko, ne? Oba jsme přece člověkové neboli lidi, dívtko.
3: Víš to jistě, hurvínku.
2: No, že váháš.
3: No, takže u vás doma jsou taky lidi, že ano?
0: No jo, vidíš. No. Slyšíš, hurvajs? Z toho vyplývá, že i doma se má člověk chovat slušně.
2: Slušně, slušně. Co to znamená slušně?
3: No přece, že nemáš vyplazovat jazyk a plivat na zem a dávat nohy na stůl.
2: No, no, já přijdu domů, plivnu na koberec, dám nohy na stůl a vyplaznu jazyk. Ty máš nápady, Máni.
1: No, takhle to Mánička nemyslela, hurvinku.
2: A stejně, proč Jirik může vyplazovat jazyk a já ne?
3: Yeah.
0: Ty jsi přece oslík. Jestli jsi nevšiml, tak mezi tebou a Žerikem je určitý rozdíl, že ano?
3: Jasně, pane Spejble. Hurvínek nejí kosti.
0: Ale ne.
3: Ne? Ty jíš kosti, hurvínku.
2: Já kosti fakt nebaštím, taťuldo.
3: Nebaštím.
0: Manko, te, Žerik je přece zvíře, když to hurvínek...
3: Taky.
1: Mánička.
3: Oslík není zvíře, bábinko. A pan Spejbl říkal, že hurvínek je oslík.
1: No ale těm myslel, že má hloupé otázky.
2: A oslík má hloupé otázky?
1: Ale...
0: Vy jste popletové. Rozdíl je v tom, že Žerik je zvíře, kdežto hurvínek je člověk.
1: Ano, a že člověk se má podle toho chovat.
3: Aha, nejíst kosti.
0: Ale ne, chovat si podle pravidel slušného chování.
1: Tak.
2: Jasně, jíst kosti může, ale vidličkou a nožem, že tatí.
0: Šmankote.
1: No, asi bychom měli ta pravidla dětem objasnit, pane Spejble.
0: Ano, ano, aby poznali abecedu slušného chování. A hned s tím začneme.
4: Býval v lesích za ruka pání takový malý rybníček jménem Kaňka. Ať jej tak okřtil, kdo chtěl. To jméno bylo dobře vymyšleno. V zeleném rouně lesů a luk se musel jevit luňákům, jestřábům, ale i kukačkám a jiné havěti, přeletující tiše nebo s křikem ze smrčí nad černými blaty do dubiny nad Květnou, jako malá modrá Kaňka, porušující nekonečnou zelenou plochu. Dnes už na tom místě sejí žito a sázejí brambory, ale jméno se udrželo a dodnes se tam říká na Kaňce. V těch dobách, kdy Kaňka byla rybníkem a ne brambořištěm, tehdy, když v rukapání drahná léta po zlopověstném pandrholovi sládkoval neboštík Karas, byl jednou o masopustním úterku ve vsi Kardavci slaďácký bál. Kardavecký pivovar byl takový krcálek, všeho všudy tři slaďáci tam mlátili kopy s těmi do kádě, míchajíce sladovou tluč, ale na čest si tuze potrpěli. Pozvali proto na svůj bál a na pohřbívání Bakusa, které se v ten den odedávna konávalo, i přes polního pana starého, rukapáňského sládka Karase. Zpívalo se tam zvesela, jak se o masopustním úterku na slaďáky patří. Neviděli jste toho pána, děravého džbána, je tlustý jako žebřinový vůz, chybí mu nosukus a říkají mu pan Bakus. Pak toho nejtlustšího sladovníka pošili hrachovinou, aby představoval Bakusa, naložili ho na hnojná nosítka, opentlená papírovými fábory, a co sil v hrdle měli, zaspívali nad ním smuteční. Rozlučme se s tímto tělem, zařval pan otec Karas a slaďáci mu trojhlasně odpovídali. Dejme mu jednu korbelem. A už to šlo dál, ráz na ráz. Do na noby s pácem, kam pak místním plácnem, ať odpočívá v pokoji, dejme mu místo na hnoji. Když se jim drahně po půlnoci podařilo Bakusa zahrabat dohromady sněhu na pivovarském dvoře, Vypil rukapáňský pan otec na rozloučenou ještě 4 holby, skočil si šotiš, třasáka, sladovnickou a cibulku a pak, odmítnuv bričku, kterou mu nabízeli, pustil se pěkně rozehřátý přes Haramici, Černá Blata, 7 zabitejch a Květnou do rukapáně. Noc byla jiskrná, hvězdy se třepetaly jako živé, ale jinak bylo pokojno a ticho. Jen snížek pod nohama vrzal jako cín. Když scházel příkrou, umrzlou a posněženou cestičkou od Černých Blat dolů ke Kaňce, popadla pana otce žízeň. Strašná žízeň, která stáhne hrdlo jako šňůrkou a přilepí jazyk na patro, že sotva můžeš promluvit. Žízeň, při níž houstnou sliny tak, že jich už nepolkneš. Samou žízní se musel u té Kaňky zastavit, aby alespoň trochu svlažil čípek. A protože byl ve stavu, kdy chmelka rozvazuje jazyk, začal splna proklínat ten osud, který ho nutí pít bahnitou vodu. Najednou, když byl uprostřed toho láteření na vodu, ozval se za ním hlas. Co mi plašíš ryby, zrzoune? Byl tě Alois Karas zrzavý jako liška, i když měl přitom srdce ze zlata. I obrátil se, nemile dotčen, a spatřil na kraji díry prosekané v ledu sedět zeleného ohyzdu. Holínkami šplouchal ve vodě, hubu měl holou jako žabí koleno, za to za ušima vlasy dlouhatánské, sknocené a zaneřáděné bahnem. V levém koutku křivých úst mu visela stará fajfka, celá žabincem polepená. Co je ti do toho, zeleňoure? Nevrle se utrhl pan starý na Hastrmana. Já si můžu proklínat, já mám morniánskou žízeň. To byl i pro vodníka dobrý důvod. Poskočil s ledu na zmrzlou trávu na hrázce, přiblížil se ke Karasovi a zaskřehotal žabým hlasem. Ty jsi sládek z rukapáně, tebe já znám. To tvý pivo s tím, aby lumpy trestal, šelmo zrzavá. Jednou jsem ho vyzum k bandičku ženským, když tu na louce sušili seno. Fuj, tajbl. Hotový patoky, vařený ze starých březových košťat. Alois Karas hned věděl, že má co dělat s Hastrmanem Mátalou, o kterém na pivovarské šalandě vypravovávali všichni hajní v úkol. Jsem tam, pravda, vymáchal nějakou tu babku, když mu přišla krást puškvorec na kořálku, nebo vylékal kluky, kteří se z holého nerozumu zapletli do vodních šlahounů. Ale ani ti nejvousatější fošti nepamatovali, že by byl Mátala někoho doopravdy utopil. Šla o něm pověst, že je to Hastrman, celkem dobrosrdečný, žádný nelida. Proto nebral Alois Karas jeho urážky vážně. Řekl mu jenom, ty můžeš se svými moudrostmi dopaďou smátalo, aby svěděl. Ty dřizdo jedna, astrmanská, nečesaná. Ty rozumíš té své rybniční špíně, žabinci a bahenním bublinám, ale ne pivu. Mátala zaskřehotal tence jako rosnička. Nejspíš to byl ten jeho astrmanský smích. A povídá, tak pojď ke mně domů na skleničku, ty rozumbrado sladovnická, já ti ukážu, jaký já si vařím pivo, když na to přijde. To, jako myslíš tam dolů, ukázal Alois Karas na černou díru v ledě. I toť se ví, že tam, kam pak jinam, jen se neboj, drčko sladovnická, já to mám dole outulný. Kdyby byl býval Alois Karas při chladném rozumu, tak by byl nešel. Ale protože měl v hlavě a protivilo se mu Hastrmanovo troštování, beze všeho hupl dírou v ledu rovnou do Hastrmanova království. Ale jaké pak ostatně království? Mátala tam měl při hrázi starou barabiznu, okna zasklená rybími měchýři, místo záclon potrhané rybářské sítě. Za to kamna měl pěkná, kachlová, a hučelo to v nich jedna radost. Před kamny stál starý dubový stůl s dlouhou lavicí a na té se rozvaloval velikánský vousatý sumec. To byl Mátalův nejlepší kamarád a vyhříval si u Hastrmanových kamen regma. Sotva se Alois Karas za stolem uvelebil, Mátala zatleskal a tu máš, čerte kropáč, dvě štiky jako polena přikutáleli zubatými hubami soudeček, čtvrtňáček, jakému se v pivovarech říká štěně. A jedna kapří krnačka, už postarší a přitloustlejší, honem pospíchala na stůl s třemi uchatými sklenicemi. To jste měli vidět toho sumčího dětka, jak celý obživl, sotva uviděl pípu. Mátala narazil štěně, natočil do tří sklenic, tu jednu strčil sumci do širokánské tlamy, aby si ji podržel piskem, tu druhou přitočil uchem ke Karasovi a teď pěkně. Vyvát, crnkli si všichni tři, až pěna vystříkla. A sotva vytáhl jednu, Mátala honem natočil druhou, zas ji přistrčil sumci pod vousy, zase si crnkli s Karasem a tak to šlo pěkně do kolečka dokola, až se z toho Aloisu Karasovi po osmé holbě hlava drobátinko motala. Matičko sedmi rana, to bylo pivo, že před ním musel každý sládek smeknout. V celém kraji bys mu rovna nenašel. Na pohled to sic vypadalo jako černá břečka, žádné zlátnutí a světelkování, na kterém si Alois Karas doma zakládal, ale mělo to říz i sladkou lahodu. Byla to hořkost kořená a zároveň voňavoučký med, chuť tak podivně krásná, že se jí pan otec ani nabažit nemohl. Poslouchej, Mátalo, ty kolčavo jedna, z čeho to vaříš? Něžně vzal Hastrmana okolo krku a div mu nedal za ucho hubičku. Tak teda začnu u ječmene. Ten kradu, abys věděl, na pivovarských polích, zakřenil se Mátala. No dobře, krať si, dokud ti hlídač hnáty nepřerazí. A co dál? Nedočkavě naléhal na Hastrmana pan otec Karas. Ta voňavá hořkost, co tak pěkně sládne, víš? Jo, milej Karasi, to je právě to tajemství, rozchechtal se Mátala, až měl tu žabí hubu od ucha k uchu a samou rozpustilostí dál sumce za vousy. Na popeleční středu se po celé rukapání trousilo, že prý se sládek Karas ještě nevrátil z Kardavce, ačkoliv odtamtud odešel po třetí po půlnoci, ale ve čtvrtek popolední se pan otec objevil v rukapání živ a zdráv, jen ve vlasech měl nějaký ten lísteček zeleného okřehku, co se prostírává po rybníce jako hastrmanské sukno. Tím okřehkem měl Mátala nadité své hastrmanské peřiny. Od té doby se začaly dít v rukapáňském pivovaře divné věci. Do jednoho sklepa natahali bednáři 10 velikých kádí, napustili je vodou a potom přišel takový podivný slaďák v zeleném fráčku, věčně urousaný a drobátko jí usmrkaný, který se ze začátku hodně stranil lidí. Za to u těch kádí, odkud se měla brát voda na várku, seděl věčně. Od rána do večera, snad taky od večera do rána. A do vody pořád něco přisypával, něco v ní louhoval a něco máčel. Co? To nikdo v celém pivovaře nevěděl, protože ty tajemné špecie mu přinášíval sám pan sládek Karas ve velkých kornoutech z přespolních apatik, aby se to tajemství neprožbeptlo. A snad taky od babek kořenářek. Rukapáňský pivovar přestal vařit světlé, které stejně ničím nevynikalo, a dal se do vaření černého. Kdo k němu sedl, nemohl odtrhnout sklenici od pisku. A na šalandě to večer co večer znělo zpěvem a výskáním, jako kdyby tam denodenně byla nějaká vydařená svatba. Kdo vypil jednu, dobrá nálada ho popadla. Kdo dvě, od srdce se rozveselil. Po třetí se chtělo do zpěvu a po čtvrté se rozum každému tak osvítil, že si připadal stokrát chytřejší než rukapánský purkmistr. Pivovarská chasa věděla, že ten zázrak má na svědomí ten urousaný slaďák v zeleném fráčku, co připravuje vodu na várky. Mezi slaďáky se začalo šuškat, že to není samo sebou. Ten třasonožka, že je vlastně Hastrman Mátala z rybníka Kaňka. Sám pan podstarší ho jednou na večer tajně pozoroval, jakž bluňkl ve sklepě do veliké kádě s březňákem a hodnou chvíli se tam převaloval nic jinak než jako kapr v rákosí. Potom vyplul na povrch s očima vyvalenýma jako skokan a blahem kuňkal, až panu podstaršímu sluch přecházel. Ale že Hastrman nikomu nic zlého nedělal a pivovaru prospíval, zvykli si na něj všichni slaďáci a po nějakém částku se s ním skamarádili. Sobotu co sobotu, jak jen se trochu smrklo, obul si Mátala hastrmanské feldovačky, strčil do kapsy krajíc chleba a uháněl domů na Kaňku podívat se, jak tam hospodaří ten starý vousatý sumec, kterého udělal na Kaňce svým zástupcem. I bývalo prý ho tu noc ze soboty na neděli často vidět, jak sedí na stavidle a spravuje při měsíčku to, nač neměl mezi týdnem čas košile, kabátek nebo ty měkké, ze žabí kůže šité hastrmanské boty. V pondělí ráno, kdyby trakaře padaly, byl Mátala zpátky v pivovaře a ještě vždycky přinesl slaďákům nějakou tu výslužku, okouny, raky, mřínky, líny nebo jinou rybí žoužel. K smrti rád smažil ryby a v pondělí večer jimi šalanda jen voněla. Když byli slaďáci mezi sebou, pokoušeli Mátalu a tím zaspívá nějakou hastrmanskou. Ze začátku se styděl, ale potom přece spustil s křehotavým hastrmanským hláskem a zpíval s takovým citem, že všem tekly od smíchu slzy z očí. Podhrází rak, nahrází pták, ve vodě rybička, za vodou děvečka, tu já bych rád. A tak to nějaký čas v rukapáňském pivovaře klapalo jedna radost a pan otec vesele hromadil zlatníčky za to své proslulé černé pivo. Ale že nikdy není dobře, aby zas nemohlo být zle, stala se taková věc, která ten klid a pokoj docela rozmetala. Pan otec Alois Karas měl dceru Julinku a ta byla jako tatínek tuze zrzavá a ještě navíc chudák, strašně pihovatá, takže se jí kluci darebáci ve škole smávali, že se opalovala skrze maminčin cedník. A ta Julinka přišla zrovna do těch kvetoucích let, kdy děvčata začínají myslit na lásku a jejich paní mámy na vdávání. Paní stará začala Julinku vozit po bálech v širém vůkolí, ale tanečníků bylo pro ní všude málo a nápadníků ještě míň. Julinka byla nešťastná a třeba, že za dětských let to bylo veselé, ba někdy až divoké děvče, stala se z ní smutná a umilá pana, která jen vzdychala a často pro nic za nic měla plné oči slzí. Chodívala za teplých letních večerů sedat na pivovarskou zahrádku, čučela do hvězdiček nebo na měsíc a snila s otevřenýma očima o tom, kdyby nějaký ten upřímný milý přece jenom přišel. A tu Julinku, zrovna když byla jednou v takovém sladkobolném rozpoložení, uviděl na zahrádce při měsíčku Hastrman Mátala, který se tam tajně chodil brouzdat do večerní rosy. Suď Bůh, jak k tomu došlo. Snad, že se takové osamělé duše navzájem přitahují, ale Mátala se do Julinky zamiloval, až mu z toho v uších zvonilo. A jak se rázem tou láskou proměnil, dal si uhodnout.

že je taková rybí studená. Pane Mátala, já jsem strašně nešťastná, šeptala přitom, ale vy jediný mě chápete, vidíte. Já vám jistě nejsem protivná, vidíte, že ne. Slečno, Julínko, vzdechl na to Mátala, kdybyste věděla, jak já jsem nejčkon šťastný, že můžu takhle pěkně sedět vedle vás, že si mě neošklivíte pro mou škaredost. Já, zapípala Julinka tichonce, co vás vede, pane Mátala? Mně se líbíte takový, jaký jste, hlavně, že máte takové zlaté srdce. Vy vůbec nevíte, co to je světská faleš. Mátala byl od těch čas jako vyměněný. Už nenosil skaňky, okouny a mřenky, ale toulával se po nocích bůh ví kde a ráno před slunce východem dával Julince pod okno krásné běloskvoucí lekníny a takové malinkaté, jasně zelené rosničky, které típaly vysokým hláskem, jako by to byly spíš ptáčkové než žáby. A netrvalo to dlouho, Julinka s Mátalou si při úplňku slíbili věčnou lásku a odpřisáhli si, že je žádná zloba světa od sebe neodtrhne. Zatím si však u sládků podávali dveře do hazovačky. Po rukapáňském pivovaru se začali ohlížet všelijací ti zkrachovaní a zadlužení kavalíři, kteří mysleli jen na to, jak by si Julinčiným věnem osladili život. Jeden takový statkář, nedostatkář, nějaký pucherna, zdušník, oblomil srdce pivovarské paní maminky, která už by byla ráda viděla svou dceru pod čepcem a tomu tedy Karasovi Julinčinu ruku slíbili. Děvenko, buď s ním šťastná, chtěla paní Sládko a Julince pohladit zrzavou hlavičku, když jí tu novinu zvěstovala. Ale Julinka se jí vytrhla jako uštknutá. A já ho nechci. Ne a ne a ne. Ohyzdu plešatého, ničemného. Stejně se chce oženit jenom s mými penězi. Příživník jeden. Ale holčičko, někoho si přece vzít musíš, abys měla nějakou mužskou ochranu, až my tu s maminkou nebudeme. Začal Julinku chlácholit pan otec Karas, kterého celý život pálilo, že Julinka zdědila po něm tu zrzavost. Já už mám ženicha, zavzlíkala Julinka dojatě. Ten není jako ostatní. Má mě upřímně rád. Pan otec i paní máma spráskli ruce, jednak překvapením, jednak strachem, jestli ta holka nešťastná nefantazíruje. A koho, proboha tě prosím, ptal se výjeveně pan otec. Pana Mátalu. Kdyby byl doprostřed rukapáňského pivovaru uhodil sedmeronásobný hrom, nebylo by to sládkem Karasem tak zatřáslo, jako tato dvě slovíčka. Dítě nešťastný, zahlkal zdrceně. Co tě to jenom napadlo? Proč? Pan Mátala je přece pořádný člověk, hájila se rozhodně Julinka. Ale vždyť on vůbec není člověk. Ať, mně je to jedno, ale pořádný je. Paní Sládkovou zachvacovali střídavě mdloby a srdeční křeče, když pochopila, že její dcera si vybrala Hastrmana. Co jsme si to v tobě vychovali, bědovala, že by se byl kámen ustrnul, ale Julinčino srdce zůstalo pevné. Mátala jí má rád, ona jeho taky, on jí nikdy nebude vyčítat zrzavost a ona Mátalovi také ne tu hastrmanštinu. Ty jsi tím vším vinen, vrhla se paní stará na svého muže. Ty ohavo, ty darmošlape, ty pivní žoku, ty s nám tu příšeru zavlekl do stavení. Pan otec Karas byl dobrák od kosti, ale to lermo paní Sládkové mu nějak hnulo osrdím. Popadl hůl břinkovici a běžel ke kádím, že si to s tím lumpem hastrmanským na místě sedsakramensky vyřídí. Já ti dám odloudit mi dítě. Mátala zrovna namáčel ty své špecie, když pan starý na něj tak zhurta vpadl. Leknutím pustil ty plátěné pytličky do kádě, ale než stačil ruce na obranu zvednout, pan starý lup a lup, už mu je nemilosrdně sázel na úzká záda, až se Mátalovi z fráčku kouřilo. Pane starý,

0: prý, pamatujte se, vykřikl úpěnlivě, ale když sládek nepřestával, proměnil se mátala v zoufalství ve velikého kapra, mrskl sebou do kádě a bleskem sjel až někam dolů ke dnu. Tak, potvoro Hastrmanská, ulevil si pan otec. A v tom rozkurážení pak zaběhl domů a křikl na pobledlou Julinku. Máš po ženichovi, plácá se tam v kádi, dočista skaprovatil, sotva se mu jednu holí šoupnul. A ty nebreč, nebo... Julinka němně zalomila rukama a pak se jako poťatý kvítek sesula na zem. Od té chvíle nebylo po Mátalovi v rukapáňském pivovaře ani ponětí. Jen za Julinčiným oknem, byl tě právě měsíc červenec, ráno co ráno ležela veliká kytka bělostných leknínů, kterým se u nás říká nekřtěňátka, a které musel Mátala schánět bůh ví kde po dalekých tůních. Pan otec Karas Mátalova zmizení neželel, věděl už dávno, v čem byl asi hlavní vtip toho znamenitého hastrmanského piva. Ve vodě kaňky se máčel po dlouhá léta puškvorec a voda z něho vytáhla hořce kořennou chuť a vůni. I domníval se pan otec, že to s tím puškvorcem trefí sám, bez Hastrmana. Ale běda. Sotva Mátala zmizel, voda v kádích se začala kalit až do běla, a třeba, že kádě vypařovali vratičem, libečkem, chebdím, tolitou, laskavcem i devětsilem, s vodou nemohli spravit nic. Až nakonec poručil pan otec kádě rozsekat, i když si byl vědom, že bude rázem po rukapáňské chloubě. Zatím Julinka každé ráno zdvíhala ty leknínové kytice a ukládala je na tajná místa, aby jí tatínek na tohle tajemství nepřišel. Celé dní do ní maminka se šesti tetami hučela, aby si vzala pana Puchernu, ten, že ji bude na rukou nosit. Ale ty lekníny, které ráno co ráno nacházela, dávaly Julince sílu vzdorovat. Leč přestal čas leknínů, na lukách byly už jen fialové naháče. Věrný Mátala však nosil alespoň ty odsuny. Jedenkrát za měsíčné noci ho však sledovničtí schlédli, jak s nimi šplhá po okapu k Julinčinu oknu. Když se to dověděl Alois Karas, bez ohledu na své dobré srdce, slíbil Mátalovi strašnou pomstu. Příští noc nalíčil na to místo, kudy šplhával veliké oko zlíčeného provazu a nebohému Mátalovi je zadrhli kolem krku. Odsunová kytka mu vypadla z rukou a rozsypala se na zem. Příštího jitra nenašla Julinka za svým oknem nic a trošinku jí bodlo u srdce, že snad na ní pan Mátala zapomíná. A tak čas utíkal a listí padalo se stromu a Julinčina rozhodnost se pod tou palbou ženských jazyků vyklala a vyklala, až se jednoho dne sesula jako ten poslední lísteček z javora. Příštího dne se rozkřiklo po celém městečku, že Julinka Sládkovic slíbila ruku panu Puchernovi a příští neděli, že budou najednou všechny tři ohlášky. A kdeže byl chudák Mátala po celou tu dobu vinu, seděl přivázán líčeným provazem v zadním koutě pivovarské bednárny blízko pece, kde se rozehřívala smola na požahování sudů. Aby ho tu nikdo nespatřil, poklopili na něj starý, rozeschlý sud. Tam jej hlídal starý bednář Měchura a trápil Mátalu suchem. Usuším ho jako makovici a pak ho roztušu v moždíři, dušoval se pan starý Měchurovi a obyčejně mu přitom podstrčil zamlčenou nějaký ten šesták. A Měchura mlčel jako hrob. Julinčina svatba byla slavná. Pan starý dal zvonit všemi zvony, kolik jich rukapání měla, a družiček v bílém vyrukovalo půl třetího tuctu. Do kostela jela svatba na valnicích, tažených pivovarskými voly, a ti měli kolem nabronzovaných rohů věnce z ječmene a chmelu. Jen nevěsta a ženich jeli v zavřených kočárech. Ženich prý proto, aby ho povětří neofouklo, protože byl jako pára nad hrncem, a nevěsta zas, aby nebylo vidět, jak je uplakaná. Za to pivo teklo v pivováře i všude kolem proudem. A tak se stalo, že jeden rozpustilý mládek Na večer za tmy, když už měl sám pěkně pod čepicí, načepoval na spilce velikou konev březňáku a přiběhl s ní do bednárny k starému Měchurovi, který tam věrně hlídal Hastrmana pod sudem. Píte, oče, proč pak tu sedíte tak na suchu? To jste kostelník a ne mistr bednářky, píte sakra, ajchuchu! Spustil mládek na Měchuru a břinkl těžkou cínovou konví zrovna na ten starý rozeschlý sud, co pod ním usíchal mátala. Tím nárazem vypadlo horní dno a konev s chmelovinou, jako by jí šotek stáhl, se propadla dovnitř sudu. Pomoc! Vykřikl Měchura zoufale a chtěl ještě konev zachytit, ale v tom vám to proti němu vyšplíchlo, jako když čep vyrazí. Dužiny sudu se rozkočily na vše strany a Hastrman, který tou vodou nabil sílu, s příšerným chechtotem vyrazil z bednárny jako bílý kůň. Vřítil se na pivovarský dvůr, zařechtal, až se okna zatřásla a všichni hosti od svatebního stolu vyskočili. Tma byla, že jí mohl na černidlo prodávat, jenom ta bílá skvrna. Ten hastrmanský kůň se v ní míhal kol dokola dvora. Rozehnal všechny báby, které tu stály na čumendě pod okny, prošlápl buben muzikantům, co přišli zahrát nevěstě do ouška, nakonec s hrozným zařechtáním přeskočil zeď a byl ten tam. Od těch dob je rukapáňské pivo zase takové, jako bývalo dřív. Aby s ním lumpy trestal.
1: Vydavatelství Timpánum a nakladatelství Mladá fronta uvádí audioknihu Michaela Bonda Medvídek Paddington. Čte Tomáš Juřička. Vyrobilo občanské sdružení Mluvící kniha.
2: Prosím, postarejte se o tohoto medvěda. Pan a paní Fouskovi se s Paddingtonem poprvé setkali na vlakovém nástupišti. Proto mu také dali tak nezvyklé jméno. Tohle nádraží se totiž jmenovalo Paddington. Fouskovi sem přijeli vyzvednout svou dceru Juditku, která se vracela ze školy domů na prázdniny. Byl teplý letní den a stanice byla přeplněná lidmi na cestě k moři. Vlaky houkaly, ampliony vyřvávaly, poslíčci pobíhali sem a tam a navzájem na sebe halekali. Vládl tu takový zmatek, že pan Fousek, který ho zahlédl jako první, to musel své ženě několikrát zopakovat, než mu porozuměla. Medvěd? Tady na nádraží? Paní Fousková se na manžela nevěřícně podívala. No tak neblázni, Karle, kde by se tu vzal? Pan Fousek si narovnal brýle. Ale je tu, trval na svém. Jasně jsem ho viděl. Támhle, u stojanu na kola. Měl na sobě takový prapodivný klobouk. Nečekal na odpověď, popadl manželku za ruku a táhl ji za sebou davem kolem vozíku plného čokolády a hrnků s čajem, podél knihkupectví a dírou mezi hromadou zavazadel směrem ke ztrátám a nálezům. Vidíš, oznámil pan Fousek vítězoslavně a ukázal do tmavého rohu, vždyť jsem ti to říkal. Paní Fousková se tím směrem upřeně zadívala a ve stínu nezřetelně rozeznala něco malého a chlupatého. Zdálo se, že to sedí na jakémsi kufru a kolem krku to má cedulku s nějakým nápisem. Kufr byl starý a omlácený a na straně měl velkým písmem vyvedeno doporučen na cesty. Paní Fousková se přitiskla k manželovi. No vážně, Karle, vykřikla, vždyť ty máš pravdu, je to medvěd. Zadívala se do kouta pozorněji, byl to velice neobvyklý druh medvěda. Byl hnědý, popravdě poněkud špinavě hnědý a na hlavě měl ten nejpodivnější klobouk s širokou krempou, přesně jak pan Fousek říkal. Spod klobouku na ní upřemně koukaly dvě veliké kulaté oči. Protože měl pocit, že se od něj něco očekává, medvídek povstal. Zdvořile pozvedl klobouk a odhalil dvě černá ouška. Dobré odpoledne, ozval se vysokým, ale zřetelným hláskem. Dobré odpoledne, odpověděl pan Fousek nejistě. Chvíli bylo ticho. Medvídek se na ně zkoumavě zadíval. Mohu vám nějak pomoci? Pan Fousek se trochu zastyděl. No, víte, my jsme vlastně s manželkou přemýšleli, zda nemůžeme nějak pomoci vám. Paní Fousková se k němu sklonila. Jste velice malý medvěd. Medvídek vypěl hruď. Jsem velice vzácný druh medvěda, odpověděl důležitě. Tam, odkud pocházím, už nás mnoho nezbývá. A to je kde? Zeptal se pan Fousek. Medvídek se opatrně rozhlédl kolem sebe a teprve poté odpověděl. V nejtemnějším Peru. Vlastně bych tu vůbec neměl být, jsem uprchlík. Uprchlík? Pan Fousek stišil hlas a nervózně se rozhlédl. Vůbec by se nedivil, kdyby mu za zády stál policista s tuškou a notesem a všechno si důkladně zapisoval. Přesně tak, odpověděl medvěd. Já jsem emigroval, abyste věděli. Najednou posmutnil. Bydlel jsem u tety Lucie, ale ona pak musela do domova pro staré medvědy. To chcete říct, že jste přijel až z Jižní Ameriky úplně sám? Polekala se paní Fousková. Medvídek přikývl. Teta Lucie vždycky říkala, že chce, abych emigroval, až na to budu dost velký. Proto mě naučila anglicky. Ale co jste celou tu dobu jedl? Zeptal se pan Fousek. Musíte mít hrozný hlad? Medvídek se sklonil. Klíčkem, který měl také pověšený kolem krku, odemkl kufřík a z něj vytáhl téměř prázdnou sklenici. Pomerančovou marmeládu, řekl pyšně. Medvědi rádi marmeládu. A žil jsem v záchranném člunu. Ale co teď budete dělat? Vyzvídal pan Fousek. Nemůžete přece jen tak sedět tady na nádraží a čekat, až se něco stane.
3: Ale já si nějak vystačím, předpokládám.
2: Medvídek se předklonil, aby kufr znovu zamkl. Paní Fousková přitom zahlédla koutkem oka nápis na cedulce. Prosím, postarejte se o tohoto medvěda, děkuji. Prosebně se podívala na manžela. Co uděláme, Karle? Přece ho tu nemůžeme jen tak nechat. Ani si nechci představit, co všechno by se mu mohlo přihodit. Londýn je strašně veliký, když nemáš kam jít. Nemohl by na pár dní zůstat u nás. Pan Fousek zaváhal. Ale Marie, miláčku, přece si ho nemůžeme vzít. Jen tak, z ničeho nic. A navíc co? Paní Fousková se zatvářila přísně. Podívala se na medvídka. Vždyť je tak roztomilý. A navíc by dělal báječnou společnost Jonatánovi a Juditce. I kdyby to bylo jen na chvíli. Nikdy by nám neodpustili, kdyby se dozvěděli, že ho tu jen tak nechal. Všechno je to takové nezvyklé, řekl pan Fousek pochybovačně. Určitě je na to nějaký zákon. Sklonil se k medvídkovi. Nechtěl byste bydlet u nás? Zeptal se. Tedy rychle dodal, aby medvěda neurazil, tedy pokud nemáte nějaké jiné plány. Medvídek vyskočil, až mu nadšením málem spadl klobouk. Je, ano, moc prosím, to bych opravdu rád. Nemám kam jít a všichni okolo pořád někam spěchají. No, tak jsme domluveni, řekla paní Fousková rychle, aby si to snad manžel nerozmyslel. A každé ráno můžeš mít k snídani pomerančovou marmeládu. A usilovně se snažila přijít ještě na něco, co mají medvědi rádi. Každé ráno? Medvídek nevěřil svým uším. Doma jsem ji měl jen při zvláštních příležitostech. Pomerančová marmeláda je v nejtemnějším Peru velice drahá. No taky od zítřka budeš dostávat každé ráno, pokračovala paní Fousková. A o nedělích med. Medvídek se zatvářil ustaraně. Nebude to moc drahé? Zeptal se. Víte, já nemám moc peněz. Samozřejmě, že ne. Ani by nás nenapadlo po tobě chtít, abys nám platil. Budeme tě brát jako člena rodiny, viď, Karle? Paní Fousková se otočila na manžela. Jistě, že, potvrdil pan Fousek. Mimochodem, dodal, když tedy jdete s námi domů, měli byste asi znát naše jména. Tohle je paní Fousková a já jsem pan Fousek. Medvídek zdvořile pozvedl klobouk dvakrát.
3: Já vlastně jméno nemám, řekl. Jen peruánské, ale tomu nikdo nerozumí.
4: Tak to ti raději dáme nějaké anglické, rozhodla paní Fousková. Bude to tak o dost jednodušší.
2: Pro inspiraci se rozhlédla po nádraží. Mělo by to být něco výjimečného, prohlásila zamyšleně. Jen to dořekla, na jednom z nástupišť zahoukala lokomotiva a vlak se dal do pohybu.
3: Už to mám, vykřikla. Našli jsme tě na nádraží Paddington, tak ti budeme říkat Paddington.
2: Paddington, Medvídek jméno několikrát zopakoval.
3: To je dost dlouhé jméno.
2: A také velice vytříbené, řekl pan Fousek. Je to moc pěkné jméno. Tak tedy odteď ti budeme říkat Paddington.
3: Paní Fousková se narovnala. Výborně, takže Paddington, já teď musím vyzvednout u vlaku naši dcerku Juditku. Vrací se domů ze školy. Určitě máš po tak dlouhatánské cestě žízeň, tak co kdybys zašel s panem Fouskem do bufetu a on ti koupí šálek čaje?
2: Paddington si olízl rty.
3: Mám velikánskou žízeň, odpověděl.
2: Po mořské vodě má člověk vždycky žízeň.
3: Popadl kufřík, narazil si klobouk pevně na hlavu a zdvořile mávl packou směrem k bufetu.
2: Po vás, pane Fousku.
3: Děkuji, Paddingtone, odpověděl pan Fousek. Dobře se o něj postarej, Karle, volala za nimi paní Fousková. A až budeš mít chvilku, sundej mu pro boha z krku tu cedulku. Vypadá s ní jako poštovní balík. Vsadím se, že když ho takhle uvidí nosič, tak ho strčí do zavazadlového vagónu.
5: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Tak jako na celém světě, i v jižních Čechách se lidé nechali okouzlit odlesky zlata a stříbra. A pošumavské potoky a říčky jim vycházely vstříc. Proudy vody vynášely ze země do řek zlaté kousky a lidé je pak rýžovali z říčního písku. Z této doby pochází také jméno jednoho krásného města na zlatonosné Otavě. Písek. A tento příběh se odehrává právě v době největší zlaté horečky. Písecký dřevař Martin se procházel po břehu Otavy. Nemohl ten večer samou starostí ani usnout. Majdalenka od Putimské brány mu konečně slíbila, že si ho vezme, ale její táta spustil.
1: Taková žebrota mi do domu nesmí. Dřevař. Proč nevezmeš pánev a nejdeš s ostatními rýžovat? Pořád jenom se sekirou, tím ženu neuživíš. Jestli chceš moji majdalenku, přijdeš zítra na rýžoviště a to ti povídám. Aspoň půl váčku zlata narýžuješ, ať vidím, že se umíš zaopatřit. Jinak se vrať s pánem Bohem třeba do lesa.
0: Takže zítra je ten velký den. Martin bude dokazovat, že umí narýžovat zlato, aby si mohl vzít majdalenku a dál v klidu dřevařit. Copak se všichni z toho zlata zbláznili? Nikdo už si skoro nepamatuje, jaké měl dřív řemeslo. Všichni rýžují a rýžují a rýžují. Martin pomalu přešel přes mostek na Písecký ostrov a pozoroval v odlesku hladiny měsíc a osvětlená okna sladovny. Taková krásná noc a krásná řeka a on má myslet na šupinky zlata schované v jejím písku. Ale co to? Na písčité plážičce to zazářilo, zablízklo se a pomělčině se do všech stran rozběhly zlaté paprsky.
2: Poklad! Našel jsem poklad!
0: Zaradoval se Martin a pospíchal ke břehu, ale jak přišel blíž, jen se smutně usmál.
2: Rybičky, ty vaše ploutvičky a šupinky se lesknou jako plátky zlata.
0: A v tom si vzpomněl nakrajíc chleba v kapse a rybičkám ho nadrobil.
2: Berte si, já dnes stejně nemám na večeři ani pomyšlení.
0: A rybičky lapaly tlamičkami po drobcích chleba plovoucích po hladině. Druhý den se sešla skoro polovina města na písečných rýžovištích nedaleko ostrova. A majdalenčin táta připomíná Martinovi.
1: To ti povídám, aspoň půl váčku, jinak mi do domu nesmíš.
2: Půl váčku. Už jsem tu půl dne a ještě jsem nenašel ani šupinku zlata.
0: A ponořil pánev pod vodu. I kdyby v pánvi nějaké zlato měl, přes slzy by je neviděl.
2: Majdalenko, moje drahá, je s námi konec. Já se vrátím do lesa a ty si vezmeš zlatníka brokáta.
0: A lítost nad jejich smutným osudem jej dojala natolik, že si ani nevšiml zlatých blesků na své pánvi. Ale po chvilce se uklidnil a s údivem sledoval, jak k němu ze všech stran připlouvají jeho známé rybičky a každá má v tlamičce šupinku zlata, některá i valounek a ty největší dokonce krásné valouny. A všechny ten svůj náklad skládají na Martinovu pánev a ten nestačí zlato vybírat a plnit jim jeden váček za druhým.
2: Děkuju vám, rybičky. Tak přece bude majdalenka moje a já budu dál dřevařem, protože to zlato nám stačí na celý život.
0: A jak řekl, tak bylo.
3: To jsem ráda, že to dobře dopadlo. Ryby holt mají dobré srdce a rády pomůžou.
0: S rybama je to jako s lidma. Každý je jiný. Znám sumce, který je pěkný morous. Je tomu už nejméně 50 let, co se Bořivoj odstěhoval k Horní Plané. Řeka tam tehdy kroužila krásnou zátočinou ve tvaru srdce. A tak se tam také říkalo. Srdce Vltavy. A tohle srdíčko se zalíbilo Bořivojovi a že se tam tedy usadí. Ale neměl chvilku klidu. Řeka byla úzká a každou chvíli cestovali ze Šumavy pstruzy, Zkrátka kolem Bořivoje bylo pořád živo. Tehdy ještě nebyl Bořivoj starý Morous, protože byl mladý, ale Morous byl, to už tak někdo bývá od narození.
1: Musíte se tady pořád producírovat.
0: Vybuchl, jakmile uhlídal nějakého pstruha.
1: Zůstaňte si na Šumavě nebo v moři, ale necourejte se mi tady pořád. Vždyť tu slušná ryba nemá kouska klidu.
0: Ale pstruzy se jen smáli a říkali svým dětem a sousedům.
3: Počkejte, až uvidíte uplané mrzutého Bořivoje. Ten zas bude nadávat a vousiskama stříhat. Že se mu chce takhle si otravovat život.
0: Ale Bořivoj si život otravovat nechtěl. Přejížděl pomalu po dně od břehu ke břehu, rozhlížel se, každý kořínek olíznul a kamínek převrátil a špekuloval, jak na pstruhy vyzrát. Až konečně našel, co potřeboval. Za balvanem u břehu ležely nahňoustané staré rybářské sítě. To je ono. Jednu natáhne mezi břehy u Perneku a druhou u Pihlova.
1: Tak, pstroužci moji milovaní.
0: Mnul si ploutvičky a hlasitě pomlaskával.
1: Teď si klidně připlujte, ale už žádné buzení a rušení Bořivojíčka. Budete pěkně čekat, až vás přes síť pustím. To bude překvapeníčko.
0: Ale nebyly to pstruzy, koho čekalo překvapení.
3: Bořivoji, Bořivoji!
0: Slyšel z dálky vyděšený hlas a než se nadál, viděl před sebou štiku Mirku.
3: Že nevíš, Bořivoji, co je nového?
1: Jak bych to mohl vědět? Všechno víš přece nejlíp ty, ne?
0: Ale Mirka se ani nepozastavila nad Sumcovou neslušnou poznámkou a začala zeširoka rozkládat.
3: Představ si, že u Lipna postavili velikou přehradu a teď ji uzavřou a všude tady bude jezero.
1: Kde?
0: Zeptal se hloupě Bořivoj.
3: Přece tady, tady všude. Řeka se rozleje a zaplaví celé údolí a tady všude bude jezero.
1: Nesmysl. A dej mi pokoj. Já tady teď čekám na pstruhy.
3: Čekej si třeba do soudného dne, mrzoute mrzuta.
0: Rozloučila se Mirka a už spěchala předat tu novinu dál.
1: Hloupé drbny, tyhle štiky.
0: Pomyslel si Bořivoj.
1: Přece teď, když jsem si tu natáhl sítě a čekám na pstruhy.
0: Ale nedomyslel. Najednou se začala zvedat voda, vylila se z břehů a pomalu zaplavovala okolní louky a pole, bývalé lesy a dokonce i krásné srdce Vltavy zmizelo pod hladinou jezera. Brzy začali jezero navštěvovat lidé. Staví si stany a hrají si na březích, plavou nad bývalými loukami a lesy, ale jen málo kdo si uvědomí, že hluboko v jezeře je staré řečiště ve tvaru srdce, v řečišti dvě sítě a mezi nimi čeká starý, mrzutý Sumec Bořivoj a těší se, jak vyzraje na pstruhy.

0: tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Kmotr všech kmotrů. Tulamur senior kopal do pohoří ponožek. Takhle rozzuřeného ho Ramses ještě neviděl. Ani takhle čilého. Ten tlouštík, který celý den trávil v posteli, najednou poskakoval jako přehuštěný balón. A rval. Rval tak, že by ho profesor Kadeřábek musel ve své pracovně slyšet, kdyby půda nebyla ponožkami tak dokonale zvukově izolovaná.
2: Můj junior, v moci toho šílence, René a prejví jedec,
1: vsteky překousl nezapálený doutník.
2: Můj jediný prvorozený syn,
1: zavil. A co já, otče? Ramses se celou dobu krčil za půdním trámem.
2: K tobě se neznám. Jste sice dvojčata, ale ty ses narodil až hodinu po něm a vzal si roha.
1: A co jinýho jsem měl vzít?
2: Kladivo. Měl si vzít kladivo a rozmlátit tu skrz naskrz zranou skleněnou klec.
1: To slovo mu udělalo dobře. Vydýchal se, uklidnil, dokonce se začal dost divně usmívat.
2: Dobrá, synku, smažeme to a začneme jednat.
1: Podej mi telefon. Teď mě poznáš, jak mě neznáš.
3: Patr se rozmáchl proti kopcům ponožek.
2: Tohle všechno jsem nedostal od nikoho zadarmo.
1: Já se musel zatraceně ohánět.
3: Na chvilku se zasnil.
1: Jo, chlapče, někdy i kladivem.
3: Ramses s údivem zůstal trčet na místě.
2: Tak, kde to vázne?
3: Musel se prohrabovat hromadou rozházených ponožek, než se k telefonu dostal. Byl to černý bakliťák s vysokou vidlicí, ale sloužil. Profesor Kadeřábek ten starý krám nechal kdysi ležet na schodek s tím, že ho příležitostně odklidí na půdu, ale dřív se o to postaral Tulamur senior. Pár dovedností z těch časů, kdy se musel ohánět, mu zůstalo a tak se šikovně dvojlinkou připojil na profesorův nový telefon. Ten o tom pochopitelně nic nevěděl. Velký šéf tlustými prstíky klepal na číselník. Tak
2: koho z těch mých bývalých ostrých hochů probudíme ze zimního spánku, přemítal nahlas Vasila.
3: Vytočil číslo. Chvíli trvalo, než se ozval rozespalý hlas.
4: Co je?
1: Budíček, Vasile.
3: Nastalo ticho. Takové to ticho, které zrovna drnčí.
4: No ne, to je...
3: Zase ticho a pak...
4: Šéfe, jste to vy?
3: Tulamur senior se uchychtl a Ramses si uvědomil, že takhle svého tatíka vážně neznal. I hlas měl jiný. Teď nasadil pobaveně.
2: Pokud vím, tak v tomhle městě je pořád jen jedinej šéf.
1: A to jsem já. Nebo je teď snad něco jinak?
3: Tohle už znělo výhružně.
4: To se ví, že jste jediný šéf. Šéfe, jak já říkám hochům, když se takhle někdy sejdeme.
2: Jo, pádre, to bejval holoubci kmotr všech kmotrů.
3: Vasil by jistě pokračoval, ale zarazilo ho zavrčení.
1: Bejval.
4: No, já jen jakože se dlouho nic nedělo,
3: hájil se zkroušeně Vasil.
1: Ale bude,
3: oznámil mu šéf.
2: Vasile, Teď se vyhrabeš z tý svý teplý postele a obejdeš pár hochů. Ha? Doufám, že víš, kde je najdeš. Zvedneš je od karet, od ženských i od dětí, jasný? No. Hlavně Pepu Padráta a Škrtiče Čanga. V noci vás čekám.
3: Ve sluchátku to začalo divně šumět a ozvalo se udivené halo, halo.
2: Bacha, končím.
3: Zasečel Tulamur senior a praštil sluchátkem. Vasil dlouho koukal na svůj obstarožní mobil. Našel ho v kapitánské kajutě opuštěného parníku, tedy spíše v raku, kde občas přespával. Ten mobil tu ležel pěkných pár let, ale ještě nikdy nezazvonil. Není to znamení, že se konečně něco děje?
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Byla to dlouhá, svízelná cesta domů. S bolavýma nohama a s prošlapanými podrážkami došla čtvrtého dne ráno do svého domku.
1: No, že jsi konečně zpátky, přivítal jí Havran Abraxas.
0: Seděl na komíně a ustrašeně vyhlížel svou paní.
1: Ty ale vypadáš uprášená od hlavy k patě. A vůbec, cože kulháš, myslel jsem, že si bereš koště.
2: Brala jsem si,
0: vzdychla malá čarodějnice.
1: Brala, zakrákal Havran. Co to znamená?
2: No, to znamená, že je fuč.
1: Koště?
2: No, je fuč,
0: opakovala malá čarodějnice. Tu se Havranovi rozsvítilo.
1: Tak tě tedy přece načapali, to se dalo čekat. Moc bych se divil, kdyby se tě nevšimli, však jsi nic jiného nezasloužila.
0: Malé čarodějnici bylo všecko jedno.
2: Spát, myslela si, já chci spát.
0: Odbelhla se do komory na postel a spala jako sisel ještě dlouho do druhého dne. Když se vzbudila, seděl Havran na čele postele.
1: Tak co? Vyspinkala?
2: Celkem ano,
0: zívla malá čarodějnice.
1: Tak snad mi teď konečně láskavě vysvětlíš, co se vlastně stalo.
0: Malá čarodějnice tedy povídala.
1: To směla při své lehkomyslnosti ještě štěstí, řekl nakonec Havran. Teď ale koukej, abys do příštího roku byla dobrou čarodějnicí.
2: Já si dám záležet, slíbila. Od teďka už nebudu cvičit 6, ale 7 hodin denně. A kromě toho budu dělat ještě něco stejně důležitého.
1: Jo, a co pak?
2: Budu se mstít.
1: Ke? A komu?
2: Hromnici Bimbole. Ta babizna za celou tu patálí může. Kdo pak proti mě poštval ostatní?
1: Mošem, pravil Havran. To bylo od ní vyložené zprostáctví. Ale mstít se?
2: Přičaruju jí prasečí rypák,
0: vyhrožovala čarodějnice.
2: A oslí uši a telecí paznechty.
1: Prosím tě, je to čarodějnice jako ty, řekl jí na to Abraxas. A obratem si to všechno zase odčaruje.
2: Myslíš? No, jen počkej, však já si něco vymyslím, s čím si teta Bimbola tak snadno neporadí.
1: No, možná, řekl Abraxas. Jen se bojím, že bude štrbce litovat. Slíbila si přece vrchní čarodějnici, že budeš dobrou čarodějnicí. A dobré čarodějnice přece nesmí natropit nic zlého. Tedy, myslím si já, měla bys o tom přemýšlet.
3: Kouzelná možná.

Tak abyste věděli, moji drazí, ten panáček jako tříska, ten hromotluk, že by ho polední vánek odfoukl, tak tedy ten panáček, který tu poskakuje na cestě mezi poli za vesnicí, to je krejčí Tintíšek. Ve vsi ušil starostovi kabát, že mu padl jako ulitý. Dostal za to pochvalu a uznání. Po dlouhé době se řádně najedl a napil. A za vydělaný peníz si koupil bochník chleba na další putování. Musí na cesty, protože málo kdo si dává šít nový kabát každý den. Kdo ví, kdy za Tintíšek zavadí v kraji o dobrou práci a dobrý plat. Jak povídám, je takový silák, že na jinou práci nemá, než právě na tu krejčovinu, ale za to prsty má hbité a stejš je stejné a rovné radost pohledět. Celou svou dílnu si nesl sebou, mošnu přes rameno, tam má jehly a nůžky, nítě a míru, kus houně a starou železnou žehličku. A teď má ještě mošnu plnou velkým bochníkem chleba. Mošna ho notně táhla k zemi, ale na tíhu nedbal, protože ho netížila žádná starost. Šlapal si to poskokem a zpíval si z veselé.

0: Vrátím se zpátky do roka, odevšad ať jsem kde jsem.
1: Když se mu slunko zastavilo rovnou nad hlavou, žaludek mu zabručel poledne a to je pravá chvíle pro jídlo. Krejčík dorazil na kraj lesa. Tam byla pěkná tráva na mezi a příjemný stín stromů. Usadil se královsky, na kolena prostřel ubrousek a z mošny vytáhl voňavý pochník. Už otevřel kudlu, že do chleba řádně zakrojí, když v tom, kde se vzal, tu se vzal. Stojí před ním stařeček, jako věchýtek, slabonký, sehnutý, celý se třese, sotva na nohou stojí. Řeknu vám, Tintíšek se až lekl z toho nenadálého objevení. Přeji ti dobré poledne, chlapče. Snad jsem tě nevyděsil. Ze starého žebráka, který se hladem stěží hýbe, strach mít nemusíš.
2: Překvapilo mě, jak jste se tu tak zčista jasna vyskytl. Ale strach nemám. O život se nebojím, protože pro nikoho vzácný není. A co by si kdo něco jiného na mě vzal? Hledá starou mošnu. No, ta je dnes moje pravé bohatství.
1: Tahle odřená mošna je tak cená.
2: Je v ní celá krejčovská dílna a ode dneška spižírna a kuchyň.
1: To si věru boháč.
2: Aby ne, dnes mám krásný bochník chleba, ale často celé dny ani sousto. Tenhle bochník je pro jednoho hodně a pro dva ještě pořád dost. Vezměte si pořádný kus. Vypadáte, jako byste týden nejedl, ale musíte si ho pomazat poslední rosou. Na máslo zase tak bohatý nejsem.
1: Stařeček usedl do trávy, jako když lupínek z větve slétne. Dostal velký dlabanec chleba a oba se dali do jídla. Tintíšek byl po hodech u starosty rozjeděný a stařeček po půstu hladový. Takže kousali a polikali a každý udolal půl bochníku. Nasytil si dba hladovce a přestal zbýt boháčem.
2: To je vidět, stařečku, jak je bohatství pomíjivé. Aspoň se mi líp poběží s lehčí mošnou, abych si do večera stihl najít nějaký nocleh pod střechou. V lese mě okukují sovy a šimrají mravenci.
1: Jsi dobrosrdečný, že ses rozdělil o chleba s chudákem větším než si sám. To se dneska často nestává. Tvá odrbaná mošna nepřestane být vzácná. Ode dneška bude kouzelná. Řekneš-li šup do mošny, všechno se do ní vejde, ať toho bylo, kolik bylo. Ať by to bylo malé, nebo jakkoliv velké, a všechno tam zůstane, dokud neřekneš ven z mošny. Tak ti děkuji za oběd a vlídné zacházení. A dobře a spravedlivě se spořádej s kouzlem i s lidmi.
3: A nestačil Tintíšek hlásku vyslovit, nestačil vydechnout, stařeček zmizel, jen se po něm vzduch zachvěl a zavířil. Krejčík zavrtěl hlavou a prohlídl si mošnu. Nic se na ní nezměnilo. Stará, odrbaná mošna. Přehodili přes rameno a vydal se na další cestu. Tentokrát neskákal, nespíval a povídám, to měl mošnu obochník lehčí. Hlavou mu vrtalo setkání s podivným stařečkem a jeho zvláštní slova. Ale ať to v hlavě přebíral, jak přebíral, nakonec dospěl k mínění, že to byly jen řeči do větru. Prošel lesem a před sebou uviděl vesnici. Na vršku kostel, okolo selské statky, na okraji chudé chalupy a za nimi sady a pole. Na jednom nejmenším poli, úzkém tak na rozpaž a dlouhém na pár kroků, škube jakési bradaté chlapisko hlávky zelí a cpeje do pytle a všechno ve spěchu a zbrku, jako by nezbíral ze svého. To vám krejčíka popíchlo.
2: I ty pober to nenechává. Já bych ti tu zlodějnu zatrhl. Jenomže na takového vazouna já nemám. Zbalit ho tak i s pytlem zelí do mošny, to by bylo po vyražení.
3: Tintíšek si honem v paměti vybavoval zaříkadlo, které mu prozradil stařeček.
2: Zloději, šup do mošny.
3: Jen to doslovil, už ho mošna strhla k zemi a škubala sebou velkou tíhou. Oba byli překvapeni, jeden s mošnou, druhý v mošně. Ono vám to na mou duši kouzlí.
4: Co se to děje? Kde to jsem? Vždyť se tady zadusím.
2: Ty kradaři, chmatáku, kradeš zelí a na tom nejchudším poli.
4: No, protože patří chalupníkovi a to hlídá jen strašák na zajíce. Kdybych bral ze sedlákova pole, mohl by mě chytit pacholek a ten by mi natřískal pořádným klackem.
2: A hleďme, ty nejsi jenom zloděj, ale pěkný darebák a mizera.
4: Do hlavy mě drcá nějaká žehlička a břicho mě mačkají hlávky zelí. A do zadku mě píchá tucet jel. To je utrpení. Pane kouzelníku, nebo co jste zač, puste mě z měchu. Dám vám půlku toho zelí.
2: Čím dál hůř s tebou. Tobě bude odpuštěno, jen když si to řádně odpikáš ty, arcilupiči.
4: Odpikám rád, všechno odpikám. Jenom mě odsud vyhoboďte. Vždyť tady je to k zadušení.
3: A zlodějíček prosil a škemral a hned zasliboval hory doly a svoje polepšení na dosmrti. Tintíšek ho hned chytil za slovo. Zloděj se musel zadušovat, že u chudého chalupníka odpracuje zadarmo celý týden a co živ, už nic cizího nevezme. Kdyby slib nesplnil, zase mu hrozí posezení v mošně, i kdyby byl na kraji světa a třeba po 10 letech. Krejčík si vyvzpomněl zaříkadlo, pustil halamu z mošny a oba šli do chalupy. Když Tintíšek chalupníkovi všechno pověděl, ten se nestačil vynadivit, ale pak byl rád, že má jednou v životě čeledína. Pozval je do světnice a dostali k večeři polévku zelňačku. Tintíšek si pak vybral nocleh v seně na půdě. Takové voňavé spaní měl nejraději. Jenže tu noc nemohl samým vzrušením usnout. Teď teprve pochopil, jak vzácný dar dostal a jak obezřetně a spravedlivě s ním musí zacházet. Až k ránu konečně chvíli zdříml a hned zas brzy vstával a vyrazil na cestu. Neputoval dlouho a došel do města. Tam se zrovna konal trh. V koutku náměstí seděla babka s nůší hrušek. V tom z boční ulice vyrazil povoz se dvěma divokými koňmi a ještě divočejším vozkou.
5: Z cesty! Si fix her švec z cesty! Všichni uhněte z cesty! Babo, táhni odtud!
3: Babka stačila jen tak uskočit a kola vozu už přejela její nůši. Z hrušek zbyla jen rozbleptaná omáčka. Stará zaplakala, ale vozka se do ní ještě pustil s prostým spíláním.
2: I ty, lotře, ty bys zasloužil vytrestání. Kdyby v tom mohla i tentokrát mošna posloužit. Žádná škoda, když to zkusím.
3: A tak krejčík nahlas vzkřikl.
2: S celým vozem šup do mošny.
3: A nastojte. Vůz i s vozkou zmizel a naditá mošna sebou zmítala, jak zdivočela. Na mou duši, ono se vám tam všechno namačkalo a směstnalo.
5: Cifix Hršvec Nomul, hned mě puste ven! Já jsem točí pana správce ze statku, já spěchám!
3: Rámusil v mošně zle namyšlený voska, ale brzo mu sklaplo a obrátil na skroušenou notu.
5: Prosím, prosím, pusťte mě z téhle mučírny. Pan správce by mi vycinkal za zdržení.
6: To bys musel, holenku, změnit svoje způsoby.
3: Zašeptal domošný Tintíšek a dal se s hrubiánem do jednání. Raz, dva bylo dohodnuto. Krejčík řekl zaříkadlo a mošna vosku propustila. Voska pak uhradil babce škodu na hruškách a na nůši a věřte nebo nevěřte, od té doby, co živ, jezdil s vozem slušně, se všemi ohledy a bez klení. A Tintíšek dostal hrušku, kterou babka zachránila v zástěře. Ale to bylo sporé jídlo na celý den. Tak, abych nezapomněl říct, v městečku dostal malou práci. Jednomu kramáři zašil roztrženou nohavici, takže si koupil skrojek chleba a syreček a zas vandroval dál. A přitom nestačil obdivovat, co stará mošna a jeho slova všechno dokážou. Krejčík si to šlapal po kamenné vozové cestě a přidával do kroku, aby zas do večera našel na přespání nějaký příbytek. Tu proti němu jede kočár, bílé koně vpředu a copatí lokajové vzadu. Tintíšek si pomyslí, zas nějaký hrubián. A tak stojí v prostředku cesty a neuhne. Kočár se zastavil, z okénka vyhlédl naparáděný pan kníže a z protějšího okénka paní kněžna a jejich naruličkovaná dcera.
7: Hej, ty chasníku, proč nám stojíš v cestě, když spěcháme?
3: Durdil se pan kníže.
2: Já zrovna tak spěchám a vy mi taky neuhýbáte. Na veřejné cestě máme všichni právo. I když vás vezou kola a mě nesou jen moje šlapadla.
3: Hrdě se ozval Tintíšek. Ta řeč se asi zalíbila holčině v kočáře, protože se roztomile zachichotala, až se jí ruličky roztřásly.
8: Jenže nám jde o život. Čas trávíme ve strachu a ve stěhování. Každý večer prcháme z našeho zámku a až po ránu se vracíme domů. Ach.
3: Hořekovala kněžna.
2: To jsou mi tedy divné zvyky. To se vám nelíbí spát v noci doma ve vlastní posteli?
3: Diví se Krejčík, protože sám dobře ví, co to je hledat každý den nocleh jinde.
7: V zámku mají své rejdy šmejdy čerti. Od půlnoci až do božího rána. Do kohoutího kokrhání je tam Rámus a Rumrajch. A kdo tam přes noc zůstane, bílého dne se nedožije.
3: Stěžuje si kníže.
9: Proto otočím nos a dej se jinou cestou.
3: Dává starostlivou radu mladá kněžnička.
9: Jinak umřeš za mlada a bez legrácek.
2: Nějací čerti mi nemůžou pokazit náladu, ale možná, že bych já jim mohl zatrhnout jejich řádění.
3: Kasá se Tintíšek, protože před kněžničkou chce vypadat udatně.
8: To se už pokoušelo mnoho odvážlivců přebít noc v zámku, ale buď utekli, nebo zaplatili životem. Ach, ach. A ty zrovna nevypadáš na silách.

0: to je opovážlivosť. To nejde urozenou dceru dát nuznému vandrovnímu.
1: Proč pak ne? Slíbit můžeme všechno.
2: Horlivě souhlasí kníže.
1: Jen jestli to opravdu dokáže.
3: Tak dobrá, platí. Ráno po kohoutím zakokrhání se přijeďte podívat. Buď bude pohřeb, nebo svatba.
2: Rozloučí se Tintíšek. Vesele zamává kněžničce, jako by to nemuselo být naposled. A už si to metelí k zámku. Za kočárem se jen zapráší. Ani není vidět, že kněžnička tiskne slzy do krajkového kapesníčku.
3: Přede mnou cesta široká, cestička zaprášená, padla mi holka do oka, ta bude moje žena.
2: Hopsasa juch! Zvesela dorazil Krejčík ještě před večerem k zámku. Brána a dveře nebyly pozamykané. Stejně by tu ze strachu nikdo neukradl ani svíčku. A tak Tintíšek snadno vešel dovnitř. Do půlnoci, než se čerti slítnou, má pokdy všechny komnaty celý zámek promouzovat a propátrat. To je nějakých komnat a kamrlíků a všelijakých věciček a haraburdiček, které coživ neviděl a nikdy nepotřeboval. Nakonec ho chození zámkem uondalo víc, nežli štrapacírování po lesích a po kopcích. Přišel na něj hlad a spaní. V knížecí spíži našel něco k snědku. Lehce povečeřel, aby ho ve spánku netlačili můry. Pak si ustlal na huňatém koberci v největší síni. Rychle se setmělo. A tak Tintíšek ulehne s mošnou pod hlavou a únavou brzo usne. Ale dlouho si nepospí. Když na věži bije půlnoc, vzbudí se s prvními údery. Najednou se spustí strašný šrumot a rámus.
4: Halala, balala, koho to tu máme? Takový prťavý střízlík přišel na naše hody. Chceš si oskusit čertovské tanečky a rejdovánky? Tenhle uzlíček kostí naše pekelné trsání dlouho nevydrží.
2: Chechtá se velikán čertisko ze všech nejdůležitější, asi přednosta téhle čelátky a náměstek samého Lucipera. A všichni čerti a raraši se chlámou jako diví po něm.
3: Já na nějaké tanečky, sandrválečky nemám chuť. Můžu vám ale poradit, abyste tady toho rumrajku nechali a pakovali se odtud, jinak s vámi zle zatočím.
2: Rozkřikne se Tintíšek, co mu hlas stačí.
4: Halala, balala, s tebou bude po vyražení, ty jsi samé legrácky.
5: Nám se tady ty skrčku zalíbilo a nikdo nás odtud nikdy nedostane.
2: Čerti strčí do Krejčíka zleva, zprava, táhnou sem a tam, pohazují si s ním nejprve u země, pak i vzduchem. Křičí, řízkají, až to uši trhá. Řeknu vám, je to ostrach.
4: Jak se nám rozporádil. Halala, balala, ty si nějak vyskakuješ. A hopsa, hejsa, hopsa,
3: tedy nebaví.
4: Halala, balala, nebaví.
5: Však už tě brzy rozkubeme naš divíčky a samfourky. Ráno z tebe nenajdou ani nic.
2: A hážou Tintíškem až k vysokému stropu, div, že lustry neroztřísknou.
6: A hopsa, hejsa, hopsa, hejsa, halala,
3: hopsa. Já mám rád všelijaké skopičinky. Ale tohle už jsou věru moc peprné legrácky. A nerad bych si přitom srazil vás. Je. No, už jsme si pošpásovali. Teď už bych vás rád viděl na odletu.
2: Hlasí Tintíšek, jak tak lítá o zlom krnu z hůru.

0: V nejlepším přestada utrum, halala balala, co pak ti přeskočilo? A hopsa, hejsa, hopsa,
1: i vy čerchvanti, umouraní, darebáci chundelatí, už s vámi udělám konec.
2: Tintíšek stiskne mošnu, kterou při všech přemetech a kotrmelcích držel při sobě a zakřičí z celého hrdla.
1: Všichni čerti, šup do mošny!
2: A to byste měli vidět. Čerti střemhlav jeden přes druhého padají horem dolem do mošny, až je jich tam natěsnáno všechno množství. To je na podiv. Čerti, jak se tam, tak v mošně do sebe mačkají a lisují, začnou úpěnlivě kňourat a škemrat. A ten důležitý, ten čertovský přednosta a Luciperův náměstek švitoří najednou hláskem, jak andělské kůry.
3: Tady je těsno. Jestli si nás sem začaroval, tak nás zase o tuto čaruj. Alala balala. Tak jsme se spolu pěkně pobavili, tak nás zase pěkně pust ven.
1: No, pěkná zábava. Ale pustím vás na svobodu, když odtud odtáhnete do všech pekel a už se nikdy nevrátíte.
3: Tak jo. Ale, nemohli bychom si tu zařádit aspoň jedenkrát za týden. Třeba v sobotu.
1: Žádnou sobotu, jinak zůstanete uvnitř.
3: Tak jo, ani v sobotu. Platí. Odletíme do pekla.
1: Dobrá. Čerti, ven z mošny!
4: Se žbrbáním a blencáním se čerti vyrojili z mošny jako vosy a okny dveřmi komínem zamířili v jedno letu k peklu. I ten přednosta vyletěl, zakroužil a zkusil Tintíška umlouvat.
5: Halala balala brachu. Co takhle jednou za rok?
1: Nikdy. Konec řečí a hýbaj do pekla.
5: Tak jo.
4: Čerti se propadli pod zem. Krejčík pokojně ulehnul a s mošnou pod hlavou dospal až do rána. Kohout zakokrhal a je tu kočár. Kníže a kněžnička vyběhnou po schodišti. Najdou živého krejčíka a po čertech ani čmout. Děvče padne Tintíškovi s radostí kolem krku, ale panu knížeti se to nelíbí a slib se mu najednou nechce plnit. Do schodů dofuní taky paní kněžna a zaprotestuje.
6: Takovýhle nějaký obejda se nehodí pro šlechtičnu, i kdyby celé peklo obrátil na ruby.
7: Sliby se mají plnit a já ho mám ráda.
6: Já svou dceru Vandrákovi nedám.
8: Nedáme?
1: Tak to bych měl zavolat čerty naspět. Ale to by nebylo podle správného způsobu. Tohle bude spravedlivější. Kníže s kněžnou, šup do mošny.
4: A už kníže s kněžnou dřepěli v mošně, ani se divit nestačili. No, moc líbezně se jim tam nedařilo.
3: To jsou kouzla, čáry a pohroma na nás. To ti raději dceru Jolanku dáme. Jenom nás pusti na svobodu.
4: Tintíšek zašeptal zaříkadlo a propustil je z mošny. A pak už panu knížeti nezbývalo, než vypravit náramnou svatbu. Tintíšek se tak přiženil do panského zámku. Ale nespichl, ani svého řemesla nenechal. Pro svou nevěstu ušil překrásné svatební šaty jako pro vílu.

0: nebo holku.
1: Když se jim pak narodilo tucet dětí, našil všem kalhotky, sukničky, košile, kabáty, radost pohledět. A kdybyste, moji drazí, chtěli vědět, jak to dopadlo s kouzelnou mošnou, tak vám mohu povědět jen tolik, že jednoho dne její kouzlo zmizelo. Jako tehdy ten stařeček u lesa. Škoda, přeškoda. Dnes by se taková mošna, co lapá darebáky, moc hodila. Jenže žádný dědeček nám ji nedá. Jen to víte, byla to jen pohádka. Ale pěkná, co říkáte?
2: Tak už je květen, měsíc psích songů, psího zpěvu. V květnu my psi, co jsme zvlášť citově založení, víjeme své stezky na měsíc. Protože psí srdce bývává občas příliš malé a už se do něj víc nevejde. A co se do něj nevejde, to se musí odvít. Lidé to dělají také, tak někdy to vídám v televizi. Jenže na tu se nedívám obzvlášť rád, protože se pouští pod mě. A ve tmě je můj člověk jako hrom do police. Kdykoliv si jde pro kávu, šlápne mě na packu nebo na oháňku. No a strašně bolí. A oháňka nás psů je zvlášť citově založená. Když se nám na ní vzadu šlápne, tak nám to vepředu zařve. A když nám to vpředu zařve nevhod, tak nás vždycky někdo vyžene na dvůr. Nevím, co si přát spíš, jestli žít bez oháňky, nebo se narodit s jednou nohou, jako šnek. Hlemíšť má totiž jen jednu nohu a je taky živ. Zajíce teda nedohoní a listonoše nebo komíníka taky ne. Leze rychlostí 3 metrů za hodinu, zatímco já to švihám, jak už víte, 35. Nedivte se tedy, že my psi jsme lovečtí, hlídací, policejní, pastevečtí a já nevím jací. O loveckých, hlídacích či policejních hlemíždích nikdo neslyšel. Hlemíždi jsou jen zahradní, protože zahrada ta jim nikdy neuteče, zvlášť když je svázaná plotem. Šneci žijí jako my psi v boudách, oni tedy v boudičkách, abyste si nemysleli, že vás chci obhafnout. Jenže si je musí nosit sebou, což je pochopitelné. Při té jejich loudavosti by se od ní mohli vzdálit, dejme tomu, 10 metrů a už by se do tmy nestačili vrátit. Zatímco psí bouda je prostě obývací ložnicí, hlemíždí boudička je více účelová. Pro šneka je například i chladničkou. Když přijdou vedra, zaleze s ní do stínu a ještě si ji zavíčkuje poklopem ze stuhlého slizu. Na podzim si udělá z domečku dokonce vrták, zavrtává se totiž do hlíny a boudička mu na to slouží jako nebozes. Když je dost hluboko, zavíčkuje se a přespí zimu. Jsem taky citově založený pes a tuhle jsem spustil jeden ze svých songů. Vil jsem celý večer, kolem chodili lidé a pokřikovali na mě pochvalné poznámky. Vždycky, když dlouho víjú, sklidím takový aplaus. Ale co mě dojalo, to byl právě šnek. Celý den se ke mně belhal ze zahrádky. Dorazil se smíváním a řekl dojatě: mistře, to byla krása. To byl zážitek. Kde jste se to učil? Ale kde bych se to učil, odpověděl jsem se svou známou skromností. To mi jde samo od sebe. Dole ve vsi bydlí Kikina a ta mě strašně ráda poslouchá. Tak jí občas něco takhle zavíju. Ona je za to vděčná. Taky bych to rád uměl, vzdychl hlemíšť. Jenže nač, nemám žádnou hlemíždici. No. Však ona by se našla, chlácholil jsem ho. Vypadáte ještě dobře. Jak by se mohla najít, divil se. My šneci se přece nedělíme na šneky a šnečky, na samečky a samičky. My jsme všichni stejní, my jsme obojetníci. Každý z nás může snášet vajíčka, když to na něho padne. Jenomže nemáme komu zpívat své songy.
3: No nazdar, pomyslel jsem si,
2: To by se mi tak chtělo být jeden rok tátou a druhý rok mámou, podle toho, jak to na mě padne. Ale stejně mě dojalo, že to byl takový citově založený šnek. Na zahrádku se už nestačil vrátit, přespal kousek od mé boudy. Ráno chodila po zahradách parta kluků a sbírala šneky. V jednotě je totiž vykupovali. Šneci jsou v některých zemích pochoutkou a od nás se vyvážejí jako třeba pivo nebo turbíny. Dokonce se pěstují i na hlemiždích farmách. Můj šnek viděl, že je zle a dal se na útěk svou rychlostí 3 metrů za hodinu. No, tou se dá utéct stěží neckám. Zalez, poručil jsem mu. Lehl jsem si k němu tak, že by zůstal mezi předníma packama. Kluci vybírali šneky na zahrádce a jednomu z nich padly oči na toho mého hlemíždě. A už se ke mně hrnul a už mi říkal baričku, baričku a jiné lichotky. Odprojskni, zavrčel jsem na něho, až se mu strachem nafoukly kalhoty. Vycouval ze dvorka pospátku a ostatní kluci s ním. Vzduch je čistý, šeptl jsem pak šnekovi. Vylezl z ulity, měl oči na stopkách a noha se mu třásla strachem. Děkuju, povídal. A já si sedl a spustil jsem svůj další song, ačkoliv bylo ráno. Aby se mu líp pelášilo okusovat plevel a taky asi salát na zahrádce.

0: Poď si se mnou hrát. Poď si hrát s Piggym.
1: Jednou dávno byly takové divné dny. Buď to bylo moc horko a všechno vyschlo, pak zase pršelo a všechno se zatopilo, potom nějací lupiči vykopali pod zemí tunel a odnesli ze všech bank peníze, které tam byly. No, těžko bylo v naší republice. Nemohli jsme si koupit třeba tramvaje, tak se muselo chodit pěšky, někdy i moc daleko. Chybělo na nové domy a lidé neměli kde bydlet. Chybělo na školy, aby se děti měly kde učit a tak. Některé děti sice měly radost, že nemají školu a že mohou lítat po ulicích a lumpačit, ale za chvilku se už začaly nudit a tu novou školu si přáli. Ale nedalo se nic dělat, penízky byly pryč. A než se zase dají dohromady nové, to trvá. A k tomu všemu ještě večer ve zprávách v televizi říkali, že pan prezident onemocněl. Ještě tohle. Zrovna bylo potřeba podepisovat všelijaké důležité listiny a nikdo jiný než on to nemohl udělat. A hlásili, že přijedou nějací slavní doktoři z ciziny a pana prezidenta vyléčí. Skutečně, přijel profesor ten a doktor tamten, přišli k panu prezidentovi, prohlíželi ho, pokyvovali hlavami. Profesor ten do něho zapíchal píchátka a pumpoval z něho krev pumpičkami. Doktor tamten zase do pana prezidenta cpal červené, modré, zelené, žluté prášky a nutil ho to zapít všelijakými limonádami, až byl pan prezident celý rozpíchaný a nalitý jako balón. Ale dobře se mu neudělalo. Naopak, bylo to čím dál horší a horší. Ležel jako Lazar a jen bědoval. Ach, jich ouvej, ponoč mě je tak špatně, co jsem to jenom snědl. Přitom už vlastně nic nejedl, jenom ty léky a injekce. A sem tam s bídou podepsal nějakou listinu. Tak ty doktory vyhnali a pozvali zas jiné. Dokonce přiletěli letadlem a hned z letadla natáhli nějaké hadice až na hrad. Jednu dali panu prezidentovi do pusy, druhou do ucha, třetí do druhého ucha, čtvrtou bůh ví kam a ještě kolem něho tancovali. Nakuřovali ho a zpívali různá zaříkávadla, třeba výjdi, výjdi z těla ven, když je člověk nemocen, s nemocí se musí prát, tu přec nikdo nemá rád. No tak výjdi, nemoci zlá, urputná a strašně vlezlá, zaříkám tě kouzlem tajným, vstaň a choď, ty muži bájný. Ale nic to nepomohlo. Tak doktoři odletěli s nepořízenou. A ještě nás pak pomlouvali, ale co? Jen pan prezident pořád ležel, listiny se hromadily, už je skoro ani nepodepisoval a to bylo na pováženou. Všude hrála smuteční hudba, taky už přišel podzim, mrholilo a celé to bylo takové na nic. V televizi ukazovali obrázky z doby, kdy byl pan prezident ještě zdrav a vesel. Tatínek se na to díval a řekl mamince, chudák. A maminka povídala, však my jsme taky chudáci a nás nepolituje nikdo. Měla sice trochu pravdu a tatínek jí to taky řekl. Máš sice pravdu, ale aspoň jsme zdraví a máme se rádi. A to teda pravda byla. A maminka to hned potvrdila. To máš teda pravdu, řekla tatínkovi a začala mu dávat pusy na ucho a na krk. Jenom na tvář se nemohla trefit, protože tatínek ji trošičku odstrkoval. A to tehdy obyčejně nedělával. Přitom mamince říkal, počkej, počkej, a mával rukou. Maminka nevěděla, co se děje. Udiveně hleděla na tatínka a ten zase na televizi, kde ukazovali, jak pan prezident podepisuje listiny. Vždycky si vzal listinu, chvíli ji četl, přitom si dal do pusy plnící péro, cumlal je, pak podepsal, odložil a vzal další listinu. A tak pořád, celé hodiny. Někdy dokonce vzal nějakou barevnou tušku, zamyslel se, pokousal, pocumlal, vyndal z pusy a napsal na okraj listiny nějakou poznámečku. Tatínek jen vyskočil. Už to mám! V tom ukázali v televizi pana prezidenta, jak leží celý bledý, oči zavřené a v takovém malém okýnečku povídá hlasatel. Tady, na hradě, odkud vysíláme přímý přenos, si už nikdo neví rady. A objevil se obrázek sálu, kde moudré hlavy seděly a kroutily hlavami, jakože nic nevymysleli. A hlasatel pokračoval. Obracíme se proto na vás, vážení občané, pokud byste na něco přišli, zatelefonujte na číslo a tak dále. Tatínek vzal telefon a volá tam. Představil se, řekl adresu a povídá. Na něco jsem přišel. A oni hned. Posíláme pro vás helikoptéru, aby to šlo rychle. Maminka měla trochu starost, jen abys mě pak nepřišel domů o hlavu kratší. Tatínek pravil žádný strach, všechno dobře dopadne. Dal mamince pusu a běžel před dům. Tam už čekala rychlá stíhací helikoptera, tatínek nasedl a už letěli. Na hradě už čekali tatínka celé zvědavé ty moudré hlavy. A tatínek řekl. Vážení poslanci, senátoři, ministři, profesoři, docenti a vůbec. Viděli jste, jak pan prezident pořád cucá to plnicí péro a ty pastelky, když čte listiny? A oni, viděli, viděli. A tatínek na to. To je právě to, co pan prezident nesmí dělat. To je strašně nezdravé. Pan prezident je teď plný ingoustu a rozkousaných pastelek a proto je nemocný. Dávejte mu týden jen suché rohlíky a čaj bez ničeho a bude zdravý. Jen už nesmí nic cucat a kousat. Dejte k němu někoho, kdo se bude dívat a kdyby zase pan prezident začal, tak ať ho z moci úřední plácne po ruce zlatou plácačkou. A já zase půjdu, tak naschledanou. S panem prezidentem udělali, jak tatínek říkal. A za týden byl jako rybička, veselý a zdravý. V televizi pak ukazovali, jak u něho sedí ten s tou zlatou plácačkou a dává pozor. Ale pan prezident byl už opatrný a do pusy nic nestrkal. A napsal tatínkovi pěkný dopis, že mu moc děkuje, a poslal mu krásný dárek. Byla to jeho vlastní fotografie. Sám ji podepsal neocumlaným perem a pak nechal zarámovat. Jenomže se nějak při stěhování ztratila nebo co, takže teď nikdo neví, kde je. Škoda. Ale teď už jděte spát, ať jste zítra tak šikovní a silní, jako váš tatínek.
2: Tlaková níže. Jsou taková náramně voňavá rána, kdy se čmelák podívá na oblohu, kýchne a hned mu je jasné, že je den na malou vycházku jako stvořený. Jenom, aby nebylo moc veliké horko, povídal Čmelda. Když nám bude horko, tak se vykoupáme, řekl Brumda. A pro případ, že by pršelo, vezmeme deštník.

0: svačím, nestihnu to, nestačím, promiňte vážení, mám veliké zpoždění.
1: Běžel kolem kvapník. Přestaň pro dnešek chvátat a pojď s námi na vycházku. Volali na něho čmeláci.
2: Na vycházku? Ani nápad, povídal kvapník. Blíží se k nám tlaková níže.
1: Ale než se čmeláci stačili zeptat, kdo to je, mají-li ji přivítat nebo se před ní radši někam schovat, byl pryč. Jak ta tlaková níže vypadá? Co má ráda a co dělá? Není nebezpečná? Nikdo nevěděl. Ještě pořád si s tím lámali hlavu, když najednou začala u čmeláků kouřit kamna. To bude tím, že jsme zapomněli vyčistit komín, povídal čmelda, jenže tím to nebylo. Na komíně se usadila tlaková níže a nechtěla se hnout ani opít. Tady se mi líbí, tady zůstanu, la la la la la la la, prospěvovala si. A začalo pršet. A pršelo a pršelo a promlhu nebylo vidět ven, za to bylo slyšet divné hučení a to hučení to byla velká voda, která se valila čmelákům zrovna na jejich domeček.
2: Utečte, jede se velká voda,
1: volala malá pídělka, která měla loď a plula okolo.
3: Já

0: A Čmeldovi a Brumdovi nezbylo, než z domova vyletět do deště a mlhy. Na jejich komíně zůstala sedět tlaková níže a spokojeně si prospěvovala. Zpívá pěkně falešně, mračil se Brumda. Proto tolik prší, povídal Čmelda a tlakovou níži okřiknul. Hned přestaň s tím zpěvem! Koukej, co ta tvoje meteorologická písnička nadělala škody. A just ne. La la la, tra la la, smála se tlaková níže. Ale v tom veliká voda sebrala čmeláčí domek a i s tlakovou níží ho odnášela do neznáma.
1: Pojďte ke mně na palubu, čmeláci, volala ta pídělka s lodí. Než opadne voda, můžeme se plavit společně.
0: A tak se Čmelda s Brumdou plavili a už tolik nelitovali, že přišli o dům. Stali se z nich plavčíci a pídělka byla jejich kapitán.

0: Vlakovou níži zatím unášel proud na střeše čmeláčího domku a čím byla mlha hustší a nepohoda větší, tím byla níže spokojenější. A tak si ani nepovšimla, že uprostřed vší té vody stojí pučmeloud s rybářskou udicí. Od rána ještě nic nechytil a teď, když zahlédl připlouvat tlakovou níži, hned dostal lepší náladu.
1: Takovou vzácnost jsem ještě nikdy nechytil, povídal si. Tebe musím mít.
0: A už se tlaková níže houpala na udici.
1: Pojď sem, pojď a neboj se, tebe neusmažím, jsi moc krásná a hubená.
0: Nesahej na mě, povídá tlaková níže.
1: A pakže je ryba něma, kde pak mluví,
0: přemýšlel nahlas pučmeloud. Pomoc, pomoc, dej ty pracky pryč, pomoc, zachraňte mě, mrskala sebou na udici tlaková níže.
1: Mluví, je krásná, ale hloupá. Abys věděla, dám si tě do akvária.
0: A pučmeloud zbalil udici i s tlakovou níží a šel domů. Pak už bylo zase jenom hezky. Zelený koníček našel uprostřed louky domeček, který tam velká voda odnesla a přivezl ho čmelákům zpátky na jejich mes. Běžel kolem kvapník a volal.
2: Tlaková níže zmizela nedávno kam. Je zase krásný den, jako stvořený na malou vycházku. Tak já běžím.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Sebská pohádka, jak těžko jest zalíbiti se lidem všem. Kdysi jeden rolník jel se synem do města, aby tam něco nakoupili. Že byla cesta daleká, pečlivý otec posadil svého syna na osla a sám šel pěšky vedle něho. Když už blížili se k poslední dědině, něco málo od města vzdálené, potkal je jakýsi člověk a povídá starému.
2: Jasku, kmotře, máš všech pět pohromadě? Proč pak nevsedneš si na osla sám? Chlapec má ještě mladé nohy a proto ať on běží, abys ty si mohl pohovět.
1: I poslechl starý té rady a sám si vsedl na osla. Jeho syn kráčel pěšky po silnici. Za chvíli potkal je jiný chodec a pohroziv prstem starému zvolal.
2: Ty kmotře, ty musíš mít srdce z kamene, že své dítě necháš běžet v tom úpalu.
1: I řekl si starý, když na oslu jel hoch, vytýkali mi, proč sám nejedu. Ale sotva, že jsem si na osla sedl, zase se jim to nezdá v pořádku? Ale vím, co učiním. Půjdeme oba pěšky. A bude po řeči a výčitkách. I slezl hned z osla a podav úzdu synovi pravil. Ve chvíli zvíře, ať si odpočine. Netrvalo to dlouho a už oba spozorovali, že se jim lidé smějí. Hle, dva dvounozí oslové vedou čtyřnohého. Posmíval se jim kdosi. A ani je nenapadne, že ten, který má čtyři nohy, snadno by je oba unesl. I vylezl starý na osla, posadiv syna za sebe. Ale než se nadáli, už je potkal jiný mravokárce, jenž křičel zdaleka.
3: Slezte hned vy ukrutníci z toho ubohého zvířete! Chcete je utírat až k smrti? Či nevidíte, že sotva nohami plete? Co chcete? Aby vám zdechlo už před městem?
1: I sestoupili z osla otec i syn a uchopivši ho za přední a zadní nohy, jež mu svázali, nesli jej, aby nikdo nemohl jim vytýkat, že zvíře týrají a že jsou bez citu. Synovi se to sice nezdálo, ale otec mu řekl. Když jsme jeli na oslu, vytýkali nám to. Patrně si lidé přejí, aby osel jel na nás a ne my na něm. Ale se špatnou se i tentokrát otázali, protože už po chvíli lidi se smíchem si na ně ukazovali.
2: Hle, blázny, kteří ani tolik nevědí, k čemu jest osel.
1: Proto starý znova rozvázal zvířeti nohy a když se na ně postavilo, hned si na ně vylez z kasinovi. Nyní si aspoň viděl a sám se přesvědčil, jaký pošetilec jest člověk ten, jenž chce vyhověti lidem všem.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
4: Tak to byl jednou jeden kocourek a ten kocourek měl za mámu kočku Jepinku a za bratra koti Žužlíka a za tetu měl bitevní kočku Pitipačku.
5: Ta bydlela v kočičím městě v prostřední ze tří ulic a bydlelo tam s ní ještě 27 koček. Jednou si Damiánova teta, kočka Pitipačka, vylezla na krajíček střechy a dala se do křiku. Mňau, randěno, ran, randěl! Mňau, randěno, ran, randěl! Mňau, randěno, mňau, randěl! V lidské řeči to znamená, tuhle na tom krajíčku střechy stojím já, 18 měsíců neporažená bitevní kočka Pitipačka a zítra slezu dolů. Víc neřekla, ale všichni kocouři a kočky se začali třást. V tom se však ozval Damián.
6: Mňau, škoda, že jsem jen kocourek. Kdybych tak byl už kocour, to by nám Pitipačka mlíko nevypila.
5: Hned se k němu zběhli všichni kocouři i kočky a že prý do zítřka je času dost a že prý přes noc ještě může docela dobře vyrůst. A hned všichni volali.
7: Haló, kočko, pičí pačko.
5: Tenhle odvaha ti zítra spere koží.
7: Já vám ukážu.
5: Už je to jistý. Pičí pačka se jen zasmála mecheche a jde pryč. Má tak tvrdé tlapky, že to cvaká o tašky jako ořechy. Slyšíte? Kocouři a kočky se taky někam vytratili. A Damián tam zůstal sám, protože na konci ocásku mu seděla Bleška. Přeměřila tajně Damiánův ocásek, pak chvíli cvakalo Bleší počítadílko a Bleška si povídá.
7: Tohle jsou lehký počty, ale kam se hrne Damián na bitevní kočku Pitipačku? Ta se nebojí ani strážného Bernardína Havrdy. Dá Damiánovi jednu, až se mu roztřesou chlupy a... No jo, ale to potom... Já se vysypu Damiánovi z kožichu a skončím Bůh ví kde?
5: Bleška dlouho přemýšlela, jak by pomohla sobě i Damiánovi. Setmělo se a byla noc. A kocourek Damián celou tu noc proseděl
7: mňau,
5: před zrcadlem,
7: mňau,
5: do kterého svítila hvězda.
7: Mňau, mňau.
5: Díval se, jestli náhodou nepovyroste.
7: Mňau, mňau, mňau.
5: A to už se po střechách táhli kocouři a kočky a spouštěli se po stromě na dvorek, kde byl uprostřed umetený zápasnický plácek. Pak přicválala bitevní kočka Pitipačka. Každého ucha má jen půl, drápky nabroušené na kamínku, ocasem seká jako šavlí a povídá.
8: Tak nezdržuj, už bych si ráda vypila mléko.
5: Hrne se rovnou na Damiána. Všichni kocouři a kočky se hned začali tvářit, že spí, že vůbec nemůžou za to ani za ono, zkrátka vůbec za nic. Bitevní kočka Pitipačka křísla tlapkami o sebe, až to cvrnklo jako křemeny a míří po Damiánovi. Ale v tom ta Bleška na konci ocásku spustí a začne volat na blechy, které se prohánějí v kožichu kočky Pitipačky.
7: Haló, haló, já jsem tu úplně sama, samotinka. A kolik tak je vás tam?
9: 365.
7: A co tam vlastně děláte vy hromadoble?
9: Hoho, držíme se, aby jsme nevypadli z kožichu, až se Pitipačka rozpřáhne.
7: Joj, to se radši pustíte. Víte, kdo stojí proti Pitipačce? Všech kocourů pán, strašnej Damián. Vidíte ho? Radši se pusťte a odpochodujte.
5: Všech 365 blech se pustilo a 365 blech pochoduje. Kočka Pitipačka se na ně dívá a pořád jí to připomíná kočičí slabikář, kde je napsáno. Když opustí kočku blechy, opustí ji i štěstí. A tak kočka Pitipačka spustila v kočičích notách. Orau, orau, orau, mrňou, mrňou, mrují, mňau, mňau. V notách lidských to znamená odtroubeno, konec bitvy i slávy. Pak kočka Pitipačka někam odešla, kocourek Damián vypil všecko mléko, kočky a kocouři dělali, jako by se vůbec nic nestalo a

0: Čarodějné zelíčko.
1: To vám jednou na tom světě žil mladý lovec, který se vydal do lesa na čekanou. A protože to byl chasník veselý a srdečný, z vesela si pískal do kroku, až se z toho jednomu tetelilo srdíčko. A když měl napísknuto na další trylek, objevila se tam pojednou stará, ošklivá matička, která ho pozdravila a řekla: Dobrý den, panáčku, ty jsi mi ale nějaký veselý a spokojený. To mě není ani do kroku, ani do skoku. Mám velký hlad i žízeň, dej mi nějakou tu almužnu. Lovec ubohou matičku politoval, sáhnul do torny a dal jí, co měl. Však on se nějak obejde. Pak chtěl jít dál, ale stařenka ho pozdržela a řekla: Poslouchej, chlapče, co ti řeknu. Ty máš srdce k pohlazení. Víš co? Jdi dál touto cestou, až přijdeš k jednomu stromu, na kterém sedí 9 ptáků a ti drží v zobácích plášť a tahají se o něj. Vezmi svoji pušku a střel mezi ně. Určitě ten plášť pustí na zem, ale zasáhneš i některého z nich. Ten plášť si vezmi, protože je kouzelný. Když si ho přehodíš přes ramena, budeš hned na místě, kde si budeš přát. Z toho mrtvého ptáka vyjmi srdce a spolkni ho. Potom najdeš každého rána pod polštářem kousek zlata. Lovec té moudré matičce poděkoval a když si pomyslel: Pěkné věci k slibování, teď jen, aby z toho taky něco bylo. Ale sotva ušel 100 kroků, uslyšel nad sebou ve větvích křik a hlomození a když zvedl oči, tu uviděl hejno ptáků, kteří se zuřivě prali o nějaký hadr, klovali se zobákem a křičeli, skřehotali a vřískali, inu jako hejno pekelníků. No podívejme se, řekl si lovec, to je přesně tak, jak to ta matička povídala. Sundal z ramene pušku, zacílil a střelil mezi ně. Prásk! A peří se rozlétlo na všechny strany. Ptáci se měli s velkým křikem k úprku, ale jeden padnul zasažený dolů a ten plášť se snesl na něj. Tu udělal lovec, jak mu stařenka poradila. Ptáka rozříznul, vyhledal srdce, spolknul je a plášť si vzal domů. Druhého dne, když se probudil, mu přišlo na mysl to babské povídání a tak zvednul polštář. A tu máš, čerte kropáč, usmíval se na něj kousek zlata. A od teďka to bylo tak každý den, kdy se ráno probudil. Nahospodařil si tím způsobem pěknou hromádku zlata, až si jednoho rána pomyslel, k čemu mi je všechno to zlato, když dřepím doma? Co se vydat do světa a trochu se v něm porozhlédnout? A protože nikdy neměl daleko od řeči k činu, rozžehnal se s rodiči, hodil si na záda svoji pušku a vydal se do světa. Šel a šel, až jednoho dne přišel do hustého černého lesa. A když se ten les měl ke svému konci, stál tam v rovině přenádherný zámek. Jedno okno toho zámku bylo otevřené a v něm byla rozložená stařena, ošklivá jako noc, a vedle ní stála dívka, krásná jako den. No ta stařena vám byla ala čarodějnice a zrovna skřehotala dívce do ucha takovouto písničku. Podívej se na toho, co právě přichází z lesa. Ten si nosí svoje štěstí v žaludku. Ale tohle štěstíčko by lépe slušelo nám. Musíme to ptačí srdéčko dostat. Jen si představ. Každé ráno kus zlata pod polštářem. A snovala sítě, jak to zaonačit, aby se to vyvedlo. A k posledku si neopustila přísné nakázání. A jestli mě neposlechneš, zle se ti věru povede. Když přišel lovec blíž, zaostřil oko na tu dívčí spanilost a řekl si, už jsem tak dlouho na cestě, měl bych si odpočinout. Co si zajít do toho krásného zámku? Vždyť peněz mám dost. Ale do zámku ho nehnala únava. Prostě se do toho krásného obrazu v okně zakoukal. Vešel a byl přátelsky přivítán. A ty dvě ho hostili jako nějakého pána. Netrvalo to déle než na 7 slepičích kroků a jednosový zahoukání. A byl do té čarodějnické dcerky zamilován tak, že nemyslel na nic jiného, než že by jí snesl i modré z nebe, jen kdyby si to byla přála. To byl ten pravý okamžik pro čarodějné podnikání. Teď si musím vzít to ptačí srdéčko. Ani nepozná, že mu chybí. Pomyslela si čarodějnice a měla se k vaření lektvaru. Když ho uvařila, nalila ho do poháru a podala ho dívce, která ho nesla zamilovanému chasníkovi sama předložit. Lovec omámený láskou stěží vnímal, co pije. A když to vypil, vyvrhnul to ptačí srdce, aniž by to sám spozoroval. Pana srdíčko tajně sebrala, pak ho na stařenčino přikázání sama polknula. A od té chvíle neleželo zlato pod lovcovým polštářem, ale radovala se z něj každé ráno ta čarodějnice, která se nemohla dočkat kohoutího kokrání. A lovec? Ten byl tak zamilovaný a poblázněný, že nemyslel na nic jiného, než jak by byl nejvíce s dívkou a na zlato ani nevzdechnul. Jednoho rána čarodějnice pravila, no, ptačí srdce máme, ale ten kouzelný plášť by se také hodil. Ale dívka prosila, ten mu nechejme, vždyť by přišel o celé své bohatství. Stařena se ale rozhněvala a zavřískla. Takový plášť druhý podobný na celém světě nenajdeš. Ten musím mít. A k tomu přesvědčování přidala dívce i pár pořádných dloubanců a štípanců, které provázela útěšnými slovy, že když ji neposlechne, zle se jí povede. Tak se dívka podvolila. Postavila se k oknu, rozhlížela se po okolí a tvářila se smutně, přesmutně, až to nebylo ke koukání. A lovec se jí hned ptal, proč jsi tak smutná, má nejmilejší? Ach, můj poklade, dala mu v odpověď. Tam naproti se rozkládají granátové hory, kde může člověk najít ty nejvzácnější drahokamy. Já bych se tam tak ráda podívala. Ale nevím, jak bych se tam dostala, když nemám ptačí křídla. Jak na to pomyslím, jsem pak smutná, přesmutná. Tak tohohle trápení tě zakrátko zbavím, řekl lovec. Dívku popadnul, schoval jí pod svůj plášť a k tomu si přál být na granátové hoře a než by se člověk nadechnul, byli tam. A to vám bylo radostné pokoukání. K kam se člověk podíval, zářilo tu tisíce drahokamů a oni sbírali jen ty nejdrahocenější. Ale tu se nějakým čarodějním zaříkáním lovci stěžkli víčka a on se měl k odpočinku. Chvíli si tu sedněme a odpočiňme si, řekl dívce. Jsem tak unavený, že se sotva držím na nohách. Tak si sedli, on si položil hlavu do jejího klína a usnul. Když spal, sundala mu dívčinka kouzelný plášť, přehodila si jej přes sebe, pozbírala drahokamy a přála si být doma. A bylo to. Když se lovec vyspal a probudil, viděl, že mu jeho nejmilejší zpívala falešnou ukolébavku, a on tu teď sedí sám, samotinký, na převysoké granátové hoře. Můj ty světe, bralo ho to ke vzdychání. Viděl si, kdy větší faleš v srdci. Seděl tam v hořkosti a ublížení a nevěděl, co si má počít. Granátová hora byla rejdiště ukrutných obrů, kteří tam žili a vymýšleli svoje lotroviny. A tak tam neseděl dlouho, když uviděl tři obřiska přicházet. Lovec sebou hodil na zem a stavěl se, jako by tvrdě spal. Tu přišli ti tři až k němu a ten první do něj strčil nohou a řekl: co to tady leží za červíka? Ten druhý mu přispěchal radou: zašlápni ho. Ale ten třetí řekl opovržlivě: zbytečná námaha, jen ho nechej žít. Tady stejně dlouho nevydrží. Když se vydrápe až nahoru, tam ho popadnou mraky a odnesou ho pryč. A tak ho nechali a šli pryč. Lovec ale vstal a šplhal pilně až na vrcholek granátové hory a tam čekal. A opravdu, za chvíli připlul mrak, ani moc velký, ani moc malý, popadnul ho a nesl ho pryč. Bylo dlouhé to nebeské putování, než mrak konečně klesnul dolů a lovce nechal měkce spadnout mezi zelí ve velké, vysokou zdí obehnané zahrady. To bylo lovci věru vhod. Žaludek mu už činil levity, ale nerostlo tu nic jiného než bílé zelí. No což, pomyslel si, hlady už skoro nevidím, tak pojím to zelíčko. Nechutná to sice nijak výtečně, ale zase mě to osvěží a nasytí. Tak si vyhledal tu nejpěknější hlávku a pustil se do ní. Ale sotva spolknul pár soust, přišlo mu, že se to s ním má nějak divně. Místo rukou a nohou měl čtyři nohy s kopyty a jeminkoté, taky hlava se mu protáhla a ozdobil ji dvě dlouhé uši ušiska. Inu, proměnil se v osla. Ale protože ho nadále trápil hlad a to zelí zelíčko mu v té oslí podobě chutnalo přenáramně, jedl dál a dál. Za malou chvíli si ovšem všimnul, že je tu ještě jiný druh zelíčka, tak ho taky okusil, ale sotva ho spolknul pár soust. Už se to s ním mělo zase tak všelijak, protože se zase změnil v člověka. A protože teď byl tím vším putováním a zaklínáním velmi unavený, lehl si a spal. Když se druhého dne probudil, uříznul si jednu hlávku oslího a jednu hlávku člověčího zelíčka a pomyslel si, s tímhle zelíčkem bych si mohl opět pomoci ke svému pokladu a taky potrestat proradnou nevěrnici. Strčil hlávky do torny, přelezl zeď a vydal se hledat zámek své nejmilejší. A když se tak pár dní píděl po okolí, opravdu ho našel. Tu si začernil obličej, že by ho ani vlastní matka nepoznala, šel do zámku a prosil o nocleh. Jsem tak unavený, naříkal, že nemohu dál. Ale čarodějnice měla zvědavou otázku.

0: Je, milí krajané, nedal byste mi k ochutnání?
1: Inu, proč ne? Řekl pocestný. Nesu dvě hlávky a jednu vám klidně dám.
0: Otevřel tornu a podal jí hlávku čarodějného zelíčka. Babice na nic zlého ani nepomyslela. Huba se jí kroutila laskominami a pospíchala do kuchyně, aby to zelíčko osobně připravila. Když bylo hotové, měla se hned k ochutnání, ale sotva si strčila sousto do huby, bylo rázem po její kráse a rozběhla se na dvůr jako stará oslice. Tu přišla do kuchyně děvečka, uviděla připravené zelíčko a chtěla ho přinést do jídelny. Cestou jí ale napadlo, aby podle starého obyčeje ochutnala a v zápětí mísa spadla na zem a na dvůr běžela další oslice. Ten královský posel zatím seděl u krásné dívky. Ta měla na zelíčko taky velkou chuť. A nebylo jí vhod, že stará tak dlouho nepřichází. Nevím, kde všichni vězí, řekla. Ale lovec si pomyslel, to bude tím kouzlením. A řekl, zajdu do kuchyně a poptám se. A když tam přišel, neviděl nikoho, jen po dvoře pobíhaly dvě oslice a mísa ležela na zemi. Tak to má být, řekl. Ty dvě už dostali svůj díl. Zvedl mísu se zelíčkem, přinesl jí dívce. Sám jsem vám ten vzácný pokrm přinesl, abyste déle nemusela čekat. Ale jakmile to dívka okusila, bylo veta s její krásou a s velkým zahambením vyběhla na dvůr jako oslice. Potom si lovec omyl svůj obličej, aby ho ty zakleté poznali. Vyšel za nimi ven na dvůr a řekl, nyní jste dostali spravedlivou odměnu za vaši zradu. Pak je všechny přivázal na provaz a vedl je pryč. Došel k nějakému mlýnu, kde zaklepal na okno a když mlynář vystrčil hlavu a ptal se, co si přeje, odvětil, ale mám tu tahle tři tvrdohlavá zvířata a už si s nimi nevím rady. Když si je vezmete, dáte jim nažrat a střechu nad hlavou a budete s nimi nakládat, jak vám řeknu, tak vám zaplatím, co si budete přát. Mlynář řekl, proč pak ne? A co s nimi musím dělat? Tu mu lovec pravil, že tu starou oslici, tu nejtvrdohlavější, a to byla ta čarodějnice, tu má denně třikrát vyplatit bičem a žrát má jednou denně. Ta mladší, to byla děvečka, dostane jeden výprask a třikrát denně najíst. A ta nejmladší, to byla ta dívka, žádný výprask a třikrát denně najíst, protože u té by žádné bytí nepřenesl přes srdce. A mlynář se měl k té práci jako ke každé jiné. Činil ji poctivě s fortelem. Lovec zatím pobýval na zámku. Vždyť tam měl, co potřeboval. Za pár dnů ale přišel mlynář a oznámil mu, že ta stará oslice, která dostávala jen výprask a k žraní pomálu, z toho učení pošla. Ty druhé dvě, pokračoval, nejsou sice mrtvé, neboť dostávají třikrát denně nažrat, ale jsou tak smutné, že to s nimi dojde ke stejnému konci. Tu se lovec slitoval, protože to vztekání, hněvání a zlobení ho zatím přešli. A řekl mlynáři, aby oslice přihnal zpět na zámek. A když přišli, dal jim ten z toho druhého zelíčka a oni

0: rázem zase lidi.
1: Ach, můj milovaný, odpust mi, co zlého jsem ti provedla. Ale moje matka mě k tomu donutila. To vše se dělo proti mé vůli, neboť já tě mám ze srdce ráda. Tvůj kouzelný plášť visí ve skříni a proto ptačí srdce si vezmu dávidlo. Ale on byl jiného mínění a řekl, jen to nech být, jak to je. Protože je to k posledku jedno. Neboť já si tě vezmu za manželku. No, a pak slavili svatbu a žili spolu spokojeně až do smrti smrťoucí.

0: Taťuldo, Taťulínečku, to jsem rád, že jsi přišel.
1: No to slyším rád, že jsi rád, ale proč jsi rád?
0: Prosím, on je rád, protože jste přišel.
1: No to už maničko vím, ale ještě pořád nevím, proč je rád, víš?
0: Já jsem rád, milý otče, protože současně s tebou vstoupila do našeho bigwamu i dobrá rada, mánice a mě strašně potřebná.
1: A k čemu potřebuješ dobrou radu ve svém vigvamu, velký náčelníku? Chci si snad vydat na válečnou stezku?
0: O, nikoliv, ctihodný kmete. Koledy jest nám třeba.
2: Ano, pane kmete. Promiňte, já jsem chtěla říct, pane, ano, stejme.
1: Ano, máničko.
2: My chceme jít s Horvínkem totiž koledovat, víte.
1: Ano, tak co vlastně chcete? Poradit nebo jít koledovat?
0: Chceme jít koledovat a abychom mohli jít koledovat, je nám třeba dvě moudré rady, vážený kmete.
1: Hele, toho kmeta vynech.
0: Simano.
1: Víš ty vůbec, jak vypadá kmet?
2: Já to vím, pane Špejble.
1: Ano?
2: Já jsem viděla jednoho kmeta na obrázku. To je stařec s dlouhými šedými vlasy.
0: Ale ty u Taťuldy nepadají v úvahu. Právě. Tak já toho kmeta odvolávám. Ale tu radu stejně potřebujeme, viď, Máni?
2: No, to potřebujeme. Ale já jsem si stejně říkala, že je Horvínek nějaký popletá, když vám říká kmete. Protože já jsem na tom obrázku ty dlouhé šedé vlasy viděla.
1: No dobře, Máničko, necháme všechny kmety světa na pokoji. Ano, hlavně už ze sebe vysypte, o co vám jde.
0: My chceme tati jít na koledu.
1: Na koledu? Teď večer?
2: Ale ne. Pane Spíble, já nevím, jak vám to vysvětlit.
1: Já zas pořád nevím, o co vám jde. Že chcete jít na koledu, to jste říkali už asi třikrát. Ale na co potřebujete tu moji radu, to ještě pořád nevím.
0: My potřebujeme, tati, abys nám poradil, kdy se vlastně na koledu chodí.
1: Kdy?
0: Jo.
1: No nejlépe dopoledne. O půlnoci by vám asi nikdo neotevřel.
2: No, ona by mě asi tak pozdě bábinka stejně nepustila. Jenomže, víte, my nevíme žádnou koledu.
1: Jo, takhle, tak vy neznáte žádnou koledu?
0: Ne. No právě.
1: No to vám lehko poradím.
2: Ano.
1: Hezká je například tadle. No. Hody do provody, dejte vajíčko malovaný.
0: Ale tati.
1: Co?
0: Ta se nehodí.
1: Ne?
0: To je velikonoční koleda, teď je přece zima a před námi nový rok.
1: Jo, tak, no jo, to... To máš pravdu. Ale hezká ta koleda je, to musíš uznat.
2: No já to uznávám, pane Spejble, jenže Velikonoce jsou na jaře a teď je zima.
1: Jo, to.
2: Moment, ty jsem si ale vzpomněla na jednu koledu. Jenže ji neznám celou.
0: To nevadí, Máničko, třeba ji dáme společně dohromady. Pojdej.
1: Začni, Máničko, já tě určitě doplním. To víš, mě stačí jen ťuknout.
2: No, tak dobře, já začínám.
1: Jo, začni.
2: Dědečku, koleda, dejte oříšek nebo dva... Nebo tři, teď nevím.
1: Za to já vím, ale tuhle koledu vám děti moc nedoporučuju.
2: Proč?
0: Proč, tatí? Teď je docela pěkná.
1: No pěkná, je kazisvětská.
2: Jak to kazisvětská?
1: No jak to? No poslouchej, jak je to dál. Dejte oříšek nebo dva, nedáte-li oříšek, provrtám vám kožíšek. Slyšíte to? Provrtám vám kožíšek. Ano. No, to není koledník, to je nějaký chuligán.
2: To máte pravdu, to se mi taky nelíbí.
0: Já si také myslím, že jsem měl napřed přesvědčit, jestli opravdu ten dědeček žádné oříšky nemá a pak teprve vyhrožovat.
1: Jak je pak přesvědčování a jak je pak vyhrožování? Lidé si mají přece důvěřovat.
2: Já si to také myslím.
0: Já také, ale když jsem jednou jel v tramvaji, tak jeden pán říkal, že si musí sednout, že je po úrazu a když potom přistupoval na autobus, tak běžel jako kratochvílová.
1: Víš, Horvínku, podle jednoho nemůžeš měřit všechny.
0: Tak dobře, v zásadě s vámi souhlasím, ale teď nám jde hlavně o nějakou tu koledu.
1: Potom by nebyla špatná tahle.
0: Která, tatí?
1: Koleda Štěpáne, co to neseš ve čbáně? Nesu koledu, opat jsem s ní na ledu.
2: Mně by se docela líbila, ale...
1: co?
2: To jsem nevěděla, že se na koledu chodí se džbánem.
1: No.
0: To s tím džbánem se mi nějak nezdá, tatí. Já vím, že Honzík Huňku chodí vždycky s košíkem. A hlavně tady se mi už vůbec nezdá, že sebou na tom ledě práskne. To by se nestalo snad ani tady Máničce.
2: Ale nech si to, jsem snad nějaká nešika.
0: No nešika zrovna ne, ale když si včera sebou na té klouzandě majzla,
2: no,
0: tak...
2: No. Myslíš, že jsem neviděla, jak si nosem ničil klouzačku?
1: Nechte toho hádání. Já jsem vás včera viděl oba dva a nemáte si co vyčítat. Teď vám jde ale o tu koledu, ne?
0: Ano, o to nám jde především. A proto máni vyhlašují klouzačkové příměří.
2: Dobrá.
0: Ale tu koledu s tím čbánem odmítám.
2: A proč, Hurvínku? Vždyť je docela pěkná.
1: Co pak se ti na ní nelíbí?
0: Zaprvé si myslím, že když půjdu se džbánem na koledu, tak si lidi budou myslet, že jdu Taťuldovi pro pivo. A za druhé, když uslyší, že jsem s koledou upadl na ledu, tak si řeknou, že to nemá cenu mě něco dávat, když to stejně někde rozsypu.
1: To zase nemůžeš, Hurvínku, brát takhle doslova. Taková koleda chtěla taky lidi pobavit. A pak, o co se ti vlastně jedná? Chceš lidem popřát a potěšit je, nebo chceš za tu koledu dostat něco, co máš stejně doma?
2: Já jsem si ale, pane Spejbel, myslela, že se chodí koledovat právě kvůli tomu, aby jsme si něco vykoledovali.
1: A to bylo, Máničko, dřív, kdy některé děti se dostaly k dobrotám jen právě při takovéhle koledě. Ale dneska už to nemáte zapotřebí. Co si myslíš ty, Hurvajs?
0: No zapotřebí to nemáme, ale ona jedna čokoládička navíc přijde vhod, viď, Máni?
2: No já si také myslím, že na tom není nic zlého.
1: No neříkám, že by na tom bylo něco zlého a myslím si, že je to správné, když se udržují staré zvyky a lidové tradice.
2: No vidíte.
0: Tak když si, Taťuldo, myslíš, že je to správné porad nějakou tu koledu, s kterou neupadnu na ledu.
1: No potom... Nám tedy zbývají ještě tři králové.
2: Jú, tři králové, to by se mi líbilo. To je vznešenější než vrtat kožíšek. A co vlastně dělají?
1: Co dělají? No. Chodí vždycky po novém roce od domu k domu a zpívají. My tři krále, my jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinčujem vám. No a tam... kde jim za koledu poděkují a dají nějakou tu čokoládičku navíc, tam napíší začáteční písmena svých jmen a rok, ve kterém jim to štěstí vinčují.
0: A jak se vlastně ti tři králové jmenovali, tatí?
1: No přece Kašpar, Melichar a Baltazar. K plus M plus B.
2: Ale co když někde budem koledovat a oni nebudou doma?
0: No v tom případě jsem proto jim to tam napsat také. Na přání všeho hezkého mají nárok všichni. Co říkáš, Taťuldo?
1: Správně, Hurvajs. A já půjdu s vámi dělat třetího krále, protože popřát lidem něco hezkého, to je přímo povinnost. No, a teď už jděte spát, koledníci.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Jak šel vodník na vojnu? Jednou, takhle krátce popoledni, když slunce stálo přímo nad rybníkem a lehký vánek čechral rákosy, přišel k rybníku pošťák. Vodník Piškvorec právě odpočíval v křesle z rašeliny po dobrém obědě, když tu najednou slyší, jak mu někdo nahoře bouchá na stavidlo. No co se děje, povídá, když se vynořil z vody. Máte tady nějaké psaní, řekl pošťák a vytáhl z pošťácké kabely dopis. Potom zasalutoval a šel si po svých. Vodník kouká na obálku, je na ní tuze moc známek a ještě víc razítek a úplně nahoře v levém rohu je královská korunka. Kdo pak mi to asi píše, podívil se. To budou asi ti úhoři, co tu na jaře táhli přes můj rybník do moře. Ale úhoři to nebyli. V dopise stálo, dostavte se do 3 dnů na královský zámek. Budete zařazen do 1. královského pluku husarů. Koně si vezměte sebou. Podpis král. To je mi ale pěkný pořádek, rozčiloval se vodník Piškvorec. Takový krátký dopis a ještě v něm udělají chybu. Tady mělo být napsáno, sumce si vezměte sebou a ne koně. Ale možná, že je to tak lepší. Třeba by tam pro něho neměli ani uniformu. A tak si vodník zapakoval ranec, rozloučil se s rybami a celou tou vodní havětí a šel na vojnu. Sotva přišel na zámek, dostal hned flintu a protože neměl koně, poslali ho k pěšákům. Zrovna se učili mašírovat, když se přijel sám pan král podívat, jak to těm novým vojákům jde. Chvilku koukal a potom povídá pobočníkovi, tam tomu zelenému vojákovi dejte pochvalu. Slyšíte, jak to pěkně plácá, když mašíruje? Jak to vodník slyšel, mašíroval ještě víc, až se to rozléhalo po celém cvičišti. Když byli vojáci zasvěceni do vojenského řemesla, shromáždil král všechno vojsko a táhli na nepřítele. Mašírovali 2 dny a 2 noci, až přišli k řece. Na druhé straně už bylo vidět nepřátelské vojsko. Vodník samou radostí, že už zase vidí vodu, však taky cestou pořádně vyschnul, že na něm všechno plandalo, skočil do řeky a vesele se v ní proháněl. Když to král uviděl, povídá pobočníkovi, ten zelený voják se mi líbí, ještě mu nikdo ani nedal rozkaz a on už hledá, kudy bychom se dostali na druhý břeh. Je to statečný chlapík, dejte mu metal. Vojsko se přebrodilo na druhý břeh a nastala bitva. Šavle řinčeli, polnice troubili, vojáci stříleli z pušek a generálové rozkazovali, bouchali kanóny a nad tím vším se vznášela veliká oblaka prachu a kouře. A tak to šlo až do večera. Potom bitva utichla a obě vojska odpočívala. 1000 pulců u šatech, tohle se mi nechce nějak líbit, brblal si vodník pod fousy, když viděl, jak jeho kamarádi vojáci mají tělo samý šrám a ruce v obvazech. S tím se musí něco udělat. V noci, když všichni ulehli ke spánku a celý tábor zahalila tma, vytratil se vodník potichu k řece. Za chvíli byl zpátky s plnou náručí vodních rostlin. Opatrně našlapoval mezi spícími vojáky a každému z nich tajně vložil do torny malý kvítek lakušníku, který natrhaný o půlnoci má kouzelnou moc. Tomu, kdo jej nosí u sebe, se každá střela vyhne a každá rána šavlí se hned zahojí. Potom si spokojeně zamnul ruce a šel spát.
A ráno to začalo na novo. Šavle řinčeli, polnice troubili, vojáci stříleli z pušek a generálové rozkazovali a do toho bouchali kanóny. Jenže co to? V královském vojsku není nikdo raněn. Střely se jim vyhýbají, rány šavlí se hned hojí. Nepřátelé utíkají a kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby nenastal večer. Jenže vodníkovi se to pořád nelíbí. Hrom do stavidla, povídá si. No takhle to přece nemůžu nechat. Moji kamarádi jsou sice všichni v pořádku, ale jak k tomu přijdou tamti na druhé straně? S tím se musí taky něco udělat. A když nastala půlnoc, proplížil se do nepřátelského tábora a každému z těch vojáků strčil do torny kouzelný kvítek lakušníku taky. A ráno přišel rozhodující den bitvy. A zase řinčeli štavle a troubili polnice, vojáci stříleli z pušek a generálové rozkazovali, bouchali kanóny. A nad tím vším se vznášela veliká oblaka prachu a kouře. Jenomže teď už to všechno bylo zbytečné. Ať stříleli, jak stříleli, ať sekali šavlemi, jak chtěli, teď už si z toho nikdo nic nedělal. Když už to trvalo dost dlouho a byli pořád tam, kde začali, generálové se domluvili, že to vlastně nemá cenu a pustili všechny vojáky domů. No a jak to bylo dál? No, jak by to bylo? Vodník Piškvorec se zase vrátil do svého rybníka. Flintu pověsil na vrbu a metal za statečnost dal malým pulcům na hraní. A všichni byli rádi, že to takhle dopadlo

Po cestičce v parku chodil sochař a přemýšlel, jakou by udělal sochu. Chtěl, aby to byla socha ze všech nejkrásnější, ale nevěděl, jak se nejkrásnější socha dělá. Nedíval se napravo, nalevo, díval se pořád jenom na zem. Jako by to tam mělo být napsáno. Na zemi nebylo napsáno nic. Ale najednou uviděl červené střevíčky. V červených střevíčkách seděla na lavičce dívka. Sochař se zastavil, jako kdyby se rozsvítila červená na křižovatce. A protože pořád svítila, sedl si na protější lavičku a díval se na dívku. Co koukáte? Řekla dívka. Jen tak, řekl sochař a maličko se usmál. Koukal, koukal a než večer začaly lítat chrousti, byl už do dívky zakoukaný. Jak by taky nebyl, když se z trávy zvedaly vůně a měsíc kouzlil. Najednou věděl, že nejkrásnější socha je o lásce. A dívka zase najednou věděla, že sochař je jí ze všech chlapců nejmilejší. Já už musím jít, řekla dívka, ačkoliv jít nemusela. Ale dívky to tak říkají. Přijdete zítra? Zeptal se sochař. To se uvidí, řekla dívka a šla domů. Ale škobrtla, protože se nedívala na cestu. Než došla domů, kotník jí naběhl a noha jí moc bolela. Byl to Víron. Druhý den utíkal sochař do parku, jako se spěchá na nádraží. To se ví, že dívka nepřišla. Nemohla udělat ani krok, jak to bolelo. A červený střevíček by neobula. Sochař chodil do parku každý den. A každý den byl o něco zamilovanější. I smutnější. Neměl se s tím komu svěřit, a začal se svěřovat kameni. Na trávníku v parku se kámen den za dnem měnil v sochu. Lidé chodili kolem a říkali, co je zase tohle. Z kamene vyrůstala dívka. A když jí dal sochař tvář, byla to tvář dívky z lavičky. A lidé říkali, je to nejspíš socha o lásce, když je tak krásná. Sochař chodil pořád do parku a byl pořád smutnější, ač udělal krásnou sochu, jak si přál. Sedával na lavičce a díval se do její kamenné tváře. Měsíc už nekouzlil a vůně vsákly do trávy. Padalo listí, potom padal sníh a byly Vánoce. Dívka byla taky pořád smutnější, ačkoliv jí noha už dávno nebolela. Kde je asi můj milý? Vzdychla o štědrém večeru. Co já vím, řekl červený střevíček. Jak to můžeme vědět, přidal se ten druhý. Měla si dávat pozor na cestu. Podívej se, jak si mi okopla špičku. Ale dívka to asi neslyšela. Vzala červený střevíček a řekla, ukaž mi střevíčku, jestli přijde. A hodila ho přes hlavu. Na takové zacházení nejsem zvědavý, řekl střevíc a dopadl na podlahu. A namířil si to ke dveřím. Neblázni, to je jen takový vánoční obyčej, volal za ním druhý střevíc. Holky nás házejí přes hlavu a když padnem špičkou ke dveřím, hned si myslí, že se do roka vdají. Ať si, se mnou nikdo házet nebude, trval na svém první střevíc a vyběhl ze dveří. Počkej, zavolal druhý střevíc a utíkal za ním do štědrovečerní noci. Tmavě modré nebe bylo vyšívané hvězdami.
Mezi nimi stál měsíc a mráz cinkal porcelánovými zvonečky. Střevíce si vyšlapovali a na každém kroku vrzal sníh. Najednou jim ze stínu vstoupil do cesty strážník a řekl: kam jdete? Střevíce nevěděli, co povědět, a tak mlčeli. Ptám se, kam jdete? Strážník už uvažoval, jestli je má zavřít pro potulku, když pravý střevíc vyhrkl: jdeme pro ženicha. Strážník se zamračil a pomyslel si: nezavřuje pro potulku, zavřuje pro legraci z úředního činitele. Zavřu vás pro legraci, řekl. Červené střevíce se dali na útěk a utíkali, až doběhli do parku. V parku stála socha a přešlapovala z nohy na nohu, jak jí záblo. Pravý střevíc se zastavil a povídal: hele, tady je mi to nějak povědomé. Mně taky, řekl levý střevíc, že je to ten park, co naše slečna škobrtla a okopla mi špičku. Než mohl pravý střevíc odpovědět, hnal se parkem strážník. Honem, vykřikl levý střevíc, musíme se schovat. Kam se mohou ukrýt červené střevíčky na bílém sněhu? Rozhlíželi se po skrýši bez rady a pomoci. Já vás schovám, ozvala se za nimi socha a vklouzla do střevíčků. Strážník kolem přefrčel, jako by byl na vrtulku. Koho by taky napadlo, že socha nosí obuv. Ale za chvíli přišel sochař a ten si toho hned všiml. Já vás znám, vy jste přece její červené střevíčky, nemohl věřit svým očím. My tě taky známe, řekli střevíčky. Prosím vás, zaveďte mě k ní. To nemůžeme, sochu by zábly nohy. Už jste mě zahřáli, usmála se socha a vyzula se ze střevíčků. A štědrovečerní nocí ťapkali červené střevíčky a vedli dívce ženicha.

0: No vida, konečně se nehádáte. Ale Hurvinku, na Máničku si ještě budeš muset hezkých pár let počkat.
1: Hehe,

0: nesnej děda.
1: A ještě ke všemu neuměl počítat.
0: Jak to?
1: No kolik je polovina ze 4?
0: Mám říct mezisoučet nebo konečné číslo?
1: Konečné číslo.
0: Tak mi půjč kalkulačku.
1: Kalkulačku nemám, ale za to mám jednu bezva básničku o dalším mlsném dědovi. Poslouchejte. Neboštík dědoušek chodíval na houby. Nebožka babička dala je do trouby. Nebožka bába bývala ráda, když jí ten dědoušek drbával záda.
0: To já taky rád.
1: Počkej, to není celý. Nebožka babička chodila na švestky. Neboštík dědoušek vybíral z nich pecky. Nebožka bába bývala ráda, když jí ten dědoušek dával z nich jádra.
2: No, to tedy byla skromná babička, když jí stačily pecky.
1: To teda byla.
3: To jo.
1: Taky si ten dědeček nemohl vynachválit.

0: No nazdar. To si měl ten dědeček co pochvalovat?
1: Co by ne? Ta babka byla někdy i užitečná.

0: svědek, nebo štík dědek, byl toho svědek.
1: Tahle byla opravdu užitečná a taťulda povídal, že některá babička má spolky s čertem.
2: Bábinko?
3: Neboj, pan Spejbl určitě nemyslel mne.
0: Kde pak? Já myslel tady tu.

0: Sedí dědek na dubě, hladí babku po hubě. A ona ho po hřbetě, dobře je nám na světě.
1: No, no, Hurváj, prosím tebe, kde jsi to vzal?
0: To je lidová básnička od Luhačovic. A tahle je z Hradecka.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Od samého rána to bylo v pavilonu jako v úle. Máma uklízela, táta si pořád něco přeříkával a hned dohlížel tady a hned zas tam. Dokonce i teta Šinda si přivstala. Teď seděla, přepočítávala si svůj snídaňový příděl jablek, ale ani jedno nesnědla. Zvláštní. Moja se krčela opodál a lámala si hlavu. Co se to tu dneska děje? Takovouhle nervozitu zažila jen jednou. Když se pootevřely dveře pavilonu a v nich se objevil podivný člověk v bílém plášti. V ruce držel malé červené jablíčko. Bylo tak malinké, že pro dospělou gorilu by to byl bombónek sotva na půlku jazyka. Ale pro ni, pro moju, bylo tak akorát. Také se pro ni žádný z dospělých nehnal. Dokonce ani teta Šinda, která sežere všechno, co vidí. Ani ta ne. Jenom se všichni dívali, co udělá ona. A tak vstala a šla si ten zvláštní dárek, který byl jasně jenom pro ní, vzít. Popošla blíž, pak ještě blíž, nebojácně sáhla po tom červeném jablíčku a posadila se s ním vedle dveří, aby ho prozkoumala. Jenže v tom jí ten člověk v bílém plášti píchl nějakým dlouhým, tenkým a ostrým nástrojem. To byla bolest, až jí vytryskly slzičky a honem utíkla zpátky k mámě. Ty víš, proč mě píchl? Kidživu si k sobě přivinula a šeptala jí, že to píchnutí bylo očkování proti zlým bacilům, kteří číhají ve vodě, ve vzduchu i v jídle na každou malou gorilu, která očkování ještě nedostala. Jsou tak malincí, že nikdo na světě nemůže zahlédnout, ale je jich tolik, že dokážou utvořit silné bacilí vojsko, malou gorilu přemoct a ta je pak moc nemocná. Moja dlouho dumala nad tím, co jí máma řekla, ale stejně se jí to nějak nezdálo. A také se jí nezdálo to, co se dělo v pavilonu teď. Až příliš to připomínalo ten ošklivý očkovací den. Tati, tati, rozeběhla se za tátou Richardem, já už nechci žádné očkování. Jaké očkování? Opáčil táta Richard. Chystáme přece přivítání pro Kambu. A sotva to dořekl, vzpomněl si, co chtěl ještě udělat a zamířil pryč, ani se neotočil. Moja samou radostí uválela sud a udělala kotrmelec. Žádné nové píchnutí, hurá! Pak se zarazila. Jaká Kamba? Kdo to má být? Než se ale stačila zeptat, zařval táta Richard. Už je tady, všichni sem! A Kidživu se Šindou se rozeběhli za ním. Moja si pro jistotu našla bezpečný úkryt ve slámě. Zavrtala se do ní a ještě se přikryla kůrou. Jen kdyby se někdo podíval hodně, hodně zblízka, našel by malou dírku a v ní ještě menší gorilí očko. Mojo, kde si babička přijela? Scháněla se Kidživu po moje, jakmile se s Kambou pozdravila. Moja ale nikde nebyla. A tak Šinda začala provádět Kambu po pavilonu. Ukazovala jí všechna důležitá místa, kde dostane jídlo a kde přidáno a kde bude její místo na spaní. Richard ji zase vzal ke skále a k šplhacím stromům. V provazišti ji předvedl, jak zdatné má svaly a Kamba pochválně mlaskala. Pak si uvědomila, že tady pořád někdo chybí a zeptala se, říkali jste, že potřebujete babičku pro nějakého prcka a já tu žádného nevidím. Táta Richard už neměl komu ukázat svůj parádní kousek na kládě. Dokáže se na ní držet jen jednou rukou a přitom otočí celé své mohutné tělo. A naštvaně zahromoval. Kde je ta holka? Já ji roztrhnu jako hada. A všichni začali moju hledat. Táta proto, aby ji roztrhl, máma se Šindou proto, aby ji našli dřív, než ji Richard přetrhne. Kamba, která už za svůj dlouhý život nějaké to gorilí mládě viděla, přešla téměř najisto ke kupičce slámy, na které se zvláštním způsobem třásla kůra a jemně se zeptala. Ty mě nepřijdeš přivítat? Moja se roztřásla ještě víc. Je odhalená. Na druhou stranu ale hlas nad ní zněl docela mile. Chvíli zvažovala všechna pro i proti a pak odhrnula kůru a soukala se ven. Když já nevěděla, že jsi to ty, já myslela, že se zase na mě chystá očkování a očkování já se hrozně bojím. Prosím tě, jedno píchnutí, přisedla si k ní Kamba, a ty z toho naděláš. Já jich mám nepočítaně. Nepočítaně? Moja vykulila oči. A Kamba povídala a povídala, kolikrát a kvůli čemu všemu ji očkovali a přeočkovávali a nezapomněla ani na to, že jí jednou vzali krev a poslali ji někam na rozbor. Moja si ji přitom prohlížela a říkala si, teda tahle babička je správná, vůbec ničeho se nebojí. A večer, když už ležela v pelíšku, zaškemrala. Babi, vidíš, že už od nás neodejdeš. Kamba se usmála a dala jí sladkou pusu. To ví, že ne. Já už jsem teď vaše. Naše, vyskočila moja nadšením. A než usnula, dodala k tomu tichounce, tak, aby ji nikdo neslyšel. A hlavně moje.

0: co bychom měli udělat dnes? Odpovím vám. Najít cestu z pasti, do které jsme padli.
1: Ale, drahý profesore Summerlee, a co vědecké bádání?
0: Připomínám, že jsme sem do Amazonie přišli s posláním přesně vymezeným. Schůze v zoologickém ústavu nám uložila prozkoumat pravdivost tvrzení, s nímž vystoupil profesor Challenger.
2: Ano, to jsme měli udělat, ale...
0: Já musím připustit, že jsme nyní z jeho tvrzení svědecky podpořit. Podstata našeho úkolu je tudíž splněna.
3: Splněna. Ale ze země Maple White jsme viděli zatím jenom zlomek.
0: Pokud jde o podrobnější prozkoumání této náhorní planiny, je to projekt tak ohromný, že naděj na úspěch by měla jen velká výprava. Kdybychom se o to pokusili sami, nikdy bychom se odtud nevrátili.
4: Výprava však dosud nenalezla žádné řešení, jak se ze svízelné situace dostat. A tak bylo rozhodnuto, že i další den bude věnován průzkumu. Začal trochu zvláštním způsobem. Profesor Challenger chtěl z jednoho bodu obhlédnout celý ostrov.
5: K tomu účelu byl jako stvořený mohutný jinan dvoulaločný, u něhož jsme tábořili. A byl jsem to já, kdo konečně mohl prokázat svou odvahu. Sám jsem se přihlásil, že vyšplhám až do koruny stromu.
1: Výborně, Melone! Co vidíte?
4: Melone sice volal dolů, co spatřil sám a za pomocí triédru, ale strom byl tak vysoký, že jeho druhové dole slyšeli jenom každé desáté slovo. Počkali tedy, až svou výpravu na stromě ukončil a pak dychtivě naslouchali jeho slovům.
2: Ze všeho nejzajímavější je jezero. Čedičové útvary, které jsme poznali, když jsme obcházeli zvenčí tuto planinu, tvoří vysoký asi 70-metrový val. Když jsem zkoumal val dalekohledem, spatřil jsem na různých místech čedičových útesů jakési díry, patrně jeskyně.
1: A co to jezero?
2: Jo, veliké. Možná 10, možná 15 kilometrů.
3: Mladý muži, vy jste to jezero viděl první. Máte právo ho pojmenovat. Nože, propůjčíte mu své jméno?
4: Melone nebyl na tuto situaci připraven. Summerlee navrhl, aby se dotyčná vodní plocha jmenovala Centrální jezero.
2: Kdybych mohl, rád bych jej pokřtil na jezero Marketino.
4: Nikdo z přítomných nevznesl námitku a tak... Aniž bylo jasno, zda se vůbec ještě někdo někdy doví jméno Centrálního jezera, byl křest ukončen. Ano, Melone i v téhle chvíli myslel na dívku, která byla příčinou jeho členství v odvážné Challengerově výpravě. V dalších dnech výprava podnikala různé kratší cesty, při nichž si především na své přišel sběratelský duch profesora Summerlea. Objevoval neustále nové druhy hmyzu, obíral se každou rostlinou v okolí, sledoval a zapisoval si všechny údaje o stromech.
5: V jednom z dalších dnů jsme se vypravili k Marketinu jezeru. Postupovali jsme lesem jen velmi zvolna, jednak proto, že Lord Roxton, rozvědčík naší výpravy, vždycky napřed obhlédl kus terénu, než nám dovolil postoupit dál, a jednak proto, že některý z našich profesorů co chvíli s výkřikem úžasu padl na kolena před nějakou květinou nebo muškou neznámého druhu.
1: Počkejte, stůjte, slyšíte?
4: Lord John nakukoval přes kameny na malé planině kam si dolů. A právě odtud z hlubin vycházely ty podivné zvuky. Potom Roxton najednou strnul a ostatní měli dojem, že je podívanou tak ohromen, že na ně zapomněl.
5: Připlížili jsme se k lordu Johnovi a podívali se přes balvany. Prohlubeň měla tvar mísy a na jejím dně zhruba 100 metrů pod místem, kde jsme se zastavili, byly tůně zeleně spěněné vody.
4: Bylo to místo samo o sobě divné a strašidelné, ale jeho obyvatelé mu dodali hrůzy Dantova pekla.
3: To je hnízdiště pterodaktylů.
1: Je jich tu několik set.
5: Celé dno kolem tůní se hemžilo mláďaty a ošklivými matkami, které seděly na nažloutlých, jakoby kožených vejcích. Tato změť lezoucích a plácajících ptakoještěrů, to byl zdroj podivného hluku a odporného hnilobného zápachu.
4: Nahoře, každý na svém kameni, sám, seděli hrozní samci, velcí, šediví, jakoby vyschlí, podobní spíše mrtvým exponátům než živým tvorům. Seděli naprosto nehybně, až na to, že kouleli červenýma očima a občas chňapli po vážce, která kolem nich letěla. Jejich zobáky přitom cvakly, jako když sklapne past.
5: Naši profesoři, nadšení možností studovat prehistorický život, by tu byli nejraději zůstali celý den. Upozorňovali na leklé ryby a mrtvé ptáky, ležící mezi kamením, a spatřovali v nich důkaz masožravosti pterodaktylů.
3: Podívejte se.
4: Profesor Challenger vystrčil hlavu nad kamennou hradbu a nejbližší z hlídajících ptakoještěrů rozepjal obrovská kožená křídla a hlučně se vznesl do vzduchu.
5: Byla to úžasná podívaná. Ošklivá, zdánlivě neohrabaná zvířata a ještě k tomu mimořádné velikosti nad námi kroužila a střelmo slétala jako vlašťovky.
1: Musíme utéct do lesa.
4: Ti obrovští tvorové sice zpočátku létali vysoko a ve velikém kruhu, jako by chtěli zjistit rozsah hrozícího nebezpečí, ale potom se snášeli níž a níž. Šum břidlicově šedých křídel, která měla rozpětí dobrých 7 metrů, se změnil v temný hukot.
5: A pak z toho svištícího šedého kruhu vystřelil dlouhý krk a zuřivý zobák po nás klovl. A další útoky následovaly.
3: Au, můj obličej.
1: Co je vám, profesore?
5: I já jsem pocítil v týle takový úder, že se mi zatočila hlava. Challenger upadl a když jsem se sehnul, abych ho zvedl, dostal jsem další ránu dozad, až jsem upadl na profesora.
4: To byl výstřel z pušky Lorda Roxtona. Jeden z těch létajících draků spadl na zem s přeraženým křídlem. Plival a chrčel, zobák měl dokořán otevřený, krví podlité oči vyvalené, vyhlížel jako ďábel ze středověkého obrazu.
1: Utíkejte! Je-li vám život milý, utíkejte!
4: V následujících dnech každý ze členů expedice podnikal drobné výpravy sám, ale vědom si velkého nebezpečí, které na planině hrozilo, vždy ozbrojen. Na profesoru Challengerovi bylo znát, že ho ze všeho nejvíce trápí myšlenka, jak se z téhle země Maplewhite dostat zpátky do civilizace. Celé hodiny pozoroval okolní terén. Dalekohledem proskoumával světlé otvory v černých čedičových skalách, tvořících vězeňský val výpravy.
5: Vyprázdněné vaky od potravin se pomalu plnily nejrůznějšími vzorky flóry a neživé přírody. Zápisníky profesora Summerleeho byly plné k prasknutí. S podivnými obyvateli ostrova jsme se setkali ještě mnohokrát. Ale nikdy už nedošlo k jejich přímému útoku na členy naší expedice.
4: Když se jednoho večera sešli všichni Challengerovi kolegové ve svém táboře, oni měli hrůzou.
3: Musel to být obr.
1: Všechny potraviny jsou zničeny, roztupány, rozházeny.
0: To je náš konec. Teď už tu nevydržíme ani 3 dny.
4: Naštěstí Challengerovi předešlé výpravy přinesly ovoce. Profesor nalezl cestu z planiny do okolního světa. Vedla přes složitý systém jeskyní, z nichž ta poslední ústila malou průrvou v kameni ven do bambusové džungle.
5: Nebudu líčit podrobnosti naší zpáteční cesty. Byla strastiplná a namáhavá. A co bylo nejhorší, polovinu cenných úlovků zničil v našem táboře neznámý tvor a druhou se nám jen z malé části podařilo dostat skalními průrvami ven. Když jsme spatřili indiány v našem základním táboře, byli jsme radostí bez sebe.
4: A pak už následovala dlouhá cesta pěšky, po vodě a nakonec na plachetnici zpět do Manausu. A odtud domů do Anglie.
5: Neměli jsme ani tušení o napětí, které zavládlo ve vědeckém světě, ale i na veřejnosti, když byl ohlášen náš příjezd do Londýna. Sotva jeden jediný den nám ponechala zoologická společnost na to, abychom se z této dobrodružné cesty vzpamatovali. Pak se jeden z největších londýnských sálů zaplnil pozvanými vědeckými kapacitami, kolegy novináři i senzace chtivou veřejností.
4: To byl potlesk, kterým přítomní posluchači odměnili podrobnou zprávu profesora Samellia, v níž nezapomněl na žádný z podstatných objevů, které expedice učinila.
5: A pak se stalo něco, s čím nikdo z nás nepočítal. O slovo se přihlásil doktor Aylingworth z Edinburghu. Jméno tohoto muže dokázalo oba čelné členy expedice, profesory Challengera a Summerleeho, vždycky sjednotit. Byl to jejich společný nepřítel.
4: Dotyčný doktor z Edinburghu neměl, jak slyšíte v řadách posluchačů, mnoho přívrženců. Jeho vystoupení, ve kterém označil výsledky expedice přinejmenším za sporné, nakonec zcela zaniklo v hluku sálu. Pak se přihlásil o slovo sám profesor Challenger.
6: Mnozí z přítomných pamatují, že podobné pošetilé a nevychované scény se odehrály i na minulé schůzi. I když naše výprava, díky nehodám, které ji potkali, ztratila velkou část svého důkazního materiálu, přece něco se podařilo dochovat a předvést před vašimi zraky.
5: A nyní došlo k senzaci večera. K senzaci tak dramatické, že nemá obdoby v dějinách vědeckých shromáždění. Dva muži, napokyn profesora Challengera, přinesli velkou a těžkou bednu. Ve dvoraně se rozhostilo hluboké ticho. Profesor Challenger odsunul posuvné víko.
7: Tak pojď, maličký. Polez, ty činaný.
4: V příštím okamžiku se rozlehl škrábavý, chřestivý zvuk a z bedny se vynořil hnusný, odporný živočich a usedl na hranu víka jako na hřad. Dlouhý divoký zobák to mělo pootevřený, takže bylo vidět dvě řady ostrých, jakoby žraločích zubů.
6: Počkejte! Pomoc! Uleží!
5: A skutečně, profesor Challenger se snažil chytit zvíře za nohy, ale bylo pozdě.
4: Netvor vyskočil, zamával 3metrovými křídly a zakroužil královskou dvoranou.
6: Okna! Pro boha, zavřete okna!
5: Bylo pozdě. Dávnověký tvor, jediný živý důkaz, který naše expedice dovezla do Londýna, byl pryč.
4: A tady by vlastně mohl celý příběh skončit. Také skončil. Pouze reportér Melony se měl dočkat ještě jednoho smutného konce celé dobrodružné cesty. Mezi přítomnými diváky nikde nemohl spatřit tu, která dala podnět k jeho odvážné cestě a slavné reportáži. Markétu. Melony si vzal drožku a spěchal za ní domů.
2: Mohu prosím mluvit se slečnou Markétou?
4: Rozpačitá reakce sluhy ho přiměla, že bez vyzvání vstoupil do salonu.
2: Markéto!
4: Markéta pozvedla hlavu a úžasle se na něho zadívala. Všechno na ní bylo jiné, i ten její tvrdý pohled.
2: Jste přece Markéta. Markéta Hangertonová.
8: Nikoliv. Jsem Markéta Pocová. Vy jste nedostal můj dopis?
2: Ne.
8: Tak mi dovolte, abych vám představila svého manžela. Lituji, že všechno tak dopadlo, ale váš cit ke mně nemohl být příliš hluboký, když jste dokázal jít až na druhý konec světa a nechat mě tu samotnou.
2: Ano. A ano. Ale vždyť vy sama jste si přála, abych dokázal velké věci. Dobrá. Tak už jen jednu jedinou otázku. Čím je váš manžel?
8: Zástupcem vedoucího písaře v advokátní kanceláři. Pane Melone.

Jednou vyprávěla soudružka učitelka dětem, že kdysi dávno byla doba ledová, kdy na zemi žili ohromní mamuti a taky člověk neandrtářský, který ty ohromné mamuty chytal jako králíky. Že prostě udělal díru do země, přikryl ji větvičkami a že ten

0: takže se ho nikdo nemohl na takovou věc ani zeptat. Tohle neví ani soudruh ředitel. Tak jak to mám vědět já? Sedni si a dej pokoj. A Šebestová si sedla a byla sticha. Ale když šli s Machem ze školy domů, řekla: Heleď se, Machu, na co vlastně máme to senzační sluchátko? My se přece můžeme do té doby ledový klidně podívat a zjistit, jak tam toho mamuta vlastně jedli, no ne? A Mach se zastavil a řekl: No jo, to je fakt, ale Jonatána vezmeme sebou. A tak Šebestová vytáhla sluchátko a řekla: Prosím, my bychom se strašně rádi podívali do doby ledové, ale s Jonatánem. A ze sluchátka se ozvalo: Beze všeho, jak si račte přát. Ale měli jste se líp oblíknout, bude vám tam trochu zima. A v tu ránu byli v době ledové i s Jonatánem. Místo stromů tam rostl velikánský kopr. Ale řeknu vám, žádná legrace to nebyla. Zima tam byla vážně jako v Psinci, to víte, doba ledová je doba ledová. Všude samý prales a Mach s Šebestovou a Jonatánem šli tím pralesem a najednou se strašlivě lekli. Před nimi stál mamut jako třípatrový dům, zvedal chobot a troubil jako autobus a Mach, Šebestová a Jonatán vzali nohy na ramena a upalovali, ale jak tak upalovali? Mach najednou vidí, že Šebestová schází, tak se zastaví a křičí: Šebestová, kde seš? A z jakési díry se ozvalo: Tady! No zkrátka, Šebestová měla smůlu. Spadla do mamutí pasti, což byla tedy pěkná věc. A Mach volal: Šebestová, vylez! A Šebestová křičela: A jak, nevíš ty chytrej? Ale představte si, měli štěstí. Najednou se rozhrnulo listí a objevil se člověk neandrtálský. Byl celý chlupatý, hlavu měl jak vrabčí hnízdo, držel v ruce kyj, jeden konec podal Šebestové, ta se toho chytla a našup byla venku. Načiž řekla: Děkuji, bylo to od vás moc milé, jmenuji se Šebestová, tohle je Mach z naší třídy a tohle je pes Jonatán, náš kamarád. A neandrtálský člověk řekl: Těší mě, já jsem nějaký huml, František, lepší, promiňte, mám rýmu jako trám, to víte, doba ledová je doba ledová. Aspoň kdybych mohl sedět doma v jeskyni, ale to, aby člověk běhal porád po pralese a lovil mamuty. A Šebestová měla zlaté srdce, bylo jí toho člověka neandrtálského líto, řekla tedy: Víte co, pane Huml, že jste byl tak hodný a vytáhně z toho maléru, tak my vám nějakého toho mamuta ulovíme, že jo, Machu, třeba tamhle toho. A Šebestová ukázala do výšky, kde nad stromy bylo vidět obrovitánského mamuta a řekla Jonatánovi: Jonatáne, hezky ho zakousni a přines, jen se neboj, na co máme sluchátko? A řekla něco do sluchátka a mamut byl najednou menší než králík a Jonatán ho přinesl až k jeskyni, kde byl ten mamut pomocí sluchátka zvětšen do své původní velikosti a z jeskyně najednou lezli neandrtálci a pan Huml jim řekl: Pánové, toho mimořádně urostlého mamuta zakousl zde tento nenápadný pes. A neandrtálce popadla hrůza, zděšeně volali: Rychle pryč, je tady příšerné zvíře, které zakouslo 100metrákového mamuta. Ale to už jedna mamutí kýta se vařila v hrnci i s tím velikánským koprem, kterého bylo všude plno, a Šebestová si ten recept samozřejmě napsala. Mamut s koprovou omáčkou. To bude soudružka učitelka koukat. Ale v tom dostal Mach nápad a řekl: Poslyšte, pane Huml, co kdybyste se podíval k nám do školy, třeba jenom na pár dní? A pan Huml se zamyslel, podrbal se na hlavě a potom řekl: No, proč ne? Zařídit by se to dalo. Stejně nemám ještě vybranou dovolenou. Počasí bylo letos příšerné, to víte. Doba ledová je doba ledová. Aspoň bych se u vás, kapánek, zahřál. Kdy pak by se jelo?
1: A Šebestová řekla: Hned. A tak se najednou všichni octli u Šebestu, chudáci, zrovna.

0: Večeřeli a Šebestová řekla: To koukáte, koho jsme vám přivedli, to je pravěký člověk, pan Huml. Bude u nás přes noc a ráno ho povedeme do školy. A paní Šebestová přestala jíst a dokonce i dýchat, ale pan Šebesta řekl: No tak, Boženko, no tak. A tak se paní Šebestová uklidnila a nabídla panu Humlovi, aby si vzal s nimi. Měli zrovna rýžový nákyp. Pan Huml se nedal pobízet a vzal si plný talíř. Bylo to neobyčejně zajímavé, protože jedl rýži rukama. O paní Šebestovou se pokoušeli mrákoty, ale pan Šebesta řekl: Nesmíme se ničemu divit. Doba ledová ještě neznala nože ani vidličky a hned panu Humlovi vysvětlil, že rukama ani nohama se už dávno nejí, a taky mu půjčil příbor, s kterým si pan Huml málem vypíchl oko. Naštěstí toho musel na chvíli nechat, protože udělal hrpčí a hned všechno kolem lítalo, rýže, ubrousky, noviny, a pan Huml se omlouval.
1: To víte, doba ledová je doba ledová.
0: A pan Šebesta řekl: To nic, maminko, půjč panu Humlovi kapesník. A pak mu ukázal, jak se s takovým kapesníkem zachází, což pana Humla uvedlo v ohromné nadšení. Takže pořád smrkal a utíral si nos, ale když to zkoušel po 18., řekla paní Šebestová z ničeho nic: Tak dobrou noc. A šla spát k babičce. Takže se pan Šebesta musel o pana Humla starat sám. Napustil mu do vany horkou vodu, vysvětlil mu, k čemu je mýdlo, krtáček na zuby a pasta s fluorem, oholil ho, aby nevypadal jako šimpanz, a nakonec ho uložil do postele vedle sebe, a panu Humlovi se to všecko ohromně líbilo, a než usnul, řekl:
1: Teda řeknu vám, pane Šebesta, tohle se nedá s dobou ledovou vůbec srovnat. Až se vrátím do pravěku, vymyslím aspoň ten kapesník, ať se ten vývoj pohne kapánek kupředu.
0: Jenomže všecko to dopadlo úplně jinak. Ráno zavedli Mach s Šebestovou pana Humla do školy, kde bylo hotové pozdvižení. Soudružka učitelka běžela pro soudruha ředitele a ten představil člověka neandrtálského všem žákům a učitelům a řekl: Uvědomte si, že jsme jediná škola na světě, která má tak vzácnou názornou pomůcku. Teď známe pravěk naprosto dokonale. Teď víme dokonce i to, že se tam mamutí jedli s koprovou omáčkou, ale to není, prosím, všechno. Pan Huml vyhověl naší žádosti a od prvního bude u nás zastávat místo školníka. A všichni byli velice nadšeni a soudruh ředitel vyslovil Machovi a Šebestové zvláštní poděkování, a to jménem školy i jménem pana Humla, kterému se ve škole moc líbilo, hlavně proto, že za nějaký týden měl po Římě a nepotřeboval už ani kapesník.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Dožínkový bál ještě nezačal a celá hospoda byla na prasknutí. Limonáda tekla proudem, malinová šťáva potokem a sodovky se vypil celý rybník ještě dřív, než to muzikanti zmáčkli. Cestou k hospodě Francínek myslel na to, že ten bál takhle nestihne, protože musel nejdřív na jetel. A hlavně myslel na to, kdy se asi objeví Evelínka. Přijít musí, protože jsem ji pozval, utěšoval se. Nezvu každého, ale koho pozvu, ten musí dát setsakramenský pozor, abych se neurazil. Kdyby totiž nepřišla, tak bych se urazil tak, jak bych jí to ani nepřál. V hospodě mu drželi místo kamarádi. A bylo to dobré místo. Viděl rovnou ke dveřím, viděl každého, kdo vstupoval. Rozhlédl se po sále, ale Evelínka nikde. Dosedl a muzikanti to zmáčkli. Celá hospoda se vyrojila dokola. Jestli nepřijde, ať si nepřijde. Její chyba, povytahoval obočí Francínek. Nebudu s ní tancovat. Vyberu si místo ní panenku jako obrázek. A určitě nebude mít tak šikmé oči ani nožky tlusčí nad kotníky, jako ta namyšlená Evelínka. Je jich tu k nespočítání a plno jich ještě sedí. V tomhle měl Francínek pravdu. Na bále bylo panenek k nespočítání a ty, co seděli, čarovali na Francínka, ať se pro ně zvedne. Jenže on čekal na Evelínku. Hodiny běžely, hospoda hřímala a on čekal a hořknul z toho čekání, hořknul z toho hlídání dveří. Za celý večer mu oči zahrály jen na chvilku. To, když do sálu vstoupilo 12 dělostřelců. A pak mu zahrály ještě na jednu chvilinku. To, když do sálu vstoupil jeho kamarád pěšák, co s ním tenkrát na kocantě richtoval ty dělostřelce. Teď měl z brusu novou uniformu a dokonce i šarži. To se rozumí, že Francínka spatřil hned, jak překročil práh. Franci, ty starý kamaráde, ty stará vojno, tohle shledání musíme zapít, zvolal a šel rovnou pro limonádu. Francínkovi začal hlavu rozpalovat vzdor. Nepřišla Evelínka, přišel kamarád. Žádná škoda, takových Evelínek, jako je Evelínka, najde na bále 3 mandele. Kamarád pěšák přinesl limonádu a Francínek si přiťuknul. Vojsko už dali zase dokupy, Francii. Měl bys jít taky na vojnu. Daj ti tam hrubou šarži a zbrusu novou uniformu. Takovou, jako mám já. Když ji vezmeš na sebe, bude tvou každá panenka, na kterou se podíváš. No a tohle Francínka chytilo. Mít tak za jednu namyšlenou Evelínku každou panenku, na kterou se podívá, to by se to chodilo na báli. A kdy takovou uniformu dostanu, zeptal se kamaráda pěšáka. No třeba hned, pojď se mnou a vrátíš se v ní sem. Ještě v ní protancuješ zbytek bálu. Za pár dní pak naše vojsko otáhne do jiného kraje. Tam budou ještě hezčí bály a ještě hezčí panenky. Nemluví o tom, že se dostaneš od paní mámy. Tu chvíli muzikanti vytroubili půlnoc. Vytroubili půlnoc a Evelínka nikde. Tak já jdu, zvedl se Francínek. Rád bych někam, kde jsou ještě hezčí bály a ještě hezčí panenky. Nemluví o tom, že se dostanu od paní mámy. Když se vrátili, bylo ještě hodný kus do svítání a hospoda byla v nejlepším. Francínek měl z brusu novou uniformu a všem panenkám mohli vypadnout oči. Rovnou ode dveří si chtěl oskoušet, jestli bude jeho každá, na kterou se podívá. Rovnou ode dveří šel požádat o tanec nejhezčí černovlásku v sále. Byla jako proutek, nožky měla nedočkavé a ani trošku tlustší nadkotníky. Oči měla dokulatá a černé jako dva koflíčky pravé půlnoci. Vyskočila jako srnka a tančila s ním, dokud bubeník neodbouchal pauzu. Když pauza skončila, šel rovnou od stolu požádat o tanec nejhezčí světlovlásku v sále. Byla jako z pavučinky, byla v pase jako váška. Nožky měla nedočkavé a ani trošku tlustší nadkotníky. Oči měla dokulatá, neměla je šikmé, ale měly přesličkovou barvu jako oči Evelínky. Vyskočila jako srnka a tančila s ním, dokud jí nepřišel požádat o tanec dělostřelec. Dovolíš, zeptal se ledabile Francínka a tomu se vzpěnila v žilách krev. Nedovolím, ocekl, protože ani za nic by mu nedal v půli kola tanečnici, která mu tolik připomínala Evelínku. Tak se stalo, že se začal s dělostřelcem brát. Kamarád pěšák mu přispěchal na pomoc, ale těch dalších 11 dělostřelců taky nezůstalo sedět u limonády. Nejdřív vyhodil jeho kamaráda oknem na dvůr a pak se pustili do Francínka. Když se ráno probudil, ležel na prkeném kavalci, neměl tkaničky a díval se malým zamřížovaným okénkem přes řeku do polí. Každá modřina ho bolela a ještě víc ho bolel pohled na ty pokosené a zorané lány. Evelínko, Evelínko, táhlo mu hlavu. Proč si Heršvec nepřišla na bál, když jsem ti to vzkázal? Kdybys tam bývala byla, nebyli by mě natloukli A nepřišel bych k zavření. Proč si Heršvec taková umíněná? Ale tvá chyba. Teď mám z brusu novou uniformu a v té je mou každá panenka, na kterou se podívám. Za pár dní otáhnu s naším vojskem do jiného kraje, kde jsou ještě hezčí bálí a ještě hezčí panenky. Tohle si Francínek v duchu říkal, ale neřekl to nejdůležitější. Že panenka krásnější než sebe krásnější obrázek, není Heršvec dost krásná, když nemá trošku víc šikmé oči a když nemá trošku tlustší nožky nad kotníky. Že žádná sebe krásnější panenka nemůže Evelínku nahradit. Že Evelínku potřebuje. Neříkal to hlavně také proto, že nevěděl, co postihlo Ondrouška. A že to s tím vzkazem dopadlo docela jinak. Vlastně vůbec nijak. Jak se tak ale díval ven, srdce mu najednou povyskočilo. Kdo to kráčel s uzlíkem buchet, kdo to byl skorem už pod jeho okénkem, že by to byla Ondrouškova maminka, ovšem, že to byla ona. Kam tak, paní Matinko? Křikl na ní div, že ten uzlíček leknutím nevysypala. Pak však poznala, kdo to na ní volá a odpověděla. Za Ondrouškem, Francí, přece. Vždyť je pořád ještě v nemocnici. Jak to řekla, hned to začalo Francínkovi vrtat hlavou. Vrtalo mu to hlavou celé odpoledne. A nakonec mu začalo svítat, proč nepřišla Evelínka na bál. Že Ondrouška odvezli a on nejspíš nic nevyřídil. Že nic ani vyřídit nemohl. Že se to prostě s tím jeho vzkazem všecko nejspíš docela vyjinačilo.

jak dostal poštovský panáček létací kobereček. Té noci, kdy je slunce na své pouti oblohou od nás nejdál a naši zemi zahalí temnota nejtemnější, mají skřídkové v pohádkovém království sněm. Temnotu prozáří tisíce lucerníček. Skřídkové přicházejí, aby složili hold svému králi a podali i účet, jak si kdo počínal ve skřídkovské službě. Ještě však, než měsíc rozsvítil nad sněmovním paloukem svou velkou lucernu k poctě dobrého díla, nastal mezi skřídky jakýsi šum a zmatek. Houfem skřídků se prodíral kupředu panáček v poštovské pelerině s listonožskou brašnou přes rameno. Smekl před králem poštovskou čepici a s úklonou se omlouval. Prosím o prominutí, že přicházím na sněm pozdě, pachtím se jako pěšák. Král pokynul panáčkovi v pelerině, aby předstoupil blíž. Přišel si, vrchní poštmistře, podat zprávu o práci poštovských skřídků, nebo si přišel podat stížnost? Spíš bych rád vyslovil prosbu za celou armádu poštovských skřídků. Však jdou se mnou, aby mou žádost o létací koberečky slyšeli a podpořili. Na sněmovní palouk se vyhrnul houfec podivně vystrojených pěti mužíků. Král skřídků se podivil, tyhle, že jsou poštovští panáčci, vždyť nemají poštovskou uniformu, čepici, ani brašnu na dopisy, jsou vystrojeni jako na maškarní bál. Vrchní poštmistr vysvětloval, jsou vystrojeni podle toho, v jaké zemi kdo slouží. A pokynul svým pošťáčkům, aby se představili panu králi jeden po druhém. Poštovní skříci se řadili, aby předstoupili před královský trůn spořádaně. Jsem poštovský panáček z Ameriky, služebně patřím do krajiny indiánského kmene Čirokézů. Poštmistr podal vysvětlení. V té krajině pradědečkové nepsali dopisy, psali vzkázání kouzem po obloze. Za dědečku nosili vzkazy a poselství rychlonozí běžci. Proběh cestou necestou obouvali střevíce mokasíny z medvědí kůže. Schromáždění se trochu stišilo, když před královský trůn přicupital droboukí šikmooký skřítek. Právem se dalo říci, že cupital, vždyť drojil krůčky, jako by se točil na tanečním parketu. Klopu na poštovském kabátku zdobil květ chryzantémy. Uklonil se, přidal zdvořilý úsměv a představil se. Klaní se vám skřítek ve službách japonské císařské pošty. Jménem země, kde se úcta ke květině dědí z pokolení na pokolení, zdravím ctěné shromáždění květinou. Za to však u vchodu na sněmovní palouk nastal zmatek. Dva strážní skřídkové skřížili meče, aby zabránili ve vstupu vetřelci. Žábo, neruš sněmování a odskákej svou mokrou cestou do Hastrmanova hájemství. Na sněm se opravdu drala žába a doskákala až před královský trůn. Tam svlékla žabí masku, jako by svlékala kapucu. Přicházím v historickém kroji žabých skřídků. Sloužím u pařížské říční pošty na člunu zvaném Koule z Mulé. Další panáček předstoupil před krále málem vojenským krokem. Však také jeho uniforma byla důstojná, i když připomínala spíš stejnokroj železničářů než pošťáků. Hlášení podával v červené čepici jako výpravčí, když se zdraví s vlakem přijíždějícím do stanice. Hlásím se,
poštovský panáček z poštovního vozu vlaku Zghen na trati Alice Springs Adelaide. Poštmistr doplnil, že je to v Austrálii a ten vlak, že táhne parní lokomotiva, prababička všech lokomotiv. Za vyparáděným australským panáčkem se krčil skříteček drobný. Černou tvářičkou a námořnickou čepicí připomínal plavčíka z dalekých moří, kde slunce svítí štědřeji než jinde. Na krku mu visela šňůra lastůr. V Tichomořských ostrovech nemají peníze, platí lasturami, doplnil poštmistr za nejchudšího ze svých poštovských skřítků. Král už nechtěl další poštovské panáčky slyšet a předal slovo jejich vrchnímu poštmistrovi. Ten se uklonil a přejal za všechny řeč. Královská výsosti a všichni vážení vyslanci skřítků. Jsme poddaní pohádkové říše a přijali jsme službu u lidí, abychom jim pomáhali a aby svět nebyl šedivý a smutný. Pořád jsme stejní, ale svět lidí se proměnil. Byly doby rytířské, kdy posel nesl z bojiště zprávu svému králi. Poštovský skřítek přisedl na rytířova koně, aby tu zprávu chránil. Pak byly doby poštovních dostavníků. A tehdy usedl poštovský skřítek vedle kočího na kozlík jako průvodce pytle s poštou a ochránce poštovního tajemství. Neboť taková byla odevždy práce poštovských skřítků. Chránit dopis, aby došel bezpečně tomu, komu je adresován, a aby nebylo porušeno tajemství skazu, ukrytého v zalepené či zapečetěné obálce. Královská výsosti, lidi si píší čím dál víc a poštovský skřítek už na službu nestačí. I když je nás bezpočet, naše výbava stačí pro pohádkové království a ne už pro zrychlený a zmatený svět lidí. Proto podáváme žádost, tedy já, jakožto poštmistr, za všechny poštovské skřítky, aby byl každému skřítkovi přidělen vlastní létací kobereček. Král skřítků pokýval staletou moudrou hlavou. Tvá žádost je rozumná. Poštovský skřítek nemá opustit dopis, který střeží. Jenže jak vyčarovat milion létacích koberečků? Spočítal, kdy kdo kolik zrnek mákuje v poli makovic? Muselo by se to domluvit s lidmi, tedy s jejich panovníky, mínil vrchní poštmistr skřítků. Dát jim na vědomost, že mají každý pro svou zemi udělat tolik létacích koberečků, kolik je jich u nich potřeba. Vaše veličenstvo, usedli bychom na létací koberečky i jako vyslanci pohádkové říše. A na létacích koberečcích bychom vozili vzkazy ze země do země. Vždyť na létacím koberečku, tedy na poštovní známce, by nemuseli být jen hlavy králů. Kdo ví, co by malíři vymysleli? Třeba i zvířátka, kytičky, věže a chrámy jako ukázky, co všechno v té zemi mají a čím by se rádi proslavili. Lidé jsou plemeno chlubivé, pane králi, a třeba svá vzkázání ještě i ozdobí kraječkou, vyzlatí. A my ta vzkázání ještě zakuklíme jemňoukým předivem do pohádky. Pohádková říše je říše dobrá. A třeba by se i lidé mezi sebou míň prali, kdyby ty pohádky vysílané ze země do země znali. Mocní lidé pohádky nečtou, ani neposlouchají, vyslovil se král skřítků. Ale čtou je jejich děti a z nich vyrostou třeba i králové a panovníci, dodal poštmistr skřítků. A když jsou ještě malými školáky, tak jim poštovní známka
i lecos poví o zemi, odkud přišla. Zkusím se s lidmi domluvit, slíbil král pohádkové říše. A ty mi na příštím sněmu podáš zprávu, jak se armádě poštovských skřídků podařilo opatřit lidské vzkazy létacími koberečky a co to přineslo lidem i skřídkům. Tedy za rok a den podle našeho pohádkového kalendáře. To je podle lidského kalendáře jedno století, řekl vrchní poštmistr skřídků. Dostavím se a přinesu doklady. Sbírku létacích koberečků a jako přílohu k nim svitek s pohádkou. S pohádkou o tom, co obrázek na poštovní známce vypravuje. Přeji ti úspěch, poštmistře. Jen nevím, zda ti nepořádné a upospíchané lidstvo schromáždí za 100 let sbírku létacích koberečků. Obrátím se k dětem, vaše veličenstvo, uklonil se pohádkový poštmistr. Kluci sbírají ledacos a sbírají své poklady vážně i si je vyměňují a vedou pro ně války. Najdu si kluka, který bude schromažďovat létací koberečky poštovských skřídků a bude je opatrovat pro svého kluka a ten zas pro svého. Neboť co u nás v pohádkovém království rok a den, to je u lidí šňůra kluků od pradědečků k pravnukům. Královská milosti, v klukovském věku není sběratelská posedlost ještě lakota. To je spíš láska. V lásku věříme i my v pohádkové říši, kývl král skřídků. Kdo má rád, neublíží. Snad budou ti kluci s létacími koberečky, tedy v lidské řeči s poštovními známkami, zacházet opatrně. A poštovský skřítek, vaše veličenstvo, jim k tomu zašpitá pohádku, kterou z té země veze.

0: Tati má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: 3 a 2 je 5, 12 a...
2: Dobrý den.
1: 15. Dobrý den.
2: Vyhasla vám cigareta.
1: 30. Nemám čas si ji znovu zapálit. 25, 31. Uf, to je 501 622 731 500 milionů. Čeho? Ty jsi tu ještě? Už nevím čeho. Mám tolik práce. Já jsem vážný člověk. Nebavím se hloupostmi.
2: Čeho 5 milionů?
1: 7. Za celých 54 let, co tu bydlím, jsem byl vyrušen jen 3krát. Před 22 lety chroustem spadl Bůh ví odkud a já se 4krát spletl ve sčítání. Před 11 lety jsem měl revmatický záchvat. Chybí mi pohyb. Nemám čas se jen tak potloukat. Jsem přece vážný člověk. A po třetí zrovna teď. Říkal jsem 500 milionů.
2: Milionů čeho?
1: Milionů hvězdiček, které vidíme někdy na obloze. Věcičky, které se třpití. Zlatých věciček, o kterých sní lenoši. Jenomže já jsem vážný člověk. Já nemám čas na snění.
2: Ach tak, hvězd.
1: Ano, ano, hvězd.
2: A co děláš s 500 miliony hvězd?
1: 500 000, 1 621 731. Já jsem vážný člověk. Já jsem přesný.
2: A co s těmi hvězdami děláš?
1: Co s nimi dělám?
2: Ano.
1: Nic. Patří mi?
2: Tobě patří hvězdy?
1: Ano.
2: Ale viděl jsem už krále, který...
1: Králové nejsou majiteli, králové vládnou a v tom je rozdíl.
2: A co ti pomůže, že máš hvězdy?
1: Jsem bohatý.
2: A co ti pomůže, že jsi bohatý?
1: Mohu si nakoupit jiné hvězdy, pokud se někdy objeví. 500 000, 1 022 000.
2: Jak ti mohou patřit hvězdy?
1: A komu patří?
2: To nevím. Nikomu.
1: Patří mně? Neboť já jsem na ně myslel první.
2: A to stačí?
1: Ovšem, když najdeš diamant, který nikomu nepatří, je tvůj. Když najdeš ostrov, který nikomu nepatří, je tvůj. Když máš jako první nějaký nápad, dáš si ho patentovat, je tvůj. A mně patří hvězdy. Protože nikdy nikoho přede mnou nenapadlo, že by mu mohli patřit.
2: To je pravda. A co s nimi děláš?
1: Spravuji je a přepočítávám. Není to zrovna snadné, ale já jsem vážný člověk.
2: Patří-li mi květina, mohu ji utrhnout a odnést. Ale ty nemůžeš utrhnout hvězdy.
1: Ne, ale mohu je dát do banky.
2: Co to znamená?
1: To znamená, že napíšu na papírek počet svých hvězd a potom zamknu ten papír do zásuvky.
2: A nic víc?
1: To stačí.
2: Já mám květinu a každý den ji zalévám. Mám 3 sopky a ty vymetám každý týden. Vymetám totiž i tu vyhaslou. Pro mé sopky, pro mou květinu je užitečné, že mi patří. Ale ty nejsi hvězdám užitečný.
1: 342 500 5 223.
3: Biznesmen nevěděl, co odpovědět. Dospělí jsou podivní, řekl si malý princ v duchu a vydal se na cestu. Už proto, že měl o vážných věcech jiné představy.

povídám pohádku. Povídám pohádku, že pes přeskočil hromádku. Povídám druhou, že teče voda struhou. Povídám třetí, že spali na peci děti. A když se hezky vyspali, po kusu chleba dostali.

0: Jednou do roka přijdou Vánoce a zazvoní nám u dveří. A kdybyste se nás zeptali, jak doopravdy vypadají, řekli bychom jako šťastná a veselá tetka s nůší na zádech, ve které má kapříka a sníh.
1: A rolničky? A zelený stromek?
0: Ano, a taky vánoční ozdoby. Ty jsou velice důležité, protože zelený stromek bez vánočních ozdob je jenom docela obyčejnou borovičkou, jedličkou nebo smrčkem.
1: Ano, ale ozdobami nazdobený zelený stromeček, ten už je opravdovým vánočním stromkem.
0: Teď vám prozradíme jedno velké tajemství vánočních ozdob.
1: Ozdoby na stromku se nejenom třpití, oni umí ještě něco. Umí vyprávět pohádky.
0: Když hodiny o štědrovečerní noci ukazují, že za 12 minut bude půlnoc, ozdoby se 12krát zhoupnou. A rozesmátý šašek, parádní ozdoba z červených a modrých korálků, zvolá.
2: Na Vánoce dlouhé noce pro nejdelší povídání a že jsou jen jednou v roce, rychle spuste dámy páni.
0: A kdo začne?
2: Začne ten, na koho já, aleluja, myslím celý štědrý den.
0: To je ale napínavé, vzdychnou ozdoby, na koho pak asi myslel. A hned se to dozví. Šašek totiž ukáže prstem dolů nebo nahoru, vpravo nebo vlevo a jako na lesy vykřikne na celý vánoční stromek, která ozdoba to je.
1: Každý rok myslí na ozdobu jinou a my vám teď prozradíme, na koho myslel vloni. Na hvězdu betlémskou jsem myslel, vykřikl a ozdoby zacinkaly. Ach jo.
0: A hvězda betlémská, která zdobila samou špičku stromku, začala vyprávět svou pohádku. A jakou?
1: No přece vánoční a hezkou.

0: hvězdy betlémské. Byly bílé Vánoce a na staroměstském náměstí ve stoježaté Praze zářil vysokánský vánoční strom a ze stánku vonila skořice a klobásky a čokoláda.
1: Kote, byly Vánoce a na ty klobásky a čokoládu přišlo každý den 5000 dědečků a 4205 babiček a 20,5 tisíce vnoučat. A když šel pan primátor na magistrát, divil se, co má Pražanů.
0: Ale na staroměstském náměstí nebyly o Vánocích jenom Pražané.
1: Proti domu u kamenného zvonu stála ohrádka, vysypaná pilinami, a v té se z Vánoc radovali tři vesničánci. Černý poník, modrý kozlík a běloučká ovečka. Byli tam kvůli dětem. Poník je vozil, kozlík ho zesmával a ovečka se dávala hladit a kudrnkami hřála jejich zmrzlé prstíky.
0: No a tak to šlo celých 14 dní a než se kdo nadál, bylo tu štědré odpoledne, štědrého dne a Pražané pospíchali domů, aby našli pod stromečky všechno to, co jim Vánoce nadělili.
1: Ovečka se za Pražany dívala a mávala jim a kozlík na ně volal mek, mek, mek, pěkné svátky a poník povídá: jak jsem tak chodil pořád do kolečka, mám hlavu celou zamotanou. Nešli byste se mnou chviličku rovně?
0: Ale proč ne? Povídá ovečka. A víte co? My bychom mohli jít rovně celou Prahou, abychom ji trochu poznali. Až se nás ve vesnici zeptají, co je v Praze nového, budeme samá novinka a nebudeme koukat jako bulíci. Tak jdeme, jo.
1: A tři vesničánci vyšli z ohrady, řekli ošetřovateli Pepínkovi, že jdou a do hodinky budou zpátky a vydali se rovně za nosem. Šli kolem radnice a ulicí Karlovou a kolem domu u Modré štiky, až došli na Karlův most.
0: A najednou uviděli nad Prahou hvězdu s dlouhým zlatým chvostem, čili ocáskem. Ovečka zvolala: Černoušku, Modrásku, to je přece hvězda betlémská a zvěstuje nám, že se narodilo Jezulátko.
1: V Betlémě zamekal modrý kozlík, který si pamatoval, že se o tom narození zpívá v koledách. V Betlémě na seně, přikývl černý poník.
0: Ale kde pak? Zavrtěla hlavou ovečka. V Betlémě se kdysi narodil Ježíšek. Tohle Jezulátko se narodilo právě teď a tady, v Praze. A hvězda betlémská pražská nás za ním posílá, abychom se Jezulátku poklonili, abychom ho oslavovali a ve všem mu posloužili.
1: No jo, ale kde se budeme klanět? Zarazil se kozlík. Nevíme, kde se Jezulátko narodilo. No, přece v jesličkách na seně, zařechtal poník.
0: No to se ví, že na seně a v jesličkách Jezulátka se ani nikde jinde nerodí. Kozlík myslí, že neznáme tu adresu, povídá ovečka.
1: Hvězda s ocáskem musí zvěstovat ulici i číslo jesliček a taky jméno na zvonku. Bez jména na zvonku v Praze nikoho nenajdeme, rozčepířil se kozlík. A malé Jezulátko už vůbec ne.
0: Tak na hvězdu zavoláme. Hej, hvězdo, hvězdičko, my hned za Jezulátkem pospíšíme, ale nevíme kam. Zvěstuj adresu a taky pověst, jestli si to zvěstovala i oslíkovi a kravičce, poněvadž ti dva musí na Jezulátko dýchat, aby ho zahřáli.
1: Hvězda betlémská se zhoupla a cink, sedla si na hlavu kamenného svatého Jana Nepomuckého. Oslíka a krabičku a tři krále a tak dále budete muset najít vy, jen vám jsem zvěstovala.
0: A co ta adresa? Řekla tak trochu přísně ovečka. Tu vám zvěstovat můžu. Kopec Vyšehrad, číslo 2/3.
1: A?
0: A na zvonku je jméno Josef Tesař.
1: A jak se na Vyšehrad jede? Zeptal se Kozlík.
0: Metrem A a pak metrem C a jste tam. Já na vás počkám u domu.
1: A hvězda se vznesla a putovala nebem rovnou nad Vyšehrad.
0: Zvěstovala nám a teď si frnkne. Zlobila se ovečka. To mi teda pověst, kde my teď najdeme ve velkoměstě oslíka a kravičku a tři krále.
1: Já vím kde, já to vím, vykřikl Kozlík. V zoologické zahradě.
0: A opravdu, v zoologické zahradě v Troji totiž taky slavili Vánoce. A když ovečka řekla panu řediteli, proč přišli, pan ředitel povídá...
1: Oslíkovi dáme červená pouzdříčka na uši a kravičce zvonek na krk, když je posíláme na takovou slávu. Jen nám musí hvězda betlémská prominout, že to nebude česká kravička ztračena, ale kravička tibetská, která se jmenuje jak? S tvrdým i na začátku. Kde ale najdete tři krále, to nevím. Můžu vám půjčit akorát velblouda, ten, jak jistě víte, vezl Ježíškovi královské dary.
0: Je, dary, řekla ovečka nešťastně. My žádné královské dary pro Jezulátko nemáme.
1: Ale máme, pohladil jí pan ředitel a vzal z knihovny slabikář, ze kterého se Jezulátka učí číst, a ze šuplíku vyndal flétničku, na kterou se Jezulátka učí hrát, a pak ještě přidal kladívko. Jezulátko je kluk a klukům se kladívko hodí vždycky.
0: Děkujeme moc pěkně, řekla ovečka. A nakonečné před zoologickou zahradou nastoupili do autobusu oslík a kravička jak a velbloud, který měl mezi hrby truhličku se slabikářem, flétničkou a kladívkem, a za nimi pak nastoupili kozlík a poník s ovečkou. Pan řidič se na ně vánočně usmál a povídá: vy mi připomínáte můj Betlém. Oslík s kravičkou, velbloud s truhličkou a vy tři jste jako tři králové.
1: Opravdu? Opravdu, zaradoval se Kozlík. Myslíte, že bychom mohli dělat Jezulátku tři krále? No, to mohli, přikývl pan řidič a vytáhl z tašky zlatý řetěz na stromeček. Spletu vám z něj královské koruny, co říkáte? A zastavil autobus a pletl a pletl a pak nasadil ovečce, poníkovi a kozlíkovi takové koruny, že by jim je i praví králové záviděli.
0: Když vystoupili tři králové s velbloudem, oslíkem a kravičkou z metra C na Vyšehradě, trošinku sněžilo. A nad vyšehradskými hradbami svítila hvězda betlémská a volala: tady to je, tady.
1: Kozlíček zazvonil a když Josef Tesař otevřel, řekla mu ovečka:
0: my se prosím jdeme poklonit vašemu Jezulátku, pane Josefe Tesaři.
1: Je s maminkou Marí v ložnici a spinká, řekl potichu Josef a otevřel dveře do kořán. Nejdřív vešli oslík s kravičkou a postavili se k posteli a dýchali na Jezulátko teploučko, a pak vešel velbloud s truhlicí a nakonec i tři králové se zlatými korunami. Hluboce se poklonili a předali dary a slavnostně zaspívali.

0: tatínku Josefe, a jak se to vaše jezulátko jmenuje?
1: Optala se ovečka.
2: Matěj, Matěj, usmál se Josef.
1: A maminka Marie špitla Matějíček.
2: A jak se tak všichni na Matěje pobožně dívali, tatínek Josef povídá, jsme jako jesličky. Vyfotografuje si nás na památku samospouští.
1: Fotografický aparát postavil na stojánek a rychle utíkal k posteli, aby z něj nebyla na fotografii jenom půlka. Sklonil se nad Matěje a Marii a ještě než se ozvalo cvak, cinklo slavnostní cink. A nad jesličky se na lustr posadila hvězda betlémská. A pak už si aparát cvaknul a vyšehradské jesličky byly vyfotografovány, a to jednou provždy.
2: Druhý den na Boží hod vánoční se celá vesnice ptala ovečky, kozlíka a poníka, co je v Praze nového. No, co by? Je tam přece nový Matěj, zamekal kozlík. A jaké má rodné číslo? Zeptal se ošetřovatel Pepínek.
0: No, jaké asi? Podivila se té otázce ovečka. Šťastné, Pepínku, šťastné.
1: A tři králové se těšili, jak za rok přijde Matěj za nimi na náměstí, poník ho povozí, kozlík rozesměje a ovečka mu zahřeje prstíky.
3: Pohádka o Anče, která se nemila a smrděla. Každý, kdo Anču znal, řekl, no to milé a slušné děvčátko, jen se nechce mít a smrdí. A byla to pravda. Anča chodila celá umouněná, špinavá a smradlavá, protože si nemila ruce, obličej ani krk. Každý by mohl říct, že za to mohou Ančini ustaraní rodiče. To však nebyla pravda. Starostliví rodiče se každý den myli. Dokonce i babička a dědeček se myli, i kočka Čičinka se myla, jen Anča se nemila. Nechtělo se jí. I Ančiny hračky byly celé špinavé. Panenka a plyšový medvěd byly pokryty vrstvou lepkavé špíny a každý, kdo vstoupil do Ančina pokoje, hned odtamtud utíkal, protože si myslel, že vešel do plechu zlého, umouněného zvířete, které spí v posteli a hraje si s panenkami. Starostliví rodiče jednou za čas všechny panenky a medvěda umyli, ale bylo to zbytečné. Jen co se Anča vrátila ze školy, všechno zašpinila a uválela a oni mohli začít znova. Každý, kdo znal Ančiny starostlivé rodiče, říkal, takový milí a slušní lidé a neumějí si poradit se svojí ušmudlanou dcerou Ančou. Byla to pravda, neuměli. Vyzkoušeli všechno, co se dalo, ale za chvíli byla Anča opět špinavá a smrděla. Rodičům to vlastně ani nevadilo. Na Ančin zápach si už zvykli, ale vadilo to učitelkám ve škole. Každý, kdo znal učitelky ze školy, říkal, takové přijdou na kontrolu, ani se člověk nenadá. A byla to pravda. Učitelky jednoho dne zazvonily u dveří, přísně se dívali skrz brýle, dávali podivné otázky a všechno si zapisovali do tlustých učitelských zápisníků.
4: Vidí starostliví rodiče, jo, že jejich dcera Anča se nemije a smrdí?
3: Zeptala se jedna z nich. Starostliví rodiče zmateně přikývli. Učitelky sevřely rty do tenkých přísných čárek.
4: A vědí starostliví rodiče, že smradlavé děti do školy nepatří?
3: Rodiče jen sklopili hlavy. My jsme si mysleli, že Anča smrdí jen doma, odpověděl nesmělý otec.
5: Učitelky vyvalili oči a něco si zapsali do svých zápisníků. A můžeme se podívat do pokoje vaší dcery?
3: Zeptali se potom. Maminka jen zalomila rukama. Anča si byla hrát, před chvílí se vrátila a ještě si nestihla umýt ruce. Říkala, ale učitelky tím nezastavila. Rázně otevřeli dveře do Ančina pokoje a vřítili se dovnitř. Nejprv je omráčil veliký smrad. Potom v přítmí rozeznali Anču, jak leží na posteli a hraje si s panenkou. Anča měla špinavé ruce, obličej a krk. Špinavá byla i panenka, plyšový medvědi a všechno, čeho se Anča dotkla. Učitelky ten strašný pohled nemohly vydržet a s křikem vyběhly ven, zapomněli a postráceli učitelské zápisníky, kabelky a čepice a utíkali někam pryč. Každý, kdo znal Anču, říkal, ta si neumeje ruce, ani kdyby jí měli špínou upadnout. A byla to pravda. Anče se nechtělo mýt ani po události s učitelkami. Ležela v posteli, dívala se na svoje špinavé ruce a sledovala, jak se starostliví rodiče vedle v kuchyni hádají. Otec křičel, takhle už to dál nejde, ty za všechno můžeš. Maminka naříkala,
6: ale strýčka Pilku odvezli popeláři, protože si ho spletli s domovním odpadem.
3: Nastalo hluboké ticho. Anča nastražila uši, ale nic neslyšela. Potom se jí zdálo, že slyší šeptání. Tatínek

0: jsme vyzkoušeli všechno, co se dalo.
1: Plačtivě naříkal otec. Maminka lomila rukama.
0: Naše Anča se myje, ale cestou do školy se zašpiní.
2: Chcete snad říct, že za vaši smradlavou Anču může naše škola?
1: Rozčilil se ředitel. Starostliví rodiče se vylekaně přikrčili.
2: Zakazuju vaší Anče chodit do školy! Smradlaví žáci nemají vaší škole co hledat!
1: Křičel ředitel slavnostně, až se třásla okna. Rodiče se rozplakali. Ředitel se otočil, odpochodoval pryč a ze schodů se ještě dlouho nesly jeho rozčilené výkřiky.
2: To jsem v životě nezažil! Smrduba, Anča, hamba!
1: Večer, když celý dům stichl, Anča opět slyšela z kuchyně hlasy. Otec křičel. A kdo teď bydlí v chlívě pastříčku Pilkovi? Maminka naříkala.
0: Nikdo. Všichni se míjí. Do chléva se jim nechce.
1: A jsi si jistá, že strýček Pilka se nevrátí? Maminka naříkala.
0: Prohledali jsme všechna smetiště a strýčka Pilku jsme nenašli.
1: Nastalo ticho. Anča se vylekaně schovala pod svou smradlavou postel. Opět se jí zdálo, že rodiče kují nějaký plán. Například, že přestěhují Anču z jejího pokojíku do koupelny, tam ji budou zamykat a ven bude moc vyjít jen tehdy, když bude umytá. Spát bude ve vaně a jíst z umyvadla. Nebo každý den stačí Anču do pračky a vyperou ji. Ale Anča se mýlila. Každý, kdo znal starostlivé rodiče, říkal. Však oni tu smrdlavou Anču nějak doběhnou. A byla to pravda. Jednou v noci naložili starostliví rodiče Anču do auta a odvezli ji kamsi za město. Tam našli prázdný chlév po strýci Pilkovi, Anču do něj zavřeli a potom odešli pryč. Už měli dost Ančiných špinavých rukou, obličeje i krku. Už měli dost Ančina smradlavého pokojíku. Už nechtěli, aby je kontrolovali přísné učitelky a zuřivý ředitel školy a stejně se jim nechtělo vymýšlet nové a nové způsoby, jak naučit Anču čistotě. A tak zůstala Anča ve chlevě. Nemusela se mýt a mohla smrdět, jak chtěla. Starostliví rodiče ji každou neděli navštívili a povídali, co je nového. Přinesli koláče, brambory a řízek a spokojeně se dívali do chléva dírou v dřevěných deskách a radovali se, jak Anče chutná. Občas jí dali i čokoládu nebo sladkosti, ven jí však nepustili. Každý, kdo znal Anču, říkal, je to milé a slušné děvčátko, jen se jí nechce mít a smrdí a proto musí být zavřená ve chlévě. Nuže, tak to skončí všichni umouněnci a smraďoši, milé děti. Ha!

0: Hoši, hroši. Tenhle příběh vypráví hroší maminky a hroší tatínkové svým malým hroším klukům a holčičkám a ti ho chtějí poslouchat znovu a znovu. Vůbec jim nevadí, že všechno bylo možná trochu jinak, protože v pohádce, jak víme, se může přihodit jakékoliv kouzlo. Tak tedy, kdysi, před dávnými a dávnými časy, nevypadaly hroši tak jako dnes. Byly celý, krásně růžový a kůži měly jako nemluvňátka. Každý den se nejdřív dlouho koupali v průzračně čisté teplé vodě a když si pokoupali, vyšli na procházku, nosili rozevřené slunečníky, aby se na horkém africkém slunci nespálili. Rádi jedli, rádi se i smáli a že se nikdy s nikým nehádali, měl je každý rád. Nejvíc jeden starý krokodýl byl obrovský. Z dálky vypadal jako dlouhá kláda. Zblízka vypadal jako ještě další kláda. A v puse měl tolik zubů, že vlastně nikdo nevěděl kolik. Také se říkalo, že prý zná i kouzla. Ale kdo ví, co vlastně umí? Kdo ví, co vlastně umí, byl tatínek hroch. Umí dobře hlídat malé hochy hrochy a učí je spoustě užitečných věcí. Podívejte, jak hezky si s nimi hraje. A našeho nejmenšího má ze všech nejradši. Maminka se zamyslela. Jenže pokaždé, když vidím ty jeho strašlivé krokodýlí zuby, nechce se mi věřit, že ze všeho jídla má k obědu nejradši zeleninu. Tak ho pozvem na večeři a uvidíme, rozhodl tatínek hroch. Těhle růžový hroši jedí moc rádi různé vonavé bylinky a všechno, co růžově kvetlo kolem jejich řeky. Také růžové lekníny. Starý krokodýl pozvání hrochů na lekníny k večeři nepřijal.
1: Je mi to velice líto, ale já nevečeřím, omlouval se.
0: Co když budeš mít v noci hlad?
1: Přemlouvali ho hroši. Nebojte se o mě, měl jsem dneska k obědu hodně zeleniny a v nejhorším si něco vyčaruju. Říká se přece o mě, že znám i kouzla.
0: Zasmál se krokodýl a vycenil všechny své ostré zuby. Ale než je někdo mohl spočítat, tak tu svoji usměvavou pusu zavřel, až to cvaklo.
1: A teď hoši, hroši, jdem si zaplavat, volal krokodýl.
0: A všichni malí hrošíci, i ten nejmenší, naskákali za krokodýlem do vody. Celé odpoledne si pak s ním hráli. Na plovoucí klády, učili se potápět až na dno řeky a další pro hochy hrochy užitečné věci. K večeru odešel krokodýl domů, možná rovnou čarovat, protože po takovém koupání mu určitě vytrávilo. A k hrochům začaly chodit návštěvy. Přišly antilopy, aby se tu v klidu napili opravdu čisté vody. A plameňáci přiletěli, jen tak si postát u hrochů na mělčině, byl na ně moc hezký pohled. Růžoví plameňáci se tenkrát k růžovým hrochům krásně hodili. Poslední dorazili komáři. Komáři jsou sice malí, ale za to jich je na světě o hodně víc než hrochů. A tady byly komárů mraky. Ty mraky se potom celý večer nádherně vznášely nad vodou a pištivě tenounce vyhrávali svůj komáří koncert. Malí růžoví hroši vylezli z vody na břeh a vytřásli si vodu z uší, aby lépe slyšeli.
1: Staří hroši vystrčili z řeky své velikánské růžové hlavy a v údivu nad tou komáří hudbou otevřeli své obrovské pusy, velké jako popelnice, a také poslouchali.
0: A tehdy došlo k malé nehodě, která však měla, jak se hned ukáže, velké následky. Jeden komár se opozdil. Někde se cestou zdržel a teď rychle letěl, aby se připojil ke svému komářímu hejnu. Jenže jak tak spěchal, nekoukal na cestu a vletěl rovnou do otevřené hroší pusy. Velký hroch si malého komára nevšiml a bohužel ho spolkl. A bylo po koncertě. Bratři toho komára, a byla jich mračna, se vrhli na hrochy. Na hrochy, kteří ještě pořád měli růžovou, jemnou kůži jako nemluvňátka. A štípali je, a štípali. Štípali je celou noc. Hroši se sice potopili, ale komáři se potopili s nimi. A štípali je i pod vodou, dokud jim stačil dech. Jediný, koho tenkrát komáři nestačili poštípat, byl ten maminčin nejmenší hrošík. Nejmenší, nejmladší a jak už to v pohádkách bývá, nejchytřejší. Byl tak malý, že si ho komáři nevšimli a tak chytrý, že se potopil včas a pěkně pod vodou rychle doplaval rovnou ke starému krokodýlovi. Pomoc! Pomoc! Křičel.
1: Proč ještě nespíš, divil se krokodýl.
0: Potřebuju vodu nebo kouzlo proti komárům, řekl nejmenší hrošík a vyprávěl, co se stalo. Když to krokodýl slyšel, smál se, až mu zase byly vidět všechny zuby. Ale hrošíkovi do smíchu vůbec nebylo. Lepší by bylo kouzlo. A jestli máš rád hrochy, čaruj rychle, jinak tuhle válku hroši prohrajou, křičel na krokodýla. Krokodýl se zarazil. Přestal se smát, zavřel pusu, jen to cvaklo.
1: Tak dobře. Všichni hroši byli, jsou a budou moji kamarádi. A ty především. Zkusím jisté kouzlo. Ale nebude ti vadit, když už potom nebudeš růžový?
0: Na barvě přece nikomu nezáleží, řekl netrpělivě nejmenší hrošík. Hlavně si už pospěš. A tak krokodýl udělal kouzlo. Bylo to kouzlo dobré pro hrochy, méně dobré pro komáry a způsobilo, že hroši dostali úplně jinou kůži. Pořádně tlustou, zkrátka hroší, kterou žádný sebevzteklejší komár neproštípne. Také už není růžová, ale ani voda, ve které se hroši pořád ještě tak rádi koupou, není průzračně čistá, jako bývala. A víte proč? Protože šedivé hrochy v kalné blátivé vodě komár nenajde, i kdyby si nasadil brýle.
2: Pája už prozkoumal skoro celý pavoučí les od východu sluníčka až k západu slunce. Mezi potokem a druhým lesem byla louka plná květů. Tam se dnes vypravil, protože svět je tu barevný a měkoučký. Upletl si pavučinku mezi modrým zvonkem a bílou kopretinou a pozoroval motýly. Najednou uslyšel strašlivý dupot. Po louce běželi dva pánové, jeden tlustý, druhý hubený. Oba měli síťky zavěšené na dlouhé tyči a mávali s nimi nad hlavou. Kradou nám mouchy, jsou to lovci much, napadlo Páju. Když proběhli docela blízko, uviděl, že je to trochu jinak. Mušky a komáři lovili ty dva pány. Rojili se kolem nich jako můry kolem světla. Jenže ti dva lovci si ku podivu nevšímali mušek ani komáru, i když je divoce štípali do krku a do paží. Ale snažili se uhnat a ulovit motýla, který jim vůbec nic nedělal. Motýl kličkoval a uhýbal oběma síťkám a najednou nabral směr přímo na kopretinu. Jezusko, te kamaráde, schovej mě, pištěl. Pája vyskočil a rychle přes motýla hodil svou pavučinu. Lovci se zarazili. Motýl jim zmizel přímo před očima. Kam zmizel? No přece se nevypařil, zlobil se tlusťoch. To nemá cenu, brumlel Hubeňour. Že nemá cenu, babočka admirál, babočka admirála pro něho nemá cenu, vrtěl hlavou tlusťoch a vydal se pátrat o kus dál. Už jsou pryč, zatřepetal se motýl v pavučině. Odešli, řekl pája, ale proč tě vůbec honili? Motýl se vysoukal na světlo. Proč? Ty máš ale otázky. Ty jsi asi nikdy neviděl sbírku motýlu? Pája přiznal, že sbírku motýlu nikdy neviděl, i když v pavoučím lese už zná kde co a kde koho. V pavoučím lese ohrnul tykadla motýl. Já jsem vzácný exemplář. Na mě se chodí dívat celé školní výpravy. No tak proč se schováváš, když se na tebe ti dva pánové přišli jenom podívat, chtěl vědět pája. Ha, podívat, odfrkl si motýl. Přišli mě lapit do sítě, probodnout špendlíkem a strčit za sklo v nějakém muzeu. Pája nechápavě kroutil hlavou a přemýšlel o lidech. A na pavouky se taky chodí dívat školní výpravy, zeptal se po chvíli. Motýl se rozkychotal. To se povedlo, ty jsi ale vtipálek, řičel. Kdo by se chodil dívat na pavouky? Co je na tobě zajímavého? Vždyť jsi samá noha. Podívej na mě. Vidíš tu nádhernou kresbu křídel? Ty krásné barvy, ten třpit a pel. Vidíš, jak vířím ve slunci? Motýl v úžasu a okouzlení nad vlastní krásou úplně zapomněl na svět okolo. A to neměl dělat. Ten tlustý pán se totiž právě otočil a hnal se zpátky. Tamhle je, volal, máme ho, babočku. Babočka admirál se v letu prudce zastavil, zůstal trčet ve vzduchu jako veliký otazník. Jezusko, co teď? Kam se mám schovat? Leď k potoku, tam je vysoké kapradí, křičel pája. Motýl poslechl a nabral směr k potoku. Oba lovci se hnali za ním. Bylo tam opravdu vysoké a husté kapradí. Tady mohl najít skrýž, jenže si ve zmatku špatně vyměřil místo přistání. Zatřepetal se nad hladinou, srazil se s vodní vážkou a šplouch. Spadl do potoka. Taková škoda. Babočka admirál, zahořekoval tlusťoch. A pak oba lovci odešli. Pája doběhl na místo právě včas, aby spatřil, jak slabounký proud unáší motýla k zátočince. Pomoc, pomoc, já se topím, neumím plavat, sípal motýl a polikal andělíčky. Páju napadlo, že by měl umět plavat, když je admirál, ale moc o tom nepřemýšlel. Vyběhl k zátočince, stál tam smrček a z jeho nejnižší větve visela opuštěná pavoučí síť. Pája ji rychle strhl a hodil do vody. Sem, sem, volal, vidíš tu síť? Chyť se a já tě vytáhnu. Babočka admirál se došplouchal k pavučině a pája zabral. Hej, rup! Síť rupla, přetrhla se, ale motýl byl šťastně na břehu. Sotva popadl dech, začal se kroutit a omlouvat. Díky, příteli, zachránil si mi život. A promiň, že jsem se ti vysmíval. Náhodou vypadáš velmi zajímavě. Tolik nožiček najednou, to se jen tak nevidí. Moc ti to sluší. Za to ty vypadáš nějak divně, odpověděl pája. Teď už tě do sbírky nikdo chtít nebude. Jezusko, te, proč myslíš, co se mi stalo? Ale nic, To nestojí za řeč, řekl Pája. Tak ahoj, já už musím domů. A rozběhl se podle potůčku ke svému rodnému smrku. Počkej, no co se mi stalo? Jak vypadám? Volal za ním zoufale babočka admirál. Ale Pája už ho neslyšel, nebo nechtěl slyšet. Ono totiž není nic příjemného sdělovat bývalému krásnému motýlovi, že mu všechny barvy vzala voda, že chudák teď vypadá jako nějaká obyčejná splihlá mu.

0: zamořeně jako nějakého zajatce. Nechápal, co se stalo a proč se Dederon s juniorem na schůzku s velkým šéfem nedostavili. Má právo to vědět, byl přece velitelem akce. Co bylo, to bylo. Určitější odpověď nedostal. Vrata do Kilimandžára byla přepažena prkny, ale pro lichožrouty se všude nějaká skulina najde. Uvnitř se schromáždil celý Dederonův gang. Jihlíka vedli špalírem jako uličkou hanby. Na konci stál Kudla Dederon a vedle něho Tulamor junior.
1: Pohleďte, co čeká každého zrádce, zvolal Dederon už zase slavnostně a spisovně
0: a vyrval Jihlíkovi z ucha spínací špendlík.
2: Strčíme ho mezi krysy? Zeptal se horlivě jeden z jeho strážců.
1: Ještě ne, řekl Dederon. Chci, aby byl přitom.
0: Pak vyskočil na barový pult a Tulamora juniora pozval k sobě.
1: Poklekni, přikázal.
0: Položil před něho plechový tác. Tulamor junior políbil punčochu se stříbrným podvazkem. Dederon ho udeřil tácem do hlavy.
1: Tímto tě slavnostně pasuji na rytíře podvazkového řádu a svého pobočníka.
0: Pravil a nejdřív levé a pak pravé ucho mu propíchnul spínacím špendlíkem. Davem proběhla vlna vzrušení. Byla to nejvyšší pocta. Nikdo z nich neměl privilegium dvou spínacích špendlíků.
1: Nikdo z vás neměl tak těžkou přijímací zkoušku,
0: odpověděl na to zahučení Kudla Dederon.
1: Tulamor junior s mou pomocí zničil impérium svého otce, komotra všech kmotrů, a proto tady a teď jmenuji guvernérem horního města.
3: Ať žije guvernér Tulamor!
0: Ozývalo se ze všech stran a do toho vykřikl zoufalé Jihlík.
2: Tulíku!
1: Odveďte ho!
0: Poručil Dederon.
2: Tam?
0: Zeptal se ten horlivý strážce. Dederon přikývl.
1: A my máme důvod k oslavě, zvolal. Od dneška nám patří celé město.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: Moc jsem litoval, že mi krtek neřekl, kam se ty žížaly chodí pást. A tak nezbylo, než prohlížet louku, pod kterou měl krtek své chodby. Ale ať jsem poslouchal pozorně a díval se pozorně, žádnou žížalu jsem neviděl. Pořád jsem chodil sem a tam, už jsem byl celý urousaný a pořád nic. Najednou ležím na zádech a kdosi mě velice hrubě drží pod krkem. Nade mnou žluté oči na veliké žluté kocouří hlavě. Zkrátka, poznal jsem, že mě přepadl kocour. Začal jsem ho bít zadními tlapkami. Kocour mě pustil, posadil se, vyprskl chlupy, které mi vytrhl a povídá: "Prýš se dobře, já už tě tady pozoruju delší čas, konečně jsem tě dopadl." Viděl jsem, že je to kocour velice silný a že bude nejlépe, když se s ním dohodnu po dobrém, a tak mu povídám: "Ty jsi zdejší?" A žlutý kocour na to: "Samo." "Že jsem tě tu nikdy přes den neviděl, ty sem chodíš jen v noci?" "No samo, a co ty tady děláš? Chytat myši sotva umíš?" No to se mě dotklo. Řekl jsem žluťákovi, že jsem v chaloupce svého člověka zahnal myš, když mu chtěla okusovat jeho jídlo. Tu jsem tenkrát prohnal. Na žluťáka to však neudělalo žádný dojem.
6: "Tak ty jsi na světě proto, aby zhlídal člověku jeho jídlo?" řekl posměšně a dodal: "To já mu zase na jeho jídlo chodím." Taková řeč mě polekala.
5: Ale žluťák řekl, že tohle není jeho loviště, prý tady u mého člověka by chytl leda nějakou do kožichu. Říkal, že v chaloupce za lesem mají slepice, husy a hlavně kuřátka a na ta, že on v noci chodí. Ty lidem kuřátka bereš? Samo, už klíbil se žluťák. A oni ti to dovolí? Žluťák se ke mně otočil zády a řekl, sáji si, tady. Námatal jsem mu na zadní noze tvrdé hrbolky. Žluťák mi vyprávěl, jak ho jednou při lovu kuřat přistihl člověk, ukázal na něho dutou holí, ze které vyšlehl rom a blesk a do nohy se žluťákovi zasekla palčivá bolest. A měl jsem štěstí, že jsem to nedostal naplno. Našinec se musí mít před člověkem na pozoru. A člověk je tvůj nepřítel, žluťáku? Samo. A ty jsi nepřítel člověka? Samo. A kdo je tvůj přítel? Nikdo. Ty nemáš nikoho rád? Žluťák vycenil veliké ostré špičáky. Rád mám kuřata, protože jsou dobrá. A co mne, žluťáku? Nemáš rád nebo nerád? Zeptal jsem se. Jsi mi zatím lhostejný, ale kdybys mi chtěl někdy něco přikazit, kdyby ses mi pletl v mém lovišti, tak bych ti ukázal, kdo je žluťák. To si mě nepřej. Ty jsi rváč a já si tě nepřeju, řekl jsem zlostně. Žluťák se chystal, že po mně skočí, ale zaskřípaly dveře naší chaloupky, ze které vyšel můj člověk. Žluťák se přitiskl k zemi a jako had zmizel ve vysoké trávě. Můj člověk se velice divil, proč mám zježenou srst a proč tak bojovně vrčím.
7: Co pak na sebe tak koukáte, děti? Vy už si nehrajete na pejska a kočičku?
8: To se tati radši zeptej paní Žufíkové.
7: Proč bych se na to měl ptát paní Žufíkové?
8: No, ona totiž, pane Spejbe, ona...
9: Počkej, Máni, já to povím sám. No.
7: Tak se nehádejte. A povězte mi, co bylo s paní Žufíkovou.
9: No. S paní Žufíkovou bylo, že ta hodná holčička Mánička přetrhla paní Žufíkové šňůru na prádlo, právě když tam měla prádlo.
8: No zase já, no.
7: Opravdu, Máničko?
8: Když on to Hurvínek neřekl celé.
7: No tak jak to bylo?
8: No, jenom pověz taťuldovi, na co jsme si hráli.
7: A já jsem si hned myslel, že to bude nějak jinak. Mánička by přece nic takového schválně neudělala.
9: Ne, ne. Mánička ne, ale šňůra udělala drc, prádlo na ní hrc a paní Žufíková udělala vrrr.
7: Prosím vás, na co pak jste si to hráli?
8: Ale no přece na toho pejska a kočičku.
7: Aha, no. A ty jsi byla kočička a Hurvínek pejsek.
8: Ale ne. Hurvínek byl kočička a snědl mi jogurt.
7: No to kočičky dělají. No. A proč jsi nebyla kočička ty?
9: No. No přece tatí nemohla, když ona měla jogurt a já ne.
8: To byl můj jogurt, no.
7: Vidíš, to je pravda. A co pak si dal Mánice pejskovi ty, no? Co pak, no? Říkej. Pověz, no.
9: Já jsem dal Mánice pejskovi kost, no. Ale ona na ní neměla chuť.
8: Budeď by ne, to by neoblízla ani žerik.
7: No to jste si opravdu hráli moc hezky. No. Ale ať přemýšlím, jak přemýšlím v tom povídání o pejskovi a kočice, nebylo nic o trhání šňůry na prádlo.
8: To ne?
9: Nebylo, ale když ono tak strašlivě prčelo.
8: No, a pak svítilo sluníčko.
9: No, a my jsme se chtěli usušit jako pejsek s kočičkou.
8: No, a proto mě kočička Hurvínek vysadil na tu prádelní šňůru. No, a to nevydržela a udělala drc, no.
9: Prádlo udělalo hrc.
7: No. A paní Žufíková udělala vrr.
8: No,
7: já se jí nedivím. No. To já být na jejím místě bych udělal vrr a ještě haf, haf, abyste věděli.
9: Haf, haf tati nedělala, ale napovídala toho, to by zkoukala. Ale stejně nějak zapomnětlivá.
7: Proč myslíš?
9: Protože nemohla Mánice přijít na jméno.
8: No, říkala mi prosím všelijak jinak. Jenom ne Máničko.
9: Ale na některá slova si vzpomněla moc dobře, já to slyšel.
7: No dobře, ale co bylo dál?
8: No, potom nás chtěla seznámit se svým manželem.
7: Jak seznámit? No. Proč?
9: To my nevíme. Ona pořád říkala, počkejte, já přivedu manžela.
8: No a já chtěla počkat, ale Hurvínek říkal, že ne, že už pana Žufíka zná.
7: Tak ty znáš pana Žufíka?
9: Znám, tati, ten tě umí běhat, to vyskoukal.
7: Vy jste spolu závodili?
9: No, Vlastně závodili, ale nechytil mě.
8: Nechytil, já to viděla, pane Spejble.
9: Nechytil.
8: To byl nervák. No, a pořád na Hurvínka křičel, počkej, já ti ukážu. Ale úplně zbytečně, protože Hurvínek nepotřeboval nic ukazovat, on trefil domů úplně klidně sám.
7: A to se dozvídám pěkné věci. Co pak ti to chtěl pan Žufík ukázat, no?
9: Já tati nevím, jestli mu šlo to okno, nebo co?
7: O jaké okno zase?
8: No, přece... o to okno, co no. Měli Žufíkovi.
9: Měli Žufík.
7: Měli?
8: No.
7: A už nemají?
8: No.
9: Já za to tati vážně nemůžu. On mi Honza Huňku přihrál na hlavičku a už to bylo.
8: Už to bylo, no. Ale teď mají to okno zalepené takovým květovaným papírem a vypadá to moc hezky, pane Spejble.
7: Spíš to vypadá na domácí sekec. No to jsou mi novinky.
9: No, tati, já jsem...
7: Napřeč ňura drc,
8: no.
7: Potom prádlo hrc a teď okno bum. Hleďte se, vy pejsku a kočičko. Vy se teď půjdete pěkně k Žufíkovům omluvit.
8: No.
7: Hurvínek ze svého zaplatí to okno a vyhlašuje se domácí vězení.
8: Yeah.
9: Když to ale není zdravé sedět doma.
8: No.
7: Já na vás otevřu okno, abyste měli svěží vzduch.
8: Ale co budeme doma dělat?
7: Můžete si zase hrát na píska a kočičku. Já vás naučím.
4: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

juice.

0: skvelom spievankovi je krásne.
1: Poďte, zoberiem vás na výlet a ukážem vám celé Spievankovo.
0: Let's go on a trip. We will show you the whole of Spievankovo.
2: Yeah!

0: Slunce bylo u samého západu a svatojánští broučci vstávali. Maminka už byla v kuchyni a vařila snídaní. Tatínek už také nespal, ležel ještě v posteli a hezky si hověl. Brouček pak přelezl ze své postýlky na maminčinu, tam se pěkněji spalo, lehl si pěkně na zádečka, zdvihl všechny nožičky do povětří a počal se houpat. Houp, houp, houpy, houp. Ale najednou se to jaksi moc rozhoupalo, houpy, houp, a už ležel Brouček na zemi a křičel, co mu jen hrdlo stačilo. Tatínkem to trhlo.
1: Zatrápený Broučku, co pak tak musíš křičet?
2: Ale tatínku, když jsem se tak udařil, já jsem spadl z postele.
1: Tak jsi směl dát pozor.
2: Ale když mě to přece bolí.
0: Maminka zatím už měla snídaní hotovou a šla je budit. Vstávejte, vstávejte, slunko již zapadá, budeme snídat. A co pak ty Broučku už pláčeš, sotva z oči proloupl? Ale když já jsem se tak udeřil a tati nechce, abych nekřičel. Jen pojď, dřív než kočička vejce snese, všecko se ti zahojí. Zatím se pěkně umyjeme a budeme snídat. Pojď. A šli. Maminka Broučka pěkně umyla, Brouček přistavil ke stolu židle a maminka už nesla polívčičku na stůl. Sedli si a tatínek se modlil. O náš milý Bože, povstali jsme slože a pěkně tě prosíme, dejš, ať se tě bojíme, bojíme a posloucháme a přitom se rádi máme. A pak už hned Brouček držel svoji dřevěnou lžičku a znamenitě s ní zacházel. Však oni měli zelnou polivčičku a Brouček třeba, že všechny polivčičky rád, vždy a vždycky tu zelnou přece ze všech polivčiček nejraději. Snědl jí plný talíř a maminka mu ještě ze svého přidala. Ale tatínek, že už má čas, slunko, že už je dávno za horama, honem dal mamince hubičku. A teď Broučku pěkně poslouchat, ať mě maminka nemusí žalovat. Ne, tatínku, a já vás vyprovodím. Ano, tak pojď. A šli. Ba, letěli. A hezky nízko, aby Brouček nespadl a jen tak daleko, aby potom nezabloudil. Ještě to dost neuměl. Chaloupku měli ve stráni pod jalovcem krytou suchým špendličím. Brouček si vylezl na střížku, spustil se, letěl až k palouku a přes celý palouk až k dubu a zase zpátky. A když už byl všecek udýchán a křídelka ho bolela, sedl si a odpočinul. A pak zase letěl přes celý palouk až k dubu ke kmotřičce.
3: Kmotřičko, jestli pak už jste vzhůru, budejť bychom nebyli Broučku.
4: A Beruška také.
5: Budejť bych nebyla Broučku, co pak nám neseš?
2: Já nic, ale páne, to už umím lítat.
0: A už zás Brouček letěl. Vylezl si na střížku, spustil se a letěl. Letěl na druhou stranu až ke kaštanům a hned zase zpátky na střížku. Ale dal se mu, jak si nechtělo. Zůstal si sedět a tu najednou vidí, že se jim počíná z komína kouřit. Ha, už seděl na komíně. Maminko, že vám to zafouknu? Ne, ne, já nechci. Necháš toho? Ale Brouček přece foukal a už by byl málem oheň na ohništi zhasil, kdyby byla maminka honem nepřiložila trochu suchého chvojí. Plamen vyšlehl, za ním se valil kouř a Brouček křičí a leze ze střížky dolů. Ach, maminko, maminko, ach, ach, maminko. A co pak zase, Broučku? Maminko, když mě ten kouř vlezl do očí. Vidíš ty škaredy, Broučku? Dobře ti tak, když nechceš poslouchat. Počkej, počkej, já to všecko povím. Ale maminko, když mě ten kouř vlezl do očí a tolik mě štípal. I to ti patřilo. A ještě dostaneš, až tatínek přiletí. To bude z tebe krásný Brouček. Ale vždyť jsem vám to, maminko, nezhasil. Ale chtěl jsi mě to zhasit a věděl, že to nechci. Vidíš, to ti nesmím prominout, co pak by z tebe bylo. Až jen tatínek přiletí. A k motřičce to na tebe také povím. A k motřičkovi a Berušce. Ale maminko, vždyť já jsem vám to nezhasil a už víckrát vám nebudu oheň zhášet. Prosím vás, maminko, neříkejte to. Ne, já to musím říci. No ale když Brouček moc prosil a prosil a už zas plakal a pořád prosil a sliboval, že už bude poslouchat, tak si maminka dala říci a že to nepoví. No tak a už neplač. A dej si na sebe pozor, to by tě neměl nikdo rád. Jsi takový umouněný. Maminko, já se půjdu koupat. Jen jdi, jdi. Maminka věděla, že se jí Brouček neutopí. A Brouček se šel koupat, ale ne do potoka. Dole na palouku byla vysoká tráva a rosa na ní jako granáty. Brouček se rozběhl a houp do trávy, jak byl dlouhý a široký, a házel sebou, až se tráva prohýbala. Pak vylezl, rozběhl se a zas houp do rosy, až to kolem stříkalo. A když už se dost vykoupal, vyskočil si na větvičku, setřepal se sebe rosu a frrr, rovnou čarou pod dub ke kmotřičce. U okna se zastavil.
3: Beruško, to jsem se vykoupal.
4: Jestli pak ty umíš také plavat?
3: I ne, kdy pak bych já uměla plavat?
4: Páne, já umím plavat.
3: I nejď, Broučku, já musím jít mamince pomoci.
4: Kde pak je kmotřička?
3: Seká na dvorku chvojí. Pojď se podívat.
0: A Brouček šel. Co pak nám neseš, Broučku? I nic, kmotřičko, já jsem se koupal a vy něco máte, kmotřičko? Mám něco dobrého, ale nevím, jestli ti to dám. No, uvidím. Vidíš, tady už mám toho chvojí hromadu nasekaného. Tak pojď a odnášej je s Beruškou tamhle pod střížku, aby nám nezmoklo. Ale musíte je pěkně rovnat do rázu. Pak ti něco dám. A Brouček, že ano, a počal nosit, co mu jen síla stačila. Ale místo, co měl šťakličky pěkně do rázu rovnat, Brouček je tam jen tak házel a to Beruška nechtěla.
3: Broučku, to se tak nesmí. Maminka to tak nechce. Nám by se to skácelo.
4: I nic se vám neskácí. Co pak to nedělám dost pěkně?
3: Neděláš. To se musí pěkně rovnat.
4: Tak si to dělej sama, když ti to nedělám dost pěkně.
0: A už se Brouček hněval. Nechal všeho, sedl si na pařízek, mračil se a díval se před sebe. Beruška ho nechala a hleděla si svého. Až za chvilku začala kmotřička. A co pak, Broučku, už nikam nemůžeš? To nejsi jaksi moc silný. I ne, kmotřičko, ale když ona se pořád se mnou vadí. Inu, když ty jsi takový divný Brouček, co pak si už zapomněl, že něco mám? A je to, kmotřičko, dobré? No to si myslím, jako med sladké, jen jdi a honem ještě nos. A Brouček ještě šel a honem nosil. Beruška to bez toho už všechno odnesla a pěkně srovnala. A tak už to dlouho netrvalo. Kmotřička zatěla sekírku do špálku a řekla dětem, aby šli dovnitř. A děti šly. V síni vpravo od kuchyně stála almara zavřená na zámek, ale klíč vězel v něm. Kmotřička jen zatočila a už bylo otevřeno. Ale teď co tam? Ten bílý talířek na nejhořejším prkénku Brouček hned pozoroval. Ale co na něm? Kmotřička jej sundala, ale byl přikrytý jiným talířkem. No tak hádej, Broučku, co to je. Ale Beruško, nepověz. O, já vím, kmotřičko, to jsou jahody. Ne, Broučku, to je ještě sladší. Tak to jsou maliny. Ne, Broučku, to je mnohem ještě sladší. Tak, kmotřičko, to jsou borůvky. Ale, Broučku, to nedobře hádáš. Je to jako med sladké. No tak je to, kmotřičko, med. A byl to med. To si pochutnali. Ale už bylo hezky pozdě. Kmotřička, že musí dělat oheň a vařit večeři, Beruška, aby honem skočila pro trošku chvojí, a Brouček, aby šel už domů. A tak Brouček, že půjde domů. Nezapomeň doma pěkně pozdravovat. Ne, já nezapomenu, s pánem Bohem. A šel. Sotva, že přiletěl k palouku, tu letí od potoka tatínek s kmotříčkem. Tatínku, já jsem byl u kmotřičky a dostal jsem tam med. Ten vám byl sladký. No dobře, Broučku, jestli pak zposlouchal, nebude maminka žalovat. Tatínku, já jsem to mamince nezhasil a ona to nepoví. Zatím už byli doma. Maminka rozdělala honem oheň a stavěla na polívčičku. Tatínek si sedl na stoličku, bolela ho křidélka a Brouček se houpal tatínkovi na koleně. Maminko, vidíte, Brouček vás zlobil. Ale tatínku skoro zlobil, ale když prosila, slibovala, že už to víckrát nebude dělat, tak se mu slíbila, že to na něj nepovím. A potom byl skoro pořád u kmotřičky. No tak dobře, maminko, ať si ho u kmotřičky nechají a my si vezmeme Berušku. Maminko, u kmotřičky mají med a já jsem dostal, ten byl sladký. A nám kmotřička nic neposlala? Nic. Ani nemáš co vyřídit? Ne. Ale Broučku ani nás nevzkázala k Motřička pozdravovat? I ano, maminko, já jsem zapomněl, že vás pěkně pozdravují. Vidíš, Broučku. Ale už jdi, přistav židle ke stolu a budeme večeřet. A Brouček přistavil židle ke stolu, maminka už nesla na stůl a to jim ta polívčička zase chutnala, byla taková dobrá, zasmažená s kmínem. Tatínek jí snědl dva talíře a Brouček skoro také dva. A pak se jim chtělo spát, Brouček dal pac a pusu, maminka mu podala do postýlky ruku, on ji držel a už všichni dřímali. Pěkně se jim to spalo.

0: Mamičko!
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: A teď ještě jednou.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Kapesník pro nosála. Nosál byl už hodně starý, když ho jednou rozbolelo koleno. Kvůli tomu nemohl vylézt na vršek stromu, vlastně se neodvážil vyšplhat ani na nejnižší větev. Tolik ho to bolavé koleno trápilo. Zkrátka a dobře, nemohl dělat nic z toho, co všichni nosálové celé dny tak rádi dělají, totiž lezou po stromech a houpají se tam na větvích. Místo toho musel sedět doma a houpat se v houpacím křesle. Krčil mrzutě nos a stěžoval si, že nemá co dělat. Jenom vždycky dopoledne mu na chvíli přivedli několik malých nosálů, aby je pohlídal, protože tou dobou jejich maminky chodily po nákupech. S malými nosálky si každý rád hraje. Jsou moc hezcí, nikdy nebrečí a mají pořád spoustu legračních nápadů. Uhlídat je ale, to už žádná legrace není. Při hlídání malých nosálů musíte dávat pozor hlavně na dvě věci. Za prvé, aby nestrkali nosy, kam nemají, a za druhé, aby nedostali rýmu. Každý nosál má trošku delší nos, a to už od narození. Proto se také nosál jmenuje nosál. Jenže takový nosálek, když se narodí, tak si ještě s tím svým nosem neví rady. Neví, co s ním a hlavně kam s ním. S nosem, který ani u nosálího miminka nevypadá jako roztomilý čumáček, ale je to rovnou pořádně dlouhý čumák. Že takovéhle nosy je třeba vycvičit, to už napadlo velké nosály dávno. Jenže na to zatím nikdo z dospělých neměl čas. Nosálí maminky, jako všechny maminky, pořád běhaly a něco scháněly. Tatínkové zas, jako všichni tatínkové, od rána do večera byli v práci a tam pracovali. Až konečně teď, když starého nosála rozbolelo koleno, tady byl někdo, kdo měl času spoustu. Všichni nosálové se zaradovali, ale nejšťastnější byl starý nosál. Hned se ujal všech nosálků, kteří nevěděli, co s nosem, seřadil je podle velikosti a začal s výcvikem.
1: Všechny nosy na můj povel vzhůru,
0: velel. Nosálkové poslušně zvedali čumáčky, jak mohli nejvýš, a ti nejsilnější si dokonce stoupali na špičky. Potom je učil nosy ohrnovat. To bylo moc důležité.
1: Ohrnout nahoru a doprava. Ohrnout nahoru a doleva. Přitom stále čicháme. Teď. Raz, dva, tři. Všichni čicháme a čichat nepřestáváme.
0: Všichni nosálkové pilně cvičili a rádi se učili. Jen jeden, co si myslel, že má nos delší a krásnější než ostatní, o výcvik u starého nosála nestál. Na svůj nos byl pyšný. Jmenoval se Frk a při vyučování nedával pozor. Neposlouchal, ani když probírali, kam nosál může strkat nos a kam nikdy nesmí. Koukal, kde co letí, když nacvičovali, k čemu nečichat, abychom nedostali rýmu, a naopak zase k čemu čichat, abychom se rýmy zbavili.
1: Pamatujte si,
0: řekl starý nosál závěrem,
1: že čím delší nos, tím delší rýma.
0: Nesmysl, pomyslel si Frk. Určitě mi závidí můj dlouhý nos. Tohle já už dál poslouchat nebudu. A odešel bez dovolení z vyučování do lesa, ani nepočkal na svačinu. Stejně bude zase nějaká zelenina, bručel otráveně. A já mám chuť namíchaná vajíčka. Šel tedy do lesa a začal šplhat na ten nejvyšší strom, kam měli odjakživa malí nosálové zakázáno lézt. To proto, aby nespadli. Na tom stromě bydleli papoušci. Ti mi nějaké vajíčko jistě rádi dají, anebo v nejhorším prodají, uvažoval Frk. Zatím se nezdálo, že by papoušci na Frka čekali. Vypadalo to, že u papoušku není nikdo doma. Ale podle toho, jak čím dál víc foukal vítr a houpal větvemi, napadlo Frka, že už asi vylezl moc vysoko. A Také mu začínala být zima. Mohl bych dostat rýmu. A co kdybych spadnul? Nemám se radši vrátit? Uvažoval nosálek, když najednou uviděl malé okýnko. Že by vedlo do komůrky, kam papoušci schovávají vajíčka? Frk zaklepal a nic. Zaklepal znovu a když se zase nikdo neozval, strčil dovnitř svůj dlouhý, zvědavý nos. Nikdy nestrkat nos papouškům do kuchyně. To byla jedna z dobrých rad starého nosála, kterou Frk asi neslyšel, protože zrovna nedával pozor. A to, že se teď nikdo na zaklepání neozval, neznamenalo, že u papoušků nejsou doma. Doma seděla na vejcích rozlobená paní Papoušková, které už hezkou chvíli vadilo, že ji někdo funí pod oknem. A teď jí dokonce strká až do kuchyně takový ošklivý čumák. Bez dlouhých caviků klofla, stiskla a nepustila. Papoušci mají zobák velký a silný jako kleště. Jauvajs, vřískal Frk. Au, au, au. Ale paní Papoušková se hněvala a proto stiskla ještě trochu víc, aby jí ten drzý čumák nevyklouzl. No kdo ví, co tu chtěl?
1: Pust mě, moc prosím, uhuhněl malý nosál. Musím dobu, babipce, prosím, prosím.
2: Když ten drzý čumák tolik prosí, tak ho asi pustím,
0: uvažovala paní Papoušková.
2: Ostatně, co s ním tady v kuchyni? Jenom mi překáží.
0: Zrovna končilo cvičení, když se Frk s nosem jako brambora postavil do řady vedle ostatních malých nosálků.
3: Že jste mě tak pozorně naslouchali, dostanete odměnu,
0: řekl starý nosál a dal každému kapesník.
1: Co s kapesníkem, ti malí nosálové opravdu nevěděli, protože se to zatím ještě neučili.
0: Rýmu neměli a kapsu také ne. Aspoň tedy svému cvičiteli těmi kapesníčky zamávali. Na rozloučenou. Jenom Frkovi se tenkrát kapesník doopravdy hodil. Zavázal si s ním svůj oteklý nos, aby se mu dřív zahojil.
4: Zázračná hostina. V Praze, hlavním městě Čech, kdysi sídlilo mnoho Židů. Patřila jim velká čtvrť s několika školami a modlitebnami a uprostřed té čtvrti, nedaleko řeky Vltavy, stála slavná staronová synagoga. Nikde na světě takovou neměli. Vždyť ji pomáhali stavět samotní andělé. Přinesli do Prahy trosky Šalomounova jeruzalémského chrámu a na jejich základech synagoga.

Největší a nejsladší zrají u země. A také rabbi Löw se nad nikoho nevyvyšoval. Vyznal se v tajných vědách i tajemstvích přírody, psal neobyčejné knihy a přesto se tím nepyšnil. Každému, kdo potřeboval poradit, pomohl a dokonce císař mu rád naslouchal. Rabbiho Löwa si oblíbil a na oplátku nedopustil, aby Židé v Čechách trpěli. Císařova náklonnost však popouzela jeho rádce. Lévovo vědění ho soužilo víc než zlá nemoc. A když si pomyslel, že se císař s rabínem radí, bledl žárlivostí. Nic víc si nepřál, než aby rabbi Löw upadl u panovníka v nemilost. A proto si vymyslel lstivý plán. Jednoho dne předstoupil před císaře a řekl: Mocný vládce, stalo se zvykem, že tví ministři, vojevůdci a knížata pořádají na tvou počest velké hostiny. Všichni ti tak již prokázali svou oddanost, jen Jehuda Löw, tvůj tajný rádce, s pozváním nespěchá. Ani trochu tě nemiluje a jen zneužívá tvou velkomyslnost. Zlý rádce dobře věděl, že rabbi Löw nemá ani skvělý palác, ani vybrané kuchaře, kteří by vyhověli císařovým chutím, ale vládce viděl jen jedno. Rabbi Löw si ho neváží. Hned si proto rabína zavolal a nařídil mu, aby pro něj do týdne vystrojil hostinu. Když se o císařově rozkazu dověděl rádce, velice se zaradoval. Byl přesvědčen, že rabbi Löw je ztracen a netrpělivě počítal dny, které do hostiny zbývaly. V určený den se před domem rabbiho Löwa schromáždilo množství lidí. Přišli, aby na vlastní oči uviděli císaře, ale v davu se tísnilo i nemálo těch, které vyslal zlý rádce. Chtěli být při tom, až se proti rabínovi i ostatním židům obrátí císařův hněv. A ve svých černých srdcích doufali, že vyplení celou židovskou čtvrť. Konečně na dlažbě zahrčel císařův kočár a za ním následoval dlouhý průvod dvořanů. Rabbi Löw vyšel vládci vstříc. Milostivý císaři, uklonil se. Jsem rád, že tě i s tvým dvorem mohu uvítat na hostině. Prosím, následuj mě. Rabbi Löw se vydal proti proudu Vltavy a zakrátko panovník spatřil nádherný zámek. Nikdo z jeho poddaných si nevzpomínal, že by ho kdy na tom místě zahlédl. A rádce, který se už těšil ze svého vítězství, jen zalapal po dechu. Pojďte dál, vyzval rabbi Löw císaře i jeho doprovod. Připravil jsem takovou hostinu, jakou dosud vládce nikdo nepoctil. Rabbi Löw mluvil pravdu. Zámek, do kterého hosty zavedl, byl celý vystavěn z mramoru. Nábytek byl vyřezán ze vzácného cizokrajného dřeva, parkety pokrývaly silné orientální koberce a všude se blištělo množství předmětů z ryzího zlata a stříbra. Jídelna se slavnostní tabulí byla větší než nejprostornější sál v císařově paláci. Na dlouhém stole ležel sněhobílý ubrus s příbory, jejichž rukojeti byly vykládány drahokamy. A za každou židlí stál služebník v zlatém vyšívaném obleku. Císař byl přijetím nadšen a jeho uznání ještě vzrostlo, když ochutnal první pokrmy. Panovník i jeho dvořané se rozplývali nad jemností jednotlivých chodů, těšili se z nabízených vín a tak jediný, komu nechutnalo, byl rádce. Ať měl v ústech křupavou pečeni nebo sladký zákusek, nejvíce ze všeho cítil hořkost. Ale za to kuchaři nemohli. Rádce celou hostinu zarytě mlčel. A každá pochvala, kterou císař rabbimu Lévovi vyslovil, ho bodala víc než hejno komárů. Když pozdě v noci hostina skončila, císař rabínovi především

poděkoval a také všichni dvořané hostiteli blahořečili. Hosté se pak zvedli, aby odjeli do císařova paláce. Ale tu si panovník všiml, že jeho rádce stále sedí na místě. Na co čekáš? Zeptal se ho. Hostina je u konce a ty, který si mě proti rabínovi nejvíc popouzel, teď od něj nechceš odejít? Rádce zakoulel očima, zoufale sebou zavrtěl a nešťastně vyhrkl. Nemohu vstát, jakási síla mě drží na židli. Všichni se tomu podivili a císař požádal rabína o vysvětlení. Věc je prostá, řekl rabí Löw. Tento muž ukradl zlatý pohár, ze kterého pil víno. Dokud ho nevrátí, nebude moci zámek opustit. Rádce se ještě jednou pokusil dostat od stolu, ale všechna jeho námaha byla marná. Nakonec mu nezbylo nic jiného, než aby se ke krádeži přiznal. Ze záhybu svého oděvu vyndal chybějící pohár a jen co ho položil na stůl, kouzlo zmizelo. Rádce rudý studem se postavil a třesoucím se hlasem prosil císaře o odpuštění. Vládce však nenechal nepoctivce ani domluvit. Klič se mi z očí, rozkřikl se na něj. Přesvědčil jsem se, že máš jedovatý jazyk, ale teď vidím, že máš i nenechavé prsty. Zlý rádce odešel se skloněnou hlavou a nikdy víc se už u dvora neukázal. Bloudil světem, přemýšlel, jak si rabí Löw pomohl k nádhernému zámku a hlavně přemítal, jak se mu podařilo odhalit krádež poháru. Také císař velice prahnul potom, aby se o obou tajemstvích dověděl víc. A skutečně, netrvalo dlouho a dočkal se vysvětlení. Krátce po hostině u rabího Löwa se v císařově paláci ohlásil posel z jedné hodně vzdálené země. Když ho panovník přijal, dověděl se neuvěřitelnou příhodu. Posel vyprávěl, že jeho král se chystal oslavit jeden zvlášť významný svátek. Pozval na něj mnoho vladařů, princů a princezen. Nechal postavit skvostný mramorový zámek a desítkám kuchařů nařídil, aby připravili nejlepší pokrmy. V určený den se sjeli urození hosté, ale právě když se chystali do zámku vstoupit, stavba se pohnula. Vznesla se vzhůru do oblak a zmizela v dáli, jako když vítr odnese peříčko. Na zítří zámek přiletěl zpět, ale všechna jídla byla snědená a vína vypitá. V tu chvíli císař vše pochopil. Rabí Löw přenesl zámek svou nadpřirozenou mocí a všechny předměty v něm zaklel, aby se žádný z nich nestratil. Od té doby si císař rabína ještě více vážil a učinil z něj svého nejmilejšího důvěrníka.

0: chřipky.
1: Na ulici pláče malá holčička.
2: Proč pláčeš? Ptá se kolem jdoucí pán.
0: Když my dnes máme k obědu štrůdl.
2: Pánovi se uleví, že se nic hrozného nestalo a říká, no to přece nemusíš plakat, to je přece moc dobré.
1: A holčička na to,
0: ale já nevím, kde bydlím.
3: To určitě ten pán tu holčičku odvede k policistovi a pan policista zavede holčičku domů, aby ten štrůdl stihla, viď?
4: No, protože jinak je to smutný, když se někdo ztratí.
3: No, to bych nechtěl být ztracený. Ale já bych třeba ti zavolal a ty bys pro mě došel.
4: No určitě.
5: Hurvajs?
6: Co je?
5: No kam pak uháníš?
6: Do kina.
5: A na co?
6: No to ještě nevím, ale s tebou mě baví svět. To určitě nebude.
5: Ale jen se neodříkej, chlapče, já se ti o zábavu postarám.
6: Ale?
5: Žádné ale. Budeš doma a napíšeš stokrát, že už budeš hodný.
6: Proč?
5: Protože jsi rozbil okno.
6: Já ne.
5: A kdo asi?
6: Mánička.
5: Hurvajs, prosím tě, nelži. Já v tvém věku nikdy nelhal.
6: A když jsi s tím lhaním začal, taťulínku?
5: Hele, kdo to udělal? Kdo to udělal? Já se ptám naposledy.
6: No, to je dobře, že s těma otázkama končíš.
5: Skončím, až mě povíš, kdo to rozbil.
6: Teď jsem ti řekl, že Mánička.
5: Hurvajs.
6: Protože se uhnula. A jí neřekne nikdo nic, že jo? A já abych psal trest.
5: No takhle je to spravedlivé.
6: Jak pro koho? Ty považuješ za spravedlivé, že ten trest psát budu. Já, že nebudu.
5: Pamatuj si, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí.
6: No jo, ale někdo přece musí určit, co je spravedlivé.
5: No co to jo, to jistě.
6: A kdo?
5: Ten, kdo je starší a zkušenější.
6: Jo, takhle, takže v našem případě ty.
5: No jistě. Jsem přece tvůj otec.
6: A otcové mají vždycky pravdu?
5: No ano, sám sebou.
6: Protože jsou starší, zkušenější?
5: No ano.
6: A chytřejší než jejich synové?
5: Bodeď.
6: Aha. A taťulínku?
5: Co zas?
6: Kdo podle tebe vynalezl žárovku?
5: Ne, přece Edison.
6: Tak proč ne jeho otec?
5: Hele, víš co? Víš co, Hurvínku?
6: No, nevím, taťulínku.
5: Když jsi tak chytrý, tak tu větu o zlobení nemusíš psát stokrát.
6: Hurá!
5: Ale 200krát.
6: A proč?
5: Abys už konečně pochopil, co je to ta spravedlnost.
6: No, tak to už jsem pochopil.
5: Ano?
6: Spravedlnost. Je právo silnějšího.
5: No vidíš, no tak konec debat a šupej psát.
6: Už jdu. A až ten trest dopíšu, tak půjdu a to okno doopravdy rozbiju, víš?
5: A já tě ohnu přes koleno a naplácám ti, kluku nevděčná.
6: Co si zlobíš? Sám si přece říkal, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí.

0: figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj holky a kluci, je tady Hanka Kinichová a s Hankou budeme zase vymýšlet nějaké sportovní skopičiny.
2: Ano, já tady sice jsem, ale jsem taky plná očekávání, jak to dopadlo u toho našeho medvěda.
0: Hanko, dobře to dopadlo.
2: Soutěžili?
0: No.
2: Jak to dopadlo?
0: Medvěd skočil dál než já.
2: Aha, takže tenhle ten koláč hold bude pro medvěda, ale to nevadí, jestli je to správný kamarád, tak ten se přece vždycky podělí.
0: Medvěd je moc hodný, kamarád.
2: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, a to ty určitě víš.
0: Pro mě bylo nejdůležitější, že vím, že medvěd bude zdravý, protože já mám Huga rád, je to můj kamarád a my budeme soutěžit a budeme zdraví.
2: Přesně tak. A mě napadlo další soutěž, kterou by si mohl opět vytáhnout z doupěte tvého kamaráda Huga.
0: Výborně, jdeme na to.
2: Děti, možná teď doma nemáte žádný míč, ale my jsme zručné, šikovné a máme určitě doma novinový papír.
0: Máš tady novinový papír?
2: Já mám novinový papír.
0: Učíš mi?
2: Já ti totiž udělám tu kouli. Zmačkáme novinový papír. Aha. Ano. Aha. Vezmeme si náplast.
0: Je, tady je takový obrázek.
2: No tak to teďka tam nechej.
0: No.
2: Obalíme to s páskou.
0: Ale to budu muset vzít těch papírů víc.
2: Nestačí.
0: Takhle malinký.
2: Obalíme to páskou, kterou já jsem si taky vzala.
0: Hanko, tu z toho je papírový míček.
2: Tak a právě o tom bude ta další soutěž. Aha. Vy to možná budete znát ze školky anebo z atletiky, kdy se háže kriketovým míčkem.
0: A takový házet
2: hot míčkem si dnes tady uděláme. Potřebujeme opět startovací čáru. A je to zase soutěživost mezi dětmi, kdo dohodí dál, máme na to opět 3 pokusy. Uh-huh. A má to i svoji techniku. Asi těžko dohodíme daleko, když se u toho nezakloníme. Takže pojďme se naučit správný hod. Držíme kouli z papíru u hlavy. Lehce se zakloníme. Uh-huh. Paži natáhneme ještě víc za sebe. Přední paži dáme dopředu. Teď předkláním tělo. Přední paži dávám dolů a horní mrsknu ten míč.
0: Jo, takže jedna ruka jde dozadu, druhá jde dopředu a ta, co jde dopředu, mrská.
2: Přesně tak, zatím nehážeme míč, budeme trénovat ještě jednou tenhle ten postoj. Jednu nohu mám vepředu.
0: Jednu nohu mám vepředu.
2: Na zadní noze mám lehce pokrčené koleno. Zakloním záda. Papírovou kouli držím v ruce u hlavy. Ruku dám do předpažení. A pojďte předklonit trup. A šup, mrsknout rukou.
0: Je to pak, to tělo mi zapruží a přidá se tomu větší síla.
2: Ano, přední ruku dám dozadu, zadní rukou hodíme kouli dopředu. Jo. Tak co, dáme si soutěž?
0: Hanko, no, co když dohodím tak daleko, že se ten míček odrazí od zdi? Pak změřím, kam jsem dohodil?
2: A to je právě problém. Takže to by bylo asi lepší, kdybychom šli házet někam do pokoje, kde máme delší vzdálenost, anebo šli třeba na chodbu.
0: Chodba je dlouho, jo.
2: Chodba je dobrá.
0: Chodba je dlouhá.
2: Takže děti, jedna noha vepředu, na druhé mám pokrčené koleno, jedna ruka vepředu, jedna drží míček u hlavy, lehký záklon těla a teď hodím.
0: Jo, tak jsem se bál zbytečně.
2: Musíš do toho dát větší švung, větší odraz, jo? Takže ještě jednou nácvik. Přední noha vepředu, na zadní pokrčené koleno, míček u hlavy, přední ruka je předpažená, pozor, záklon těla jde do předklonu, ha! A hodím. No,
0: lepší, ale to pořád lepší. Ještě na zdi nejsem, tak Piggy, tam můžu i v malém.
2: Piggy, nemůžeš očekávat, že od koule, kterou jsme si tady vyrobili, že budou létat daleko. To je samozřejmě záležitost kriketového míčku, anebo toho, jak jsem říkala, toho tenisového míčku. Tohle to je pro zábavu doma.
0: Hanko, víš, co mě napadlo?
2: Ne.
0: Že by šla s papírovými koulemi, oni jsou takové měkké.
2: Ano.
0: Že by s nimi šla udělat bitva.
2: Tak víš co, teď máš svůj nápad, já jsem ti dala svůj, tak utíkej rychle za medvědem a zkus obě aktivity s ním provést a uvidíme, kdo vyhraje. Děti, vy se mějte krásně, samozřejmě takovou papírovou kouli si můžete vyrobit i vy sami doma, vyzvat svého kamaráda, vyzvat svoji sestru, bratra nebo mámu s tátou a udělat si takovou soutěž doma. Mějte se hezky, ahoj.
0: Ahoj děti, jo, papírová bitva.
3: Egon je největší kamarád.
1: Pan Vavřinec nikdy Jihlíkova dědu neviděl a jeho návštěva by mu rozhodně udělala radost. Ale jednu radost mu už dneska udělali jeho žáci. Luboš, Michal a Prokop zahráli na té školní akademii moc dobře a pochvalu od ředitele hudebky dostal i jejich učitel. Mohl se tedy spokojeně vrátit domů, kdyby nemyslel na Jihlíka a na to, že bar Kilimandžáro rozhodně není místo, kde by se měl slušný lichožrout zdržovat. A tak se tam pozdě večer vypravil, bez trumpety, tentokrát jenom jako host. V okolních ulicích bylo prázdno, žádné auto tu nestálo. Proti Kilimandžáru se tyčil vysoký jeřáb a na vratech byla cedule zavřeno. Přesto se dovnitř dostala parta pankáčů. Hráli trochu falešně a hodně nahlas. Pan Vavřinec si dal pivo na vysoké stoličce u barového pultu. Odtud byl nejlepší rozhled po sále. Po svých zkušenostech měl už na lichožrouty nos. Objížděl očima všechny skuliny a temné kouty, kde by se mohly objevit. Dneska tu ale nebyli. Kudla Dederon jim ponocování zakázal, protože zítra je čeká velká akce s názvem Výkupné. Najednou ucítil, jak ho někdo tahá za nohu. Byl to Jihlík. Choval se nezvykle obezřetně a tajemně. Naznačil Egonovi, že ho má následovat a rychle se prosmíkl do chodby za šatnou. Odtud vedli polorozpadlé schody do suterénu. Jihlík hopsal před ním. Celou dobu mlčel. Teď vklouzl do otevřených železných dveří. Egon pokrčil rameny a vešel za ním. Až tady Jihlík promluvil. Egone, ty jsi můj největší kamarád.
4: Proč tak najednou?
1: Zeptal se pan Vavřinec poněkud zatrpkle. Protože kamarádovi se nemusí nic vysvětlovat. Jihlík ukázal na dva obrovské igelitové pytle v rohu místnosti. Tyhle pytle, prosím tě, rychle popadni a zmiz, nebo to se mnou špatně dopadne, řekl. A Jihlíkův největší kamarád pytle popadl a zmizel. Měl takový neurčitý pocit, že ho někdo z úkrytu pozoruje, ale třeba se mýlil. V jedné uličce za Kilimandžárem se podíval, co to vlastně nese. Panešky, mám, zvolal jako pan Liku. Už se těšil na Číňanův rozesmátý obličej, až mu zachráněný lup ráno přinese. O Jihlíka se nebál. Všiml si, že našel svůj amulet. Třeba, že sám na žádné amulety nevěřil, řekl si, že nějaký mít není zas tak špatné. Když člověk nebo lichožrout může věřit sám sobě, proč by si nedopřál i víru v nějaké to kouzlo? Že ano.
0: Tiki kalendář. Dnes je 7. září.
5: A svátek slaví Regina.
0: Regina je velmi staré jméno, rozšířené po celém světě. Pochází z latiny.
5: A znamená královna.
0: Královské jméno. Ještě aby se ty Reginy opravdu královsky chovaly, viď?
5: A znáte nějakou Reginu? Jestli nás nějaká Regina poslouchá a já jich pár znám, přejeme jim všechno nejlepší.
6: Nákupy. Muž v pánském oddělení obchodního domu Barkridge's držel Paddingtonův klobouk mezi ukazováčkem a palcem na délku paže. Znechuceně si ho prohlížel. Předpokládám, že mladý pán již tohle nebude potřebovat, viďte, madam. Ale budu, rozohnil se Paddington. Mám ho už od malička. A nechtěl bys nějaký pěkný nový Paddingtone? Optala se paní Fousková spěšně. Nějaký pro lepší příležitosti. Paddington se na chvíli zamyslel. Možná nějaký pro horší příležitosti, jestli si přejete, prohlásil. Tenhle je můj nejlepší. Prodavač se zlehka otřásl, odvrátil zrak a položil doličný předmět na vzdálenou stranu pultu. Alberte, zavolal na mladíka, který se potulkal vzadu v obchodě, podívej se, co máme ve velikosti 4-7-8. Albert se zanořil pod pult a začal prohledávat krabice z klobouky. A když už jsme tu, chtěli bychom nějaký teplý kabát na zimu, nějaký s kapucí a přeskami, aby se mu snadno zapínal, a také pláštěnku na léto, oznámila paní Fousková. Prodavač se na ni povýšeně zadíval. Neměl medvědy příliš v lásce a obzvlášť tento po něm od chvíle, když zmínil ten zatracený klobouk, podivně pokukoval. Zkusila již madam oddělení se zlevněným zbožím, začal, nebo třeba něco v armádě spásy? To jsem rozhodně neskusila, rozčívala se paní Fousková. Armáda spásy, no takovou nehoráznost jsem v životě neslyšela. Ty snad ano, Paddington? Ne, přisvědčil Paddington, který neměl nejmenší tušení, co to armáda spásy vlastně je. Nikdy. Zle se na prodavače podíval a ten raději sklopil zrak. Když chtěl, uměl se Paddington dívat velmi pronikavě. Byl to velice ostrý pohled. Jeden z těch, kterého naučila teta Lucie, a on si je schovával pro zvláštní příležitosti. Paní Fousková ukázala na modrý kabát s červeným lemováním. To je přesně to, co hledáme. Obchodník stěžka polknul. Jistě, madam, samozřejmě, madam. Pojďte za mnou, pane, pobídl Paddingtona. Paddington se držel pár kroků za prodavačem a stále na něj zarputile zíral. Mužův zátylek nabral temně rudou barvu a prodavač si nervózně mnul límeček. Když procházeli okolo pultu z klobouky, vykoukl Albert, který celý život žil ve strachu ze svého nadřízeného a teď jen nevěřícně sledoval události okolo sebe. Ukázal Paddingtonovi palec obrácený vzhůru. Paddington na něj zamával packou. Začínal se dobře bavit. Nechal prodavače, aby mu pomohl kabát obléknout a pak se obdivně prohlédl v zrcadle. Byl to první kabát, který v životě měl. V Peru bývalo velké horko a tak, ačkoliv ho teta Lucie přiměla nosit klobouk, aby nedostal úpal, na jakýkoliv kabát bylo vždy příliš teplo. Podíval se na sebe do zrcadla a překvapilo ho, že nevidí jen jednoho, ale celou řadu, dlouhou řadu medvědů táhnoucích se kam až oko dohlédne. Vlastně, ať se podíval kamkoliv, všude byli medvědi a všichni vypadali velice elegantně. Není ta kapuce příliš velká, starala se paní Fousková. Letos se nosí velké kapuce, madam, je to nejnovější móda, vysvětlil prodavač. Chtěl dodat ještě něco o tom, že Paddington má bez tak poměrně velkou hlavu, ale raději si to rozmyslel. Medvědi bývají poněkud nepředvídatelní. Nikdy nevíte, co si zrovna myslí a obzvlášť tenhle vypadal, že má vlastní rozum. Líbí se ti, Paddingtone? Zeptala se paní Fousková starostlivě. Paddington vzdal počítání medvědů a otočil se, aby se na sebe podíval zezadu. Myslím, že je to ten nejkrásnější kabát, jaký jsem kdy viděl, prohlásil po chvíli rozvažování. Paní Fousková i prodavač si zhluboka oddechli. Dobrá, tak to bychom měli teď ještě klobouk a igelitovou pláštěnku. Přešla k pultu, kam Albert, který stále nemohl z Paddingtona odtrhnout obdivný pohled, vyskládal celou hromadu klobouků. Byly tam buřinky, slamáky, plstěné klobouky, barety a dokonce malý cylindr. Paní Fousková se na ně pochybovačně zadívala. Když to je složité, zadívala se na Paddingtona, především je tu problém s jeho ušima, poněkud vyčnívají. Mohli byste mu na ně vystříhnout díry, nadhodil Albert. Prodavač ho zmrazil pohledem. vystřihnout díry do klobouku z Barkridge's? Něco takového jsem jakživ neslyšel. Paddington se otočil a upřeně se na něj zadíval. Zakoktal se prodavač. Já dojdu pro nůžky, řekl potichu.
7: Já myslím, že to vůbec nebude třeba, vložila se do toho paní Fousková spěšně.
6: Nejde přece pracovat do kanceláře, takže nemusí mít nic výjimečně elegantního. Třeba ten vlněný baret je moc pěkný, ten s bambulí. Zelená se pěkně hodí k tomu novému kabátu a navíc, až bude zima, může si baret natáhnout až přes uši.
7: Všichni se shodli, že to Paddingtonovi sluší a ten, zatímco se paní Fousková dívala po pláštěnce, se na sebe znovu odběhl podívat do zrcadla. Zjistil, že se baret poměrně těžko smeká, protože spodní část je pevně zachycená za uši. Ale když zatáhl za bambuli, vytáhl se do výšky, což fungovalo skoro stejně dobře. Navíc mohl být zdvořilý a mít uši stále v teple. Prodavač mu chtěl kabát zabalit, ale po chvíli dohadování se shodli, že si ho Paddington může vzít rovnou na sebe, i když je venku poměrně teplo. Paddington na sebe byl velice hrdý a chtěl vědět, jestli si toho ostatní lidé povšimnou. Paní Fousková zamířila ven. Paddington si potřásl rukou s Albertem, ještě jednou se přísně zahleděl na prodavače a ten se nešťastně zhroutil do křesla a otíral si čelo. Obchodní dům Barkridge's byl velký a kromě několika výtahů měl dokonce i vlastní eskalátor. Paní Fousková u dveří zaváhala, potom pevně popadla Paddingtona za tlapku a vedla ho směrem k výtahu. Eskalátorů měla pro jeden den až. Jenže pro Paddingtona bylo nové všechno, nebo alespoň skoro všechno a rád zkoušel zvláštní věci. Po několika vteřinách ve výtahu se nicméně skálopevně rozhodl, že dává přednost eskalátorům. Ty jezdí krásně hladce, kdežto výtahy... V první řadě se tam cpali davy lidí ověšených taškami a balíčky, kteří byli tak zaneprázdnění, že si medvídka vůbec nevšimli. Jedna paní mu dokonce na hlavu odložila nákupní tašku a zatvářila se velmi překvapeně, když ji Paddington odstrčil. V jednu chvíli se mu zdálo, jako by mu spodní půlka těla zaostávala za tou druhou a sotva si na ten pocit trochu zvykl, dohnala druhá půlka tu první a dokonce jí, než se stihli otevřít dveře, ještě předběhla. To se po cestě dolů stalo čtyřikrát. A tak si Paddington oddychl úlevou, když muž, který měl výtah na starosti, oznámil, že jsou v přízemí. A paní Fousková ho vyvedla ven. Pozorně se na něj zadívala. Pro pána Paddingtone, vždyť ty si celý bledý, je ti dobře. Je mi špatně, odpověděl medvídek. Nemám rád výtahy. A také lituji, že jsem si dal tak velkou snídani. Je mi ne, paní Fousková se rozhlédla. Juditka se vydala nakupovat na vlastní pěst a teď nebyla nikde v dohledu. Budeš v pořádku, když se na chvilku posadíš, zatímco se dojdu podívat po Juditce, zeptala se. Paddington klesl na kufřík a zatvářil se žalostně. Dokonce i bambule na jeho čepici vypadala schlíple. Nevím, jestli budu v pořádku, ale pokusím se, odvětil. Já si pospíším, jak jen to půjde, a potom si můžeme vzít taxík a jet domů na oběd. Paddington zasténal. Chudáčku Paddingtone, litovala ho paní Fousková. Tobě vážně není dobře, když ani oběd nechceš? Když znovu řekla slovo oběd, Paddington zavřel oči a zasténal ještě hlasitěji. Paní Fousková po špičkách odběhla. Paddington nechal oči pár minut zavřené a po chvíli, když už se mu udělalo lépe, si všiml, že mu čas od času ovane tvář příjemný chladný větří. Opatrně otevřel jedno oko, aby se podíval, odkud přichází. A zjistil, že sedí u hlavního vchodu do obchodu. Otevřel i druhé oko a rozhodl se podívat okolo. Když zůstane venku těsně u dveří, uvidí, až se budou Juditka s paní Fouskovou vracet.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: za dávných časů bývaly pohádky o všem, nač se jen člověk podíval. A jestli o něčem pohádka nebyla, hned někdo přišel a vymyslel ji. Tenkrát stačilo potichonku zavolat. Pojď, pohádko, mezi nás. Koupíme ti zlatý pás. Pospěš, pospěš, už je čas. V jedné vsi, v jedné chalupě žila byla Karolínka. Její rodiče nebyli ani chudí, ani bohatí a měli jenom ji. Kdyby se tak Karolínce vedlo lépe než nám, říkávala maminka. No jo, ale jak to zařídit, říkával tatínek. Jednou šel Karolínčin tatínek do lesa na dříví. Šel, myslel na Karolínku, nedával pozor a zabloudil. V tom se před ním objevil pán v dlouhém plášti. Ten plášť byl nahoře zelený, uprostřed zlatý, pak červený a dole bílý. Jakoby se nahoře zelenala tráva, uprostřed zrálo obilí, pak se červenaly jeřabiny a dole svítil čerstvě padlý sníh. Vím, co tě trápí, řekl ten pán. Dám ti, co tě zbaví starostí. Ale ty mi musíš také něco dát. Ale co já ti mohu dát? Slib mi to, co máš doma pod lavicí. Řekl ten pán. Karolínčin tatínek slíbil, co také mohl mít doma pod lavicí. A pán mu za ten slib dal měšec dukátů. Pán se ztratil a před tatínkem se najednou ukázala pěšina, která ho vyvedla z lesa ven. Toma vysypal dukáty na stůl a nevěděl radostí, co dělat. No to bylo divení, to bylo radosti. Ale kde je Karolínka? Zeptal se tatínek.
1: Tady, tady, já jsem tady pod lavicí, já jsem se tu schovala.
0: A Karolínka vylezla ven, aby si dukáty také prohlédla. Teď se Karolínce povede dobře, radovala se maminka. Jen tatínek věděl, co slíbil a přestal se radovat. Dny ubíhaly a nic se nedělo. Tatínek se utěšoval, že pán na slib třeba zapomněl. A uběhly týdny, a uběhly měsíce. Nadešel poslední den v roce. Noc, kdy se střídá starý a nový rok. Před půl nocí zabuší někdo na okno chalupy.
1: Dej mi, co jsi mi slíbil.
0: Tatínek, maminka i Karolínka se probudí, ale než mohou promluvit, stojí pán ve světnici.
1: Karolínko, vstávej a stroj se na cestu,
0: poroučí. Tatínek a maminka se nemohou ani pohnout. Karolínka se oblékne, jako by všechno byl jenom sen. Venku čeká kočár, pán s Karolínkou usedne do kočáru a koně se sami rozběhnou.
1: Kam jedeme?
0: Špitne Karolínka.
1: Na můj zámek.
2: A kde je ten zámek?
1: Za 9 horami, za 9 řekami, za 9 slzami.
0: Karolínka dostala strach a začalo se jí taky stýskat. Veliká slza se jí koulela po tváři a druhá a třetí a po 9. slze kočár zastavil.
1: Tady je můj zámek.
0: A opravdu, Stál tam zámek a měl dohromady víc oken než všechny chalupy ve vsi. A v každém rohu zámku stála věž. Pán zavedl Karolínku do zámku a jdou chodbou. A Karolínka vidí v té dlouhé chodbě spoustu hodin.
1: Je, to je ale hodin.
3: Z těch hodin utřeš každý den prach. To bude tvá práce.
0: A když došli nakonec té dlouhatánské chodby, visely tam na čtyřech zlatých hřebících čtyři rezavé klíče.
1: To jsou ale divné klíče.
3: Těmi klíči se odemykají vrátka v zámeckých věžích. Až přijde čas, budeš je odemykat. Ale ne dříve, než ti povím. Rozuměla jsi, Karolínko? Ne dříve.
0: Potom pán odvedl Karolínku do pokojíčka a povídá,
3: tady budeš spávat. Dobrou noc.
0: A tak začala Karolínce služba u pána v dlouhém barevném plášti. Nebyla to těžká služba, jen kdyby se Karolínce tolik nestýskalo po domově. Jednoho dne pán zase povídá.
3: Musím odjet, Karolínko. Hezky všechno opatruj a nezapomeň. Nesmíš odemykat vrátka ve věžích.
0: Karolínka slíbila, že bude všechno opatrovat a že bude poslušná. A když pán odjel, utřela prach na všech hodinách a ani jedny nevynechala. No a potom, jak to dělají všechny holčičky, si hrála. Hrála si na princeznu, židle byly jako její sloužící a veliké křeslo byl pan král. Ale ani židle, ani křeslo neumí mluvit a tak si brzo přestala hrát. Procházela se po zámku a byla jí dlouhá chvíle. Procházela, až se zastavila u vrátek první věže.
1: Stát u vrátek snad mohu,
0: řekla si Karolínka a stála. Ale za vrátky se nic nehýbalo.
1: Poslouchat za vrátky snad také mohu.
0: A přiložila ouško na vrátka. A v tom začala za vrátky tichounce zpívat podivný hlásek.

0: sedmi krásky. Pampelišky se rozvily, leďte si, moji motýli.
1: To se ví, že Karolínka byla zvědavá, kdo to za vrátky zpívá. Doběhla pro klíč a slib neslib zasunula klíč do zámku. A vrátka se najednou otevřela. Zaspívalo to okolo Karolínčiných uší, jako by zaspíval teplý větřík. A kde nic, tu nic. Ve věži pusto a prázdno. Karolínka se polekala. Rychle zamkla věž a klíč vrátila na místo. Ale to už před zámkem zahrčel kočár. A pán se vrátil.
2: Karolínko, Karolínko, co jsi mi to provedla?
3: Ach, odpuste, prosím vás, já už to víckrát neudělám.
1: Ale pán se mračil a dlouho trvalo, než se mračit přestal. Uplynul nějaký čas a pán v barevném plášti povídá Karolínce.
2: Musím zase odjet. Všechno tu pěkně opatruji. A nezapomeň, co jsi mi slíbila.
1: Karolínka slibovala a slibovala, ale když pán odjel, ani nevěděla jak, a ocitla se u druhé věže.
3: Stát u vrátek snad mohu,
1: řekla si a stála. Ale za vrátky se nic nehýbalo.
3: Poslouchat za vrátky snad taky mohu.
1: A přiložila ouško na vrátka. A v tom začala za vrátky zase tichonce zpívat podivný hlásek.
0: Mám hebké zlaté vlásky, svítí z nich samé klásky. V mých úlech slávne zlatý med, začněte kosy vyzvádět.
1: To se ví, že Karolínka byla zvědavá, kdo to za vrátky zpívá. Doběhla pro klíč a slib neslib zasunula klíč do zámku. Vrátka se otevřela a kolem Karolínky proletěl smích, jako by se větřík zasmál. Ještě na konci chodby se ozvalo zasmání a pak se smích ztratil. A ve věži pusto a prázdno.
4: Karolínka se polekala, rychle věž zamkla a vrátila klíč na zlatý hřebík, ale jen pověsila klíč, už tu byl pán.
2: Karolínko, Karolínko, co jsi mi to provedla?
3: Ach, odpustte, já už to víckrát neudělám.
1: Ale pán se mračil a tentokrát se mračil ještě víc a ještě déle než minule. Po čase pán řekl Karolínce.
2: Karolínko, musím zase odjet. Všechno tu pěkně opatruji. Ale pozor, pozor na vrátka u věží.
1: Karolínka slibovala, slibovala a ještě víc slibovala. Ale jen kočár odjel, ani nevěděla jak a zase stojí. Tentokrát u vrátek třetí věže.
3: No co, stát u vrátek snad mohu. A poslouchat za vrátky snad mohu také.

0: tak otevři mi už vrátka. To se ví, že Karolínka byla zase zvědavá, kdo to za vrátky zpívá. Doběhla pro klíč a slib neslib zasunula klíč do zámku. Vrátka se rázem otevřela a kolem Karolínky to zašustilo, jako když na podzim vítr proletí suchým listím. A ve věži zase pusto a prázdno.
1: Ajaj, propáníčka,
0: vylekala se Karolínka, zamkla rychle vrátka a klíč uklidila na místo. Ale pán nejel.
1: A co?
0: Povídá si Karolínka.
1: Podívám se ještě do poslední věže. Ať už to mám odbité na jedno.
0: A jak řekla, tak také udělala. Vzala čtvrtý klíč a přitiskla ouško na čtvrtá vrátka čtvrté věže. A poslouchala. Mám vlásky bílé jako sníh. Stříbrné hvězdy padají z nich. Smutný a těsný je tenhle kout. Pust mě ven, chci se proběhnout. A Karolínka bez váhání vsunula klíč do zámku, vrátka odskočila jen tak, že Karolínka nahlédla do věže a zase pusto a prázdno. A už tu byl pán v barevném plášti.
2: Karolínko, Karolínko, ty jen slibuješ a neposloucháš. Já jsem pan Rok. Jak mě kdo poslouchá, tak mu zaplatím. Jaká služba, takový plat.
0: A pan Rok mávl rukou, zavlnil pláštěm zeleně, zlatě, červeně a bíle a najednou všechno zmizelo. Zámek i pán s pláštěm. Karolínka stála na lesní cestě a z oblohy se sypal sníh. Cesta před Karolínkou byla bílá a studila. Co si měla počít? Kdyby plakala, slzy by jí mrzly na tváři. I utíkala a utíkala, ale les neměl konce. Když tu Karolínku uchopily dvě silné paže, je to tatínek. Tatínek vzal Karolínku do náruče, zabalil jí do kožichu, který měl na sobě, a odnesl domů k mamince. Cestou bylo Karolínce u tatínka tak přelíbezně, že usnula. Ani si doma nevšimla, že jí maminka uložila do postýlky. A ráno si Karolínka myslela, že to snad byl jenom zlý sen. Ale přesto vyprávěla tatínkovi a mamince o tom pánovi v dlouhém barevném plášti, který se jmenuje pan Rok, a o zámku a o čtyřech věžích. A tatínek se na Karolínku šibalsky podíval, ale na oko vážně povídal.
2: Tak teď už vím, maminko, proč jsme měli letos tak divné počasí. Kdyby byla Karolínka poslouchala, mohli jsme mít hezké jaro, v létě by se děti dosyta vykoupaly a na podzim by měla jablíčka dost času uzrát. Ale hlavně, že jsem tě teď v zimě včas donesl domů, viď? No, co říkáš?
0: Karolínka neříkala nic. Byla to opravdu pravda, nebo se jí to jenom zdálo? Karolínka už nevěděla, ale od té doby poslouchala maminku i tatínka. Jen někdy, když foukal jarní větřík, nebo když hřálo letní sluníčko, a taky na podzim, nebo v zimě, se jí zdálo, že slyší odněkud zpívat známou písničku.

0: Igy básnička. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

kdo si v něm spí, kdo v něm bydlí, kdo má nárok, tak spí, svý sny si sní, nad nimi bdí.

Dobrý večer, děti. V městečku Jankově, o kterém si povídáme, žil krejčí. Jmenoval se Innocenc Roztržitý a to jméno se k němu hodilo. Byl to opravdu moc roztržitý člověk. Šije nové šaty, šije a myšlenky mu přitom bloudí buhví kde. Pak sebou najednou trhne, co to vlastně šiju, koukne a zjistí, že k dámským šatům přišel rukáv od saka, k saku límeček z halenky a kalhoty, že sešil ze dvou různých nohavic. A pak zas páře a znovu šije, až je z toho celý udřený. Když dojde na knoflíky, myšlenky mu už zasputují buhví kde a on opět všechno poplete. Ale knoflíky už krejčí nepřešívá, kde pak, říká si, knoflíky to jsou takové mrňavé, vykutálené potvůrky. Vždycky, když po nějakém sáhnu, tak zůstane mi v prstech úplně jiný, ale co knoflík je jako knoflík. Lidé v Jankově si na svého krejčího už zvykli, byli rádi, když dostali v pořádku šaty a že na nich mají špatné knoflíky, to je vůbec nevzrušovalo. Buď si je přešili sami, nebo je zanesli k Zuzce Kroužilové, vrozené všetečné, jinak tež zvané Zuzka Knoflík. Ta přece knoflíkům výborně rozumí. Zuzku ovšem zlobilo, co krejčí o knoflících říká. Podle ní jsou knoflíky náramně užitečná, roztomilá a důležitá věcička. Žádné mrňavé, vykutálené potvůrky. Jednou se konečně rozhodla, že krejčímu promluví do duše. Rozběhla se k němu, ale před dílnou se náhle zastavila. Zamyšleně kouká na štít, co visí na domě. Byl to starý štít. Krejčí ho měl ještě po svém pradědečkovi. Zuzka chvíli kouká na nápis Innocenc Roztržitý a pak jen pokrčí rameny. Co se dá dělat? Chudák krejčí za svou roztržitost vlastně ani nemůže. Vždyť on ji má v rodě. Ale časem přece přišla na něco, co by pomoci mohlo. Bylo to ten den, kdy se Zuzka stala čestnou členkou kominického spolku. O tom, jak a proč k tomu došlo, jsme si vyprávěli včera. A dnes si povíme o nápadu, který Zuzka na slavnosti špitala do ucha předsedovi kominického spolku, když do špitala řekla: Věřím, pane předsedo, že souhlasíte. To taky, že ano, zabroukal předseda. Jen doufám, že se vyřízení celé té věci ujmete laskavě sama. Zuzka odpověděla, že s radostí. A tak na zítří ráno ji obyvatele Jankova mohli vidět, jak svižně cupitá do dílny krejčího pana Roztržitého. Tam prohlásila: Pane mistře, přicházím za vámi jako zástupkyně kominického spolku a mám tu čest vám sdělit, že spolek si u vás objednává ušití stovky nových kominických uniform. Uniformy šiju rád, poskočil nadšeně krejčí. A zvlášť ty jednoduché, ty černé, kominické, na nich skoro nikdy nic neskazím. Na nejvýš přišiju rukav místo nohavice, nebo naopak. Tyhle nové uniformy budou jiné než dřív, poznamenala Zuzka Knoflík a Roztržitý krejčí vzdychl. Tak to je asi přece jen skaňhám. Tak jiné zase nebudou, uklidňovala honem Zuzka krejčího. Jen mají mít jednu kapsu navíc. V ní bude mít každý kominík zásobu knoflíků. A k čemu taková novota, zlobí se krejčí. Zuzka vysvětluje, pro případ, že kominík potká člověka, který u sebe nemá ani jeden knoflík, ale přesto má nějaké přání. Aby takové setkání nepřišlo na zmar, sáhne kominík do knoflíkové kapsy a to je sice od kominíku hezké, že myslí na lidi, zamumlal krejčí, ale kdo ví, jestli tohle kominicko-knoflíkové kouzlo vůbec funguje. Já osobně o tom mám velké pochybnosti. A vzdychl. Kdybyste věděla, kolikrát já už při setkání s kominíkem držel se za knoflík a vroucně i úsilovně si přitom přál, abych přestal být roztržitý a výsledek, koukejte. Krejčí zamával pánským sakem kolem dokola obroubeným růžovou kraječkou a křičel, kde, nic, tu nic. Zuzka se usmála. Uklidněte se, pane Roztržitý. Já vaše trápení znám a dokonce jsem o něm už přemýšlela. Vy zkrátka potřebujete větší dávku kominíků i knoflíků. A vy to všechno dostanete. Krejčí vykulil oči. Zuzka se opět usmála a vysvětluje.

0: až budou uniformy ušité a každá bude mít v kapse 100 knoflíků, to znamená, že tu budete mít najednou, počítejte se mnou, 100 uniform, v nich 100x 100 knoflíků a pro ně si přijde 100 kominíků. Pane Roztrčitý, zvolala Zuzka, oči hrály, tohle všechno zde bude najednou a pohromadě jen a jen pro vás. Oho, děkuji, už při pouhé představě jsem docela pookřál a v hlavě mám najednou jasno jako málo kdy, zvolal dojatě Krejčí a pustil se do práce. Když byly uniformy došité, kominický spolek se jako jeden muž dostavil ke Krejčímu. Nastoupili v 10 stupech do 10 řad. Krejčí otevřel oči pořádně do kořán, aby je všechny viděl co nejlíp, přitom objal 100 nových uniform, ve kterých se skrývalo 100x 100 knoflíků a šeptal vroucně, ať už navždycky zmizí má roztržitost. Sotva domluvil, spadl štít, co visel nad dveřmi, ten starý štít s nápisem Innocence roztržitý. Ale to nebylo všechno. Pod starým štítem se objevil z brusu nový štít a na něm stálo Innocence ostražitý. Krejčí jen zamrkal. A Zuzka Knoflík, ta zase zamrkala na 100 kominíků. Jejich předseda se usmál a jen tak pro sebe broukl. No, že bych nevěřil na to staré kominicko-knoflíkové kouzlo, kde kdo mu věří, ale na druhé straně mám velké podezření, že to všechno od začátku do konce jsou jen a jen čáry paní Zuzky rozené všetečné provdané kroužilové a zvané též Zuzka Knoflík.
1: Santal, dražší než zlato. Pohádka z Tibetu. Byl jednou jeden hospodář a ten měl na dvorku santalový strom, který byl dražší než zlato. Zdědil ho po rodičích. Vůně santalu byla cítit na půl míle daleko a každý, kdo šel kolem, jen v údivu povzdechl. Pánečku, to je ale nádherný santalový strom. A zastavil se, aby se nabažil té vůně a popil na strom několik slov chvály. Že byl strom mimořádný a vzácný, to bylo zřejmé už jen z úžaslých pohledů všech kolem jdoucích. Jediný, kdo neviděl, jaká je to vzácnost, byl pošetilý hospodář. A tak si jednoho dne řekl. Všichni můj santalový strom obdivují. To asi bude mít velkou cenu. Když ho porazím a prodám ho, utržím pěknou hromádku peněz a pak už nikdy nebudu muset pracovat. Budu jen jíst a spát. A tak tedy strom bez meškání porazil a že ho půjde prodat do města. Kmen si hodil přes rameno a šel. Když dorazil do města, začal vyvolávat. Kupte si santalové dřevo, kupte si santalové dřevo. Celý den chodil z jednoho konce města na druhý, ale nenašel jednoho jediného kupce. Protože je santalové dřevo nesmírně vzácné a drahé, nikdo se do jeho koupě nehrnul. Až po mnoha hodinách narazil hospodář u cesty na uhlíře, kolem kterého byla přímo tlačenice, jak od něj všichni chtěli nakoupit dřevěné uhlí. V tu chvíli dostal pošetilý hospodář nápad. Hned šel zpátky domů, dřevo ze santalu podpálil a udělal z něj dřevěné uhlí. Druhého dne uhlí vzal a že ho půjde prodat. Tentokrát měl prvního kupce jen co vstoupil do města. Pošetilý hospodář si pomyslel. Výborně, dneska jsem na to vyzrál. Když mu pak ale zákazník chtěl zaplatit ubohých pár krejcarů, co se platí za obyčejné dřevěné uhlí, hospodář se na něj osopil. Opovaž se dělat si ze mě blázny, to uhlí je ze dřeva bílého santalu. A pak kdo si tady z koho dělá blázny? Ty mi tvrdíš, že je na světě člověk, který by prodával uhlí ze santalového dřeva? Jestli ano, tak na světě není většího pomatence. A i kdyby to bylo sandalové dřevo, jak se z něj udělá uhlí, jsou to jen a jen uhlíky. Řekl na to kupec a uhlí hospodáři vrátil. Nakonec nešťastný hospodář musel prodat uhlí ze sandalového stromu za cenu obyčejného uhlí a smutně se vrátil domů. Od těch dob se říká, jen se podívejte, ten hlupák dělá ze sandalu dražšího než zlato obyčejné uhlí.

0: oboj se šelmy člověka.
1: Piggy vtip.
2: Pane doktore, ten můj kanárek nespívá a nespívá. Čím to asi bude?
1: Asi tím, že je vycpaný.
3: Jedna, dva, tři, čtyři, pět, ne. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Co sto urvaj, co sto splet. Třikrát dvě je šest. Možná.
4: No počkej, na mě si nepřijdeš, nádhero. Já tě předjedu, bídý červe. Já zatáč. Jedu.
5: Kurvínku.
4: Dostal jsem tě, bíráku.
5: Jak tu se mnou mluvíš?
4: Co? Cože? To jsi ty, taťuldo? Ahoj. Já.
5: Co se tady flákáš?
4: Neflákám, hraju si, závodím. Hele, a hele, tati, to byla bouračka, co?
5: Zavři ten počítač.
4: Co?
5: Zavři ten počítač.
4: Tati.
5: Povídám, zavři to. Tolik hodin, jak to, že už nejsi v posteli?
4: Co?
5: Hele, nedělej, že neslyšíš. Ptám se, jak to, že už nejsi v posteli?
4: No já.
5: Hle, já nechci slyšet žádné výmluvy, hurvínku. Šupej, už je pozdě a zítra, hola, hola, škola volá.
4: Když já bych si rád ještě trošku pohrál, a pak bych...
5: Žádné takové, já bych, a pak bych... Pak bys leda pozdě bycha honil.
4: Cože? Jakého bycha mám honit?
5: Ale žádného bycha.
4: Ty jsi říkal, že bych pozdě honil nějakého bycha.
5: Šmankote, to se tak říká. Pozdě bycha honití, že ano. Rozumíš?
4: Ne.
5: Zkrátka, dobře, musíš se jít pořádně vyspat, zítra je škola, no.
4: No to vím taky.
5: No tak šupej včas do postele, nebo zase zaspíš.
4: No dovol já.
5: A kdo asi jiný, ty? Hurvínku, když jsi prý v tomto týdnu už po čtvrté přišel pozdě do školy.
4: No.
5: Co z toho vyplývá?
4: Že je dneska čtvrtek.
5: Středa.
4: Počkej. Tak jak jsem tedy mohl přijít pozdě čtyřikrát? Přece počítej se mnou. Je pondělí, pak úterý a středa. To jsou přece tři dny, ne čtyři. Ha. Neví, co mluví.
5: A kdo?
4: No Úča, pančelka. Kdo jiný by si asi tak mohl stěžovat?
5: Hurvínku, jak to mluvíš o své paní učitelce? Pamatuj si, že páni učitelé mají vždycky pravdu.
4: I učitelky?
5: I učitelky.
4: Tak tomu nevěřím.
5: No dovol?
4: Dovolím. Včera nám totiž Úča... Paní učitelka říkala, že 3 a 3 je 6.
5: No a co, je to správně?
4: No vidíš, jenomže dnes zase tvrdila, že 6 je 3 krát 2.
5: No to je hrůza.
4: Viď?
5: Po kom ty kluku seš?
4: Nejspíš po tobě. Tuhle jsem dostal kouli jenom proto, že si mě přesvědčil, že básník Volker není Jiří, ale Johnny.
5: Sofraporte.
4: Viď?
5: Ne, to jsem asi... To jsem se přiřekl. Víš? Tak už uháněj.
4: A tohle to je šikana, nic než šikana.
5: Hurvajs.
4: Jo.
5: A než hupsneš do peřin, tak napíšeš stokrát nemám být hloupý a drzý. A já se ti pak po to podepíšu.
4: Tak to jo.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj, děti.
2: Jak to bylo, ahoj. Jak to bylo?
1: Sakra, ahoj, ženě, Hanko, Hanko. Je tady Hanka Kynichová,
2: ahoj, Piggy,
1: ale
2: ahoj,
1: Hanka
2: Piggy.
1: Vypadá náramně ustaraně, Hanko.
2: Já jsem se teď opakovala choreografii, sestavu, protože bych ji teď chtěla naučit vás, děti, a tebe samozřejmě, Piggy. A každá choreografie musí mít nějaký smysl, musí na sebe nějak navazovat, tak aby to náš mozek schroupul,
1: pobral
2: a aby se nám pak nestalo, třeba když budeme někde na vystoupení, že nám ta sestava vypadne z
1: hlavy. Hanko, tak mě to nevypadlo a já ti řeknu, co si pamatuju.
2: Tak povídej.
1: Já si pamatuju, že jsme vzali obruč.
2: Mm-hmm.
1: A tu obruč jsme vyhodili z jedné ručičky a chytili do druhé ručičky.
2: Ano.
1: Pak zase zpátky.
2: Ano.
1: Pak jsme si nandali obruč jako na háček na palec z jedné ruky a točili jsme s ní. To mi vůbec nešlo.
2: To
1: musím
2: nevadí.
1: Říct, že jsem teda moc nepokročil, i když to jsem nevadí. Se snažil.
2: Ale my
1: a
2: jsme také...
1: Jsme si s tou kotoulali jsme si s ní.
2: Přehazovali jsme si, protože nic jiného se přes éter nedá naučit. Tam je spousta věcí, které by děti mohly doma dělat,
1: a ještě
2: ale
1: jsme
2: dají
1: prolézali,
2: se špatně vysvětlit.
1: Prolézali
2: to
1: jsme.
2: Je ono. Ale protože každá sestava musí něčím začít, tak my si teď vezmeme obruč nad hlavu.
1: Jo.
2: Ukloníme se k pravé straně, jdeme rovně, ukloníme se k levé straně, prolejzáme obručí, pouštíme ji před sebe, jdeme do ní pravou nohou, levou nohou, za zády vedeme obruč zpátky nahoru. Tak, Piggy, přehodím ti obruč, ty chytíš, hop.
1: Co mám dělat s tou svojí, co jsem prolejzala?
2: Tu zase hodíš mě,
1: jo, takhle.
2: Hop. A zase vyměníme ty mě, já tobě, hop, do druhé ruky. A ještě jednou já tobě, ty mě, hop. A opačně, hop. Super, teď si vyhodím sám obruč nad hlavu, chytím do levé ruky cvak, z levé ruky do pravé a mám tady ten háček. A točíme.
1: Palcový háček.
2: Chytím obruč.
1: Počkej.
2: A bude závěr.
1: Ukolím se.
2: Opřu se obruč, podívám se za ní, zdvihnu levou ruku.
1: A jsem hladnej.
2: Podívám se do porodců a je konec sestavy.
1: Ty jsi porodce, Hanko.
2: Já nejsem porodce, to je jako někdo. Ten tady teďka není. Jo, já jsem tvůj porodce, ano.
1: Porodce to je jako kdybych byl na mistrovství světa, tak tam sedí někdo, kdo mi dává pak medaile.
2: Pokud si zasloužíš, jak dostaneš medaili.
1: On komu bych dostat dneska medaili?
2: Pojď za mnou, já ti dám medaili. Tak děti, pojďte ještě jednou zopakovat sestavu.
1: Dostala jsem pusu, ale to je někdy lepší než medaile.
2: Jdeme na to. Takže dáme si obruč nad hlavu.
1: Nad hlavu.
2: Ukloníme se k pravé straně. Narovnáme se. Ukloníme se k levé straně.
1: Hraje taky hudba.
2: Mhm. Pouštíme obruč dolů, zpívej. Prolízáme pravou nohou, levou rukou. Obruč dávám za hlavu, až nad hlavu. Pustím ruce a budeme si přehazovat ty mě, já tobě. Stop. Vyhodíš si nad hlavu pravou, chytíš do levé. Z levé do pravé. Umístíš si obruč na háček, který tvoří palec a točím. Chytím obruč, opřuji o zem, levou ruku vzpažím, podívám se dopředu na poruce a sestava má závěr, tečka, trrrr, bum. A je to. Takže děti, já pevně věřím, že se vám naše sestava povedla, že jste si ji užili a prosím pěkně, mě už teď nic nenapadá. Takže já si jdu sednout a jdu vymýšlet příště
1: medaile
2: nějakou sestavičku pro vás.
1: Medaile jsou ostatně rozdány. Ahoj!
2: Ahoj!
3: Pelanduk a sloň. Kdysi král slonů na Sumatře požádal své hodnostáře o souhlas s následujícím návrhem. Zaútočíme na Jávu, protože tam dosud nežijí žádná velká zvířata. Hodnostáři to uznali a byli ochotni následovat svého krále při jeho tažení. Když nastal vhodný den, vydal se král slonů na cestu v doprovodu desítek poddaných. Dorazili až do nejjižnější části Sumatry, počkali, až se moře uklidní, přeplavali na druhou stranu Sunské úžiny, až stanuli na pobřeží. Urazili předlouhou cestu. A tak není divu, že když sloni konečně doplavali na pobřeží kýženého ostrova, byli úplně vyčerpaní a znaveně padli na zem do stínu palem. Za chvíli z houštiny vyběhl Pelandok a rovnou ke králi slonů a nedal se odbít. Co tady chcete? Proč jste přišli? Okamžitě o vás a o tobě podám zprávu našemu králi, který je mnohem větší a silnější než si ty. Král slonů si pohrdavě pomyslel. Takhle ty na mě? Copak je vůbec možné, aby na světě byl někdo větší než já? A tak Pelandokovi řekl. S tím na mě nechoď. Ještě nikdy jsem neslyšel, že by někdo dorostl mé výšky a dosáhl mé váhy. Jestli někdo takový zde skutečně je, strašně rád bych ho navštívil a seznámil se s ním. Pelandok se zamyslel a pohotově odpověděl. Dobře, ale uvidíš, jak se vyděsíš, když jen spatříš jeden jediný jeho vlas. Počkej na mě, za chvíli jsem zpátky. Dobře, souhlasil král slonů a myslel si svoje. Pelandok běžel do džungle, přemýšlel a přemýšlel, až narazil na dikobraza. Co se děje? Co pak hoří? Ženeš se jako pominutý sotva dechu popadáš? Hledáš zrovna mne? Pelandok zanaříkal. Ach, běda, ouvej, stokrát běda. Valí se na nás pohroma. Sloni ze Sumatry nás chtějí vyhladit. Namluvil jsem jejich králi, že u nás jsou mnohem větší zvířata než sloni. A dodal jsem, že určitě padne hrůzou, až uzří jeden jediný jejich vlas. Myslel jsem přitom na tebe. Prosím tě, vytrhni si jeden ze svých ostnů, já mu ho předvedu. Když je to tak, tady máš můj vlásek, řekl dikobraz a vytrhl si nejdelší a nejsilnější bodlinu. Pelandok ji popadl a pelášil zpátky za slony a přímo k jejich králi. Nechtěl si mi věřit. Přesvědč se sám. Takhle veliký je jeden jediný královský vlas. Snad si umíš představit, jak velký je javanský král zvířat. Slon si prohlížel dikobrazí vlas tak dlouho, až se pořádně píchnul. Nesmírně se polekal a v tu ránu se on a všichni jeho podaní obrátili a vrátili se zpět na Sumatru. A proto nežijí na Jávě žádní sloni.

0: Dnes je 7. září.
1: A svátek slaví Regina.
0: Regina je velmi staré jméno, rozšířené po celém světě, pochází z latiny.
1: A znamená královna.
0: Královské jméno, ještě aby se ty Reginy opravdu královsky chovaly, viď?
1: A znáte nějakou Reginu? Jestli nás nějaká Regina poslouchá a já jich pár znám, přejeme jim všechno nejlepší.
2: Úplňkový měsíc se nad lesem rozplynul v ranní páře, ale mužka z temných keřů nevyletěla. Přišel den jako každý jiný, pavoučci vymetali z pavučin kapky rosy a strýček Sekáš se houpal na nitce. Všichni zdrávi, volal. Přečkali jste úplněk? Nesedla na někoho můra chmůra? Nesnědli někoho úplňkové mouchy? A najednou se zarazil. Kde je pája? Snad ještě nespí. Došel k pájově pavučince a ta byla prázdná. Viděl ho někdo vstávat, zeptal se, ale nikdo páju ráno neviděl. Strýček Sekán se přestal usmívat. Mládenci, řekl vážně, musíme ho najít. Co kdyby byl náměsíčný? Jaký? Vylekali se pavoučci. Když je pavouk náměsíčný, vysvětloval strýček Sekáč, vstane v úplňkové noci z pavučiny, chodí po těch nejtenčích jehličkách smrku se zavřenýma očima a vůbec o tom neví, protože spí. Zahučeli pavoučci a hned se rozběhli do všech stran. Hledali ve větvích i v trávě, ale nikdo se nepodíval pod list lopuchu. Právě tam ale pája byl. V noci ho totiž něco probudilo. Měsíc svítil jasně a pichlavě a od lopuchu se ozýval pláč. Pájovi se zdálo, že ten tenounký hlásek poznává. A tak tiše vstal a spustil se po nitce do trávy. Ve světle měsíce doběhl k lopuchu. Ano, byla to ona, jeho včerejší známá Beruška. Už ho také spatřila a dala se do pištivého pláče. Pájo, pájo, podívej, co se mi stalo. Pája na ní nic zvláštního neviděl a taky to řekl. Co pak nevidíš, že jsem jiná? Beruška znovu spustila a její kamarádky ji začaly pošťuchovat. Smáli se a rejděli kolem páji a tohle si prospěvovali. Nakreslí jí 7 teček na záda a na zadeček 7 teček pro Berušku, ona ti dá za to mužku. Díky téhle posměšné říkance si pája konečně všiml, co je na jeho Berušce zvláštního. Měla na zádech jenom 6 taček. Proto plakala, proto se jí kamarádky posmívaly. Tak dost, okřikl je pája. A ty pojď se mnou, obrátil se k ufňukané Berušce 6-tečné. Strýček Sekáč ti určitě poradí. Strýček se mračil, když k němu přišli. Kde se stoulal? Měli jsme o tebe strach, Artusil. Já jsem měl zase strach tady o Berušku, omlouval se pája. Beruška pofňukávala a strýček se už přestal mračit. No co se jí stalo? Ztratila tečku, vysvětlil pája. Je teď chudinka 6-tečná. Vždyť ti to docela sluší, chlácholil Berušku strýček. Aspoň jsi jiná než ostatní. Ale já nechci být jiná, naříkala Beruška. Musíme tu tečku najít. Pomůžeš nám, strýčku, prosil pája. Ale strýček Sekáč zavrtěl hlavou. Holka, vrať se klidně domů, řekl. 6 nebo 7 teček, co na tom záleží? To je jenom paráda. Pája si to v duchu myslel také, ale Beruška nebyla k utišení. Tak dobrá, pojďte se mnou, rozhodl se strýček a vykročil k potoku. Chvíli něco hledal a pak se zastavil. Tady je to. Brr, šťovík, otřásl se pája. Ochutnala si to někdy, zeptal se strýček Berušky. Nikdy, řekla Beruška rozhodně. To se přece nejí, šťovík je jedovatý. Strýček se rozesmál. Není jedovatý, ale je příšerně kyselý. Je tak kyselý, že mi jednou naskákali po těle pupínky, když jsem ho ze zvědavosti ochutnal. A proč nám to povídáš? Zeptal se Pája trochu drze. Protože mám nápad, řekl strýček. Říkám si, když mě po šťovíku naskákali pupínky, proč by Berušce po něm nemohla naskočit ta nešťastná chybějící tečka? No jo, přitákal Pája, to je pravda, ale já bych to kvůli parádě neskoušel, šťovík. Já to zkusím, řekla Beruška pevně. Zavřela oči a odvážně si do šťovíku kousla. Hned na to začala sykat a poskakovat. Musel to být obzvláště kyselý šťovík. Ale když se konečně zastavila, zůstal Pája koukat. Berušce se na zádech objevila sedmá tečka. Sláva, už jsi zase sedmitečná, jásal Pája. Opravdu? Už budu zase jako ostatní? Ptala se Beruška strýčka sekáče. Strýček ji to potvrdil a řekl, na strýčka sekáče je spolehnutí a teď upaluj domů. Děkuju, Pájo, děkuju, pane sekáči, volala Beruška už v letu. Strýčku, ty jsi úžasný, řekl Pája s obdivem, když se vraceli k zelenému smrku. Ach, možná jsem, možná nejsem, odpověděl strýček. Snad jí ta tečka vydrží. Moc bych si to přál, ale jak si vzpomínám, mě ty pupínky po šťovíku zmizely hned druhý den. Pak strýček sekáč už nic neříkal a Pája měl zase o čem přemýšlet.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Mix Live, Pix Live.

0: jak se dělá kocour. Pátek je prý nešťastný den, ale Káťa se na něj vždycky těšila. V pátek odpoledne měli ve škole výtvarní kroužek a Káťa tam chodila kreslit a dělat všelijaké zajímavé věci. Na podzim vyráběli draky, na Vánoce řetězy a ozdoby na stromeček a na Velikonoce malovali kraslice. Ale ze všeho nejradši měla Káťa modelování. A co teprve, když jim paní učitelka Pivoňková ukázala, jak se dělá forma a jak z toho, co vymodelovali z hlíny, můžou ulít sádrovou sošku. Paní učitelka vzala hliněné prasátko, namastila je vazelínou a udělala formu. Pak hliněné prasátko vyndala a do formy nalila sádru. Sádra musí být hustá jako smetana, připomínala. Na konci hodiny formu otevřela a v ní bylo běloučké sádrové prasátko. A teď si chlapci a děvčata každý doma vymodeluje nějaké zvířátko a zkusí je odlít. Příště je přineste sebou, uděláme si školní výstavu. Než Káťa došla domů, už jí bylo jasné, co bude dělat. Vymodeluju našeho škubánka, ten se bude líbit každému. Je to nejroztomilejší zvířátko, které znám. Druhý den se pustila do práce. Doprostřed pokoje postavila štokrle a na ně škubánka. Škubánek byl nadšený, že stojí modelem. Nakrucoval se a dělal různé malebné pózy.
1: To koukáš, jakou mám figuru,
0: vytahoval se.
1: Mohl bych dělat reklamu na psí suchary.
2: Spíš na psí víno, když se tak kroutíš. Nevrť se pořád, jak tě potom mám trefit,
0: peskovala pejska Káťa.
2: Sedni si pěkně na zadní, jako když prosíš, ale nehrb se. Hlavičku trochu na stranu a nevyplazuj jazyk. Teď mírně našpicuj ouška a pravou tlapkou dávej pac.
0: Káťa se oháněla špachtlí, tu přidávala, tu zase ubírala a škubánka už brnili nožičky a hlava mu začala klesat.
1: Stát takhle bez hnutí, to je pěkná dřina,
0: stěžoval si.
2: Nevrč, pro umění se musí něco obětovat, uvidíš, jak budeš krásný.
0: Škubánek se chtěl na svůj portrét podívat, ale než slezl ze stoličky, Káťa ho zabalila do vlhkého hadru, aby hlína nevysychala.
2: Nehotová práce se nemá ukazovat, říká paní učitelka. Však se dočkáš, to by nebylo žádné překvapení.
0: Další den stál škubánek modelem znovu a tak to šlo celý týden. Už měla začít výstava a Káťa pořád nebyla hotová.
2: No, lepší už to nebude, prohlásila znalecky. Teď půjdu rozdělat sádru a pak mi to pomůžeš ulít.
1: Uleju se docela rád,
0: vtipkoval škubánek a jakmile Káťa odešla do kuchyně, honem se běžel podívat na svůj slavný portrét.
1: No, těpic, tenhle tlustý váleček na čtyřech sloupkách, to mám být já?
0: Vyštěkl zklamaně.
1: To by klidně mohla být kočka, prase nebo kráva. Kráva ne, kráva má rohy.
0: A škubánek nelenil, hned uválel z hlíny dva růžky, trošku je zahnul a připlácnul sošce na hlavu. Aby nikdo nemohl být na pochybách, udělal jí ještě na břicho pořádné vemínko. Káťa zatím v kuchyni vzala ten největší hrnec, nalila do něj vodu a sypala tam sádru.
2: Sádra musí být hustá jako smetana, opakovala si.
0: Když vešla s hrncem do pokoje, málem jí trefil šlak.
2: To se dělá, takhle někomu předělat umělecké dílo, spustila.
1: Jaké pak umělecké dílo, vždyť jsem si nebyl ani trochu podobný.
2: To je stylizace, tomu ty nerozumíš,
0: zlobila se Káťa.
1: Je to můj portrét, tak snad mám do toho, co mluvit. Celý týden se snažím vypadat krásně a ty ze mě uděláš takovou obludu.
0: prskal Škubánek.
1: Modelem už ti nikdy stát nebudu.
2: Jak chceš. Mohl jsi mít sošku na památku, teď se můžeš jít leda vycpat.
0: A Káťa bouchla dveřmi, div nevypadlo futro. Škubánek se naštval a odešel trucovat do boudy. Celou hádku poslouchal ze zahrady kocour Luciáš. Měl z té výměny názorů škodolibou radost a když za oběma zapadly dveře, vlezl oknem dovnitř. Chtěl se podívat na ten výtvor, kvůli kterému se tak pohádali. Ale jeho pohled padl na veliký hrnec, který stál na stole.
3: Mňau! A hele, smetana!
0: Olízl se Luciáš.
3: Když se dva hádají, třetí se má dobře. Mňau!
0: Vyskočil na štokrle, naklonil hrnec a chtěl se napít. Jenže hrnec byl těžký jako cent. Zvrtnul se a na Luciáše začala téct proudem tuhnoucí sádra.
3: Mňau! Mňau! Mňau! Vajs!
0: Luciáš prskal, mžoural, oklepával se, ale zadní pracky se mu zalily pevně na stoličku jako do podstavce. Cítil, jak mu tuhnou nohy, pak přední tlapky, fousy i uši. Celé tělo měl rázem uvězněné v tuhém krunýři a než stačil škytnout, nemohl se ani hnout. Ještě štěstí, že se mu nezalepily dírky do čenichu. Připadal si jako skamenělý. Stál tu, co by pomník své vlastní drzosti a mlsoty. Až ho tu najdou Káťa a Škubánek, je, to bude ostuda. Možná, že ho předají rovnou policii nebo přímo soudu. Takhle se nechat chytit při činu. A v hlavě Luciáše se honily pod bílou skořápkou úplně černé myšlenky. Ale všechno bylo jinak. Nejdřív se objevila Káťa. Bylo jí líto, že se prve na Škubánka tak osopila a chtěla se s ním udobřit. Když vklouzla do pokoje, zůstala stát v němém obdivu. Na štokrleti u stolu stála bílá socha kocoura Luciáše v životní velikosti. Podoba byla tak věrná, že Káťa vydechla.
2: Klobouk dolů, ten Škubánek má ale talent. Takového kocoura by nesved ani myslbek.
0: Když vedle toho uviděla na stojanu svůj ubohý pokus, zastyděla se.
2: Jestli Škubánek dokáže něco tak velkolepého, musím si z něho vzít příklad.
0: Popadla stojan a hlínu a vylezla si na půdu.
2: Tady mě nikdo nebude rušit, pořádně se soustředím a to by bylo, abych to na druhý pokus nesvedla.
0: Sotva Káťa odešla, objevil se Škubánek. V boudě na dvorku zpytoval svědomí a přišel k závěru, že to s tou soškou bylo uličnictví a že Káťu neměl tak ošklivě seštěkat. Hlavně mu bylo líto, že kvůli němu nebude mít nic na školní výstavě. Jakmile otevřel dveře do pokoje, zůstal paf. Na štokrleti stál kocour, jako když ho vyšije. Vymodelovaný každý fous.
1: Když jsem se jí nepoved já, tak udělala Luciáše. Ale ten je, jako by mu z oka vypad.
0: Protože byl nejvyšší čas odevzdat práci do školy, chtěl být Škubánek aspoň trochu užitečný a tak naložil sochu Luciáše i se štokrletem na trakař a hurá na výstavu. Paní učitelka Pivoňková právě přijímala poslední práce a sotva Škubánek postavil kocoura do kreslírny. Už to byla výstavní porota, která se mimo paní učitelky skládala ještě z pana ředitele a školního inspektora. Jakmile oba pánové uviděli kocoura, byli u vytržení.
4: To je báječné prostorové cítění, ten pohyb, ten výraz, ten emocionální náboj.
0: Rozplývali se a jednomyslně rozhodli, že socha kocoura dostane první cenu. Paní učitelka měla připravené cedulky s označením cen a pan školník Šťovíček, který porotu doprovázel, hned přiskočil s kladívkem. Cedulku přidržel u kocoura a klepnul hřebík na hlavičku.
3: Mňau, vajs!
0: Zavřeštěla socha. Hřebík projel Luciášovi do levé zadní tlapky. Bylo to tak nečekané, že sebou škubnul ze všech sil. Sádrová slupka praskla, sesypala se, Luciáš se skočil z podstavce, proletěl oknem kreslírny a prchal přes basketbalové hřiště do neznáma. Paní učitelka Pivoňková málem omdlela leknutím a oběma pánům musel školník Šťovíček nalít štamprly z pohoštění, které pro vernisáž zakoupilo rodičovské sdružení.
4: Něco takového jsem nezažil za celou 40letou kariéru, přiznal pan inspektor.
0: V tom se otevřely dveře a do kreslírny strčila hlavu Káťa.
2: Prosím, přijímají se ještě práce na výstavu.
0: Uzávěrka už byla, ale vzhledem k tomu, že nám utekla první cena, budeme rozhodovat znova. Tak ukaž, co neseš. Káťa vlekla cosi velkého. Bylo to zabalené do prostěradla. Když to postavila na podstavec a prostěradlo odkryla, objevil se portrét Škubánka. Vypadal zrovna tak roztomile, chytře a šibalsky, jako ve skutečnosti.
4: Tohle je ještě lepší, než byl ten kocour,
0: popotahoval si bratku pan inspektor.
4: Máš pravdu, ten byl i na můj vkus trochu zbytečně naturalistický,
0: souhlasil pan ředitel. A tak Káťa dostala první cenu a Škubánek radostí běhal po celé výstavě a vrtěl ocáskem.
1: Gratuluji, Káťo, jsi opravdu sochařský talent.
2: Je to taky tvoje zásluha, pířila se Káťa. To víš, na modelu hodně záleží.

0: sluníčku. Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
0: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

není levné živobytí. Právě dneska ve své kase narazil jsem na procese, abych mohl cestou světem zdarma všechno zašít dětem. Prachy ty jsou potvora, sám si dělám sponzu,

0: srdce poštuje.
1: Sluneční prasátko. Správný čmelák není líný, pilně sbírá a neulejvá se. Také Čmelda s Brumdou sbírali, ale pak se jednou kolem sebe rozhlédli a kam se podívali, všude byl samý med. Tak přestali pracovat a rozhodli se, že uspořádají medovou výstavu. V růžovém džbánku vystavovali med jetelíčkový, ve žlutém pampeliškový, ve fialovém byl med fialkový, v modrém med zvonečkový a v bílém liliový. A hlavně, aby co nejdřív přišli návštěvníci. Čmeláčci výstavu slavnostně zahájí, no a potom už budou jenom odpočívat a lenošit. První přišla slepice.
2: Kde to jsem?
1: Divila se. Milá slepice, my tě vítáme na naší medové výstavě, řekli čmeláci.
2: Tak já jsem na výstavě, to je báječné,
1: zaradovala se.
2: Ještě nikdy jsem na žádné výstavě nebyla.
1: Jsi dokonce náš první návštěvník a proto můžeš ochutnat med, který jsme sami nazbírali a který tady vystavujeme, povídal Čmelda.
2: No, to opravdu můžu,
1: čepířila se slepice polichoceně.
2: Žádný med jsem ještě nezobala. Jaký je med?
1: No, sladký, poučil jí Brumda.
2: Chceš si líznout?
1: Hrnula se nedočkavě slepice ke čbánku a strčila dovnitř zobák. Čmeláci s napětím pozorovali, jak se bude tvářit.
2: Tak co?
1: Chutná? Mumlala slepice, protože jí med úplně zalepil zobák. Pak si ho ale rázně otřela o trávu a vydechla.
2: Proč nezbíráte raději něco jiného?
1: Čmelda s Brumdou na ní zaraženě koukali. No, ale co?
2: Ne, cokoliv, co nelepí. Já ku příkladu seberu to, co vyhrabu. Tady třeba tenhle střípek zrcátka. Prosím, je váš. A hned máte základ sbírky, která vás proslaví. Hlavně nesmíte polevit a musíte sbírat.
1: Pak jim slepice popřála hodně zdaru a byla pryč. Jen ten střípek zrcátka tu zbyl. Leskl se, až čmelákům oči přecházely. A teď, co pak se to z něho vyklubalo?
0: Slunce už vysoko.

0: Prasátko čiperně oběhlo čbánky s medem, důkladně si všechno prohlédlo a když dospívalo, zdvořile se čmelákům uklonilo. Jsem sluneční prasátko k vašim službám. Co budeme dělat?
1: Lenošit, ospale zívli čmelda s brundou. No, povalovat se. A pak vůbec.
0: Prasátko se zamračilo. Zahálet? Vy chcete zahálet?
1: A proč ne? Divili se čmeláčci.
0: Protože jsem tady já a já jsem tady od toho, abych vám pomáhalo. Poučovalo je sluneční prasátko a hned spustilo. Vstávej, hýbaj, dělej, vyskoč.
1: No a bylo po odpočívání.
0: Prasátko vyhnalo čmeláky na louku a čmelda s brundou museli sbírat zo svých medových hrníčků tak rychle, jak prasátko poroučelo. Nekoukej a dělej, jsi pozadu, no, pospěš si. Loudáte se, čmeláci, nevidíte, kolik je tu ještě všude kolem medu?
1: Už mám plné zuby, šeptal čmelda brundovi. Nejraději by pozbíralo med z celé louky, kdyby se tak chtělo od nás přestěhovat k někomu jinému. Myslíš, že by to šlo? Vzdychal Brunda.
0: Nešlo, smálo se prasátko. Nešlo. Teď patřím vám, protože vám patří kouzelný střípek zrcátka. Tak sbíráme, sbíráme. No a pěkně zvesela.
2: Sluneční prasátko mělo oči všude. Ani mezi čbánky s medem se před ním čmeláci neschovali. Našlo si je a vyhnalo je zpátky na louku. Ale potom se stalo, že na tu opuštěnou výstavu zabloudil pučmelout.
1: Čmelout, jak jistě všichni víte, je čmeláčí strašidlo, ale doopravdy se ho nikdo nebojí. Tak tedy pučmelout ucítil med a dostal na něj chuť.
3: Halo, je tady někdo?
1: Volal svým pučmeloudím hlasem.
2: A hned si sám potěšeně odpověděl.

na rozdávání. Jenom se divili, že pučmelout nepřišel ani ochutnat. Říkalo se, že prý má teď pořád moc práce. Od svítání až do soumraku. No a v noci? V noci už na med chuť nemá.

0: o čertovi, který neměl rohy.
1: Pohádka na ř ve všech pozicích.
0: Čertík Vavřinec měl pravé čertovské kopyto a ocas. Tvář měl zaneřáděnou od pekelného nepořádku a řádně smrděl, jako správný čert. Dalo by se říci, že vypadal přesně jako čert. Přesto však mu něco chybělo. Přece rohy. Čertík Vavřinec neměl rohy. Příšerná ostuda. Věřte, nevěřte, čert bez rohů to není opravdický čert. Vavřinec se kvůli rohům pořádně natrápil. Jednou si vyřezal rohy z březového dřeva, ale vydrželi jen do zítřka. Když ve středu přikládal uhlí pod kotel, přeskočila jiskřička a rohy schořely. Vavřinec přemýšlel, co dál, a napadlo ho. Takový beran, ten má překrásné rohy. Otevřel pekelné dveře do kořán a běžel hledat berana. Před úsvitem ho spatřil. Patřil uhlíři Řehořovi, který na kraji lesa dělal dřevěné uhlí. Vavřinec křičel: uhlíři, dej mi berana, potřebuji jeho rohy. Uhlíř nechtěl přijít o berana, tak řekl: dám ti berana, když budeš celý den řezat dříví a přikládat do milíře. A pro sebe si pomyslel: než se sešeří, snad nějaké řešení najdu. Vavřinec se dal do práce. Síly měl za tři a práce se mu dařila. Až si uhlíř začal přát, aby u něj Vavřinec zůstal na pořád. Večer si šel Vavřinec pro berana, ale v tu vteřinu ho zavolala uhlířova žena, Jiřina. Vavřinče, pojď na večeři. No což, ještě se před cestou navečeříme, pomyslel si čert. Měli vepřo, knedlo, zelo a Vavřincovi tak chutnalo, že snědl 13 knedlíků. A přestože měl plné břicho, přidal si i třešňový kolák. Pak se k němu přibatolila tříletá uhlířovic Mařenka a povídá: to je dobře, že nemáš rohy. Já bych se rohatého bála. A uhlířova žena řekla: Vavřinče, zítra budou k večeři řízky. To rozhodlo. Vavřinec zůstal u uhlíře a dobře se jim dařilo. I když každý den neměli vepřovou pečení a řízky, stejně Vavřince přestali trápit jeho rohy. Vždyť v pekle kuchař vaří jen připálenou řepu a přepepřenou přečku.

0: Piggy vtip.
1: Jednoho dne vejde doktor Watson do kanceláře Sherlocka Holmesa na Baker Street.
2: Dobré jitro, milý Watsone.
1: Pravý velký detektiv.
2: Dnes jste si vzal vlněné spodky s česanou přízí, není-liž pravda?
3: Ano,
1: zvolal Watson celý udivený.
2: Ale řekněte mi, milí příteli, jak jste dospěl k této geniální dedukci?
4: Žádná dedukce, Watsone, prosté pozorování. Zapomněl jste si obléknout kalhoty.
5: Beránek se pásl pod lesem a ovečka se pásla s ním.
0: Koukej, beránku, co nám tu vyrostlo. To je ale krásný kolotoč. Můžu se svést?
5: Beránek pohlédl na ten kolotoč a povídá.
0: Já nevím, nějak se mi ten kolotoč nezdá. Ale já bych se tak ráda svezla,
5: žadonila ovečka.
0: Ale mně se to přece jen nezdá,
5: namítal beránek. Ale v tom už ovečka začala ronit slzy. Kap, kap, kap. A jedna kápla beránkovi na nožičku.
0: Tak nepláč, utěšoval jí beránek. A jdi se svést, já budu dávat pozor.
5: Ovečka otřela slzičky a vyhoupla se do sedla krásného bělouše. Jenže v tom se stalo něco nevídaného. Kolotoč se otáčel stále rychleji a rychleji, až z něj koně najednou vyskočili a už mizeli v dálce.
0: Beránku, pomoc!
5: Volala ovečka, ale kdepak už jí byl konec. Beránek stál a nemohl se samým překvapením ani pohnout. Bělouš s ovečkou zatím běžel lesem, běžel vrchem, běžel dolem a už tam byli. Chalupa na spadnutí, střecha nakřivo, komín se kácel na pravé vlčí doupě. Koně se otřásly, schodily koňské kůže a na ovečku cenili zuby tři vlci huňáči. Ha, ha, ha, ha, smáli se.
6: To jsme tě doběhli. Teď nám budeš sloužit.
5: A začali nebohé ovečce rozkazovat.
6: Ovečko, uvař oběd. Ovečko, ustel postel. Ovečko, umí nádobí. Ovečko, podrbej mi záda.
5: A tak chudák ovečka běhala, uklízela, vařila, umývala, drbala jim záda a potají ronila ovčí slzičky. A tak to šlo celý den, když tu najednou buch, buch, buch na dveře. Co pak to?
0: To jsem já, kanonýr. Jdu z války o burské oříšky a kanon mi dali jako výslušku sebou.
5: Schválně měnil hlas beránek, převlečený za kanonýra. Vlci ho nepoznali, mrskali po sobě vlčími pohledy a zvědavost je hnala ke dveřím, div, že se neprali, kdo má být dřív venku. A u kanonu obdivně drmolili jeden přes druhého.
6: Je, to je nám nějaký kanon, pane kanonýr. Po světě se proháníme, ale v životě jsme takový kanon neviděli. No co to je?
0: No to je na to,
5: ochotně vysvětloval kanonýr.
0: Když se někdo chce dostat na měsíc, tak já ho nabiju jen tak do kanonu a na ten měsíc ho vystřelím.
6: No, to my už dávno chceme,
5: vykřikli nadšeně vlci.
6: To je naše velké přání, hned nás vystřelte, ale hned.
0: No, kdo chce kam, pomozme mu
5: tam, řekl si kanonýr potichu a popadl prvního vlka, popadl i druhého vlka, popadl i třetího, naládoval je do kanonu a ještě je tam pořádně zašťouchal šťouchadlem. Připravit, zavolal kanonýr, pal! Sotva byli vlci ve vzduchu, svlékl beránek kanonýrské šaty.
0: Tak pojď, ať jsme ještě před snídaní doma,
5: řekl překvapené ovečce. A co vlci? Ti padli na jednu hromadu a strašně si natloukli. Boule jako koule. Jeden kulhal, druhý breptal a třetí z toho sislal.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj holky a kluci, dnes cvičíme opět s Hankou. Poprodá.
2: Ahoj děti, minule jsme si říkali, co je to atletika a slíbila jsem vám, že budeme závodit doma.
0: A to já si pamatuju, atletika je královna sportu.
2: Jestli si taky pamatuješ, že jsem vám dala úkol, abyste si sehnali nějakého soupeře.
0: O, to si nepamatuju, ale
2: to vůbec
0: soupeře.
2: Nevadí, protože určitě doma nejste sami a můžete si zavolat maminku, brášku, sourozence, babičku nebo strejdu, to je úplně jedno, v každém případě potřebujete s někým soupeřit.
0: Soupeřit znamená, jako že se třeba běží závod a ten člověk běží vedle tebe a vyhraješ buď ty nebo on.
2: Výborně, Piky, přesně tak, to si kápnul. Já tady mám samozřejmě tebe, takže já předpokládám, že děti už teď běhají po domácnosti a schání nějakého svého soupeře a kamaráda. A my zatím, než si ty děti přivedou někoho takového, si připravíme plíce.
0: Plíce.
2: Tak, plíce. Postavte se do mírného roznožení. Děti, přidejte se k nám. Piggy, polož si ruce na prsa. Ne, na prsa, to jsem řekla špatně. Nad prsa.
0: Pod krček.
3: A zabouchej si pořádně do hrudníku.
0: Já vím, takhle to dělají někdy gorily v zoologické zahradě třeba. Vždycky se hraje taková hra, kdo je tady králem opic, a pak se buší a volá se, jo.
2: Přesně tak. A víš, proč teďka tento cvik děláme?
0: Nevím.
2: No, protože tady jsou plíce a já jsem chtěla dětem ukázat, že ty plíce potřebujou vědět, kde v tom těle jsou, a proto, že v atletice je potřebují, tak si ještě jednou teď s námi můžou do těch plic zabubnovat. Nadechněte se. Říkejte dlouhé. A vloukáme si do hrudníku, super. Takže teď.
0: Já už hučím jako lev.
2: Ještě jednou naposledy nádech, říkejte dlouhé. A vloukejte si do hrudníku. A tím pádem máme na náš následující start, který se přibližuje, připraveno. Můžete si teď sednout na nějakou startovací čáru doma. To znamená třeba na bobek. Na bobek.
0: Dobře, tak ano. Startovací čára je třeba tam, kde končí koberec.
2: Tam, kde končí koberec.
0: A přesně. Sedím na bobku.
2: No, spíš si sedneme tam, kde začíná koberec, a tu cílovou pásku budeme mít na konci toho koberce.
0: Dobře.
2: Tak, sedíme na bobku. Děti, až řeknu teď, vy vyběhnete, prosím vás, nesrazíte se, nezabijete se. A kdo bude dřív v cíli, tak je Piggy. Co?
0: Tak je kabrňák.
2: Říká se tomu jak?
0: Šílenec.
2: Ne. Piggy, vítěz.
0: Vítěz,
2: sláva vítězům, čest poraženým přece. Takže sedneme si na bobek, děti, poslouchejte na kouzelné slovo. Pozor, teď, a běžíme.
0: Já jsem si zapomněl na startu.
2: Tak ještě jednou, tak nevadí, chyba se může stát. Sedneme si ještě jednou na bobek, Piggy, soustřed se na můj.
0: Soustřed se,
2: pozor, teď, a běžíme, a běžíme, a běžíme.
0: Já nechám děti a se Piggyho vyhrát.
2: Piggy je v cíli jako
0: první.
2: My se dnes s Pigouškem s vámi loučíme, ale vy si dejte určitě závod ještě jednou. My sice teď trénujeme doma v obýváku, ale až bude krásně a budou venku kvést krokusy, tak budeme běhat kde?
0: V parku. Přesně nebo na hřišti.
2: Přesně tak.
0: Nebo přes přechod.
2: No, Piggy, myslím, že přes přechod radši budeme koukat, jestli nás něco nepřejede, a přejdeme v klidu, podíváme se doprava a doleva a budeme běhat na hřišti.
0: Prima. Ahoj.
2: Ahoj.
4: Velký šéf a špetka historie. Ramses a Tullamore junior byli hoši z lepší rodiny. Jejich otec Tullamore senior si nadělal ohromné ponožkové jmění v časech, kdy lichožroutům hrozil hlad, žaludeční potíže a málem i vyhubení. Byla to doba, kdy maminky a babičky přestaly mít čas a náladu na štupování děravých ponožek. Musíš pořád kopat do té maruny, koukej, zase se ti vyklubal palec, zlobili se. Jenomže palečky se klubaly z ponožek i holčičkám a slečnám, které už chodily na rande, a také rozvážným tatínkům a dokonce i těm maminkám a babičkám, co s brýlemi na nose a s hříbečkem v jedné ruce a s jehlou v druhé ruce ty děravé ponožky po večerech zašívaly. A tak vědci vynalezli umělé vlákno a továrny začaly chrlit ponožky, které se jen tak nerozklubou. O ty bavlněné a vlněné najednou už nikdo nestál. Pro lidi to byla móda, ale pro lichožrouty hotová pohroma. Silon, nylon, dederon a jak se všechny ty umělotiny jmenují, se nedali rozkousat a strávit. A když je chudák lichožrout z hladu spolikal, měl z toho břicha bol a ošklivé sny. Naštěstí i lidi si začali stěžovat, že se jim v nových umělých ponožkách potí nohy a že je všechno svědí. A tak se svět pomalu začal vracet ke staré, poctivé bavlně. Otec malého Ramsese a Tulamora juniora se v časech té silonové módy stal hlavou gengu, který podnikal loupežné výpravy do bazarů a domácností, kde ještě měli ty staré nemoderní bavlněné ponožky. Brali je po celých párech a tím porušili první lichožroutí zákon, který zní: nikdy nevezmeš celý pár. Ale to jim nestačilo. Nakonec se spojili s tlupami pašeráků, loupili ve skladištích a přepadali kamiony a nákladní vlaky. Z Tulamora seniora se stal velký šéf, neboli padre. Nashromáždil takové množství ponožek, že zabrali celou půdu v jedné staré vile, která patřila panu profesorovi Kadeřábkovi. Ten obýval celou ohromnou vilu sám, jen přízemí pronajal vdově Voráčkové a jejímu Bernardínovi Hubertovi. Jinak tu žil samotářsky a všechen čas trávil v pracovně, kde bádal, spal a psal učené pojednání o lichožroutech. Teď už o nich věděl víc než kterýkoliv jiný badatel na světě. Až na jednu maličkost, že mu jistá blahobytná lichožroutí rodina bydlí už řadu let rovnou nad hlavou. Ale jak se to měl dozvědět, když na půdu nikdy nechodil? Ani padre půdu neopouštěl. Co potřeboval, to si vyřídil telefonem. Pořád měl ve městě své lidi, i když s podnikáním skončil a vedl počestný život. Byl tak tlustý, že se pohyboval jen s největším úsilím a po smrti své krásné manželky Mochity už jenom seděl na hromadě ponožek a svých synů si moc nevšímal. Ramses a Tulamor junior měli v kopcích ponožek četné chodby a rozličné skrýše. V nich se dalo číhat a pak se přepadat nebo si hrát na schovávanou. Ale když trochu dospěli, našli si zábavu ve hře na šikanu. To si vyhlídli na ulici osamělého lichožroutka a nutili ho, aby skákal po jedné noze, nebo ho v parku přivázali ke stromu a pak chtěli, aby zpíval nějakou sprostou písničku. A tak různě a podobně. A protože takový malý, zatoulaný lichožrout mýval obyčejně kromě strachu i hlad, dali mu nějakou chutnou bavlněnou ponožku. Proč? Výměnou za mlčení. Musel jim slíbit, že to šikanování doma nepráskne. Ale teď nejraději pokoušeli pana profesora Kadeřábka, což se jim jednoho osudného dne nevyplatilo.
0: Tiki kalendář! Dnes je 7. září.
1: A svátek slaví Regina.
0: Regina je velmi staré jméno, rozšířené po celém světě, pochází z latiny.
1: A znamená královna.
0: Královské jméno, ještě aby se ty Reginy opravdu královsky chovaly, viď?
1: A znáte nějakou Reginu? Jestli nás nějaká Regina poslouchá a já jich pár znám, přejeme jim všechno nejlepší.
5: Pohádka o kazi světu Milanovi. Milan byl úplně obyčejný chlapec, bydlel v obyčejném domě na obyčejném sídlišti a měl úplně obyčejné rodiče. Jenže i ten nejobyčejnější chlapeček měl nějakou neobyčejnou vlastnost. Náš Milan byl kazisvětem. Pokazil nebo rozebral na úplné kousky všechno, co se mu dostalo do rukou. Dokud byl Milan malý, nikomu to nevadilo. Malé děti jsou zvědavé a neskušené a proto se stává, že rozbíjí nějakou hračku nebo užitečný předmět. Později, když vyrostou, přestanou být kazisvěty a najdou si nějakou moudřejší zábavu. Jenže Milan rostl a čím byl větší, tím byl také větším a zkušenějším kazisvětem. Jeho starostliví rodiče z toho byli nešťastní a všechny cenné věci museli před ním skrývat nebo zamykat, aby je nerozbil. Největší problémy však nastaly, když Milan začal chodit do školky. Rodiče ho prosili na kolenou, aby tam nic nezničil a neudělal jim ostudu. Milan jim to slíbil, ale už první den rozbil všechny hračky, druhý den rozebral na pískovišti houpačky a klouzačku a nakonec třetí den rozbil na záchodě všechny splachovače. Tak se stalo, že děti si neměli s čím hrát a nemohli ani chodit na záchod, protože pokažený splachovač většinou postříkal a některé menší děti dokonce i v záchodě spláchl. Milana za trest vyloučili ze školky. Rodiče po této zprávě smutně seděli v kuchyni s hlavami v dlaních a přemýšleli nad svým osudem. Věděli, že s Milanem je nic dobrého nečeká, protože po letních prázdninách měl začít chodit do velké školy. Představovali si, co všechno se dá ve škole rozbít a rozebrat. Tatínek se postavil a začal řečnit. Když chodil do školy on, nikdo nemohl nic zničit, protože všude byla disciplína, pořádek a pravidelná docházka. Ale teď? Potom se uklidnil a opět si sedl. Nějak bylo, nějak bude, řekl si. Po prázdninách tedy rodiče koupili Milanovi aktovku, penál, sešity, tušky a pera a odvedli ho na první vyučovací hodinu. Tak se stal Milan školákem prvňáčkem. S veselým úsměvem mával svým rodičům a plný očekávání vstoupil do školy. Milanovi se ve škole líbilo. Učil se psát a číst, našel si mnoho nových kamarádů a co bylo nejdůležitější, stále objevoval nové a nové věci, které mohl rozbít. Nejprve rozbil svůj nový penál, takže se nedal zavírat, potom rozbil pero a tašku. Rodiče koupili všechno nové, ale po dvou dnech opět všechno zničil. Rodiče se rozlobili a řekli, že jestli ještě jednou všechno rozbije, bude si svoje věci nosit v pytli nebo plechovém kbelíku. Milan se lekl a od té doby se soustředil jen na ničení školního majetku. Začal nenápadně a skromně. Rozbil ve třídě všechny židle, stoly a školní tabuly. Všechny děti museli při vyučování stát a učitel psal křídou na stěnu. Když popsal všechny stěny a některé děti už plakaly únavou, protože je od stání bolely nohy, učitel dostal nápad. Zavolal školníka, aby opravil zničený školní majetek. Školník byl zuřivý stařec se sježenými vousy. S velkým křikem a hrozbami se pustil do oprav, přičem všechny děti museli stát v koutě a tiše ho pozorovat. Práce na opravách trvaly školníkovi týden, protože Milan mu v nestřežené chvíli vždy něco rozbil. Jednou vrtačku, jindy svářecí agregát, potom kladivo. Učitel celou dobu mlčky seděl za učitelským stolem, který mu školník opravil jako první. Držel si hlavu v dlaních a přemýšlel nad svým osudem. Po týdnu bylo všechno opraveno. Děti byly veselé, usměvavé a spokojeně se posadili do svých lavic. Veselý byl i učitel. Rozhodl se, že vyučování začne hodinou zpěvu, protože zpěv je výraz radosti. Děti se postavily, učitel jim jako dirigent dal znamení a třídou zazněla krásná píseň o ptáčcích, květinách a jaru, zpívaná dětskými hlásky. Píseň jako zurčící potůček nesla se celou školou. Ze třídy na chodbu a odtud do jiných tříd, zborovny, ředitelny, tělocvičny. Celá škola poslouchala krásnou píseň a před školou dokonce zůstalo stát několik starých babiček, které vzlikaly dojetím. Kazisvětu Milanovi se však píseň nelíbila. Zdálo se mu, že už dlouho nic nezničil a proto se rozhodl, že pokazí alespoň píseň o ptáčcích. Záměrně začal zpívat falešně, hrubým, bučivým hlasem, aby ostatní děti zmýlil. A to se mu podařilo. Nejprve se spletl Pišta, Milanův soused v lavici. Potom děvčátko stojící před ním a nakonec se zkáza nezadržitelně rozšířila i mezi ostatní děti. Píseň se najednou rozsypala. Marně učitel mával rukama a vyvaloval oči, aby našel falešného zpěváka. Ze třídy už nevycházel zurčící potůček, ale hrozivé kvílení a skučení, připomínající nějakou dobře vyhládlou, rozzuřenou masožravou šelmu. Staré babky od školy vylekaně utekly. Vyučování v ostatních třídách bylo přerušeno a ředitel se školníkem běhali po chodbách, aby našli původce celé hrůzy. Nakonec se jim to podařilo. Kazisvět Milan stál mezi dětmi a naprázno otevíral ústa, aby to vypadalo, že zpívá. Ředitel se školníkem však měli mimořádně vycvičený sluch. Milana odhalili, chytili ho a zavřeli do školní kotelny, aby už nic nemohl pokazit. Ředitel přikázal školníkovi, aby kotelnu hlídal a sám si sedl k telefonu, aby zavolal Milanovi rodiče, požárníky, policii a záchranku. Než všichni stačili přijet, Milan se v kotelně pustil do své oblíbené činnosti. Nejdříve rozbil kotel, potrubí pro teplou a studenou vodu a hlavní odvzdušňovací ventil, potom objevil elektrickou rozvodnou skříň, pojistky a hlavní ventily na plyn a vodu. I ty rozbil a protože stále ještě neměl dost, zničil i všechny stěny, dlažbu a hromadu uhlí. Kotelna byla celá rozbitá a s ní i škola, protože nefungovala topení, elektřina a netekla voda. Všechny děti se velmi radovaly. Vyběhly ze tříd, utíkali domů a křičeli hurá, hurá! Ředitel se školníkem stáli na chodbě a snažili se je zastavit. Přišla policie, požárníci, záchranka a nakonec i Milanovi rodiče. Ředitel se držel za hlavu, potom se zavřel v ředitelně a nikoho nechtěl vidět. Milanovi rodiče se dožadovali vysvětlení. Náš syn Milan, křičel tatínek, je obyčejný chlapec, který jen občas něco rozbije. Jenže nikdo ho neposlouchal a všichni se snažili zachraňovat pokaženou školu. Kazisvěta Milana za trest vyloučili ze školy. A protože ve všech školách se dozvěděli, jakým je Kazisvětem, nikde už ho nechtěli přijmout. Milanovi rodiče přemýšleli, že ho dají do polepšovny, jenže ani v polepšovně ho nechtěli. A tak jim nezbylo nic jiného, než držet Milana doma a dávat pozor, aby něco nerozbil. Milan nechodil do školy a proto se nikdy nenaučil malou násobilku, ani vyjmenovaná slova a číst uměl jen písmenka M, A, E a U. Sedával zavřený ve svém pokoji a vydával podivné, bučivé a kvílivé zvuky, dokud mu tatínek nebo maminka nedali něco zničit. Nuže, tak to dopadnou všichni kazisvěti a kazisvětky, milé děti.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Černokněžník. Byl jednou starý otec a ten měl syna. Ale protože byl otec starý a chudobný, nemohl syna uživit. Zavolal si ho a řekl: jsem starý a chudý, pracovat už nemohu, žebrat se stydím. Ty už jsi dost velký, musíš si sám ve světě hledat štěstí. Milý otče, už jsem chtěl sám jít do světa hledat si službu, řekl syn. A tak se otec vydal se synkem přes hory a doly hledat službu. Jak tak šli lesem, přišli před velikou skálu, kde seděl muž a četl knihu. Byl to černokněžník. Pán Bůh dej štěstí, pozdravili pocestní. Pán Bůh dej i vám, kam jdete? Vedu synka do světa. Rád bych mu našel nějakou službu, aby se něčemu naučil, odpověděl starý. Tak ho nechte u mne, co byste chodil daleko, pravil černokněžník. Vy ho přijmete? Zvolal radostně otec. Rád ho přijmu, bude mi posluhovat. Ale co mi za to dáte, když ho vyučím? Co bych vám mohl dát? Sám nic nemám, ani co bych do úst dal, smutně řekl starý otec. Tak víte co? 7 let bude u mě sloužit a učit se. Po 7 letech si pro synka přijdete. Poznáte-li ho, bude váš. Nepoznáte-li, bude navždy můj. Tak dobře, řekl starý, jak bych po 7 letech nepoznal svého vlastního syna. A dal synka do služby k černokněžníkovi a sám šel domů. Po cestě domů si říkal, co když po 7 letech synka nepozná. A dostal strach. Ale syna přece jen nechal u černokněžníka. Nejdříve se černokněžník zeptal chlapce, umí-li číst. Ale jak by uměl? Když neumíš, dám ti práci, řekl a zavedl ho do jeskyně. Tam byly 2 izby. V jedné byl stůl a příbory pro 2 osoby, ve druhé bylo plno knih. Z těch knih budeš utírat prach. Když by tě práce omrzela, zazvoň na tenhle zvoneček, přiběhnou chlapci a budou si s tebou hrát. Po těch slovech usedli ke stolu, najedli se a pak černokněžník odešel na dlouhou cestu a chlapec se pustil do práce. Když tak den po dni utíral prach, byla mu dlouhá chvíle, ale nezazvonil na zvoneček, ale otevřel si jednu knihu, díval se do ní a tak se pomalu naučil číst. A jakmile uměl číst, přečetl všechny knihy a v nich všechna čarodějova kouzla. Po roce se čaroděj vrátil domů. Byl potěšen pořádkem, pochválil chlapce a dal mu dukát. Ale synek ho prosil, aby směl navštívit svého otce a dát mu ten dukát. Černokněžník svolil a chlapec vesele pospíchal domů. Jeho otec seděl před chalupou na lavici a byl zamyšlen. Co jste, tatínku, tak zadumán, zeptal se synek. Ach, synáčku, bojím se, že tě po 7 letech nepoznám, odpověděl otec. Tím se, táto, netrapte. Až si pro mne přijdete, promění mě černokněžník v holuba a já si sednu mezi ostatní holuby na střechu do 3. řady. Pak se dobře dívejte. Ten holub, který bude mít křídlo svěšené, budu já. Na toho ukažte. Stařeček se uklidnil a synek se vrátil k černokněžníkovi. A ten zase odešel do světa a chlapec zůstal s knihami sám. Pilně je utíral a přitom v nich četl. Když se černokněžník vracel ze světa, byl vždy s chlapcem spokojen. A tak uběhlo 7 let. Otec si přišel pro synka.
Pravda, řekl černokněžník, 7 let minulo, tak si ho vezměte. Támhle sedí na střeše. Ale jestli ho nepoznáte napoprvé, zůstane u mne na věky. Otec se opřel o hůl, prohlížel si hejno holubů a tu vidí ve třetí řadě holuba, který má svěšené křídlo. Tamten je můj synek a holí ukazuje na holuba se svěšeným křídlem. Uhodl jste, řekl mrzutě černokněžník. Ale pak se začal vymlouvat, že nemůže hned chlapce proměnit z holuba, že musí otec nějaký čas počkat. A tak se starý otec s těžkým srdcem odebral domů. Černokněžníka mrzelo, že musí chlapce vrátit, kdo ví, co s ním měl v úmyslu. Ale chytrý hoch, když černokněžník zase odešel, vzal kouzelnou knihu a rozběhl se za svým otcem. Dohonil ho ještě na cestě. Otec radostně zvolal, synáčku, už jsi se vysvobodil, už jsem na svobodě a ještě jsem si vzal sebou tuhle knihu. Jen, aby si ji draho nezaplatil, řekl starostlivě otec. I nezaplatím, vždyť toho umím víc než sám černokněžník. Ale víte co, táto? Nemáme nic k jídlu, ani peníze nemáme a já se bojím, že mě bude černokněžník honit. Proměním se v koně a vy mě půjdete do města prodat. Až mě prodáte, sejměte mi uzdu a schovejte. Zapomenete-li ji na mě, už se k vám nikdy nevrátím. Chlapec se proměnil v krásného koně, otec na něho usedl a jel do města. Tam byl trh, a kolem starého otce se hned seběhli kupci a ptali se, zač chce toho koně prodat. On řekl, za 400 zlatých. Kůň se zdál kupcům drahý. Ale kde se vzal, byl tu čaroděj. I hned poznal, co to je za koně a ptal se starce, který černokněžníka nepoznal, co chce za koně. Pod 400 zlatých ho nedám, řekl otec. A černokněžník dal peníze. Stařeček přepočítával peníze a zapomněl na synova slova. Černokněžník vzal koně za uzdu, vyšvihl se na něho a byl v prachu. Zlobil se na chlapce a proto zamířil k první kovárně. Kůj kováři 2centové podkovy a rozžhavené přibíjej tomuhle koni, rozkázal. Kovář si šel připravit železo a černokněžník přihlížel, aby bylo vše v pořádku. Kůň zůstal venku sám. Byl by se rád zbavil uzdy. Tu vyběhlo z kovárny děvče a pospíchalo sečbánem k potoku. Pěkně prosím, děvčátko, povol mi trochu uzdu, rád se ti odměním, prosil kůň děvče. Ráda ti posloužím, pravila dívka. Postavila džbán a povolila uzdu. Jakmile ji povolila, schodil kůň uzdu z hlavy, proměnil se v holuba a v mžiku byl v oblacích. Děvče udiveně pohlíželo za holubem, ale černokněžník, který věděl, co se stalo, zvolal kouzelné slovo, proměnil se v jestřába a pustil se za holubem. Už ho dostihoval, když letěli nad královským zámkem. V okně seděla princezna. Z holuba se stal prsten a padl královské dceři do klína. Princezna vykřikla radostí a běžela ke svému nemocnému otci, aby mu ukázala, jaký nádherný klenot získala tak podivným způsobem. Co se podivovali prstenu, ohlásil se cizí lékař, který prohlásil, že krále uzdraví. Ten cizí lékař byl černokněžník. Princezna se ptala, zdali skutečně uzdraví jejího otce. Uzdravím vašeho otce, dáte-li mi prsten, který nosíte na malíku. Princezna se nejdříve nechtěla zříci prstenu, ale pak se podívala na nemocného otce,
bála se, aby nezemřel, a tak slíbila prsten lékaři. Černokněžník nepotřeboval mnoho léků. Za krátkou dobu byl král zase zdráv a čaroděj žádal prsten. A jak princezna snímala prsten z prstu, vyklouzl jí z ruky, upadl na zem a v žiku z něj byla pšeničná zrna. Černokněžník se ale proměnil v holuba a začal zrna zobat. Na jedno zrnko princezna stoupla. A jak se holub octl u její nohy, proměnilo se zrnko v jestřába, jestřáb chytil holuba a roztrhal ho na kusy. Pak se z jestřába stal krásný jinoch, který se poklonil princezně a pěkně jí poděkoval. Král se na vše udiveně díval a když mu chlapec vše vyprávěl, řekl: když jsi tak moudrý, že si černokněžníka přelstil, dám ti svoji dceru za ženu a po mé smrti se staneš králem. A tak se i stalo. Chudý synek dostal za ženu princeznu, dojel si pro svého starého otce a když král zemřel, panoval moudře až do smrti.

0: písnička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

Jednou šli Macha Šebestová do školy, pes Jonatán je uviděl a hned paní Kadrnoškové utekl, aby je do té školy doprovodil. A jak je tak doprovázel, všiml si, že Mach a Šebestová si nesou místo aktovek chlebníky. A tak kroutil hlavou, co je to za nesmysl, proč chlebníky, a byl z toho celý vyjevený, až mu Šebestová řekla. Víš, Jonatáne, dneska sebou žádné učení nemáme, dneska se učit nebudeme. Soudružka učitelka s námi jede na výlet k rybníku krajáči a proto máme sebou ty chlebníky, víš? A Jonatán začal smutně kňučet, asi takhle, kňou, kňou, kňou. A Mach řekl, slyšíš, Šebestová, jak ten pes kňučí? Já ti mám takový dojem, že by jel nejradši s náma. Je ti to jasný? Ale Šebestová řekla, prosím tě, psa by přece soudružka učitelka nevzala. Jenomže Mach dostal v tu ránu nápad a řekl, člověče, Šebestová, a na co vlastně máme to bezvadný sluchátko? Uděláme z Jonatána kluka a hotovo. A hned taky do sluchátka řekl. Prosím vás, my bysme potřebovali, aby Jonatán vypadal jako kluk s chlebníkem a když paní Kadrnošková přiběhla blíž, viděla Macha, Šebestovou a nějakého ušatého kluka s chlebníkem a hrozně se divila. Jak to? On tady není Jonatán. Já myslela, že je s vámi. A Šebestová pokrčila rameny. No vidíte, paní Kadrnošková, před chvilkou tady ještě byl, což byla pravda pravdoucí, takže Šebestová vlastně vůbec nelhala. A paní Kadrnošková šla domů a bručela si. No počkej, Jonatány, já tě dneska přetrhnu, jen co se vrátíš domů. A Jonatán se mohl zbláznit radostí, že má od paní Kadrnoškové chvíli pokoj, běhala, skákal kolem Macha a Šebestové a samou radostí dokonce počural dvě lucerny, každou trošku. A Šebestová vrtěla hlavou, tak nevím, nevím, Machu, tohle se mi nějak nelíbí. Fakt je, že Jonatán vypadá jako kluk s chlebníkem, ale chová se jako normální pes. A Mach se potrbal za uchem a vzdychl si. No jo, Šebestová, máš pravdu. Taky se mi zdá, že to dopadne všelijak. A měl pravdu. Protože když přišli k autobusu a Šebestová se ptala soudružky učitelky, jestli by jejich kamarád Jonatán mohl jet taky, Jonatán všechno pokazil. Choval se úplně nemožně, kňučel a skákal, olizoval soudružce učitelce pusu a nos, začal dokonce štěkat a soudružka učitelka si myslela, ten chlapec má nějaké prapodivné způsoby, to bude asi pěkné kvítko, já ho vezmu na výlet a on mi tam bude dělat psí kusy. To tak, stačí, když jede Horáček, ten darebák. A tak řekla, je mi líto, ale v autobuse není místo. Nasedat, děti, nasedat. A jelo se. Jenomže Jonatán byl s Machem a Šebestovou kamarád a být s někým kamarád, to není legrace. Kamarád kamarády jen tak neopustí a tak Jonatán upaloval za autobusem, až se za ním prášilo. Běžel přes všechny možné vesnice, bral zatáčky jako závodník a děti v autobuse na něho zadním oknem mávali a všechny ukazovali, že mu drží palce. A když autobus konečně zastavil u rybníka krajáče, nejen Mach a Šebestová, ale celá třetí B jásala, že to Jonatán dokázal, že běžel takovou dálku, aby mohl být celý den se svými kamarády a soudružka učitelka si říkala, je to vskutku zvláštní chlapec tenhle Jonatán. Chování nemá zrovna nejlepší, ale přece jenom v něm bude cosi dobrého. V každém bývá cosi dobrého. A tu ji napadlo, že i v chlebníku bývá cosi dobrého. A tak kleskla do dlaní a řekla, tak děti, a teď si sníme svačinky, které nám připravili vaše maminky. A všechny děti si začaly pochutnávat na všelijakých buchtičkách a závinech, jenom Šebestová chudinka nenašla v chlebníku vůbec nic,
přesto, že jí maminka upekla na výlet jahodový koláč, takovou dobrotu. A Šebestová z toho byla celá nešťastná a řekla: prosím, soudružko učitelko, někdo mi vzal můj jahodový koláč a nenechal mi ani kousíček, ani docela málo na ochutnání, a to se přece nedělá. A soudružka učitelko

Horáčku v chlebník, to jsem si mohla myslet, styď se a nechoď mi na oči. A přede všemi dětmi chtěla Jonatánovi poděkovat, jenomže Jonatán neměl momentálně čas. Uviděl na stromě kočku a hurá za ní. To víte, pes je pes. Když uvidí kočku, tak je konec. A soudružka učitelka si říkala, já žasnu, takový chytrý chlapec, zloděje odhalí jako nic a přitom se chová jako šílenec. A kroutila nad tím hlavou celá v rozpacích. Za to Horáček nebyl v rozpacích ani trošku. Místo, aby se styděl za to, co provedl, dělal ze sebe mistra světa ve skoku do vody, stál na břehu rybníka a říkal, tak a teď sledujte ten skok, to budete zírat, raz, dva, tři, a jak skočil, hned se začal topit a volal, pomoc, pomoc. Bylo to hrozné a děti křičeli, Horáček se topí, prosím, on se topí. A soudružka učitelka se chytala za hlavu, tak to mi ještě scházelo, zase ten Horáček, co mi řeknou páni rodiče. Ale Jonatán udělal hup a uštáhl Horáčka z vody a soudružce učitelce spadl kámen ze srdce. Postavila celou třídu jako při fotografování a Jonatán nebyl na takovou slávu zvyklý, nevěděl, co má dělat a tak se začal drbat nohou za uchem, jako kdyby měl blechy, drbal se čím dál rychleji a soudružka učitelka úplně stuhla a řekla, to už ale přestává všechno, takový chytrý a obětavý chlapec a chová se úplně nemožně. Jenomže Mach řekl, prosím, to je tak, on to vlastně žádný chlapec není, on je to pes. A Šebestová řekla, on je to náš kamarád Jonatán a protože ho máme rádi, tak jsme ho chtěli vzít na výlet. A Mach řekl cosi do sluchátka a Jonatán byl najednou zase psem a všichni koukali jako spadlí z višně a soudružka učitelka nabídla Jonatánovi housku s vlašským salátem a řekla, promiň, Jonatáne, že jsem ti křivdila. A zpátky jel Jonatán pěkně v pohodlí a celá třída ho doprovodila až domů. A když paní Kadrnošková začala Jonatána hubovat, že je celý mokrý a že vychovaný pes má ležet doma na gauči a ne někde celý den lítat, řekla jí soudružka učitelka. Milá paní, vy si asi pletete psa s polštářem. Polštář může ležet na gauči třeba 14 dní a vůbec mu to nevadí, ale pes je pes. A Jonatán je dokonce ten nejlepší pes na světě, jak jsem ho za tu krátkou chvíli poznala. A paní Kadrnošková se trochu zastyděla a řekla, tak víte co, ode dneška už Jonatána zamykat nebudu a když si bude chtít hrát s Machem a Šebestovou, tak mu to vždycky dovolím. A Jonatán začal štěkat radostí, hav, hav, hav, a Mach a Šebestová štěkali taky a celá třída štěkala a dokonce i paní Kadrnošková se soudružkou učitelkou štěkali a kdo šel kolem, ten si říkal, no ne, tolik radosti jsem už dlouho neviděl.

Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu.

Kdyby mouchy, pocity létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidýlek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha smutek. Moucha smutek se objevuje tehdy, když ztratíme oblíbenou věc nebo když odejde někdo, koho máme rádi. Přiletí však, i když se trápíme, stýská se nám nebo se nám něco nepovede. Pokud jsme smutní, stává se, že pláčeme. Pírko, aneb když bolí na srdíčku. V Emušákově začíná jaro. Tráva je zelená, sluníčko hřeje a všude zpívají ptáci. Právě jaro má Ferda ze všech ročních období nejraději. V zimě totiž nemůže chodit s rodiči na dlouhé procházky. Nastydnul by. Ale teď, když už je tepleji, mohou jít do blízkého lesa. Vydali se i dnes. Šli úzkou pěšinkou. První Ferda, pak maminka a nakonec tatínek. Listí na stromech šumělo, tu a tam zaslechli lesní zvěř. V batůšku měli nějaké dobroty pro zvířátka. Chtěli je dát v lese do krmelce, ke kterému během procházky vždy došli. Ferda se zastavil. Na zemi před ním ležela hnědá kulička. Vydávala tichonké zvuky. Píp! Píp! Ptáček! Vykřikl Ferda. A opravdu. Bylo to mláďátko kosa, jak se později dozvěděl. Asi vypadl z hnízda, řekl tatínek. Díval se nad sebe do korun stromů, ale žádné hnízdo neviděl. Měli bychom jít, jeho maminka ho určitě hledá, tak ať ji nevyplašíme. Ferda si chtěl ptáčka, ještě než odejdou pořádně prohlédnout. Sklonil se k němu a něčeho si všimnul. Tati, podívej, má divné křidélko. Tatínek přistoupil blíž. Máš pravdu, Ferdo, je asi pochroumané. Naštěstí nevypadá zlomeně, to bychom ho museli vzít k veterináři. Teď už nad ptáčkem stáli všichni tři. Bylo jim ho líto. Nakonec maminka rozhodla, že ptáčka vezmou domů. Opatrně ho nabrala do dlaní a vydali se zpátky. Po cestě si v jednom obchodě vyptali malou krabičku. Doma ji vystlali novinami a ptáčka do ní položili. Ještě předtím mu ovázali pochroumané křidélko a dali najíst a napít. A tak se stalo, že měl Ferda doma nového kamaráda. Každý den ho kontroloval, převazoval mu křidélko, krmil ho a povídal si s ním. Začal mu říkat Pírko. Ptáčkovi se dařilo líp a líp. Brzy už nebyl jen v krabičce, ale hopsal po celém bytě. Někdy si Pírko vlezl do kapsičky Ferdovy bundy a šel s ním na hřiště nebo na nákup. Ostatní plyšáci je pokaždé vyhlíželi. Ferdovi nového kamaráda trochu záviděli. Taky by si přáli mít vlastního ptáčka. Pírko pak na hřišti skákal mezi plyšáky a hrál si s nimi. Jednou odpoledne, když se Ferda vracel z hřiště domů na svačinu, zahlédl Pírko hejno špačků, kteří nad nimi přelétli. Smutně se na ně díval. Ferda si toho všimnul. Řekl o tom tatínkovi. Je čas podívat se, jak to vypadá s pochroumaným křidélkem, řekl tatínek. Odmotali s Ferdou opatrně obvaz
a tatínek začal pomaličku natahovat křidélko a prohlížet si ho ze všech stran. Tak se mi zdá, Ferdo, že tady pírko je už úplně zdravý. Vyzkoušíme to. Rozhodl tatínek. Posadil si malého kosíka na prst ruky a dal ji těsně nad zem. Aby se ptáček náhodou nezranil, kdyby nebyl ještě úplně v pořádku. Pírko ale lehonce vzlétl. Je, umí létat, zajásal Ferda. Jasně, že umí, je to přece ptáček, usmíval se tatínek. Pak ale zvážnil. Nastala chvíle, Ferdo, kdy se musíš s pírkem rozloučit. Křidélko už má zahojené a musíme ho vrátit do přírody, kam patří. Ale to nejde, tati, bránil se Ferda. Necháme si ho, má se u nás přece dobře, já ho nepustím. Prosím, prosím, tatínku, dovol mi to, já ho mám rád. Já vím, že ho máš rád, Ferdo. Zachránil jsi mu tím život, tím, jak ses o něj staral. Ale pírko není věc ani hračka, kterou bys mohl v kapsičce nosit pořád. Křídla má právě proto, aby mohl létat, být s ostatními ptáčky. Pokud ho máš opravdu rád, měl bys mu přát to nejlepší. A to je pro ptáčka volnost. Rozumíš mi? Podívej se na mouchu, která kolem něj létá. Jakou má radost, že je svobodná. Tobě sedí jiná moucha na hlavě a vypadá docela smutně, řekl tatínek. Když mouchy zaslechly, že se o nich mluví, odletěly pryč. Cestou se moucha smutek zeptala mouchy radosti. Jak můžeš mít tak dobrou náladu? Ferda přijde o kamaráda a tobě to vůbec není líto. Moucha radost zamávala křidélky a řekla, to víš, že je mi to líto, ale já se raduju za ptáčka. Budeš šťastný, až se dostane na svobodu. Potřebuje ji. Mouchy zabzučely a byly pryč. Ferda se rozzlobil. Mně jsou nějaký mouchy radost a smutek ukradený, tati. Ty mi to děláš schválně. To křidélko ještě nemá v pořádku. Ty nechceš, abych měl novýho kamaráda, jsi zlej. Křičel na tatínka a plakal. Slzy se nedaly zastavit. Tatínek se nezlobil. Chápal, jak je to pro Ferdu těžké. Ferdo, já vím, že si nedovedeš představit, že už nebudeš pírka krmit, brát ho na hřiště, zkrátka, že přijdeš o svého malého kamaráda. Musíš ale pochopit, že kdyby sis ho nechal, udělal bys to hlavně kvůli sobě. Musíš mu dát svobodu. Ferda sklopil hlavu a přikývl. Tatínek z pokojíčku odešel. Chtěl Ferdu s pírkem při loučení nechat o samotě. I tatínek byl smutný. Pírka měl rád a věřil, že s nimi zůstane déle. Ferda otevřel okno a opatrně si posadil pírka na rameno. Leď a dávej na sebe pozor. Ptáček zamával křidélky a vzlétl. Byl pryč. Ferda se za ním smutně díval. A díval se dlouho. Stál u okna a nemohl se pohnout. Až teď mu to došlo. Už pírka nejspíš nikdy neuvidí. Ještě mu nestačily uschnout slzy a už zase plakal. Ještě víc než před chvílí. Ferdo, kluci přece nebrečí. Tatínek se vrátil do pokojíčku a položil mu ruku na rameno. Ferda nemohl slzy zastavit. Bylo mu to tak strašně, strašně líto. Sednul si na postel, pohled mu padl na prázdnou krabičku, ve které pírko tak dlouho bydlel. Co budu dělat? Pomyslel si a cítil, jak ho bolí na srdíčku. Po chvíli přestal plakat. Už nemohl. Byl hodně unavený. Usnul. Další dny to nebylo o moc lepší. Ferda chodil jako tělo bez duše.
S kamarády se vidět nechtěl, věděl, že by se ho ptali na pírka. Sedával často u okna a díval se, jestli ho někde nezahlédne. Občas nějaké hejno ptáčků uviděl, ale prolétli vždy hrozně rychle a byli si tak moc podobní, že by toho svého asi stejně nepoznal. Tatínek viděl, že je Ferda stále smutný. Přišel za ním do pokojíčku a vzal ho kolem ramen. Víš, Ferdo, neměl jsem úplnou pravdu, když jsem ti onehdy říkal, že kluci nebrečí. Není to tak. I já jsem měl slzy v očích, když si pírka pouštěl. Někdy nám zkrátka pomůže vyplakat se. Za tatínkova slova byl Ferda rád. Stáli společně u okna a dívali se na lavičku, kde často sedával starý plyšový pes, pan Kaplan, a krmil ptáčky. To je nápad! Budu dávat na parapet drobečky. Ptáčci se sem naučí létat a možná mezi nimi někdy zahlédnu pírka. Vykřikl Ferda a utíkal se domluvit za maminkou do kuchyně, aby mu vždy nějaké kousky pečiva schovávala. Potom běžel za kamarády na hřiště. Bylo mu najednou lépe. Věděl, že když se ho budou na pírka ptát, může jim říct, co vymyslel, a poradit jim, ať to dělají taky. Třeba ho zahlédnou i oni. Po cestě na hřiště se k Ferdovi přidali dvě mouchy, ty samé mouchy, na které ho tatínek před časem upozornil. Ferda zaslechl, jak moucha Smutek už celkem vesele říká té druhé: měla zpravdu a vyhrála z sázku. Pustil ho. A bylo to správné.

0: Už bys mohl vědět, že děti smějí do výtahu jen v doprovodu rodičů, zlobí se správcová domu na Honzíka.
1: To vím, ale kdy se ženu tolik rodičů najednou?
2: Ten chlapeček to nepochopil. Myslel si, že musí mít rodičů třeba 5.
3: No teď je s chroustem ámen. Už ho ryba spolkne. Ale ne, koukejte, koukejte. Najednou se zdvihla z bána jakási příšera. Strašidlo takové. Chrstla rybičce bláto do očí a vykřikla: "Jdeš pryč?" Takže rybička zmizela, jako když do ní střelí. Pak příšera chytila chrousta za límec a vytáhla ho z vody na břeh. "Tak jsem vás přeci jen zachránila. Vy tu někoho chytáte, že ano?" zasykla na břehu chroustovi do ucha.
4: Ano,
3: blekotal namočený chroust a přitom mu stříkala voda z úst jako z vodotrysku.
2: "Jste nějaký strážník?" otázala se příšera.
4: Nejsem, já jsem chroust.
2: "Já jsem z Plešťule Blátivá. Bydlím tady v bahně, ale to vám povídám. Chytáte-li někoho, tak jdu s vámi."
4: "Já nechytám, ale tam, ukazoval na cestičku, "ten pán chytá."
3: Na moutě kutě. Po cestě se právě hrnul potemník s deštníkem a s krtonaškou a křičeli: "Už ho máš, chrouste? Kde je? Kde je?"
4: Bu. Začala koktat krtonožka, až se všichni polekali. Mysleli, že straší, ale ona nestrašila. Chtěla jen říci: bu, budeme ho hledat podle stop."
2: "Já už něco vidím," zajásala z Plešťule Blátivá a sehnula se k zemi. "To vám byla divná osoba, ta z Plešťule. Placatá jako nějaký lupínek. Ruce měla jako podivná klepeta a bláto z ní kapalo při každém kroku."
5: "Zde vidím kapky. Tudy kráčel váš uprchlík z vody. Zde je mokré stéblo a to si asi utíral ruce. A zde? Zde je celá louže. To se jistě otřepával. A zde jsou kapky rozstříkány do široka. To se jistě váš uprchlík třásl. Proč pak se asi třásl? Snad strachem? A před čím?"
3: Najednou se všichni zastavili před místem, které bylo kol dokola poprášeno žlutým pylem z květů.
5: Přepaden včelami. Zde vidím stopy cizích noh. Podle pylu to byly včely. Zde vidím stopy zápasu. Koukejte, pytlík tu několikrát upadl. A pak už nevidím nic. Byl unesen. Jistě unesen včelami."
4: Kým? Ptala se nechápavě krtonožka. Chroust se nabízel, že se za včelami rozletí a hned začal roztahovat křídla, stahovat. No však víte, jak dlouho to chroustovi trvá, než se rozletí. Až z toho všichni zase usnuli, jako štěňátka v pelíšku.
3: Potemník ještě v poslední chvíli nad nimi otevřel deštník, aby se jim dobře leželo.

0: Demenato!
1: Ahoj, Hanko Kenichová.
2: Ahoj, Piggy.
1: Ahoj, děti.
2: Ahoj, Piggy, co je s tebou?
1: Tak, víš co, někdy se člověk probudí a tak jako neví, co by dělal.
2: Víš, jak se tomu říká?
1: Nevím.
2: Lenost.
1: Tomu se říká lenost
2: a nemít žádnou inspiraci k nějakému výkonu. Hugo, a to já nemám ráda.
1: Hugo, přemýšlím, co budu dělat.
2: No tak to já ti to rychle vymyslím. Půjdeme ven. Protože když se děti nudí, tak co?
1: Jsou otrávené.
2: Jsou osazené. Jsou bez nápadu, bez nálady. Protivné. Já vždycky říkám, že jsou kyselé. Že jsou takové děti kyselé. A proto vždycky, když vidím některé ze svých dětí, jak mi kysne, tak okamžitě vezmu psa a jdeme na procházku. Řeknu, Beníku, ty se těš na procházku, holky, Filipe, oblíkáme se a jdeme ven.
1: A teď nevím, jestli pes se jmenuje Beník, Filipe nebo holky.
2: Beník je pes, Filip je můj syn a Sašenka a Sofinka jsou moje holčičky.
1: Aha!
2: A takhle zbalím celou tu rodinu a vyženu ji do lesa a tam jsme tuhle hráli na babu. Kdy vy jste si hráli naposled se svými kamarády na babu?
1: Já jsem si s Egonem nehrál, protože Egon měl nožičku nějakou pochrumanou a tak s Egonem to nešlo. Aha. A Egon taky pořád natáčí, ale s Vojtou pořád.
2: No vidíš to, takže pojďme dětem říct, co všechno můžou dělat venku, když už jsou doma otráveně kyselé. Můžou si hrát na babu.
1: Ty myslíš, že když se nudím, tak prostě mám jít za Vojtou a říct mu, Vojto, hrajem na babu?
2: Přesně tak. Nebo pojď, budeme si hrát vybíjenou.
1: Vybíjenou.
2: Co kdyby jsme třeba lezli na stromy? To já mám docela ráda. To jsem dělala jako dítě rádo a naučila jsem to i své děti, protože lézt na strom se prostě musí umět.
1: Já myslel, že se musí lézt moc opatrně, aby
2: samozřejmě,
1: si nespal.
2: Musí se u toho právě přemýšlet a o tom právě lezení na těch stromy je.
1: Aha.
2: Co ještě můžeme venku dělat? Můžeme si vzít kolo, brusle.
1: A třeba jsem viděl, že se skáče panák.
2: Můžeme skákat panáka, přes švihadlo.
1: A taky jsem viděl, že se hraje hra, která se jmenuje užíračka. To mi říkali děti v mateřské školce, že hrají užíračku.
2: Teda znám spoustu her, ale užíračku tu jsem v životě jako dítě nehrál.
1: To se udělá kruh na zemi.
2: Ano.
1: Ten se rozdělí
2: ano.
1: Na tolik částí, kolik je dětí.
2: Ano.
1: Třeba 4.
2: Mhm.
1: A postavíš se jenom na to svoje území a máš kamínek a tím kamínkem házíš a tím kamínkem hodíš na jiná území a dosáhneš klacičkem, tak si užereš kus toho území toho jiného člověka.
2: No prosím tě, a to mě napadlo, když říkáš teda užíračka. Jak se to jmenovalo ta hra? O dva slepičí kroky.
1: Jo, to je Honzo vstávej.
2: Honzo vstávej, o kolik?
1: Kolik je hodin? 5 čertích, 3 slepičí.
2: Přesně tak, takže vidíš, no my jsme ale šikovní. Tak děti, já si myslím, že jsme vám teď dali takových nápadů, že stačí jenom vzít si kecky, vzít někoho z dospěláku za ruku a jít si hrát ven.
1: A pak se ještě hraje cukrkáva, limonáda, čaj, rum, bum!
2: Bum! Tak děti, ahoj!
1: Ahoj a napište nám, jaké hry hrajete, když jste venku, všichni spolu, které máte nejradši a jestli pak znáte užíračku. A taky by mě zajímalo, jestli holčičky ještě pořád skáčí přes gumu. Pamatuješ si na skákání přes gumu?
2: A víš, že pamatuju. To byla klasa sestava, viď?
1: Zeptejte se maminek nebo babiček, jak se to tenkrát dělalo.
2: A napište nám.
1: Juhu! Ahoj.
2: Ahoj.
3: Šmankote, mankote, co je to tu za nepořádek, děti?
4: To není žádný nepořádek, to patří ke školní výuce, heč?
5: Ano.
3: Cože, to vás ve škole učí převracet byt vzhůru nohama?
5: To ne, pane Spejble, ale učili jsme se ve škole, co
4: ano.
5: dělat,
4: ano.
5: kdybychom chtěli sami někam jet vlakem.
4: Ano.
5: Tak si to prakticky opakujeme.
4: Ano, my si to opakujeme.
3: No a proč je ten stůl postavený je na dvě nohy a ční do výše?
4: To není stůl, to je nádražní hala, do které se vchází.
3: Aha, tak si z té nádražní haly měl sundat aspoň ubrus. Podívej, jak je zmuchlaný.
5: To je tak schválně, pane Spejble. Ubrus je moderní laminátová střecha nad nástupištěm.
4: Ano, nádraží je moderní. Tady je totiž velký železniční uzel.
3: Uzel? Snad ne na ubruse.
4: Co pak nevíš, co je železniční uzel? Přece nádraží, kde se křižuje velké množství vlaků.
3: Tak tohle nádraží je ten uzel, jo?
5: Ano, to jsou České Budějovice.
3: A kvůli tomu jste tu udělali takový zmatek? Co to je za hloupost učit se jezdit vlakem? Nastoupit, sednout, dojet, vystoupit. To je řečí pořád.
4: Tak víš co, Taťuldo? My tě vyzkoušíme, co říkáš?
3: Pro mě, za mě. Tak co mám dělat?
5: Nejprve musíte přece vstoupit do nádražní haly.
3: No dobře, ale kam?
4: Mezi nohama pod tím stolem.
3: No počkej, ale to, abych podlezl to kanapé.
5: Asi vám nic jiného nezbude.
3: No dobře, to jsou taky nápady. Už jsem tady.
4: Kde pak, Taťuldo? Ty jsi nevšiml, že nápis odjezd je tuhle a ocitl ses v hale pro příjezd. Musíš zpátky.
3: To je hrůza tohle, to jsou ale hloupí předpisy. No, je to. Jdu na nástupiště. Kudy?
4: Kolem skříně. Tam máš taky nápis. A ukáznění cestující je čtou.
3: Ty židle, to už je vlak, ne?
5: Ano, už jste u vlaku.
3: No tak prosím, nasedneme do něj a...
4: Moment, vůbec jsi se nepodíval, ze které koleje to jede. A máš to tady napsáno taky.
3: Já se z toho zblázním, tak kam mám jít?
5: Zpátky kolem skříně a na druhou kolej.
4: Nelez přednostovi do kanceláře, k vlaku se chodí tudy.
5: Tohle je lokomotiva, tohle je tendr s uhlím a tady dále jsou...
3: No počkej, Máničko, vagóny, to já vím. Kdykud jsem vlakem jel.
5: No vidíte, a lezete do poštovního vozu. Račte si laskavě přestoupit do vagónu.
3: Tak proč to neřeknete hned? Vy mě potom nástupišti uhoníte.
4: My jsme ti to chtěli říct, no ale když už si vlakem jel.
3: No tak dobře, tak to už by snad stačilo, ne?
5: Kde pak, pane Spejble, teď se teprve svezeme, já jsem totiž průvodčí, víte?
3: Vím. Hurvajs, proč mi máváš tou baterkou před očima?
4: To není baterka, to je semafor.
5: To je semafor
4: a dává vlaku na volno. Písk! No a jedem.
3: No to je dost. Vy jste si ale na mě vymysleli věc. Snad se teď mohu už konečně podívat po krajině, ne?
5: Musíte ale sedět rovně, pane Spejble. Nahýbání se z oken je zakázáno. Kromě toho, mi laskavě ukažte jízdenku.
3: No ale já přece, já žádnou nemám. Kde jí mám vzít?
4: V nádražní hale jsou pokladny. Patrně si je přehlédl.
5: Nemáte-li jízdenku, budete si ji muset koupit a navíc zaplatit pokutu.
3: Cože, ještě nakonec peníze?
4: No jo.
3: A kolik?
4: No, protože je to jenom hra, tak ti to slevíme na 5 korun. Stejně si mi je ještě nedal za tu jedničku ve škole, jak jsi slíbil.
5: Tady je potvrzenka.
3: Jo, tak. A proto jsem musel podlézt v kanapé a mám záda jako naklepaný řízek? No tak to si mohl říct hned a já nemusel...
5: To byla jen malá připomínka, pane Spejble, že sliby se mají plnit.
4: A proti tomu jako pořádný a čestný člověk jistě nebudeš nic namítat.

0: Dnes je 7. září.
1: A svátek slaví Regina.
0: Regina je velmi staré jméno, rozšířené po celém světě, pochází z latiny.
1: A znamená královna.
0: Královské jméno, ještě aby se ty Reginy opravdu královsky chovaly, viď?
1: A znáte nějakou Reginu? Jestli nás nějaká Regina poslouchá a já jich pár znám, přejeme jim všechno nejlepší.
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Druhá kapitola. Když nastal velký den cesty, probudil se mumínek velmi brzy a běžel se podívat k oknu, jaké je počasí. Stále bylo zamračeno. Mraky ležely nízko na kopci a v zahradě se ani lísteček nehnul. Čenichu, vstávej, jedeme, zavolal mumínek a seběhl po schodech do kuchyně. Připadal si ohromně smělý a nesmírně silný. Maminka jim balila na cestu obložené chlebíčky a na stole v salonu ležela spousta tlumoků, košíků a krabic. Milá maminko, pravil mumínek, je vyloučená věc, abychom všechno brali sebou, vždyť by se nám vysmáli. V opuštěných horách je chladno, odpověděla maminka a přibalila jim dva svetry a pánev. Máš kompas? Samozřejmě, odpověděl mumínek. Nemohla bys nechat doma aspoň talíře? Chtěli jsme jíst na zelených listech. Jak si přeješ, miláčku, řekla maminka a zase si talíře vzala. Tatínek vám dává do pořádku prám. On datra spí. Kde je čenich? Tady, odpověděl čenich nazlobeně, jak bylo jeho ranním zvykem. Byl tak ospalý, že měl celý obličej pomačkaný. Vyšoural se na schody, podíval se na misku s mlékem a okamžitě se probral. Miska již nebyla plná, určitě mléka někdo upil, kotě tam bylo. Určitě se vrátí a třeba se posadí a bude na něho čekat, až přijde zase domů. Pak by mu mohl být celý vesmír ukradený. Na břehu řeky ležel připravený prám s rozvinutou plachtou. Držte se uprostřed řeky, řekl tatínek. A až uvidíte něco nezvyklého s kulatou střechou, tak je to observatoř. Ondatra říkala, že tam bydlí spousta profesorů, co mají na starosti jenom hvězdy a nic jiného. Velké a malé, prostě všeho druhu. Vytáhněte kotevní lano. Zatím ahoj. Ahoj, ahoj, volal mumínek s čenichem. Prám se dal do pohybu po proudu řeky. Mějte se dobře, volala mumínková maminka. A vraťte se v neděli domů. Budeme mít piškotový dort s ovocným želé a šlehačkou. Nezapomeňte si vzít vlněné kalhoty, když bude chladno. Prášky na bolení břicha jsou v levé boční kapse. Prám však už minul první zákrut řeky a před cestovateli se prostírala řeka. Neobydlená a vábící do neznámých dálek. Zanedlouho se břehy zvýšily a v dálce se jako stín tyčily k nebi opuštěné hory. Řeka byla stejně šedivá jako nebe a panovalo naprosté ticho. Ptáci nespívali, na vodní hladině sebou nemrskala žádná ryba a po observatoři ani vidu, ani slechu. Čenich trval na tom, že bude kormidlovat, ale za chvilku se unavil. Už tam budeme? Zeptal se. Tohle je cesta nesmírně velkého významu, odpověděl mumínek. Jen nemnoho tvorečků se něčeho podobného může účastnit. Ale nic se neděje, namítl čenich. Jenom pořád stejně šedivé hřbety a nic na práci. Mohli jsme lovit perly a udělat poličky v jeskyni? Perly, odpověděl mumínek. Vždyť to byly jenom bílé kamínky. Tohle je ovšem vážná věc, chápeš? Svět může kdykoliv zaniknout a my tady jsme kvůli tomu, abychom zjistili, co se dá v té záležitosti podniknout. Včera si nemluvil o ničem jiném, než o nebezpečných hvězdách. No, co? To bylo včera, řekl čenich. Řeka tekla zvolna dál, šedivá a tichá. Za soumraku spatřili asi 50 hatifnatů plavících se na východ. Letos vytáhli pozdě, poznamenal mumínek. Viděl jsi je někdy zblízka? Nic neříkají a o nikoho se nezajímají. Jenom jedou a jedou, mávají tlapkami a upírají zrak na obzor. Tatínek říká, že nikdy nedorazí, kam chtějí a pořád touží
1: někam jinam.
0: Čenich se díval na hatifnaty. Byli velice malí, bílí a neměli obličeje. Ne, odpověděl po chvíli, žádného jsem zblízka neviděl a ani potom netoužím. Pojedeme ještě dlouho? Mumínek vzdychl a v dalším zákrutu se ujal kormidlování prámu sám. A v tom spatřil na břehu u řeky něco neobvyklého, něco podobného světležluté homoly cukru. Byla to první veselá barva, kterou za celý týden uviděl. Co to je? Vykřikl čenich. Observatoř? Ne, řekl mumínek, to je stan. Žlutý stan a uvnitř svítí světlo. Když připluli blíž, uslyšeli, jak ve stanu někdo hraje na foukací harmoniku. Mumínek přeložil kormidlo. Prám se zvolna otočil k pevnině a bezpečně se zastavil u břehu. Halo? Zavolal mumínek opatrně. Hudba ustala. Ze stanu vyšel nějaký divous ve starém zeleném klobouku a s dýmkou v ústech. Ahoj, řekl. Hoďte sem to kotevní lano. Nemáte náhodou na palubě trochu kávy?
2: Celou plechovku, vykřikl čenich. Cukr taky, já jsem čenich. Ujel jsem aspoň 100 mil, skoro celou cestu jsem kormidloval a mám doma tajemství, které začíná na K a končí na E. Tohle je mumínek, jeho tatínek postavil celý dům.
1: Opravdu, řekl divous a zadíval se na ně. Já se jmenuji Šňupálek.
0: Udělal před stanem ohýnek a postavil na kávu. Ty tady bydlíš úplně sám? Zeptal se mumínek.
1: Bydlím tak trochu všude, odpověděl Šňupálek a přinesl 3 šálky. Dnes jsem zde, zítra jinde. To je velká výhoda, když se bydlí ve stanu.
0: Vy někam cestujete?
1: Ano,
0: do observatoře, odpověděl mumínek vážně. Chceme se podívat na nebezpečné hvězdy a zjistit, zda je vesmír opravdu černý.
1: Tak to bude dlouhá cesta, poznamenal Šňupálek.
0: Pak se na delší dobu odmlčel. Když byla káva uvařená, nalil jí do šálku a řekl.
1: U komet nikdy nevíme, na čem jsme. Přilétají a odlétají, jak se jim zlíbí. Třeba sem vůbec nepřiletí.
2: Co to je kometa? Zeptal se čenich.
0: A oči mu stemněly.
1: Ty to nevíš? Řekl Šňupálek. Co pak se nejdete podívat na nebezpečné hvězdy? Kometa je osamělá hvězda, která ztratila hlavu, řítí se vesmírem a má za sebou žhnoucí ohon. Všechny ostatní hvězdy obíhají po pravidelných dráhách. Kometa se však může vynořit kdekoliv.
0: Taky tady.
2: A co potom?
0: Zašeptal čenich.
1: Nastala by pohroma, odpověděl Šňupálek. Celá země by se rozbila na kousky.
0: Jak to všechno víš? Zeptal se ho mumínek zvídavě. Šňupálek pokrčil rameny.
1: Říká se to. Chcete přilít kávu?
0: Ne, děkuju, odpověděl mumínek. Nemám už na kávu chuť.
2: Já taky ne, vybuchl čenich. Mně je špatně, budu zvracet.
0: Dlouho bez hlesu seděli a dívali se na pustou krajinu. Šňupálek vytáhl foukací harmoniku a zahrál nějakou neznámou večerní písničku. Nyní bylo nebezpečí pojmenováno. Kometa. Mumínek se podíval na nebe. Bylo šedé, klidné a všední. Jenže teď věděl, že někde za mrakovou pokrývkou na ně letí planoucí hvězda, kometa s dlouhým zářícím ohonem a čím dál víc se přibližuje.
1: Kdy sem přiletí?
0: Zeptal se mumínek najednou.
1: To asi vědí ve vaší observatoři, odpověděl Šňupálek a zvedl se. Dnes večer to ale určitě ne.
0: Neuděláme si malou procházku, než bude tma?
2: A kam?
0: Zeptal se čenich ustrašeně.
1: No, k Kamkoliv, odpověděl Šňupálek. Jestli ovšem chceš za každou cenu někam jít, tak se třeba můžeme podívat do strže s granáty.
2: S granáty? Zvolal Čeních. Jsou pravé?
1: To nevím, odpověděl Šňupálek. Krásné, ale jsou.
0: Vydali se tedy do pusté krajiny. Lezli opatrně mezi balvany a pichlavým křovím.
1: Kdyby svítilo slunce, jiskřili by ještě víc, poznamenal Šňupálek.
0: Čenich neodpověděl. Vousy měl očekáváním naježené a nevolnost ho úplně přešla. Tápali divokou roklí, jejíž půda byla protkána hlubokými trhlinami. S nastávajícím soumrakem se kolem nich rozhostilo pochmurné ticho. Hovořili spolu šeptem. Jděte opatrně, řekl Šňupálek potichu. Tady je to. Naklonili se a podívali se dolů. Na dně úzké rozsedliny se v mizivém světle třpitily myriády červených kamenů, spousty malých komet v černém vesmíru.
2: Jsou všichni tvoje? Zašeptal Čenich.
1: Dokud tady bydlím, tak ano, řekl Šňupálek nedbale. Patří mi všechno, co vidím, a to mi dělá radost. Jestli chceš, tak mi patří celá země.
2: Myslíš si, že bych jich si mohl pár vzít? Zeptal se Čenich toužebně. Dala by se za ně koupit plachetnice nebo kolečková lyže?
1: Vezmi si jich, kolik chceš, odpověděl Šňupálek se smíchem.
0: Čenich začal do rozsedliny opatrně slézat. Poškrábal si přitom čumák a několikrát mu nechybělo mnoho k pádu, ale zatěl zuby a lezl dál. Když se konečně ocitl u svého cíle, zhluboka se nadechl a rozechvělými tlapkami začal granáty sbírat. Co byly mumínkovi kamínkové perly proti tomuhle? Třpitivá hromada byla stále větší a Čenich postupoval pořád dál do rozsedliny, štěstím celý bez sebe.
1: Haló, zavolal Šňupálek zhora. Nevylezeš už?
2: Ještě ne, křičel Čenich. Je jich tu přece taková spousta.
1: Padá rosa a za chvilku se ochladí, ozval se Šňupálek znovu.
2: Ano, ano, odpověděl Čenich. Hned to bude.
0: A šel do rozsedliny ještě dál. Svítili mu tam vstříc dva velké rudé granáty. Tu se ale stalo něco strašného. Granáty se pohnuly, zamrkaly a dali se do pohybu. Za nimi se vleklo šupinaté tělo, které při pohybu po kamenech mrazivě chřestilo. Čenich jenom vykřikl, pak se obrátil a dal se na útěk. Skákal, uháněl a pádil v divokém úprku ke skalní stěně a s tlapkami vlhkými hrůzou se po ní začal šplhat. Pod ním něco tiše a hrozivě syčelo. Co je s tebou? Ptal se ho mumínek. Proč tak spěcháš? Čenich neodpověděl, jenom šplhal a šplhal a když vyběhl nahoru, zhroutil se jako hromádka neštěstí. Mumínek a Šňupálek se naklonili nad rozsedlinu a podívali se do ní. V hlubině spatřili obrovskou ještěrku přikrčenou na hromadě granátu. Přime, oháňce, zašeptal mumínek. Čenich seděl na zemi a plakal. Už je to za námi, pravil Šňupálek. Neplač, miláčku.
2: Granáty, vzlikal Čenich. Ani jeden jsem si sebou nevzal.
0: Šňupálek se posadil vedle něho a pravil vlídně.
1: Já vím. Všechno se stane těžkým, když chceme věci vlastnit, nosit je sebou a mít je. Já se na ně jenom dívám. A když jdu pryč, odnáším si je v hlavě. To mi dělá větší radost, než nošení zavazadel.
2: Mohl jsem je mít v baťohu, řekl Čenich zničeně. Dívat se na věci přece není totéž jako okusit je a vědět, že nám patří.
0: Vstal a hlučně se vysmrkal do tlapky. Pak zamyšlení a posmutnělí putovali tmící se roklí naspět. Díky Šňupálkovi bylo další cestování mnohem veselější. Hrál jim písničky, které dosud nikdy neslyšeli, naučil je pokr a jak se loví ryby na třpitku. A vyprávěl bláznivé a neuvěřitelné příběhy.
3: Mám pro vás novou Piggy básničku.
4: Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
3: V téhlete.
4: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
3: Je, tady je na obrázku prasátko.
4: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
3: Tak čti.
4: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
3: Já.
4: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by ses nám líbilo.
3: No.
4: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
3: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
4: Proč pak pořád ryješ v zemi?
3: Proč pak pořád ryješ v zemi?
4: Kdybys v zemi nerylo?
3: Kdybys v zemi nerylo?
4: Víc by ses nám líbilo.
3: Víc by ses nám líbilo.
4: Jak bys bylo roztomilé?
3: Jak bys bylo roztomilé?
4: Celé jako z cukru bílé.
3: Celé jako z cukru bílé.
4: Kdybys v ní však nerylo?
3: Kdybys v ní však nerylo?
4: Prasátkem bys nebylo.
3: Prasátkem bys nebylo.
4: Tak to bylo pro tebe.
3: Děkuju.
5: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňa.

0: A kdyže má být poprava?
1: Už je zítra.
0: Už? Toto uteklo.
2: Princezně, chybí tři obyčejné věci, říkala ta chůva. Tři věci.
0: Myslel jsem, že jim ukážeme, jak za to umíme vzít. Mají to tady zarostlý. Hamba povídat. V takovém baráku se drží vlhkota. Houba, plíseň a škvoři.
2: A kam nechodí slunce, tam chodí lékař. Počká. Teď mě něco napadlo. Co kdyby se... Myslíte celkově?
0: Co říkal?
2: Co kdyby se...
0: Ale přál bych to pořádně. Žádný bižlování.
2: Hálí je doutníkovej.
3: My teď vykonáme vaše poslední přání. Krátká vycházka a pak hajdy ke špalku. A Brnec, proč vytáháte sebou ty vaše fidlátka?
4: No proč? Aby nám je někdo neukradl.
3: Drnec, já nespal celou noc.
4: No, jo, no.
3: Vy přijít o hlavy. Ale když ne vy, tak my. Já radši nechat všecky hlavičky na krkách.
4: No to já taky.
5: Hej, pane Hálí. Velký pane Hálí, na slovíčko. Něco bych pro vás měl z Kutné hory. Klasa.
0: Mohu přičuchnout?

0: Co oni to tam dělají?
1: Zpívají národní písně. To u nás někdy vězňové na procházkách.

0: Teď si možná říkáte, to už není žádné šolíchání. Teď už Lotrando seca kramensky pracuje. Inu, asi pochopil, že jsou v životě chvíle, kdy to bez práce opravdu nejde. A že, to jen tak mezi námi, ne všechny rady rodičů bývají vždy moudré.
1: Huvo, Lamát, pojď se podívat. Tak pojď. Udělali nám tady pěknou paseku. Co to tu voní? Co by? Dřevo a smůla? Ne, ne, ještě něco.
2: Jestli to nebude ten můj chleba s tvarohem. Ten tvaroh totiž, čím je starší, tím víc voní.
1: Dej mi kousnout.
3: Princezna loudí o jídlo. Tak to tady ještě nebylo.
4: Tak si pojď pro něj. Kousneš si a stejně to vyplivneš.
1: I ne.

0: Teda dřeš, tohle ty vypiješ. Co jste to tady tancovali za dupáka? Všecky stromy na Maďaru? Co až to uvidí náš sultán Solimán?
1: Vláci náš, slunce naše jasné.
2: Doktoři, zlatíčka moje, ona papá, ona nepapá.
3: Já pato.
2: Ona se nadspává. Co vy to chlapi našli za recepis?
4: Jednoduchá věc. Kam nemůže slunce, musí doktor. Já to věděl, ale tady mladýho to trklo dřív.
5: Tři jednoduché věci to děvče potřebuje. Světlo, vzduch a ještě...
2: Volejte sláva! A tři dny se radujte! Volejte sláva a tři dny se radujte!
6: Volejte sláva a pět dní se radujte!
2: Tři dny se radujte!
6: A tři dny se radujte!

Líbí se ti? Ona je taková... Jak bych to řekl? Taková... Appetitlich?

0: tancu si s ní.
1: Myslíte, že bych směl?
0: Co by ne?

páni muzikanti, polku.

o makarónech, které šly na procházku. Ležet v nějaké krabici a nic nevidět, to musí být hrozná nuda. A takhle se v jedné krabici ve spižírně nudilo asi 120 makarónů. A protože to byly pravé italské makarony, říkali si italsky, to je nuda. K ukousání, řekl jeden makaron, ještě se tady navzájem sníme. Syrové nejsme k jídlu, řekl třetí. Ale což kdybychom se šli někam podívat? Svět je přece tak zajímavý. Jsou na něm kolotoče a houpačky a různé koncerty, přepichové restaurace, zoologické zahrady a kdo ví, co ještě. Dobrá, řekl devátý makaron. Ale což pak nás někdo pustí? Uvidí nás a řekne, aha, makarony, chytí nás a bude po procházce. Musíme vypadat tak, aby nás nikdo nepoznal, řekl 37. makarón. Vezmeme si klobouky a pláště do deště. Tak si vzali klobouky a pláště do deště. Šli po ulici, bylo jich 120 a lidé říkali, koukejme, nějaká výprava. A makarony se chvílemi zastavovali a ptali se italsky, kde je prosím vás něco zajímavého k vidění? To je těžké, říkali lidé, my neumíme italsky. Ale jestli chcete vidět něco zajímavého, máme tady kolotoče a houpačky, různé koncerty, přepichové restaurace a zoologickou zahradu a kdo ví, co ještě. Tak třeba kolotoče a houpačky a pak koncerty a zoologickou zahradu, říkali makarony. Tak to jděte takhle a pak takhle, řekli lidé. A makarony šli a viděli kolotoče a houpačky, koncerty a zoologickou zahradu. Bylo to všechno velice zajímavé, ale makarónům byla nakonec zima, zábly je nohy a tak si řekli, bylo to všechno velice zajímavé, měli by to vidět všechny makarony, ale teď se půjdeme posadit do nějaké restaurace. A tak šli do restaurace. Hezky způsobně si sedli, bavili se italsky a když je slyšel číšník, řekl si, udělám jim radost a přinesu jim italské makarony, ať si pochutnají. A opravdu jim přinesl makarony. To víte, makarony byly příjemně překvapeny, ty, které seděly u stolu i ty, které ležely na talíři. A hned si řekli, to je ale náhoda, viďte, kde se tady berete? Ale, řekli jedny makarony, mohli jsme se nudou ukousat, tak jsme si udělali malou procházku. A protože nás bolely nohy, zašli jsme si sem. Že jsme na to nepřišli dřív, řekli si makarony na talířích. Mohli jsme také něco vidět. Nikdy není pozdě. My jsme už něco viděli a vy ne. Vyměníme si místa. Vezměte si naše klobouky a pláště do deště. My si vlezeme na talíře, to je přece jednoduché, jen do toho. A makarony, které byly na talířích, vyskákaly na koberce, ale pan vrchní přiběhl a řekl hostům, promiňte, neumím sice italsky, ale jak se to chováte? Všechny makarony jsou po kobercích. Myslel jsem, že umíte makarony jíst. A běžel pro smetáček a lopatku. Tady máte klobouky a pláště do deště, řekli jedny makarony druhým makaronům. Oblečte se, my si zatím vlezeme na talíře. A vlezli si na talíře, namočili si nohy do teplé omáčky a bylo jim dobře. A pan vrchní přiběhl se smetáčkem a lopatkou a viděl, že na kobercích nejsou žádné makarony a že hosté odcházejí. A byl velmi překvapen. Proč pak odcházíte, řekl. Makarony vám nechutnaly? Promiňte, řekli makarony, které byly na odchodu. Jak bychom mohli jíst makarony, které nejsou vařené? Což pak se pravé italské makarony jedí syrové? A pan vrchní se podíval a viděl, že makarony na talířích jsou opravdu syrové, a velice se omlouval a myslel si, taková ostuda. A makarony v pláštích do deště se usmívali, že se nic nestalo, že se to může stát každému.
zamávali syrovým makaronům a šli se podívat na houpačky a kolotoče a na celý ten svět, který je tak zajímavý.

0: to není možný, tohle to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no naučili se to.
0: No, no to jo. No. No ale stejně je to opičárno.
1: Ale není to opičárno.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: A mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

0: Dva lovci jdou na lov medvěda. Najednou se medvěd vynoří. Lovci spanikaří a dají se na útěk.
1: Jednomu se podaří vylézt na strom a druhého lovce honí medvěd kolem krmelce.
0: Lovec ze stromu křičí: utíkej rychleji, už tě dohání!
2: Běžící lovec odpovídá: nic se neboj, mám dvě kolečka náskok!
3: Spí sladce, Egone. Odpoledne měl pan Vavřinec pohřeb, na který se těšil. Nestávalo se to moc často. Některé pohřby bývaly tak smutné, že mu bylo spíš do pláče, než do hraní. Ale tentokrát šlo o poslední rozloučení s nějakým důležitým a zasloužilým neboštíkem a s hojnou účastí zasloužilých a důležitých lidí a proslovů. Nějaký herec přečte dlouhou báseň a hlavně bude hrát celý komorní orchestr. Pan Vavřinec se těšil, že po čase uvidí zase pár kolegů muzikantů, i když věděl, že si ho budou dobírat, proč nikdy nepřijde na pivo a proč je doma zalezlý jako krtek. Jestli s ním náhodou nebydlí nějaká slečna. Takhle se budou určitě vyptávat a pan Vavřinec bude mít sto chutí odpovědět: o, slečna, ne, ale lichožrout, jmenuje se Hihlík. A přesně tak, jak si představoval, to muzikantské pošťuchování v zákulisí krematoria probíhalo. To se ví, že měl velké pokušení povědět jim, jak to teď u něho doma chodí. I když to svědilo, neřekl nic. Stává se milencům a dobrým přátelům, že v jistých chvílích mívají podobné nebo dokonce stejné myšlenky a pocity. Hihlík to může potvrdit. I on měl v tu dobu pokušení. Hihlík totiž ze svého pokojíku špehoval, co jeho kamarád Egon dělá a kam se chystá. Podle černé kravaty, černého obleku a černých střevíců usoudil, že tenhle pohřeb bude významný a že by tam tedy neměl chybět. Sledoval ho tajně cestou k tramvaji, načerno s ním dojel až ke krematoriu a vmísil se mezi pozůstalé. Tolik nažehlených puků a nablízkaných polobotek ještě neviděl. A když pánové usedli a povyhrnuli si nohavice, připadal si jako na módní přehlídce. Okouzleně procházel řadou ponožek a četl si v nich. Všechny byly značkové a z té nejlepší česané bavlny. Takové, pán Líku, u nás na rohu určitě neprodává, říkal si Hihlík. A jak by Egonovi slušeli? To už komorní orchestr naladil a pan Vavřinec spustil solo. Hrál tak hluboko a táhle, že i lichožrout podlehl dojetí a na chvíli pokušení odolal. Jenže při recitaci básně, která se také velmi táhla, Hihlík svému pokušení už neodolal. Zakoukal se do jedné černé ponožky protkané stříbrnými nitkami. Nabízela se mu jako na talíři. Její majitel se na ten slavnostní pohřeb obul z brusu nové lakýrky. To nebylo rozumné. Nejdřív jen poposedával, tiše si kal bolestí, ale když ho ty střevíce nepřestávaly tlačit, povolil jim tkaničky a nakonec se nenápadně pod lavicí vyzul. Hihlík si vybral levou. Dokázal jí sloupnout s nohy jedním tahem, jako slupku z banánu. Pozůstalému zůstala jen jedna ponožka, ale nic nenamítal, protože o tom zatím nevěděl. Při prvním smutečním proslovu se jehlík přesunul do další řady. Tady ho zaujala černá s temně karmínovým podkresem. Vypadala tak uhrančivě. Jehlík ovšem odhadl, že tentokrát to tak snadné nebude. Ta nevšední ponožka patřila k noze mladého muže, který nevydržel chvíli v klidu. Pořád se díval na hodinky a poklepával střídavě pravou i levou nohou. A toho bylo třeba využít. Právě když si přehazoval nohu přes nohu a zavadil přitom o lavici, jehlík vystartoval a strhl mu mokasínu i s ponožkou. Okradený podnikatel zíral na svou bosou nohu a nic nechápal. A pak plačtivě zaječel. Dámy v sále ten vzlik pochopil jako povel k výtrysku hlasitého pláče a truchlení. Hejlík se nepozorovaně a beze spěchu vytratil z krematoria. U vchodu vedle záhonu růží zbytečnou bodku odložil a běžel domů. Pan Vavřinec se vrátil až pozdě v noci. Tentokrát s kolegy muzikanty na pivo po pohřbu zašel. Měli si co povídat, ale hlavní řeč se vedla o tom dnešním poprasku v krematoriu.
4: Jeden z ničehož nic bez ponožky a druhej lautrbos na státním pohřbu, pánové. No, co si o tom myslíte?
3: Mlel pořád dokola první houslista. Pan Vavřinec řekl, že má jisté podezření, ale že by mu stejně nevěřili. A doma se to podezření potvrdilo. V jeho posteli na polštáři spočívala černá ponožka se stříbrnou nitkou a vedle ní druhá, která měla temně karmínový podkres. A z pantofle pod postelí vykukoval svinutý list papíru a na něm mu rozvyklaným písmem někdo vzkazoval. Spi, sladce, ekoné.

0: Přijď cvičení.
1: S Hankou.
0: Děti, ahoj, Hanko Kynichová, jak se máš?
2: Já se mám dobře a možná už jsem ti někdy říkala, že jsem byla dřív moderní gymnastka.
0: Hanko.
2: Co, vzpomínáš si?
0: Já si tě dokonce představuju, jak moderně gymnastkuješ.
2: Moderní gymnastika, to je oproti sportovní gymnastice odvětví, kdy při cvičení budete potřebovat náčiní a já jsem si jedno takové náčiní dnes vzala, abych tady Pigim zaspomínala na to, když jsem ještě dělala moderní gymnastiku.
0: Hanka má sebou takový
2: kruh,
0: vypadá to jako umělohmotná žížela, která se zakousla do vlastního ocásku, ale je strašidelně dlouhá.
2: Přesně tak. A tady to náčiní se v moderní gymnastice používalo proto, aby se děti, holčičky naučili zručnost.
0: Ty myslíš, že chlapečkové to nezvládnou?
2: Chlapečci taky mají zručnost, ale ty zase nemají tak ohebná záda a nemají tak protažené svalstvo na nohách, aby mohli dělat provazy,
0: rozštěpy. Takže je to taková holčičkovská záležitost, ten kruh, ale já se budu velmi taky a dokážu ti, že to zvládnou i kluci.
2: A když na co si ještě vzpomínám, když jsem chodila na tréninky, tak jsem vždycky hrdě nosila tu obruč takhle přes rameno, aby všichni viděli, že já jdu do gymnastiky. Byla jsem na to strašně hrdá.
0: A to ti nesplácatili v tramvaji?
2: Já jsem z Moravy. My tam tramvaj v Kroměříži nikdy neměli.
0: Takže jsi chodila z obručí jenom pěšky?
2: Pěšky a vždycky jsem byla taková hrdá, že tam jdu. To je jedno, to jsem si jenom teď tak na chvilinku zazpomínala na to, když jsem byla ještě gymnastka. Ale v každém případě teď tu obruč držíme nad hlavou, dejte ji do vzpažení. Je, Piggy, zpátky ruce dolů. Co když děti obruč doma nemají?
0: No to nevím. Tak si vezmu vařečku dlouhou.
2: Tak si dnes pro výjimečně vemte vařečku a budu moc ráda, když si obruč koupíte a třeba se s vás taky časem stanou moderní gymnastky, protože se vám prostě toto náčiní bude líbit. Takže já budu předpokládat, že já mám kruh.
0: A nebo pokličku.
2: No, my totiž chceme přes ten kruh prolejzat. Takže já si spíš myslím, že dnes to jenom tak jako vysvětlíme a příště už si to děti doma můžou zacvičit sami.
0: Dobře.
2: Takže máme kruh nad hlavou.
0: Kruh nad hlavou.
2: Ve vzpažení. Pomalinku kruh pouštíme dolů, stoupíme do něj jednou nohou, stoupíme do něj druhou nohou.
0: To znamená, že kdo má vařečku, přeleze.
2: Přesně tak. Mm. A pomalinku zase kruh vytáhneme nahoru. Pig, ještě druhou nohu tam, ještě druhou nohu. Šup, levá, teď. Tak, máš vařečku za zády, já mám kruh za zády a pomalinku vstáváme. Znova máme ruce nad hlavou a ještě jednou pomalu pouštíme kruh dolů, obruč dolů. Prolezeme do něj pravou nohou, levou nohou a za zády vytahujeme obruč. Tak, drž si vařečku nad hlavou za její konce. A pojď, a já mám tu obruč a ukloním se k jedné straně. Ukloním se k druhé straně. Tak.
0: Proč ty gymnastky necvičí s vařečkama?
2: To není moc atraktivní, víš? Potom, když jdeš na závody a vyhazoval by si ke stropu vařečku, tak on ten kruh, když je krásně barevný, třpitivý, tak je to velmi atraktivní. Pusť dolů, já ti budu ještě chvilku povídat o gymnastice. Protože ty gymnastky mají krásná těla, jsou štíhlé, mají nádherné drezíky.
0: Já si to zkusím zatím sklonit a ti povídej.
2: Tady máš kruh, pak mají nádherné drezy, pak mají učesané vlasy a jsou takový jako, takový kultivovaný. Takový prostě, takový, není vidět ten projev toho těla, to samozřejmě má každý sport, ale já jsem si teď na chvilku
0: zavzpomínala. Hekachna Justina tomu říká ladný jako gazela.
2: Ladný jako gazela, to je přesně ono. A víš, co se potom s tím kruhem dá dělat? Pig, soustřed se.
0: No.
2: Budu ti ho házet. Připrav se, pozor, letí obruč, teď, chytil.
0: Není.
2: Tak já si jdu pro ní znova.
0: Ne, já tam doběhnu, tak ty povídej o těch gazelách.
2: Ale nebudu ti povídat o gazelách.
0: I když tedy upřímně řečeno, když to říká Kachna Justina, tak mi to připadá poněkud legrační.
2: Takže, milé děti, já jsem si teď tady hezky zavzpomínala. Budu moc ráda, když i vy si pořídíte kruh, obruč, budete s ním doma trénovat.
0: Házet,
2: chytám.
0: Hopsa!
2: Hop, a já ti něco ukážu.
0: Ty jsi to chytila.
2: Podívej se, jak kroužím tou obručí nad hlavou. To je krása, viď?
0: To je velmi.
2: A já teď vyhodím obruč nahoru a do druhé ruky chytím a vyhodím obruč nahoru. Udělám kotol. Ježiš,
0: Hanko!
2: To se mi zase úplně takhle povedlo. No, chce to trošku tréninku. Děti, já jdu do tělocvičny za svými dětmi, kde teda nebudeme mít obruče, budeme tam mít jenom aerobik a vy trénujte doma.
0: Hanka je vážně gymnastka a moderní.
3: Jak Cipísek pomáhal Rumcajsovi ládovat pistol. Vždycky v pátek Rumcajs řekl:
4: Cipísku, přeláduj mi pistol.
3: Cipísek vyklepal z pistole žalud od minulého pátku a špetičku prachu, co byla pod žaludem. Nasypal do pistole čerstvý prach a nad něj usadil nový žalud. Tak měl Rumcajs v pistoli pořád suše a dobře naládováno. Jenže jednou v pátek přišla od Jičína černava mraků a spustila bouřka a lil se déšť. Takový to byl déšť, až to mance vyplavilo loupežnickou polívku z kotlíku. Rumcajs si nevšiml, že mu zateklo i do pistole. Pro samé starosti s deštěm zapomněl taky Cipísek pistol přeládovat. Potom pátku přišla sobota a neděle a v pondělí v Jičíně dostali nového richtáře. Říkal si Nevrátek a hnal se rovnou do Leicester, aby se dověděl, co a jak. V Leicesterech bylo napsáno, že Rumcajs je v Jičíně nejpřednější loupežník.
1: Ale jen do úterka, povídá Nevrátek. Ve středu už bude v Řáholci od Rumcajse čisto.
3: Nevrátek nebyl člověk bojácný. V úterý se nachystal a ve středu se na Rumcajse vypravil pistol proti pistoli. O té Nevrátkově se říkalo, že dostřelí až za kopec Zebín. Tam se kule otočí a letí nazpátek. Co netrefila cestou tam, trefí cestou zpátky. Rumcajse richtář Nevrátek nepřekvapil. Rumcajs ho dobře viděl, jak jde císařskou silnicí k lesu Řáholci. Rumcajs si zavolal synka Cipíska a povídá mu.
4: Ty zůstaň za dubem a já vystoupím a zeptám se Nevrátka, co proti mě má.
3: Když Nevrátek došel, vystoupil Rumcajs od dubu a křikl.
4: Stojím ti na tři kroky za zády.
3: Nevrátka ani teď nezmohlo leknutí. Otočil se a povídá.
1: Co ti chci, to dobře víš, Rumcajsi. Tak se tamhle postav a vystřelíme na sebe.
3: Postavili se proti sobě. V tom si Cipísek vzpomněl a zavolal.
2: Rumcajsi, nemáš přeládováno?
1: Kdo je za tím stromem? Zeptal se richtář Nevrátek.
4: Ale to je můj loupežnický synek Cipísek, povídá Rumcajs. Vzpomněl si, že od minulého pátku nemám přeládováno.
3: Richtář Nevrátek uhodil dlaní do pistole.
1: Za to já jsem si doložil. Je v ní třikrát přesoušený prach a hlazená olověná koule.
2: Pistol ti nevystřelí, Rumcajsi.
3: Znova křikl za dubem Cipísek.
4: Když už jsem ji jednou proti Nevrátkovi zdvihl, sklánět ji nebudu,
3: odpověděl Rumcajs.
4: Počítej nám, Cipísku, do tří a my na sebe střelíme.
3: Loupežnický synek musí vždycky posloužit svému tatíkovi. I v nejhorším. Cipísek pomaloučku počítal do dvou a nakonec smutně řekl
2: tři.
3: Rumcajs stiskne kohoutek a v tom vykřikne.
4: Krucíš!
3: On mu z pistole lístek po lístku roste doubek. To naládovaný žalud, co zvlehl při velikém dešti, pustil na stisknutí kořínek a vyhání lístek po lístku. Rumcajs vyryl malíkem do země jamku a tu dubovou sazeničku do ní přesadil. Za chvilku doubek z pistole rozkvetl a za chviličku z něho spadly první zralé žaludy. Cipísek jedním naládoval Rumcajsovi pistol a Rumcajs povídá Nevrátkovi.
4: Tak, richtáři, a můžeme do repete.
3: Jenže Nevrátek zastrčil svou pistol do tajné kapsy a zahrál prsty ve vzduchu.
1: A to zas ne, Rumcajsi. Když ti takhle dokáže posloužit i žalud, nemám už do střílení chuť.

0: Dnes je 7. září.
1: A svátek slaví Regina.
0: Regina je velmi staré jméno, rozšířené po celém světě, pochází z latiny.
1: A znamená královna.
0: Královské jméno, ještě aby se ty Reginy opravdu královsky chovaly, viď?
1: A znáte nějakou Reginu? Jestli nás nějaká Regina poslouchá a já jich pár znám, přejeme jim všechno nejlepší.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Labutí panna. Jedna chudá žena měla syna, který byl velký a silný a chtěl se vydat do světa, aby si vydělal. Nechal se najmout na rok služby u jednoho pána, měl mu pást ovce. Když byl jednou v čase žatvy na poli, uviděl v obilném poli krásného bílého ptáka. Běžel za ním, aby ho chytil, ale pták se pomalu zvednul a uletěl do lesa. Hilmar běžel stále za ním, ale bylo to nadarmo. Nedokázal jej dostihnout. Chtěl se vrátit, ale nedokázal se z toho lesa vymotat. Již se počalo stmívat. To uviděl v dálce světlo. Šel tedy za ním a přišel do jednoho zámku. Seděl tam u ohně stařec a vařil si polévku. Hilmar jej požádal o nocleh a vyprávěl mu, jak se do lesa dostal. Když mi budeš rok věrně sloužit, tak ti k tomu ptáku dopomohu. Hilmar s tím rád souhlasil, jen když toho ptáka získá. Následujícího rána stařec řekl, nyní jdu pryč. A vrátím se domů pozdě večer. Obstarej to tu. Tady máš všechny klíče. Do každé komnaty smíš vejít, jen do té poslední ne. Hilmar se jeho rozkazu přidržel a když se večer stařec vrátil domů, byl s ním spokojen. A tak to šlo i následující den a po všechny zbývající. Stařec odcházel a Hilmar plnil jeho příkazy. Dlouhý čas Hilmar na zakázanou komnatu ani nepomyslil, ale o posledním týdnu toho roku na něj přišla zvědavost. Už si tu celý rok a brzy odtud odejdeš a nebudeš vědět, co jsou uvnitř za poklady, říkal si pro sebe a nedalo mu to pokoje. Posledního dne šel až ke dveřím, ale dál se mu nechtělo. Nakonec přece jen zastrčil klíč a otevřel. Byl tam obrovský sál a v jeho středu modrý rybník a nad ním volné nebe. Na rybníce byly tři překrásné labutí panny, které se koupaly. Sotva Hilmara zpozorovali, uletěli všechny tři jako bílé labutě pryč. Plný obav se Hilmar obrátil zpět. Když přišel večer stařec domů, padl před ním Hilmar na kolena a řekl, pane, potrestej mne, porušil jsem tvůj zákaz. Stařec však pravil přátelsky, protože si svou chybu přiznal. A lituješ jí, odpouštím ti, ale musíš mi nyní ještě jeden rok věrně sloužit, abys toho ptáka dostal. To spadl Hilmarovi kámen ze srdce, rád s tím souhlasil a od nynějška nad ním neměla zvědavost žádné moci. Když onen rok uplynul, přišel stařec a pravil, následuj mne. Zavedl ho do té zakázané komnaty. Byly tam tři překrásné panny a koupali se. Po chvíli se ale změnili v bílé labutě, zvedli se k nebi a uletěli pryč. Stařec se zeptal Hilmara, která se mu nejvíce líbila. Ta nejmladší, odvětil. Dobrá, tak jdi dnes večer do této komnaty. Tu najdeš pod postelí tři truhlice. Přineseš mi tu, která bude ležet až tam v rohu. Hilmar se nemohl dočkat večera. Spěchal na určené místo a přinesl truhlici. Teď tu truhlici vezmi a jdi s ní domů. Ta vyvolená panna tě bude pěšky následovat, ale neohlížej se, dokud nedorazíš domů. Pak u své matky teprve můžeš s tou pannou slavit svatbu. Ale tu truhlici střes jako oko v hlavě a nedávej jí své ženě do rukou, jakkoliv by tě převelice prosila. Jinak ji ztratíš na věky. Hilmar slíbil vše tak učinit.
Zpočátku mu bylo lehce, neohlížel se, i když by to byl rád učinil, ale už jednou byl za svoji zvědavost potrestán a to měl právě na mysli. Když byl konečně doma u matky, otočil se rychle a uviděl panu. Popadnul jí kolem krku a políbil ji. Měla na sobě sněhobílé šaty a byla krásná jako den. A Hilmar se toho pohledu nemohl nasytit. Tak byly slaveny zásnuby a Hilmar byl celý blažený, ale panna byla smutná a zaražená. Hilmar vynakládal všechnu myslitelnou námahu, aby ji rozveselil, ale vše nadarmo. Dal bych ti cokoliv, jen kdybych tě viděl konečně šťastnou, řekl Hilmar. Tak mi dej moje krásné šaty, které jsou zavřené v truhličce. Tu Hilmar poblednul úlekem, jak mohl tak pošetile vyslovit a nerozvážně slíbit něco, co by ho mohlo přivést do neštěstí. Dlouho a dlouho váhal. Konečně vyhrála oddanost a velká láska k té dívce. Přemlouval se a utěšoval. Snad jí tím nezabijí, řekl si sám pro sebe. A pryč mi taky nezmizí? Potom Hilmar pečlivě zavřel všechna okna i dveře. Sotva ale truhlici otevřel, dívka kvapně popadla šaty, přehodila si je přes sebe. V tom okamžení z ní byla zase labuť a komínem uletěla pryč. Hilmara zasáhla nesmírná bolest. Vyběhl ven a jen se za ptákem díval. Pak se však rozběhnul do lesa za tím starým mužem, aby si mu postěžoval. Uletěla mi pryč, řekl Hilmar nakonec. Řekni mi, kde ji mohu najít, kdyby to mělo být třeba na konci světa. Najdu ji, nebo ti velmi miluji. Tu stařec pravil. Je daleko na jednom ostrově v moři a hlídá ji sedmihlavý drak. Je velmi těžké se tam dostat. A když už se tam přece jen dostaneš, ten drak tě zabije. Ale Hilmar se nedal zastrašit. Vrátil se domů, pobral si šaty a všechny boty, co doma měl, a vydal se do světa. 7 let putoval. Až všechno to oblečení a ty boty roztrhal. Únavou nemohl už dál, ale široko daleko žádné moře neviděl. Klesnul na jeden pahorek a zamýšlel tam zemřít. Tu uslyšel pojednou v dálce nějaký lomos, který se stále přibližoval a konečně viděl 3 svalnaté obry, jak se perou. Tak se jich hned zeptal na příčinu jejich svárů. Inu, řekli mu, no, jedná se o nejcennější věci na světě, o jeden plášť, který toho, kdo jej nosí, činí neviditelným, o jeden klobouk, který toho, který si jej nasadí, kam si přeje, zanese, a o jeden meč, s kterým ten, kdo ho nosí, nad každým zvítězí. Kdo tyhle 3 věci vlastní, může překrásnou panu, která je v zajetí na ostrově v moři, zachránit a spolu s ní si zasloužit velkou říši. Hilmar se nad tou řečí zaradoval a vrátila se mu opět naděje. Jestli je to pravda, já vám to pomohu rozhodnout. Přineste ty věci sem a zápaste jeden s druhým. I prostomyslní obři okamžitě plášť, klobouk i meč Hilmarovi přinesli a popadli se vzájemně za vlasy. Hilmar rychle sebral meč, hodil na sebe plášť, nasadil si klobouk a zvolal, ať jsem ihned na tom ostrově. A byl pryč. A ti hloupí obrové jen koukali jako vyjevení. Když se pak Hilmar objevil na ostrově, sundal klobouk i plášť, vzal si meč
a vydal se na hrad. Drak se zrovna slunil před bránou a krásná panna jej musela výskat. Najednou drak ucítil člověčinu, zasyčel a kroutil se vztekem. Ale Hilmar neohroženě přistoupil až k němu a jednou ranou mečem mu srazil všech 7 hlav. Pak se Hilmar rychle zahalil do svého pláště a šel na hrad. Tam našel truhlici s labutími šaty, vzal ji a hodil do moře. Pak si plášť sundal a ukázal se paně, své nevěstě. A ona jej ihned poznala a byla celá přešťastná. Hilmar pak pomocí kouzelného klobouku na dračí hrad na dalekém ostrově přinesl svoji matku. Potom slavili veselou svatbu a Hilmar se stal králem a pánem té země a všech pokladů, které drak nashromáždil.

0: Digi básnička.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak. A teď ještě jednou. Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Dobrý večer, děti. Nevím, jestli jste někdy viděli čerta. Jestli ne, tak vám ho popíšu. Čert je různě velký, chlupatý, má ocas, na rukou má dlouhé drápy a na nohou asi taky. Možná má i kopyto, jak se povídá, ale nosí boty, takové staré škrpály, takže vlastně nikdo doopravdy nemůže říct, jaké ty nohy má. Čili vidíte, že je opravdu škaredý. Navíc pelichá a ještě smrdí. Takže potkat takového čerta není nic příjemného. A teď si představte, že sedíte doma, povídáte si nebo si hrajete a najednou vám takový čert skočí do bytu. A to se taky stalo vašim rodičům. Seděli si jen tak, vy jste už dávno spali a tatínek s maminkou se dívali v televizi na film o nezbedných dětech. Jmenovalo se to Malí vrahouni, nebo tak nějak. A v tom najednou hup a dup a z chodby rovnou do pokoje vskočí čert. A hned piští a kvičí, vyhrožuje a pouští hrůzu a chlupy a všechno zasmradí. A pak ještě si nacpe do huby všechny ty obložené chlebíčky, buchty, čokoládu, kuře, meloun, hrušky, ananas a těch pár nebohých zákusků, prostě všechno, co měli vaši zrovna připraveno ke skromné večeři. Vypije všechen džus a čaj a limonády, protože čert, ten má pořád žízeň a hlad. Pustí poslední pekelný pšouk, zaskřehotá, já zase přijdu, proskočí zdí a zmizí. Jen ten smrad po něm zůstane. Tatínek s maminkou zůstali jako zařezaní. To znamená, že by se v nich krve nedořezal, jak se říká. Ale druhý den mluvili se sousedy a zjistili, že ten čert byl u nich taky. U každého jiný den, u někoho byl jednou, u jiného dvakrát, nebo třeba i třikrát za týden, takže nikdo nevěděl dne ani hodiny. A všude pouštěl hrůzu, hned se vyptával, kde mají děti a že je taky postraší a když měli, tak je vystrašil tak, že plakali a báli se velice. Oni totiž se dokonce báli i rodiče a to už je co říct. A z toho měl ten čert ďábelskou radost. Byl přece čert, ďábel, tak jakou taky jinou. A čím víc se ho báli, tím byla ta jeho radost větší. Strach se šířil a nakonec už se nikdo netěšil domů, protože nevěděl, co ho dneska doma čeká. A tatínka to zlobilo. Přece to tak nemůžeme nechat, povídal mamince. A maminka si vzpomněla na tu pohádku o čertovi a káče a pomyslela si, že by třeba zkusila toho čerta utancovat. Ale když to řekla tatínkovi, on s tím nesouhlasil. Co kdyby se ti něco stalo? A je vůbec tenhle náš čert v mysliveckém jako v té pohádce? Není. Tak vidíš, to je docela jiný čert, na toho to neplatí. Maminka si povzdechla, jiného už mě nic nenapadá, ale zatančit bych si někdy šla. Ale to víš, že půjdeme, jen jak se zbavíme té potvory čertovské, slíbil mamince tatínek. Budeme sami tancovat jako čerti. A jak tak uvažovali, najednou se otevřela zeď a šup, čert stál v pokoji. Maminka chytila židli a napřáhla ji proti té potvoře čertovské a postavila se před dětskou postýlku, kde jste zrovna spali, rozhodnuta, že k vám toho čerta nepustí leda, jak prohlásila, jen přes mou mrtvolu. Čert se ďábelsky, jak jinak, zachechtal a pravil, he, no když to nejde jinak, a pomalu se blížil k mamince. Ale tatínek ho zastavil. Stop, povídá. Co chceš, ty červe pozemská smrtelná? Odplivl si čert. Promiňte, Tedy já nejsem žádný červ, ale člověk a mluvím s vámi slušně. A jste v mém bytě jako host, dokonce nezvaný, tak se račte podle toho chovat. A navíc ani nevím, co si vlastně přejete. Proč jste přišel? Čert mlčel, jen vyvaloval oči tu na tatínka, tu na maminku, smrděl a nic neříkal. Tatínek se rozparádil. No vidíte, já se vás normálně ptám a vy ani neumíte odpovědět? Tak opakuji, kdo jste? No na to odpovídat nemusíte, to vidíme a taky cítíme. Ale co tu chcete? Proč nás a taky naše sousedy otravujete? Chcete snad získat nějakou dušičku, co?
1: To ne, dušiček máme plné kotle, ani to nestačíme zpracovávat. Já vlastně, no, musím přece strašit, vždyť je to moje práce, musím trénovat, jinak bych to úplně zapomněl, a co pak?
0: To už bylo i na tatínka moc. Tak vy nás tady chodíte strašit jen tak, zabíjíte čas a podobně? Tak se na to podíváme, tak zkuste něco. Čert se načepířil, vycenil zuby a zavrčel. S tím na mě nechoďte, ani zuby nemáte všechny. Fuj, to je slabota. A sám vycenil tatínek svoje zuby. Ještě, že si je čistí a chodí k zubaři. I maminka se přidala a oba zavrčeli, jak to jen šlo. Čert se otřepal a zmenšil se nějak, jako by dostal strach.
2: Co pak umíte ještě? Přidala se maminka.
0: Čert napřáhl ručiska a skřivil drápy.
1: To je krása, to je paráda, to jsou ale špinavé ruce. Kdybyste byl můj, já bych vás hnala.
0: No tak dál, dál, ukažte se, popichoval tatínek čerta. A ten se snažil, mručel, vyvaloval oči, poskakoval, prostě dělal, co mohl. Ale vždycky to tatínek s maminkou udělali líp a hlasitěji. Čertovi už to přestalo taky jít, protože se styděl víc a víc. Přitom se studem zmenšoval a zmenšoval, až už byl úplně malý, jako nějaký škaredý brouk odporný. A když už teda byl tak malinký, tatínek hop a skok a hlavně dub, zašlápl ho a bylo po čertovi. A to všechno udělal tak rychle, že maminka jen zírala. Pak vzala lopatku a smeták, smetla zbytky čerta a spláchla je do záchodu. A od té doby byl pokoj. Oba z toho ale byli tak unavení, že museli jít hned spát. Akorát maminka ještě řekla, teda tatínku, no toto... Velmi obdivně to řekla a trošičku slabě zívla, protože už skoro spala. A vy už taky běžte do postele, ať jste zítra taky tak šikovní a silní, jako ten váš tatínek. Dobrou noc.

0: krásná zvonková hra, ale macešky na to byly asi už zvyklé, protože začaly volat.
1: Přestávka! Přestávka!
0: A na netopírů v pokyn spěchali ven. Některé z nich se však zhlukly okolo mne, vzali mě za ruce a nesměle se zeptali.
2: Nechtěla bys si s námi hrát, Aničko?
0: Při těch slovech mi srdce poskočilo radostí. Nikdo mi nemohl navrhnout nic příjemnějšího, protože jako všechny holčičky i já si strašně ráda hraji. Obrátila jsem se na žábu s tak prosebnýma očima, že mi porozuměla ještě než jsem promluvila.
3: Ale ano,
0: řekla mi,
3: jen si jdi hrát. Po přestávce pro tebe přijdu.
4: Děkuji vám, excelence!
0: Zvolala jsem radostně a mé nové přítelkyně mě odvedly. Uprostřed jeskyně, obklopené pavilóny, byl rozlehlý dvůr, kde se to už hemžilo květinkami. Byli byste řekli, že tu je 1000 květinových záhonů, kde se květiny scházejí, vzájemně splétají a rozplétají a tak vytvářejí měnivé obrazce. Macešky se zastavily u kresby hlemíždě, narýsovaného křídou na dlaždicích nádvoří.
1: Poslyš, sametuško,
0: zvolali.
1: Ukaž Aničce, jak si hrajeme na dosti. Ty to umíš nejlíp.
0: Sametuška vytáhla z kapsy spícího chrousta a položila ho na záda na místo, kde začínala spirála kresby hlemíždího domečku. Potom si klekla na kolena a lehce na chrousta foukla. Chroust klouzal přesně po dlouhé spirálové dráze. Sametuška foukala tak jemně a pozorně, že se dostal až na konec spirály.
1: Výborně, výborně!
0: Křičeli všechny macešky a tleskali. Sametuška vstala s očima rozzářenýma radostí, podala mi svého stále spícího chrousta a řekla mi.
5: Tu máš, vezmi si ho, až přijde řada na tebe.
0: Zatím už poklekla Miluška, ale špatně si to vypočítala, foukla slabě a chroust se zastavil. Macešky volali.
1: Další, další!
0: Na její místo nastoupila Lunuška. Všechno šlo dobře, až najednou se chroust odchýlil od správného směru a narazil na čáru. Rázem se probudil a obrátil se na nožky, jako kdyby dostal elektrickou ránu. Roztáhl křídla a letěl pryč s křikem.
6: Chyť si mě, chyť.
0: Lunuška zatím zklamaně vstala.
5: Víš,
0: vysvětlovala mi sametuška,
5: tihle chrousti jsou báječně vycvičeni. Kupujeme si je u babičky Břízy, která nám je prodává. A ne lacino. Musíme je také dobře a pečlivě krmit, aby nám neuletěli.
0: Lunuška se o svého chrousta asi starala dobře, protože několikrát kolem ní zakroužil a pak usedl na okraj její kapsy.
5: Chceš to také zkusit?
0: Zeptala se mě sametuška.
4: Ano, ano,
0: řekla jsem.
4: Strašně ráda bych to zkusila.
0: Ale chroust měl záda hladká, jako povrch koule ze slonové kosti. A sotva, že jsem na něho foukla, klouzl hned o několik metrů dál. Sametuška ho běžela sebrat, zatímco ostatní macešky se smály, až se prohýbali. Rozesmály se tak bouřlivě, že jim ani nebylo vidět oči. Já jsem zůstala klečet celá zmatená, až Lunuška se mě zastala.
7: Je vidět, že neumíš hrát tuhle hru. Jen to zkus znovu. Tobě to dovolíme.
1: Ano, ano!
0: Souhlasili macešky. Tentokrát jsem zase foukala tak málo, že

0: vůz se každou chvilku zastavoval.
1: Ne, tak ne,
0: řekla mi Lunuška.
1: Zkus to znovu. Když klouže, nesmí se zastavovat.
0: Brzy jsem přišla na to, jak foukat, aby klouzal a nezastavoval se, ale zase mi narazil na čáru. Probudil se a vzlétl s křikem:
2: chyť si mě, chyť.
0: Potom však sletěl sametušce na kapsu. Maceška řekla:
3: víte, vlastně to od nás není hezké, že jsme Aničku zatáhli do hry, kterou nezná. Snad bychom si mohli hrát na něco jiného.
0: Obrátila se ke mně a zeptala se:
3: na co si hrajete na zemi?
0: Vyjmenovala jsem jí všelijaké hry. Na slepou bábu, na školku, přetahování, skákání přes šňůru, házenou, schovávanou. Ale při každé hře, kterou jsem jmenovala, macešky se jen udiveně na sebe podívaly.
4: Škoda, Aničko,
0: doznala nakonec sametuška.
4: Škoda, že neznáme ani jedinou z těch her. Ale pojďme se podívat mezi ostatní květiny a bude-li se ti nějaká jejich hra líbit, tak tě ji naučíme.

0: Pepičku, proč jsi včera nebyl ve škole? Ptá se paní učitelka.
1: Pepíček na to, vy jste říkala, že kdo nebude mít domácí úkol, tak ať se tady ani neukazuje.
2: Bulerbin je tak vysoko, že když jdeme do Storbinu, kam chodíme do školy a kde je taky obchod, jdeme celou dobu z kopce. Když ale jdeme zase domů, je to samozřejmě do kopce. Lasse říká, že až bude velký a bude sakumprásk inženýrem, že pak vynalezne kopec, který se dá otáčet, takže se po něm vždycky půjde jen dolů. Stráně z Bulerbinu dolů ke Storbinu jsou na sáňkování nejlepší, jaké si můžete představit. Celé vánoční prázdniny tam sáňkujeme. Třetí vánoční den, když jsme přečetli všechny knížky, které jsme dostali a snědli všechny perníčky, vytáhl Lasse naše velké sáně na dříví. A pak jsme se pustili dolů, všechny děti z Bulerbinu. Sáně řídili Lasse. Pozor, sáně! Křičeli jsme všichni najednou, jak jsme nejvíc mohli. Ono to vlastně ani nebylo potřeba, protože k nám nahoru málo kdy někdo chodí, ale přece jen to bylo zábavné křičet, když jsme tak fičeli dolů. Ale potom bylo pěkně těžké dostat sáně zase nahoru k Bulerbinu. A Lasse se rozpovídal o tom kopci, který si vymyslí a který se bude moci otáčet.
3: Hele, a nemohl by si ho vymyslet hned, řekl Bosse.
2: Ale Lasse povídal, že na takový kopec je potřeba tolik střelného prachu a dynamitu a kol a šroubů a že by to trvalo 10 let, než by byl hotov jeden. A tak dlouho jsme přece čekat nemohli. Když jsme konečně vytáhli sáně do všech kopců a právě chtěli u naší stodoly nasednout k nové jízdě, vyšel ze vrat tatínek a Olův tatínek a Britin a Anin tatínek. A náš tatínek řekl, poslyšte děti, můžeme si půjčit ty sáně? A pak se na ně posadil a strýček Erik a strýček Nils taky a rozjeli se z kopce dolů. My jsme čekali, ale když se vrátili, chtěli si půjčit sáně ještě jednou, že prý je sáňkování strašná legrace. Vidá, jak i dospělí jsou někdy jako děti. No, tak jsme si tedy přitáhli sáně na dříví z Norgordenu a jeli jsme za tatínky. A když jsme přijeli do polovice první stráně, uviděli jsme, jak leží v závěji a smějí se na celé kolo. Jak si to vlastně řídil, Eriku, povídal tatínek. Nebylo vůbec možné je dostat od saní. Jezdili a jezdili. Až přišla Britina a Anina maminka a řekla strýčkovi Erikovi, že musí jít domů naštípat trochu dříví. Člověk se nemůže ani trochu pobavit, řekl strýček Erik a smál se a oprašoval si sníh. Když jsme byli zase sami, udělali jsme si závody. Brita, Anna a já jsme si vzali norgordenské saně a Lasse, Bosse a Ole měli melangordenské. Hráli jsme si, že to jsou vikingské lodi, které plachtí po moři. Lasse pojmenoval klukovské saně Dlouhý had a my jsme pojmenovali naše růžový květ.
3: Ačkoliv Lasse řekl, že je to hodně hloupé jméno pro vikingskou loď.
2: To je jedno, jen když je hezké, řekli jsme. Protože když už jsme jednou svou loď pokřtili, nechtěli jsme její jméno měnit jenom proto, že se Lassovi zdálo hloupé. Jízda o závod byla moc napínavá. Sáně Dlouhý had a Růžový květ se po celou dobu drželi přesně vedle sebe. Kluci pořád jen křičeli, hele, jejich růžokvět, potopí se s nimi hned. Ale zatím to byl právě Dlouhý had, co ztroskotal. Vjel do závěje a Růžový květ dojel krásně až dolů k Vysoké Borovici pod druhým kopcem, kde byl cíl. Tak to dopadá s tím, kdo se vytahuje, řekla pak Brita Lassovi. Ale Bosse si narazil hlavu o kořen stromu a měl na čele velikou bouli. Proto jsme už se sáňkováním přestali. Stejně se úplně setmělo a my jsme měli pořádný hlad. Tak jsme šli domů.

0: cvičení a jdeme na to! Ahoj, holky a kluci, dneska zloví Figy a Hanka Krychová.
1: Já vás, děti, zdravím. Opravdu dneska Figy pěkně zlobí. A já vůbec nevím proč.
0: Protože jsem gymnasta, Hanko.
1: No to je sice hezký, ale můžeš mě vysvětlit, proč po mně pořád házíš míčkem?
0: Já neházím po tobě míčkem, já s míčkem trénuju.
1: No a to není vůbec pravda, už jsi mě dvakrát trefil, já už ale vím, to jsi mi ale mohl říct. Já jsem vám minule slibovala, že budeme pokračovat ve hře na moderní gymnastiku. Tak to se ti omlouvám, Piggy, to se ti moc omlouvám, ale já tě hned na začátku vyzkouším. Mohl bys mi říct, jestli víš, jaký je rozdíl mezi moderní a sportovní gymnastikou?
0: Já myslím, že i sportovní gymnastky mohou chodit moderně oblečené.
1: To určitě, ano, ale jsou to dva rozdílné sporty. Moderní gymnastky cvičí s náčiním.
0: S náčiním, to jsou třeba hrnce, pokličky, říce, kuchyňské náčiní.
1: No to víš, že ne, je to samozřejmě míč, obruč, švihadlo nebo kužely.
0: Všechno, co se vejde do tašky.
1: Přesně tak, a já mám moderní gymnastiku moc ráda. A sportovní gymnastky, ty zase chodí na kladině, skáčou přes kozu, cvičí na bradlech a tomu se říká jak?
0: Tomu se říká
1: nářadí. Nářadí, přesně tak. No.
0: Já vím, a nářadí je v nářadovně.
1: Přesně tak, vždycky, když přijdeš do klubu, kde je sportovní gymnastka nebo gymnastika, tak si nejdříve z nářadovny vytáhneš všechno, na čem potom budeš cvičit, takže je to taková úklidová místnost. Mm-hmm. Piggy, prosím tě, zpátky ale k míčku, protože my dnes budeme trénovat moderní gymnastiku. Připravte se a navazujeme na minulý díl. Co jsme probírali, Piggy?
0: Probírali jsme, že stojíme na nožičkách, zadeček máme oběma půlkama k sobě
1: a
0: stážený.
1: Právně.
0: Hlavička tlačí proti stropu, abych stál rovně.
1: Výborně. Lopatky máme vzadu. A
0: to
1: teď?
0: Vpředu to asi nebude?
1: No, já jsem myslela, jako, že ji máme u sebe.
0: Jo, u sebe.
1: Takhle, jako
0: kdybych měl oříšek mezi nimi.
1: Přesně tak. A holky, kluci, máte z minula míček někde poblíž? Pevně věřím, že ano, protože když se s námi budete pravidelně setkávat, tak musíte mít neustále pořád všechno při ruce. Uh-huh. Chytíme míček do ruky, které říkáme jak?
0: Lžícová. Pravá, co myslíš? Jo, pravá.
1: Přesně tak. A budeme přehazovat míček přes hlavu do jaké ruky?
0: Srdíčkové.
1: Ano, a pomůckou pro to, aby nám to nespadlo, bude doprovod tohoto míčku očima. Takže se nebudeme dívat na zem, ale když míček budu přehazovat z jedné ruky do druhé, tak se budu očima na něj dívat, aby mě spadl přesně tam, kde já jsem si dala svůj cíl.
0: Právě spadne na hlavu. No.
1: Ale to vůbec nevadí. Připravíme se, pozor. Podřep kolenou, Ela, hopla, držíte?
0: Mám ho, Hanko,
1: výborně.
0: Mám ho.
1: Opravdu, holky a kluci, Piggy drží svůj míček, já věřím, že i vy doma. A teď ještě zpátky, pozor, z levé ruky do lžícové.
0: Hop,
1: a držíme. Piggy, já si myslím, že bychom to mohli udělat o něco těžší a uděláme z toho trošinku sestavičku. Čtyřikrát poskočíme na místě a potom si přehodíme míček přes hlavu z jedné ruky do druhé. Mhm. Děti, jste připravené? Budeme poskakovat na místě. Teď. Raz, hop, dva, tři, hop, čtyři. Hop. Vyhodíme míček z jedné ruky, chytíme. Vyhodíme z druhé. Já ne, já jsem chytila a mám míček i v druhé ruce, protože já jsem léta dělala moderní gymnastiku, takže já mám natrénováno, ale to vůbec nevadí. Taky jsem si musela projít řadou tréninku, takže my si dáme další nácvik. Připravte se, čtyřikrát poskočíme na místě. Teď. Raz, dva, tři, čtyři. Vyhodíme míček nad hlavou.
0: Chytím.
1: Vyhodíme míček nad hlavou, chytím. A je to. A do naší sestavičky už nám chybí jenom tleskání pod míčkem. Kolikrát si tleskne Piggy pod svým míčkem při
0: vyhození? Já to zvládám jenom jednou, zatím.
1: To vůbec nevadí. My si zkusíme tento cvik udělat s dvojitým tlesknutím pod míčkem. Připravte se, když vyhodíme míček nad hlavou, dvakrát tleskneme a budeme se snažit míček chytit do rukou tak, aby nám neupadl.
0: To znamená, teď vyhazuju míček oběma ručičkama.
1: Oběma ručičkama nahoru, díváš se za ním, to pořád platí, ty si tleskneš jednou a my tleskneme dvakrát. Připravte se, pozor, vyhodíme míček nahoru teď a dvakrát tleskneme pod míčkem a chytíme. Mm-hmm. Ještě jeden nácvik, Piggy, pojď se mnou. Vyhodíme míček, tři, dva, hop, zasa, dvakrát leskneme a chytíme.
0: Výborně. Dvakrát
1: a teď celou sestavu spojíme dohromady. Čtyřikrát poskočíme, míček z pravé do levé, z levé do pravé, jednou nahoru, dvakrát lesknout a je to.
0: Počkej, to je moc složité. Tak.
1: Budu všechno napovídat.
0: Dobře.
1: Čtyřikrát poskočit na místě, teď. Hop, raz, dva, hop, tři, hop, čtyři. Hop. Vyhodíme míček z pravé ruky do levé.
0: Stop.
1: Držíme. Z levé do pravé.
0: Hop.
1: Držíme. Jednou nahoru, dvakrát lesknu pod míčkem.
0: Oběma ručičkama nahoru.
1: Hop. Držíte? Výborně, děti.
0: A to už byla sestava.
1: To už byla sestava.
0: Takže
1: povedla
0: teď
1: se
0: už tě. Jsem gymnasta.
1: Teď už jsi hotový, moderní gymnasta. Já ti blahopřeju.
0: Já jsem vždycky věděla, že jsem moderní, ale že jsem gymnasta, to až ode dneška.
1: Děti, jestli se vám stejně líbilo cvičení s míčkem jako teď našemu Pigimu, tak si myslím, že by bylo nejlepší vzít svoji mámu za ruku, ať jde k internetu a najde si všechny kluby, kde se cvičí moderní gymnastika, a vy se můžete během chvíle stát jejími příznivci.
0: A být tak mrštní jako Vojta.
1: A pružný a všechno tak, jak moderní gymnastika má. Děti, holky, kluci, mějte se krásně a příště se na vás budu zase těšit.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

0: rozkoš. Před dávnými časy byl v Novém Městě půrkrabím straka z Nedbalic. Ale byl velmi přísný a zlý a lid ho nemiloval. Jednou jel na procházku a když přijel nedaleko Rousína k lesíku, k rybníku Náchodskému, viděl na mezi pasáka ovce pást. I zajel k němu, aby ho snad trochu postrašil. Ale pasák ku podivu ho ani nespozoroval a jen před sebe se díval.
1: Kam pak se tak neustále díváš?
0: Ptal se pan straka. Touto otázkou, jsa ze svého přemýšlení vytržen, vzchopil se pasák a když přísného úředníka pozdravil, odpověděl jemu. Hleďte tamto, milostivý pane. Jaká to prostranost, jaké krásné místo k založení rybníka. Co ta pole jsou, tam rybník založit. Ten potůček, co tam teče, mohl by se tam vést. A nebylo by velké hráze potřeba. Byl by to rozkošný rybník a nestál by mnoho. Když si to pan straka přehlídl, jak mu to pasák ukazoval, podivil se rozumu a ostrovtipnosti chlapcově a umínil si rady jeho užít. Ale jsa příliš hrd, aby ho za to pochválil, hodil jen po pansku hlavou a odejel. Když přišel domů, poslal na to místo lidi, kteří práci započít museli. Pole chudým lidem patřící bez milosrdenství se rozkopala, aniž ubozí krejcaru za ně dostali. Stal se tam tedy rybník, který měl hodinu kolem, bez velké práce a nákladů. Byl rozkošný, jak chlapec řekl, a proto jej také Rozkoš pojmenovali. Pana straku z Nedbalic chválili za jeho moudrost a chudého pasáka si žádný nevšiml. Lidé však, kterým tak nespravedlivě pole odňal, pana straku příčinou toho zakleli, aby jim čert po smrti oral dotud, až by se rybník zase v pole obrátil. Tenkrát prý slova mnoho platila a s čertem žádná hračka nebyla. Proto také, jak pan straka umřel, viděli lidé vždy v měsíci lednu, jak čert panem strakou dvě brázdy od konce ke konci rybníka orá. Mnozí tvrdili, že jej na své oči viděli. Ale nyní je rybník zničen a jsou tam zase pole. A ubohý pan straka snad také pokojně spí.
2: Tiki kalendář! Dnes je 7. září.
3: A svátek slaví Regina.
2: Regina je velmi staré jméno, rozšířené po celém světě, pochází z latiny.
3: A znamená královna.
2: Královské jméno, ještě aby se ty Reginy opravdu královsky chovaly, viď?
3: A znáte nějakou Reginu? Jestli nás nějaká Regina poslouchá a já jich pár znám, přejeme jim všechno nejlepší.
4: V dobách, kdy kočky žily s myškami a myši s kočkami, měl i náš kocour na bytě jednu myš. Bydleli spolu v psí boudě a skoro vůbec se nehádali. Skoro všechno dělali spolu. Spolu si hráli, spolu chodili na procházku, někdy spolu dokonce i uklízeli a tak měli v té své boudě docela pořádek. Měli čistou podlahu i strop a všude plno obrázků a roztomilých mušek. Však to byla nádherná psí bouda. Měla pevnou střechu a pěkné okénko i půdu a sklep. Jednou v neděli seděl kocourek v křesle a četl noviny a myška myla nádobí. Měla hrnce, talíře a lžičky a uklízela je do příborníku. Najednou kocour povídá.
5: Mňau, v těch novinách dneska píšou samé hlouposti, Miško.
6: Co tam píšou?
5: Tak například píšou, že profesor Fiškus měl dobrou myš. To ji asi snědl k obědu.
6: To je ale opravdu hloupost, řekla Miška. Profesoři přece myši nejedí.
5: Když je to tu napsáno, tak jedí.
6: Mně se to nezdá, kocourku.
5: Tak si to přečti sama, řekl kocour.
6: Ty si ale popleta, kocourku. Tady je napsáno, že profesor Fiškus měl dobrou myšlenku.
5: Aha, já jsem myslel, že měl dobrou myš Lenku. Že se ta jeho myš jmenovala Lenka a že byla dobrá. A já už mám zase veliký hlad a dnes je neděle. V některých domácnostech dělají v neděli hostinu, povídá kocour. Dělají hostinu a pozvou na ní spoustu přátel a známých a taky nějaké hudebníky. A mají tam tolik jídla, že ani nemohou sníst.
6: Jestli chceš, kocourku, povídá Miška, uděláme si dnes taky takovou hostinu.
5: Mňau, to je ale výborný nápad. Uděláme si hostinu, souhlasil kocour. Ty připravíš jídlo a pití a já pozvu hosty.
4: Zatímco se Miška otáčela kolem plotny, přemýšlel kocour, koho by pozval na hostinu.
5: Mňau, psa nepozvu, říkal si pro sebe. Pes by všechno sežral a na mě by už nic nezbylo. Prase taky nepozvu, moc při jídlem laská. Ani slepice nepozvu, to by bylo jenom samé kdákání a žádná legrace. Králíky bych pozval, ale co by králíci dělali na hostině? Mňau, vždyť žerou jenom trávu. Leda, že bych pozval nějakou kočku,
4: řekl si kocour a vypravil se po střechách schánět kočky. Miška mezi tím všechno pěkně upravila. Na stole byl úbrus, na úbruse váza s květinami a talíře s polévkou a knedlíky a pečeně. A taky mísy plné ovoce, buchet a koláčů, vdolků, placek a lívanců. Potom tam byl podnos s tortem a ještě takové malé talířky se zákusky a tác s obloženými chlebíčky. Ze sklepa přinesla Miška chlazenou limonádu a dokonce i jednu láhev vína. Ale byla tam i káva a čaj a kakao. A všude talířky se slaným pečivem a sladkými bonbóny. Kocour zatím scháněl kočky po střechách, ale místo toho, aby je slušně pozval na hostinu, popral se s kocoury a tak přišel domů bez hostů a s dírou v kalhotách.
6: Když si kocourku nikoho nepřivedl, pozvu tedy na hostinu svoje kamarádky.
5: Ty máš taky nějaké kamarádky, divil se kocour.
6: No, přece myšky z dírek na poli.
5: Ne, ne, ty nezvi, Miško, povídá kocour. Já přece jen přivedu radši ty kočky, mě by to myší pískání kazilo chuť k jídlu.
6: Dobře, kocourku, jdi, ale ať si brzo zpátky, aby nám to dobré jídlo mezi tím nepošlapali mouchy.
4: Kocour šel znovu zvát kočky a Miška zatím chodila kolem stolu a odháněla mouchy. Když se kocour pořád nevracel a nevracel, pozvala si Miška na hostinu kamarádky. Myšky opravdu přišly a bylo jich hodně. Bylo jich asi 100. Přišli také myšáci a měli sebou hudební nástroje. A když slyší nějaká Miška hrát muziku, tak to nevydrží a musí tancovat. A tak se myšky vzali za ruce a tancovali nejdřív rejdováka a potom mazurku a polku. Když se dost vytancovali, pustili se do jídla. Obešli všechny stoly, nakoukli do spíže a navštívili i sklep. Všechno vyštrachali, všechno rozchroupali, všechno snědli. Nic nezbylo. Potom si sedli do kroužku a zpívali myší písničky.
6: Kocour zatím prolezl půdy a střechy a pozval kočky a taky hodně kocourů na tu slavnou hostinu. To bylo ale koček a kocourů. No, bylo jich dohromady asi 100. Když přišli ke psí boudě, slyší zevnitř zpěv a smích a myší pískání.
5: Mňau, ta tvoje myška dneska ale vyvádí,
6: povídají kocouři i kočky kocourovi. Nakouknou dovnitř a hle. Všechno jídlo je snědeno a v boudě je asi 100 myší a všechny se smějí, zpívají a pískají.
7: Mňau, no to je hrůza, kdo to má poslouchat,
6: volá kocour.
7: Kde jsou všechny ty dobroty, co tu byly přichystány?
8: Víš, kocourku, povídá myška. Ty ses dlouho nevracel a tak jsem pozvala na hostinu své kamarádky. Nejdřív jsme tancovali, potom jsme zpívali a pak jsme všechno snědli. Moc jsme si pochutnali a moc dobře jsme se bavili. Ty nemáš radost?
6: A kocourek neměl radost. A kočky neměli radost a kocouři taky neměli radost. A kocouři syčeli a kočky mňoukali a kocouři vytáhli drápky a kočky vycenili zuby. Ještě, že měla ta psí bouda takový pěkný sklep, myšky utekly do sklepa a sklepním okénkem do zahrádky a s kulinkou v plotě na pole a na poli do myší dírky. A ta myška, co bydlela v psí boudě s naším kocourem, no, ta taky utekla do sklepa a sklepním okénkem do zahrádky a s kulinkou v plotě ze zahrádky na pole a na poli do myší dírky. Už nebydlí s naším kocourem. Však on jí taky dělal víc starostí než radostí. Od té doby žijí myši s myškami a kočkám a kocourům se vyhýbají. Kočky a kocouři zase zkoušejí žít ve společné domácnosti se psy, ale slyšel jsem, že jim to spolu moc nevychází. Psi prý kočkám ubližují, všechno jim sežerou, štěkají na ně a pro každou maličkost se na ně hned tak rozlobí, že kočkám a kocourům často nezbývá, než utéci před nimi na strom. Však to mají kočky a kocouři za to, že nedokázali myším odpustit tu jejich myší hostit.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Když ještě bída snouzí chodili moravskou zemí, pod Oderskými vrchy žil jeden dřevař se ženou. Mnoho toho neměli, jen starou chalupu doškem přikrytou a na stole věčně prázdnou mísu. Za to dětí byla plná světnice jako doubků v lese. Dokud les dával jahody, maliny, borůvky a houby, vedlo se jim dobře. Hůře však bylo v zimě, když všechno zapadlo sněhem a vítr profukoval každou skulinou ve stavení. Děti byly pořád při chuti a máma jim neměla co dát. Celý rok vypomáhala u bohatých sedláků, aby domů přinesla něco na přilepšenou, a přece to k živobytí nestačilo. Dřevař v lese kácil stromy. Osekával větve a kulatinu svážel dolů k cestě. Lepší dřevo prodal rovnou, ostatní řezal na špalky a štípal na polínka. Každý den jezdil s vozem vysoko naloženým do města, kde polínka prodával po domech. Hospodyně ho rády viděli, protože měl vždycky dobrou míru a nikdy je nešidil. Někdy jim také dovezl několik kousků másla a tvarohu, pečlivě zabalených do řepných listů.
1: Dříví, kupte dříví, prodám lacino,
0: volával na všechny strany a hnědky pomalu táhly vůz od domu k domu. K večeru, když mu na voze něco málo dřeva zbylo, klepával dřevař na vrata známých a nabízel pytel polínek za šesták, jen aby se s ním nemusel vracet domů. Ale ať dělal, co dělal, ve stavení peníze pořád chyběly a pořád měl plno starostí, jak děti uživí. Jednou kácel pod růžovým kopcem a v poledne odpočíval nedaleko velikého šedého kamene, odkud bylo vidět daleko do kraje. Neměl k obědu víc než kus suchého chleba, který zapil vodou ze studánky. Bylo toho trochu málo na takovou dřinu. Uložil se tedy ke spánku, aby hlad zaspal. Hlavu měl ale plnou starostí. A tak přesto, že dávno oči zavřel, usnout nemohl. Pořád ho pronásledovaly samé černé myšlenky. Tohle by snad ani čert nevydržel. Celý den se plahočím po lese a nakonec nemám nic pořádného k snědku. Doma jsou děti hladové jako vlčata a jen by jedli. Kdybych jenom věděl, kdo mi z bídy pomůže, dal bych mu za to nevím co. Najednou se zčista jasna zablízklo a na šedém kameni stál myslivec. Mladý, pohledný, oči mu jen jiskřily. Dřevař vyskočil a rychle smekl beranici, aby pána pozdravil. Marně však vzpomínal, jestli tohohle myslivce už někde viděl a přece znal všechny v celém polesí. Když si ho lépe prohlédl, všiml si, že má pod zeleným kloboukem v černých kudrnatých vlasech dva růžky. Safraporte. To je vzácná návštěva, pomyslel si dřevař. Odkud pak se tu vzal čert? Vždyť ho nikdo nevolal. Mladý čert na kameni přešlapoval, vousiska si nakrucoval a byl rád, že udělal na dřevaře ten nejlepší dojem. V pekle mu nařídili, aby jim přinesl nějaké duše. A když slyšel, jak si chudý dřevař naříká, vyrazil na svět. Vím, co tě trápí a rád bych ti pomohl. Ale něco za něco. Zadarmo ani kuře nehrabe, natož takový čert, jako jsem já. A znovu se začal před dřevařem natřásat a ukazovat svou parádu. Rád bych si pomohl ke štěstí, pane. Jsem jenom chudý dřevař. Mám sotva tolik, abych se ženou a dětmi neumřel hlady. Takový chléb by se i tobě přejedl. Čert skočil dolů a chytil ho za ruku. Držel ho pevně, aby mu chudák náhodou neutekl, a šeptal mu do ucha. Dám ti pytel stříbrňáků a ty mi dáš za rok svou hříšnou duši. Tohle je přece dobrý obchod pro nás pro oba. Dřevaři se v té chvíli zatočila hlava a málem by se byl vyvrátil jako strom. Tolik peněz ještě nikdy neviděl. Za ty by se doma najedli do syta, koupili šaty a boty, jednu krávku a pár koz. Žena chtěla mít vepře, to všechno by za ty peníze pořídil. Podíval se na čerta ale mlčel. Zdá se ti to málo? Dám ti tedy dva pytle stříbrňáků, ale víc ani chlup. To bych měl z toho v pekle jenom mrzení, že dávám za hloupou dřevařskou duši tolik peněz. Dřevař zajásal a už se nerozmýšlel. Za tolik peněz by byl dal všechno na světě. Čert hvízdl, až mu v uších zalehlo, dupl pravou nohou o skálu a v tu chvíli tu byly dva pytle stříbrňáků. Z kapsy pak vytáhl pergamenový list a přiostřil husí brk, který měl za kloboukem schovaný. Nejdříve se mi krví upiš, potom budou peníze tvoje. No jo, ale milý pane, jak se mám podepsat, když jsem se nenaučil psát? Jestli vám budou stačit tři křížky, rád je udělám. Čert si odfrkl, pak mu chňapl po ruce a natrhl nehet. Když omočil brk v krvi, podal ho dřevaři. Podepiš se, jak umíš. Do roka si pro tebe přijdu k tomuhle šedému kameni. Nezapomeň na to. Dřevař s těžkou rukou udělal vedle sebe tři kostrbaté křížky a smlouva byla platná. Čert se spokojeně zachechtal, nohou kopl do skály a byl pryč. Nebýt těch dvou pytlů, co tu po něm zůstali, nemusela to být ani pravda. Toho dne se dřevař už do díla nepustil. Stáhl dva pytle dolů na cestu, naložil je na vůz a jel domů. Žena se divila, proč už je tak brzy doma. Pomohla mu odstrojit koně a pytle spolu odtáhli až do komory. Když se ale do nich podívala, zatrnulo jí u srdce. Muži, kde jsi ty peníze vzal? Snad si někoho nezabil. Ženská bláznivá, co si to o mě myslíš? Poctivě jsem je vyměnil s čertem za svou duši. Rok tu s vámi zůstanu, dám všechno do pořádku a hajdy do pekla. Za všechno se musí platit. Co tě to napadlo? Naříkala žena. Co si tu bez tebe s dětmi počnu? Na nářky je vždycky dost času. Teď uvař něco dobrého, mám hlad jako vlk. Hlavně, že bude po bídě. Brzy stála pod lesem nová chalupa. Na dvorku běhalo hejno slepic s kohoutem. Ve stáji stál vedle hnědek ještě jeden pár koní a v chlívku chrochtal pěkný vepřík. Celá dědina se divila, jak si pomohl chudý dřevař z nouze a bídy. A když koupil pole, přijali ho mezi sedláky. Žena s dětmi měla co dělat, aby doma na všechno stačila. Dřevař jezdil za obchodem, prodával dřevo, formanil a dobře se jim dařilo. Jak měsíc ubíhal za měsícem, štěstí se z chalupy začalo vytrácet. Muž i žena mysleli na čerta a nemohli se smířit s tím, že jejich společnému životu bude zanedlouho konec. Děti byly sice zaopatřeny, nejstarší se šli učit řemeslu, ale ty mladší ještě chodili do školy. Zítra si pro mě čert přijde k šedému kameni, jednoho dne povídá dřevař. Udělal jsem všechno, aby se vám dobře žilo, vzpomínejte na mě v dobrém. Žena se dala do usedavého pláče a celou noc oka nezavřela. Ráno však bylo moudřejší večera. Když děti po snídani vyběhly z domu, dřevař obešel hospodářství, spočítal peníze v truhlici a pak se začal loučit se ženou. Nepospíchej, muži, dopoledne je ještě čas a já se pokusím čerta zahnat. Musíš mi ale pomoci. Dřevař se velice podivil, jakou má odvážnou ženu a bylo mu jí líto opustit. Když se předpolednem objevili nahoře v lese, dřevař nesl putínku vápna a jeho žena plný džbán svěcené vody. Došli mlčky až k šedému kameni, polili ho vápnem a schovali se nedaleko do houštiny. Slunce za chvíli kámen osušilo. Svítil bělostí, až se nad ním zvědaví ptáci začali slétat. V poledne se zablízklo a čert byl tu, vystrojený jako na svatbu. Začal se ohlížet na všechny strany, jako by něco hledal. Pak vytáhl úpis a znovu se rozhlédl. Pomalu začal obcházet kámen ze všech stran a tu proti němu vyskočila z houštiny dřevařova žena. Co pak tu hledáš, pekelníku? Přišel jsi pro mého muže? Ale ne, jenom si vzpomeň, že jste se spolu měli sejít u šedého kamene a ten tu není. Abys nenaříkal, že si nedostal žádnou odměnu, trochu ti pokropím zelený kabátek, jen se podívej, jak ti to bude slušet. Než se čert vzpamatoval, polila ho svěcenou vodou, která zahání zlé duchy. Pekelník zařval a oběma rukama se popadl za hlavu. Pergamen mu vypadl na zem, dřevař po něm skočil a hned ho roztrhal. Je mi líto, panáčku, ale naše smlouva už neplatí. Snad budeš mít jinde víc štěstí a za ty peníze ti se ženou moc děkujeme. Udělal si dobrý skutek. Do smrti na tebe nezapomeneme. Čert viděl, že ho přelstili a dal se na ústup. Škrábl kopytem o kámen, země se otevřela a on za hrozného rachotu zmizel. Dřevař objal ženu a teprve nyní poznali, co je to štěstí.

0: Vážení a milí počítači, totiž posluchači, poslouchejte mě na svém posluchači, ale ne po počítači. Vítám vás opět u vašeho pravidelného pořadu plného jazykových zajímavostí. U dnešního dílu vás vítám především já, pravá domácnostní kachna Justýna, odbornice jak na domácí, tak na zahradnické práce.
1: A já jsem tu taky. Ahoj. A Hugo je tu taky.
2: Ahoj.
0: To je slušné, takhle mi skákat do řeči. Zrovna když vítám své posluchače, ty jsi naprosto nepodlučitelný.
1: Co?
0: Totiž nepoučitelný.
1: Naše posluchače, Justýno, jsou to naši posluchači. Jsme tu tři, nejsi tu sama.
0: No, dobře. Piggy a Hugo jsou tu taky.
2: Děkujeme ti za krásný úvod, Justýno.
0: Za málo, Hugo, za málo. Kdyby mi do toho Piggy neskočil, mohlo to být to.
2: Jaké?
0: No, úplně tento nonc.
2: Já si právě myslím, že tento nonc to bylo.
1: Nechte toho. Pojďte se pustit do dnešních oříšků.
0: Dneska je na řadě Hugo.
2: Ano. Pamatujete, jak jsme byli u Justýny a ona přišla se škrpálem?
0: No.
2: Házela s ním ke dveřím.
1: To si tady pamatuju. Hlavně můj rypáček si to pamatuje. Zrovna jsem se vřítil dovnitř s cukrovým od laskonky. A nočeníčku mi přistál Justýně než škrpál. A byla to šupa.
0: To byla nehoda.
1: Šupa.
0: Nehoda a ne lupa. Šupa.
2: No, zkrátka, střevícem se o Vánocích hází proto, aby si dívky vyvěštily budoucnost. Pokud bota dopadne na zem špičkou ke dveřím, znamená to, že půjdou z domu. Tedy, že si pro ně přijde příští rok ženich. Justýno, házela jsi s škrpálem i na Štědrý den?
0: Samozřejmě.
1: A jak ti to vyšlo?
0: Tak dobře, Hugo. Řeknu ti to. Škrpál padl nešťastnou schodou náhod zřejmě špičkou do místnosti. Takže nic. Zase nic. A to jsem si už dělala celkem i naděje. A je to venku. Jsi spokojený?
2: Špičkou do místnosti znamená, že ženich příští rok ještě nepřijde. Takže tvůj budoucí ženich bude mít ještě celý příští rok klid? Šťastlivec, že?
1: Pařec je pařec, pohodlíčko, klídeček, já se mu nedivím.
0: Jak to myslíš? No dovol. Víš, jaká já budu dokonalá domácnostní žena? Kachna? Kam se na mě hrabou pařezy? Nevadí, počkám.
2: A tím se dostáváme k mému dnešnímu oříšku. Co to znamená a jak vzniklo, že se říká, že někdo zůstane na ocet?
0: No, dovol, Hugo.
2: No, víš to, Justýno?
0: To ví přece každý. Ale nevím, proč si k tomu musel mít ten dlouhý úvod. No, tento nonc, no.
2: Tak to tedy vysvětli, co to znamená. Aha.
0: No, zůstat na ocet znamená zůstat tento nonc. Bez toho v tom pařezu.
1: Bez ženicha.
2: Správně, Justýno. Málem už získáváš bod. Ale věděla bys, jak tohle úsloví vzniklo?
0: Na ocet. Ne.
2: Piggy?
1: Já to znám. Věděl jsem to i předtím, než to řekla Justýna. Ale proč se to tak říká, to tedy nevím. Vím, co je na ocet, ale proč to nevím?
2: Já jsem zapátral a vysvětlení jsem našel.
1: Jo?
0: No tak nám ho řekni. A mimochodem, kde máš chlebíčky?
2: Justýno.
0: Občerstvení je základní slušnost. Chlebíčky patří k návštěvě.
1: Chlebíčky si uděláme potom. Teď řekni, Hugo, jak je to s tím octem.
2: Takže, ocet je kyselý. A celé to tedy souvisí s kyselou chutí. Když něco zkysne, třeba víno nebo mléko, tak je to nežádoucí stav té věci. Nechceme přece, aby dobroty byly kyselé. Nějak se zkazily.
1: Zůstat na ocet je tedy něco jako skyslé mléko.
0: Piggy, co to plácáš? Zůstat na ocet přece znamená zůstat sám.
2: V podstatě ano, Piggy. Justýno, je to jenom přirovnání. Prostě dříve se mělo za to, že pokud se nějaký muž neožení a žena neprovdá, zatrpknou a stanou se takzvaně kyselými.
1: Skysnou nebo zakysnou?
2: Tak.
0: Já tedy neskysnu. To, že mi o Vánocích třevíc padl špičkou do místnosti, neznamená vůbec nic. Je to jenom tento nonc. Hloupá podpěra. Pověra.
2: Najednou pověra.
1: Neboj, Justino, my tě budeme mít rádi i kyselo.
0: Nejsem kysela.
2: Dáme si na ty chlebíčky kyselou okurku. Co myslíš, Justino?
0: Ano, chlebíčky, konečně vynikající nápad. Noste na stůl.
1: Nejdřív je musíme připravit. Přijde sem za chvíli zajíc Antonín, tak aby si s námi také vzal chlebíček. A ten má okurky docela rád, kyselé.
0: No tak prosím, jdeme dělat chlebíčky. Zapsal jsi mi ten bod, Hugo? Zapiš mi ho, aby se to nezamluvilo. Já postavím na čaj a vy dva mazat. Já to budu řídit. Kde máš ty okurčičky, Hugo?
2: Není ti někdy toho Antonína líto?
1: On si tak maluje, je do toho ponořený, soustředěný, někdy vůbec nevnímá, co se kolem něj děje.
2: Aha, tak teď už tomu trochu víc rozumím. On se Justýny ještě asi pořádně nevšiml, co?
1: Všiml? To zase ano. On si ty její básně i čte, představ si. Třeba několikrát za sebou. A ona mu i zpívá.
2: Nepovídej, Justýna mu zpívá.
1: Zpívá.
2: A on to vydrží.
0: Co jsi říkal, Hugo? Že bych měla něco zaspívat.
2: No, když jinak nedáte.
0: Ale až přijde Antonín, mám pro něj připravenou zvláštní árii. Sviť, hvězdo, z nebe záře jasná, tvá line se k nám zlatě kvasná. Krásná. Složila jsem slova na známou melodii. Dobré, že?
2: Známou melodii. No, Justýno, bod jsem ti zapsal. Tak jdeme na ty chlebíčky, co?
1: No, kurčičky.
0: Svět hvězdo, z nebe záře.
2: Tady máš chlebíček, Justýno.
0: Ale Hugo...

Pohádka od Olgy Scheinflugové, Vykoupená čarodějnice. V divokém lese, jaké už dnes nikde ani nejsou, bydlila kdysi od nepaměti zlá a ošklivá čarodějnice. Usadila ji tu do samoty zloba a nenávist k lidem i k zvířatům. Byla tak stará, že se ani nepamatovala na to, čím byla dřív a proč byla zakleta v tak ohavnou a zlou babici. Byla kostnatá a žlutá, jako by jí kolovala v žilách místo krve žluč. Její obličej byl plný černých skvrn a chlupů a prsty na rukou s dlouhými nehty vypadaly jako drápy. Kolem její chatrče byly močály a proto se jí kdekdo vyhnul. Do vesnice vycházela zřídka kdy, a to jen, aby děsila a rozeštvávala lidi. Její barabizna byla tak stará jako ona. Dřevo na ní prohnívalo a na prohnuté střeše se usadil mech a lišejník. V tmavé světnici měla divoké kočky, ale i ty často tloukla. A v lese se jí báli všichni ptáci, veverky, zajíci i srny. Kdykoliv spáchala něco zlého, hned její chalupa páchla silněji smolou a kolem dokola vyskočilo ještě víc kopřiv, lopuchů a divokého kmínu. Okna opředli pavouci tak, že nebylo uvnitř ani vidět. Pod střechou sídlila hejna netopírů. Pištěli a vyletovali večer do lesa vyplašení houkáním sov a síčků, kteří hnízdili kolem dokola močálů a plevele. Práh prohnilé chalupy hlídali zmije a komín obklopili černí havrani. Hustý kouř se držel nad střechou a ani vítr jej nerozehnal. Vzduch byl těžký jako v pekle. Čarodějnice neměla spánek. Posledních 100 let se marně pokoušela usnout. Seděla na svém nepořádném pelechu a svítila očima do tmy. Někdy vyšla do noci a lákala k sobě noční můry. Zabíjela je v dlani, ačkoliv jí neubližovali, a smála se ošklivým, řezavým smíchem. Když měla dlouhou chvíli, vylezla z brlohu a zaklínala lidi. Prováděla ošklivé kousky zvěři, plašila srny a otravovala jim píci. Houbařům měnila jedlé hřiby v satany, žampiony v muchomůrky a skučila radostí, že se jimi otráví, když je nepoznají. Schovala se do houští, kde dřevorubci poráželi stromy a čarovala tak dlouho, až padající kmen někoho zmrzačil. Nebo skalila po cestným pitnou vodu v studánce, aby se roznemohli po osvěžujícím doušku. Zapálila lidem očima chalupu a schrbena za stromy poslouchala s libostí, jak chudáci naříkali. Přivolávala na ptáky dravce a z peří roztrhaných obětí

0: Bylo vidět široko daleko v okolí, nikdo nepřicházel, aby mu zlá stařena mohla ublížit. Zloba s ní lomcovala, byla jako posedlá, musela vyrazit z chalupy. Těžce se dotáhla závějemi až k vesnici. Ves ležela zavátá, jen komíny dýchaly životem a prohrabané cestičky vedly od domku k domku. Čarodějnice se plížila jako vlk a nahlížela do oken přemýšlejíc, co by komu zlého vyvedla. Dobré by bylo vyrazit holý okna. Mráz by zaplavil světnici, lidé by je neměli čím ucpat a než by přišel sklenář, pořádně by vymrzli. Už se chtěla rozpřáhnout, ale viděla, že se sem belhá po cestičce mrzák s berlemi v rukou. Šla k němu s úmyslem vyrazit mu jeho ubohé opory. Těšila se, jak ho uvidí bezmocného, padnout do mrazu na chromých nohou a volat o pomoc, aby nezmrzl. Zasekla hák své křivé hole do jedné berle a chtěla trhnout. Ale mrzák se na ni podíval těžkýma očima postižených a řekl soucitným hlasem.
1: Proč to děláš? Proč jsi tak zlá? Musíš být asi moc nešťastná, ubohá ženo.
0: Babice stuhla překvapením a už ji nenapadlo berle vyrazit. Chtěla se opovržlivě zachychtat, ale hlas jí selhal a nějak divně zaskřehotala. Chromý muž se belhal pomalu dál. Když zmizel za rohem, bylo stařeně najednou divně a zvedla svou krkavčí hlavu nahoru k hvězdám. Už je neproklela jako pokaždé, když se podívala na nebe. Pod kostnatou hrudí se usadila tíže, jako by tam ležel veliký kámen. Odtáhla se k oknům a nahlížela do světnic. Všude seděli lidé u kamen a usmívali se na sebe, někde drželi ženy v náručí své děti a tvářili se, jako by byli v nebi. Čarodějnice je hltala zlýma očima a najednou si připadala osamělá a vyhoštěná ze světa. Zasmála se, až to skříplo, a lidé přivřeli okenice, protože mysleli, že je to vítr. Ohyzdná bába se otočila a bylo jí těžko při pomyšlení, že se má vrátit do své černé a pusté samoty. Šla, bořila se do sněhu a několikrát se ohlédla. Zůstávaly po ní hluboké černé díry, jako když do sněhu nalije vařící smolu. Šlo to těžce kupředu, ale šla. Námaha jí alespoň pomáhala zahnat dotěrné myšlenky. Vrátila se do svého ledového brlohu a sedla si ve stuchlém vzduchu, aby poprvé za celý svůj dlouhý život uvažovala o sobě. Přemýšlela dlouho, se zaťatými žlutými zuby. Nikdy nemyslela na nic jiného, než co komu zlého provést. Teď jí najednou nedali myšlenky pokoj.
2: Proč jsem vlastně tak ošklivá a bídná?
0: Řekla si řezavým hlasem a lekla se, jak se to v pusté světnici rozlehlo. Podívala se do střepu na svou tvář a zhrozila se. Nikdy neviděla nic ohavnějšího. Rozbila ve zlosti střep a seděla dál s vyzáblými koleny pod bradou. Pak se svalila na pelech, ale převracela se. Špatně se jí najednou leželo na peří z uklovaných ptáků. Noc

0: byla zakřiknuta mrazem. Babice se těšila poprvé na denní světlo. Vrtěla se na svém špinavém loži, jako by měla podestláno kopřivami. Opakovala si slova beznohého, kterého potkala ve vsi.
1: Proč jsi tak zlá? Musíš být asi moc nešťastná.
0: Posadila se a svítila očima do tmy. Vlastně měl ten mrzák pravdu. Sám byl bez nohou a táhl se klidně někam domů, kde byli lidé a teplo. Kolem ní vanul stále jen průvan a samota. Umiňovala si, že se za ní zítra pomstí lidem a zvířatům, ale nebyla si už tak jistá. Kolem jejího zlého srdce sedělo cosi podivného. Byla to tíseň, která se jí dotkla. Když ráno vstala, měla zlost, byla nesvá, musela se toho zvláštního pocitu nějak zbavit. Hodila tedy starý hrnec z okna. Zima se divoce a drze vevalila do světnice, až bábě stydly kosti.
2: Co jsem to udělala? Koho jsem tím vytrestala?
0: Pomyslela si vztekle a zakryla rozbité okno střepem. Uvařila si polévku ze zmrzlých slepíšů, ale jedla ji s odporem. Najednou jí nechutnala, ačkoliv pro ni dřív bývala pochoutkou.
1: Proč to děláš? Proč jsi tak zlá?
0: Slyšela klidný hlas beznohého. Zastavila se na prahu své chatrče a odehnala mávnutím hole krkavce, kteří seděli na střeše. A teď si jí jeden drzoun sedl na ramena, jindy by mu zakroutila krk. Teď ho jen odehnala mávnutím ruky.
1: Ubohá žena,
0: řekl ten oberlích a měl pravdu. Ano. Byla vlastně ubohá. Přiznala si to poprvé. Nic ji nikdy netěšilo. Ani zloba jí nepřinášela uklidnění. Proč jí to nikdy nikdo neřekl? Lidé před ní jen utíkali, křižovali se a hrozili jí pěstí, až ten beznohý na to přišel.
2: Zkusím si přičarovat na chvíli jiné srdce,
0: pomyslela si. Zaťala tedy zuby a sevřela prsty do pěstí, jako když sbírala své čarodějné síly k nějakému zaklínání. Nic se nestalo. Pod její špinavou halenou to tlouklo jako jindy. Jen ten divný neklid jí neopouštěl. Snědla kus medu z plástve, tak jak jej brala divokým včelám, posílila se a vydala se na cestu, protože ji v chatrči všechno pálilo. Rozhodla se jít tentokrát až do daleké vesnice, kde ji lidé neznali. Ohlížela se na své černé šlépěje a nelíbily se jí, jindy na ně bývala pyšná. Lidé chodili do práce, zdravili se a usmívali se jeden na druhého, děti skotačili a všude bylo i v té zimě plno života, jaký bába znala jen od vidění. Cestou u kraje lesa slyšela vytí a zoufalý nářek zvířete. Jindy to byl blažený zvuk pro její sluch. Teď se zastavila a šla blíž a blíž. Byl to pes. Malý vesnický voříšek, který se chytil do oka nalíčeného pytláky na zajíce. Zmítal sebou, nohu už měl krvavou, kůži sedřenou, upíral na ní trpící oči a když se přiblížila, schoulil se a kňučel. Jindy by ho byla babizna dorazila svou holí, ale teď se zastavila a nevěděla, co udělat.
1: Proč si tak zlá?
0: Slyšela smutný hlas beznohého a najednou klekla a vyprostila nešťastného psíka. Poskočil na třech nohách, tu odřenou zvedal do výšky a nevěděl radostí kudy kam. Otřel si čumák o bábinu sukni, olízl jí vděčně křampy a řítil se přes pole někam, kde byl doma. Čarodějnice se za ním dívala a najednou se musela usmát. Dosud se smála jen posupně. Teď cítila blaho pravého úsměvu na své ohyzdné tváři. Jak pak by ne? Dodnes před ní každé zvíře uteklo a tohle psisko se s ní div nemazlilo. Šla dál a bylo jí lehčeji. Byl to první dobrý skutek, který ve svém dlouhém a zlém životě udělala. Pod špinavou halenou to prudčeji zatlouklo. V ledovém těle se rozlilo příjemné teplo. Pokračovala v cestě a ani si nevšimla, že její šlápoty ve sněhu už nejsou tak černé jako dřív. Když došla k osamělému statku, viděla vyšlehnout červený plamen pod dveřmi stáje, ve které bučel polekaný dobytek. Jindy by si ježibaba stoupla a očima by rozdmychávala požár, ale teď se nejistě zastavila.
1: Proč jsi tak zlá? Musíš být asi moc nešťastná, ubohá žena.
0: Řekl ten oberlích, jehož klidný, smířený hlas ji neopouštěl. Zaváhala. Pak se rozběhla k stáji. Otevřela dveře a holí i sněhem utloukla oheň a ještě zaklepala na okno statku, aby si to šli lidé ohlídat. Vyběhli ven a když viděli, co se stalo, nevěděli, co radostí dělat.
3: Děkujeme vám, babičko, jste hodná. Nebýt vaší pomoci, byli jsme za chvíli na mizině.
0: Řekli dojatě. Něco zaskuhrala. A zase to v prsou jinak zabušilo. Teplá záplava zalila kostnatou hruď. Táhla se dál. Šlápoty byly mělčí a bělejší, ale toho si nevšimla, protože se dívala jen před sebe. Šla a šla. Neuvažovala o cíli. Nechtělo se jít domů do černé chatrče s drzou havětí na prohnělé střeše. Došla do další vesnice, kterou nikdy nenavštívila. Prošla návsí a táhla se závějemi dál a dál. Proti ní se blížili lidé. Bába se schrbila a nabrala dech. Jindy hned uvažovala, co jim provede. Teď se nějak poplašila a chtěla zmizet z cesty, ale už se blížili. Krhavé oči babizny viděly, že jsou to dvě malé děti. Šli sami v tom mraze. Drželi se za ruce a plakali tak usedavě, až to bylo z dálky slyšet. Pod halenou čarodějnice to divně poskočilo. Musela se zastavit. Děti se lekly její ošklivosti a přitiskly se ustrašeně k sobě.
2: Kam pak jdete, děti?
0: Zeptala se hlasem, který byl méně krákoravý než jindy.
4: My nevíme. Umřela nám maminka a tatínka už nemáme.
0: Řekl chlapeček zajíkle.
5: Nemáme nikoho.
0: Naříkala holčička a rozeštkala se tak usedavě, až její slzy padaly do bílého sněhu. Čarodějnice viděla strach v dětských pohledech a sklopila oči.
1: Proč jsi tak zlá?
0: Ptal se jí zase hlas beznohého.
2: Pojďte se mnou.
0: Navrhla dětem, vzala je za ruce a otočila se s nimi zpátky.
2: Mám ošklivou a chudou chalupu, ale dobře se vyspíte a uvařím vám silnou polívčičku. Pak uvidíme, co se dá dělat.
0: Řekla neskřehotavě. Vypadala jako čarodějnice z pohádky. Sirotkové se jí báli, ale neměli kam jít. Tak cupali pokorně vedle ní a slzy jim pomalu vysychaly. Bába se dívala šilhavě na jejich drobná ramínka a kučeravé vlásky a pod špinavou halenou to dunělo jako silný zvon. Zavedla je ke své chatrči a děti se zase polekaly. Viděli tu smolnou černotu, vrány a pavučiny, ale nemohli utéci. Ošklivá stařena je táhla vší silou dovnitř.
2: Tak, pojďte, sirotečkové,
0: zamumlala a posadila je na svůj pelech. Zula jim botičky a třela zmrzlé nohy, jako maminka, kterou ztratili. Strach je konečně začal opouštět. Za chvíli se na ní důvěřivě usmáli. A v černé světnici se rozsvítilo, jako by sem vniklo odněkud slunce. Bába dětem strčila nohy pod duchnu a šla rozdělat oheň. Jindy musela dlouho křesat, ale nyní jiskry hned chytily a dřevo vesele zaplápolalo. Vzala pár brambor a sušených hub, aby uvařila dobrou polévku. Pak rozdělala těsto na placky a divila se, jaký to šlo čile od ruky. Cítila se dobře. Teplo zalévalo její ledové tělo a hřejivý pocit už ji neopouštěl. Když nakrmila děti, uložila je ke spánku. Vrtěli se a ještě uronili slzu pro maminku, ale brzy usnuli vedle sebe pod černou peřinou. Čarodějnice neměla kam si lehnout, ale nevadilo jí to. Seděla, dívala se na své malé hosty a cítila, že už je nepustí a nikdy nikomu nedá, ani lidem, ani úřadům. Bude chodit na dříví jako jiné ženy, schánět živobytí a třeba i pracovat, aby ty malé krky uživila. Pohladila jejich spící hlavičky, ustlala si na tvrdé podlaze a spala dobře jako nikdy za svůj dlouhý život. Bylo ticho. Poprvé nehoukali kolem chalupy sovy a víry. Ráno chtěla umýt děti. Vyšla ven pro trochu čerstvého sněhu, aby jej dala ohřát, a podivila se. Kolem její chalupy zmizela černá bahniska. Všechno bylo bílé a čisté. Sníh se ihned proměnil v křišťálovou vodu, a jak mila tělíčka sirotků, zdálo se jí, že už její ruce nevypadají jako drápy. Uvařila snídani z bylin a medu a když se děti zahřály, zamkla je v chatrči, aby jim šla schánět chléb. Nevěděla, jak se získává. Jedla dosud raději vařené hady a vrány, než by se po něm scháněla. Teprve teď ji napadlo, jak hloupé jsou její čáry. Dovedla jen páchat zlé skutky, ale přičarovat něco dobrého, na to nikdy její moc nestačila. Dřív bouchala zlověstně na dveře, teď zaklepala u první chalupy. Vyšla hospodyně, lekla se jí a přibouchla dveře. Stařena by jí byla něco provedla, ale hlas beznohého jí stále doprovázel. Zaklepala tedy znovu a zaskuhrala za dveřmi.
2: Potřebuji chléb pro děti.
5: Ten není zadarmo,
6: Musíš si jej odpracovat,
0: řekla jí žena úzkou mezerou ve dveřích. Jindy by jí bába byla proklela, ale teď stála pokorně, protože myslela na své chráněnce. Řekla:
2: dobře, ukaž mi, co mám dělat.
6: Na půdě je seno a řezanka. Na nos kravám dolů do chléva, pak ti ukrojím půl bochníku.
0: Čarodějnice ani muk. Byla ochotna podniknout všechno. Chce-li někdo chléb, přestávají čáry. Vylezla na půdu, naložila sena plné 4 nůše a stejně tolik řezanky, nanosila to do chléva a pak si přišla pro odměnu. Opravdu. Hospodyně zakrojela hluboko do velikého pecnu a dala jí poctivou půlku. Bába měla radost. Bylo to lepší než všechna zlá kouzla. Běžela s chlebem ke své chatrči a podělila děti velkými krajíci. Ohřála kozí mléko a dívala se, jak jim chutnalo. Pod halenou to zase příjemně klepalo a hřálo. Děti musí jíst i lepší věci, pomyslela si. Proto si musím najít denně nějaký výdělek, abych je uživila. Odešla tedy zase do daleké vesnice, kde ji neznali, a nabídla své služby v jiné chalupě.
7: Můžeš vykydat hnůj,
0: řekl hospodář. Kývla a hned měla v ruce vidle. Jak živa nepracovala, ale šlo to rychle. Ve vyzáblém těle jí chrupalo, klouby praskaly, ruce i nohy bolely, ale chlév byl brzy čistý a hnůj vyvezený trakařem na kompost. Dostala kus másla a bílou buchtu velikou jako cihlu. Nesla svou výslužku domů pyšně jako drahokamy. Ohlédla se a viděla, že za sebou nechává docela bílé šlápoty. Nešlo jí to do hlavy, ale jak přišla blíž k chatrči, byla ještě udivenější. Černé vrány a krkavci se odstěhovali z její střechy a domek vypadal mnohem líp. Děti už na ní čekali. Najedli se a šli s ní ven do lesa pozbírat dříví. Smutek je pomalu opouštěl. A už se nebáli ani jí, ani být sami v chatrči.
4: Babičko, my už u tebe zůstaneme,
0: řekl chlapec. Bába polkla a cítila, že jí dojetím červená nos. Bylo to poprvé a nevěděla, co s tím. Držela děti za ruce, aby nespadly do závěje, a její prsty jakoby bělely od jejich ručiček. Třetí den už byla časně ráno ve vsi a drhla na obci podlahy. Bylo to pro její staré tělo namáhavé, ale chtěla dětem vydělat kousek masa a trochu ovoce. Bolelo ji v kříži, ale sílilo jí pomyšlení, že je to pro její malé chráněnce. Chvíle mi zastavila rýžák a zamyslela se. Co to s ní ten hlas beznohého udělal? Jakoby zatřásl jejím svědomím. Co pak i čarodějnice nějaké mají? Když se vracela domů s rancem jídla, krajinou se šířila veliká obleva. Sníh ze země skoro zmizel, zbyl už jen v chládku a na stromech. Bába se zastavila. Vdechla vzduch a cítila jaro. Teplý pocit spokojenosti už ji neopouštěl a při pohledu na ranec vysloužené odměny se k němu přidala radost. Došla k chalupě. Zase to tu vypadalo líp. Pavouci z oken zmizeli a sklo bylo čisté jako zrcadlo. Děti vyběhly ven a holčička jí pohladila ruku.
8: Vítám vás, babičko.
0: Zase jí to divně poskočilo v hrudi, zrudl jí nos A když se podívala do svého střepu, viděla překvapeně, že se jí nos zmenšil, zmizely chlupy a černé skvrny a žlutá pleť začala bělat. Zatopila, rozdělila jídlo a když děti uložila, napadlo jí, že je tu nemůže schovávat před světem.
2: Zítra vás dovedu do školy, děti, než půjdu do práce.
0: Řekla starostlivě a slyšela, jak její hlas zněl lidsky a teple. V noci zase tvrdě spala, protože byla unavena prací. Ráno čile vstala a vypravila děti. Vedla je za ruce, ale před školou zaváhala.
2: Když se vás bude někdo ptát, kde bydlíte, řekněte, že u babičky. Hezky se učte a odpoledne tady na vás počkám.
0: Děti vděčně kývly a holčička jí zamávala naschledanou. Čarodějnice zase drhla podlahy a schody. Už ji ani záda nebolela, ani kolena netlačila. Pořád viděla tu dětskou ručičku, která jí zamávala naschledanou. Odpoledne čekala před školou s rancem uzeného a másla. Tak to šlo celý měsíc. Čím víc dřela, tím byly její ruce bělejší a brzy dostávala za svou práci i peníze. Děti byly veselé a chalupa plná života. A jaro vtrhlo prudce i do nejzapadlejších koutů lesa. Jednoho dne tu čarodějnice stála a rozhlížela se na všechny strany. Co se to jen stalo? Její chaloupka se leskla jako nová, trámy se narovnaly a mech zmizel. Všechna ohavná havěť odletěla, listí odvál prudký vítr i z okapů a kolem dokola, kde to dřív bylo černé a bažinaté, zelenal se nyní trávník a mech. Co by skrok udělal, vyrážely všade hvězdičky podlešek, sasanek, bledulí a plicníků. Stromy kývaly větvemi, jako by ji zdravili, a když se doma podívala do svého střepu, viděla v něm tvář mladé a hezké ženy. Její halena byla čistá a vyžehlená, vlasy v pořádku a do oken svítilo tolik slunce, že je stromy nemohly zastínit. Ptáci zpívali a nebáli se přiletět na její okno, protože divoké kočky byly dávno ty tam. Umyla podlahu, uklidila, vyprala dětem povlaky a když se jí natrhl sypek, viděla, že je uvnitř sněhobílé peří. Vydechla blaženě. A pod čistou halenou jí tlouklo lidsky a teple srdce. Měla nyní pevné místo na statku, kde už nepoznali, že byla ohavnou babiznou. A kdykoliv přišli děti, radovali se s ní. Z jara a z čisté útulné chaloupky.
8: Ty jsi hezká,
0: řekla holčička a chlapec se na ní díval jako uvidění. Byla v rozpacích a sklonila hlavu.
2: Pojď, babička ti navařila polévku a napekla placky z povidly.
0: Řekla tichým, milým hlasem. Chlapec přišel k ní a děvčátko se přitulilo z druhé strany.
8: Už nevypadáš jako babička. Asi tak hodná a hezká. Budeme ti říkat maminko.
0: Řeklo děvče vážně. Ženě vytryskly slzy štěstí a když políbila svěžími ústy obě děti, cítila, že je vykoupena a zbavena svého prokletí.
9: Co to teďka pletete? Klidně se koukněte, pletu sama na sebe a proto mě nezebe. Jak vám slouží jehlice?
10: Děkuji, velice.
9: Vy jste tetka divoká, píchla jste mě do voka.
10: Piggy vtip.
3: Haló, volám vám ohledně toho hlídacího psa, co jsme od vás koupili. Můžete nám poradit, jak to máme zařídit, aby nás pustil domů?
10: Jo.
11: Musí ho vypnout.
10: Já kdybych byl hlídací prasátko,
3: no,
10: já bych každého vítal.

0: Jestli bych mohla něco říct, sultáne Solimáne.
1: Slunce jasné.
2: Ona je utrápená.
3: To víme. Mlč, chůvo. Koukej radši, aby jedla.
4: K tomu by se měl přivolat pravý, nefalšovaný a študovaný doktor od nás. Kde pak mastičkáři a šarlatáni?
5: A podle čeho se pozná pravý, nefalšovaný a študovaný doktor?
4: Pozná se podle toho, že začíná dr. Tak například dr. Neumann nebo dr. Pelnář. A když nemá dr., tak to znamená, že není doktor.
5: Ja? Nemádr není doktor. Mádr je doktor.
6: Mám pro vás novou Piggy básničku. Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
7: A teď ještě jednou.
6: Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
7: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.
8: Ovčák žene ovečky přes dva velké kopečky. Žene je i údolím, kam je žene, to nevím.
7: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

povídám pohádku. Povídám pohádku, že pes přeskočil hromádku. Povídám druhou, že teče voda struhou. Povídám třetí, že spali na peci děti. A když se hezky vyspali, po kusu chleba dostali.

Dobrý den, děti. Nebudete se bát? Dneska se totiž vypravíme s našimi kamarády Funíkem, Centíkem a Kvídem a slepicí Josefinou v noci do lesa. A proč? To vám řeknou prasátka sama. Však už na vás čekají.

0: no.
1: Jakub, slepice Josefína.
2: Sluníčko zapadlo a nad lesem vyšel pěkný kulatý měsíček. Prasátka se už chystala spát. Josefína už odeslala postýlky, načechrala polštáře, aby netlačili. Centík se zrovna chtěl převlékat do pyžama, když v tom přiběhl Kvído s očima navrch hlavy.
3: Kamarádi, kamarádi, honem, pojďte se podívat. Ještě tuhle byl na nebi měsíček jako malý rohlíček a teď je z něho velikánská koule.
2: Prasátka všeho hned nechala a vyběhla před chalupu podívat se na měsíc.
0: Opravdu? Roste. Roste, přibývá na váze a pak se utrne z oblohy a spadne rovnou na nás. Podívej, centíku.
4: A bude po nás.
3: Třeba nás netrefí.
4: Trefí. Je přímo nad námi. Nemám pravdu, Funíku?
0: Máš, centíku? Radši se schováme.
3: Půjdeme za chalupu. Tam třeba nebude.
2: A jak si řekli, udělali. Vzali nohy na ramena a utekli za chaloupku. Ale byli zpátky, než bys řekl švec.
4: Je tam taky. A úplně stejně veliký.
0: Utečeme do lesa a schováme se pod stromy.
3: Tam třeba nebude.
1: Kam se chystáte teď v noci?
2: Zeptala se slepice Josefína, která se vyšla podívat, co prasátka tak pozdě venku dělají.
4: My prcháme před měsícem. Máme strach, že na nás spadne a v lese budeme v bezpečí.
0: Josefíno, zatím hlídej chalupu, ať nás nikdo nevykrade.
3: A kdyby ta koule padala, víš, uleď.
4: My utíkáme napřed, protože jsme méně pohybliví.
2: A Centík a Kvído a Funík se vydali na cestu. Byla už noc a stromy a keře ozářené měsícem vrhali na cestu tajuplný stín.
3: Já mám strach.
0: Já taky.
4: Proti strachu je nejlepší písnička. Raz, dva, tři.
5: My jsme malá prasátka, dohromady tři.
3: Kvído,
5: Centík,
0: Funík,
5: vepřoví bratři.
4: Vidíte, s písničkou nám cesta hezky uběhla. Už jsme v lese.
3: A měsíc tady vůbec není vidět. Jsme v bezpečí.
0: A můžeme si lehnout?
3: No, ale mě to píchá.
4: Podeď by ne, to proto, braši, že ležíte v jehličí. Máte si lehnout jako já do heboučkého mechu.
2: Ale sotva Centík ulehl, už byl zase na nohách.
4: Taky to nejde, mech je mokrý jako houba.
0: Uj, zvu vás do svého hotelu. Tady v krmelci je krásná kupka sena.
2: Ale jak se chystali ke spánku, tak tím vrtěním, funěním a křičením vzbudili divočáka Huberta. Vystrčil svoji štětinatou hlavu z jeskyně a zvědavě se rozhlížel.
6: Prach a mroky, co pak pohledávají prasátka v noci v lese? Ale ani dělají, co dělají. Jsou-li tady, nejsou doma. A já se můžu podívat, co mají dobrého ve splíži.
2: A Hubert se vydal opatrně tichoučce po špičkách na cestu k domečku. A prasátka se zatím ukládala ke spánku.
0: Chvilku si schrupneme.
4: Kvído, projíš to tu hlídej. A já tě za chvíli vystřídám.
2: Všude bylo ticho. Jen hlas síčka se ozýval nedaleko z roští. A Kvídovi trošičku malinko cvakali zuby strachy. Dovedete si představit, jak se lekl, když se ozval poprvé ten zvuk?
3: To naříkáš ty, Foniku.
7: A co mě budíš, já spím.
3: Slyšíš?
7: To se asi Centíkovi zdá, že je sanitka.
3: Aha, musím ho vzbudit, aby se nenavoural.
7: Kuj, Centíku, vstávej, no tak probuď se. Něco se ti zdá.
4: Co mě budíte?
3: Protože kvílíš.
4: Já, že kvílím?
7: No vidíš, že kvílíš. To se neslyšíš.
4: Ale to jsem nebyl já.
3: A kdo tedy?
4: To je opravdu siréna. Někde hoří.
3: Musíme to vypátrat.
2: A prasátka se vydala za tajemným hlasem, zatímco Hubert se už chystal do její chaloupky. Ale tam čekala odvážná slepice Josefína.
8: O, stůj, Huberte! Zlodějům vstup zakázán!
6: Pracha, brachy! Řekni to ještě jednou.
8: O, stůj, Huberte! Zlodějům vstup zakázán!
6: Jestli nezavřeš ten svůj zobák, oškobu tě doná.
8: Upozorňuji tě, že se dopustíš trestného činu vloupáním. A že je za to trest nejméně...
6: Ustup, jdu do spíže.
8: To se řekne. Centíku, Foníku, Kvido, kokokodok, kde jste kdo? Pomoc, zloděj!
2: A Josefině nezbylo nic jiného, než se rozletět do lesa za svými kamarády. Centík, Funík a Kvído mezi tím objevili, kdo to tak kvílí. U hájovny seděl pes Rek, hlavu vzhůru a představte si, nebojácně vyl přímo na měsíc.
3: Panečku, to je hrdina, co? Vůbec se měsíce nebojí a zpívá si.
9: Proč bych se měsíce bál? Měsíc se bojí mě. Uvidíte, jak se přede mnou ráno schová.
7: Pánečku, to je věc.
10: Už se vůbec nemusíme bát, že na nás měsíc spadne. Rek nás ochrání.
7: A můžeme jít domů na snídaní?
8: Krok, pomoc! Centíku, Funíku,
3: To je přece Josefína.
10: Josefíno, co se děje?
8: Tady jste konečně, vás mám. Hubert se vloupal do chaloupky.
7: Věra, to je neštěstí. Sníná všechny zásoby a my zemřeme hlady.
9: Nenaříkejte, zaženu měsíc i Huberta. Vezmu si lesní roh a pušku a uvidíte, jak poběží.
10: Zhůru, jdeme na něj.
2: A trestná výprava vykročila k chaloupce.
9: Opatrně se přiblížíme pod okno.
4: Slyšíte?
3: Řeže pilou.
7: Řeže nám chalupu. Nebudeme mít kde bydlet.
10: Podívám se oknem. Sláva, nic nerozřezal. Nacpal se bukvic a teď chrápe.
7: Ale všechno nám snět.
10: Dočista úplně.
9: Připravte se k útoku, až zatroubím, křičte a tlučte, do čeho můžete.
6: Co je to? Běda, lovci. Je to Rek. Jde po mně pomoc. Pomoc! Pomoc!
10: Tak, a Hubert je pryč.
3: Sláva. A měsíc už taky utekl. Podívejte, už je ráno.
7: Co z toho, když mám hlad a nikde nic?
8: Já to nějak vyřeším.
7: No jo, ale co když už bude pozdě?
8: Neruš, ať se mohu soustředit.
10: Je, hele, vajíčko.
7: Já chci taky.
3: A já taky. Aspoň takhle maličký.
8: Na všechny se dostane. Jen mi dopřejte trošku klidu.
2: A tak Josefína snesla 3 krásná vajíčka a zachránila prasátka od hladu.
7: Mňam, uj, to byla dobrota.
3: Já měl ušlehaný s cukrem.
10: Je po snídani a vzhůru do lesa na Bukvice. Najdem si jiné.
3: Hlavně, že jsme to všichni ve zdraví přežili.
10: Jo, a můžem si zaspívat.

0: Tak se uklidním.
1: Máš dneska oříšek, Piggy? Jsi na řadě?
2: Jasně, mám opravdovou lahůdku. Jsem na ní tady dost pyšný. Podívej, jak se nafukuju.
1: Opravdu? Nechceš to probrat, ještě než přijde Justýna?
2: No, počkáme na ní. Ale sám jsem zvědavý, jestli ty to budeš vědět.
1: Ach jo, já mám Justýnu většinou rád. Ale občas mám pochybnosti, jestli to byl dobrý nápad přizvat ji na naše oříškování.
2: Pokud si dobře vzpomínám, tak se přizvala docela výrazně sama.
3: Jsem tady. Piggy, Hugo, ahoj.
2: Ahoj, Justýno.
1: Ahoj.
3: Brr, jsem úplně zmrzlá. Hugo za top. Hugo, čaj uvařit. Fuč. Šup.
1: Už jsem dávno zatopil. A před chvilkou přiložil. Pojď si sednout blíž ke kamnům.
2: A tady máš čaj. Máme ho hotový.
3: O, děkuji. Velice pozorné. Překvapuje mě, že jste to dokázali bez mých praktických domácnostních protivů. Pokynů.
1: S těmi protivy to bylo přesnější, co? Tak se do toho pustíme. Co říkáte?
3: Do čeho?
2: Do slovíčkových oříšků. Oříškujeme. Louskáme jazykové oříšky.
3: No, jistě, proto jsme tady. No. Beze mě byste to nezvládli. Tak začni, Hugo.
1: Dnes je to na Pigim.
3: Tak růžovka se ptá. Ptej se.
2: Pozor, ptám se. Dnešní oříšek zní... Co je to prampouch?
3: Piggy, slyším dobře. Ty mi chceš udělat radost, že? Hugo, už mi piš bot.
2: Justýno, ty víš, co to je?
1: To se tady taky divím.
3: A vy ne. Taková samozřejmost.
2: Počkej, nejdřív to vysvětli.
1: Ano.
3: Tak tedy rampouch, neboli střechýl, to je ledové těleso, které vznikne postupným... stékáním vody vytváří se v zimě a to typicky na okraji plech. Totiž střech.
1: Ale ne rampouch.
3: Ne rampouch?
1: No, Piggy říkal prampouch.
3: A vždyť to říkám rampouch.
2: Justýno, já jsem opravdu říkal prampouch.
3: Já myslela, že máš u nosu nudly a říkáš rampouch. Máš nudly?
2: Nemám a říkám prampouch. Prampouch.
3: Prampouch?
2: No.
3: Nic takového neexistuje.
2: Existuje.
3: Určitě máš nudly a říkáš rampouch.
2: Ne.
3: Hugo, piš mi bot.
2: Ne, opravdu prampouch. Prampouch. Takže Justýna neví, co to je. Co ty, Hugo?
1: Já se přiznám, že taky netuším.
3: Rampouch vím přesně. To druhé snudlí neznám.
2: Konečně se mi podařilo najít něco, co neznáte, co nevíte.
1: Tak ale vysvětluj, Piggy.
2: Takže prampouch.
3: Prampouch? To je opravdu komické slovo. Prampouch? Zní to jako snudlí. No jo, docela jako snudlí u nosu.
1: Justýno, nepřerušuj.
2: Takže prampouch. Je to takový jakoby mostek, oblouk mezi dvěma stěnami nebo budovami. Nízká zídka, která většinou bývá opatřena i střížkou.
1: Aha, prampouch je tedy stavební prvek?
2: No, prampouchy jsou k vidění ve starých částech měst.
3: To jsem tedy ještě nikdy neslyšela. Prampouch.
1: Zkusím najít obrázek v knize o architektuře. To znamená o tom, jak se kdy kde stavělo. Tam by to mělo být. Víš o tom ještě něco víc, Piggy? Proč se prampouchy ve stavebnictví používaly?
2: Vypátral jsem, že prampouch je vlastně druh oblouku, takže má i nosnou funkci. Když je prampouch mezi dvěma domy a ty jsou od sebe jen kousek, tak je tam kvůli tomu, aby oba dva ty domy tak trochu podepřel. Mm-hmm. Aby ta konstrukce celá byla pevnější. Prampouchy jsou k vidění hodně v úzkých uličkách starých měst. Tam, kde je hustá zástavba a hodně se tam přestavovalo. He?
1: Aha, ono totiž, když se hodně přestavuje, tak se tím mohou narušit zdi těch domů. Už to chápu. A prampouch je takový prvek, který ty zdi vzájemně sváže a podepře. No jasně, aha.
2: Přesně tohle psali v té knížce, co jsem našel já, Hugo. Ty prampouchy právě měly zabránit tomu, aby se přestavované domy nějak porušily nebo dokonce zřítily. Máš to taky?
1: Už jsem to taky našel. Aha. Tady to je. Prampouchy. Existuje to.
2: Ještě?
1: Biggie má pravdu. Tady. Koukejte, tady jsou na obrázku.
2: No to jsou přesně oni, prampouchy. Koukej, Justino, teď už budeš vědět, že je to prampouch, až ho někde uvidíš, he?
3: Ukáž. Vypadá to jako můstek mezi dvěma domy, pod kterým se prochází. To je tento nonc docela šalebné, totiž malebné. Opravdu komické slovo, ano, ano. To si zapamatuju, prampouch.
1: Máš bod, Piggy, to se ti náramně povedlo. Já mám vždycky radost, když se dozvím něco nového.
2: A příště si zase něco nachystá Justína.
3: Prampouch.
2: No, možná něco jiného, víš?
1: Je tím slovem úplně unešená. Ještě si ani nevzala sušenku.
3: Sušenka? Slyšela jsem sušenka. Hugo, no jistě, k čaji patří sušenka. Postavíme si ze sušenek model prampoucho. Co říkáte? Ať je to pozorné, tudíž názorné.
2: Dobře, Justino.
3: Prampouch.
0: Moc se omlouvám. Odpusťte, děti, že jsem věnoval tuto knihu dospělému. Dospělý dokáže všechno pochopit, dokonce i knihy pro děti. Ovšem, nestačí-li vám tato omluva, rád věnuji tuto knihu i vám, dětem. Všichni dospělí byli přece nejdříve dětmi.

Když mi bylo 6 let, viděl jsem nádherný obrázek v knize o pralese. Byl na něm Hroznýš, jak poliká šelmu. Hroznýši svou kořist nežvíkají, polikají ji celou. A tak se nedivím, že se pak nemohou ani hnout. Celý půl rok jenom spí a tráví. Hodně jsem o tom přemýšlel. A také se mi podařilo pastelkou namalovat první kresbu. Pojmenoval jsem ji Kresba číslo 1. Svoje veledílo jsem ukázal dospělým. Ptal jsem se jich, zda jim moje kresba nahání strach. Strach? Smáli se. Proč by jim klobouk naháněl strach? Ale to není klobouk. To je Hroznýš, jak zažívá slona. Dospělí to nebyli schopni pochopit. A tak jsem nakreslil další obrázek. Pojmenoval jsem ho Kresba číslo 2. Slona uvnitř otevřeného Hroznýše. A opět se popadali za břicho a poradili mi, abych nechal kreslení otevřených a zavřených Hroznýšů a abych raději studoval. A tak se stalo, že jsem se ve svých 6 letech vzdal své malířské kariéry. Během několika dalších let, kdy jsem poznal spoustu dospělých, se můj názor na ně nezměnil. Nechápali nic. A tak jsem se už nikdy nikomu nezmínil o Hroznýši, slonu nebo o hvězdách. Nakonec jsem mluvil jenom o golfu, penězích, politice a kravatách. Každý byl velice potěšen, že potkal tak duchaplného muže. Dál jsem si žil svůj život obestřený modrou oblohou v touze navštívit to útulné nebe, kde budu jen já a Bůh. Bez všech těch lidí a lidiček. Ale to vše trvalo jen do chvíle,

0: A tak jsem se najednou ocitl v poušti na Sáhře. Sám. Bez jediného živáčka. Tisíce mil od jakékoliv obydlené končiny. Sám jako trosečník na voru vprostřed oceánu. První večer jsem usnul v písku vedle havarovaného letadla s tím, že ráno se pokusím motor opravit a pokračovat v letu. Byla to pro mne opravdu otázka života a smrti. Pitnou vodu jsem měl sotva na týden. Dovedete si představit, jaké bylo mé překvapení, když mě za úsvitu probudil zvláštní hlásek.
1: Prosím pěkně, nakresli mi beránka. Nakreslíš?
0: Nakreslit co?
1: Nakreslíš mi beránka.
0: Kdo jsi? Jak ses sem dostal? Co tu děláš?
1: Čekám, až mi nakreslíš beránka.
0: Co pak neumíš říct něco jiného?
1: Ne. Nakreslíš mi beránka.
0: Když stojíte před příliš velkou záhadou, neodvážíte se neuposlechnout. Byl jsem vzdálen na tisíce mil ode všech obydlených míst, v nebezpečí smrti. A tak jsem vytáhl papír a plnící pero a začal kreslit. Já ale neumím kreslit.
1: To nevadí.
0: A určitě neumím nakreslit beránka. V životě jsem nakreslil jen jednu věc. Vidíš? Tohle.
1: Ale já nechci slona v Hroznýši. Hroznýš je moc nebezpečný a slon zabere hodně místa. U mne doma je všechno malinké. Potřebuji beránka.
0: Kde je u tebe doma? Žiješ na malém ostrově? Nebo někde na malém městě?
1: Co je tohle za věc?
0: Co?
1: Tohle.
0: To je letadlo, to létá. Letěl jsem v něm a pak se porouchalo.
1: Ty jsi spadl z nebe?
0: Ano.
1: Ty také? To je divné.
0: Co jsi myslel tím ty také?
1: Uděláš mi jiného beránka. Tenhle nevypadá dobře. Je nemocný.
0: Kreslením se cizinci uprostřed pouště spolu moc neseznámí.
1: Odkud jsi?
0: Dobře, odpovím ti. Jsem z Paříže. A odkud jsi ty?
1: Je Paříž na téhle planetě?
0: Samozřejmě, že je.
1: Promiň, ale tohle není beránek. Tohle je berán. Má rohy.
0: Myslíš, že nemám nic jiného na práci? Musím opravit motor, než mi dojde voda. A už vůbec nemám čas na nějakého kluka v kabátě a s kordem, který se objeví odnikud uprostřed Sahary. Tady máš. To je poslední obrázek, co jsem ti nakreslil. To je bedínka a beránek, kterého chceš, je uvnitř.
1: Opravdu? Dobře. Myslíš si, že beránek bude potřebovat hodně trávy?
0: Proč?
1: Říkal jsem ti to. U mě doma je všechno malinké.
0: Dal jsem ti velmi malého beránka.
1: No, není tak moc malý.
0: Proč?
1: Už jsem ti to říkal. U mě doma je všechno malinké.
0: Dal jsem ti velmi malého beránka.
1: Není tak moc malý.
0: Už jsem se s ním nedokázal přijít. Byl jsem dost starý na to, abych viděl beránky skrz bedínku.
1: Je Paříž na téhle planetě?
0: Samozřejmě. Už ses mě ptal.
1: Dobře, že jsi mi dal tu bedínku. V noci to bude jeho domeček. Právě usnul.
0: Já vím. A tak jsem se seznámil s malým princem.

cerchi kna veni. K domilu jeho dory.

0: Kapitola 9. Proč se nemá skládat hudba, při které každý musí tančit?
1: Profesor Kurama odpočíval v parku na lavičce.
0: Vedle něho seděla holčička a hrála na harmoniku.
1: Tu k ním přistoupil vousatý muž v černých brýlích a pravil.
2: Pane profesore, já jsem z hudebního nakladatelství. Rád bych se vás zeptal, jestli máte rád hudbu.
3: Hudbu? To ano, mám.
2: A už jste někdy napsal nějakou hudební skladbu?
3: Ještě ne, ale jistě bych to dokázal.
2: Dovedl byste složit písničku, při které by každý, kdo ji uslyší, musel tancovat?
3: To je zajímavý nápad.
1: Zamyslel se profesor Kurama.
2: Nesložil byste nám nějakou veselou melodii, aby se při ní všichni hned roztančili?
3: Mohu se o to pokusit.
4: To se mi nelíbí.
0: Vmísila se do rozmluvy holčička.
2: Proč se ti to nelíbí, holčičko?
1: Zeptal se vousatý pán.
4: Někdy přece mám takovou náladu, že se mi vůbec nechce tancovat.
2: Slyšel jste to, pane profesore? Zkuste zkomponovat takovou skladbu, aby musel tančit každý, i když se mu právě nechce.
3: Dobře, udělám to pro vás.
1: Rozhodl se profesor Kurama a odešel do laboratoře.
0: Hned se dal do díla.
1: Skládal a komponoval všelijaké melodie. Své hudební pokusy zkoušel na ptácích, na myších a nakonec i na sobě.
0: Za pár dní byla skladba nahrána na magnetofonovém pásku.
1: Když se přišel vousatý muž z hudebního nakladatelství přeptat, jak dílo pokračuje, řekl profesor.
3: Už to mám hotové. Nechcete si to přehrát a vyzkoušet, jak hudba působí?
2: Ale kdepak. Mně úplně stačí, když mi tu skladbu prodáte.
3: Proč ne?
1: Profesor Kurama předal muži s plnovou sem magnetofonový pásek se svou skladbou.
2: Než přijdou desky do prodeje, přinesu vám je ukázat.
0: Slíbil muž a odešel.
1: V zápětí navštívil pana profesora jiný muž, tentokrát z městské banky.
5: Pane profesore, uměl byste vyrobit pokladnu, kterou by nikdo na světě neotevřel?
3: Kdybyste měl takovou pokladnu, nikdy byste z ní nedostal věci, které tam uložíte.
5: To je pravda.
1: Povzdechl zarmouceně bankovní úředník.
3: Načpak potřebujete takovou pokladnu?
5: Dneska nám přišel do banky dopis, přečtěte si ho.
3: Ukažte.
0: Profesor Kurama četl.
3: Ve vaší bance je uložen diamant velikosti holubího vejce. Dostavím se do banky a vezmu si ho. Policie se nebojím. Určitě si pro něj přijdu. Oznamuji vám to raději předem. V úctě váš zloděj.
1: Dopis byl napsán neumělým písmem.
3: Opravdu u vás máte takový diamant?
0: Podivoval se pan profesor.
5: Ano. Jeden zákazník z ciziny se ho bál uložit ve velké bance a proto ho svěřil nám.
3: Už jste to oznámil policii?
5: Ovšem. Slíbili nám pomoc silného policejního oddílu.
3: Čeho se tedy obáváte?
5: Ten zloděj píše v dopise, že z policie nemá strach. Bude to asi nebezpečný zločinec.
3: Co kdybyste to provedli takhle?
1: Řekl profesor Kurama a zaměstnanci banky co si pošeptal.
0: Muž přikývl a odporoučil se.
1: Kolem banky už bylo plno strážníků. V přilehlých ulicích byly postaveny barikády. Budova banky byla tak opevněná, že by se do ní nedostala ani celá armáda lupičů.
0: V bance však zazvonil telefon.
6: Haló, tady je zloděj, který vám poslal dopis. Za pár minut přijedu pro ten diamant. Můžete si svůj poklad hlídat, jak chcete. Stejně ho dostanu.
1: Policisté si připravili zbraně a ukryli se za barikádami.
0: Možná, že lupič hodlá přijet v tanku.
1: Městem projížděli policejní vozy a sledovali, zda se neděje něco podezřelého. Na střechách vozů byly upevněny velké tlampače, kterými strážníci varovali obyvatelstvo.
7: Město se chystají přepadnout lupiči. Nevycházejte proto do ulic. Zůstaňte doma. Procházky venku mohou být velmi nebezpečné. Ve svých domovech se nemusíte obávat. My město uchráníme. Žádáme vás však o spolupráci. Město se chystají přepadnout lupiči.
1: Opakovali neustále policisté. Město stichlo. I hlavní třída byla zcela prázdná. Ani pes se na ní neukázal. Slunce prudce zářilo, ale město bylo jako mrtvé. Všude bylo ticho jako na poušti.
0: Kdyby někdo upustil špendlík, bylo by to slyšet široko daleko.
1: V té chvíli vjel do města reklamní vůz.
0: Policie se za ním ihned vydala, aby ho zastavila.
1: A tu se to stalo. Z tlampače reklamního vozu zazněla hudba. Byla to nesmírně veselá skladba, při které nikdo nemohl zůstat v klidu.
0: Jakmile ji policisté v autech i na barikádách zaslechli, vyskočili a dali se do tance pěkně podle rytmu písně.
1: A nejen policisté, i zaměstnanci banky a všichni ostatní lidé vyběhli do ulic a tančili, jak vyhrávala muzika.
0: Hudba se neustále zrychlovala.
1: Také lidé tancovali pořád rychleji a rychleji.
0: Když skladba dozněla, všichni padli vyčerpáni na zem.
1: V pokladně banky zela velká díra.
0: Avšak diamant byl zachráněn.
1: Diamant totiž v bance vůbec nebyl.
0: Profesor Kurama poradil bankovnímu úředníkovi, aby ho vložili do staré konzervy a zakopali na smetišti.
1: Do pracovny profesora Kuramy se doklopítal onen pracovník banky. Sotva vlekl nohy, tak byl unavený z té pekelné muziky.
0: I pan profesor byl utahaný. Taky musel tančit, i když hudbu slyšel jenom z dálky.
3: Nemyslel jsem si, že to takhle dopadne.
1: Omlouval se profesor Kurama.
8: Jak to myslíte?
3: Tu hudbu jsem vlastně složil já.
1: Přiznal se pan profesor a vyprávěl úředníkovi příhodu s mužem z hudebního nakladatelství.
8: Co bychom teď měli dělat?
1: Zamyslel se pan profesor.
0: Do pracovny vstoupila jeho známá holčička. Tvářila se, jako by o ničem nevěděla.
3: Ty jsi prvé netancovala?
1: Ptal se pan profesor.
4: Já o ničem nevím. Stalo se něco?
3: Tu hudbu bylo určitě slyšet po celém městě.
4: Já jsem nic neslyšela.
0: Odporovala holčička.
3: Jak je to možné?
4: Seděla jsem doma a prohlížela jsem si obrázkovou knížku. Maminka mě začala hubovat, že bych se měla raději učit a že bych si měla napsat nejdřív úkoly do školy. A tak jsem si dala do uší vatu, abych její napomínání neslyšela. Šla jsem do parku a tam jsem si četla.
3: Už zase!
1: Vykřikl pan profesor, až se holčička polekala.
0: Zloděj, který chtěl ukrást diamant, se znovu vracel do banky.
3: Honem si zacpěte uši!
0: Muž z banky rychle odešel.
4: Já si uši zacpávat nebudu. Já chci tancovat.
1: Radovala se holčička.
3: To nesmíš. Jakmile hudbu uslyšíš, musíš pak tančit pořád a pořád. Když jsem tu skladbu komponoval, ani ve snu mi nenapadlo, co natropím.
1: Profesor Kurama si nacpal do obou uší vatu.
0: Jenom holčička chtěla poslouchat veselou melodii, ale hudba záhy ustala.
3: Co se asi přihodilo?
1: Podivil se profesor Kurama, když zjistil, že holčička přestala tancovat. Vydal se do města, aby zjistil, co se děje.
0: V ústrety mu běžel pracovník banky a něco mu vykládal, ale pan profesor nerozuměl ani slovo. Tak pevně měl zacpané uši.
1: Úředník tedy vytáhl notýsek a napsal.
0: Lupič byl chycen.
1: Profesor Kurama si vyndal vatu z uší.
3: Jak jste ho chytili?
5: Jděte se za ním podívat do nemocnice a zeptejte se ho sám.
1: Profesor Kurama se vypravil do nemocnice.
0: Našel tam známého zloděje, celého ovázaného. U jeho lůžka hlídal policista.
9: Pane profesore, to je vaše vina, že jsem tady. V nemocnici.
3: Jak to?
1: Nechápal pan profesor.
9: Chtěl jsem si znovu dojet pro diamant, když jsem při první výpravě neměl úspěch. Když jsem přijížděl k železničnímu přejezdu, vytáhl jsem si vatu z uší, abych si poslechl, zda nejede vlak. V tom okamžiku jsem zaslechl hudbu. Nechal jsem volant volantem, a musel jsem tancovat, dokud nešel kolem hluchý dědeček. Kdyby mi ten nepomohl, snad už jsem ani nežil. Jsem teď z toho celý nemocný a potlučený.
3: To mi tedy promiňte.
1: Omlouval se profesor Kurama.
0: Ale v zápětí se na zloděje přísně zamračil.

dalhle kot kokosu, proč mám chobot místo nosu, proč pak svět je

0: Proč chodíš pořád pozdě do školy, ptá se učitel Jendy.
1: Nemůžu se vzbudit včas.
0: To nemáš budík.
1: Mám, ale zvoní, když spím.
2: Tomu rozumím, já bych spal pořád.

0: lidská cnost, že svá hloupá slova pod kabátem schová. Rač teda látky je dost, rač teda.
1: Tatí? Tatí, promiň, že tě ruším, ale píše se Dubsp nebo Zb?
2: Jak to Dubsp? Zb jako Božena.
1: Jaká Božena, tatí?
2: No Božena, co jí unes kníže Oldřich.
1: Kterou?
2: No Boženu s velkým B. Líbila se mu taky unes.
1: A kde ho měla?
2: Na koni, kde by ho měla? Kníže přece nepojede na motocyklu.
1: Proč by nejel na motocyklu, tatí?
2: No protože knížata jezdí na koni. Tak vysadil Boženu a jel.
1: A kde měla to velký B, tatí?
2: No kde by ho měla na začátku?
1: Na začátku toho motocyklu?
2: Na začátku jména. Kníže Oldři, žano, unes Boženu, žano, která se píše s velkým B.
1: Žano.
2: Ovšemže.
1: A jiná ne, tatí?
2: Jak to jiná ne? Když je to Božena, tak se píše vždycky s velkým B. To máš už dávno vědět.
1: A kdyby to byla Vendula?
2: Jaká Vendula?
1: Co je odnes kníže Oldřich?
2: Hernaj z kníže Oldřich, co pak mluvím turecky? Boženu odnes, co by dělal s Vendulou, prosím tě.
1: A co dělá s Boženou, tatí?
2: Hele, nebuď. Prostě si pamatuj, že se psala s velkým B.
1: Ta Vendula?
2: Božena. Každá Božena se psala s velkým B.
1: I kdyby ji neuzved.
2: Kdo? Kníže Oldřich nikoho nezvíhal. Kníže, žáno a ne nějaký nosič. Kdo ti takovou hloupost zase řek?
1: Přece ty, tatí.
2: Já ti dám, že já.
1: Jsi říkal, že kníže unesl Boženu s velkým B?
2: No počkej, unesl, to je něco jiného, tomu si špatně rozuměl. Co pak ty nevíš?
1: Jsme se ještě naučili o Boženě.
2: Jsme se naučili. Takový věci máš dávno vědět i bez učení. Božena šla k potoku a tam přeprala, co?
1: Velký B.
2: Ale.
1: Malý B.
2: Hernajs, to neumíš trošku logicky myslet?
1: Oldřicha.
2: Ale. Oldřicha, proč by se s ním prala, s Oldřichem? Ona prala v potoce prádlo, žano? Ručník zrovna prala a on tam tudy jel a unesí...
1: Ten ručník.
2: No, Boženu unes. Hernajs, co by dělal s ručníkem? Ručníků měl plno, Božen měl málo.
1: Kolik jich měl, tatí?
2: Žádnou neměl, proto si ji unes. A to nebylo jen tak, víš, jak vypadá takový únos? To je člověče fofr. Přijel k potoku, hrrr na ní a než se vzpamatovala, tak ji měl zamotanou v ručníku a tryskem na hrad. Toho nesměl člověče nikdo chytit, je to by bylo. Co se směš tak hloupě?
1: Jak mohu utíkat tryskem, když byl v ručníku?
2: Než mi už přechází trpělivost, pořád do toho pleť ručník. Ačkoliv jsem ti 10krát říkal, že Oldřich unesl Boženu a jde o to, že Božena se píše s velkým B, protože je to co?
1: Protože to je... Co to je, tatí? Protože to...
2: Protože to je vlastní jméno. Na to jsi se přece ptal, ne?
1: Na to jsem se neptal, tatí. Mě Božena vůbec nezajímala.
2: Hurvajs, nehejbej mi žlučí. Proč se bavíme takovou dobu o Boženě, abys mi nakonec řekl, že tě vůbec nezajímala?
1: Protože jsem se ptal, jestli se Dub píše s P nebo s B.
2: Tak ti říkám, že zb jako Božena, co unesla Oldřich. Hele, a ty mi tadyhle za trest stokrát napíš Boženu zb jako Dub.
1: Ale tatí...
2: Neodmlouvej a píš.
1: Kdybys tatí řekl, jak se píše Dub.
2: Neodmlouvej. Já to naučím takový Dub, že si to budeš pamatovat na věčný časy, ty nepozoro, nepozorná.
3: Básnička. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
5: Jendo, nemohl bys sem sníst tu... Místo toho, tu žížalu?
6: Nemo, sníž žížalu není důkaz odvahy. To je akorát důkaz, že si čuně. Vendelíne, pojď. Adámek.
7: Jo.
6: No. A bude dneška smí nahrát jen ten, kdo se podepíše v hladomorně. Jasný?
8: Jasný.
6: Běžte.
5: I křestní.
6: I křestní.
5: Já nevím, proč jsme se nemohli jít podepsat ve dne.
9: Ve dne to není ono, ve dne se tam pasou kozy. Přidej, přidej.
5: A v noci co?
9: Co v noci co?
5: Co se tam děje v noci nenormálního?
9: Nenormálního nic, normálně tam straší.
10: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

příští Vánoce taky budu mít stromeček na zahradě, plánovala si hned jedna holčička. A pak přišlo to ze všeho nejlepší. Dárky. Všechny děti si vylezly na strom a každý si vybral svůj balíček. Když se někdo neodvažoval vyšplhat tak vysoko, jak by potřeboval, s radostí mu tam vylezl pan Nilsson. Děti byly tolik napnuté, co v těch balíčcích je. A našli samé krásné dárky. Vláčky a panenky, knížky a skládačky, autíčka a jeřáby a spoustu jiných hraček. Potom už nezbývalo, než strom dočista odstrojit. Není to takhle nejlepší, mít vánoční strom, na který se dá vyšplhat, když se má očesat. Liboval si Tommy a opatrně se natahoval na jednu větev pro sladkou podkůvku. Taky si myslím, přisvědčil Elof, který se po břiše opatrně sunul k perníkovému panáčkovi. Nakonec na stromě nezůstalo nic, ani jediný bonbon ve střapatém papíru. Pak na strom vylezla Pipi a sfoukla všechny svíce. Na zahradu kolem vily Vilekuly padla tma. Tedy ne úplná tma, protože sníh krásně bíle svítil a na nebi zářily hvězdy.

Bylo na čase se rozloučit a jít domů. Děti měly tolik perníkových panáčků, karamel zabalených v celofánu a malých papírových praporků, že to sotva unesly. Vždyť vy teď sami vypadáte jako vánoční stromečky, smála se Pipi. Navrch každému dala jednu z těch svící, co předtím hořely na smrku. To, aby se ještě víc podobali vánočním stromkům a také, aby si posvítili na cestu k domovu. Plamínky se všem odrážely v očích. Ano, skoro to vypadalo, jako kdyby jim ty plamínky v očích svítily, když se loučily s Pipi. Děkujeme, Pipi, řekla Anika. Bylo to moc krásné. Tohle určitě byla ta nejlepší vánoční oslava, jakou jsem kdy zažil, přizvukoval Tomík. Já taky, přidal se Elof.

Šmudlík poskakoval kolem Pipy a štěkal. I jemu to připadalo jako skvělá vánoční oslava. Dneska v noci se nemusí toulat ulicemi úplně sám. Dneska bude spát na zemi vedle zelené postýlky pro panenky, kde chrupe pan Nilsson. Tak dobrou noc, Pipi, loučili se děti. Nebude vám cestou chladno? Strachovala se Pipi. Ale kdepak, nikomu chladno nebylo. Všichni se přece báječně rozehřáli. Počasí se vyvedlo náramně, bylo jasné nebe, hvězdy zářily, vítr utichl a byla tak akorát příjemná zima.

manka. Na jabloni vánek houpá jablíčkem. Pod jabloní manka nehne malíčkem. Jablíčko je k nakousnutí, manka na ně má sto chutí. Lenost jí však nedovolí natáhnout se pro cokoliv. Však i lenoch časem sousto popadne, jenže musí čekat, až co odpadne. Šel tamtudy kramář do vsi hoření. Vidím, že jsi manko líné stvoření, dám ti ale dobrou radu. Jestli se chceš zbavit hladu, jdi do města Koláčova. Vzpomeneš si na má slova. Člověk si tam leží, dělat nemusí. Lahůdky mu běží sami do pusy. Do líného města, kde se nedělá, lenochům se šlape vždycky zvesela. Jenže jak se cesta dlouží, čím dál hůř jim nohy slouží. Ať ten Koláčov je kde chce, mance už se tam tak nechce. Všude vidí práci dřív než blahobyt. Nechtěl jí ten kramář jen tak pozlobit. Ba ne, mluvil pravdu. Koláčov je tu. Vítej u nás, manko, nechceš kotletu? Jíš-li ovšem radši z mouky, koblih jsou teď plné louky. V dolky ještě nejsou zralé, koláče a buchty ale dozrávají právě tamhle za rohem. Můžeš je mít smákem nebo s tvarohem? Když koláč zrají, to je nadílka. Všude voní máslo, citron, vanilka. A pak ještě vůně krásná majoránková a mastná, jako kdyby do kytice zavoněly jitrnice. Správně manka větří jejich celý plot. Ke svačině dvě, tři přijdou právě vhod. Zkrátka celé město jedna dobrota. I ta drůbež je tu samá ochota. Holoubátka, baculatá, nadívaná do kulata, krouží lidem kolem pusy. O snědění prosí husy, kuřata se taky tlačí dopředu. Není libo manko sníst nás k obědu? U máslové říčky, kousek od lávky, stojí věru za to sbírat padavky. Utrhne se knedlík zralý, tvarohem se prokutálí, obalí se, ocukruje, na máslových vlnkách pluje. Tam, kde líný jedlík čeká při říčce, zamíří ten knedlík rovnou k vidličce. Po obědě sytém škoda prstem hnout. Každý lenoch kouká někam zalehnout. Ještě, když mu není líno, nabere si z kašny víno na žízeň a protrávení. Ale pak je pobavení. Je tu dobré pití, dobrá potrava, ale jinak nuda. Přímo otrava. Najednou je mance jasné, bez řečí, že jí tenhle život vůbec nesvědčí. Dobré bydlo není všecko. Jestli stloustne jak to děcko, a to stloustne bez pochyby, mládencům se nezalíbí. Zaspívat si nesmí, je to rušení, po legraci zkrátka ani tušení. Šel tamtudy kramář ze vsi hoření. Smích je, milá manko, vzácné koření. Lenoch bývá omrzelý, nabručený, neveselý. Válí se jak dříví v lese, bez písničky obejde se. Jestli si chceš zpívat jen tak pro radost, pak se stala chyba. Nejsi líná dost.
Červená se v listí kopa jablíček, sklidila jich Manka plný košíček. Protože už není líná, na koláčov nevzpomíná. V noci spává zdravým spánkem, ve dne zpívá se skřivánkem, po okře je každý, kdo ji uslyší. Hádají se oni čtyři ženiši.

Ančka chápe naučení. Jednoho dne byly panenky sami doma. Jejich malá velitelka je umístila všechny kolem pokoje a řekla jim, aby byly hodné, pokud bude pryč. A tak seděli, ani prstem nepohnuli, dokud jejich paní nevyšla z pokoje. Potom vojáček otočil hlavu a vážně zamrkal na Ančku. Když uslyšeli, jak se domovní dveře zavřeli, poznali, že jsou sami doma a všecky ihned vyskočili. Tak teď se budeme mít dobře, vykřikl plechový vojáček. Pojďme si najít něco k jídlu. Ano, pojďme si najít něco k jídlu, vykřikly ostatní panenky. Když mě dnes velitelka brala na hraní ven, řekla Ančka, nesla mě mimo dveře v zadní straně domu a já cítila něco, co moc hezky vonělo a co jistě bylo velmi dobré. Ty nás tedy povedeš, Ančko, vykřikla francouzská panenka. Myslím, že je to dobrý nápad zvolit si Ančku za vůdce na této výpravě, řekl Indián. Na to všechny panenky zatleskali a vykřikli, sláva, Ančka bude naším vůdcem. Tak Ančka, velmi pyšná, že má takovou důvěru a lásku ostatních loutek, pravila, že velice ráda bude jejich vůdcem. Následujte mě, vzkřikla a už svýma potácivýma nohama přecházela živě pokoj. Ostatní panenky ji následovali, utíkali celým domem, až přišli ke dveřím špižírny. Zde je to místo, zvolala Ančka. A skutečně, panenky cítili něco, o čem věděli, že jistě musí být velmi dobré k jídlu. Ale žádná z nich nebyla dost velká, aby otevřela dveře. A i když tahali a strkali, jak mohli nejvíce, dveře zůstaly pevně zavřené. Panenky vykřikovali, strkali a tahali se a každou chvíli jedna upadla. Ostatní pak po ní šlapali a snažili se otevřít dveře. Ančka šla od ostatních pryč a sedla si na zem. Když ostatní spozorovali Ančku, jak sedí na zemi a viděli, jak hadrovýma rukama hladí své přízové vlasy, věděli, že přemýšlí.